0: reminiscence, já nevím, co nám je do toho. To jako prezident nemá právo se rozhodovat na bázi něčeho takového. Zahájil proces, který teď prostě sklízíme plody a tím to samozřejmě zdaleka nekončí. Někdo mává rukou, říká, no tak skončí ten sjezd. A ne, to je další krok určitým směrem, na který se bude navazovat a tak dále, a tak dále. Proto tam jedeme, proto budeme protestovat.
1: Možná bychom měli, protože v tom jsou, koukám tady trochu nejasnosti, si říct o těch akcích, kdy, co, kde bude. A jinak teda je to, že Obrana národa 2, kluci jsou tam sdružení takhle, ale ono to bude vlastně několik dní, že jo? Máte už, co mi poslal Petr Vojáček?
0: Především 22., 23., 24. Masová účast se očekává, nevím, jestli je to správně, ale už na tom nic nezměníme, ale chci schazovat naše brněnské kolegy, že se na to dělají špatně. 24. od 14 hodin na Dominikánském náměstí má být nějaký velký meeting, který se vyjádří velmi kriticky k tomu sjezdu. Má tam hovořit Miloš Zeman, má tam hovořit Jindra Reichl a několik dalších poslanců a pak za nimi dostanou slovo lidé jako já. A 23. ale probíhá nějaký ten pochod smrti, jak oni tomu říkají, což je teda těžko to náží demagogie. Spohořeli z Dobrna nebo obráceně. A teď, oni snad jdou spohořeli z Dobrna. A našich brněnští kolegové z Obrany národa 2 říkají, že pokud tam můžeme být už v sobotu, takže bychom se měli k ním připojit v určitých lokalitách Brna, jedna případě se jedná o Vídeňskou ulici, pak ještě nějaká jiná, já se z hlavy nepamatuji, kde budeme těm účastníkům toho demagogického pochodu smrti, tedy domněle smrti, protože když skončila druhá světová válka, tak řada Němců byla vystěhována a pěšky šla z Brna do Pohořelic a tam nějak přespali a tak dále. Rakoušáci je nechtěli vzít, tak potom se museli vrátit zpět. A není pravda, že by tam umřelo spousty lidí a tak dále. Nic z toho není pravda. Nicméně oni z toho dělají každoroční demagogii a bude i součástí toho sudetoněmeckého sjezdu. Tak tam 23. Něco je i 22. Petři, tam možná před očima, ale to jako s ubytováním v Brně je to velmi obtížné, čili pro lidi, kteří tam nemají nocleh, asi bude velmi, velmi složité. Tak, já se snažím být 23. i 24., ale 22. tady ne. A ty to tady máš, mě má barikáda, no prosím.
1: Takže tohle je manifestační happening na výstavišti právě před vstupem na to výstaviště v 9 hodin ráno. Po skončení se potom přesouvají aktéři na náměstí Svobody, kde ve 14 hodin začne meeting. Je to vlastně jedna z těch akcí, která bude od toho 22. do 25. Pak tady mám 23. svědomí míření zločin a trest, manifestační happening, od 17 do 18.30, ulice Křížová.
0: Jo.
1: Po skončení akce možné jít diskutovat do parku před Mendlovým muzeem. A samozřejmě vrchol, to je 24.5, Dominikánské, říkám to správně, Dominikánské náměstí, pochod a demonstrace proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Sraz je už ve 13 hodin, ulice Bašty, bývalý Čedok. Ve 13.10 by se mělo teda jít na to Dominikánský náměstí. Ve 14 hodin tam proběhne samotný meeting, který bude až do 16 hodin. Takže to bude vlastně to vyvrcholení té akce. Jinak tady už mě právě kolegové upozorňovali, že jedna z těch dalších bude zrovna, kde se chtějí ještě zastavit, 21.5., kdy...
0: To už je zítra.
1: Tak zítra už tam začne v Brně v 17 hodin umístění památky holokaustu, kdy na 5. nástupišti místě odkazu odjížděly transporty, že jo, zahajuje ten festival smíření, jo, se sudetoněmeckým Landsmannschaftem, takže už tam budou lidi jim připomínat, co jsou vlastně zač. A takže toť první taková věc vlastně na tom nádraží, no a potom vlastně, jak jsme si to říkali. Takže těch v Brně se to fakt bude dít hodně a uvidíme, jak to všechno dopadne. Doufejme, přátelé, že nenechme se vyprovokovat k nějakým střetům, násilným a tak. Já myslím, že určitě se budou některé skupinky jako snažit tohleto rozfoukat, aby potom se vlastně všechna vina hodila na ty vlastence a že jak tady chudáci nacisti to měli těžký a proto musíme jim prostě dát všecko a musíme se s nima usmířit a podobně. Takže nedávejte falešné záminky k tomuhle tomu. Tady jdeme do Ameriky, zpomalení americké ekonomiky odskáčou hlavně běžní občané, ale na druhou stranu to oslabí válečné úsilí USA, což je dobře. A tam je velká, že jo, potíž s tím dolarem, protože někteří si přejou oslabení dolaru, hlavně teda průmysl, že jo, domácí, aby byl více konkurenceschopný, jenomže zase Wall Street je samozřejmě proti tomu, že jo. Protože by klesla samozřejmě v akcích a ve všem, že jo, prostě nějaká ta hodnota. Tak jak myslíš, kudy vede cesta, jako co ten lidi může udělat?
0: No, on v tom chudák jako lítá, protože to je, všechno je to protichůdné. I tahle věta, že zpomalení ekonomiky oslabí válečné úsilí. Nemusí oslabit válečné úsilí. To bohužel je tak, že oč méně se bude dařit civilní ekonomice, když to tak řeknu, která závisí tak či onak na kupní síle i domácího obyvatelstva, tím více to mohou pokoušet kompenzovat militarizací, kdy každá taková práce musí mít nějaký trh, že to někdo zaplatí. Všimněte si, že Donald Trump a jeho lidé opakovaně zdůrazňují, že jako já už nebudu ani v Evropě moc se snažit, ale kupte si zbraně, jo? Kupte si drahé zbraně. No tak to té americké ekonomice, tomu vojensko-průmyslovému komplexu samozřejmě pomůže, že to budeme my z Evropy kupovat. Jinak všechny dřívější případy, kdy se z ekonomické krize někdo pokoušel vyhrabat přechodem k vojenské válečné ekonomice v podstatě, no tak se vyplatili jenom za předpokladu, že někdo platil tu muziku, že si někdo kupoval ty zbraně. Uveďme si dva, nebo že se zahojil ten, kdo se touto cestou dal, na kořisti těch válek. Pojďme si uvést dva učebnicové příklady. První je Německo 30. let. Zbrojilo jako zběsilé a zbrojilo na dluh. Z velké části na dluh. A to, že nakonec na přelomu 30. a 40. let už do války nemohlo nejít, bylo spjato z velké části s tím, že to praskalo ve švech a věřitelé by říkali, tak počkejte, jsme vám půjčili peníze, tak navalte. A oni se teda obrátili i proti některým věřitelům, například anglosaským, v tu chvíli a očekávali, že zvítězí zejména na východní frontě a že se nabalíkují tam a snadno splatí prostě i úvěry. Spojené státy naopak sice pomohly své ekonomice v průběhu druhé světové války i masivní vojenskou výrobou, to je pravda. Oni z části dodávali na Lend-Lease Británii a Sovětskému svazu dohromady za 40 miliard tehdejších dolarů, což ta měna měla podstatně větší samozřejmě hodnotu. Z toho 3/4 dostala Británie a 1/4 Sovětský svaz. A to byly, řekl bych, půjčky, které byly splatné. Sovětský svaz se splácel až do počátku tohoto tohoto tisíciletí. A Británie to taky musela splácet. A kromě toho, Spojené státy tím, že se vložili do druhé světové války, tak přišli snadno k evropské kořisti. Přeci Marshallův plán a to, co mu předcházelo, co bylo po něm, to nebyla žádná nezištná charita, jak někteří magoři do nekonečna prostě plácají. To byl promyšlený způsob, jak se zmocnit spousty klíčových ekonomických kapacit ve Francii, v Německu a tak dále. Jo, čili ano, oni vložili peníze do vojenské výroby, pomohli osvobodit část Evropy, ano, ale nedělali to z nezištných důvodů. Oni prostě se nabalíkovali potom. Chopili se, v té rozvrácené ekonomice se chopili spousty významných podniků. Což někdo říká, že to bylo jako, že u nás to je nesmysl. U nás sovětský svaz nezmocňoval našich ekonomických kapacit. Kdo chce tvrdit opak, tak je magor. Jo? To není pravda. Amerika si nechá nerostné území, Rusko si nechá právě dobyt a území a Ukrajině zůstane sláva. No, to tak jednoduché úplně nebude asi, ale asi tam dojde k nějaké dohodě mezi Spojenými státy a Ruskem, to je pravda. Otázka je, jak ta dohoda bude vypadat. Jsou někteří ruští autoři, kteří se bojí určitě naivity z tohoto hlediska, uvidíme. Ale celkově ruská i společnost, ruská veřejnost prošla velkou krutou školou, pokud je o důvěru v západní partnery, o tom bavíme opakovaně. A lze očekávat, že tentokrát nějaká kopie toho šílenství, které spáchal vůči zájmu vlastní země i vůči našim zájmu Gorbačov a jeho kamarila, takže dneska by to v Rusku asi neprošlo, to je pravda.
1: Tak já zrovna tohoto využiju tady tohoto momentu, protože na webu Petrbureš.tv samozřejmě v sekci e-shop, internetový obchod, tak tady máte nejnovější knížku z naší produkce Má cesta osvobození Donbasem, kterou napsal Jarda Doubrava. Doporučuji, máte tam, je to za 150 korun za super peníze a je tam hromada fotek a hromada povídání právě s lidma přímo v těch městech a myslím si, že to stojí za to, já nevím, proč se tady nenačítal obrázek, ale každopádně představ, když tam dáme, každopádně obrázek jste viděli předtím, bude to.
0: Tady je.
1: Už to tam máš? Ne.
0: Já to mám.
1: To je jedno. Ale každopádně tohle to je jedna z těch publikací. Potom 31. to bude brzy taky, nevím, vado, to je peklo. No, donedávna to fungovalo, nevadí. 31. na Slovensku, prosím vás, súkromné divadlo Beseda. Ve městě Holíč. Bernolákova ulice 386. Pan profesor Staněk tady bude mít ve 14 hodin přednášku, takže kdo budete poblíž, určitě neprohloupíte, když tohle odpoledne, tuhle nedělní odpoledne si zajistíte, zapíšete do kalendáře a s panem profesorem strávíte několik hodin diskuzi. Teď k tomuhle. Jo, jinak tady prostě, když kliknete na ten e-shop, tak by se vám tam měly ty knížky objevit, mě to tady za živýho boha teďka nenajíždí, kancelářství prezidentů a další, je tady knížek spousta. Tak, toť k tomu. A není Lotyšsko spojené s argumenty Rusů, že měli slíbeno, že NATO se nebude rozšiřovat na východ, a je to něco za něco mezi Putinem a Trumpem?
0: To netuším, přiznám se. Dost bych o tom pochyboval, byť dneska dochází k věcem pro někoho překvapivým. Já odskočím. Celá takzvaná Evropa, že jo, to, co má ty evropské hodnoty a tak dále, zběsile pracovala pro vítězství Petera Maďara v maďarských volbách. No a teď se ukazuje, že Peter Maďar zaujímá v celé řadě otázek stanoviska značně odlišná od toho, co od něj všelijaké Urzuly očekávali. Takže Já nevylučuju, že v Lotyšsku může docházet k nějakým takovým pohybům, byť jsem spíše skeptický. V těchto pobaltských republikách je režim ještě mnohem trapnější než třeba u nás. Tam dokonce ve vysokých funkcích jsou lidé, no, doteďka možná byli a možná jsou, kteří mají i občanství Spojených států a já nevím, některých jiných západních zemí. Byli tam dosazeni, aby tam byli jakýmisi úředníky protektorátu. Míra, řekl bych, vystěhování mladší generace, nějak vzdělanější a tak dále, je nepoměrně větší. Ty země jsou, byly průmyslové, to co vám říkají česká média, to je prostě nesmysl. To byly agrární země, velmi ubohé, do sovětských časů. Sovětský svaz například v Lotyšsku zřídil spoustu podniků, včetně třeba radioelektroniky a tak dále, nebo elektrotechniky. No a to všechno je v troskách a teď se to vylidnilo, jsou tam hlavně důchodci, Rusové tam mají omezená občanská práva, včetně volebních nějak. Je to obrázek bídy a utrpení, no ale je tam pár takových panáků, takových nerudových, a já nevím, jak se jmenuje, lipánků, kteří kvičí nahlas to, co se od nich očekává prostě z některých západních zemí. Třeba takhle to je. Zdravím z Nymburka, kde budete v Brně, kde budete výstava filatelie právě událostí roku 39 až 50, včetně pamětních. To nám píše Martin Folta. Martine, díky. Zkusme tam nasměrovat lidi. Já ti nevím, čím to je, že je tak málo filatelistů. Já jsem Martinovi přislíbil, že budu popularizovat jeho velké sbírky filatelistické a nabídky prostě si i opatřit, koupit za rozumné peníze známky u nás v Institutu České levice, ale bohužel zatím nenacházím v podstatě nikoho, kdo by o to měl zájem. To není proto, že bych nechtěl, ale nevím, jestli ubývá filatelistů, nevím, čím to je. Asi je to velmi specifický koníček. No, tady to je správně řečeno, že na Novotné Lávce o tom byla řeč 18. předevčírem a lidé jako Ivanovesky a další tam na rovinu řekli, jak se postupuje nezákonně prostě v této sféře. Tam jde o velké prachy pro ty, kdo to všechno dělají. Údajně je tomu i tak, že v Německu Rheinmetall, nebo kdo to dělá, ty technologie, tak zrůzou zjistil, že má malou poptávku samotné Německu a tak to potřebuje někde uplacírovat. No a Česká republika je údajně jednou z obětí tohoto perverzního zájmu německého průmyslu. Vše nejlepší Ivanovi, míní se Ivan vyskočil jistě. Ještě, že se nám tenkrát na té přehradě velké sedlo jako potápěš neutopil, ale byli to nervy. Kdo pak nám to píše? Ladislav Heilich. Aha, tak to se musí Ivana na to zeptat. Jak to bylo na té přehradě, dobře.
1: Tak tady máme další.
0: No, kašlu občas, no ano. Znepokojuje paní Pavlu. Dlouho nekouříte, bude tam nějaký problém. Pavla Hulová. Zajdu zase někam na nějakými doktory. Zatím jsem nenarazil na nic, co by mě mělo znepokojovat, tak kež bych se nemýlil.
1: Tak jo, já myslím, že pomalu jsme, ještě tady Hanzimu děkuju, Heidlerovi, a myslím, že jsme to projeli asi všechno. Co říci závěrem? Máme před sebou teďka rušný víkend, hlavně v Brně. Potom se uvidí, ale každopádně ty jsi říkal, že už jsou někde hlášený, nebo tak ptáčkové si cvrdlikají, že snad jako někteří se budou snažit i stížit cestu do Brna auty.
0: Ano. Běží taková nepěkná fáma, nepěkná ne, protože by ti, co ji vyslovují, byli nepěkní, ale nepěkný obsah toho. Dojet autem do Brna bývá někdy obtížné za jakýchkoliv okolností. Posledních několik desítek kilometrů často tam se vzniká kolona a zdržuje se to a podobně. Kdo si říká, že tentokrát si někdo dá záležet, aby dokonce tu dálnici před Brnem zablokoval ještě mnohem víc. Tam třeba se řadí nějaké kamiony a budou dělat problém a tak dále a někomu to nebude vadit z těch příslušných státních institucí a tak dále. Čili dvě doporučení. Buď jet jinou trasou asi, protože ta cesta severní přes Hradec Králové a tam tudy, takhle tam pojedeme asi my, abychom tam neuvízli, anebo pochopitelně veřejnou dopravou. Veřejná doprava ovšem jako může být, je to sobota nebo neděle, že jo, někdy bývá docela jako vytížena. Nebývá snadné se do toho vlaku dostat. Čili kdo pojede vlakem, tak asi by si měl koupit lístek a jízdenku co nejdřív, aby měl jistotu, že nebude stát na chodbičce celou dobu. Což není příjemné ty 3 hodiny skoro, co to tam jede. Asi tak.
1: Tak jo. Tak přátelé, pro dnešek všechno. Děkujeme moc za pozornost, za věrnost, za vaše lajky, za vaši podporu, za to, že budete sdílet tohle video dál. Dneska jsme to probrali opravdu všechno od vlaka po vlaka. Od hokeje k fotbalu a zpátky téměř. A příště si, přátelé, povíme o tom, jak Josef Skála slavil úspěchy v volejbale. Ale tak uvidíme. Každopádně témat se vždycky naskytne dost a dost a já doufám, že s nadcházejícím jarem a větším sluncem se i srovná to nejhorší a nějakým způsobem se věci zase dají k normálu a do pohybu a s tím, že ukážeme, že nám to není jedno a že teda o víkendu prostě se tam nějak do toho Brna dopravíme a podpoříme ty akce, tak možná i ta naše vláda jako pochopí, že houpat možná, ale točit už ne. To, ale by jako s tím mohli začít něco dělat, protože plánuje se samozřejmě další tyhle ty provokace na příští rok do Liberce údajně a dokonce už i někteří takový ty aktivní pětikoaliční zastupitelé, že jo, třeba v České Lípě tam připravují nebo chtějí jakoby dát na paškal, aby město Česká Lípa postavila památník nacistům, kteří bojovali na východní frontě, jo, a takovýhle prasárny. Takže je potřeba ukázat jednoznačné dost, jednoznačné ne těmhle těm snahám revančistů a prostě jít do toho. No.
0: Jenom krátce, Petře, k tomu. Mm-hmm. Já si myslím, že teď každý soudný člověk bude souhlasit s tím, že by bylo dobře spojit síly hodně do široka proti tomu dvojkroku, který se na nás prostě valí. To znamená tlak na přepsání v podstatě politických výsledků druhé světové války a na to, aby vznikly nějaké Spojené státy evropské a tak dále a tak dále. Citoval jsem tu i z výroku lidí, jako je Václav Klaus. To jsou skutečně silná slova, klobouk dolů, v pořádku. Miloš Zeman se taky vyjadřuje velice barvitě a dá se říct bojovně. Spousta poslanců, ne, no spousta, dobře, mnozí, paní Zvirtek Hamplová, Indra Reichl a další, Tomáš Doležal, dokážeme dát dohromady nějakou strukturu, je možná silné slovo, nějaké fórum, kde spojí síly tihle všichni. A nebo to dopadne zase nějak tak, jakože každý sám za sebe a odsaď až pocaď. A takže ta snaha, ten tlak nebude mít na co narážet. Já bych si moc přál, aby se stalo za prvé. Ale uvidíme, jaký pro to bude prostor. Připustme, že ta brněnská akce by mohla tomu do jisté míry prostě pomoci. Mám na mysli ta naše brněnská akce, nikoli samotný sjezd do německého Landsmannschaftu. Budu se ptát různých možných politických partnerů, zda něco takového dáme dohromady. Zatím to vždycky bylo takové velmi vyhýbavé z jejich strany. Nebudu jmenovat, ale já jsem se ptal některých významných činitelů zprava, takové té vlastenecké pravice, jestli třeba bychom se nemohli spojit v boji za jaksi vyplácení reparací, tak mi bylo vždycky řečeno, že to není reálné a tak dále a tak dále. Tak uvidíme. Nebudu zdržovat už. Hezký večer.
1: Doba tomu nahrává, tak uvidím, ono jinak, než prostě ve spolupráci s tím asi nepohneme, jo. A to snad už postupem času dojde čím dál většímu procentu tý doposavat ještě ostýchavší se části vlasteneckého spektra. O, tak, takhle jsem to...
0: Tak nějak.
1: Oja. Přátelé, dobrou noc, díky moc a zase zítra a pozejtří a o víkendu. A já doufám, že se nám podaří udělat nějaký živý vstupy přímo z místa, z toho Brna. Uvidíme, jak to všechno půjde. Je to 50 na 50, ale každopádně zaznamenáme ve spolupráci s Kraptorem, KTV, s Milanem a dalšíma lidma co nejvíc z toho, co se prostě v Brně bude dít, a potom z toho určitě uděláme nějaký dokument. A takže toho materiálu doufám sbíráme dost a společně s vámi se tam uvidíme, doufám v jiném počtu. Tak jo.
0: Děkuji. Hezký večer.
1: Krásnou dobrou noc. Jo, a až nás budou miliony, tak se budou věci. Třeba už tenhle víkend.

0: A co vám říká jméno Ursula von der Leyen?
1: Asi nic, co?
2: Povno.
3: Takže sude to německý Landsmannschaft vám nevoní, soudruhu! Zabítu to!
1: Je to, jak když někdo tahá kočku za ocas. Tak jdem do prdele.
4: No, to jděte. No, nám jde stejně o fanoušky.

Dobrý den, já vás vítám u našeho nového pořadu. My jsme se tady s Markem Stonyšem rozhodli, že k našemu běžnému veřejnému působení si ještě uděláme spolu podcast, videopodcast i klasický podcast, no prostě, že to bude na YouTube a dalších platformách, ve kterém jako s humorem, nadhledem, aby jsme nemuseli plakat, rozebereme detaily politického dění, ale zároveň tomu řekneme i něco, co se skrývá jako v pozadí, jako pod proudem těch běžných událostí a novinových titulků, protože to informační zahlcení někdy chce trošku jako uspořádat. Takže jmenuje se to tedy Řek a Chachar. Navazuje to na to, že jsme byli párkrát svědkem určitého šovinismu, takže jsme si říkali, že to je ten první, jako jste se nebudeme zase tak vážně. No.

0: Zase máme rozdělenou zemi. Zase vláda si myslí něco jiného než opozice a vůdce opozice si myslí něco jiného než vláda.
1: To je normální, ne?
0: No, začíná to být normální, když to normální není. Prezident Pavel udělil záštitu sudetského landsmanšaftu, protože a nevydával se to za záštitu sjezdu landsmanšaftu, ale za záštitu tomu meetingu Brno, tomu festivalu, který se děje každý rok. A aby to nevypadalo hloupě, že

0: Brna, města Brna, z kraje Brna. Jsou to desítky milionů a bude to festival dobra, završený tím, že tam bude vystoupí Bernd Posselt, který v médiích českých vykládá o tom, kteří politici patří do Evropy a kteří ne. Mě to vůbec vlastně nezajímalo nikdy, nebo ne nikdy. Mě to už takových posledních, no asi 20 let téměř, od roku 2007, ne, od roku 1997, kdy byla přijata ta deklarace, myslel jsem si, že ten problém je uzavřen. Už jsem se tím nikdy nějak moc nezabýval, ale to, co se děje teď, mě zase přinutilo se podívat na česko-německé nebo česko-sudecké vztahy a zase jako mi to v podstatě, já se probudím ráno a něco si přečtu a už se rozčilím. A zjistil jsem, že nejsem vůbec smířen.
1: Tak to nečti.
0: No nedá mi to.
1: Žlutkání nějaké?
0: Mám.
1: Obsesivní
0: kompulzivní porucha. Přečtu si, když vidím slovo posel, tak si přečtu, co říká a vlastně mě to uráží.
1: Počkej, co ti na tom čte, že se to tady koná?
0: Ano, že se to tady koná. To přijde v tu chvíli, kdy jsem zjistil, že se to tady bude konat, tak jsem si říkal, to začne zase festival nějakého politického pokrytectví, což se stalo. Nemyslím si, že je vhodné, aby Landsmannschaft tady pořádal sjezd, protože Landsmannschaft je organizace, která byla založena echt nácky, ale opravdu v roce 49-50. Když jsem si přečetl, kdo to založil, tak se vůbec divím. Nebo divím. No nedivím, ale nemyslím si, že je úplně vhodné, aby tady tato organizace s tímto pozadím hnědým konala nějaký festival usmíření, protože...
1: Počkej, tak to říkala přece opozice o vládních poslanci, že oni mají nahnědlý.
0: A vůdce opozice nejmenoval ministra, protože si myslí, že má ministrem Turka, o kterém si myslí, že podporuje nacismus.
1: Neprokázaně,
0: takže je to zamotané, ale... Já jsem to trošku přimotal, ale očekávám od tebe, že do toho neseš jasno. No.
1: Jasno, tak já trošku odmotám, tak já počkám, jenom mi řekni, tak to by vlastně vadí ty historické konotace.
0: No ne, mi vadí historické konotace, mi vadí, ono se teď se všichni tváří, jako že válka... Nebo ne, že válka, že dějiny, naše dějiny začaly v roce 45, ale nezačaly v roce 45, začaly už v 30. letech, kdy sudetští Němci si zvolili sudetoněmeckou stranu Konrada Henleina, 90, já nevím, kolik dostala hlasů, 90 nebo 110%, a s jasným programem rozbití Československa, to se jim podařilo, byli pátou kolonou Adolfa Hitlera. A vedlo jejich působení v Československu vedlo k Mnichovu. Oni tady prostě se necítili být doma, nechtěli tady zůstat, chtěli být v říši, tak byli v říši. Skončilo to Mnichovem a nakonec zničení celého Československa protektorátem. A ta jejich role je nespochybnitelná. Ty jsi na začátku říkal, že to bude trošku humor, ale tohle humor není, to je prostě realita. A která jasně, je to historie, všichni si říkáme už, že to pryč, nedá se to změnit, nedá se to dostat, no dobře, ale když tato politická organizace sudetských Němců, kteří rozbili Československo, sem přijede a jejich šéf mi v novinách říká, motoristi a SPD nepatří do Evropy, tak on se tady tváří jako, nebo on se tady tváří jako mluvčí a nějaký arbitr toho, kdo patří do Evropy a kdo ne, no tak mě to jako Čecha tě uráží. Nevím, jako vadí, neuráží, no tak jako že bych chodil a cítil se být uražen, to asi ne, ale vadí mi to.
1: Tak evidentně to trápí, když to trápí po ránu. Já jsem na tom dobře, protože mě žádný Bernd Posselt po ránu netrápí, jakože bych se bál otevřít ledničku. Já zkusím taky teda trošku rozmotat, tak já ti řeknu z mýho pohledu. Jo?
0: No,
1: z mýho pohledu. Tak. Já jsem teda mladší než ty, že jo? Jsem zralé mladý, podobně jako ty jsi zralé zralý.
0: Nechutně mladý, ano.
1: Zralé zralý.

0: Takhle jo. Jako kdyby se mě někdo zeptal před 3 týdny o sudetoněmeckém landsmanšaftu a historii 30. let 20. století a potom válečné roky druhé světové války, poválečné, tak jako bych se zeptal si nějakou akademickou debatu, jakože klidně jsem, protože jsem to studoval, tak s tím nemám problém, ale jako řekl bych, jako dnes v roce 2026, jediné, co je z toho pro mě jako, ne jediné, ale to, co je z toho pro mě momentem, já bych to už nikdy neopakovalo. Jo, ono totiž označit jedny za ty špatné jenom kvůli původu, tak jako to vždycky jenom vede k utrpení. Jo, nevinných, i vinných samozřejmě, ale tak ti vinní jsou vinní. A osobně teda, abych pravdu řekl, jestli, původně jsem k tomu měl takový postoj, že jestli chce někdo jako v dirndlu jako skotačit, tančit, křepčit, nazvěme to jakkoliv jako v Brně, tak jako pokud tam přijede třeba jako turista, má na hlavě dirndl, to je hrozný slovo, anebo takové ty kožené kaloty z Rakouska, začne tam jodlovat.
1: Padací mosty, no.
0: No, tak jako prostě, když přijde turista, tak dobré. Jako pro mě se to stalo tématem, ve chvíli se to stalo jako vnitropolitickým tématem, jo. Protože tam byla taková ta zvláštní uvaha opozice dnešní, jako která prostě se jaksi minula s účelem, jo. Protože podle mě, co se činí, tak se má činit s ohledem na účel, účelnost a vhodnost. Takže jako to, že se najednou tak začali brát prostě za práva jako sudeckých Němců, tak jsem koukal úplně s úžasem. A tenkrát jsem to říkal už veřejně, teď tady zopakuji, že asi si neuvědomili úplně. Jako já, kdybych byl předsedou opoziční strany, tak si řeknu, aha, kdo mě asi tak volí? Volí mě čeští voliči? Volí mě němečtí voliči? Nevolí mě němečtí voliči? Jo? To je body. Kolik pak asi tak českých občanů jim leží na srdci dobro v sudetoněmeckého landsmanšaftu? Myslím si, že to by jasný výsledek, jako už reflexivně. A v tom případě, když už teda nic jiného, tak bych aspoň mlčel. Jo? To, že lidovci se asi do toho pustili, i když si vzpomenu, co jako katolická církev ve Zurášky, ta její činnost v období druhé světové války, po ní a tak dále. Nechme na hlavě. Tohle všechno pro mě byly otázky historie. Jo? Já jsem jako žiju v roce 2026, a rád bych, aby jsme jako směřovali k prosperujícími roku 27-28, aniž bychom museli řešit, co se stalo před 80, 100 nebo 800 lety. Ovšem, to, že se tady tedy rozhodli sudetoněmecký landsmanšaft s podporou části politických stran u nás udělat setkání v Brně, plus ta část tam, mají na to ale právo, jo? Jako ta část občanské společnosti, ten meeting Brno, neboli setkání Brno, se vyjadřuje v naší mateřštině, češtině, si za to mají právo, ale v tu chvíli jako mi to zaujmulo. A pak jsem si říkal, jako, jestli měl v úmyslu sudetoněmecký landsmanšaft hodit vidle tady mezi nás, tak se mu to dokonale povedlo. Jo. Že to je vnitročeský problém. Teďka tady zaznívaly různý argumenty. Nejvtipnější byl, že tady někdo brání českým Němcům v schengenském prostoru jako je na návštěvě, jako nikdo nebrání. Já sám mám část rodiny v Německu, normálně se navštěvuje přes hranice, že jo. Kdyby se chtěli přijet někdo jako na výlet, jak jsem říkal, klidně v dirndlu nebo v těch kalhotech nějakých, nebo bavorským péru, že jo, nebo co, tak jim nikdo nebude bránit, že si tady dají pivo, smažák, jako vyfotí si památky, v pohodě, my taky jezdíme, ne, tam, ne na smažák, ale...
1: Na klobas.
0: Třeba, na wurst. A... Abych teda celé rozpletl, jo. Na začátku byla ta chybná uvaha opozice, která si uvědomila, že ona má pocit, že musí a priori ve všem nesouhlasit s vládou. Předvedl to poslanec Žáček teďka na CNN Prima News v rozhovoru, kde on říkal v tom rozhovoru, kritizoval svoji kolegyni ze strany Černochovou, bývalou ministryní obrany, že pochválila Andreje Babiše za... výběr nového náčelníka generálního štábu. A on, že nesmí nikdy pochválit Andreje Babiše z principu, ale sám v té větě předtím pochválil, úplně absurdní. Jo. Tak oni v tomto si neuvědomili, že nikdy je na čase nekritizovat nebo mlčet. ale pro jejich vlastní dobro. Protože jaký chtějí dosáhnout volební zisk tím, že se budou zastávat sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ale kdyby to už vyloženě vytočilo, ne kvůli minulosti, jo, to ponechává minulosti. Jo, jenom nechci, aby se opakovala. Když prostě pan Posel začal vykládat o naši, jednání naší poslanecké sněmovny, že je to fraška, když začal vykládat, které naše strany jsou demokratické a které ne, tak jsem si říkal, má právo si se na názor, to jo. Ovšem, snad se shodneme napříč politickým přesvědčení, že my si to tady vyřídíme mezi sebou sami, nás tady nebude nikdo zvenku mistrovat takhle. Tudíž ti, kteří se vehementně brali za sudetoněmecký landsmanšaft opoziční strany, aktivisti někteří, kteří na to mají právo, jak politici, tak aktivisti, tak vlastně poté to ulpilo i na nich, že oni vlastně zhájili toho, o kterém tvrdili, že je andělek, že jde o smíření, který nám pak začal kázat, kdo je tady demokrat a kdo ne. Takže mě to, já rozumím tomu, co ty říkáš, že je tady hodně lidí, kteří si dívají do té historie, tak jako kdybych já měl historizovat, tak řeknu, chtěli do říše, tak tam pak jako skončili a už nebyla tak lákavá. Jako ale člověk, který studoval historii, nemohu schvalovat divoký odsun. Ten další odsun, jako to už přece bylo na základě rozhodnutí velmocí a mocností vítězných.
1: Postupy mi.
0: A to taky nebylo tak, že by někdo si jako sednul a řekl, ježíš, co budeme dneska dělat? Odsuneme 3 miliony Němců z Československa a 7 milionů z Polska. Jo. Já jsem hrozně rád, že se můžeme jako dívat do současnosti, budoucnosti a že budeme řešit to, co nám přineslo poslední 2-3 desetiletí. No a tímto zbytečně se otevřely rány. Zbytečně, že to tady jako koná a zbytečně se z toho udělal prostě zbytečný štěp. A to, že Petr Pavel tomu udělal záštitu, na to má taky právo.
1: No.
0: Jako to jako dobrý. Akorát teda je to zajímavý, tak nejdřív ztratil jako, jo, protože ty voliče té bývalé vlády, dnešní opozice si jakž tak drží, jo, podle průzkumu. Ale ti voliči vládní jsou ještě čím dál víc nekrknutí. Teďka se zesměšnil tím, jak pořád dupal, že chce jako taky do Ankary na to, aby mu teda řekli, že ne. Mimo to vykládal, že máme přijmout euro, zbavit se hlasování veta, rozpustit se ve Spojených státech evropských, na to všechno má jako právo, ale u nás ručuje zahraniční politiku vláda. Jo. Ale to, co se teďka událo, se to stal čistě český problém. A abychom to rozpletali, ona ta přidaná hodnota tady, jak já si to představuji, že vlastně i těm, kteří nesledují každý den, jako dáme vlastně to ty podrobnosti. On se začal vykládat, že prý to poškozuje česko-německé vztahy, co se děje kolem toho landsmanšaftu, naší sněmovny a tak. No tak naštěstí teda jsou v Německu ve spolkové vládě rozumní a říkali ústy ministerstva zahraničí, že pro naše stávající a budoucí vztahy to nemá žádný vliv. Jo. To, že sem přijíždí pan Cedr z Bavorska, já chápu, protože bavorský předseda vlády, jako premiér, kancléř, jak tomu říkají tam, u nás by to byl hejtman, tak ten je jako patronem těch, jakože...
1: To jsou to jeho voliči.
0: Těch kmenů, no. Jo, jsou to jeho voliči, ale jakože těch starých, jako Bavorů, Švábů, těch sudeckých Němců, ještě jsou tam jedni, co si teďka nespomenu, jo. Tu, jsou to jeho voliči, tak kdyby sem nepřijel, no, tak to má problém, jo, u svých voličů. A to už je zase jejich vnitřní věc, to já do toho nebudu jako mluvit, jo. Ale jako z mého pohledu nejhorší je, že se jako vytahuje, co to zbytečně, se to tady koná zbytečně, stala se z toho jako zbytečná štěpná linie, která nám jako zbytečně se zabýváme tím, co bylo, když jsme se dívali na to, jestli v roce 2027 budeme mít třeba i ve spolupráci s Německem šanci na to mít fungující ekonomiku, levná paliva, že jo,
1: auta
0: nějaký, že jo. No tak, víš, tak ta asijská produkce, to už zase něco jiného. Takže ti, kteří říkají, že to jako poškodilo nebo poškozuje česko-německé vztahy aktuálně a do budoucna, buď se nedostatečně připravili, nebo vědomě neříkají pravdu, nebo prostě, protože asi nesleduje vyjádření německé centrální vlády. No tak tím bych to uzavřel. Každopádně v té situaci, jak to je, že si vzpomněl, jak Petr Macinka, to taky zaznělo, jak říkal jim v tom rozhovoru, v tom německém deníku, myslím, že to byl FAS, že Allgemeine Zeitung, že si tady neužiju.
1: Neužiju, no.
0: No, ten
1: a
0: pan...
1: už z toho byl historický záchvat opozice zase, že vyhrožování je...
0: Ne, ale já bych se taky neužil někdy, kdybym, že mě
1: mi
0: nechtějí.
1: To nejde.
0: No, tak
1: a
0: jako,
1: je
0: no,
1: to
0: dobrý.
1: Úplně zbytečný a jak říkám, já se vrátím na začátek. Vysvětlil jsem, proč mě to rozčiluje, nebo rozčiluje, proč s tím nesouhlasím. Nemyslím si, že do toho vstoupil i prezident dobře, který říkal v projevu, když byl zvolen, že bude prezidentem 10 milionů, nebude. Evidentně není, nechce být. I tím, že
0: tak třeba bych chtěl, ale jak si
1: to nejde.
0: Chtít je rozdíl, než mít, rozumíš?
1: Říkali moji rodiče vždycky, že když něco jsem chtěl, tak mi říkali, chtít je dobrá vlastnost. Ale
0: je rozdíl mezi chci a potřebuji, jsem taky slyšel.
1: Samozřejmě, no. Ale já ani nechci od prezidenta, aby byl prezidentem 10 milionů, ať má názory.
0: Vlastně, ať má
1: to,
0: názory,
1: je, to nejde. Ale tím, že i toho Markuse Zedra pozve na hrad, přestože ví, že vláda je proti, tak je to gesto politické, je to politikum. A pravdu má Václav Klaus. Já jsem byl na konferenci IVK asi před 6 týdny, 5 týdny, kde na úvod začal, na úvod řekli, že ten sjezd bude česko-český problém. A to se ukazuje, že byla pravda.
0: Jo,
1: a naprosto...
0: Ale to není jenom česko-český, protože je to česko-český plus sudeto-německý.
1: Ano, sudeto-německý a nezaměňovat.
0: Ale ne všechny, nezaměňovat sudeto-německý Landsmannschaft s Německem.
1: No vůbec, tak, ani s Bavorskem.
0: A možná, že ani ne všech členů Landsmannschaftu.
1: Určitě ne.
0: Ale prostě konkrétně, že prostě si s prominutím, že má drzost někdo, zvenku, ještě když ví, jaký je tady problém,
1: yes,
0: jako nám tady kádrovat,
1: no,
0: naši politiku. My si to rozkádrujeme sami.
1: No ne, tak to jako kdyby jel český politik do Bavorska, už to nechci jako dál, ale tam říkal, kdo je demokratický, kdo není a kdo patří do Evropy, kdo nepatří, no, tak co by Němci no, pomysleli, no, neskutečný.
0: My jsme se v Evropě se narodili,
1: no.
0: A ty nás budeš posílat kam, jako jak nepatříš do Evropy, takže patří teda kam, když ne do Evropy? Jako, tak co je teda to B?
1: No, já to B je, že patříme na Sibiř třeba.
0: Kdo?
1: To už tady bylo, Češi.
0: Jo, takhle, no, tak,
1: to byl plán Konrada Henleina.
0: Germanizace?
1: Ne, Henleina, pardon.
0: No, že buď germanizovat, anebo...
1: Vyhladit, anebo na Sibiř.
0: Nebo vyhlad, no.
1: No, takže... Tak,
0: to... Ten K.H. Frank P., co jsem říkal, pravý pes byl, no, taky sudecký Němec.
1: K.H. Frank jako byl tak...
0: Zaše, myslím. No. No nic, ale
1: pojďme,
0: jako tak
1: přesně ono,
0: kdyby se to nekonalo, rozumíš, kdyby se to nekonalo,
1: tak bychom ušetřili 20 minut
0: to
1: podcastu a bavili bychom se
0: rovnou. Tohle je takhle důležitý, rozumíš, že?
1: Je to důležité, ale bavili bychom se rovnou o věci, která je možná důležitější, no ne možná, určitě důležitější, a to jsou veřejné finance.
0: No, to je nejdůležitější, a, to je mnohem důležitější.
1: Já jsem zhodou okolností...
0: Než to, že je někdo drzej.
1: Z hodou okolností dneska jsem...
0: Myslím, ale pro mě ještě.
1: No.
0: Jako já opravdu, když jsme se tam bavili...
1: Teď jako ti to došlo, že jo?
0: Ne, to mi to docházelo, ale jsem se jako zase nadchl. Říkám, ta drzost, jo. Rozumíš, ta drzost. Jako ta drzost a víš, co nejhorší. Že tady jsou ti, kteří mu ještě za to tleskají, když jste řekli, kámo, berněte, ty nám tady nebudeš nikoho kádrovat, protože my si je pomluvíme mnohem lépe než ty.
1: No, my to umíme sami líp.
0: To umíme sami líp, přesně.
1: Ne, to nepotřebujeme.
0: No,
1: ne, dobrý, na to nepotřebujeme posilta, aby nám řekli, že jsme blbci.
0: No, ale navzájem takhle rozumíš, že jo, no, však pohodě. Co my, jak, jako, ale politici, že jo, lidi, co působí v veřejném životě, lidi v ospoji si to můžou říct, ne? Důležitě, aby to netáhali do veřejných.
1: Přesně tak.
0: Do osobních vztahů.
1: Já už tady o sobě 4 roky slyším horší věci, než to, co říkal posel to části našich politiků. A žiju s tím.
0: No, já jsem teďka říkal studentům, říkal přátelé, když prostudujete a takhle, že jo, říkám, do televizního studia se chodí střízlivý a slušně oblečený.
1: Ano.
0: A to děláte kvůli sobě, protože to je vaše vizitka.
1: Teď sice nevím, jakou to má souvislost teď s naším pořadem.
0: No, že
1: no, jsme slušně oblečení.
0: Jsme, no.
1: A jsme střízliví, ano.
0: Ne, že oni často jako největší moralisti jsou ti, kteří tam tak doplápolají, víš, ještě jim čouháš čas. Víš, jako...
1: Já jsem teď četl mimochodem nějaký návrh, já nevím, kdo to byl ve sněmovně, že tam chce zakázat alkohol.
0: Stan. Stan, jmenuje se to, myslím, Čistá sněmovna, ne?
1: A proč to, a co, co to jako, tam se někdo ožral teď, nebo co? Proč
0: a
1: to
0: tam
1: teď
0: každou chvilku se někdo vypije.
1: proč to teď někdo vytáhne, vůbec nechápu. To je asi jako je z tureckých Němců v Čechu, v Čechách, jakože.
0: Prosím tě, jako, to teda byla vsa, ano, to si na to dobře. Návrh hnutí Stan na to, aby se zakázal pít alkohol ve sněmově. Ono to vypadá logicky, zajímavý je, že všechny ostatní strany se shodly, že ne. Vláda i opozice.
1: Takže Stan jediný bude jako považován za čistý.
0: No, já jsem si vzpomněl, jak tam někdo o něho nařkli, že to řekl nehezky, že tam připomínal nějaké zakázané látky v nějakých, no to nebudu ani opakovat, to si každý domyslí, ale důležité na tom je tohle, jo. Jako proto jsem na to narazil, jo, že ono často ti, kteří jako takhle jako moralizují jiné, tak sami jako mají teda, kdyby si každý zametl před vlastním prahem, tak máme v zemi dost čisto, jo. Ale tohle ze Stanem, tak to vypadá jako normální PR akce, protože, pardon, jo, jsou to dospělí lidi, jako my jsme dospělí lidi, a je to jejich vizitka, když se někdo jako navané, nebo použije jiné látky prostě, a ví, že v té sněmovně se to přenáší a že tam prostě jako jedna strana nemá ráda druhou, takže to pak vyplave na povrch. Pamatuješ, jak tam za paní bývalé předkyně sněmovny Pekarové našli ten kokain, ne? Na záchodech. Tak, co?
1: No.
0: No, tak prostě to je jejich vizitka, rozumíš? Tak tady 10, tak to nasleduje 10 milionů lidí, tak prostě pár milionů lidí bude vědět, že ten na ten tam byl navátej, že nemohl mluvit, nebo ten na ten světovaný.
1: Ale,
0: vlastně... ale to je úplně absurdní, protože máme tolik problémů, já bych šel těm veřejným financím, jo. Takže máme hrozně moc problémů v naší zemi a Stan si myslí, že to budeš dělat jak, jako, tak to přijde normálně jako do sněmovny, ne? Dospělí lidi, kteří mají ještě k tomu imunitu, jo, pozor, jo, poslaneckou, budou foukat, musím vybrat krev a teď přijde, řekne, ale já jsem měl kapky proti kašli.
1: Ale já bych to téma asi nějak dál nerozebíral.
0: Ne, takhle mám důležitý téma, ty veřejné finance, tak Stan se zabývá tímhle, ne, tak já, pojďme mi se zabývat finance.
1: Mě vadí vlastně, kdyby byli nalití těch 200 poslanců od rána do večera, tak mi to vadí méně, než to, co někdy přijímají za zákon jenom. To je jako, je horší.
0: Má to... To je právě ještě s tou, jo, jsem mi připomněl, tak ono, když tam jedná do 2 do rána, já bych nepil. Jako mě je to známo, že já prostě svatby, pohřby a tím jako to hasne a jednoměsíční karty o nic, jenom tak pro zábavu, jakože dvě piva. Ale to jsi mi připomněl, že oni vlastně, to ještě to poslední, co jsme řekli těm studentákům, a to se dostaneme k tomu rozpočtu. Oni ty opoziční strany se jeden den byly do 2 do rána hrdině za ty sudecké Landsmannschaft. Jo, ten Landsmannschaft.
1: Pak už to nevydrželo.
0: Pak ten další, když se měl hlasoval, už tam nepřišli, že prý nebudou stovat na Hnědlému divadlu. Jenomže to už bylo v době, kdy si spočítali to, co jako říkal jsem to já, více lidí od začátku, že jim to nic nepřináší. Jo.
1: Už takže, jim to možná někdo řekl.
0: Takže tam tak vlastně ti géniové strategičtí na to přišli, takže oni tam už radši nešli, až to vydávali za své vítězství. Ale když se hlasovalo o těch nových rozpočtových pravidlech, tak tam byli. Tak, jo. A já bych to nakousil hned, jo.
1: No ne, to nakousni teď.
0: To nakousni teď?
1: Ne,
0: to by to nejasný. Já jsem se tak nějak zvážil.
1: Já jsem to do okolností dneska byl na ministerstvu financí.
0: No.
1: Ale vůbec to nesouvisí s ničím, ale jen s tím, že jsem tam zaznamenal takovou skoro euforickou náladu, že Češi si kupujou, ono se to jmenuje Dluhopisy republiky.
0: Dluhopisy republiky, no.
1: Které emitovalo ministerstvo financí. Alena Schillerová je ministryně nadšená, že to jako...
0: Ještě by nebyla, že?
1: Ale...
0: Kdyby si někdo chtěl koupit ode mě
1: ale
0: za 22,8 miliardy, no, tak já...
1: Ale všiml si z toho, že to vypadá, jakože... Jakože to není ty dluhopisy republiky, že když si to koupí Češi, ty dluhopisy, tak to vypadá jako líp, než když si půjčíme ty peníze někde v nějaký...
0: To nejde o to, že to vypadá líp, Marku, to je lepší.
1: No je to asi lepší, tak, ale je to pořád dluh, lepší. Tak to vysvětli.
0: To vysvětlím, jo. Tak je to pořád dluh, ano, tak je to pořád dluh, tak
1: a
0: ten,
1: a vlastně budeme se skládat i na ty úroky, že jo?
0: Tak
1: to dodrží ty dluhopisy.
0: Rozumím tomu.
1: A když si to nekoupím, tak přispěju tomu, kdo je má na úroky, na daních, ne? Je to tak?
0: Co?
1: No když si někdo koupí ten dluhopis, tak získá od státu úroky.
0: No.
1: No, jako dluhopisu, no, prostě nějaký zisk z
0: No.
1: toho má, tak a já mu na to přispěju.
0: Jako tím, že jsi to nakoupil.
1: No ne, že jsem si to nekoupil, že platím daně.
0: No.
1: Tak já si to asi koupím, abych z toho něco měl, tak když to... Ne, jako já vím, že
0: Ne,
1: to
0: tak,
1: tomu
0: takhle
1: bylo
0: no.
1: trošku.
0: Tak já to zasadím do nějakého reálného
1: Ty učíš na vysoké škole, tak...
0: ekonomického
1: A
0: rámce.
1: na vyšší E dokonce, takže...
0: A tam jsou ale člověče chytrý
1: No,
0: lidi.
1: děti právě, proto se
0: Mladí
1: ti, jak
0: chytrý
1: to,
0: lidé.
1: no.
0: No. To mě teďka
1: Tak nám to
0: opravdu, ale
1: vysvětli.
0: potěšili mě, teďka jsem četl 120 seminárních prací.
1: To se nedá přece.
0: To dá se to. No.
1: No.
0: A hele, ale jako musím říct, že teda jsem se zatnul. A no a tak jako byly tam samý zajímavé věci. Já tímto zdravím tady studenty. Musím říct, že mě to jako obohatilo dost. Jo. To mimochodem,
1: Žádný gender studia a takové.
0: no to klidně, kdyby někdo psal genderu, ať píše, jako to asi nemá problém. Já jsem stoupenec svobody. Podle mě společnost opravdu svobodná se může bojit do všem. Já si
1: No.
0: klidně popovídám o genderu, když bych chtěl psát o genderu, tak jo, ale
1: Navyšuje o genderu asi ne.
0: tak když jim to zadám jako téma práce, tak jo, ne, tak se můžu psát, co
1: Ale
0: chcou.
1: jako dalo by se navyšuje třeba psát, jako, když se podívám na některé ty neziskovky, včetně Meeting Benno, jako to je, já si myslím, že to je velký biznis a souvisí to s ekonomikou.
0: No je to dobrý biznis, no.
1: Takže to jako určitě jo.
0: Je to dobrý biznis, no, když někdo dá dotaci, ale...
1: Politické neziskovky, ekonomika, to je super. No, tak
0: No.
1: zase to do kontextu ty dluhopisy.
0: No, já měl kontextu. Jenom...
1: Ty jsi zamyslel nad tím biznisem neziskovek. No.
0: Ne, nezamyslel to. Já už jsem zamýšlel dávno tím biznisem a já prostě chci žít ve státě, který za naše daně nám zajistí, že budeme mít zdravotnictví, sociální služby a tak dále, tu již nebudeme potřebovat ty neziskovky, které
1: Přesně
0: já
1: tak.
0: uznávám, které jsou ve sociálních službách,
1: Ano,
0: zdravotnictví a podobně.
1: paliativní
0: A
1: péče a
0: ty, co
1: podobně.
0: jako paliativní péče samozřejmě, a pak jsou ty politické, které mají agendu, tak to si myslím, ať klidně existují, ale nedával bych jim ze státního
1: Nic,
0: nic. Nic,
1: já
0: jo.
1: jsem pro.
0: A teď se dostávám teda, no ale teď se myslím čím jiným, protože
1: No.
0: velká část studentů psala o sociální psychologii. No. Kde teda jsou různá, to jsme studovali, že kognitivní zkreslení a tak dále prostě, jo, a efekt třetí osoby a tak dále, si necháme na jindy, jo,
1: No,
0: a
1: to
0: to
1: určitě.
0: dosouvisí, proto vlastně tohle vysíláme, protože v té dnešní době informační přehlcenosti je dobré mít jako něco, co ti zase do kontextu, aniž bys jako naše, u nás jde povolání, že to každý den sledujeme, jo, ale lidi na to nemají čas, takže se tady zasadí do kontextu, když tak, ale chci říct, že ti, co psali, všechna témata byla dobrá, no, všichni tam psali hezky, ale sociální psychologie a umělá inteligence, jakožto témata, tak to jsem se kolikrát, že ta generace jako těch 20 až 25, to jsou fakt i tři lidi tam, jo. Tak člověk se poučí, no. Já jsem se poučil dost,
1: Tak to
0: no.
1: mám radost.
0: Takový obou strany je to, no. Ale teďka k těm dluhopisům. Tak, v první řadě takhle, jo. Ono je to konzervativní investice, jo.
1: No, jest.
0: Jakože máš to na
1: No, není to
0: jistotu,
1: spekulace, není to
0: není to
1: prostě,
0: spekulace, máš
1: ano.
0: to na jistotu, ten jako výdělek z toho není jako závratný, že bys
1: Ale jistý
0: to, ale
1: tedy,
0: jistý,
1: ano.
0: jo. Tak samozřejmě rozdíl, když tam dáš 10 milionů a když tam dáš 10 tisíc, jo. A to si jako nebudeme zastírat, protože i při tom výnosu, dejme tomu, i kdyby byl 5%, že jo, za rok, takže, nebo 100 korun, ať si to počítá lépe, tak ze 100 koruny bys měl těch korun 5, že jo, a teď si to můžeš násobit. Ale je to jistý, jo? Je to jistý. To, že se za týden prodalo nad limit, jo? Na původní limit byl 20 miliard
1: A vyšel,
0: a
1: no.
0: teď je to 22,8, jo? A bude se teda navyšovat, tak to je úspěch.
1: A je to tak jako, já to čtu i ne, já to čtu i jako projev vlastně důvěry ve stát, ne, lidí.
0: To si nemyslím, že je projev
1: Ne.
0: důvěry ve stát úplně, to je spíš projev důvěry v to, že jim to ten stát jednou splatí.
1: No tak to je to tež, ne?
0: To si myslím, že není to tež teda.
1: No tak dobře, tak já využiju toho, že máš řecký původ.
0: No.
1: Řecko, já třeba před 20 lety bych si asi dluhopisy Řecka nekoupil, že bych měl strach, že zkrachuje.
0: No, to jsi udělal chybu,
1: Jasně, že jsem hloupý.
0: já si pamatuju, hele, jak tenkrát, když to vypuklo, tak si hrozně moc lidí nakoupilo dluhopisy.
1: A Německo to splatilo, že?
0: A a hrozně na tom zbohatli.
1: No jo.
0: Jo? Protože mi to bylo za pár keček, doslova, přepočtu. No a tak samozřejmě, když jako tam začali pumpovat, protože sami sebe zachraňovali, pozor, naprostá většina, tím se dostávám těm dluhopisům, který si to do tom kontextu, naprostá většina řeckého dluhu byla držena zahraničím. Obzvláštní expozici tam měly banky německé a francouzské. Že když pak tam posílali ty půjčky, tak tam byl speciální účet, tam se to jako ani neohřálo a okamžitě většina z toho 95% až odešla zpátky jako do těch věřitelských institucí, což byly převážně tedy, jak říkám, ty německé, francouzské banky. Tak a teď, no, to rácio. Samozřejmě to, že Řecko jako tenkrát neskrachovalo, mimo jiné to nebylo, protože by jako, nebo tak podle mě zkrachovalo, technicky zkrachovalo, jinak to řekneme. De facto to bankrot byl, ale to destabilizovalo celou eurozonu, protože eurozona má strukturální problém. Jo, nemůžeš mít fiskální, teda pardon, nemůžeš mít monetární neboli měnovou unii bez fiskální unie.
1: Yeah.
0: To je stejné jako mít v Česku českou korunu, platit s ní i ty sám sebe říkáš, kachary jsi z Ostravy, v Ostravě ta je výkonná ekonomicky dost, ale třeba, já nevím, v regionech prostě, kde už je to horší, jo. Hej. Osoblažskou, Sudety třeba.
1: Yes.
0: No a taky ne všude, že jo.
1: Ne, ne.
0: Ale no, zároveň ale by nedocházelo k fiskálnímu transferu, tudíž, že ta místa, která jako ekonomicky prosperují lépe, typu Ostrava, Praha, Brno, jo, Olomouc třeba, by neposílala do těch regionů ty přebytky.
1: Jo.
0: Jo, tak to samé strukturální problém je eurozóny. A teďka.
1: To je jako, promiň, že ti skáču do řeči,
0: no.
1: To je jako celý život jsem slyšel v Ostravě, že my živíme Prahu.
0: No, tak já myslím, že se Praha z Ostravu živí navzájem, jo, ale to bych tady nechal teďka
1: no,
0: bokem.
1: Ano.
0: Ne, tak určitě, tak jako někde máš český průmysl a někde máš prostě ty služby, ale ono,
1: výšivky.
0: Musíš jako zařídit, musíš tu cel vyrobit a pak někde dohodnout, kam ji odvezeš, že jo, no tak. Ale ty dluhopisy, tak, hodně slovy o zadlužení zemí. Víš, která je v podstatě nejzadluženější země na světě?
1: Spojené státy, ne?
0: Potom?
1: No Řecko asi ne, to mi
0: Řecko vyvrátí. Asi ne.
1: To mi vyvrátí.
0: Tak Itálie,
1: Španělsko.
0: Taky ne.
1: Spojené státy. No asi to je uhodnu, no.
0: Tak typni si, Česko, tak zkus to mimo Evropu.
1: Mimo Evropu.
0: No. Jedna z nejzadluženějších.
1: Čína ne.
0: Čína ne,
1: no tak Čína má před.
0: Čína je jeden z největších věřitelů Spojených států, že?
1: Mimo Evropu. A je to velká země?
0: Další na tom, co bude řekl
1: velká. Ale už mě nenapíje, běží čas.
0: Už je více velká, prosím tě.
1: Nevím. Tak Indie? Ne. Japonsko.
0: Ne, Japonsko.
1: Japonsko.
0: Japonsko je jedna z nejzadluženějších zemí, jenomže většinu japonského dluhu vlastní Japonci.
1: Mm-hmm.
0: Oni si půjčují sami od sebe, tudíž nejsou vystaveni tomu strukturálnímu tlaku zvenčí. A kdyby zkrachoval, tak maximálně sami k sobě. Jo. Takže nemají nikde závazky, který musí splácet a vyhnou se tomu růstu za dluhovou službu. Za ty úroky, jinak řečeno.
1: Jasně.
0: Jak platí lidi hypotéky, stát taky platí, dejme tomu něco jako z hypotéky, jak to zjednoduším. Jo. U nás za dobu Fialovy vlády pikantérie to narostlo ze 40 miliard na 110. Jo. Každý rok 110 miliard.
1: No jasně, no, jenom obsluha dluhu.
0: Jenom obsluha dluhu. Obsluha dluhu je eufemismus, protože platíš úroky.
1: Uroky,
0: no. Když se tomu říkalo lichvářství.
1: Teď to aspoň zůstane teď tady, že jo?
0: A teďka to zůstane tady, jo? Takže nemusíš, tak vlastně platíš sám sobě. A tudíž ty peníze jsou určený tak a teď, jo? Důležitý je, jak se využijí, jo? To, že se podařilo, jako upřímně nechápu, proč ty dluhopisy už jednou byly předtím, to mělo až, když byla předtím ta první vláda.
1: To bylo myslím, za Kalouska byly dluhopisy, ne?
0: To bylo byly za Aleny Schillerové, že jo, znova.
1: Taky no.
0: No. A za Kalouska tam se přece udělali ty korunové dluhopisy, tak to je zase něco jiného. Ale pak ta bývalá vláda to zrušila, je to na novo, jo. A to je úplně geniální, jako to, ten zájem je super, tak je otázka, na co se ty peníze použijí. Jako já musím
1: toho říct, se bojím, ano.
0: Já musím říct, že bez ohledu na politické přesvědčení každý může jenom gratulovat paní ministryně financí Aleně Schillerové, že dokázala vybrat už tady 22,8 miliardy. A teď, jo, použijí se to na něco produktivního nebo produktivního, když je produktivního.
1: Tak oni ty, ale ty peníze nebo ten dluh, ty peníze z těch dluhopisů nemají mašličku, že na co jsou určeny, to je asi...
0: No nemají, to je pak na vládě, že no. Když to bude na produktivní rozvoj multiplikačním efektem, tak ten, kdo si je nekoupil, to není tak, že pak zaplatí ty úroky ze svých daní, ale vlastně díky tomu zroste ekonomika. Pokud se to rozfrcká na něco, co je neproduktivní, no tak prostě pak se složíme všichni, jo. Ale složíme se tím, že budeme mít vlastně ten náš růst nebude zdravý. No, protože postmoderní ekonomiku není možné táhnout jenom na spotřebu obyvatel věčně, že jo.
1: Já bych asi propojil ty dluhopisy republiky se škrtama republiky.
0: Škrtat v čem, no? Co škrtat, no?
1: Věčná debata, no.
0: Tak řekni, v čem se škrtal.
1: Tak jako dotace, Green Deal, veškeré dotace na emisní povolenky, to všechno úplně to jsou nesmysly prostě.
0: No, že tam je to tak,
1: že
0: to
1: já vím, že musíme,
0: nejsme ostrov, že?
1: Já vím, že nejsme ostrov, no, tak když se ptáš, tak ti odpovídám, no.
0: To ti ne, co bys chtěl a co je možný, že?
1: No, jasně, no.
0: Teďka se podívej třeba pan minister dopravy Bednárek, kterému je nutno, rozhodně kdo budu přičít, že tam se dal ty peníze v Unii na D11, to se musí v roku 29 dostavět, protože jinak by si ty peníze vraceli. Takže konečně bude D11, snad doufejme. Pokračuje se D35 a podobně. Tak už teďka přišel na to, že to původně plánované, že se zruší ty úlevy na dálnici pro elektroauta a hybridy, tak jako, že to nebude, protože by se přišlo ty miliardy z Unie. Jo? To jsou taky jako je třeba zvážit prostě ty kufry peněz. Jo? A...
1: Se mi přitížilo.
0: Se mi přitížilo, tak já tě se ulevím, ale... Na druhou stranu se zavázal pan ministr Bednárek a vláda se zavázali, že neporoste konečně cena dálniční známky, protože je v přepočtu dražší než v Österreichu, v Rakousku.
1: No. Já rozumím, co jste.
0: No, tak...
1: To je ta země, se kterou nemáme dálniční spojení.
0: No, my máme žádnou. Prakticky.
1: Německy máme.
0: No, nemáme.
1: Máme, do Dražďan se dostaneš. Po dálnici a do Mnichova taky.
0: Jo.
1: No jo.
0: To znamená, že jo. Když tam jedu, tak je tam minimálně 3 uzávěrky a 4 vykopávky.
1: To uzávěrka je jedna věc, ale dálnice tam je.
0: No, teoretická ale, je dálnice, ale... je teoretická až na Slovensko.
1: Tady nepostavíme ani do roku 2029, to není
0: no, počkej, ale víš, jak tak já jezdím pravidelně jako fakt po Evropě autem, protože já lítám jenom, když musím.
1: No.
0: A musím říct teda, že fakt platí, že musíš dohopsat na tu česko-slovenskou hranici a pak jdeš po dálnici.
1: Tak už se to dá, no.
0: Nebo, hele, tak pozor, ale tak oni ty dálnice v Německu taky nejsou úplně jako super.
1: Ale jsou zdarma.
0: No dobře, jsou zdarma, jenom všichni tam na každých pár kilometrů seknou stovku.
1: To je pravda.
0: Rozumíš, tak to taky absurdní, tak jako na co máš neomezenou rychlost, když tam pak sekáš furt stovky a nejlépe tam. Je to je úplně zbytečné, že jo? Jo? Takže...
1: Ale tak jako já zase jako dobře, jmenuje se to Chachar, řek, tak já musím připomenout, že od roku 90 prakticky, nebo 91 jezdím Praha, Ostrava a je to úplné peklo. Je to, no, peklo, je to peklo a my neumíme postavit vůbec nic, prostě když se budeme chtít postavit dálnici někam za Mikulov do Rakouska, tak se tam postaví 3 nebo 4 s proměnutím idioti, kteří to budou rozporovat hnutí země, hnutí duha, tady tyhle. A
0: no, tak teďka to jsem právě zvědavý, jak dopadne nový stavební zákon, jestli s tím nějak pohnu, jo.
1: Nerufám.
0: Máme to příště, ale tak máme teďka závazek, tak ona se čím dál vyzostavit, D35, ta by pomohla.
1: No tak ježiš.
0: Přes Hradec na Olomouc by to bylo
1: trošku se tam postavilo.
0: Už tam něco postavilo, máme tady jasný závazek, takže myslím, že to nejlepší, že dneska je 20.
1: Dneska je 20.
0: května, že? 26. No, takže za 3,5 roku, že jsme teď otevřený účet, jo? Nová vláda, otevřený účet. Za 3,5 roku se jistě jedného budeme sčítat jako voliči, jo? Vyšlo, nevyšlo, tím se začíná těm dluhopisům. Jako mít dluhopisy státu, jako republiky, to je jednak se to jmenuje, protože vlastní dluhopisy, kde vlastní občané ti dají peníze, jako se kdysi skládali na Národní divadlo třeba, je vždycky lepší, než to půjčovat venku. Jo? Minimálně v tom, že přirozeně člověk sám k sobě je jako velkorysejší. A teď je otázka, kdyby se to půjčilo třeba dostat dálnic, tak to má multiplikační efekty. Jo, když se to použije na podporu porodnosti, to má multiplikační efekty, na to by se dokupit zdravotnictví, který do 10-5, jo, nebo nedej Bůh, aby jsme měli zalátaný silnice třeba i nižších tříd, jo, tak to je produktivní vlastně, to zadlužení produktivní, protože ono vlastně, ty firmy, co to staví, zaměstnají lidi, ty si nakupují, firmy pro ně vyrábějí, platí si z toho všeho daně přímé, nepřímé, a potom by mohlo dojít k růstu, kdy třeba i ty, jak chceš škrtat, by to šlo, jo. Ale v dnešní době, když ti jako zasekne minulá vláda, jo, 1200 miliard dluh, když prostě máš teďka rozpočet po zreálení 310 miliard minus,
1: tak 25
0: tak
1: miliard.
0: Jako, co chceš škrtat?
1: No.
0: Jo, kde chceš škrtat? Tak jako,
1: nejhorší by bylo,
0: jo, když se... Nejde o to škrtnout 2-3 miliardy, potřebuješ, když už, tak...
1: No, podání,
0: tak co, zdravotnictví, školství, důchody...
1: 13. 14. platy státní správy.
0: Tak to je jedno, jaký máš plat, jestli to máš do 12 nebo 14.
1: Senát bych škrtl.
0: To bych škrtl taky.
1: No vidíš.
0: Národní rozpočtovou radu bych škrtl.
1: To ale nebude moc miliard.
0: No ani tady, tady myslím 27 milionů, tak talíře dělají talíře. Senát, ta dlouho je od začátku, říkám, že...
1: F35.
0: Ono se říká, že zjistili, rozumíš, že to je tak super napsaný ta smlouva.
1: To nejde, no,
0: a zaplacený ty zálohy hlavně.
1: Nejde zmínili tady paní Černochová, to bude vědět.
0: No, že kdy? No, jak to říkával tenkrát ještě před volbami předseda hnutí, ano, ne? Že až poletí ta nepřátelská, ta ne, tak ji ukážeš fakturu.
1: Jasně. A je to vyřešené.
0: Jo, jo.
1: No. Takže tím, že Češi kupují dluhopisy,
0: no.
1: Já si myslím, že to znamená nějakou důvěru, měřitelnou důvěru v to, že náš stát neskrachuje.
0: Ježišmarja, tak to je fakt taky, že neskrachuje. No,
1: ale taky... třeba to můžou se dít věci.
0: Oni si lidi myslí, že stát nemůže zkrachovat.
1: No, může zkrachovat. Argentina zkrachovala. Dvakrát, myslím, dokonce. Ty jsi říkal technicky, že
0: Jiřecka Amerika moc krát, ale dobře, tak krach to je to poslední, teď si představ, co je hrozný, třeba hyperinflace, jako hyperinflační spirála, nebo poptávková inflace.
1: A nebo vím si, jako, že třeba krach knihovny Václava Havla.
0: Jo. Přestalo?
1: No, děje se to.
0: A?
1: No nevím. No,
0: tak a to jako, by trápí?
1: No, trápí mě to.
0: Mě taky, no.
1: Mě
0: tak hrozně trápí, že...
1: Myšlenky, já bych chtěl, aby myšlenky Václava Havla žili dál.
0: Ne, já si myslím, tak já jsem dílo Václava Havla četl.
1: To není možné.
0: Řekl to, že ne.
1: Celé dílo?
0: Tak celý ne, jako, ale četl jsem Zahradní slavnost, Moc bezmocný. Myslím, jak se to jmenuje. To ta divadelní hra, jak jsou v té kanceláři.
1: To nevím.
0: Jako tam pak,
1: jo, myslíš
0: jak on tam pak zradí tu jedinou, co se ho tam zastala?
1: Tak to nejsem schopen jmenovat. No ale od dluhopisu republiky k knihovně Václava Havla je daleko.
0: No takže tak, jak to všechno krachuje, no?
1: No protože odešel sponzor. Nebo chce odejít sponzor hlavní, pan Bokala, který není spokojen.
0: A s čím nejspokojen?
1: No je tam
0: ten Havel napsal něco špatného, to najdeš, že je mrtvej, ne?
1: Je tam tvůj kolega, ekonom Sedláček, který to vede, asi to nevede úplně dobře.
0: No máme tak to, že jako každý, kdo prostě, já jsem vystudoval ekonomii, není můj kolega sám, ne?
1: No je, když...
0: Co ty jsi studoval?
1: Já jsem Gimple, no.
0: To každý, kdo vystudoval Gimple, je tvůj spolužák?
1: No samozřejmě. Kolega.
0: Kolega.
1: Já chápu, že se čertíš.
0: Ne, já se nečertím, já jsem podě, ale až zase se budete hádat na sociálních sítích s nějakýma lidma, tak si tak připomeňte, že máte oba Gimple.
1: Přesně tak, ale na základní školu třeba.
0: Ne, já se nečertím takhle, já si myslím, tak pojď se pan Bakala, jsou to jeho peníze.
1: Jasně.
0: Jestli je chce dát tam, či onde, to je jeho věc. Co dívá knihovny Václava Havla, kdo tam chtěl chodit, tak tam chodí, nebo chodil, kdo tam nechce chodit, nechodí. Myslím si, že jestli to bude nebo nebude, já mám takový pocit, tak na díle toho dramatika to jako nic nemění. Já si myslím, že z hlediska dramatického, jako opravdu Václav Havel je hodnotné čtivo, ať už s tím člověk souhlasí nebo ne. A tě se vracím k těm kognitivním poruchám a seminárkám,
1: no.
0: Že v dnešní době, to je mimochodem vlivem algoritmu, je čím dál víc lidí vystavováno obsahu, který vytváří takzvanou komoru ozvěn, neboli informačně filtrační bublinku. To je dokázaný vědecky. Jo. Že vlastně se utvrzuje ve svých vlastních postojích a názorech. Má pocit, že to myslí všichni a pak nejsou schopni ti lidi jako vést ani dialog s opačným názorem, že neví ani, že existuje. Jo. Jsou každý, že jako, jsou dva lidé v stejném místě geograficky, ale v úplně jiných informačních realitách. Jo. A ať už někdo souhlasí nebo nesouhlasí s dílem Václava Havla nebo koukoliv jiného, nebo s tím, co říkám já, ty nebo kdokoliv, myslím si, že vždycky dobré si to poslechnout, zamyslet se nad tím a říct si, jako souhlasím, nesouhlasím, protože to minimálně člověka obohatí. Jo? Jako vystavovat se jenom stejným názorům je příjemné. Jo? Takže, ale to říkám té knihovně, jo. Tak dobrý, jak nebude kniho na Václava Havla, tak si ty lidi ty hry půjčí v knihovně třeba.
1: Václava Havla. Nebo si zajdou pro ně do institutu Václava Klauze.
0: Nebo.
1: Ne, to byl prostě.
0: Ježišmarja, dělá institutu, teďka jsem měl vydat nějaké prohlášení k tomu sjezdu, celého panšaftu, zajdou si do městské knihovny. Já jsem dneska v městské knihovně byl.
1: No vidíš.
0: A byl jsem potěšen, půjčil jsem si krásné knížky k našemu tématu.
1: Když jsem, tak to probereme příště. No. Ale když ještě k tomu Václavovi Havlovi a jeho myšlenkám, teď se na to úplně těším, jak předseda Senátu, který bychom zrušili, oba máme stejný názor. Předseda Senátu
0: poletí. Tam nemůže kandidovat. Hele, jednou, dvakrát měsíce zasedneš, prachu jak šlupek.
1: Kandidovat s programem Zrušíme se.
0: U toho si budeme dělat podcasty a noviny a televize a všechno.
1: To vypadá jako, jak říkají Piráti, to vypadá jako plán, ale úplně...
0: Už jí bylo 42.
1: No bylo.
0: Tak panu, můžeš kandidovat.
1: Panu, na prezidenta.
0: No vidíš.
1: Panu Vystrčilovi, předsedovi Senátu.
0: A nechceš kandidovat na prezidenta?
1: Ne. Jak poletí na Tajvan s
0: tou linkou,
1: běžnou linkou. Pozor, ale on tam má vést lavičku Václava Havla, kterou tam odhalí se spisovatelem panem Tupolem a tou běžnou linkou povezou lavičku Václava Havla. Dobrý si to představit. Se to ukazuje, na co potřeboval ten speciál, chápeš?
0: Za 10 mega.
1: No.
0: 8 až 10 mega
1: tak
0: na speciál.
1: Oni potřebovali na lavičku Václava Havla speciál. A teď budou muset vést normální linku.
0: Takže dáš linku k tomu, ať nežeru 50 tisíc za biznis třeba do Tajvanu, kolik to může stát, já jsem na Tajvan nikdy neletěl, tak dáš, dejme to břek, nastřelíme to, jo? Dejme tomu 50, 60 dáš za letenku, 10, 20, 30 dáš za nadměrné zavazadlo,
1: a třeba
0: tak prostě na tom líp než.
1: Třeba ji rozřežu, rozmontuju a tam ji smontuju. To nebude.
0: No ne, zabalíš to normálně, ne, máš tam pár trubek, že jo, trubky možná mají na Tajvanu, tak tam je možná, viděl jsi někdy lavičku Václava Havla?
1: Viděl, já jsem na jedné z nich dokonce seděl.
0: Já jsem na nich seděl.
1: Já taky, no. Já v Karlových Varech, myslím.
0: Já v Atenách, ale...
1: V Atenách mají lavičku Václava Havla?
0: Takže asi tak tam podle mě jde hlavně o to jako posezení a ten nápis, ne?
1: Nápis a najít ten správný holandský strom, z toho roste.
0: Tak stromy v Tajvanu asi
1: Tajvanu
0: mají,
1: budou,
0: na Tajvanu. Nějaký, aby tam mohli přidat mají, tak prostě povezeš prostě to sedátko, nadměrný zavazadlo trochu. Já teďka nechci snižovat, jo, ale jak to asi dělají surfaři? Ježmar, tak kdyby pan Vystrčil nebyl Tajvanec, teda pardon, pan předseda Českého senátu, kdyby místo na Tajvan létal třeba na Floridu,
1: do Kalifornie,
0: na surf, tak by nevezl surf, tak si s kým udělá.
1: No.
0: Takže tebe trápí ta knihovna?
1: Ne, to mě netrápí.
0: Ty z toho máš kolik
1: bude radost? Z toho mám...
0: Trápí
1: mě to taky. Já jsem sice nikdy nebyl v knihovně Václava Havla, ale trápí mě, že už to... Myslím si, že to patří, já vím, nebo tuším. Ale myslím si, že to patří k koloritu České republiky.
0: Jak tušíš, co tušíš?
1: No, že ty jsi byl v knihovně Václava Havla na rozdíl ode mě.
0: No, já tam byl pozvaný.
1: Typoval bych, no, mě tam nikdy nepozvali.
0: Pozvali, když, myslím, že to bylo zrovna, když bylo to zadlužení, no.
1: Tak já až se mi budou ptát kamarádi, co jsem dneska dělal, tak já řeknu, Natáčel jsem první díl podcastu s člověkem, který byl pozván do knihovny Václava Havla.
0: Jo,
1: a budu za hrdinu.
0: Lety, no.
1: Budu za hrdinu.
0: Na ně budeš?
1: Budu, no.
0: No.
1: Víš, vystoupím ze své bubliny a díky tobě.
0: No, no, tak se mi nepřestaneš potom zdravit. No.
1: My jsme, vážení diváci, my jsme chtěli probrat ještě několik témat.
0: A to?
1: No, třeba jsme chtěli probrat, jak bují jako po dešti, jak bují nové politické strany, jaké mají šance.
0: Jo, počkej.
1: Naše Česko třeba a jak se to jmenuje, to se jmenuje nějak tak divně, ta nová strana, Vladimíra Špidly, ne, Volt, to není zase takový.
0: Nová sociální demokracie?
1: No.
0: SDA?
1: No, něco takového.
0: NDA?
1: NDA. Děti by mohli rovnou vystoupit na mítingu Brno s tou zkratkou.
0: No, NSD?
1: NSD, no, něco takové.
0: Nová sociální demokracie, NSD, no. Tak to můžeme v rychlosti, tak dáme.
1: Viděl jsem nějaký průzkum, kde jsou před třeba nová strana pana Kuby, Špidla tam ještě není, ale Kuby je před Lidovcem a před Topkou. A, ještě
0: před bude,
1: a já vůbec není nic nevím. Já nevím, co si myslí vůbec.
0: No.
1: Vůbec nic. Počkej, jako, že vytváří dojem, že oni jsou ta lepší ODS teď asi, ale jako jejich názory třeba, já vím, že to je obsesivní, ale na studentský sjezd v Brně, to nevím, co si myslí pan Kuba třeba. Nebo, nevím, a nebo co. Nebo jestli má letět pan prezident do Ankary, nebo nemá, to taky nevím.
0: Ale něho. Nevíš co, tak jako to, že jsou jako, že lepší ODS, tak to sobě říkají motoristé, tak s ním přišli první, že jsou to lidi zklamaní, bývalí voliči.
1: ODS Revival, ne?
0: ODS Revival si říkali, no. Že a zpátu, když to říkali tenkrát u mě v podcastu, v ty rozhovory, to je bod jedna, bod dva, Martin Kuba je regionální politik regionálního významu a mě spíš na tom nejvíc jako pobavilo, jak tvrdí nejlepší bývalý premiér České republiky Fiala, že prý si ho jako Andrej Babiš a hnutí jenom
1: pochovávají,
0: aby měli koaličního partnera. Já jsem si říkal, tak říkám jako sláva všem teoretikům, politologům v praxi na výsostech, jo. Jako to si říkám, to je tak absurdní, člověče, tak jako rozumíš, tak máš stranu, hnutí ano, která má 35% zhruba, mezi 3 až 35 stabilních. Jo. Teďka jako asi Děčeš. Nemáš nic jeho na práci, si říkáš, tak co když jsme vzali nějakýho hejtmana, začali si ho pěstovat.
1: A budeme si stranu.
0: No a jinak ty Lidovci a TOP 09, tak jako každý svého štěstí s trůjcem. Já jsem povím, že mluvíš o Lidovci, protože tady jsou takzvaní noví Lidovci, kteří teďka budou mít jako tah na branku, už postili v preferencích o 0,2%, takže už mají skoro 3%.
1: To, náš kamarád Mirek Korecký už to spočítal, že budou mít za 10 let, že budou mít těch 30%, když jim bude o 0,2% za týden.
0: Tak rozumíš, ale jako to je parlamentní strana, která se vyšplhala na zádech ODSky, jo? No. Společně s Topkou.
1: No,
0: chyba bývalo vedení ODS je, že by to bylo jedno, takže z 52 získaných poslanců má ODS 27.
1: Ne? A Lidovci mají 16 nebo kolik?
0: Myslím, že 15.
1: 15, no to je šílené.
0: A myslím, že 15.
1: V Rudém právu byl kdysi článek o nové vlně hudební, o hnutí, který se jmenoval Nová vlna se starým obsahem. To jsou noví Lidovci. Není nic nového, když vidím toho Jan Bartošek, jak má tady ten odznak Noví Lidovci, tak se musím smát, že?
0: Ne, já jsem si to taky vymyslel. Podle mě to je tak, oni jako teďka budou naprosto originálním, inovativním způsobem dělat to samé, co dělali doposud.
1: A budou, tak a dostáváme se k závěru a budou, můžeme rozebrat příště. Blíží se komunální volby a začne zase další kampaň. A budeme svědky toho hesla Nejsme jako my. A to jsou Lidovci, to je prostě ODSka v Praze.
0: ODSka v Praze, která 4 roky tady dělala kumbaja s Piráty. A teď tak, se tváří, že to nebylo.
1: Tak,
0: a ty Piráty
1: se na tu dopravu v Praze, fuj.
0: Fuj, no. Jo, chápete, že přijete portlík, ne? Ježi, mě říkám, tyjo, kamo. Jako chápeš? Jako a s kým on tam jako borec, prostě s kým on tam seděl, chlapec 4 roky a teďka najednou se tváří,
1: a
0: že
1: tak
0: ne.
1: Třeba si to vědomili. Tomasi, Už to nechme, protože mě plně začalo, jako, že tady v Praze jedu občas autem a je to teda peklo. A už bych už další hodí...
0: Já to rozvedu v příštím díle, slibuju. Ale jenom to uvedu, jo? Uvedu to.
1: Dobrý úvod do příštího dílu.
0: Úvod do příštího dílu. Rozebereme nové heslo ODS Praze pana Portlíka, dám Praze tempo.
1: Tak. Bude to nové tempo, bude... Ne 4, ale bude 6 kilometrů na ně. Vážení diváci, já jsem velmi rád, že jste to s námi vydrželi. Bavilo mě to. Těším se na příští týden.
0: Mějte se hezky, naschledanou.

Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady pátek, 21. hodina a to znamená stream a venku je světlo ještě, jo? Tak to je vždycky každý rok touto dobou a musím vám říct hned na úvod, že se jako blbě streamuje. Nevím, jak je to možný, zvyk je asi železná košile a vždycky těch pár týdnů, kdy už je venku světlo, je prostě blbý. No a já jsem rád, že jste tady, protože já jsem tady také dnes sám. A myslím, že tady bychom mohli strávit příjemnou hodinku. Řeknu vám proč, jo? Protože mám pro vás nový příběh. No. Kdo jste tady na streamu, když tak napište do chatu, jestli si vzpomínáte, jak jsem vám tady vyprávil o kamarádovi Eduardovi a jeho mazané manželce, jo? A nevím, kam to bylo, ta dovolená, jaký ten řecký ostrov a tak dále. Jo? No a protože různí moji kamarádi sledují tady chaty, tak občas se dozvím nějakou takovou zajímavou historku a dneska jsem si říkal, že vám povyprávím jednu, kterou jsem si dozvěděl před pár dny a stojí za to. Je to z podobného ranku, neboli mezilidské vztahy, jo, které jsou samozřejmě jako košaté. Jo, praxe je košatý strom, jak víme. No, tak to vám řeknu za chvilku a stojí to za to, protože jak bych to řekl, myslím, že každý z nás by dal za velmi drahou vstupenku nebo z peníze za velmi drahou vstupenku, aby mohl být u toho. No a musím to trošku jako posunout, protože aby se to neproseklo, že to celé vím, jo, ačkoliv ono to asi podle těch Ono to asi se nebude dát úplně vyhnout. No tak v nejhorším mě někdo vynadá, jako to nic horšího se stát nemůže. Tak, no a mám tady několik ukázek, samozřejmě, jako vždycky v pátek, jo, abyste věděli, že na XTV se pracuje a že se prostě nespí do vavřínech. A jako vždycky začneme anketou. Jo. Anketa, prosím vás, dneska jsem tady připravil speciální anketu, velmi aktuální. A otázka zní takto. Sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za akt smíření, nebo za provokaci, nebo za zbytečnost? Zatím je tady 670 hlasů a akt smíření 1%, já si myslím. Za provokaci 82% a za zbytečnost 17%. No a kdybych mohl tady hlasovat já, tak bych asi kliknul, bohužel, na tu provokaci. No, já nevím, co si o tom myslíte vy, budu rád, když tady napíšete do chatu, budu se to snažit číst, ale mně to je teda tak

0: Pane Svobodo, zítra začne sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se vůbec poprvé koná v České republice, a to v Brně. Je to smíření, akt smíření, most, jak jsem někde slyšela, že je mostem to, ta akce, a nebo je to jitření starých ran?
1: Já bych řekl, že to je chybná politická akce, protože smíření, pokud jde o smíření mezi státy, to je vyřešeno dvěma smlouvami mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v roce 1973-1992. Pokud jde o obsah smíření, je vyřešena ta otázka Česko-německou deklarací pro zájemce, je to článek 2 a článek 3 deklarace. To znamená, mezi státy věc vyřešena. Za druhé, jsme v šengenském prostoru, takže pokud kterýkoliv Němec má pocit, že tady chce žít, ať přijde, koupí si dům nebo byt nebo pole nebo co tady k mání a může tady být. A argument číslo 3, tady jsou ti, kterým už nikdo neublížil. Naopak, to jsou potomci ti, kteří byli vysídleni, dokonce na rozdíl od nás žili celou dobu ve svobodné prosperující zemi. My jsme jim neublížili a oni neublížili nám. Takže kladu otázku, kdo s kým se má smiřovat, protože není s kým se smiřovat. Takže je to otázka politická a na téma odsunu se vždycky budeme lišit i u nás doma a v Německu názorově, ale to je jedno z témat. A NEU se dostává ústřím tématem a to sdružení sudetských Němců, které v Bavorsku už nehraje téměř žádnou vážnou roli, najednou je na vrcholu a my z toho uděláme velký problém. A ten problém to již není v tom, že se to koná. Ani to, že jde v Brně, ale s tím, co se odehraje v tom Brně, protože tož poškodí česko-německé vztahy. Jenom vezmu úvahu, že tady má být bavorský premiér a prezident republiky přijme v době, kdy premiér požaduje, no prosí velvyslance Spolkové republiky Německo, aby doporučil, aby sem žádný představitel výkonné moci nejezdil, tak prezident republiky řekne a já přijmu premiéra bavorského, když bude tady přítomen. To znamená, že se to v akce vzejdou jenom konflikty.
2: Určitě na tom, co říká Cyril Svoboda, něco je. Jo, to je, jako, myslím, že valnou část toho jeho komentáře, tak jak to po něm chtěla paní Alex, tak já podepisuju. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že ta celá akce je odporná, urážlivá. Prostě, jo, že to je. On má ten pan Posled, což já nevím, co to je za člověka, jako vlastně o něm nevím nic, jenom tady z toho, z těch článků a z médií, ale má velkou nevýhodu, že on je velmi necharizmatický člověk, jo. Řekl bych, že je velmi nesympatický člověk. Ale za to nikdo z nás nemůže, jo. Tak jako každý z nás je někomu sympatický, někomu nesympatický, ale už to, že si tam vybrali takového řečníka a šéfa toho, už o čem svědčí. Jo, to je bod jedna. To, že český prezident dá záštitu tomu festivalu v rámci, kterého se koná tady ta odporná akce, je samozřejmě plivnutí do ksichtu tady občanům této země. Jo. To si opravdu myslím. A ještě vlastně to, že on je voják bývalý. Jo? Když pominu ještě, že to je bývalý komunista, komunistický funkcionář, rozvědčík a tak dále, který musí o těchto věcech vědět své, tak tentokrát si řekl, že ty lacené politické body jsou tak cenný, že udělal to, co tady ostatně pan Svoboda komentoval. Já za sebe jako říkám, že ono, vlastně si říkám, jaký akt usmíření. Ono, já jsem si pár dnů zpátky pouštěl na Blu-ray ten výborný film, který, český film, který se jmenuje Lidice. A když se na to jenom díváte jako na příběh a snažíte se být nezainteresovaným,

0: jako říkáte si, zapomenete na to, že to jsou lidi, že to jsou naši předci, jo, a není to x kolen daleko, je to ta 81 let je od konce války, jo. To není žádná doba. Prostě to ještě spousta lidí žije, kteří to pamatují. Tak si říkáte, jak je možný, že oni vlastně vydávají něco za akt smíření a každý, kdo vidí 10 cm jako dopředu před sebe, musí vědět, jako co tomu předcházelo. Je to za mě hrůza, já to strašně odsuzuju, já se s tím nikdy nesmířím, považuji to za obrovskou provokaci a bohužel musím říct, že si myslím, že to půjde někam dál. Jo. Toto není konec. Samozřejmě jako bude spousta lidí, kteří budou říkat, no jo, ale je potřeba se podívat na věci tak, že musíme umět odpouštět a já nevím co všechno. Ale ta druhá světová válka a to, co tady Němci udělali. A pozor, to nebyl jeden popletený malíř z Rakouska. Jo. To nebyl jeden člověk. To byly tisíce lidí a miliony lidí podporovali. Já jsem někde četl, že NSDAP podporovalo před válkou 9 milionů Němců. Jo. A to není... A ti měli nějaké děti a ty jejich děti měli nějaké děti. A dál už to nesahá. Prostě. Dál už tady to nesahá. Tak, myslím, že kde kdo může říct, nebo kdyby měl férově, tak by musel říct, náš dědeček bohužel byl ten, kdo toto podporoval a viděl jsem teď nějaký dokument o tom, jak někteří lidé prostě v Německu ještě stále chodí k některým hrobům a kladou tam květiny, jo, a nejsou to hroby neznámého vojna Rudé armády anebo americké armády, jo, kteří tady nechali životy za to, když to osvobozovali. Tak je potřeba tam v tom Brně v klidu, bez nějakého pořvávání, bez jakýkoliv násilí tam říct, že připomenou tu smutnou pravdu, že Československo na oltář té druhé světové války položilo 320 tisíc životů. 320 tisíc nebo 340. Takhle. No a teď si mě nechce o tom, jo, jenom to tak říkám. Tak doufám, že alespoň někteří z vás si o tom myslí to, co já. Odpouštět válku, zabíjení lidí, píše tady Dvarven, a ještě si podávat ruku s někým, kdo vlastně morálně a politicky, kdo nás morálně politicky sežral do morku kostí? Nikdy. Jo. Rozumím tomu názoru. Rozumím tomu. Hezký večer, píše taky Dvarven tady. Tento sjezd považuji za absolutní urážku a nehumánnost v rámci vztahu k naší republice. Kruh se uzavřel a proč to dál otevírat? Nus, jasně. To je další. Jako. Iva Řežábková tady píše 100% souhlas k Saverem, to mám radost, už mi tady dlouho nikdo nenapsal. No ale já si myslím, že to prostě musí s tím souhlasit každý, když si to takto řekneme, protože každý, kdo alespoň trošku o těch věcech uvažuje a kdo alespoň některé věci si z toho dějepisu pamatuje, ne, že to zkoumá dopodrobna. Takových lidí je pár, jo. Je pan Čvančera a jiní, a pak jsou takový polo zkoumači, jako jsem já, že se díváme na ty dokumenty a něco kolem toho čteme a hledáme na internetu. No a pak jsou lidi, kteří to nezajímá vůbec, ale ti, kteří to nezajímá vůbec, těch je možná nejvíc a ti by aspoň si měli připomenout, kdo tu zem nebo kdo tu válku druhou světovou rozpoutal a kolik lidí za ním stálo. A nechci vyvolávat žádnou jako nenávist k Němcům, ale pamatujme si to. A alespoň jako, dneska to říkala paní Karol, my jsme natáčeli Za stranu a za lidi Ona říkala, že je zvědavá na to usmířování, jestli nějaký nastane mezi Ruskem a Ukrajinou, jestli budou tady lidé, kteří dneska říkají, pojďme, je to gesto usmíření, jestli budou říkat tak a teď, pojďme, pojďme se přimluvit za to, aby se Rusové usmířili s Ukrajincema a Ukrajinci s Rusama. No jsem zvědavý, jak to bude. Jo, myslím, že to bude přesně naopak. Tak, a to měla paní Karol jako výborný postřeh. Ne, pane Xavere, radši budou učit o genderové ideologii. No taky se obávám, jo, že se těm dětskám úplně neříká. Já si vzpomínám na základní školu, kde nám vodili do třídy v Tišnově jistého pana Volenu, myslím, že to jméno říkám správně nebo nedomu, ale Volenu spíš, což byl už starý pán, byl členem nějaké té protifašistických bojovníků, jo, a ten nám vyprávěl jako těm dětskám, protože tu válku zažil. A zažil tu hrůzu, která tam byla, jak jsme na to koukali, ale ať si kdo chce, co chce říká, tak alespoň co se týče té druhé světové války, tak tenkrát se ty věci učili, doufám, tak jak jsou. Jo. Taky nám tenkrát říkali, že Rusové i Američani osvobodili. Asi v jiných věcech se učili nesmysly, ale toto... A navíc tam pravidelně přivedli tady pana Volenu a ten o tom vyprávěl. Já ho vidím před sebou. No, Ondřej Mirmek, zdravím všechny Xaverovce. Mistře, zkuste se někdy zeptat někoho, kdo pod generálem Pavlem sloužil v Prostějově. A nebo někoho, kdo byl tehdy v cizinecké legii a viděl, co v té jugošce způsobil. No, víte co, to je strašně složitý. Já znám člověka, který působil pod tady naším panem prezidentem generálem, jo, a říkal mi hrozný věci, jenže on vám to v rozhovoru na kameru nikdo neřekne a jinak je to taková šeptanda, někdo by mohl říct, a měl by asi pravdu, že to jsou drby, jo, my jsme pod ním nikdo nesloužili, tak nevíme. Nevím, jestli je to férový člověk, musím říct, že na dovolenou bych s ním nejel. A Janaslav píše, samozřejmě souhlas k Savenem, je to smutné, co se děje. Dá se tato země víc ponížit, někdo píše. No. Někteří lidi to jako berou jako těžké ponížení. Potřeba s lidma, kteří to zažili, mluvit. Zdravím, pane Xavere, proč se v médiích nezačínají hodnocení rokem 38? Máte nějaké info? Nevím, co konkrétně v roce 38 máte na mysli. Jo, tak já rozumím, já tomu datu rozumím, ale událostí bylo několik. Já jsem to nedávno studoval na Wikipedii, protože jsem si říkal, jak to vlastně bylo, co bylo těsně předtím, než on napadl Polsko a tak, ale to je na dlouhou debatu, to je jedno. Žádné info, Tomáši, Koudelo, nemám. Věra, Xaver to pojmenoval přesně, Věro, děkuju, zdravím, pěkný večer všem, je potřeba se podívat, kdo to peklo začal, opustit nelze, hlavně nepřekrucovat dějiny. Souhlasím, Luděk Petrov. Lukáš Oliva, asi se shodneme, že za film Lidice by poplatky ČT měly smysl. Bohužel jedno z mála. No já totiž si nejsem jistý, jestli v zásadě s váma souhlasím, ale nejsem si jistý, jestli ten film vzniknul v produkci České televize. Spíš bych se vsadil, že ne. Dokonce si myslím, že vznikl v soukromé firmě. A dokonce si myslím, že vznikl soukromé firmě pana Vicana, myslím, že se jmenuje, což je takový producent filmový a vinař a má v Brně vinotéku a tak. Jo. A já jsem s ním mluvil ještě nějakou dobu předtím, než ten film vzniknul. A Doufám, že mu nekomolím jméno, myslím, že se jmenuje pan Vícan. Ale a ano, ano, to říkám často, protože se mě každou chvíli někdo ptá na ty věci kolem České televize. A to by byla veřejná služba mediální, tak jak já si ji představuju, respektive tu část, které se říká dramatická tvorba. Jo? Ale těch samozřejmě složek je několik a je to na dlouhou debatu. Teď s tím nebudu zdržovat. Mám z mediálního světa, mám dneska úplně jinou, tady úplně jiné téma. A říkal jsem to, Tomáš, už mi to tady Pepa píše, Tomáš Vican působil jako producent u historického dramatu Lidice. Ty vole, já si nemůžu si pomoct. A já si to pamatuju. I to jméno jsem mu neskomolil. Přátelé, dovolte, abych krátce přerušil vysílání a pochválil se, jo? Dobře, tak zpět. A tak chci říct, že ještě bych do tohoto zařadil já za sebe třeba ten seriál Smysl pro tumor. To si taky myslím, že hezký příklad. A našly by se další věci. Ale bohužel, jak vidíme, tak co se týče České televize, tak ta situace je čím dál složitější a teď je tam nějaký ten nový zákon. Nevím, můžeme se o tom pobavit. Ondřej píše, dva z mých čtyř pradědů byli za první války v legiích. Jeden byl národní socialista za války, byl 5 let po koncentrácích. A jsem já a naše rodina náckové. Jasně, rozumím vám, Ondřej. Carlos píše, jediné, co mi vadí na prezidentovi Benešovi, je, že dal rozkaz nebojovat, když byli vojáci i země připraveni k obraně. Prezident Beneš je velký téma. Já nejsem, podotýkám, fanoušek prezidenta Beneše. Mně se nelíbí víc věcí a nevím, jestli zrovna tohleto on taky byl ve strašné situaci. Jo? To je rozhodovat se za okolnosti, které byly, jestli dát příkaz k tomu, jestli se ta země má bránit silou, tak nezapomeňte, jaký bylo rozložení sil, kdo s kým jednal a kdo taky co komu říkal. Jo? Tak ono to je složitější. Věrko, tobě já musím poslat čokoládu, se nedá nic dělat. Ale musím říct, že máš pravdu. Xaver má přehled a je velmi inteligentní. Ty o tom vidíš to? Teda, Věrko, já tě miluju. Já bych chtěl s tebou bydlet. Prosím tě, piš mi to tady vždycky takhle na každém streamu, jo. Tobě se nic nestane a podívej se, jak já jihnu. Já bych k tomu teda ještě dodal, jo, zcela přivědomí. Píše Věrka, Xaver má přehled a je velmi inteligentní a já bych do závorky k tomu napsal, ale měl by občas držet hubu. Jo, to už takový jako... Beneš to neměl snadné, jde se nám to kritizuje, píše Petra Melichorová. Ano. Nejsem na to nějak teď vybaven, zase bych to lovil z patra, tak jako tady jméno Tomáše Vicana. Ale vlastně to charakterizujete přesně. Samozřejmě, že to bylo strašně těžký a řekl bych, že snad nikdy nikdo od té doby z představitelů prezidentů, předsedů vlád, předsedů sněmoven a senátů všeho druhu, nikdy nikdo asi nebyl pod větším tlakem než prezident Beneš. Jo. A ani ne komunisti v roce 89, když to padalo. Co to bylo proti tomu? To byla legrace. No a když jsme u toho, a tak já tady si ohřeju polívku trošku. Hostem XTV v tomto týdnu byl Roman Roun. A to je člověk, který kandiduje na šéfa komunistů. A já to řeknu, říkám to vždycky, mám k tomu velmi dobré důvody a budu se to do krve hádat. Já Popravdě nemám komunisty rád. Mně to jako pan Roun byl na druhou stranu velmi příjemný a velmi fajn člověk do debaty. Nevím, do jaké míry je přesvědčený komunista, protože on je především marketér a producent taky v minulosti a tak. Mladý člověk, neumím si představit, že by v tomto věku, jako, že někdo chce být předsedou komunistů. Ten rozhovor jsem vedl já, jsem ho vzal na svá bedra s panem Rounem a pusťte si ho. Pusťte si ho, protože ono je to velmi poučný. Já jsem se ho ptal na ty zásadní komunistické vlastně na ty zásadní komunistické výchozí body, jako je společné vlastnictví výrobních prostředků, jako je diktatura proletariátu. To všechno. A já nevím, jestli to vysvětlil uspokojivě. Pro mě ne, ale prostě nechci říkat, že komunisti jsou nedemokratická strana. Říkám jenom, budu to říkat do smrti, mě jsou nepříjemní, já je nemám rád, ale mě to, dokud mají svoje voliče, nedá se nic dělat, budu to vždycky respektovat. A mimo jiné, tenhle ten pan Roun, který se teď bude bojovat o to předsednictví u komunistů, říkal, že některé ty, že majetek je v rukou několika rodin, většina světového majetku. A komunisté pořád říkají, že by chtěli pro všechny stejnou startovací čáru, pro všechny všem jejich sociální jistoty. Já jsem jinak orientovaný člověk pravicově, přízně pravicově. Mýmu uchu to nelahodí, ale bavili jsme se mimo jiné o tom, jak by to teda udělali, jestli, jak by ten majetek vyrvali od těch lidí. Já vím, že to je jako složitý, že potom se děje na světě to, že ty velké rodiny diktují bankám, diktují politikům a tak, a někdy to začíná být nebezpečný. Každý lacině mluví o tom, že ten či onen oligarcha rozhoduje. A já si myslím, že to je mnohem složitější a na mnohem složitější debatu. Ale podívejte se na ukázku z rozhovoru s Romanem Rounem. Jenom mě zajímá, jakým způsobem, byť demokratickým, ten kapitál z rukou několika rodin chcete vyrvat.
1: Nechceme nic vyvávat, ale pojďme si dát příklad ČEZu. Abychom se dostali na dobré ceny energií, tak jak je to například ve Francii, tak je potřeba vykoupit minoritní akcionáře ČEZu a ČEZ udělat 100% státním. To je jedna z těch cest, kterou vidím jako reálnou. Co to znamená? Znamená to, že stát bude mít ve vlastnictví energie, bude energie prodávat přímo a občané této země budou mít tu energii výrazně levnější. Data ukazují až více, než že cena té energie bude až poloviční a méně. Proč to neudělat? Teď je to skvělé, teď je to směrem k lidem, je to pro sociální politika.
0: Chápete, že někteří lidé, a možná jich není úplně málo, se po zkušenostech to, co komunismus lomeno socialismus v minulosti přinesl, takže se prostě komunistů bojí.
1: A chápete, že řada lidí se bojí kapitalismu, co přinesl za poslední období? Já vím, že vy narážíte na... Za prvý tady komunismus nebyl. Já jako vím, že je tady zákon z
0: Proto
1: roku...
0: říkám lomeno.
1: Jo. Já chápu, že zákon 198 z roku 93 něco definoval, vytvořil nějaký narrativ, ale období, které tady bylo, můžeme nazývat třeba reálným socialismem. Ale podívejte se na kapitalismus, co se dělo například v období mekartismu, co se dělo v období různých válek, které byly, jejichž cílem byl v podstatě zisk kapitalistů. Nebo nedávejme do roviny, že kapitalismus je ten správný a socialismus je ten špatný. Každý ten směr má nějaká
0: Co to
1: negativa.
0: děláte vy?
1: A když se podívám na minulé století, tak to byla přeci spousta různých věcí pod hlavičkou kapitalismu.
0: Víte, kam já mířím, pane Roune? Vy se chcete stát předsedou komunistů. Je teda obdivuhodné, že s tímto jdete na trh, protože to asi nebudete mít jednoduché mezi známými přáteli, kolegy a tak. Umím si to živě představit, tak za to určitě jako poklona, ale řekněte mi, chci z vás dostat, co jste za člověka. Protože jednoho dne třeba budete šéfovat straně a vy říkáte, bude třeba v parlamentu. Řekněte mi, před pár desítkami let žil byste raději v Americe nebo v Rusku?
1: To záleží na tom, kdy, protože Rusko...
0: Tak já vám to řeknu přesně. Tak řekněme před rokem 89.
1: Já jsem před rokem 89 měl krásné období v Československu. Já jsem ročník 71 a druhou polovinu 80. let jsem prožil jako ve skvělém pocitu. Kromě toho, že se nemohlo cestovat a že nebyl takový výběr spotřebního zboží.
0: Kdybyste si musel vybrat, šel byste do Ruska nebo do Ameriky?
1: Já se nenechávám přinucovat na rozhodnutí ve dvou věcech. To nikdy tak u mě není. Ne.
0: Říkám si, mám uvěřit, tak kdyby se někdo takhle zeptal mě a nemuselo by to být s pistolí u hlavy, tak já bych řekl jednoznačně v Americe, ale rozumím tomu a možná to, co teď tady říkám, není úplně vám všem, kteří to sledujete po chuti, já tomu třeba rozumím, ale to s tím ČEZem, co říká, a tak ono to je hrozně jako laciný. Protože ty věci nejsou tak jednoduchý, jak ji říkají. Ale nicméně mladý člověk chce šéfovat komunistům, kdo chce tam pomoct mu tam. A je dobré, že teda přijde na rozhovor a je ochoten o tom alespoň mluvit, i když na můj vkus chvilkama velmi vyhýbavě. Tak, teď, že už pomalu nestíhám všechno. Teď chvilka s reklamou, přátelé, na účtu Aukro XTV se právě teď objevila nová akce a jsou to ty známky specimen. Jo, víte, co jsou specimen známky? No, už to vysvětlovat nebudu, je to z té edice Xaver a z té edice paní Stonikové, jsou to dva archy, tedy jedna známka specimen, jeden arch se mnou a jeden s paní Stonikovou a ode dneška přesně týden to bude trvat, nastudujte to, je to, co je nejvzácnější na tom sbírání známek, ty specimen archy. Já jsem to také nevěděl a hrozně jsem se tomu divil. Je jich jenom pár a my jsme se rozhodli v XTV, že je dáme takto na úkro, protože ono to vydělá nějaké peníze a proč to neříct? Prostě z toho, jsou to věci, z kterých se financuje provoz XTV a tak, jo. A teď ještě k tomu řeknu rovnou, že je jako pro mě naprosté šílenství. Sem do tohoto studia se budou kupovat v průběhu pár dnů nové mikrofony, jo. Jak jsem se dozvěděl. A budou dva, budou to nějaký směrový mikrofon, už to nebude ten mikrofon, který se připíná, bude to tady někde nějak naaranžovaný někde ve vzduchu, prostě čas trhnul oponou, jo, tak už to je všechno možný. A ptal jsem se dneska jen tak pro zajímavost, kolik ten mikrofon stojí. Tak jeden stojí 43 tisíc a tak se z toho přivedle, jak může být něco jak drahýho, no ale a navíc myslím, že potřebujeme dva. Tak proto děláme takovýto věci, nemějte nám to za zlé, my nemáme povinné poplatky mediální, jo, jako jiná média a tak a pokud vás to zajímá, tak tu aukci, máte-li účet na Aukru, dejte sledovat, třeba nepřihazujte, ale dejte, že tam sledujete, protože už to je velká pomoc, jo, pro nás. Tak já tam akorát ho tady nemám přihlášený, ten účet, a dám tam sledovat určitě. A teď se dívám, že už tam jeden člověk přihazuje. Tak. No, do četu. Tady KGZUIG, já nevím, co to je za, jak to mám číst. Dobrý večer, děkuji za všechny vaše streamy a videa. Sleduji již od covidu. A bílé srdíčko, červené srdíčko a modré srdíčko. Nevím, jak vás mám oslovit, ale děkuji za to a děkuji za donate. Jo. Marcela Somerová s Kylem píše Xaver 100% souhlas. Mamka jako dítě v Terezíně, její otec zůstal v Dachau. Zemřela za covidu. Ráda bych ji tady měla, ale ten hnus v Brně by nedala. Tatínka ještě mám a nevěří, že je to možné. No a já si myslím, že bude víc lidí ještě, kteří nevěří, že to je možné. Jo? Tak prosím vás, teď tady mám tu věc, kterou vám chci povědět. Teda vůbec takhle, prvně mi napište, jestli to chcete slyšet, protože příběh s Eduardem, vzpomínáte někteří, vás zajímá, ale já nevím, jestli toto bude vás zajímat, ale má to, není to otevřený, je to ten příběh uzavřen, tak bych vám ho řekl celý a budu na to potřebovat pár minut. Ale je to úplně z jiného ranku, úplně není to ani o sudeťácích, ani o ničem podobným a tak. Je to prostě čistě vztahová záležitost a já to tyto věci od té doby, co jsem tady vyprávěl o sousedce a Jindříškovi, o Eduardovi a tak, tak to trošku přitahuju, že mě občas někdo přichází takové věci, zejména z okruhu kamarádů, povyprávět. A ne vždycky je to tak, že to jde vyprávět tady na chatu nebo na streamu, protože buď to by člověk musel vynechat nějaké podstatné věci a najednou to ztratí lesk anebo ten for anebo taky se může stát, že by se v tom někdo našel, jo? Což se může stát dneska. Jana píše, povídejte, Věrka, Xaver, vyprávěj o tebe, je to vždy zábavné, když už není Jindříšek. Věrko, ty máš dneska dobrý den, teda já mám s tebou dobrý den. Rozhodně to chceme slyšet, prosím, povídejte, tak nenapínat a povídat, no. Tak ještě tak dva lidi, když to napíšu, tak vám to řeknu. Jako, samozřejmě, že to musí nutně začínat tak, že neštěstí druhého člověka pobaví. Jo? Musím mít goličovi, mimochodem. Napiju se. Jo, říkejte. No, tak ještě jeden, aspoň. Zatím se podíváme, vypadá anketa. Sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za akt smíření, provokaci, zbytečnost. 1800 lidí hlasovalo za akt smíření, zatím 1%. No, podíváme se na konci. Zakuř a povídej, píše Luděk. Určitě to Beneš neměl lehké, ale tohle nám jako Čechům zlomilo páteř a Němci pak dílo dokonali, když vyvraždili naši inteligenci. Taky to chci slyšet, píše taxikářka. A Ondřej píše, že mám do toho. Tak vám to řeknu. Je to příběh o situaci, do které by se nikdo z nás nechtěl dostat. Ale 100% je to tak, že většina z vás tady na chatu, kolik je tady lidí? 3200 by to chtěla slyšet. Podívejte, já mám kamarádku, dobrou kamarádku, dokonce dámu, která je relativně mediálně známá. Nevím, jestli bych, kdybych vám řekl jméno, jestli byste na první dobrou dali to, z jakého oboru je, ale když byste chvilku vzpomínali, tak možná byste jako věděli. Jo. No a ona prostě se roky kamarádí s jistou dámou, která s manželem nedaleko Českých Budějovic má firmu. Mají několik zaměstnanců, jako velmi úspěšnou firmu. A mimo jiné, podotýkám, že manželovi je 65. Jo. Mimo jiné, v té firmě pracuje atraktivní dáma kolem 30 a tak. A ta moje kamarádka která velmi kooperuje tady se spolumajitelkou firmy a jejím manželem a sleduje to všechno, jezdí s něma na chatu a tak, tak se nevlastní vinou dostala do situace, že ta její kámoška nebo spolumajitelka firmy se jí svěřila, že má pocit, že manžel s tou pracovnicí mladou má jaksi intimní poměr, anebo že jako Bůh ví co. Asi intimní poměr je velmi slušně řečeno a myslím, že to je nejpřiléhavější. Dál se to odvíjí jako detektivní příběh, protože je to kousek od Českých Budějovic, sídlo firmy a tak. A ta moje kámoška v celém tom příběhu funguje jako konzultantka. Prostě její kamarádka, majitelka firmy, říká, hele, ten můj asi mi je nevěrný s tou jednou zaměstnankyní. A nějak to jako cítila, protože tyto věci, že, zejména ženy, a ptala se, co s tím. A ta moje kamarádka jí říkala, vyser se na to, samozřejmě. Což ona neudělala a poctivou detektivní prací se dostávala dál a dál. Inu, co se stalo? Zjistila, že její manžel, spolumajitelky firmy, jo, budeme říkat, že má na klíčích dva klíče, které nepatří ani k firmě, ani k jejich domu, na tožké garáži a tak. A nějakým dost složitým způsobem si ty klíče oba dva nechala vyrobit. Jo. No a v této chvíli je teda situace, která se odehrála letos na jaře, že majitelka firmy má dva klíče, který neví, od čeho jsou, a má podezření, že její manžel a zaměstnankyně. Nic jiného se nedělo. Moje kamarádka, paní Jana, říkat, tak ta jí neustále radila, vykašli se na to. Ono to, když tak, vyplave někde na povrch samo. Ale ta paní majitelka firmy chtěla vědět pravdu. No a zjistila, že manžel pravidelně odjíždí do Českých Budějovic na nějaké obchodní schůzky dvakrát, třikrát týdně a tak. A radila se s někým, jak zjistit, kde se pohybuje jeho auto. No. Byla tam ta nevýhoda, že oni měli auto na firmu, neboli to auto jí patřilo, to manželovo auto na firmu jí patřilo stejně jako tomu manželovi, neboli si nechala pojistit to, že by jí nemohl nikdo za to popotahovat. No. A nechala jakousi elektronickou knihu jíst nebo něco. Zkrátka věděla, kde se auto pohybuje, tečka. Zjistila, že auto přijíždí na jedno konkrétní sídliště v pravidelně dvakrát týdně, někde v Českých Budějovicích a tak. A asi nějakým tím zařízením věděla přesně, v jaké ulici. No tak už bylo jenom kousek od toho, aby si tam počkala a to udělala. No. Tak tam strávila dvě dopoledne, samozřejmě manžel autem přijel, ona pozorovala, kam jde, zjistila, že jde do nějakého vchodu, že nějakého domu, na sídlišti, jo. A čekala v autě, no a samozřejmě pět minut poté jiným vozem přijela ta jejich zaměstnankyně a šla do toho samého vchodu, jo, odemknula si a tak. Takže paní majitelka firmy si vzala ty dva vyrobené klíče a šla zjišťovat. Zjistila, že jeden ten klíč pasuje do těch dveří vchodových. Dobře, tak se dostala do toho domu, kde je jako několik bytů a měla vymyšlené, a na tom už se podílela ta moje kamarádka, ta Jana, prosím, že se podílela na tom, co udělají, když, co se stane, když. Protože samozřejmě jít a zkoušet byt od bytu klíče a jakože se chcete dostat dovnitř, to už jako je nějaký riziko, že někdo otevře dveře, tak oni si vymysleli, že budou říkat, nebo že ona bude říkat, ta paní majitelka firmy, promiňte, kamarádka mi řekla, abych jí zalívala tady kytky, já jsem si spletla po schodí nějakou takovouhle historku. A šla chytře teda to, což by mě napadlo, začala od bytů, kteří neměli žádnou jmenovku na dveřích. Samozřejmě si představte to štěstí, no štěstí. A štěstí je to, že strčila dveře, klíč do zámku, hned u prvních dveří a odemkla ty dveře. No a to neštěstí další bylo, že ten byt byl velmi nešťastně řešen. No, velmi nešťastně. A byl řešen tak, že nějaká chodba, z chodbičky se přišlo do kuchyně, lomeno obyváku, kde se jako sedělo, a teprve odtud byly nějaké dveře nebo něco do ložnice. Ty byly pootevřené. Načež teda dáma, spolumajitelka firmy, byla ta chladnokrevná, že slyšela podezřelé zvuky z ložnice a sedla si v tom obyváku na křeslo a seděla tam, čekala, co se stane. A všimla si, že na kuchyňské lince stojí kávovar, takový ten jednoduchý, kdy zmáčknete a on namele kávu a vyteče vám kafe. A on se ten kávovar taky po čase vypne, jo, takže, ale tento nebyl vypnutý, nebo bylo jasné, že někdo si dělal kafe před pár minutama. No tak si tam chvilku seděla a když utichly zvuky z vedlejší místnosti, tak už to nevydržela, šla, vzala si hrnek a uvařila si kafe a posadila se zase do té sedačky. V tu chvíli teprve někomu v ložnici došlo, že si vedle někdo vaří kafe a oba dva, majitel firmy nebo spolumajitel firmy a zaměstnankyně, jen tak, jak je pán Bůh stvořil, stoupili do toho obýváku zjistit, co se děje. A teď se samozřejmě můžete klást otázku, co bylo dál, jako. Že tam byla nějaká scéna nebo rvačka nebo něco. A dáma, spolumajitelka firmy, položila jenom jednu jedinou otázku. Říkala, neměli byste trošku mlíčka do toho kafe? A to mně přijde tak krásná poenta. Potom bylo jakože rozvod a tak a dělení firmy, od čehož se ustoupilo, takže dneska je to nějak zažehnáno, ale vztahy nejsou ideální. A to, že celý příběh má poentu, jestli by měli trošku mlíka do kafe, je geniální a já nevím, kolik z vás nebo z nás by to tuto situaci ustálo, nevím, mnozí by byli asi po infarktu. Nicméně, já jsem se ptal před pár dny dotyčné, jestli ta dáma, ta mladá, která v tom pronajatém bytě, no, si pronajal byt, no, chytře, byla přistižena, jestli ve firmě pracuje, a bylo mě řečeno, že pracuje. Neboli, víte, proč to říkám zrovna dneska? Tomu se říká akt usmíření. To je jak ten Landsmannschaft. Podívejte se, prostě usmířili se, jsou tam. Říkal jsem si, že tuto historku vám musím říct tady, protože jsou to zábavné věci, které píše život a je škoda se o to nepodělit. Jo? Pokud se dozvím v této věci ještě nějaké podrobnosti, může to mít nějaké pokračování, ale zatím to nevypadá. Jdu do chatu. Tak, jdu do chatu. Tady píše Stanislav dokoupil 249 korun na mikrofon. Jsem neříkal úplně kvůli tomu, ale děkujeme. Bereš to neměl lehké, jsem četl. Daniel Klement, zdravím Xavere, něco málo na mikrofon a také na propagační film o XTV. Film, nad tím přemýšlím, ale to by nebyl propagační film o XTV, pane Klemente. To by byl film o Wilsonova 10. Zdravím Xavere, nové mikrofony jsou důležité, jen tak dál, všichni jste skvělí, píše Hana. Liseová, Hanko, díky. To je kauza Šláger TV, Petr Kováne, to je blbost. samozřejmě. Ale jo, a tady to nevím, jak se čte. No, sliboval jsem také něco málo z mediálního,

0: šumu a z mediální pěny dní, tak k tomu se dostaneme za chvíli. Teď vám chci pustit ukázku paní Alex s Renátou Veseckou, poslankyně za motoristy. Byla tady v týdnu na rozhovoru, je to bývalá nejvyšší státní zástupkyně, posléze asi úspěšná advokátka, tak dneska poslankyně parlamentu a podle mého soudu dáma, která to má v hlavě zatraceně dobře srovnané. Ten celý rozhovor už je na webu a na YouTube, ale podívejte se.
1: Naposledy jsme se v XT viděli, kdy jste ještě nebyla poslankyní, teď už máte vlastně půl roku za sebou. Jak hodnotíte poslaneckou sněmovnu?
2: Musím říct, že jsem trošku překvapená tím, že není příliš produktivní, že dlouho času se stráví řečmi nesouvisejícími s legislativou. Takže to mi tam trochu vadí, ale jsem ráda, že se připravuje nový jednací řád, který by právě měl tyhle ty hovory o ničem zkrátit a opravdu směřovat poslance k jednání o věci, o legislativě.
1: Tak o tom dnes mluvit nebudeme, o změně jednacího řádu. A začala bych i tím, že motoristé jsou teď podezříváni, aspoň před pár dny se objevila ta informace z nepotismu, poněvadž a protože váš synovec Adam Šimice se stal náměstkem ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, tak stal se jim bez vašeho přičinění, nebo vy jste ho doporučila, takzvaně protlačila na ten post?
2: Já se musím smát těm spekulacím, které okolo toho vznikají. Je potřeba říci, že se jedná o politického náměstka na ministerstvu spravedlnosti, který byl nominován politickou stranou Motoristé sobě. Skutečně s mojí osobou tato nominace nemá vůbec nic společného. Společného má vlastně spíše s fungováním Adama Šimice v rámci motoristů, kdy pomáhal v rámci kampaně a byl znám vlastně dříve, ještě nežli jsem byla já zainteresována u motoristů. Takže v tomto směru nějaké spekulace, propojování nepropojitelného je úplně nesmyslné. A myslím si, že důležité a to, co se ponechává v tomto případě stranou, je to, že se jedná o člověka, který má zkušenosti pro tu agendu, kterou zpracovává na ministerstvu spravedlnosti a to je agenda především spojená s Evropskou unií. A v tomto směru si myslím, že nemůže nikdo mít žádné připomínky. A pokud někdo spekuluje o jeho věku 32 let, tak je potřeba připomenout, že minister spravedlnosti Pospíšil byl ministrem ve věku 30 let. Další ministři Gross nebo minister Liška, všem bylo okolo 30 let.
1: Jestli někdo zpochybňuje jeho věk, ale zpochybňuje to, že jinak se zeptám, nepovažujete teď zpětně za chybu, že jste o tom jakoby neřekla veřejně, aby se právě nemusel rozmíchávat nebo nebylo nějaké podezření právě z toho, že jeho funkce nebo on do té funkce byl instalován, protože má tam zastání?
2: Já vůbec nevidím důvod, proč rozebírat nějaké rodinné souvislosti a vztahy.
0: Renáta Vesecká a video už je na xtv.cz. No, Václav Moravec. Zaregistroval jsem, přátelé, že pan Moravec, doktor, už v neděli spouští svůj pořad někde na webu. A možná budete překvapeni, já z toho mám obrovskou radost. Kolegům jsem to tady ukazoval a vysvětloval jsem jim svůj postoj, že to je velmi, velmi dobrá zpráva pro nás všechny. Za první, co si budeme říkat, asi ten pan Moravec do toho veřejného života po těch letech už nějak patří, že? Nebo do toho mediálního světa, ale je to přece fenomenální důkaz toho, že média veřejné služby hrajou už úplně jinou úlohu a že prostor pro politickou diskusi pro kohokoliv už není jenom ta Česká televize a Český rozhlas, Prostě nakonec i Václav Moravec se postavil nebo se staví na svoje nohy. Já mu ze srdce přeju, aby se to povedlo, protože to ukazuje všem. Ukazuje to všem těm lidem, kteří vykřikují Českou televizi nedáme, Český rozhlas necháme a já nevím co všechno, že už nebude nezávislá žurnalistika v případě, že nebudou koncesionářské, promiňte, televizní a rozhlasové poplatky. A vlastně Václav Moravec všem tady těmto lidem vyráží trumf z ruky, protože každý jiný Václav Moravec, který dnes sedí na Vinohradské třídě anebo na Kavčích horách, si může koupit jednu kameru anebo tři, anebo šest a jeřáb k tomu kamerový, nebo já nevím co všechno, a může si pronajmout prostory, tak jako je má XTV, a může vysílat a může dávat, může se rozhodnout, komu dá prostor. Už je to na něm. Dneska už mu nebude nikdo panu Moravcovi vyčítat, že je hlásnou troubou dnes aktuální opozice, dříve vládní koalice. Protože on bude na nějakém soukromém vysílači nebo na nějaké soukromé platformě a já jsem první, kdo bude křičet, že si tam může dělat, co chce. Protože to dělá za svoje peníze, případně za peníze někoho, kdo mu je dobrovolně buď to dá, nebo půjčí, nebo podpoří, nebo cokoliv. I třeba veřejnost. A já si myslím, že by bez, ještě před pár měsíci bych si nikdy nemyslel, že tady na tomto streamu řeknu to, co teď řeknu. Prostě jestli Moravec bude vysílat, doktor Moravec, a bude tam mít něco za poplatek, tak já vám doporučuji, abyste si ho předplatili. Strašně důležitý. Abyste znali ty názory, které zaznívají tady, u Bobošíkové, na Vox TV, všude možně, ale taky na, já nevím, když pominu úplně ty extrémní, bláznivý, dezinformační platformy, jako je Forum 24 nebo Hlídací pes, tak na všech ostatních, to je přece úplně v pořádku. A já sám se někdy dívám, teda nepředplácím si to, a dívám se, když je na YouTube nějaká část té paní Friedrichové Nory. A úplně jsem na tu paní změnil pohled. Ona prostě se držela zuby nechty na Kavkách, až to nešlo, tak Kavčí hory opustila, ale udělala přesně to, co já si představuju. Vzala kameru a šla honit tu, k tomu je Okamoru do sněmovny, tu někoho, někam a tak. A to je přece super. Takže jenom tyto lidi, jako je paní Friedrichová Nora, jako je pan doktor Moravec, vlastně říkají, že Česká televize v podmínkách dnešních technických, internetových, bůh ví jakých, kdy vlastně není těžké si vytvořit internetovou platformu, stránku, kde si můžete dát, že něco je zadarmo, něco je za peníze, tak jako my třeba Vilozonovu 10 máme jenom pro fanoušky zavřenou. To je naprosto v pořádku. Jejich volba a oni jdou do toho boje, což se mi líbí. A vlastně se mi na tom Moravce trošku změnil názor tady v tom, protože byl schopen ten krok udělat. Ale oni nám dali přinejmenším tihleti dva černé na bílém, že Česká televize v roce 2026 už není totéž, co byla Česká televize v roce 2010, 2005 a všechny roky předtím. Ano, byl to moloch nějaký, který tady měl monopol na informace a na diskusní pořady, už to tak prostě není. Už to tak není, takže prosím, teď už je absolutně k smíchu, když někdo bude vykřikovat, že nějaký zákon o České televizi, který změní financování, z toho financování prostřednictvím poplatků na mandatorní výdaj, povinný výdaj ze státního rozpočtu, že to něco ohrozí, tak je to úplně směšný. Prostě to není pravda. kdokoliv z těch lidí, a já nevím, kdo tam ještě na těch Kavkách jsou takové výrazné osobnosti, tam nějaký ten pan Řezníček a já nevím, kdo všechno, můžou dnes se to jenom trošku odvahy, trošku smysl pro riziko, protože ne všechno musí vyjít, a nebo mít za sebou někoho hodně silného. Na druhou stranu potom člověk musí být připraven na to, že plní jeho vůli. V případě, našem případě XTV, to bylo to první, trošku odvahy a trošku odvahy do rizika. A vlastně, jak se ukazuje, tak to vůbec není tak, že by tady musela nutně být nějaká svatá Česká televize, nějaký svatý Český rozhlas s 25 kanálama, jak říkal pan generální, úplně šílený. A oni jdou do toho. A já tady říkám, a není v tom ani milimetr ironie, není v tom, byť třeba nejsem fanoušek toho stylu moderátorského, jako má pan Moravec. Ale to je v pořádku, to on bezesporu není fanouškem mýho stylu, jo, což ostatně říká ve všech rozhovorech. Ale co se mu nedá vzít, jde prostě do toho. Jde do toho, já asi se podívám ze zvědavosti na první díl, já si to pravděpodobně i předplatím, protože mě bude zajímat, jak to celé bude fungovat. Má tam být Petr Macinka, jsem někde četl teď prvním hostem. A tak to má být a je to důkaz toho, že už je jiný prostředí. Je tady internet a na Alze, prosím vás, na Alze, to je obchod, že? Na Alze, kde si objednáváme kde co, každou blbost si dneska koupíme na Alze, prodávají kameru, na kterou, takovou malou do ruky, s kterou já dělám deníčky, ona natáčí téměř, ne-li úplně, to by mi tady Jindra Čipera řekl, jo, píše tady, jsem tady, fandím, dívám se na vše, mějte se hezky, kdyby bylo cokoliv potřeba, ozvěte se Xavere. Jindra by nám to řekl, nepěj odborník na tu techniku, ona ta malá kamera určitě natáčí ve stejné kvalitě, jako natáčí ty kamery, přinejmenším ve zpravodajství, publicistice. Jo, nejsem na to odborník, ale já na své televizi doma, když vidím video paní Friedrichové Nory, jak tam běhá po sněmovně a chce ukamenovat Okamuru, a vidím video jakékoliv České televize, na mojí televizi je to úplně ve stejné kvalitě. Nemůžu si pomoct, stojí to pár korun a už nikdo nemůže říkat, že by bránil nějakou žurnalistiku. Jinými slovy, ti lidé, co říkají, že financování České televize prostřednictvím státu je konec nezávislé žurnalistiky, tak lžou a brání jenom jedno jediné, a to jsou svoje vlastní peníze, které jsou celkem pohodlně vydělané, nejsou malé, jak říkal pan Friedrich, miliardu jsme už rozpustili mezi naplaty, a pan Friedrich, to je nějaká osobnost, to neříká Vrátný nebo uklízečka z České televize, ale druhý nejvyšší člověk tam, takže na tom asi něco bude, miliarda je hodně peněz, že, na rozpuštění naplaty, a ono je to pohodlné, jo, a nemá to žádné riziko. Tady Friedrichová do rizika šla, super, klobouk dolů, a já teď velmi fandím Václavu Moravcovi, prostě z člověka, kterého jsem víceméně tady kritizoval, panem Holcem jsme si tak z toho trošku někdy utahovali a tak, tak nemůžu říct, že bych se stal jo fanouškem, ale přinejmenším patřím teď mezi lidi, kteří mu drží palce, aby to dobře dopadlo. Protože takhle to má být. Tak a já, přátelé, uzavírám hlasování dnešní. Tak sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za prvé provokaci, za druhé zbytečnost, za třetí akt smíření. Tak vezmu to odzadu. Hlasovalo více než 2300 lidí. Super. 2%. Pouze 2% považují tu akci za akt smíření, což je teda po hřichu málo, opravdu žalostně málo. 15% lidi to považuje za zbytečnost a 83% z vás hlasují

pro rozhlasové a televizní vysílání a bezesporu zajímavý člověk. Takže v neděli ve 21 se na vás těším. Dáváme tady odkaz na Aukro. Kdybyste chtěli na Aukro specimen, jo, já i paní Karol, oba dva ty aršíky, u mě už je to asi úplně poslední aršík, který se prodává, a u paní Karol myslím, že ještě čtyři nebo pět těch VIP setů jsou na e-shopu XTV a já vám doporučím, neváhejte s tím. Poděkuju partnerům dnešního streamu Grand Café, jo, protože Grand Café znáte, grand-café.cz, a když tam budete nakupovat, tak jim napište, že je zdravý Strejda Xaver, třeba dostanete nějakou maličkost od nich. To též se týká Manerů, jo, to je Maner Shop, to si najdete, jsou to výborný nejenom oplatky, kde co, jo, a já doporučuju, kdybyste náhodou šli na web Maneru, na ten e-shop, tak si kupte kakao. Jo. Je to chuť starého poctivého granka trošku, ale mnohem lepší. No a vůbec všelijaký zajímavý věci, to znáte, ne? Přeju vám, zítra má být tropický den, tak to přežijte. Já zítra přednáším. Takže já nebudu odpočívat. Prostě důležití. Lidé, a Věrka to tady psala, jo, tak my přednášíme. Někdy vám řeknu, co jsem přednášel, komu, jo, to není moc zajímavý. Přátelé, mějte se hezky a ve 22 hodin a 12 minut v pátek 22. května 2026 je chvíle jako stvořená, abych vám řekl poslední dvě slova. Dobrou noc.

0: Tady je Echo Prime Time, já jsem Pavel Štrunc a vítejte u jeho sledování. Zdravím diváky Echa 24, zdravím ty, kteří si nás našli na našem YouTube kanálu Echo Podcasty a zdravím také posluchače Rádia Prostor. Pořadatelé festivalu Meeting Brno pozvali do města sudetské Němce. Jejich sjezd se tak poprvé v poválečné historii uskuteční na českém území. Je to provokace, jak říkají někteří, nebo je to akt smíření a má nějakým způsobem na to odpovídat česká diplomacie, čeští politici? Hostem bude Rudolf Jindrák, který byl za posledních 35 let, možná 36 let, jako diplomat téměř u všeho, co se mezi Českou republikou a Německem na mezistátní úrovni probíralo. Začínáme. Rudolf Jindrák, velvyslanec České republiky na Slovensku a někdejší dlouholetý velvyslanec v Německu. Pane velvyslanče, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane velvyslanče, jak vy vnímáte, že se sjezd sudetských Němců odehraje příští týden v Brně?
1: No tak je to výsledek nějakého vývoje, který prostě v posledních letech vedl k tomu, že sudetoněmecké krajanské sdružení se rozhodlo, že by tuto akci chtělo uspořádat poprvé v České republice, nikdy v minulosti to tak nebylo, přijalo pozvání právě té nevládní organizace Meeting Brno, který pořádá několik let podobné akce. A

0: říkám, je to výsledek nějakého procesu, který tady prostě běžel, ale otázka je, jestli tento proces je ukončen nebo není ukončen. Já si rozhodně myslím, že ukončený není tím, že bychom si řekli, že jsme udělali nějakou tlustou čáru a že už nebudeme nic prostě říkat, co by nám mohlo nějakým způsobem překážet nebo nám vadit.
1: My se k tomu dostaneme, když použiju tu zkratku, nebo zmíním tu zkratku, kterou jsem použil v úvodu. Je to pokus o smíření, je to nějaký proces, anebo je to provokace, což zaznívá i na české politické scéně?
0: Já bych neřekl ani jedno, ani druhé. Prostě ano, možná ze strany těch sudetských Němců to bylo bráno jako dobrý krok ve smyslu tom, že teda už jsme ukončili nějakou etapu. Já to slovo smíření, pane doktore, promiňte, moc rád nemám, protože ono je to, smíření je opravdu velmi individuální věc a říkat za někoho, že jsem se s někým smířil, teď myslím třeba právě to sudetoněmecké krajanské sdružení, úplně nejde prostě. No, takže já si nemyslím ani, že to je prostě definitivní smíření, ani že to je nějaká provokace. Já si spíš myslím, že ze strany organizátorů to byla trošku chybná kalkulace v tom smyslu, jakou to vyvolá reakci na české straně. Prostě tu reakci oni podcenili.
1: Podcenili českou reakci to, že se to poprvé v historii přesune do Brna, na Jižní Moravu?
0: Já myslím tu reakci, co to vyvolá, jaké to vyvolá reakce v nějaké části obyvatelstva. Oni o tom mimochodem to, že by to jednou chtěli uspořádat tento sraz nebo sněm v České republice mluvili už delší dobu, to není úplně nová myšlenka, ale myslím si, že ani to časování prostě neodpovídalo tomu, jaká je situace v České republice. Máme nějakou koaliční vládu, která má určité programové body nebo respektive volební programy těchto stran měly nějakou určitou strukturu, takže já si myslím, že toto mělo být také nějakým způsobem reflektováno a že když se rozhodovalo vedení krajanského sdružení o tom uspořádat tuto akci v Brně, že se mělo podívat trošku jinak volební kalendář České republice a měli si udělat nějakou takovou trošku analýzu toho, jaký to může vyvolat reakci.
1: Tak oni říkají, že reagují na to pozvání pořadatelů brněnského festivalu, že to rádi přijali to pozvání. Měli se tedy podle vás spíš víc strategicky dívat, nechci říkat úplně číst programové prohlášení vlády, protože tam v zásadě o něčem takovém není nic napsáno, ale hodnotíte to tak, že to není úplně strategické, nebo jak to mám rozumět?
0: Ano, asi v tomto smyslu si měli trošku vzít potaz víc realitu, která je v České republice. Pane Štrunci, podívejte se, já si myslím, že bude trvat možná ještě dalších 100 let, než nějakým způsobem si vnitřně vyspořádáme otázku prostě důsledku druhé světové války. Já nechci mluvit o nějakých osobních příkladech, ale můj tchán, který mu je 95 let, ještě pořád žije, který mu zabili spolužáky na ulici v Ostravě. Mojí mamince zabili tátu, že byl Němec a druhou část rodiny popravili v koncentračních táborech. My si to prostě neseme sebou, tuhle tu otázku. Já nemůžu prostě říct, že všechno, co jsme si udělali, už je vyřízené. Není bohužel, ale říkám znovu, já jenom jednu věc, kterou je potřeba úplně důsledně říct, že musíme oddělit prostě nějakou iniciativu, řekněme, nějaké nevládní nebo nestátní organizace od nějakých aktů vlády nebo vládou řízených. Sraz nebo sněm sudetoněmeckého krajanského sdružení není vládní záležitostí, takže ani vláda podle mého soudu touto otázkou jako se těžko může zabývat, jo? Ale na druhou stranu my jsme demokratická společnost a jako bránit někomu, zakazovat někomu něco je velmi, velmi složité.
1: Na druhou stranu, jednak tam bude i federální ministr vnitra, německý, bavorský premiér, na české politické scéně to taky vyvolává nějaké komentáře, usnesení v poslanecké sněmovně. Takže my se k tomu dostaneme, ale mě, jestli se můžu vrátit k vašemu výroku, že to je téma, které prostě není ukončené, že to možná bude trvat ještě dalších 100 let, jestli jsem rozuměl správně, než to téma si sedne. Pakliže to můžu takto použít, pořadatelé říkají, proč zveme sudetské Němce do Brna, téma není uzdravené. Jak si to vysvětlujete, že po 81 letech to stále ještě není v úvozovkách běžná věc?
0: No, jak jsem říkal, no, jsou tady určité lidské osudy, každý má, nebo každý část obyvatelstva má prostě nějakou, řekněme, i osobní vazbu na tyto události. Na druhou stranu, já si myslím, že je potřeba o těch věcech mluvit, ale se oddělit dvě věci od sebe, jako uzavřené z hlediska, řekněme, mezistátního nebo mezinárodně právního. My se o to snažíme se právě o to celých těch 35 let, kam teda patří veškeré ty akty počínaje Československo, Německou smlouvu z roku 92, potom zejména Česko-Německou deklaraci z roku 1997, kde jsme se pokusili nějakým způsobem prostě v roce 1974, ještě bych mohl dodat nuly tam Mnichovské dohody, kde se ty státy pokoušely nějakým způsobem právě tu etapu toho, řekněme, poválečného uspořádání nebo tyto záležitosti řešit, se o to pokusili, ale říkám, vy nemůžete ani z hlediska právního uzavřít nějakou otázku individuálně, jako nemůžete třeba uzavřít otázku individuálních nároků, pořád se mluví o prezidente, o dekretech prezidenta Beneše, to ty se tahlo na individuální osoby, vy nemůžete prostě se kolektivně vzdát nějakých práv, a to vědí dobře i sudeční Němci, takže já si myslím, ano, že to bude trvat nějakou dobu, dokud se prostě nějakým způsobem sami s tím vnitřně nevypořádáme, ale ještě, pane redaktore, jednu zásadní věc, my mluvíme o následku, nemluvíme o těch důsledcích, důsledkem skutečně důsledkem odsunu vyhnání sudetských Němců byla druhá světová válka, byly to nacistické zločiny. Ty vedly k tomu, že prostě těch 3, nevím kolik milionů německých obyvatel odešlo z Československa, bylo odejito z Československa.
1: Pane velvyslanče, máte pocit, že toto v té debatě nezaznívá, že když se podíváme na tu debatu, na jedné straně je křivda, smíření, že se to dává na stejné misky vah v podstatě? Nebo jak to mám rozumět?
0: No, já si myslím, že tato tendence k tomu poslední dobou, a to se netýká pouze prostě otázky následku nebo druhé světové války, nebo to se týká nějaké novodobější historie celkově. Samozřejmě dneska hodnotíme nějakou dobu komunismu, hodnotíme třeba osvobození Československa Rudou armádou, objevují se nějaké nové, bych řekl, myšlenky typu okupace a podobně. Já myslím, že to je nějaký proces. Na druhou stranu, a to je potřeba také říct, my o těch česko-německých stazích mluvíme skutečně 35 let, to je 35 let součástí mého života, to stýkání, potýkání. Vy jste řekl, že jsem teď na Slovensku, ano, já se ptám prostě, jakou vedou Slováci z Maďary diskuzi o své vlastní minulosti. My máme komisi historiků česko-slovenskou, která zasedá dvakrát za rok, maďarsko-slovenská komise historiků zasedla dvakrát za 30 let, tak já si myslím, že tohle je taky jedna věc, kterou je potřeba opravdu říct, že my jsme se k tomu nějak dopracovali, nějakému závěru nebo nějakému stanovisku k důsledkům druhé světové války velmi ostrou a těžkou a vnitropolitickou diskuzí, mezistátní diskuzí, takže já myslím, že to je v pořádku, ale ta diskuze prostě není ukončena ještě do dneška.
1: Dokážete odhadnout, kdy ale ukončená bude? Já vím, že jste zmiňoval o něch 100 let, když jsem si četl v Mladé frontě rozhovor s Bertem Posltem právě ze sudeto německého Landsmannschaftu, tak on říkal, on reagoval na jeden z těch hlavních argumentů, kteří kritici používají, že v onom platném dokumentu je stále Sdružení podporuje zrušení těch Benešových dekretů, které stále platí a které nařizovaly nebo legalizovaly nespravedlnosti nebo kolektivní zbavení práv nebo vyvlastnění nucené práce a tak dál. On na to, Bernd Posselt, odpovídá, že někteří zase chtějí zrušení pasáží, které jsou vstřícné k Čechům, a že toto není způsob, jak najít společnou cestu. A že ten dokument je 11 let starý. Co tomu říkáte?
0: No, právně samozřejmě tu cestu najde velmi těžké a kvůli tomu my jsme právě v té deklaraci česko-německé volili tu formulaci právě v tom článku 4 té deklarace, že jsme si vědomi rozdílných pohledů prostě na ty otázky právní a mezinárodní, které souvisí s tou společnou minulostí, ale že se obě dvě strany dohodly na tom, že těmito otázkami nebudou zatěžovat své budoucí vztahy. To je prostě politická formulace, že? Takže my jsme projevili nějakou politickou vůli, jak Česká republika republika, tak Spolková republika Německo skutečně ty otázky netáhá do té aktuální, řekněme, mezistátní politiky. Na druhou stranu, říkám znovu, tady je celá řada prostě subjektů, jak na české, tak na německé straně, které na tyto otázky mají svůj pohled, nějakým způsobem je ventilují. Druhá věc je, do jaké míry se nám to promítá právě do té mezistátní relace česko-německé, a samozřejmě pro Českou republiku je Německo absolutně klíčovým partnerem a není ani v našem zájmu a ani doufám si říct zájmu německém ty vztahy právě na tomto tématu nějakým způsobem zničit.
1: To ostatně říká i premiér Andrej Babiš, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu a akce pro českou vládu zatím není tématem. Jeho citace: určitě nechcem, aby tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti. Pro nás je Německo strategický, ekonomicky nejdůležitější partner. Přesto to na té české politické scéně a v té společnosti tématem je. Miloš Zeman, někdejší prezident, vy jste byl poradcem pana prezidenta, říká, že ono vítání, když to budu parafrázovat, vítání sudetského sjezdu je důkaz kolaborace některých Čechů. Tak to budu parafrázovat jeho výrok z jedné debaty. Ministr zahraničí Petr Macinka říká: nemyslím si, že si premiér Zédr a ministr vnitra Dobrindt tento den v Brně užijí. Zase se ptám, je kolem toho spousta emocí. Co byste vy poradil, v podstatě myšleno v dobrém, jako veterán těch vyjednávání obou stran, těm jednotlivým politikům, kteří používají tyto výroky? A nebo jsou to podle vás možná trošku výroky adekvátní, ale možná se slovníkem, který asi ve veřejném prostoru zaznívat nemusí?
0: Já si myslím, že ty výroky je potřeba nějakým způsobem vzít na vědomí, respektive respektovat jako zase nějaký určitý názor. Já co bych radil, prostě zachovat chladnou hlavu. Jenom ještě, protože říkám, pokud by se stalo to, a myslím, že to pan ministr Macinka dokonce někde zmiňoval, že by došlo nějaké inzultaci někoho v průběhu toho sudetoněmeckého shromáždění v tom Brně, tak samozřejmě ta spolková vláda se musí zastat svých občanů a tohle to by byla pro nás velmi nepříjemná situace, pokud se správně informován. Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo se k tomu nějakým způsobem vyjádřilo, že tu debatu nebude komentovat, ale říkám znovu, je potřeba si zachovat nějak chladnou hlavu a snažit se ty věci spíše vysvětlovat, nějakým způsobem je brát na vědomí, ale zase nějakým způsobem neignorovat, jo, protože ta společnost má nějaký názory a když je budeme s nějakou silou potlačovat, tak to nebude, ten závěr nebude dobrý z toho.
1: Tím slovem potlačovat myslíte to, na co jsme narazili před malou chvílí, ono, že je důležité se bavit o té podstatě, že na začátku byl konflikt, který rozpoutalo nacistické Německo a toto byl důsledek, ten odsun, to máte na mysli, to je to, že to v té debatě úplně nezaznívá.
0: Ne, samozřejmě, a mně si právě přijde, já vám řeknu asi úplně čerstvý zážitek a sám sobě si to vyčítám, že jsem se neozval, byli jsme s panem ministrem Macinkou v pátek minulý týden v Berlíně a mimo jiné to bylo 8. května, teda absolutně symbolický den právě porážky nacistického Německa, který by teda měl být připomínán opravdu velmi, velmi intenzivně, jako den, který ukončil jednu z nejhorších kapitol lidstva, tak stojíme před památníkem v Plzni, kde teda bylo mimochodem popraveno více než 600 českých odborářů, velmi předně teda Julia Fučíka, velmi brutálním způsobem byli oběšeni na drátu a my tam stojíme před tím památníkem. A my se bavíme o sudetoněmecké dni v Brně. Proč jsme se tam nebavili o tom, že jaký je ten den? A tam ti novináři se o tom bavili, který tam bylo asi 5 nebo 6 a tady se jediná otázka sudetoněmecký den. Si myslím, že jsme se měli bavit právě o těch obětech a to je taková ta určitá nevybalancovanost této debaty, že dneska se vlastně bavíme, nechci říct, aby jsme tady prostě zase nějakým způsobem dělali velké téma z druhé světové války, ale aby jsme si uvědomovali tuto souvislost.
1: No ale podle toho, co říkáte, mám dojem, že k tomu úplně nedochází, že vám to v té debatě chybí.
0: Chybí mi to, ano, chybí mi to, protože mám pocit, že jsme se za těch 33 let, ano, posunuli jsme se někam jinam, ale zase musíme hledat nějakou rovnováhu a prostě ta příčina byla podle mého soudu daleko větší a podstatnější než ten důsledek v tom smyslu, teda řekněme, těch ztrát na životech a když bych chtěl teda spochybňovat ztráty, ke kterým došlo během odsunu sudetských Němců Československa, zejména teda během toho divokého odsunu. Já myslím, že nám trošku chybí právě ta míra a že se právě stává, a je to možná logické, protože skutečně nelze pořád žít jenom tou minulostí a jako jenom jednou částí té minulosti je potřeba o ty věci diskutovat, ale mít na paměti při té diskuzi tu míru.
1: Když hraje, nebo jak zásadní z diplomatického hlediska je právě přítomnost Markuse Södera a federálního ministra vnitra na té akci. Vím, že jste říkal, že chcete, nebo že by bylo dobré z toho vynechat ty mezivládní emoce, když to takhle zkrátím. Ale ti politici, to jsou vrcholní politici, Andrej Babiš byl nedávno v Berlíně na státní návštěvě, potkal se i s Markusem Söderem, ostatně tam ta komunikace je zásadní. Ale to, že tam budou takto vysocí představitelé Německa, Je to běžné, má na to diplomacie, má na to Česko nějakým způsobem reagovat. Markus Söder mimochodem sám, četl jsem v novinkách, dostal pozvánku i od pana prezidenta Petra Pavla na Hrad.
0: No, to je věc, která se u nás málo bohužel vysvětluje a to je úplně jednoduché vysvětlení. Sudeční Němci se opravdu velmi zasloužili o rozvoj Bavorska, zejména Bavorska. Oni byli ta největší část sudetských Němců, právě byla přesídlena na území Bavorska po druhé světové válce. A oni mají takzvané tři kmeny, prostě Franky, Bavory a Dolní. A oni přidali právě ten čtvrtý kmen, a to jsou právě sudetští Němci. Já si vzpomínám, když jsem začínal v Německu jako konzul, později generální konzul v Mnichově začátkem 90. let, tak v tom 200členném parlamentu bavorském bylo, tuším, že 56 poslanců, kteří měli sudetoněmecký původ nebo rodiče. To znamená, že byli velmi angažovaní a z tohoto důvodu bavorská vláda převzala a bavorský premiér osobně už historicky od 50. let právě převzali partnerství nebo prostě ten
1: záštitu.
0: Česky, záštitu, nejenom záštitu, něco ještě silnějšího, patronát právě nad sudetskými Němci, takže bavorský premiér se skutečně snad od prvního sudetoněmeckého sněmu účastní tohoto sněmu jako hlavní host a má ten hlavní projev vždycky v neděli před těmi letnicemi. No a co se týče spolkového ministra vnitra pana Dobrinta, jednak je teda členem strany CSU, teda bavorské CSU, a za druhé spolkové ministerstvo vnitra má na starosti jako ten gestorský, to gestorské ministerstvo právě vyhnance jako takové, takže ano. On je tam z titulu této funkce, takže to je vysvětlení toho, že proč se toho účastní. No a říkám, je to prostě běžné a na všech těch sjezdech sudetských Němců se vždycky ty zástupci jak spolkové vlády, tak bavorský premiér účastnili.
1: A pane Jindráku, když budu citovat Markuse Södera, dostal jsem také pozvánku od českého prezidenta Pavla a týžden ho na jeho pozvání navštívím na Pražském hradě. Velmi mě to potěšilo, protože to je, myslím, velmi dobrý signál smíření. Zatímco vláda je střízlivá, řekněme, k tomu aktu jako takovému, Markus Söder přijede na Pražský hrad. Jak toto hodnotíte? Není to v podstatě, tak nebylo by to poprvé, kdy tady v tomto pořadu mluvíme o dvojích politikách, zejména té zahraniční. Jak hodnotíte toto?
0: Já bych to odlišil. Já si myslím, že dobře, že pan Söder taky není poprvé v České republice na návštěvě. Já si myslím, že je tady po třetí nebo po čtvrté. Já bych oddělil tu část brněnskou a tu část pražskou. Samozřejmě pan prezident Pavel měl také svůj vlastní kontakt s panem Söderem. Tuším, že dvakrát byl v Bavorsku a možná se potkali tenkrát v Praze, to nevím jistě. Takže já myslím, je to rozhodnutí pana prezidenta, mě to nějakým způsobem nepřísluší komentovat. Na druhou stranu si myslím, že Bavorsko je pro Českou republiku významnou spolkovou zemí, ne-li nejvýznamnější, myslím, že z hlediska obchodu je to skutečně nejvýznamnější spolková země, mezilidských kontaktů, společné hranice, tak já jsem upřímně řečeno vděčný za každý kontakt, který se na takovéto vysoké úrovni uskuteční a dál bych tomu nedával žádný komentář, prostě jestli je to proti vládě nebo pro vládu, jestli to bude mít nějaký smysl to, že ty vztahy budou právě orientovány do budoucna na tu současnou spolupráci, tím jenom líp. tenkrát to bylo velmi drsné, musím říct, v roce 1994. Ono těch bodů, to jsem neřekl přesně, bylo skutečně 9, ale 2 z toho byly jako ve smyslu, že tedy jednak Německo podpoří naše členství v Evropské unii a v NATO, a končilo to teda tím posledním bodem, že bodnou formou vyhází nějaký způsob bude reflektovat výsledky druhé světové války.
1: Kolektivní odpovědnost. Tehdy ústavní soud, použil termín právě kolektivní odpovědnost.
0: No, otázka v odpovědnosti právě té skupiny obyvatel za to, co se tady vlastně dělalo, do jaké míry oni byli, řekněme, loajální nějakému stavu, nějakému státu.

Dobrý den, já vás vítám u našeho nového pořadu. My jsme se tady s Markem Stonyšem rozhodli, že k našemu běžnému veřejnému působení si ještě uděláme spolu podcast, videopodcast i klasický podcast, no prostě, že to bude na YouTube a dalších platformách, ve kterém jako s humorem, nadhledem, aby jsme nemuseli plakat, rozebereme detaily politického dění, ale zároveň tomu řekneme i něco, co se skrývá jako v pozadí, jako pod proudem těch běžných událostí a novinových titulků, protože to informační zahlcení někdy chce trošku jako uspořádat. Takže jmenuje se to tedy Řek a Chachar. Navazuje to na to, že jsme byli párkrát svědkem určitého šovinismu, takže jsme si říkali, že to je ten první, jako jste se nebudeme zase tak vážně. No.

0: Zase máme rozdělenou zemi. Zase vláda si myslí něco jiného než opozice a vůdce opozice si myslí něco jiného než vláda.
1: To je normální, ne?
0: No, začíná to být normální, když to normální není. Prezident Pavel udělil záštitu sjezdu sudetského landsmanšaftu, protože a nevydával se to za záštitu sjezdu landsmanšaftu, ale za záštitu tomu meetingu Brno, tomu festivalu, který se děje každý rok. A aby to nevypadalo hloupě, že řekne, no tak já podporuji landsmanšaft, přestože to je jasné. Já jsem se teda schválně podíval, co to ten festival Meeting Brno je.
1: No.
0: A je to něco jako v zásadě, to, jak jsem pochopil, něco jako taková ta, nechci říct Prague Pride, ale je to takový Pride lidských práv. Vystoupí tam bývalá obhájkyně lidských práv, nebo obhájkyně, zmocněnkyně Laurenčíková, Klára Laurenčíková.
1: Šimáčková Laurenčíková.
0: Šimáčková Laurenčíková, několik jmén má samozřejmě, ale a ten spolek Meeting Brno dostává dotace z Brna, města Brna, kraje Brna, jsou to desítky milionů a bude to festival dobra, završený tím, že tam bude vystoupí Bernd Posselt, který v médiích českých vykládá o tom, kteří politici patří do Evropy a kteří ne. Mě to vůbec vlastně nezajímalo nikdy, nebo ne nikdy. Mě to už takových posledních, no asi 20 let téměř, od roku 2007, ne, od roku 97, kdy byla přijata ta deklarace, myslel jsem si, že ten problém je uzavřen. Už jsem se tím nikdy nějak moc nezabýval, ale to, co se děje teď, mě zase přinutilo se podívat na česko-německé nebo česko-sudetské vztahy a zase jako mi to v podstatě, já se probudím ráno a něco si přečtu a už se rozčilím.
1: Jo,
0: a už a zjistil jsem, že
1: lesávek,
0: nejsem, a zjistil jsem, že nejsem vůbec smířen.
1: Tak to nečti.
0: No nedá mi to.
1: Máš nutkání nějaké?
0: Mám.
1: Obsesivní
0: kompulzivní porucha. Přečtu si, když vidím slovo posel, tak si přečtu, co říká a vlastně mě to uráží.
1: Počkej, a co ti na tom čte, že se to tady koná?
0: Ano, že se to tady koná. To přijde v tu chvíli, kdy jsem zjistil, že se to tady bude konat, tak jsem si říkal, to začne zase festival nějakého politického pokrytectví, což se stalo. Nemyslím si, že je vhodné, aby Landsmannschaft tady pořádal sjezd, protože Landsmannschaft je organizace, která byla založena echt nácky, ale opravdu v roce 49-50. Když jsem si přečetl, kdo to založil, tak se vůbec divím. Nebo divím. No nedivím, ale nemyslím si, že je úplně vhodné, aby tady tato organizace s tímto pozadím hnědým konala nějaký festival usmíření, protože...
1: Počkej, tak to říkala přece opozice o vládních poslanci, že oni mají hnědlý.
0: A vůdce opozice nejmenoval ministra, protože si myslí, že má ministrem Turka, o kterém si myslí, že podporuje nacismus. Neprokázaně, takže to celé je to zamotané, ale...
1: Tak to rozmotáme, pěkně, tak to rozmotáme, rozmotej to.
0: Já jsem to trošku přimotal, ale očekávám od tebe, že do toho neseš jasno. No.
1: Jasno, tak já trošku odmotám, tak já počkám, jenom mi řekni, tak to by vlastně vadí ty historické konotace.
0: No ne, mi vadí historické konotace, mi vadí, ono se teď se všichni tváří, jako že válka... Nebo ne, že válka, že dějiny, naše dějiny začaly v roce 45, ale nezačaly v roce 45, začaly už v 30. letech, kdy sudetští Němci si zvolili sudetoněmeckou stranu Konrada Henleina, 90, já nevím, kolik dostala hlasů, 90 nebo 110%, a s jasným programem rozbití Československa, to se jim podařilo, byli pátou kolonou Adolfa Hitlera, a vedlo jejich působení v Československu vedlo k Mnichovu. Oni tady prostě se necítili být doma, nechtěli tady zůstat, chtěli být v říši, tak byli v říši. Skončilo to Mnichovem a A nakonec zničení celého Československa protektorátem. A ta jejich role je nespochybnitelná. Ty jsi na začátku říkal, že to bude trošku humor, ale tohle humor není, to je prostě realita. A která jasně, je to historie, všichni si říkáme, už je to pryč, nedá se to změnit, nedá se to dostat, no dobře, ale když tato politická organizace sudických Němců, kteří rozbili Československo, sem přijede a jejich šéf mi v novinách říká, motoristi a SPD nepatří do Evropy, tak on se tady tváří jako, nebo on se tady tváří jako mluvčí a nějaký arbitr toho, kdo patří do Evropy a kdo ne, no tak mě to jako Čecha tě uráží. Nevím, jako vadí, neuráží, no tak jako že bych chodil a cítil se být uražen, to asi ne, ale vadí mi to.
1: Tak evidentně to trápí, když to trápí ano. Po ránu. Já jsem na tom dobře, protože mě žádný Bernd Posel po ránu netrápí, jakože bych se bál otevřít ledničku. Já to zkusím taky teda trošku rozmotat, tak já ti řeknu z mýho pohledu. Jo?
0: No,
1: z mýho pohledu. Tak. Já jsem teda mladší než ty, že jo? Jsem zralé mladý, podobně jako ty jsi zralé zralý.
0: Nechutně mladý, ano.
1: Zralé zralý. Takhle, jo. Jako kdyby se mě někdo zeptal před 3 týdny o sudetoněmeckém landsmanšaftu a historii 30. let 20. století a potom válečné roky druhé světové války, poválečné, tak jako bych se ptal sice nějakou akademickou debatu, jakože klidně jsem, protože jsem to studoval, tak s tím nemám problém, ale jako řekl bych, jako dnes v roce 2026, jediné, co je z toho pro mě jako, ne jediné, ale to, co je z toho pro mě momentem, já bych to už nikdy neopakovalo. Jo, ono totiž označit jedny za ty špatné jenom kvůli původu, tak jako to vždycky jenom vede k utrpení. Jo? Nevinných i vinných samozřejmě, ale tak ti vinní jsou vinní. A osobně teda, abych pravdu řekl, jestli, původně jsem k tomu měl takový postoj, že jestli se někdo jako v dirndlu jako skotačit, tančit, křepčit, nazvěme to jakkoliv jako v Brně, tak jako pokud tam přijede třeba jako turista, má na hlavě dirndl, to je hrozný slovo, anebo takové ty kožené kaloty z Rakouska, začne tam jodlovat.
0: Padací mosty, no.
1: No, tak jako prostě, když přijede turista, tak dobré. Jako pro mě se stalo tématem, ve chvíli se stalo jako vnitropolitickým tématem, jo. Protože tam byla taková ta zvláštní úvaha opozice dnešní, jako která prostě se jaksi minula s účelem, jo. Protože podle mě, co se činí, tak se má činit s ohledem na účel, účelnost a vhodnost. Takže jako to, že se najednou tak začali brát prostě za práva jako sudeckých Němců, tak jsem koukal úplně s úžasem. A tenkrát jsem to říkal už veřejně, teď to tady zopakuji, že asi si neuvědomili úplně. Jako já, kdybych byl předsedou opoziční strany, tak si řeknu, aha, kdo mě asi tak volí, volí mě čeští voliči, volí mě němečtí voliči, nevolí mě němečtí voliči. Jo? To je body. Kolik pak asi tak českých

0: aniž bychom museli řešit, co se stalo před 80, 100 nebo 800 lety. Ovšem, to, že se tady tedy rozhodli, sudetoněmecký Landsmannschaft s podporou části politických stran u nás, udělat setkání v Brně, plus ta část tam, jako mají na to ale právo, jo, jako ta část občanské společnosti, ten meeting Brno, neboli setkání Brno, se vyjadřuje v naší mateřštině, češtině, si za to mají právo, ale v tu chvíli jako mi to zaujmulo. A pak jsem si říkal, jako, jestli měl v úmyslu sudetoněmecký Landsmannschaft hodit vidle tady mezi nás, tak se mu to dokonale povedlo, jo. Že to je vnitročeský problém. Teďka tady zaznívaly různý argumenty. Nejvtipnější byl, že tady někdo brání českým Němcům v schengenském prostoru, jako je na návštěvu. Jako nikdo nebrání. Já sám mám část rodiny v Německu, normálně se navštěvuje přes hranice, že jo. Kdyby se chtěli přijet někdo jako na výlet, jak jsem říkal, klidně v dirndlu nebo v těch kalhotech nějakých, nebo bavorským péru, že jo, nebo co, tak jim nikdo nebude bránit, že si tady dají pivo, smažák, jako vyfotí si památky, v pohodě, my taky jezdíme, ne, tam, ne na smažák, ale...
1: Na klobas.
0: Třeba, na wurst. A bych teda celé rozpletl, jo. Na začátku byla ta chybná úvaha opozice, která si uvědomila, že ona má pocit, že musí a priori ve všem nesouhlasit s vládou. Předvedl to poslanec Žáček teďka na CNN Prima News v rozhovoru, kde on říkal v tom rozhovoru, kritizoval svoji kolegyni ze strany Černochovou, bývalou ministryní obrany, že pochválila Andreje Babiše za výběr nového náčelníka generálního štábu. A on, že nesmí nikdy pochválit Andreje Babiše z principu, ale sám v té větě před ním pochvál, úplně absurdní, jo. Tak oni v tomto si neuvědomili, že nikdy je na čase nekritizovat nebo mlčet. Ale pro jejich vlastní dobro. Protože jaký chtějí dosáhnout volební zisk tím, že se budou zastávat sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Ale kdyby to už vyloženě vytočilo, ne kvůli minulosti, jo, to nechala minulosti. Jo, jenom nechci, aby se opakovala. Když prostě pan Posel začal vykládat o jednání naší poslanecké sněmovny, že je to fraška, když začal vykládat, které naše strany jsou demokratické a které ne, tak jsem si říkal, má právo si se na názor, to jo. Ovšem, snad se shodneme napříč politickým přesvědčení, že my si to tady vyřídíme mezi sebou sami, nás tady nebude nikdo zvenku mistrovat takhle. Tudíž ti, kteří se vehementně brali za sudetoněmecký Landsmannschaft, opoziční strany, aktivisti, někteří, kteří na to mají právo, jak politici, tak aktivisti, tak vlastně poté to ulpilo i na nich, že oni vlastně zhájili toho, o kterém tvrdili, že je andělek, že jde o smíření, který nám pak začal kázat, kdo je tady demokrat a kdo ne. Takže mě to, já rozumím tomu, co ty říkáš, že je tady hodně lidí, kteří si dívají do té historie, tak jako, kdybych já měl historizovat, tak řeknu, chtěli do říše, tak tam pak jako skončili a už nebyla tak lákavá, jako ale člověk, který studoval historii, nemohu schvalovat divoký odsun. Ten další odsun, jako to už přece bylo na základě rozhodnutí velmocí a mocností vítězných.
1: Postupy mi.
0: A to taky nebylo tak, že by někdo si jako sednul a řekl, ježíš, co budeme dneska dělat? Odsuneme 3 miliony Němců z Československa a 7 milionů z Polska. Jo. Já jsem hrozně rád, že se můžeme jako dívat do současnosti, budoucnosti a že budeme řešit to, co nám přineslo poslední 2-3 desetiletí. No a tímto zbytečně se otevřely rány. Zbytečně, že se tady jako koná a zbytečně se z toho udělal prostě zbytečný štěp. A to, že Petr Pavel tomu udělal záštitu, na to má taky právo.
1: No.
0: Jako to jako dobrý. Akorát teda je to zajímavý, tak nejdřív ztratil jako, jo, protože ty voliče té bývalé vlády, dnešní opozice si jakž tak drží, jo, podle průzkumu. Ale ti voliči vládní, jsou ještě čím dál víc nekrknutí. Teďka se zesměšnil tím, jak pořád dupal, že chce jako taky do Ankary na to, aby mu teda řekli, že ne. Mimo to vykládal, že máme přijmout euro, zbavit se hlasování veta, rozpustit se v Spojených státech evropských, na to všechno má jako právo, ale u nás ručně zahraniční politiku vláda. Jo. Ale to, co se teďka událo, se to stal čistě český problém. A abychom to rozpletali, ona ta předná hodnota tady, jak já si to představuji, že vlastně i těm, kteří nesedují každý den, jako dáme vlastně

0: to ty podrobnosti. Ono se začalo vykládat, že prý to poškozuje česko-německé vztahy, co se děje kolem toho landsmanšaftu, naší sněmovny a tak. No tak naštěstí teda jsou v Německu ve spolkové vládě rozumní a říkali ústy ministerstva zahraničí, že pro naše stávající a budoucí vztahy to nemá žádný vliv, jo. To, že sem přijíždí pan Seeder z Bavorska, já chápu, protože bavorský předseda vlády, jako premiér, kancléř, jak tomu říkají tam, u nás by to byl hejtman, tak ten je jako patronem těch, jakože,
1: To jsou tu jeho voliči.
0: těch kmenů, jo, jsou to jeho voliči, ale jakože těch starých, jako Bavorů, Švábů, tady těch sudeckých Němců, ještě jsou tam jedni, co si týká nespomenu, jo. A tu, když jsou to jeho voliči, tak kdyby sem nepřijel, no, tak to má problém, jo, u svých voličů. A to už je zase jejich vnitřní věc, to já do toho nebudu jako mluvit, jo. A jako z mého pohledu nejhorší je, že se jako vytahuje, co znamená zbytečně, se to tady koná zbytečně, stala se z toho jako zbytečná štěpná linie, která nám jako zbytečně se zabýváme tím, co bylo, když tady jsme se dívali na to, jestli v roce 2027 budeme mít třeba i ve spolupráci s Německem šanci na to mít fungující ekonomiku, levná paliva, že jo,
1: Auto.
0: auta nějaký, že jo. No tak víš co, tak ta asijská produkce, to už zase je co jiného. Takže ti, kteří říkají, že to jako poškodilo nebo poškozuje česko-německé vztahy aktuálně a do budoucna, buď se nedostatečně připravili, nebo vědomě neříkají pravdu, nebo prostě, ne, protože asi nesleduje vyjádření německé centrální vlády. No tak tím bych to uzavřel. Každopádně v té situaci, jak to je, že si vzpomněl, jak Petr Macinka, to taky zaznělo, jak říkal jim v tom rozhovoru, v tom německém deníku, myslím, že to byl FAS, že, Allgemeine Zeitung, že si to tady neužiju.
1: Neužijou,
0: No, ten
1: a
0: pan
1: už to byl historický záchvat opozice zase, že vyhrožování.
0: ne, ale já bych se taky neužil někdy, nevím, že mě
1: Mně to
0: nechtějí.
1: nejde.
0: No, tak
1: A
0: jako, no
1: je
0: dobrý.
1: úplně zbytečný a jak říkám, já se vrátím na začátek. Vysvětlil jsem, proč mě to rozčiluje, nebo rozčiluje, proč s tím nesouhlasím. Nemyslím si, že do toho vstoupil i prezident Dobře, který říkal v projevu, když byl zvolen, že bude prezidentem 10 milionů, nebude. Evidentně není, nechce být. I tím, že
0: Tak třeba bych chtěl, ale jak si
1: to nejde.
0: chtít je rozdíl, než mít, rozumíš?
1: Říkali moji rodiče vždycky, že když něco jsem chtěl, tak mi říkali, chtít je dobrá vlastnost.
0: Že
1: Ale
0: je rozdíl mezi chci a potřebuji, jsem taky slyšel.
1: samozřejmě, no. Ale já ani nechci od prezidenta, aby byl prezidentem 10 milionů, ať má názory,
0: No jasně, ať má
1: to je,
0: názory,
1: to
0: pokoj.
1: nejde. Ale tím, že i toho Markuze Zedra pozve na Hrad, přestože ví, že vláda je proti, tak je to gesto politické, je to politikum. A pravdu má Václav Klaus. Já jsem byl na konferenci IVK asi před 6 týdny, 5 týdny, kde na úvod začal, na úvod řekli, že ten sjezd bude česko-český problém. A to se ukazuje, že byla pravda.
0: Jo,
1: A
0: to od začátku,
1: naprosto
0: no. Ale možná není jenom česko-český, protože je to i česko-český plus sudeto-německý,
1: Ano,
0: jako.
1: jsou to německy a
0: Ale ne
1: nezaměňovat.
0: všechny, ale
1: Ano.
0: nezajmenovat sudeto-německý landsmanšaft s
1: Ano, no
0: německém, tak,
1: vůbec,
0: jo.
1: ani s Bavorskem. To
0: A
1: je
0: možná, že ani
1: prostě.
0: ne všech členů
1: Určitě
0: landsmanšaftu,
1: ne.
0: ale prostě konkrétně, že prostě si s prominutím, že má drzost někdo zvenku, ještě když ví, jaký je tady problém, jako
1: Jasně.
0: nám tady kádrovat
1: No přesně.
0: naši politiku. My si to rozkádrujeme sami.
1: No ne, tak to jako kdyby jel český politik do Bavorska, už to nechci jako dál, ale tam říkal, kdo je demokratický, kdo není a kdo patří do Evropy, kdo nepatří, tak co by Němci
0: No jasně.
1: pomysleli, no to
0: Ježišmarja, tady,
1: neskutečný.
0: my jsme se v Evropě se narodili, no.
1: No.
0: A ty nás budeš posílat kam, jako, jak nepatříš do Evropy, takže patří teda kam, když ne do Evropy, jako, tak co je teda to B?
1: No, já to by je, že patříme na Sibiř třeba.
0: Kdo?
1: To už tady bylo, Češi.
0: Jo, takhle, no tak.
1: To byl plán Konrada Henleina.
0: Germanizace,
1: Ne,
0: anebo.
1: Henleina, pardon,
0: No, že buď
1: Reinhard
0: germanizovat,
1: Heydrich. Vyhladit, anebo na Sibiř.
0: nebo vyhnat, no.
1: No, takže. Tak to
0: Však
1: už.
0: ten K.H. Frank, ne, co jsem říkal, pravý pes, byl
1: No.
0: taky sudetský Němec,
1: K.H. Frank jako byl
0: zaše,
1: no.
0: myslím. No nic, ale pojďme, jako tak, pojďme to je přesně ono, kdyby se to nekonalo, rozumíš, kdyby se to nekonalo,
1: tak bychom ušetřili 20 minut
0: toho
1: podcastu a bavili bychom se rovnou.
0: Tak tohle je takhle důležitý, rozumíš?
1: Je to důležité, ale bavili bychom se rovnou o věci, která je možná důležitější, no ne možná, určitě důležitější, a to jsou veřejné finance.
0: To je nejdůležitější, to je mnohem důležitější.
1: Já jsem zhodou okolností...
0: Než to, že je někdo drzej.
1: Z hrou okolností dneska jsem...
0: Myslím, ale pro mě ještě.
1: No.
0: Jako já opravdu, když jsme se tam bavili...
1: Teď jako ti to došlo, že jo?
0: Ne, to mi to docházelo, ale jsem se jako zase nadchl. A říkám, ta drzost, jo. Rozumíš, ta drzost. Jako ta drzost a víš, co nejhorší. Že tady jsou ti, kteří mu ještě za to tleskají, jste řekli, kámo, berníte, ty nám tady nebudeš nikoho kádrovat, protože my si je pomluvíme mnohem lépe než ty.
1: No, my to víme sami líp.
0: To víme sami líp, že
1: jsme. Ne, to nepotřebujeme. No,
0: veřejné
1: ne, finance. Dobrý, na to nepotřebujeme posilta, aby nám řekli, že jsme blbci.
0: No, no, navzájem takhle rozumí, že jo, no, však pohodě. Co my, jak, jako, ale politici, že jo, lidi, co působí veřejným životě, lidi v ospoji si to můžou říct, ne? Důležitě, aby to netáhali do veřejných.
1: Přesně tak.
0: Do osobních vztahů.
1: Já už tady o sobě 4 roky slyším horší věci, než to, co říká posel to části našich politiků. A žiju s tím.
0: No, já jsem teďka říkal studentům, říkal přátelé, když prostudujete a takhle, že jo, říkám, do televizního studia se chodí střízlivý a slušně oblečený.
1: Ano.
0: A to děláte kvůli sobě, protože to je vaše vizitka.
1: Teď sice nevím, jakou to má souvislost teď s naším pořadem. No, že jsme slušně oblečení.
0: Jsme, no.
1: A jsme střízliví, ano.
0: Takže oni často jako největší mrlesi jsou ti, kteří tam tak doplápolají, víš, ještě jim čouháš šost. Víš, jako...
1: Já jsem teď četl mimochodem nějaký návrh, já nevím, kdo to byl ve sněmovně, že tam chce zakázat
0: stan.
1: Alkohol.
0: Stan. Jmenuje tam... se to, myslím, čistá sněmovna, ne?
1: A proč to... A co to jako, tam se někdo ožral teď, nebo co? Proč
0: to teď každou chvilku se někdo vypije.
1: proč to teď někdo vytáhne, vůbec nechápu. To asi jako je studentský Němců v Čechách, jakože.
0: Prosím tě, jako, to teda byla vsa, ano, to si na to dobře. Návrh hnutí stan na to, aby se zakázal pít alkohol ve sněmově. Ono to vypadá logicky, zajímavý je, že všechny ostatní strany se shodly, že ne. Vláda i opozice.
1: Takže stan jediným bude jako považován za čistý.
0: No. Já jsem si vzpomněl, jak tam někdo o něho načkli, že to řekl nehezky, že tam připomínal nějaké zakázané látky v nějakých, no to nebudu ani opakovat, to si každý domyslí, ale důležité na tom je tohle, jo. Jako, proto jsem na to narazil, jo, že ono často ti, kteří jako takhle jako moralizují jiné, tak sami jako mají teda. Kdyby si každý zametl před vlastním prahem, tak máme v zemi dost čisto. Jo. Ale tohle ze stanem, tak to vypadá jako normální PR akce, protože, pardon, jo, jsou to dospělí lidi, jako my jsme dospělí lidi. A je to jejich vizitka. Když se někdo jako navane, nebo použije jiné látky prostě, a ví, že v té sněmovně se to přenáší, a že tam prostě jako jedna strana nemá ráda druhou, takže to pak vyplave na povrch. Pamatuju, že tam za paní bývalé předkyně sněmovny Pekarové našli ten kokain, ne? Na záchodech. Tak, co?
1: No.
0: Tak prostě to je jejich vizitka, rozumíš? Tak tady 10, tak to nasleduje 10 milionů lidí, tak prostě pár milionů lidí bude vědět, že ten na ten tam byl navátej, že nemohl mluvit, nebo ten na ten světovaný.
1: No,
0: ale to je úplně absurdní, protože máme tolik problémů, já bych šel k těm veřejným financím, jo. Takže máme hrozně moc problémů v naší zemi a stan se myslí tohle. A to budeš dělat jak? Jako, tak to přijde normálně jako do sněmovny, ne? Dospělí lidi, kteří mají ještě k tomu imunitu, jo, pozor, jo, poslaneckou, budou foukat, no, si jim bude brát krev a teďka jenom přijde, řekne, ale já jsem měl kapky proti kašli.
1: Ale já bych to téma asi nějak dál nerozebíral.
0: Ne, takhle mám důležitý téma, ty veřejný finance, tak stát se zabývá tímhle, ne, tak já, pojďme my se zabývat finance.
1: Mě vadí vlastně, kdyby byli nalití těch 200 poslanců od rána do večera, tak mi to vadí méně, než to, co někdy přijímají za zákony. No. To je jako, to je horší.
0: Má to je právě ještě s tou, jo, jsi mi připomněl, tak ono, když tam mi dá do 2 do rána, já bych nepil, jo? Jako mě je to známo, že já prostě svatby, pohřby a tím jako to hasne, jednoměsíční karty, o nic, jenom tak pro zábavu, jakože dvě piva, ale to jsi mi připomněl, že oni vlastně, to ještě to poslední, co jsme řekli těm sudeťákům, a to se dostaneme k tomu rozpočtu. Ony ty opoziční strany se jeden den byly do 2 do rána,
1: A to
0: hrdině
1: bylo,
0: za ty sudetské
1: ano, Němce,
0: Landsmannschaft,
1: no.
0: jo, ten Landsmannschaft.
1: A pak už to
0: A pak
1: nevydrželo,
0: když
1: ano.
0: pak ten další, když se mnou hlasoval, už tam nepřišli, že prý nebudou stát na Hnědlému divadlu, jenomže to už bylo v době, kdy si spočítali to, co, jako říkal jsem to já, více lidí od začátku, že jim to nic
1: No
0: nepřináší,
1: jasně,
0: jo.
1: už to. Už jim to
0: Takže,
1: možná někdo řekl
0: tak,
1: v noci,
0: takže,
1: no.
0: no, no, takže tam tak vlastně ti géniové strategičtí na to přišli, takže oni tam už radši nešli, až to vydávali za své vítězství. Ale když se hlasovalo o těch nových rozpočtových pravidlech, tak tam byli.
1: No.
0: Tak, jo. A já bych to nakousil hned, jo.
1: No ne, to nakopsni teď.
0: To je to nakousit? Ne,
1: Ne,
0: to by to já se k tomu mluvím. Já jsem se tak nějak dozvášnil.
1: já jsem to do okolností dneska byl na ministerstvu financí,
0: No.
1: ale vůbec to nesouvisí s ničím, ale jen s tím, že jsem tam zaznamenal takovou skoro euforickou náladu, že Češi si kupují, ono se to jmenuje Dluhopisy republiky,
0: Dluhopisy republiky, no.
1: které emitovalo ministerstvo financí. Alena
0: No.
1: Schillerová je ministryně nadšená, že to
0: No,
1: jako...
0: lepší aby nebyla, že? Kdyby
1: ale
0: si někdo chtěl koupit ode
1: ono to
0: mě
1: ale
0: za
1: všimli...
0: 22,8
1: No,
0: miliardy, tak já
1: ale
0: mu...
1: všiml si z toho, že to vypadá, jakože to není ty dluhopisy republiky, že když si to koupí Češi, ty dluhopisy, tak to vypadá jako líp, než když si půjčíme ty peníze někde v
0: To nejde o
1: nějakých...
0: to, že to vypadá líp, Marku, to je lepší.
1: No, je to asi lepší,
0: Tak jak to
1: ale je to
0: vysvětlit,
1: pořád
0: protože je to
1: dluh, tak
0: lepší?
1: to vysvětli.
0: To vysvětlím, jo. Ne, tak je to pořád dluh, ano, tak je to pořád dluh, tak ano.
1: A vlastně budeme se skládat i na ty úroky, že jo?
0: Je, no tak, no jasně,
1: Tím
0: no.
1: to dodrží ty dluhopis.
0: Ach, rozumím
1: A
0: tomu.
1: když si to nekoupím, tak přispěju tomu, kdo je má na daních, ne? Je to
0: Cože,
1: tak.
0: co?
1: No, když si někdo koupí ten dluhopis,
0: Ano.
1: tak získá od státu úroky.
0: No.
1: No, jako z dluhopisu, no, prostě nějaký zisk z
0: No.
1: toho má. Tak a já mu na to přispěju.
0: Jako tím, že jsi to nekoupil.
1: No ne, že jsem si to nekoupil, že platím daně.
0: No.
1: Tak já si to asi koupím, abych z toho něco měl. Tak když to... Ne, jako já vím, že to
0: Ne,
1: je proti tomu
0: takhle
1: úplně
0: no.
1: trošku.
0: Tak já to zasadím do nějakého reálného
1: Tak ty učíš na vysoké škole, tak...
0: ekonomického
1: A
0: rámce.
1: na vyšší E dokonce, takže...
0: A tam jsou ale člověče chytrý lidi.
1: No, děti právě, proto
0: Mladí
1: teď
0: chytrý
1: extra,
0: lidé.
1: no.
0: No. To mě teďka
1: Tak nám to
0: opravdu, ale
1: vysvětli.
0: potěšili mě, teďka jsem četl 120 seminárních prací.
1: To se nedá přece.
0: To dá se to. No.
1: No.
0: A hele, ale jako musím říct, že teda jsem se zatnul. A no a tak jako byly tam samý zajímavé věci. Já tímto zdravím tady studenty. Musím říct, že mě to jako obohatilo dost. Jo. To je mimochodem,
1: Žádný gender studia a takové.
0: no to klidně, kdyby někdo psal genderu, ať píše, jako to asi nemá problém. Já jsem stoupenec svobody, podle mě společnost opravdu svobodná se může bavit o všem. Já si klidně popovídám o genderu, když bych chtěl psát o genderu, tak jo, ale...
1: Navyšuje o genderu asi ne.
0: Tak když jim to zadám jako téma práce, tak jo, ne, tak se můžu psát, co
1: Ale
0: chcou.
1: jako dalo by se navyšuje třeba psát, jako, když se podívám na některé ty neziskovky, včetně Meeting Band, jako to je, já si myslím, že to je velký biznis a souvisí to s ekonomikou.
0: No je to dobrý biznis, no.
1: Takže to jako určitě jo.
0: Je to dobrý biznis, no, když někdo dá dotaci, ale...
1: Politické neziskovky, ekonomika, jako to je super. No, tak
0: No.
1: zase to do kontextu ty dluhopisy.
0: No, zase mě kontextu.
1: Jenom... Ty jsi zamyslel nad tím biznesem neziskovek. No.
0: Ne, nezamyslel to. Já už jsem se zamýšlel dávno tím biznesem a já prostě chci žít ve státě, který za naše daně nám zajistí, že budeme mít zdravotnictví, sociální služby a tak dále, tu již nebudeme potřebovat ty neziskovky, které
1: Přesně
0: já
1: tak.
0: uznávám, které jsou ve sociálních službách,
1: Ano,
0: zdravotnictví a podobně.
1: paliativní
0: A
1: péče a
0: ty, co
1: podobně.
0: jako paliativní péči samozřejmě, a pak jsou ty politické, které mají agendu, tak to si myslím, ať klidně existují, ale nedával bych jim ze státního
1: Nic.
0: nic. Nic,
1: Já
0: jo.
1: jsem pro.
0: A teď se dostávám teda, no ale teď se myslím čím jiným, protože
1: No.
0: velká část studentů psala o sociální psychologii. No. Kde teda jsou různá, to jsme studovali, že kognitivní zkreslení a tak dále prostě, jo, a efekt třetí osoby a tak dále si necháme na jindy, jo,
1: No,
0: a
1: to
0: to
1: určitě.
0: dosouvisí, proto vlastně tohle vysíláme, protože v té dnešní době informační přehlcenosti je dobré mít jako něco, co ti zasadí do kontextu, aniž bys jako u nás jde povolání, že to každý den sledujeme, jo. ale lidi na to nemají čas, takže se to tady zasadí do kontextu, když tak, ale chci říct, že ti, co psali, všechna témata byla dobrá, no, všichni napsali hezky, ale sociální psychologie a umělá inteligence, jakožto témata, tak to jsem se kolikrát, že vřela ta generace jako těch 20 až 25, to jsou fakt i tři lidi tam, jo. Tak člověk se poučí, no. Já jsem se poučil dost.
1: Tak to mám radost.
0: Takový obou strany je to, no. Ale teďka k těm dluhopisům. Tak, v první řadě takhle, jo. On je to konzervativní investice, jo.
1: No,
0: jakože máš to na jistotu.
1: Není to spekulace, není to,
0: není to prostě, spekulace, ale máš to na jistotu, ten jako výdělek z toho není jako závratný, že bys
1: ale
0: to,
1: jistý,
0: ale jistý, no. Jo. Tak samozřejmě rozdíl, když tam dáš 10 milionů a když tam dáš 10 tisíc, jo. To si jako nebudeme zastírat, protože i při tom výnosu, dejme tomu, i kdyby byl 5%, že jo, za rok, takže 100 korun, ať si to počítá lépe, tak ze 100 korun bys měl těch korun 5, že jo, a teď si to můžeš násobit. Ale je to jistý, jo, je to jistý. To, že se za týden prodalo nad limit, jo, na původní limit byl 20 miliard, a teď je to 22,8, jo, a bude se teda navyšovat, tak to je úspěch.
1: A je to tak jako, já to čtu i, ne, já to čtu i jako projev vlastně důvěry ve stát, ne, lidi?
0: To si nemyslím, že je projev důvěry ve stát úplně, to je spíš projev důvěry v to, že jim to stát jednou splatí.
1: No tak to je to tež, ne?
0: To si myslím, že není to tež, teda.
1: No tak, dobře, tak já využiju toho, že máš řecký původ.
0: No.
1: Řecko, já třeba před 20 lety bych si asi dluhopisy Řecka nekoupil, že bych měl strach, že zkrachuje.
0: No, to jsi udělal chybu, no.
1: Jasně, že jsem hloupý, no.
0: Já si pamatuju, hele, jak tenkrát, když to vypuklo, tak si hrozně moc lidí nakoupilo dluhopisy.
1: No. A Německo to splatilo, že?
0: A hrozně na tom zbohatli.
1: No,
0: jo, protože mi to bylo za pár kaček, doslova, přepočtu. No a tak samozřejmě, když jako tam začali pumpovat, protože sami sebe zachraňovali, pozor, naprostá většina, tím se dostávám k těm dluhopisům, no, který si to do toho kontextu, naprostá většina řeckého dluhu byla držena zahraničím. Obzvláštní expozici tam měly banky německé a francouzské. Že když pak tam posílali ty půjčky, tak tam byl speciální účet, tam se to jako ani neohřálo a okamžitě většina z toho 95% až odešla zpátky jako do těch věřitelských institucí, což byly převážně tedy, jak říkám, ty německé, francouzské banky. Tak a teď, no, to rácio. Samozřejmě
1: to,
0: že Řecko jako tenkrát neskrachovalo, mimo jiné to nebylo, protože by jako, nebo tak podle mě zkrachovalo, technicky zkrachovalo, jinak to řekneme. De facto to bankrot byl, ale to destabilizovalo celou eurozonu, protože eurozona má strukturální problém. Jo, nemůžeš mít nemůžeš mít monetární neboli měnovou unii bez fiskální unie. To je stejné jako mít v Česku českou korunu, platit s ní i ty sám sebe říkáš, když jsi z Ostravy, v Ostravě ta je výkonná ekonomicky dost, ale třeba, já nevím, v regionech prostě, kde už je to horší, jo. Osoblažskou, Sudety třeba. No a taky ne všude, že jo.
1: Ne,
0: ale no, zároveň ale by nedocházelo k fiskálnímu transferu, tudíž, že ta místa, která jako ekonomicky prosperují lépe, typu Ostrava, Praha, Brno, jo, Olomouc třeba, by neposílala do těch regionů ty přebytky.
1: Jo.
0: Jo, tak to samé strukturální problémy eurozóny. A teďka.
1: To je jako, promiňte, ti skáču do řeči,
0: no.
1: To je jako celý život jsem slyšel v Ostravě, že my živíme Prahu.
0: No, tak já myslím, že se Praha z Ostravou živí navzájem, jo, ale to bych tady nechal teďka bokem. Ne, tak určitě, tak jako někde máš český průmysl a někde máš prostě ty služby, ale ono, musíš jako zařídit, musíš tu cel vyrobit a pak někde dohodnout, kam ji odvezeš, jo, no, tak. Ale ty dluhopisy, tak, hodně slovy o zadlužení zemí. Víš, která je v podstatě nejzadluženější země na světě?
1: Spojené státy, ne?
0: Potom?
1: No Řecko asi ne, to mi vyvrátíš.
0: Řecko asi ne.
1: To mi vyvrátíš.
0: Francie to taky nebude.
1: Itálie, Španělsko.
0: Taky ne.
1: Spojené státy. No asi to je uhodnu, no.
0: Tak typni si něco, tak zkus to mimo Evropu.
1: Mimo Evropu.
0: No. Jedna z nejzadluženějších.
1: Čína ne.
0: Čína ne, no, Čína má před. Čína je jeden z největších věřitelů Spojených států, že?
1: Počkej, mimo Evropu. A je to velká země?
0: Další na tom, co bude řekl
1: Ale už mě
0: velká.
1: nenapije, běží čas.
0: Už je více velká, prosím tě.
1: Nevím. Tak Indie? Ne, Japonsko.
0: Ne, Japonsko.
1: Japonsko.
0: Japonsko je jedna z nejzadluženějších zemí, jenomže většinu japonského dluhu vlastní Japonci. A oni si půjčují sami od sebe, tudíž nejsou vystaveni tomu strukturálnímu tlaku zvenčí, a kdyby zkrachoval, tak maximálně sami k sobě. Jo. Takže nemají nikde závazky, který musí splácet a vyhnou se tomu růstu za dluhovou službu. Za ty úroky, jinak řečeno.
1: Jasně.
0: Jak platili hypotéky, stát taky platí, dejme tomu něco jako z hypotéky, to zjednoduším. Jo. U nás za dobu Fialovy vlády pikantérie to narostlo ze 40 miliard na 110. Jo. Každý rok 110 miliard.
1: No, jasně, no, jenom
0: obsluha
1: dluhu.
0: Jenom obsluha dluhu. Obsluha dluhu je eufemismus, protože platíš úroky.
1: Úroky, no.
0: No. Když se tomu říkalo lichvářství.
1: Teď to aspoň zůstane děti tady, že jo?
0: A teď to zůstane tady, jo? Takže nemusíš, tak vlastně platíš sám sobě. A tudíž ty peníze jsou určený tak, teď, jo? Důležitý je, jak se využijí, jo? To, že se podařilo, jako upřímně nechápu, proč ty dluhopisy už jednou byly předtím. To mělo ještě, když byla předtím ta první vláda. Jako,
1: to bylo, myslím, za Kalouska byly dluhopisy, ne?
0: To bylo kvůli za Aleny Schillerové, že jo, znova.
1: Taky, no.
0: No. A za Kalouska tam se přece udělali ty korunové dluhopisy, tak to je zase něco jiného. Ale pak ta bývalá vláda to zrušila, je to na novo, jo. A to je úplně geniální, jako to je, ten zájem je super, tak je otázka, na co se ty peníze použijí. Jako já musím
1: toho se
0: říct,
1: bojím, ano.
0: Já musím říct, že bez ohledu na politické přesvědčení každý může jenom gratulovat paní ministryně financí Aleně Schillerové, že dokázala vybrat už teď 22,8 miliardy. A teď, jo, použijí se to na něco produktivního nebo produktivního, když je na produktivního.
1: Tak oni ty, ale ty peníze nebo ten dluh, ty peníze z těch dluhopisů nemají mašličku, že na co jsou určeny, to je asi...
0: No nemají, to je pak na vládě, že, no, že když to bude na produktivní rozvoj multiplikačním efektem, tak ten, kdo si je nekoupil, to není tak, že pak zaplatí ty úroky ze svých daní, ale vlastně díky tomu zroste ekonomika. Pokud se to rozfrcká na něco, co je neproduktivní, no tak prostě pak se složíme všichni. Jo. Ale
1: teda...
0: složíme se tím, že budeme mít vlastně ten náš růst nebude zdravý. No, protože postmoderní ekonomiku není možné táhnout jenom na spotřebu obyvatel většině, že jo?
1: Já bych asi propojil ty dluhopisy republiky se škrtama republiky.
0: Škrtat v čem, no? Co škrtat, no?
1: Čím se většina debata, no.
0: Tak, čem, tak řekni, v čem se škrtal.
1: Tak jako dotace, Green Deal, veškeré dotace na emisní povolenky, to všechno úplně jsou nesmysly prostě.
0: No, už tam je to tak, že
1: já vím, že musíme,
0: nejsme ostrov, že?
1: Já vím, že nejsme ostrov, no, tak když se ptáš, tak ti odpovídám, no.
0: Tak jedna je, co bys chtěl a co je možný, že?
1: No, jasně, no.
0: Teďka se podívej třeba pan minister dopravy Bednárek, kterému je nutno, rozhodně kdo budu přičít, že tam se dal ty peníze v Unii na D11, bo se musí do roku 29 dostavět, protože jinak by si ty peníze vraceli. Takže konečně bude D11, snad doufejme. Pokračuje se D35 a podobně. Tak už teďka přišel na to, že to původně plánované, že se zruší ty úlevy na dálnici pro elektroauta a hybridy, tak jakože to nebude, protože by se přišlo ty miliardy z Unie. Jo? To jsou, jako je třeba zvážit prostě ty kufry peněz. Jo? A...
1: se mi přitížilo.
0: To přitížilo, tak já tě se ulevím, ale... na druhou stranu se zavázal pan ministr Bednárek a vláda se zavázali, že neporoste konečně cena další známky, protože je v přepočtu dražší než v Österreichu, v Rakousku. No.
1: Já rozumím, co je zde.
0: No, tak...
1: to je ta země, se kterou nemáme dálniční spojení.
0: No, my nemáme žádnou. Prakticky.
1: Německy máme.
0: No, nemáme.
1: Máme, do Dražďan se dostaneš. Po dálnici a do Mnichova taky.
0: Jo.
1: No jo.
0: To je zajímavé, že jo. Když tam jedu, tak je tam minimálně 3 uzávěrky a 4 vykopávky.
1: No, tak uzávěrka je jedna věc, ale dálnice tam je.
0: No, teoretická je dálnice, ale... teoretická až na Slovensko.
1: Tady nepostavíme ani do roku 2029, to není
0: jiný. No počkej, ale víš, jak tak já jezdím pravidelně jako fakt po Evropě autem, protože já lítám jenom, když musím.
1: No.
0: A musím říct teda, že fakt platí, že musíš dohopsat na tu česko-slovenskou hranici a pak jdeš po
1: Tak už
0: dálnici.
1: se to dá, no.
0: Nebo, hele, tak pozor, ale tak ty dálnice v Německu taky nejsou úplně jako super.
1: Ale jsou zdarma.
0: No dobře, jsou zdarma, jenom všichni tam na každou, každých pár kilometrů seknou stovku.
1: Pravda.
0: Rozumíš, tak to taky je absurdní, tak jako na co máš neomezenou rychlost, když tam pak sekáš furt stovky a nejlépe tam, kde to je úplně zbytečné, že jo, jo? Takže
1: ono tak jako já zase jako dobře, jmenuje se to Chachar, řek, tak já musím připomenout, že od roku 90 prakticky, nebo 91 jezdím Praha, Ostrava a je to úplné peklo. Je to,
0: no,
1: peklo,
0: je to peklo
1: a my neumíme postavit vůbec nic, prostě když se budeme chtít postavit dálnici někam za Mikulov do Rakouska, tak se tam postaví 3 nebo 4 s proměnutím idioti, kteří to budou rozporovat hnutí země, hnutí duha, tady tyhle. A
0: tak já to jsem právě zvědavý, jak dopadne nový stavební zákon, jestli s tím nějak pohnu, jo. To máme téma do příště, ale tak máme teďka závazek, tak ona se čím dál vyzostavit, to je 35, ta by pomohla.
1: No tak ježiš.
0: Přes Hradec na Olomouc, by to bylo
1: no, dej. Trošku se tam postavilo.
0: Už tam něco postavilo, ano, máme tady jasný závazek, takže by se to nejlepší, že dneska je 20.
1: Dneska je 20.
0: května, ano. Že? 26. No, takže za 3,5 roku, teď je otevřený účet, jo? Nová vláda, otevřený účet. Za 3,5 roku se jistě jdeme a budeme sčítat jako voliči. Jo? Vyšlo, nevyšlo. Tím se zase těm dluhopisům. Jako mít dluhopisy státu, jako republiky, to jednak se to jmenuje, protože vlastní dluhopisy, kde vlastní občané ti dají peníze, jako se kdysi skládali na Národní divadlo třeba, je vždycky lepší, než to půjčovat venku. Jo? Minimálně v tom, že přirozeně člověk sám k sobě je jako velkorysější. A teď je otázka, kdyby se to použilo třeba do stavbu dálnic, tak to má multiplikační efekty. Jo, když se to použije na podporu porodnosti, to má multiplikační efekty. Na to by se dalo dokupit zdravotnictví, který do 10-5, jo. Nebo nedej Bůh, aby jsme měli zalátaný silnice třeba i nižších tříd. Jo, tak to je produktivní vlastně, to zadlužení produktivní, protože ono vlastně ty firmy, co to staví, zaměstnají lidi, ty si nakupují, firmy pro ně vyrábějí, platí si z toho všeho daně přímé, nepřímé. A potom by mohlo dojít k růstu, kdy třeba i ty, jak chceš škrtat, by to šlo, jo. Ale v dnešní době, když ti jako zasekne minulá vláda, jo, 1200 miliard dluh, když prostě máš teďka rozpočet po zreálení 310 miliard minus.
1: Tak 25
0: tak
1: miliard.
0: Tak jako, co chceš škrtat?
1: No.
0: Jo, kde chceš škrtat? Tak jako,
1: nejhorší by bylo,
0: jo, když se... Dej o to škrtnout 2-3 miliardy, když už tak...
1: No pořádně.
0: Tak jsou zdravotnictví, školství, důchody...
1: 13. 14. platy státní správy.
0: Tak to je jedno, jaký máš plat, jestli to máš do 12 nebo 14.
1: Senát by škrtl.
0: To by škrtl taky.
1: No vidíš.
0: Národní rozpočtovou radu by škrtl.
1: To ale nebude moc miliard.
0: No ani tady je asi 27 milionů, ale tak halíře dělají talíře. Senát, ta dlouho je od začátku, říkám, že...
1: F35.
0: Už... Ono se říká, že zjistili, rozumíš, že to je tak super napsaný ta smlouva.
1: To nejde, no,
0: a zaplacený ty zálohy hlavně.
1: Že ji zmínili tady paní Černochová, to bude vědět.
0: No, že kdy? No, jak to říkával tenkrát ještě před volbami předseda hnutí, ano, ne? Že až poletí ta nepřátelská, ta ne, ty ukážeš fakturu.
1: Jasně. A je to vyřešen.
0: Jo, jo.
1: Takže tím, že Češi kupují dluhopisy,
0: no.
1: Já si myslím, že to znamená nějakou důvěru, měřitelnou důvěru v to, že náš stát neskrachuje.
0: Ježišmarja, tak to určitě. Taky, že neskrachuje. No,
1: ale tady... třeba a to můžou se dít věci.
0: Když se lidi myslí, že stát nemůže zkrachovat.
1: No, může zkrachovat. Argentina zkrachovala. Dvakrát, myslím, dokonce. Ty jsi říkal technicky, že
0: Jiřecko Amerika moc krát, ale dobře, tak krach této poslední, teď si představ, co je hrozný, třeba hyperinflace.
1: Jako
0: hyperinflační spirála. Nebo poptávková inflace.
1: A nebo vím si, jako, že třeba krach knihovny Václava Havla.
0: Jo. Přestalo?
1: No, děje se to.
0: A?
1: No nevím. No, tak
0: a to jako, bylo trápí?
1: No, trápí mě to.
0: Mě taky, no.
1: Já,
0: mě to tak hrozně trápí, že...
1: Myšlenky, já bych chtěl, aby myšlenky Václava Havla žili dál.
0: No já si myslím, tak já jsem dílo Václava Havla četl.
1: To není možné.
0: Řekl to, že ne.
1: Celé dílo?
0: Tak celý ne, jako, ale četl jsem Zahradní slavnost, Moc bezmocný. Si nevzpomínám, jak se to jmenuje. To ta divadelní hra, jak jsou v té kanceláři.
1: To nevím.
0: Jak on tam pak,
1: jo, myslíš
0: jak on tam pak zradí tu jedinou, co se ho tam zastala.
1: Tak to nejsem schopen jmenovat. No ale od dluhopisu republiky k knihovně Václava Havla je daleko.
0: No tak přijde, jak to, že to krachuje, no?
1: No protože odešel sponzor. Nebo chce odejít sponzor hlavní, pan Bokala, který není spokojen.
0: A s čím není spokojen?
1: No je tam
0: ten Havel napsal něco špatného, to nejde, že je mrtvej, ne?
1: Je tam tvůj kolega, ekonom Sedláček, který to vede, asi to nevede úplně dobře.
0: No máme tak to, že jako každý, kdo prostě, já jsem vystudoval ekonomii, není můj kolega sám, ne?
1: No je, když...
0: Co ty jsi studoval?
1: Já jsem Gimple, no.
0: To každý, kdo vystudoval Gimple, je tvůj spolužák?
1: No samozřejmě. Kolega.
0: Kolega.
1: Já chápu, že se nečertíš.
0: Ne, já se nečertím, já jsem pohodě, ale až zase se budete hádat na sociálních sítích s nějakýma lidma, tak si tak připomeňte, že máte oba Gimple.
1: Přesně, tak ale na základní školu třeba.
0: Ne, já se nečertím takhle, já si myslím, tak pojď se pan Bakala, jsou to jeho peníze.
1: Jasně.
0: Jestli je chce dát tam, či onde, to je jeho věc. Co dívá k těmovny Václava Havla, kdo tam chtěl chodit, tak tam chodí, nebo chodil, kdo tam nechce chodit, nechodí. Myslím si, že jestli to bude nebo nebude, já mám takový pocit, tak na díle toho dramatika to jako nic nemění. Já si myslím, že z hlediska dramatického, jako opravdu Václav Havel je hodnotné čtivo, ať už s tím člověk souhlasí nebo ne. A tě se vracím k těm kognitivním poruchám a seminárkám,
1: no.
0: Že v dnešní době, to je mimochodem vlivem algoritmu, je čím dál víc lidí vystavováno obsahu, který vytváří takzvanou komoru ozvěn, neboli informačně filtrační bublinku. To je dokázaný vědecky. Jo. Že vlastně se utvrzuje ve svých vlastních postojích a názorech. Má pocit, že to myslí všichni a pak nejsou schopni ti lidi jako vést ani dialog s opačným názorem, že neví ani, že existuje. Jo. Jsou každý, že jako, jsou dva lidé v stejném místě geograficky, ale v úplně jiných informačních realitách. Jo. A ať už někdo souhlasí nebo nesouhlasí s dílem Václava Havla nebo koukoliv jiného, nebo s tím, co říkám já, ty nebo kdokoliv, myslím si, že je vždycky dobré si to poslechnout, zamyslet se nad tím a říct si, jako souhlasím, nesouhlasím, protože to minimálně člověka obohatí. Jo? Jako vystavovat se jenom stejným názorům je příjemné. Jo, takže, ale to říkám v té knihovně, jo. Tak dobře, jak nebude knihovna Václava Havla, tak si ty lidi ty hry půjčí v knihovně třeba.
1: Václava Havla. Nebo si zajdou pro ně do institutu Václava Klauze.
0: Ne,
1: to byl blbost.
0: Ježišmarja, dělá institutu, teďka jsem měl vydat nějaké prohlášení k tomu sjezdu, svého panšaftu, zajdou si do městské knihovny. Já jsem dneska v městské knihovně byl.
1: No vidíš.
0: A já jsem potěšil, počítal jsem si krásné knížky k našemu tématu.
1: Když jsem, tak to probereme příště. No. Ale když ještě k tomu Václavovi Havlovi a jeho myšlenkám, teď se na to úplně těším, jak předseda Senátu, který bychom zrušili, oba máme stejný názor. Předseda Senátu
0: poletí. Já tam nemůžu kandidovat. Hele. Jednou, dvakrát do měsíce zasedneš, prachuj jak šlupek.
1: Kandidovat s programem Zrušíme se.
0: U toho si budeme dělat podcasty a noviny a televize a všechno.
1: To vypadá jako, jak říkají Piráti, to vypadá jako plán, ale úplně...
0: Už jí bylo 42.
1: Bylo.
0: Tak můžeš kandidovat.
1: Panu, ní na prezidenta.
0: No vidíš.
1: Panu Vystrčilovi, předsedovi Senátu.
0: A nechceš kandidovat na prezidenta?
1: Jak, ne, jak poletí na Tajvan s
0: tou linkou,
1: chudá. Běžnou linkou, pozor, ale on tam má vést lavičku Václava Havla, kterou tam odhalí se spisovatelem panem Tupolem a tou běžnou linkou povezou lavičku Václava Havla. Dobrý si to představit. Se to ukazuje, na co potřeboval ten speciál, chápeš?
0: Za 10 mega.
1: No.
0: 8 až 10 mega
1: tak,
0: na speciál.
1: Oni potřebovali na lavičku Václava Havla speciál. Teď budou muset vést normální linku.
0: Takže dáš, dejme tomu, ať nežeru 50 tisíc za biznis, třeba do Tajvanu, kolik to může stát,
1: Nevím
0: já jsem
1: taky.
0: na Tajvan nikdy neletěl, tak dáš, dejme tomu, řek, budeme to dát, nastřelíme to, jo? Dejme tomu 50, 60 dáš za letenku, 10, 20, 30 dáš za nadměrné zavazadlo,
1: A třeba
0: tak
1: ji
0: prostě na tom
1: nějak,
0: líp
1: třeba
0: než.
1: ji rozřežu, rozmontuju a tam ji smontuju. To nebudu
0: No
1: dělat
0: ne,
1: úplně
0: zabalíš
1: normálně.
0: to normálně, ne, máš tam pár trubek, že jo, trubky možná mají na Tajvanu, tak tam je možná, viděl jsi někdy lavičku Václava
1: Viděl,
0: Havla?
1: já jsem na jedné z nich dokonce seděl.
0: Já jsem na ní seděl.
1: Já taky,
0: No.
1: já v Karlových Varech, myslím.
0: Já na Tajvanu, ale
1: A ten na mojí lavičku Václava Havla.
0: a takže asi tak tam podle mě jde hlavně o to jako posezení a ten nápis, ne?
1: Nápis a najít ten správný olivický strom, z toho roste, ne? Vždycky
0: Hmm,
1: kolem
0: tak
1: stromu.
0: stromy v Tajvanu
1: Na
0: asi mají,
1: Tajvanu
0: ne?
1: budou,
0: Na
1: no.
0: Tajvanu. Nějaký, aby tam mohli přidat mají, tak prostě povezeš prostě to sedátko, nadměrný zavazadlo trochu,
1: No
0: jako,
1: já jako...
0: já teďka nechci snižovat, jo, ale jak to asi dělají surfaři? Když má, tak kdyby pan Vystrčil nebyl Tajvanec, teda pardon, pan předseda Českého senátu,
1: to...
0: kdyby místo na Tajvan létal třeba na
1: Na
0: Floridu,
1: Kalifornii nebo
0: do
1: na Floridu,
0: Kalifornie
1: no.
0: na surf, odkud by nevezl surf, tak si schám udělat.
1: No,
0: No počkej,
1: tak...
0: takhle tebe trápí ta knihovna, ne,
1: Ne, to mě
0: ty
1: netrápí.
0: z toho máš školibou radost.
1: Z toho mám...
0: Já to tebe
1: Ne,
0: vidím, já
1: ne,
0: z tebe
1: srandu
0: cítím,
1: ne,
0: jo,
1: ne,
0: je,
1: trápí mě to
0: jo.
1: taky, já jsem sice nikdy nebyl v knihovně Václava Havla, ale trápí mě, že už to,
0: A to já
1: myslím si, že
0: jo.
1: to patří, já vím, nebo tuším, ale myslím si, že to patří k koloritu České
0: Že
1: republiky
0: jak
1: tím,
0: tušíš, co tušíš?
1: no, že ty jsi byl v knihovně Václava Havla na rozdíl ode mě.
0: No já tam byl
1: Typo,
0: pozvaný.
1: typoval bych, no, mě tam nikdy nepozvali,
0: No
1: že
0: pozvali, když to nevyslí, myslím, že to bylo zrovna, když bylo to zadlužení, no.
1: Tak já až se mi budou ptát kamarádi, co jsem dneska dělal, tak já řeknu, natáčel jsem první díl podcastu s člověkem, který byl pozván do knihovny Václava Havla.
0: Jo,
1: A
0: před
1: budu za
0: 10
1: hrdinu,
0: lety,
1: budu
0: no.
1: za hrdinu.
0: Hlavně budeš?
1: Budu, no.
0: No.
1: Když vystoupím ze své bubliny a díky tobě.
0: No, tak zase se mi nepřestaneš potom zdravit, no.
1: My jsme, vážení diváci, my jsme chtěli probrat ještě několik témat.
0: A to?
1: No, třeba jsme chtěli probrat, jak bují jako po dešti, jak bují nové politické strany, jaké mají šance.
0: Jo,
1: Naše
0: počkej.
1: Česko třeba a jak se to jmenuje, to se jmenuje nějak tak divně, ta nová strana
0: Volt?
1: Vladimíra Špidly, ne, Volt, to není zase tak úplně.
0: Nová sociální
1: SD,
0: demokracie?
1: no,
0: SDA?
1: no, něco takového.
0: NDA?
1: Lidi by
0: NDA?
1: mohli rovnou vystoupit na mítinku Brno
0: Nová?
1: s tou zkratkou.
0: Nebo NSD možná?
1: NSD, no, něco takového.
0: Nová sociální
1: NSD, no,
0: demokracie, musíme,
1: sociálně,
0: ne?
1: ano.
0: NSD, no. Tak to můžeme v rychlosti, tak dáme.
1: A viděl jsem nějaký průzkum, kde jsou před třeba nová strana pana Kuby, Špidla tam ještě není, ale Kuby je před lidovcem a před topkou. A
0: Mě
1: ještě
0: nepřekvapuje.
1: a já vůbec nic nevím. Já nevím, co si myslí vůbec.
0: No, já jsem...
1: Vůbec nic,
0: Počkáte.
1: jako že vytváří dojem, že oni jsou ta lepší ODS teď asi, ale jako jejich názory třeba, já vím, že to je obsesivní, ale na studentský sjezd v Brně, to nevím, co si myslí pan Kuba třeba. Nebo, nevím, a nebo co, nebo jestli má letět pan prezident do Ankary, nebo nemá, to taky nevím. Od
0: Ale tak
1: něho.
0: nevíš co, tak jako to, že jsou jako, že lepší ODS, tak to sobě říkají motoristé, tak s ním přišli první, že jsou to ti
1: Ne,
0: zklamaní
1: oni
0: bývalí
1: říkali
0: voliči.
1: ODS Revival, ne, lepší
0: ODS
1: ODS,
0: Revival si říkali,
1: no.
0: že a spolu to říkali tenkrát u mě v podcastu, v tenkrát ty rozhovory, to je bod jedna, bod dva, Martin Kuba je regionální politik regionálního významu a mě spíš na tom nejvíc jako pobavilo, jak tvrdí nejlepší bývalý premiér České republiky Fiala, že prý si ho jako Andrej Babiš a hnutí ANO
1: Jo, to jsem si taky
0: vychovávají,
1: všiml,
0: aby měli koaličního partnera. Jsem si říkal, tak říkám jako sláva všem teoretikům, politologům v praxi na výsostech, jo. Jako to si říkám, to je tak absurdní, člověče, tak jako rozumíš, tak máš stranu, hnutí ANO, která má 35% zhruba, mezi třetí až třetí pěti stabilních, jo.
1: Ano.
0: teďka jako asi nemáš nic jiného na práci, si říkáš, tak co když jsme vzali nějakýho hejtmana, začali si ho pěstovat.
1: Budeme si stranu.
0: No a jinak ty Lidovci a TOP 09, tak jako každý svého štěstí s trůjcem. Já jsem pojím, že o Lidovci, protože tady jsou takzvaní noví Lidovci, kteří teďka budou mít jako tah na branku, už postili v preferencích od 0,2%, takže už mají skoro 3%.
1: Náš kamarád mi Konecký už to spočítal, že budou mít za 10 let, že budou mít těch 30%, když jim bude o 0,2% na týden.
0: Tak rozumíš, ale jako to je parlamentní strana, která se vyšplhala na zádech ODSky, jo? Společně s Topkou.
1: No,
0: chyba bývalo vedení ODS je, že by to bylo jedno, takže z 52 získaných poslanců má ODS 27.
1: Ne? A Lidovci mají 16 nebo kolik?
0: Myslím, že 15.
1: 15, no to je šíle.
0: A myslím, že 15.
1: V Rudém právu byl kdysi článek o nové vlně hudební, o hnutí, který se jmenoval Nová vlna se starým obsahem. To jsou noví Lidovci. Tam není nic nového, když vidím toho Jan Bartošek, jak má tady ten odznak Nový Lidovci, tak jsem si smát, že?
0: Ne, já jsem si to taky vymyslel. Podle mě to je tak, oni jako teďka budou naprosto originálním, inovativním způsobem dělat to samé, co dělali doposud.
1: A budou, tak a dostáváme se k závěru a budou, můžeme rozebrat příště. Blíží se komunální volby a začne zase další kampaň. A budeme svědky toho hesla, nejsme jako my. A to jsou, to jsou Lidovci, to je prostě ODSka v Praze.
0: ODSka v Praze, která 4 roky tady dělala kumbaya s Piráty. A teď tak, se tváří, že to nebylo.
1: Tak,
0: a ty Piráty
1: pomlouvají. Podívejte se na tu dopravu v Praze, fuj.
0: Fuj, no. Jo, chápete, já jsem přijel ten portrík, ne? Ježi mi dělal. Říkám, tyjo, kamo, jako chápeš? Jako a s kým on tam jako borec, prostě s kým on tam seděl, chlapec 4 roky a teďka najednou se tváří,
1: a
0: že
1: tak
0: ne.
1: Třeba si to vyrmej. Tomasi, už to fakt nechme, protože mě plně začalo, jako, že tady v Praze jedu občas autem a je to teda peklo. A už bych už další hodí.
0: Já to rozvedu, v příštím díle slibuju, ale jenom to uvedu, jo. Uvedu to.
1: Dobrý úvod do příštího dílu.
0: Úvod do příštího dílu. Rozebereme nové heslo ODS Praze, pana Portlíka, dám Praze tempo.
1: Tak, to bude to nové tempo, bude ne 4, ale bude 6 km hodně. Vážení diváci, já jsem velmi rád, že jste to s námi vydrželi, bavilo mě to, těším se na příští týden.
0: Mějte se hezky, nashledanou.

Om, šanti om, krásní přátelé, tvůrci ve hmotě i ve spiritu, znělka studia Deja Vu vám napověděla, že jste v dejavíčku. Dneska je úterý a datum jejichto roku máme 19. května, takže pokud máte 18 hodin 2 minuty, tak sledujete živý přenos z dejavíčka a tentokrát v úterý vyšla řada na Marka Hašlara, který nám teďka momentálně zmizel, tak tím to udělal ještě víc zajímavé, takže počkáme si na něj, protože před chvilkou tady byl. A já vám prozradím, ale jenom z části, že dneska přijdou ještě dva další hosté, Petr a Jana, ale ti se přihlásí později, protože Marek tady má nějaká svá témata, jejich hafol, takže pokusí se je během hodinky celé jaksi nám objasnit, tak jak on to umí. A potom teda, jak dokončí svoje dílo, tak se přihlásí Petr, tuším, a potom Jana. Jo, oba jsou teda nováci ve studiu Deja Vu. Ještě tu nebyli, ale už tady byli v rámci testovacího vysílání dneska před hodinkou, takže dostali se úplně v pohodě, bez problému do studia. Zvukově v pořádku, i jsme se viděli, takže všechno by mělo fungovat. No ale hlavní protagonista teda a moderátor Mára Hašlar, ten teďka zmizel. Takže Máro, čekáme tu. A co bych vám řekl? Téma, Mára mě poslal nějakou prezentaci, no a takové hlavní téma dnešního pořadu, Márovo, je transhumanismus a pokrevní královské linie. Jo, takže máme se na co těšit, je to opět teda s přesahem až kamsi za závěs, kam možná někteří z nás zatím ani nedohlédnou. Takže se budeme velmi těšit. No a já teda ještě připrozradím, že Petr Skořepa, tak ten má jeho velké téma, jsou ekovesnice, takže opět velmi žhavé téma, aktuální v dnešní době. Já sám teda jezdím na farmu pomáhat, takže budujeme jakousi komunitu, soběstačnost, práce v krajině, se zvířátkama, s rostlinkama, takže nádhera. Protože nejen tím hraním, jak se říká u nás, u mě a u písně Člověk živ, hráli jsme v sobotu na soukromé akci oslava narozenin, naprostá parádička, krásní lidé, propojení, no a tak jak si, abychom zachovali rovnováhu, tak jezdíme i do krajiny pracovat v lůně matky přírody. Přátelé, Mára se zatím nehlásí, s čímž tedy jsem nepočítal, takže nevím, co teď. Jano nebo Petře, jestli nás sledujete, tak možná, že bychom udělali malou změnu a vzali třeba Peťu dříve, ale já doufám, že se Mára ozve. Takže já vám tam zatím pustím telefon do studia, který mám už aktivní, jo? Je to číslo 799-589-362, takže můžete volat v rámci interakce a stát se tak účastníkem vysílání. A tady ten telefon, který mám, tak ten už má nový kábel, je napojený na kábel přímo do studia, takže funguje jako jakási zvuková karta, takže volající uslyší nás ve studiu a my ve studiu uslyšíme volajícího. Tak tomu dřív nebylo, dřív to bylo opravdu na punk, že volal volající, dal jsem si ho tady k tomu mikrofonku, jo, takže my jsme ho slyšeli, ale on pak neslyšel naše odpovědi. Takže cokoliv vás bude zajímat na tyto tři témata,
neváhejte a volejte. A já volám Marka Hašlara, aby teda přestal srandovat a přihlásil se znovu do Dežavíčka. Máro, Máro, to si celý ty. Dobře, tak já tam zatím pustím asi nějakou písničku. A je to písnička od Ladislavy písničky Svobodové. A je to taková jenom bez, asi bez zpěvu, jenom vlastně hudba. A jmenuje se Návrat. A já jdu zatím pohledat toho Marka.

Přání bylo splněno, přání otce myšlenky, takže Mára se navrátil. Máro, ty jsi to udělal pěkně na začátek, trošinku dobrodružství musí být. Je to, co povědět, je to skutečně punkové studio, takže hosté přichází, odchází, ale vždy a vždy se vrací. A Mára je jedním z těch, kteří mají dveře a srdce dežavička do kořán, takže Máro, ty si můžeš vrátit kdykoliv. Já jsem tady mezi tím trošinku uvedl. Už jsem prozradil, že tady budeme mít i v průběhu další dva hosty, takže jsem rád, že se zvrátil, takže já tady stlumím písničku od Ladislavy, písně Soborové návrat. Máro, takže já už jsem to uvedl. Jo, i tvoje téma, transhumanismus a pokrevní královské linie. Takže se mně se stává

všechny věmy, které jsme měli z minulého vysílání, aby to bylo trošku přehledné. Sice ten název, aby jsme začali už tak jakoby od začátku, transhumanismus, on je ku podivu novej, jo? Nebo se představuje, že je novej pro toho člověka, ale když se pak podíváme do hloubky, i do té historie, té naší planety, té naší lidské historie, tak teda ten transhumanismus uvidíme už v prvopočátku, kdy jsme začali poprvé se kontaktovat s určitýma třeba i božskýma bytostma, nebo andělskýma, nebo mimozemskýma. Takže pro mě ten transhumanismus je ve zkratce to, že se někdo do toho vývoje člověka snaží proniknout, působit na něj. Dá se říct, může to být formou vměšování, to znamená i násilně, ale zároveň to může být i pozitivní vliv, který působí na jeho globální vývoj. Já jsem si úplně na začátku toho tématu, ty jsi tam krásně dal to PDF-ko, tak bych tě moc poprosil, aby se tam zase vrátil. A super, já už transhumanismu celkově budeme rozebírat ve všech úrovních. Já jsem si vybral na začátku, aby jsme probrali naše DNA a pak tady nazývám, že existuje určité, možná jako, je to můj pocit, že to tak potřebuji nazývat, je to světelné DNA. A ve své podstatě můžu mluvit o naší bytosti, naší bytostnosti, našeho já, našeho vědomí, že i toto vědomí nese sebou určité DNA nebo neurčité zkušenosti, které tu máme k dispozici pro tuto reinkarnaci nebo pro tohleto naše žití tady na té krásné planetě. Takže já to začnu trošku úplně odjinut, to DNA. Pro tu představu, tak vědecká obec studuje DNA člověka. Věci jsou velmi už jako vyvinutý, mají tak speciální technologie. A my zkoumáme DNA obrovsky dlouhou dobu, jo, když si to vemu už v rámci těch technologií, a dokážeme ho číst, dokážeme s ním pracovat do určitý míry. Ale teď pro tu představu. Oni byli schopní rozšifrovat, ty vědci, řekněme jenom tak 2-3% z celého DNA. Oni předkládají, že ten zbytek, že těch 97 nebo 8% DNA je takové jako zbytkové DNA, kde je takové jako chaos, bordel, jako taková hromada něčeho, čemu nerozumí. A teď samozřejmě, když máme informace od vědců nebo od vlády, tak není to pokaždý, jak to říct, přesvědčivé, protože zdá se, že nás jakoby lakujou už dlouhou dobu, že nám ty informace předkládají, aby jsme něčemu věřili a nebyli schopní si sami udělat vlastní úsudek. Takže oni nám řekli, že člověk se skládá z 2-3% a zbytek, jo, je k ničemu, takzvaně. Neboť ho nedokážou těma přístrojema, který mají, přečíst, dešifrovat. Mně se to zdá trošku zvláštní, jo, že tak v takhle už jako technologicky vyvinuté době, že by neměli víc informací o tom zbytkovém DNA. To se mi zdá zvláštní, takže možná, že tyhle informace už třeba mají, ale nechtějí nám je nějakým způsobem předložit. Co kdyby náhodou jsme si na něco rozpomněli, co kdyby náhodou jsme byli schopní zareagovat tak, jak oni nechtějí. To znamená, je to velmi zvláštní. A pro tu představu teda toho našeho fyzického já stačí teda 2-3%. Teď se podívejte zase na tu vědeckou obec, protože ona taky prožívala nějaký vývoj a velice krásně tam uvidíme, kdy se ty věci rozdělily na takový dva základní tábory. Jedny představovali tu fyzickou rovinu, té fyziky, toho zkoumání,

0: pak vznikla metafyzická rovina těch vědců, který se zabývali na té teoretické rovině nejdřív, protože když mám nějakou tu teorii, tak to zkoumám v rámci vědomí. Já už tam nepoužívám fyzické nástroje, které potřebuju, jo, že něco měřím, teď mi něco vychází, já si to dávám dohromady. V té metafyzické rovině pracují s něčím takovým, řekněme, neprojeveným ještě, kdy ta realita není fyzická. A teď je to zvláštní, ale oni mezi sebou ty dva tábory vědců trošku v rámci toho vlastně jakoby soupeří, protože se nedaří jakoby spojit tyhle ty dva směry. Metafyzika je o tom, co je vědomí, z čeho se jde do hloubky toho fyzična, jde až za hranici toho fyzična, takže tam najednou ty přístroje nefungují, takže ty fyzické věci nemají důkazy, ty jejich přístroje nereagují, nedokážou si tu informaci správně přečíst. A teď, když já zase vrátím jakoby, jo, k tomu DNA, tak řekněme, že ty typické fyzické věci zkoumající DNA jsou schopný rozšifrovat teda jenom takovýhle procento DNA. Tak ten celý ten zbytek, řekněme, budou vnímat jako chaos, protože nemají správný algoritmus, nebo tu šifru, nebo jakoby ten přístroj, ten vědomý přístroj té metafyziky, aby mohli zkoumat i tuhletu zbylou část, velkou část toho DNA, kterou si sebou neseme. Proč by taky, že jo, samozřejmě takový velký množství informací a dat o vývoji se s náma furt v rámci toho genomu se dál předávalo. Jo? Proč by to bylo takový zbytečně náročný na předávání těch informací? A to je co jako logické, protože ten fyzický svět je na té metafyzičnosti velmi propojený. Oni jeden bez druhého nedokážou existovat. Stejně jako nedokáže existovat tělo bez toho vědomí, bez té bytosti. A teď samozřejmě, když opouští to vědomí to tělo, tak tělo umírá, najednou je to jenom schránka, už není živoucí bytost. Jo? Takže řekněme, že fyzici zkoumají tu mrtvou část, jo? Jakoby řekněme, nejsou schopní vnímat tu metafyzickou, tu bytostnou část. Teďka samozřejmě je tu mnoho myslitelů, kteří už to snažili. Samozřejmě ty jejich práce nebyly uznaný, byly uznaný jenom ty teorie, které šly fyzicky dokázat. Jo, tou jejich pohledem. Takže tam je na tom poli najednou spoustu otázek, které nejdou odpovědět. Jo, když si teď řekneme, co teda ale v tom zbytkovém DNA jakoby za informaci je? Co to jakoby je teda? Jak to teď teda přečíst? No a ku podivu, na tom poli toho vědomí, na té metafyzické části toho člověka, je obrovské množství, jak historicky napsaných knih, studií, vědeckého pojednání, co se týká jedinců, kteří zkoumali tu bytostnou stránku toho světa. Jo, tu metafyzickou stránku. Obrovské množství. Najednou si představte, že díky tomu vědomí a zkoumání skrz tenhle ten proces lidi nashromáždili obrovské množství informací. Ale protože nejsou doložitelné fyzicky, tak tady v tom světě neobstojí, protože tenhle ten svět je založený na fyzické funkčnosti, více na tom na té fyzikální složce, kde opravdu věříme, že potřebujeme hmotný důkaz. Sám jsem jakoby chtěl porozumět tomuhle, těmhle obrovským množstvím informací, které sebou vážeme. A neuvědomoval jsem si, že už dávno čtu v tom DNA, že už jsem našel určitou šifru, která mi uvolňovala informace, jo, z toho celistvého informačního Jo, jsou to právě ty informace, které prožívá vědomí. Jsou to ty informace, které můžeme nazývat duší, duchem. Jsou to ty prožitky, které jsou jakoby nad rámec našeho normálního světa. Jsou to všechny ty rozšířené stavy, ty metafyzické stavy, které nám poodkryjí tu bytost, celkovou bytost. Takže já už jsem nahlížel už tím rozšířeným stavem vědomím, už tím, že se vám zjemňují vaše smyslové věmy, když se vám zjemňuje vaše energetické tělo, to všechno pak vytváří právě tu šifru, to čtení z toho vašeho DNA. Teď ve své podstatě navážu na to světelné DNA. Protože pro mě to světelné DNA znamená, že já vidím i tu metafyzickou, i tu fyzickou stránku, jako obojí. Protože každý člověk, který se tady narodí, tak znáte to. Vy se narodíte a astrolog vám řekne, vy jste třeba beran a budete se chovat takhle, protože na vás působily různé síly v rámci planetární a solární úrovně. Takže vy si opravdu tím, jak sem vstoupíte do té reality, tak si definujete, které tyhle ty svazky to sebe natáhnete skrz duši a toho ducha. Samozřejmě týká se to té prenatální části. To znamená, že ještě když jste v té prenatální části, tak jste teprve těmi svazky, jako ta metafyzická část vás. A pak se teprve začne vytvářet ta hmota. Začnete tak nějak vypadat jako beran, začnete se tak chovat, začnete přizpůsobovat tu svoji bytost, tu hmotu té metafyzické bytostnosti. To znamená, že vy si tím narozením opravdu začnete stahovat určité svazky světelné, které jsou jakoby zdrojový kód toho člověka. A teď tyhle ty svazky, řekněme, jsou velmi, velmi specifický nástroje tvorby tohoto vesmíru. V metafyzice se o tom mluví, že tenhle svět je založený na teorii strunách, na vlnění, na různých frekvencích a kmitočtech a různých vibrací, které určují, jestli je to hmotou, nebo jestli je to plynem, nebo ohněm, nebo vodou, nebo prostě jo. A dáváte dohromady frekvence různého vlnění. Tyto struny, nebo ty svazky, fungují podobně, že ty superstruny jakoby metafyzicky brnkají do toho prostoru, jo, skrze to vaše vědomí dokáže brnkat na ty struny, a on vytváří formou světla a zvuku a v tom prostoru se začíná utvářet hmota, naše tělo. Teď samozřejmě, proč nemáme ten celý potenciál? No, je to kvůli tomu, že jsme se sem přišli právě naučit ty svazky obnovit, znovu celý obnovit a pochopit tu naší cestu. My se rodíme vždycky do určitého planetárního cyklu a solárního cyklu. Ten planetární cyklus, řekněme, je nastavení té osobnosti. Takže to je jakoby to chování, proč se tak chováme. Ta naše postava, ten náš avatar si oblíkne určitou postavu toho herce. A pak potřebuje i prostor, v kterém se to bude odehrávat. A to je ten solární aspekt, jo, kdy my jdeme do toho prostoru, kde se vytvoří kulisy, kde se vytvoří prostředí pro to, aby ta postava tam mohla zažít určitou zkušenost a tím doplnit, jo, v tom svým celým světelným DNA tu potřebnou kvalitu pro to, aby se vlastně vyvíjelo to DNA, protože DNA je výsledek toho vývoje, jo, té naší jakoby genetické cesty. pokaždý se to určitým způsobem zapíše do toho genomu. Ale protože my jsme málo, jakoby ta bytostná metafyzická podstata, takže nedokážeme číst ten zbytek celý. Takže se nám to odkrývá jako postupně. A my nemůžeme být jakoby tvůrci jakoby nevědomí, jako zneužívat ty superstruny. Takže my tam procházíme určitým procesem, kdy se nám přirozeně aktivujou ty světelné struny. A pak, když dosáhneme určité vibrační, teď to vidíme, jo, zvyšují se tu vibrace našeho těla a planety, je kvůli tomu, aby se právě vyladily, aby se znovu vyladily tyto struny, navrátily se do našeho vědomí, do těla a zároveň ta bytost metafyzicky mohla působit i přes tu hmotu. A je to velmi důležitý to vnímat, že ty vaše posuny, ať jsou malinkatý, jo, jakákoliv změna, kterou vy uděláte k lepšímu, tak opravdu ono to působí na váš genom. Sice v té fyzické úrovni to trvá mnohem díl, ale v té světelné podobě, jako toho světelného DNA, ta vaše bytostnost to najednou cítí. Najednou vnímáte, že jste víc citlivější v té smyslové úrovni. Rozšířil se vám jakoby stav vědomí, že dokážete navázat komunikaci s tím prostorem, s partnerem, s dušema, chápete víc ten rozsah té tvorby, jste víc napojení skrz srdeční oblast. V té chvíli opravdu zjemňujete, zkvalitňujete. Jo? Ten efekt té kvality tam najednou jde dovnitř a vy najednou zkvalitňujete tu svoji osobní vibraci a ladíte tyto superstruny. Samozřejmě k tomu DNA a k tomu, co jsem teďka naznačil, sem patří právě i ta důležitá věc, a to je epigenetika. A to bych poprosil teda Petruchu, aby mi tam dal další ten obrázeček. Super. Já tady ještě se omluvím, já jenom pustím kočku ven a hned se vrátím.
1: Tak a to má Mára taky ve zvyku, vlastně kočky to mají ve zvyku, že chodí sem tam, máme taky kočky, máme tři, dva kocoury, jedna kočky, takže chodí.
0: No, omlouvám se, no.
1: Máro, už tady, já jsem to trošku povídal taky o našich kočkách, že chodí neustále sem a tam, takže pokračuju.
0: Super, tak aby jsme si vyjasnili, jak tam teďka zapadá ta epigenetika, co to znamená. To je určitý princip, nazvu to i dědičností. Jo, je to určitý princip, který může dědičně předat. Dám příklad. Já budu mít dítě a ono dědičně může přijmout určitou modulaci, takový jako rys, který já jsem nějak třeba, jo, jsem ho měl jako ve svém životě jako velmi intenzivní, tak jsem ho mohl tou epigenetikou předat tomu dítěti. Samozřejmě my známe ten negativní rámec toho, a ta epigenetika přináší právě, že jsme schopní nějaké ty predispozice dát tomu dítěti. Jo, že třeba já jsem měl cukrovku, tak moje dítě bude mít, jo, nějaký možnosti tu cukrovku mít. Nebo v rámci rakoviny, v rámci duševních nemocí, autoimunitních onemocnění. Je tam spoustu vlivů, které můžou vypínat a zapínat ten genom. Může se stát, že i že tam bude takových rušivých modulací a vlivů, že to naruší i ten vývoj toho jedince, že má i hlubší poruchy. Jo, to může zasahovat ta epigenetika velmi, velmi hluboko. A teď jenom naznačím, já už jsem na začátku mluvil, že tam máme to vměšování do toho vývoje, tenhle ten vliv. A to je transhumanismus už v tom malém měřítku, že já dávám určitý vliv, ovlivňuji vývoj někoho jiného, působím na vliv někoho jiného. Tam sice nemůžu to nazývat transhumanismem, to je vyloženě jasná definice. Ale zde můžu ovlivnit, jo, mým chováním v tomhle životě dědičně ovlivnit tu budoucnost mého potomka. A samozřejmě je to složitá věda, když člověk chce tu epigenetiku nějak zkoumat, a tak tam narazíme na takovej zvláštní efekt. A vývoj člověka, vůbec jakoby, řekněme, když se kříží geny, tak by se neměly křížit ty stejné. Známe to, když by se jedna linie lidská, jo, by se stále množila jenom z té jedné linie, že by to bylo prostě stále z jedné rodiny, by vznikaly stejní potomci. Nastává to u zvířat, jo, často. My to vidím teďka u těch koček, když to takhle hezky jakoby nadhodil. Tak u koček to tak bývá, že čím víc jako ten partner té kočky je vzdálený určitý partnerce, tak to vytváří jakoby velký evoluční boom. Jo, ten genom má rád rozličnost. Chce si jako vybrat. Jo, je to takový to. Ale jakmile jedem jednu linii, že by to bylo stále, že by se ty kočky množily jenom z jedné linie, tak tam okamžitě, to jsem viděl na těch kočkách, co jsme tady už několik generací měli, tak měli stejné problémy. Autoimunitní onemocnění, různý poruchy, jo, přesně, rakoviny, rychlé rakoviny. A já si říkám, ty jo, to je úplně, tomu se vlastně jakoby chtějí tyhle ty linie, které to preferujou, vyhnout a hledají východisko. A pro mě transhumanismus je hledání východiska z tohohle problému. Protože představte si, dřív, a to můžem potvrdit, nám jsem byl prostě vložené určité geny a člověk je začal jakoby přijímat. A aby se jakoby uchytili do toho člověka, tak právě to úplně lehce nešlo. On nešlo nabourat to hlavní genom toho člověka, on tam musel přijít nějak externě a právě přes tu epigenetiku, tu dědičnost. To znamená, že oni, když si chtěli zachovat tenhle ten genom, který byl vložený do člověka, tak vznikla ta pokrevní linie. Řekněme, ta královská pokrevní linie. Oni věřili, že jsou potomci bohů, věřili, že to jsou bytosti, které mají speciální schopnosti, tak chtěli si ten genom zachovat. A tak se opravdu ty královské linie snažili o to, aby zase pocházeli ty partneři do té linie z blízkých právě tyhle těch pokrevních linií té královské linie. Nechtěli se mísit jakoby s těmi nižšími lidmi. Jo, to je historicky úplně všude vlastně viditelné. Dokonce, já nevím, jestli nestudoval jsem úplně Egypt do detailů, ale tam to bylo asi hodně vyhraněné, jo, že se úplně ty faraoni nemohli přímo, jo, tu svoji linii pokračovat s kde kým. To bylo předem vybraný a to vidíme v těch pohádkách, že vždycky jakoby se vybírali ty princové zase, jo, nemohl to být nějaký vesničan Honza tamhle z chatičky. To znamená, že tam vidíte, že oni se snažili tu linii udržet. Jenže, když se to děje, tak ta epigenetika vytvoří to, že oni začnou moc modulovat, jo, začne ten genom chřadnout, začne mít tyhle ty problémy, o kterých my jsme se bavili. A aby tomu tyhle ty linie, ty královské linie, které tu ku podivu ještě stále vládnou, aby si udrželi ten genom, který byl vložený do toho, tak vytvořili transhumanismus. To znamená, člověk má nějaké nedostatky, problémy a já svojí pílí, poznáním a uvědoměním a technologií nebo čím možným se snažím zabránit těmhle těm problémům, nahradit v člověku to, co nefunguje. Takže oni degradují DNA tím, že se množí v jedné linii královské. A aby udrželi se tady, tak vytvořili transhumanismus. To znamená, člověk mu odejde orgán, tak ho nahradějí určitou technologií, kterou tu vyvinou. Dám příklad. Nefungují nám naše smysly, znovu uložíme tam technologii, prostě nahradíme ten náš vývoj určitým vědeckým poznáním, které nám za prvé je kvalitnější, to můžeme opravit, to známe. Jo, prostě snaží se o to, aby jakoby vstoupila i ta technologie do našeho člověka. Tak tam překlikni na další, prosím tě. Petrucho, tak super. Tady už jsme to jakoby naznačili, že ten člověk, ty jeho nedostatky nahrazují technologií. To se teď v naší společnosti velice, velice s oblibou přijímá. To jsou i ty naše telefony, to jsou i ty naše televize, jo, všechny tyhle ty technologie, které nám nahrazují naše mimosmyslový vnímání, naše metafyzické stavy, naší komunikaci telepatickou, to všechno, naši vizualizaci, naši představivost, to všechno už je nahrazováno. Tohle už je transhumanismus a velmi silný. A ovlivňuje to vývoj člověka. On to neumí, no tak mu dáme do ruky krabičku, která to za něj vyřeší. Špice toho transhumanismu je právě ten vstup té umělé inteligence do vlastně jako do člověka, kdy vytvoří interface, který by mohl jako procesově s tím procesem toho člověka, toho mozku, toho vnímání spojit s těmahle technologiemi skrz umělou inteligenci. To znamená, že by ta umělá inteligence dokázala nahradit to, co my máme jako problém geneticky. Překlikni to na další, prosím.
1: Ano.
0: Děkuju. Tady jsem už naznačoval tému, že pro mě už ten transhumanismus byl z počátku, kdy ten příběh znáte. Všechny národy o něm mluví. Naši bohové se stoupili na zem, jo, měli styk s našimi ženami, vznik polobohů, jo, a to je ta královská linie. To byl najednou genom, který byl vložený do toho člověka a oni jedou jenom tu jednu linii po krevu. Samozřejmě tohleto vměšování bylo jakoby takhle. Oni měli pocit, že člověk je nedokonalý. On je prostě, on moc neumí, on je takový chudáček, tak my mu jako pomůžeme. A teď jako ta pomoc byla destruktivní, protože ten člověk ve fyzickém stavu nešel s tím božstvím spojit. On tam hledal tu metafyzičnost, ten člověk. Ne to, že jo, přímej hmotný prvek. Tohle zase vytváří jiným způsobem, že tohleto násilné vměšování, ten transhumanismus vytvořil i bytosti, které tu jsou známí jako obři, který měli jako ten titánský potenciál, to znamená, jo, takováhle síla tady byla destruktivní a neměla vývojový potenciál. Jo, ten člověk měl mnohem větší vývojový potenciál, i když z jejich pohledu těch bohů to byl chudáček, který mu musíme pomoct. Takže všechny ty národy tvrdí, že přišli bohové, nám dali nějaký genom, my jsme ho začali rozvíjet a tím jsou to prostě jako naši tvůrci a my jako uctíváme jenom jakoby jejich tu linii. Je to viditelné. Každý tady hledá svůj jakoby vnitřní pocit, kam patří. Jestli to je Slovan, Kelt, Druid, jo, nebo germánského typu, jo, nebo ten západní vliv, asijský vliv. Prostě celý tenhle ten mumraj my hledáme v sobě, kdo teda jakoby jsme. A pak úplně obrátíme a bojujeme jenom za tu naší linii. Jako já jsem Slovan a budu se chovat jenom slovansky. A já jsem ten Němec a budu se chovat jenom jako germánsky. Jo, že tam najednou vidíte, že vy najednou vnitřně jakoby chcete ty svý bohy tady prostě jakoby stvořit a žít si v tom svým ráji, který je jako předkládaný tímto transhumanismem, který je jakoby vměšován. Protože člověk sama o sobě, do něj bylo vloženo vývojem, celkově jako do toho genomu, celý komplexní vývoj duálního vesmíru, celý ten jeho proces, to znamená vznik vesmíru, teď ten průběh i teď to, co se teď odehrává. A to je v celém našem genomu. Tak proč by my bychom potřebovali, jo, nějaký genom určité civilizace, nebo genom Boha, nebo genom anděla? Proč, když už ho v sobě jako obsahujeme? A bylo to kvůli tomu, že my jsme byli jako nevědomí a teď jako oni nevěděli vlastně ty bytosti, jak nás motivovat, aby jsme v sobě ten celistvý potenciál toho DNA aktivovali. Jakoby, aby jsme znovu aktivovali kvality Adama a Evy i těch nástrojů té tvorby, to znamená ten Eden. A mysleli si, že stačí, že tam prostě vložej jako ten svůj potenciál, že to půjde pak líp, ale naopak, ta epigenetika člověka tímhletím způsobem degraduje. Jo, protože my nepředáváme celý potenciál aktivovaného DNA, ale předáváme tomu dalšímu potomkovi furt jenom ty 2-3% aktivovaný, aby přežil, a zbytek ten bordel, bez té šifry. Bez té metafyziky, bez těch věcí, které... To dítě dokonce vidíte, že tu vyroste a ve škole mu to neřeknou. Tam mu říkají jenom ty fyzické věci, že vlastně metafyzická bytost jako neexistuje a Bůh ví co. To znamená, že ono prostě na to musí přijít sám ten člověk, on mu to nepředkládá. A tak vyhledává určité nauky, určité linie, které už to zkoumají a které mají jako určitou šifru, jak to jako rozklíčovat, to DNA. Ale tam je také úskalí. Protože člověk, řekněme, nešel zmanipulovat tímhle způsobem, jakože násilným vložením toho DNA, tak se začalo vytvářet jako jinou metodou. A to znamená, že člověk by na to měl jakoby přijít sám, by sám o sobě svobodně měl jakoby ten kult toho Boha nebo jo, světonázor přijmout. On to potřebuje přijmout svobodně, skrz to srdce. Jakmile to udělá, pak ta epigenetika přepisuje jakoby ten kód toho Boha nebo těch bytostí, které sem vložili to DNA. A pomáhá tomu člověku předávat dědičnost i to, že já třeba k něčemu inklinuju. Jo? Já jsem třeba potřeboval být do Egypta se podívat, potřeboval jsem se podívat do Peru, potřeboval jsem se podívat do Indie. Jo? Prostě jenom tyhle ty pocity, že někam něco potřebuju, nějakou modulaci, vývojovou modulaci jo, toho genomu někde zažít, abych si na něco rozpomněl, abych jako měl tu šifru a já si mohl přečíst jako celý ten příběh. Skvělý, takže tam na každýho působí, jo, tato, i v tom metafyzickém slova smyslu, protože my najednou jako máme pocit, že já musím být buddhista, musím prostě jako následovat jako určitou linii. Tomu si asi budeme rozumět. Můžeme poposunout obrázek klidně dál. A tady jako už je vidět Sumer, takže jako můžeme nazvat i ty Anunnaki, kde je vidět, kdy oni už pracujou na tom, jo, na tom transhumanismu, kdy pracujou tomuhle jo, jako tomu obrázku se říká strom poznání, to znamená jakoby kvalita, která bude působit na člověka, aby vytvářeli květy života a on se podle toho jakoby choval. Takže oni na tom velice přemýšleli a začali tu vytvářet takovou strukturu, jako strom poznání, jejich strom poznání, aby byl do nás vložený. Jo, jakoby taková, jak jsem to říkal, ten světonázor, jo, to je pro mě i ten strom poznání. A tohleto vkládání do té bytosti bylo velmi, velmi fikané, protože on, jak ten člověk byl na začátku té cesty, tak nebyl zkušený a nechal se přemluvit, jo, a začal přijímat jenom jeden vliv, jo, té květiny života. Můžeme přejít klidně na další obrázek, tohle bylo jako názorný, aby jsme viděli, že opravdu to bytosti zajímalo. A aby na to působili, tak potřebovali změnit nastavení i celé sluneční soustavy. Protože ten člověk, já vím, že kdybyste to víc studovali, tak byste mě dali za pravdu, ale ten člověk je i součást té planetární naší soustavy a i našeho slunce. My jsme velice propojení v rámci toho vědomí. Protože přes tyto tranzity, tyto planetární a solární tranzity, se jakoby předávají nebo se přenáší to světelné DNA do toho narozeného, do té narozené bytosti, do té nádoby. Jo, pak ten člověk začne, jak jsem říkal, podle toho, jaký má ty vlákna, tak se podle toho začne ta hmota formovat. A, takže oni potřebovali tenhle ten vliv nebo narušit i planetární vědomí. Narušit vývoj na planetách některých a i solární vliv, aby to mohlo působit na toho člověka. A oni mohli mít vsazený jakoby ten strom toho poznání, ten světonázor v sobě. A ten člověk to pak přirozeně přijímá jako svůj, jakože jo, to tak je, prostě je to přirozený, já se pro to rozhodu. Jo, aby to pro něj bylo, aby to přijmul. A já jsem naznačoval, že tady bylo takový jakoby historický předěl, kdy v dávné době zde vzniklo jakoby velmi nepříjemné období, velké kataklizmatické události, kdy se i změnilo to předivo té reality, pro toho člověka vznikl ten nový svět, ten 3D prostor, kde se teda člověk jako nastěhoval, on tam tak jako existoval trošku, ale moc mu to jako tam nešlo. A tyhle ty vlivy, jak na něj působily, tak byly v pořádku, on by se vyvinul. Ale tím, že oni zasáhli do těch planetárních vědomí, a to byl záměr i, jsem říkal, i těch bytostí, které byly spojený a spojovaný s Biblí jako Nefilim, tak ty měli takovejhle vliv, kdy se domluvili s určitýma, taková tajné společenství, jo, po tom pádu Atlantidy, se domluvili, že tam vnesou tenhle tajný vliv pro toho člověka, že tam budou preferovat jenom jednu květinu života. A že budou prostě jako víc toho člověka a teď oni budou ty královské linie, které budou vládnout tomu člověku, protože člověk je najednou takový chudáček, on potřebuje vlastně pomoc, potřebuje ho víc za ručičku, potřebuje mu říkat, co má dělat, on to tak má rád a takhle mu to jako i předložili. Jo? Ten princip té ovce, toho otroka, kdy ten Bůh je jakoby nad náma a my nejsme schopní jakoby pojmout ten jeho metafyzický stav, tak si ho jako zboštíme a pak je pro nás jakoby opravdu něco metafyzického, my se k němu klaníme, ano, pomož nám Bože a tak dále a tak dále. Místo toho, aby jsme se stali jako tou součástí. A bylo to velmi, velmi úžasný, protože oni na jednu stranu to udělali velmi vychytrale, protože oni začali působit přes ten Saturn. A saturnská energie, která byla pro člověka v tom prvotním prenatálním stavu, tak to byla právě ta transformace, ta proměna. A teď si představte, že člověk jako mohl s tou proměnou, tou transformací jakoby dojít k tomu božskému stavu i k tomu jednotnímu stavu. Ale ne, oni udělali velký tah přes ten Saturn. Ovlivnili i Lucifer. Teď, a to je miliony knížek o Saturnu, o Luciferovi, že on je jediný, který nám dává tu transformaci, tu proměnu. On jediný nám umožňuje odkryt všechno to tajemství. Tak to je Saturn. On tam prostě vlez, změnili to vědomí a vzali nám tu proměnu, tu transformaci. A dali sem do tohohle světa neměnnost. Teď vidíte všude, nejde nic změnit. Vy nedokážete působit na nic. Vám něco blokuje proměnu té hmoty, proměnu té reality. A jenom člověk, který překoná ten saturnský vliv negativní, toho Lucifera, a přijme tu jeho čistotu, tu proměnu, tu transformaci, tak se uvnitř sebe změní a přitáhne právě to světelné DNA zase do sebe. Stává se jako celistvější. Chápe i tu šifru toho DNA, takže je schopen přečíst ten obrovský zbytek, který teďka málo kdo dokáže nějak nacítit. Takže oni tu udělali fikaně. Oni tím, že nám zastavili tu proměnu, tak tu udělali neměnnost. A to je pro mě ta věznice. Že oni velice jednoduše dokázali ty bytosti tady uvěznit. Protože ona najednou neměla schopnost se změnit. bylo jí předkládáno spoustu věcí, co musí dělat, aby dosáhla poznání. To znamená, začaly se dělat nauky, náboženství, různý okultně magické nauky. A ty vytvářely, já už jsem to naznačoval, vytvářely síť, to znamená, neustále kopírovaly stejný vzor chování a vytvářely síť kolem celé té planety. A právě udělali to přes ten Saturn. Samozřejmě použili ještě víc planet, nebo těch planetárních vědomí, ale to už je na dlouhý povídání, protože každá planeta měla určitý jakoby vývojový příběh a ten příběh navštěvovali různé bytosti nebo různé národy a vždycky jakoby s těma planetama žili a vytvářeli společný pohled na tu věc. Tak znamená, že každá ta planeta má svůj specifický vývoj. I naše Země má svůj specifický vývoj. Podle toho, jak se tady chováme. A tímhle vlivem oni udělali velice jednoduchý zásah a vznikal vlastně jakoby kult, to znamená dogmaticky mohli lidi být ovlivňovaní, protože nevěřili jako sobě, protože najednou to nefungovalo, jo, ta změna. Jako, najednou měli pocit, že ztratili jako obrovský potenciál té tvorby. A ten vliv se přesunul do té okultní roviny. To znamená, my budeme dávat zasvěcení, ty choď vzdělávej se, my ti to všechno řekneme, a získáváš tam ten post a tu hierarchii, máš tam obrovský jakoby na jinou vliv, když máš nějaké postavení. To všechno ten Lucifer vám dá. On vám dává moc nad svým královstvím. On má naprostou pravdu. On vám dá úplně cokoliv. Ale nedá vám ten přirozený stav toho lidství. To nedá. Protože to stělesňujeme my. On jako Lucifer se bojí tady narodit, že kdyby se narodil vyloženě jakoby do člověka, do té nádoby, tak zde ta planeta a ten člověk přirozeně inklinuje tím vývojem k tomu, že má pak to skutečné poznání o tom vývoji. Už nechce být závislej na těch královských liních, aby mi někdo vládnul, ale sám svobodně si přijmout jakoby to poznání. Svobodně přijmout a uvolnit tu transformaci natolik, abych já se dokázal transformovat do toho božství a i do té jednoty. Abych správně chápal tu trojedinečnost. Jak jsem naznačoval. Jsem, jo, to je to lidství, to je i v tom vývojovém prvku jakoby to dítě, to dětství. Pak je tam to jak tvořím, to znamená, že přijímám tu zkušenost, jak něco tvořit, já už mám najednou zodpovědnost, už říkám, jak to bude, najednou jsem dospělej, to je v té úrovni vývoje dospělost. A pak je tam ten třetí prvek, to je trojedinečnost, a to je proč. Jo, to je ta jednota, to je ta stvořitelská úroveň, to je to proč. Proč vstupuju do toho celého procesu. A ten člověk, když dokáže tyto tři vlivy té trojedinečnosti jakoby do sebe naspět, navrátit a pochopí to i v té úrovni těch polarit, jako ženy a muže, jo, boha a bohyně, duše a ducha a tak dále, tak je schopen být plnohodnotný v té tvorbě. Najednou mu nejsou blokovaný ty věc. Ta neměnnost nad ním nemá vliv, ten luciferský vliv na něj nemá. On najednou má pocit, že je opravdu skutečný tvůrce. Takže zde byl velký tah skrz Saturn. A pokračovalo to ještě jakoby dál. Oni tím, že člověk jakoby se poddal tomu vlivu, tak oni věděli, že člověk je velmi, velmi tvořivý tvor, velmi všestranný, kreativní, velmi univerzální. Takže člověku vždycky jenom dali impuls, jenom mu předložili, s čím má pracovat. A on pak vyvinul něco geniálního, něco, co třeba ty jiný bytosti neuměly. Spojil nespojitelné. Že on vlastně neustále vytváří kvalitnější a kvalitnější tu genetickou linii, ten člověk. Takže oni, vidíte to, oni vkládali do toho člověka jenom takový kousky něčeho a on jim vytvořil lidský a geniální představu, jak to může fungovat nebo nefungovat. Takže oni toho člověka zneužili, tu jeho kreativitu k tomu, aby vytvořili ten tak geniální systém. Tato síť úplně se rozšířila po celé zemi. Teď je úplně náma jako vědomím člověka naprosto protknutá. My, když se chceme jako narodit do této kolektivní sítě těch okultně magických sil, tak musíme jakoby přijmout to ponížení toho Lucifera. Musíme jako přijmout, že on jediný jakoby skrz to, že nám dělá ten stín, tak skrz to se dokážeme transformovat a poznat, že děláme nějakou chybu. Ale to není úplně tak. Člověk nepozná chybu v tom genomu kvůli tomu, že někoho zabije a pak řekne, to je špatný, to asi nemám dělat, jemu to ublížilo a skrz to zlo, ten prožitek toho traumatu a zla. Ne, to tak není. My to poznáme velmi z jemných neancí. My nemusíme jít až do takového úplně niterného stínového procesu, který nám přináší. To znamená, že a ten Saturn nám furt neustále hází klády pod nohy. Neustále nám dává jakoby ty výzvy, máme pocit, že rosteme a že poznáváme a že to super, tahle hra. Ale není tomu tak. Ono je to až moc. Jo, někdo nás potřebuje jenom zaměstnat neustále. My jsme neustále zaměstnaným přežíváním a pak nemáme vůbec schopnost se vyvíjet, jo, v tom genomu. A proto nám teďka jako ten společnost a všechno, nám máme úpadku, naprostém úpadku. Je to obrovská síť, to není jednoduchá věc, to je, jakmile ta síť je založená na tom množství, na té kvantitě, tak si představte, že se jenom narodí jeden člověk, který se probudí a on najednou jakoby musí jít proti celý té kolektivní síle toho nevědomí a té kolektivní pravdy a těch dogmat a jak co funguje. On najednou musí úplně zrušit všechny tyhle představy, které do něj byly vloženy. Skrz to narození, který jako člověk jako přijme, aby se tady vůbec narodil. A pak se znovu z toho jakoby osvobozuje, aby mohl skutečně opravdu vidět, kde je nějaký ten vývojový problém pro něj. Samozřejmě budeme potom, teď ještě přijdou různý jiný témata, ale o tomhle s tom bych pak ještě možná promluvil až v závěru, a to je ta praktická část, jakým způsobem s tím člověk může pak pracovat. Takže klidně klikni dál. Tady už jenom vidíme, že ten saturnský vliv je velmi, velmi prosáklej tou magií a okultním věděním. Samozřejmě se o tom mluví, že skrz to vlastně byla vytvořena i ta kabala. A tady vidíme ty názornosti, jak to jakoby funguje, jak funguje ta magie forem a jak vlastně všechno to do sebe jakoby zapadá. Tak dej další obrázek, ale mělo být názorný k tomu. Tady ještě nějaké ty gnose po internetu běhaly, že teda do toho člověka je vložený teda i ten Lucifer, jo? Že do toho vývoje toho člověka je spojený ten Lucifer. A tady dokonce byla gnose, že Ježíš a Zeus je spíš jakoby kvalitou toho Jupitera, kdežto Satan a Set je spojován právě jakoby s tím vlivem toho Saturnu. Ale ne v prenatální podobě. Představte si, ten vliv toho Ježíše a toho Zeuse, nebo toho Satana a Seta, je to vlastně ten transhumanismus, jo, který nevychází z toho vnitřku toho člověka, ale je externě jako vkládaný do toho vývoje. A to není jako dobrý. I když to může být pozitivní nebo negativní, tak oboje varianty jsou jakoby špatně. To člověk by měl ano, jít cestou toho Krista, toho kristovství, znamená si ty věci jakoby začít řešit. Tu srdeční oblast. Vyřešit si prostě tu srdeční oblast natolik, vyčistit se natolik, aby jsme byli schopni na ty věci nazírat čistě, bez té iluze. Ale samozřejmě to ti řekne i satanista. On ti řekne úplně to samý. On ti řekne, že jo, já mám stejnou lásku k tomu Luciferovi. To je, taky je nehynoucí, taky není hodnotící. Oni dokonce říkají, že ani tu lásku nedokážem poznat. Jo? Že jsou obě tak stejně podobný. Jo, v té podobě, že jednou milujeme jako satan a jednou milujeme jako Ježíš, je to takový jako praštění, ale je tomu tak. My nedokážeme ty informace číst, my, jsem vám říkal, vy čtete jenom 2-3% toho DNA, takže ten zbytek už pak nerozeznáte, jo, tu metafyziku, co se s váma děje. Takže můžeme přejít dál.
1: Máro.
0: Další obrázeček, ano.
1: Teďka tady ťuknul Peťa z Kořepa.
0: Jo, ještě možná jenom dojedu tu poslední fázi a pak to můžem ho pozvat, jo?
1: Viděl, dobře, tak jo, takže jedeme dál.
0: Takže jenom kousíček, aby si jako pomohli ty bytosti, které potřebovali tento transhumanismus, tak sem přivedli nejenom jakoby vlivy, ale sem přinesli právě i ty patogeny. Protože patogeny, jako viry, bakterie, plísně, infekční proteiny, paraziti, oni dokáží pracovat s naším DNA. Sice omezeně, ale dokáží pracovat, dokáží ho modifikovat. A to už je ta epigenetika. Ta epigenetika je spojována s těma patogenama. Jo, ve své podstatě. To znamená, že už to, že sem vnesli tyto vlivy, tak s námi chtěli na té genetické úrovni, na tom DNA pracovat. Jo, nemoci nám tady nebyly daný jako pro ten vývoj. To je opravdu v rámci toho transhumanismu. Jo, si to představte. Jediný, kdo dokáže působit na genom v člověku, je člověk samotný. On k němu má přístup, klíče, všechno, šifry, aby si to přečet, aby s tím uměl pracovat, aby tomu rozuměl, všechno má v sobě. A oni to neměli. To znamená, že jak působit na člověka? No tak vytvoříme tak malinký biorobůtky, který dokáží tou epigenetikou prostě vníst tyhle ty naše modulace, které do něj potřebujeme. A začalo to i dál do hloubky. Samozřejmě vidíte to, jo, že manipulujou skrz tu televizi, skrz ty frekvence, a manipulujou s náma, to je furt stále to samý dokola. Jo, oni se jenom snaží do nás vložit jinou metafyzickou stránku nás, ten strom, jo, jiný strom, jiný jako světonázor, aby do nás mohli vlastně implementovat ten svůj genom. Jinak to prostě nejde. Jinak my se přirozeně stále snažíme o ten prvotní, furt se navracíme k tomu prvotnímu, furt bychom se z toho jakoby vyhrabali, jo, po další generaci. Jo, stále se navracíme. Když je geneticky upravená rostlina, jak je teďka v oblibě, a další do přírody, a ona se tam několikrát geneticky takhle obtočí, tak ona se navrátí ke své původní podobě. Ona neuchová ten vložený vliv. Proto zakazují všem, aby ty semínka, ne, ty geneticky upravený rostliny, semínka nepoužívejte, ne. To je kvůli tomuhle, že ona pak ztrácí, jo, tu kvalitu, kterou oni deklarují tou genetickou úpravou v té rostlině. Tak jenom abyste věděli, že to je spojovaný teda se všema těmhle hantavirama, virusama, koronavirama a tak dále a tak dále. Takže klidně ještě šupni a já myslím, že můžeme za chvilku ho přepnout.
1: Už mu tady píšu soukromý čet, dobře.
0: Super, tak jenom v poslední tady důležitý vliv, že ta epigenetika a transhumanismus je opravdu spojený i v jedný malý naší buňce. Protože představte si, že v jedný jakýkoliv naší buňce si dokážou to DNA, který vyndají, tak je identický se všema buňkama, který tam kdekoliv máte. To znamená, že oni vemou jakoukoliv část vašeho těla, ty věci, tak jsou schopní přečíst, ano, to je váš genom. A když vy jste na to šáhnul, jo, to je váš genom. A stačilo by z jakýkoliv buňky, oni jsou schopní to přečíst. Tak to jenom pro představu, jak to funguje, že buňka obsahuje jeden celý kvalitní tento genom, o kterém jsme se bavili. Pozor, obal té buňky obsahuje mikrotubuly. To je speciální věc. takový porézní obal, který dokáže té buňce předávat buď materiál pro tu buňku specifický, anebo ta buňka vylučuje ten materiál ven do těla. Ale není to jenom kvůli tomu. Jo? Tam přicházejí i hormony, informace. Tam přichází mnoho vlivů, který z buňky ven, dovnitř přecházejí. A jsou to takové porezní mikrotubuly, tomu říkají. A můžeme říct, že opravdu tubulky v určitém tvaru a že ten třeba jo, ten, nějaká ta látka, třeba sůl nebo cukr, mají ten tvar, tak tam zapadnou a projdou. A to samý ty hormony. Ano, super. A teď si představte, když se ta buňka dělí, tak tyhle ty mikrotubuly předsedějí i to DNA. Ono přes ten obal funguje jako filtrace poškozeného DNA, který nechceme té buňce dál dědičně předat. V těch mikrotubulách dokonce věci objevily, že tam existuje určitý skrytý kvantový jev, který je právě spojený s touto metafyzickou částí našeho já. To je velice specifický místo, oni to nazvali jako veliký zázrak, že to vůbec nechápou, že jak to, že přes tu metafyzickou část toho obalu těch tubulů prochází vlastně to DNA. Ale je to tak, si to představte, vaše osobní vibrace je láska. A láska dokáže přefiltrovat všechno, co není udržitelný pro tenhle život, pro tenhle vztah, cokoliv. Jo? A teď si představte, že vy degradujete lásku, tu osobní vibraci, takže vám přestane fungovat takzvaná tato filtrační část. A pak se to dělení těch buněk vytváří, že ta epigenetika vytváří právě, že každá další buňka má větší náchylnost na rakovinu, než ta prvotní, která měla ještě tu lásku z miminka. Jo, tu čistou lásku. Takže to je velice důležitá věc, tohle z toho. Tam to je taky, to je viditelný, že tam to popisují věci taky, že takhle to funguje. Ano, takhle to opravdu funguje. A teď si představte, ty mikrotubuly, aby oni jakoby tu jejich funkci ještě víc narušili, tak vytvořili mikroplasty, vytvořili grafen. Když se do vás tyhle ty látky dostanou, tak oni zacpou tyhle mikrotubuly a oni potom, ta buňka se začne dusit, jakoby, že nemůže něco vypouštět, napouštět, dostává špatný zprávy od toho těla. Nefunguje to. Najednou ta buňka dostane psotník a začne se dělit. Jakmile furt začne psotník, zase furt se dělí a je z toho rakovina jako Brno. Jo, jenom pro představu. O tom se ví, o tom se dokonce začalo mluvit, okamžitě to stopili. Zjistili, jako, že to je strašný průsad, že to vlastně nejde vyndat z těch mikrotubulů. A to buňka se s tím neví rady, proto udělá tenhle ten stav, že se začne okamžitě množit. Ano, OK, my když máme v sobě toxíny, dokážeme vyloučit. OK, patogeny taky, ale ne tyhle ty plasty a grafeny. Tam už je to těžší, dost těžší z těla. I těžký kovy a tak dále. Ale ne v tom, že to je velká částečka, v tom, že to jsou ty mikročástečky. Jo, ty mikročástečky jsou nebezpečný, protože oni tohleto zanáší. Oni tam můžou zapadnout. Jo, tak pro informaci. Tak já myslím, že teda můžeme, jo, můžeme to teda uzavřít to téma a potom částečně můžeme i navázat. Dneska to bylo určitě zajímavý. Tak Petrucho, jenom mi řekni, dobrý, dal
1: sto. Já čumím jak péro z gauča, opět famózní povídání. Vůbec jsem se neodvažoval, mám tady hafol poznámek, ale protože dneska máme další hosty, takže by to bylo nadlouho, takže já ti posílám veliký blagadar a myslím si teda, že nastává čas přijmout do dežavička dalšího hosta.
0: Super. Tak zatím ho dej sem a já se pak na chvíli rozloučím a pak se přidám k větrníkům, jo?
1: Klidně, odpočin si, protože byl to hafol myšlenek a informací, vědomostí a moudra, takže klidně si dej oraz a já už tady mám Petra z Kořepu. Peťo, ty jsi přišel přesně ve 19, ale my jsme tě vzali až 19.09, protože Mára až dokončovala svoje téma, ale Máro, naše nejsou nikdy dokončená, protože toho je tolik na... Je to vlastně nekonečná sága, tady to povídání v rámci svobodné spolupráce. Takže, Máro, jestli chceš, tak třeba jenom pozdrav Peťu, dej si oraz, pak se vrát. Je to prostě punkové studio Deja Vu, tady si každý dělá, co chce. Je, takže jak uznáš za vhodné. Peťo Skořepo, blagazár tobě, ahoj, slyšíme se.
0: Taky, Petře, ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás všechny. Tak škoda, že jsem přišel na konec povídání, kdybych měl víc času, zajímavý to bylo. Tak já jsem rád, že aspoň těch 10 minut jsem stihnul.
1: Není
0: super.
1: To pustit samozřejmě ze záznamu i z archivu a mám takovýho tucha, že Mára ještě dneska nekončí, že se vrátí potom na závěr.

0: kdo jsi, čemu se věnuješ a s jakým tématem přicházíš do dnešního dežavíčka.
1: Dobře, zdravím vás všechny. Tak kdo mě nepoznáte, jmenuji se Petr Skořepa, vybudoval jsem ekovesnici na hranicích mezi Slovenskem a Českem, domečky z hlíny, ze slámy. Snažím se stavět nízkonákladově, teď třeba doděláváme domeček, náklady jsme na nějakých 50 tisíc korun do 2 tisíce eur a dělám třeba kurzy, jak postavit soběstačný dům do 500 000, aby ty lidi nemuseli právě podporovat systém, nenakupováním a to je vlastně taková moje priorita k tomu, samozřejmě je ta soběstačnost a já tu soběstačnost mám aj že mám třeba kurz, jak legálně neplatit daně, jak se vlastně z toho systému poměrně jak ho využívat, anebo ne, myslím, jako využívat, ale jak se do něj dá vstupovat přes právnické osoby a přitom ta fyzická osoba může být volnější. Tak takový zajímavý věci, tak asi, co by vás z toho zajímalo, jinak žiju v horách, na farmě, stavím třeba i elektrokola, rád jezdím na kole víc jak autem, takový hobby mám.
0: Paráda, to je úplně vhodný téma do našeho pořadu Svobodná spolupráce, protože jak si ten výstup z toho Matrixu už je nutný, protože každá koruna poslaná do Matrixu tak prodlužuje jeho agonii tady v tom našem společenství. Takže Peťo, kde teda stavíš tady po celém korporátu ČR?
1: Ne, já jenom svoje projekty, já se snažím žít takový jednodušší život, tak pěstování zvířátka a stavění si, co potřebujeme tady do ekoosady. Jako nebráním se tomu, když někde chce někdo s něčím pomoct, poradit, možná na Kanárech tam něco se teďko naserýsuje, v té Tanzánii uvidíme, jestli tam budou chtít něco budovat. A tak jsem většinou tu, užívám si tu v ekovesničce, tady doděláváme stavby, takže už se moc nestaví. A řekl bych, že spíš se věnuju takovým těm věcem, abych si zajistil základní potřeby, tak jídlo, energii, o to, co k tomu patří. Ne, abych nemusel vydělávat peníze, z toho platit daně, podporovat systém a potom si za to kupovat jídlo. Tak pro někoho je zkrátka jít do supermarketu, pro mě je zkrátka jít na záhon si zobrat čerský řetkvičky a to je pro mě blíž, jak ten supermarket upřímně. Takže pro mě je toto zkrátka. Já se snažím jít co nejvíc zjednodušovat ty zkrátky k základním potřebám. K jídlu, k vodě, k energii, takže si snažím si ji vyrábět. A to jsou vlastně současně moje hobby. A je to právě proto, že já chci minimalizovat podporováním jakýmkoliv daní a peněz i jakýkoliv mafie, ať státní nebo nestátní. Tak proto i stavím domy vlastně z materiálu, z bláta a recykluju věci, které najdu kolem stavby. Ale i třeba elektrokola si montuju ze starých kol, z použitých a dávám na to nový motory a snažím se jakoby ty věci recyklovat a znova používat. A tím snižuju nakupování. No.
0: Super, super, tak to máme hodně společné. Já jsem přestal podporovat tady ten Matrix. Je to asi rok a půl, teda když jsem byl na pracáku, ale pak jsem se dobrovolně odhlásil, protože jsem si řekl, že už prostě stačilo, že se nenechám manipulovat a hrát role otroka. Jo? Takže, a od té doby chodím na farmy, takže určitě, i když to stojí vlastně něco, je tam práce fyzická, pomáhám těm farmářům, takže mám jako peníze na ruku, samozřejmě jako žádné daně, mám přístup k zelenině, k masu, k mléku, k mléčným výrobkům. Jo. Naposledy jsem byl v Tesku, tam jsem omylem zabloudil, něco kamarád potřeboval nutně koupit, tak jsme jeli kolem Teska. No a když jsem si pak uvědomil,

0: že mě tam normálně dostala do zajetí nějaká ta digitální samoobslužná takzvaná pokladna, nechtěli mě pustit, že nemám účtenku nebo něco, tak jsem si řekl, tak toto bylo naposledy, jo, takže od té doby se tady těmto marketům vyhýbám velikým obloukem, tady těm Hitler marketům, ale už vlastně ani na našich cestách, kterých je hodně z písní s mojí ženou, my jsme muzikanti, takže jezdíme velmi často a jak si už mám pocit, že ta realita se rozdělila, protože ani nepotkáváme už ani ty Hitler markety, spíš nějaké ty menší obchůdky, jo, které po cestě třeba podpoříme nějakým menším nákupem, ale hlavně většina těch surovin proudí tady z té farmy. A jinak ty hliněné domky, Peťo, to úplně teďka zapadá do našeho scénáře, protože žijem v domečku, v pronajatém tady v Řadovce. No, je to takové, je to divné, je tady málo prostoru, nemůžeme si dovolit my jako muzikanti třeba nahlas tady břáně a tak, kolikrát sousedi se na nás dívají velmi významně, jo. Takže možná, že tě oslovíme a rád bych se s tebou potkali osobně. Prozradíš, v jakých to horách?
1: Bílé Karpaty, mezi vlastně Hodonínem a Myjavou. Myjava je na slovenské straně, Hodonín na moravské straně.
0: Ptám se, protože jako neslyším tam tu moravštinu, spíš tam slyším, jako bys byl od někud teda z Čech, ale nevadí, nemáme to daleko od sebe, a protože vlastně v rámci svobodné spolupráce se hodláme navštěvovat i s Márou a s dalšími tvůrci, tak se můžeme někde uvidět a poplkat soukromně o domcích. No, takže jestli bys chtěl třeba ještě něco o těch domečcích povídat, z jakého materiálu, jestli z nějakého jílu. Já absolutně, jako mám obrysovou představu, to uměli naši předkové, kteří byli moudrý, a ne, že to byli blbci nevzdělaní, jak nám tady tvrdí učitelé a tady ten aparát. Ale stejně, jsou to zapomenuté dovednosti a znalosti. Jak jsi k tomu přišel vlastně, že umíš postavit jako dům normálně z blata? Jak se to naučí?
1: Já jsem stopem přes Irán do Indie, do Pakistánu a Indie a do Himalájí. A v Himalájích jsem viděl v 3500 metrů nad mořem chrámy, které byly postaveny z klacíků, z kamínků a z bláta. A stojí tam 3500 let.
0: No.
1: A tady mě budete tvrdit, že mě dům má vydržet 100 let.
0: No.
1: Z bláta dokážu opravovat barák, když mám dobrou střechu, tak stěny, když jsou suchu, téměř nekonečno. Venkovní hliněné omítky umím fermentovaný na 80 let, pak se vyměněj a zase vydrží 80 let. Dá se dneska postavit zateplený nízkoenergetický dům, zatepluju většinou, používám co mám kolem stavby, ale tak nejlevněji mi třeba může vycházet ten slaměný balík. Tak slaměný balík s hliněnýma omítkama je jako poměrně jednoduchá konstrukce. Rychle se to postaví, mám rekord, dokonce ve 14 lidech jsme 35 metrů čtverečných na klíč, teda bez základu, postavili za 14 dní domek. Pro zoo Liberec, stojí tam nad Decathlonem, kdo je z Liberce, já jsem původně z Liberce, nebo z dědiny u Liberce. A stavět se dá téměř čehokoliv. A z hlíny se dá vyrobit finální omítka, hrubá omítka, cihly, však pálený střešní tašky. V Tondách vydrží 100 let a je to pálená hlína, je to pálený jíl. A je to furt, patří mezi nejlepší střešní krytiny. Takže je to úplně běžný materiál. Přes 3 miliardy lidí na celé planetě bydlí v barákách z hlíny. Mně to přijde úplně standard a normální věc. To, co se dělalo vždycky, dělá se furt na Moravě třeba celkem běžný. Co je třeba víc lidi teď zajímá, to, že třeba už 11 let legálním způsobem nemusím mít zdravotní, sociální platit daně, protože nemám trvalý pobyt. A pro Slováky zrušením trvalého pobytu je dokonce žádná branná povinnost. To jsou dneska takové horké, většinou jednoduché informace, které můžou lidi popostrčit a pomoct. A je zajímavý, že takovýhle jednoduchý věci třeba i legálně, legislativně se dají udělat, že dokonce se dá vlastně, pokud podnikáte nebo chcete dělat aktivity, se dá dělat třeba na neziskové organizace, kde je víc členů právě takového jakoby družstva. A ty mají dobrovolnické smlouvy, takže je to aj legálně schovaný, takže nemusíš mít potom strach, že nepracuješ na černo. Máš legální dobrovolnickou smlouvu, ne žádnou otrockou, zaměstnaneckou, protože já třeba bych nechtěl zaměstnávat a mít zaměstnanecký otrocké smlouvy. Tak většinou já tak vnímám, neříkám, že jsou tak všechny smlouvy postavené. Ale dobrovolnická smlouva se mi vždycky víc líbila, já jsem vždycky takhle rád jezdil, pomáhal a za to jsem tam třeba spál a jedl na Sri Lance a podobně. Tak jsme to tady aj podobně provozovali, že kdokoliv mohl přijet a si odpracovat pobyt. Proč takhle se nedomlouvat mezi lidma? Proč si neminimalizovat život? Kamarádi pracují většinou, ty, co se starají jenom o jídlo, tak pracují 2 hodiny, 2-3 hodiny denně.
0: Tak mají... já... Promiň. No, já teda jako jezdím na tu farmu taky, já pracuji taky 3, někdy 4 hodky denně dopoledne a úplně to stačí, jo, protože člověk je teďka je naučený, že se z něho stal tvor rozežraný, jak se otevřely ty hranice toho bohatého západu, kde jsme zajtra zjistili, že taky pšenka nekvete, že to jsou, všude jsou otroci, jo, takže těch pár hodin denně úplně stačí a člověk má potom čas sám na sebe a může tvořit, jako my třeba děláme hudbu nebo vyrábíme zvonkohry. A takže jo, a teďka úplně zas blagadarím tomu vesmíru našemu, jak vlastně mi tě přihrál vlastně do cesty. My máme v neděli také vysílání, dá se říct pravidelné, a věnujeme se tématu živý člověk, jo, jako výstup z korporátního systému. Máme to s Márou Čermákem, takže pokud bys měl zájem, už si taky přijít do nedělníčku, protože toto je skutečně i praktické, jo, jak si legálně nebo jo, neplatit daně, já taky daně neplatím, ani zdravotní, ani sociální občanku nemám, i když neustále teda jako studuji a hledám ty cesty toho osvobození, no, takže o tom povídáme s Márou, takže kdyby jsi měl zájem a chuť, takže tě zveme do nedělníčku, no, takže nádhera.
1: No, to se těším, to můžeme a asi by se to hodilo víc tam. Já myslím, že mě to celkem podařilo, jsem s tím, jak to mám nastavený, šťastný a spokojený. Mám 3 řidičáky a takový samý výhody, takže využívám, který stát je výhodnější, tak tam hold, jakoby ten systém se do něj připojil, protože se tomu těžko vyhýbá v dnešní době. Oni to rozparcelovali, ale ty slevové kartičky a ty občanky, já mám vlastně trvalý pobyt v Paraguaji a díky tomu tam mám třeba, dávám nulový přiznání. Tak dobře, tak v neděli si o tohle, na tohleto téma můžeme popovídat.
0: Jo, můžeme to dopodrobno rozebrat, hledě teda k tomu, že vlastně státy byly zrušeny, žádný stát není, už to všechno korporace, dokonce i to byly zrušeny. Na zdravíčko, Peťo. Takže dívej se, téma živýho člověka si necháme do nějakého nedělníčku a pojďme se teda vrátit k těm ekovesnicím. Takže jak teda ty si představuješ fungující ekovesnici, jo, kromě třeba toho domu samozřejmě, který je soběstačný nějakým způsobem, ano, třeba má nějaké solární panely třeba, jo, co si vlastní vodu, studánku, no a jak si představuješ tu ekovesnici, jako myslíš, jako něco třeba na způsob rodového statku, že má nějakou zahradu, sady, rybníček, pole, a je to pravda, a je to pravda. Takže ekovesnice ve tvé vizi, jak vypadá přibliž námi?
1: Já si myslím, že komunity jsou různý a lidi se združují i v různých firmách, zaměstnáních, spolcích, rodinách. Třeba Grécko, tam bývají rodinný podniky a oni vytváří komunitní způsob už jenom tím podnikáním a obchodem. Tady dřív nebo i dneska fungují různý druhy komunit, který na různých úrovni spolupracují. A my třeba i jakoby kolem ekovesnice je nás víc takových podkomunit, který se víc spolu třeba baví, scházejí, který se starají o děti, Pak my třeba s klukama se víc věnujeme bojovým uměním, lukostřelbě, chov kozy a dělání takových těch masových výrobků. A ono se to rozdělí, jo, protože ne všichni si se chtějí pravidelně stýkat, takže se vždycky vytvoří stejně pod komunity, jako v každý běžný vesnici. A já si myslím, že důležitý je hlavně být nastavený na spolupráci a ta se nabídne vždycky kolem sebe, ať se ve městě nebo na vesnici.
0: Já si myslím, přátelé, že největší pruser je, že vlastně nás odnaučili nebo znemožnili být soběstační, že se vozí potraviny tady přes půl světa, jo, zelenina, ovoce, nevidí slunce, dozhrává to v kamionech, jo, nějakým chemickým způsobem, pak je to kyselé, takže to vytváří kyselé prostředí v těle, není to vlastně ani dobrý, ani jo, chutný, takže to je ten pruser. Já si představuju tu ekovesnici jako kompletně jako soběstačnou, jo, že vlastně člověk z toho balíku, z toho objemu, co konzumoval dřív, tak musí být třeba 10-15%, a já to vidím sám na sobě i v praxi, protože já jsem ještě loni vážil 116 kilo a pral jsem do sebe pátý přes devátý, jako jo. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně tu chuť na to jídlo nemá třeba ani to tělo, že ho ani nepotřebuje, ale že to je teda nějaký parazit v těle, nebo, jak říká Mara, něco naimplantovaný, jo, nějaký program, který vždycky vyhřezne. A Petrucho, Petrucho, tam nanukáček a zmrzlinku, jo, a tam dortíček. A toho jsem se teda úplně zbavil, jako chvilku mě to trvalo, ale výsledek se dostavil a dneska mám třeba 98. Já vím, že to není jako nic zachlubení, jo, ale ze 116 si myslím, že to je jako veliký pokrok, takže to mě o šanty jako velmi těší, takže určitě ta vesnice soběstačnost. A my nepotřebujeme 62 jogurtů a 122 nějakých čokoládek a tak dál, nějakých prostě sere patiček, že fakt jenom masná výroba, mléčná, jo, pečení chleba, jak to bylo dřív, jo, třeba maso
1: ale, v neděli. Ale do toho můžu skočit, tak ano. Kamarád má náklady zhruba 5 euro na den, a to no. Zbaští 30 kg masa, který bere od myslivce z lesa, a dělá si svoje klobásy, má svoji udírnu, on má kozy, dělá si svoje kozí sýry, svůj tvaroh, svoji smetanu, svoji masť, pěstuje si svoji zeleninu, denně má místu salátu, supermarket má kolem domu a pracuje 2-3 hodiny denně a prodá přebytky nějaký vajíčka, nějaký, co tam kamarádi dojdou, tak něco rozprodá, to má pak na, dobře, na nějaký třeba pivko nebo něco. Pak je tam kamarádka, která na elektrokole, který jsem jí poskládal, rozváží kozí sýry, mě teď teda rozšířili, předtím měli, myslím, z 2-3 koz, a říkala, že měla 800 až 1000 euro měsíčně jenom z prodeje a rozvozu z dvora kozích sýrů. A to máš taky zhruba práci 2-3 hodiny denně, takže než někde pracovat pro kohokoliv 8 hodin a pak si kupovat chemický předražený. My nad tím pořád kroutíme hlavou, že proč to lidem přijde tak normální a běžný a proč je to tak rozšířený. Když tady můžeš jít zkrátkou a když se budeš bavit i s investorama o investicích, tak to mě nejvíc náramně pobaví. Takový ty lidi, co mě dneska volali, že mám u nich nějaký investiční fond nebo co, nebo účet. A já říkám, dobré, ale tak když vysadím řetkvičku, tak mám kolik 25 násobek zhodnocení z toho sáčku. A když vysadím zrničko máku, tak mám 300 násobek zhodnocení z toho semínka za pár měsíců, jak se to dá srovnávat s jakýmakoliv investicema, a proč bych měl vůbec investovat něco do něčeho nehmotného a vůbec toto řešit a předělávat si takovou práci. Přijde mi to zvláštní, ale na jednu stranu vtipný. Já chápu, že to lidi mají rádi a tak ten systém města pozoruju. Teď jsem třeba byl na kole, jsem před chvilkou přijel, byl jsem na kole ve městě nakoupit nějaký pojistky, nebo co nám se vypálilo.
2: Můžu, Petře, já jsem teďka to taky zkoumal, jenom tak teoreticky jsem si vypočítal, kolik stojí můj život tady na té planetě. Jo, v rámci, nemluvím o té tvé verzi, ale o tom Matrixu, jo, o tom systému. A já jsem napočítal snad i 50 milionů, jako jo, že, a to je málo ještě, podle mýho. já musím vyrobit tolik peněz, abych tady jako žil. Že to není vlastně jako možný. Teď, když já nic nepotřebuju, žiju jako poustevně, tak opravdu to je minimální, to je i stovka, dvě stovky za den utratím a to ještě tak kupuju třeba drahou potravinu, ale mě nasytí třeba, jo? Jo, že to je úplně krásný, jo, že hezky jsi to řekl, no, hezky.
1: Je to tak jednoduchý a ten kamarád, ten úplně zkratky, on ti naučí, vysvětlí, udělej si tady budeš mít každý den hroudu tvarohu s tolikhle mlíka, teď dojí dvě kozy, a teď jako dobře dojí, tak má 8-9 litrů denně, je schopný, už tam má, budeme vařit teďko na kurz, tak ty lidi budou mít domácí chleba, domácí sýr, domácí pomazánky z domácího škvarku, domácí zeleninu a přitom vidím, že on říká, teď budu mít hotovo a teď budu mít zhruba měsíc a půl volno, žádný těžký práce mě nečeká, jenom běžná údržba, udělání dřeva, dvakrát podojení, nakrmení těch pár zvířátek a je to příjemná spolupráce s přírodou, která vám dává úplně všecko, co k životu potřebujeme. Je to ta nejlepší zkratka, kterou všichni můžeme udělat teď hned. A tím pádem žiju hned mimo systém, protože nemůžu podporovat penězma, když nepotřebuju nakupovat a nepotřebuju vydělávat peníze a platit daně z nějakých příjmů. A žiju z toho, co si vypěstuje dámy příroda, tak žiju jak král, luxusně, mám všecko kolem sebe a těch pár šušňů na nějaký telefon. Je velmi snadný si potom vydělat i přebytky prodat, jak jsem vyprávěl, každý se věnuje trošku něčemu jinému. A vždycky si něčem přivyděláme. Tak já stavím třeba elektrokola, abych si něčem přivydělal.
0: No, říkáš už po třetí, a když to řekneš ještě jednou, určitě my teďka řešíme kola jako spíš, jo? Že bychom chtěli taky nějaký kola, takže to je teda další, co nás zajímá. A já ještě předtím, než přivítám třetího hosta, Janu, tak krátký komentář. Petře, mě velmi zaujalo, jak říkalo chlapcovi, který vlastně, že mu stačí na den 5 euro, jo? Což je nějaké třeba 120 korun, nebo tak nějak, jo. A to pak říkají rodince, jo, kde teda třeba žena je úřednice, jo, pan otec je teda nějaký podnikatel a mají dvě děti a jdou si prostě do nějaké Nobel restaurace a nechají tam 4x300 korun jako za oběd, jo, který nemá ani tu energetickou hodnotu, ale je tam ta prestiž, je tam jenom ten pocit tak a já na to mám. Jo. Takže to si nemyslím, že je zrovna jako dobrá cesta a velmi měla hodí, jak povídáš o těch vesnicích, o té soběstačnosti a fakt souzím s tím, že člověk nepotřebuje a jak Mára počítal, kolik potřebuje na život, 50 nebo 60 milionů, tak ano, ale já si třeba jako zase myslím, že abych to splnil, protože jsme ty biologické bytosti, jako ano, takže potřebujeme přijímat tu stravu a tak, ale zase nemusíme jako přežírat a nemusíme být fakt jako rozžraní a všechno mít a všechno chtít. Nejhorší jsou ty přebytky a pak vyhazování toho jídla, takže mě by třeba jako taky stačilo vlastně jenom de facto pár korun, jo, nebo desítek korun a hlavně prostě barter, výměna, něco za něco, jo. Jako vezmu si jídlo, třeba pomůžu tě, udělám ti práci, takže energii za energii. No a tady ta doba nového společenství, však Mára je tady od toho, svobodná spolupráce, což mě taky zaujalo, proto má dveře Dežavička do Kořán. A do Kořán má dveře i Jana, příjmení neznám, ale není to potřeba asi ani Jani, to není potřeba. A ještě nemluvila a už tady máš komentář, že je to zdravím všechny i tebe, Jani, máte to čím, ale zajímavější a to ještě Jana ani nepromluvila. Jani, já tě vítám, já jsem Petrucha, vítám tě do Dežavička, vysíláme na Svobodném vysílači a na YouTube, takže s čím pak ty přicházíš do Dežavička, s jakým tématem? Máš slovo.
3: Krásný večer, dobrý den. Já jsem moc ráda za pozvání. A já jsem teďko chvilku poslouchala, bylo to moc zajímavé, děkuji za ta krásná témata, protože já jsem tak pochopila, že jsme všichni na podobné vlně milovníků přírody a jsem pochopila, že vlastně všichni, co tady jsme, tak chceme, aby ta příroda vydržela prostě, aby byla co nejdýl. abychom se z ní mohli radovat, abychom z ní mohli mít prostě krásný pocity, abychom měli krásné zážitky. A já mám to téma trošku, nevím, jestli těžší, každopádně jiný, a týká se vlastně větrných elektráren. A já si myslím, že v tuhle tu chvíli už to vlastně není o debatě, jestli ty větrné elektrárny tady mají nebo nemají být. Za mě to je prostě totální zlo, totální parazitická energie, která prostě sem do přírody vůbec nepatří, která ji ničí a která prostě zasahuje všechno živé, co je v okolí. A v tuhle tu dobu vlastně nastal čas, kdybychom se za ní opravdu za přírodu měli postavit. Protože se na nás valí taková věc, jsou to akcelerační zóny a vlastně vláda teďko schválila nějakým nařízením, že by v České republice měly vzniknout akcelerační zóny, a to jsou zóny, kde by se povolovaly vlastně ve zrychleném procesu výstavby větrných elektráren. A my všichni určitě, co jsme tady, tak víme, jaký ty větrné elektrárny mají dopady prostě na ptactvo, na přírodu, na vysychání přírody, na lidi, na jejich zdraví, na jejich duševní pohodu, na vlastně jenom to, že se chcete kouknout na krásnou přírodu a teď tam vidíte prostě nějakou zrůdu na vaše vlastně pohodlí, jakoby myslím tím, ale životní pohodu. Na všechno tohle toto má vliv. A my máme teďko jedinečnou příležitost se za tu přírodu postavit a poslat aspoň nějaké připomínky vlastně k těmhle těm akceleračním zónám. Ty zóny mají vzniknout na úplně neuvěřitelných místech, jako je Říp, jako je Telč, okolo Plzně, pod Krkonoší, prostě na místech, které jsou opravdu pro naši přírodu zásadní. Jsou to kolikrát opravdu jako kdyby dědictví našich předků. Jsou to kulturní prostě památky, jsou to přírodní rezervace a tam to má vzniknout a my to nechceme. A je potřeba se opravdu vyjádřit a postavit se za tu přírodu a poslat ty připomínky. Tak to jenom tak pro začátek, s jakým tématem já jsem dneska přišla.
0: Já je vlastně pěkně zhurta, určitě tady to téma je teda žavý, protože ono to jede celosvětově. A když jsem jezdil do Rakous, tak hned za hranicima byly tady ty zrůdy, ty monstra, ale to ještě nebyly tak monstrózní třeba, jak plánujou teď, že to má být 270 metrů až ta výška. A já jako muzikant bych taky zmínil škodlivý až destruktivní účinek těch nízkých frekvencí, protože to má patku betonovou, to jsou tisíce tun betonu, který už z té země jako nikdo nedostane. A teďka vlastně ten beton, jo, ten přenáší ty vibrace, jak Mára mluvil o strunách, všechno o tom mechanickém vlnění, jo, ta hmota je zhuštěná energie, takže to se valí desítky kilometrů jako po krajině, jo, takže to má destruktivní vliv jednak na lidský organismus, zvířecí, na přírodu, jo, faunu, flóru, takže je to každopádně šílený, nehledě na to, že se tady ta energie podílí asi jenom 1% na celkovém objemu, jo, výroby jako elektřiny. A takže jde opravdu o podvod a jde o destrukci a je to zbraň, jo, proti lidstvu. Já to už beru jako zbraň proti lidstvu. Teď se to hodně řeší na Slovensku a taky už jsem zaregistroval, že se chystá tady ten monstrózní projekt u nás. A Jani, ty jsi přišla i proto, abys nám teda poradila, jestli vůbec je možná nějaká účinná ochrana, obrana, vůbec, aby k tomu došlo. Protože k tomu ani nesmí dojít, to jak se postaví, tak čemu potom, jakože, dobrý, tak se to postavilo, já jim 20 tady těch zrůd, ale jakože zastavíme to, nebudeme to podporovat, nebude to prostě, nebude se to točit, ale už to v té zemi bude. Nehledě na ten stroboskopický efekt, to je taky šílený, že to mají lidi, jo, proti sluníčku a teď ty vrtule, takže psychické poruchy. Takže co nám poradíš lidstvu, jaké jsou možnosti, jaký my máme páky tomu vůbec jako předejít a zabránit těm výstavbám?
3: Děkuju. Já jsem vlastně, jak jste to tak hezky shrnul, je tam opravdu jakoby hromada vlivů na zdraví, jak jsi říkal, ten stroboskopický efekt, to opravdu jako mihání stínu, to je opravdu už jenom to, že to hypnotizuje člověka. Když jedete kolem dálnic a pořád se vám to točí dokola, tak prostě na to zaměříte pozornost prostě a může se stát, že vlastně se tak sám trochu zhypnotizujete. Jo? Takže je tam stroboskopický efekt, to jsou prostě je tam ten infrazvuk, jak jsi o tom mluvil, že se to šíří vlastně nízký vlny, který se šíří do obrovských vzdáleností. Ty betony, ty prostě, to je neoddiskutovatelná věc a neexistuje vlastně jediná věc, která by proto mluvila. Ono se zdá, že jakoby je to nějaká větrná energie a že to je vlastně jakoby velmi, velmi ekologický, ale když se o to začnete zajímat, tak je to opravdu nesmírně prostě proti přírodě a není tam jediná věc, která by jako mluvila pro všechny studie, které jsou nezaplacené a které opravdu jsou dělané jakoby na opravdu na skutečných lidech, tak mluví proti těmhle těm technologiím. Ale já myslím, že to tady nemusím jako kdyby úplně vysvětlovat, protože my si tady rozumíme, že jo? Protože my s tím nesouhlasíme, takže my máme souznění. Ale když mluvíte s někým, kdo s tím souhlasí, tak vidíte, jak je jako naštvaný, jo? Že prostě víte, že on nemá jako nemá pravdu, vnitřně s tím jakoby bojuje, ale bojuje za něco, co vlastně není vůbec přirozený. Bojuje za peníze někoho jiného, ale já si myslím, že my se tady nesmíme nechat jako koupit, nebo to není vlastně jakoby něco, co vlastně kdokoliv z nás chce. Jsou to jenom, je to jenom nějaká skupina lidí, který z toho dostanou peníze a chtějí vlastně prodat nás, naše zdraví, zvířata, přírodu a všechno vlastně jakoby pravdu, jakoby přirozený řád věcí a tak dále. Takže my jako lidi se skutečně musíme zvednout a podat připomínky k tomu návrhu tady těch akceleračních zón. Já mám dvě adresy webové, kde by se dali vlastně, jako kde je přímo napsaný postup. Jedna je www.krajinalidí.cz a druhá je tady to, co si teďko najel a to je to zastav VTE, takže tam si vlastně můžeme přečíst vlastně, jaký to má vlivy, nicméně já si myslím, že tady fakt není debata o tom, že by to někdo chtěl, ale spíš o tom, co dělat, jak se správně zeptal a to je podat připomínku. Je tady vlastně, vidíte, zjistěte si, kde ve vašem okolí ta akcelerační zóna má vzniknout. Je to opravdu na krásných místech České republiky. Někde jsou obrovský, někde jsou zase malinký, ale vlastně, kdyby se skutečně tohleto jako kdyby se tohleto stalo, tak není místo, kde byste na ten větrník neviděli. Jo, vidíte to. Tohle to jsou. Jo, jsou to nádherný místa. Jo. Všimněte si prostě například na té severní Moravě, jo, nebo na Šumavě. Jo, prostě jsou to opravdu místa, kde je nádherná příroda, kam lidi jezdí prostě na rekreaci, kde si chtějí odpočinout od měst. A z mýho pohledu je to prostě technologie, která má toho člověka zase prostě vyrvat z té přírody a nacpat zpátky do města, protože tam není v okolí možný žít. Takže zjistěte si, kde je nejbližší akcelerační zóna vlastně ve vašem okolí. A i když není úplně ve vašem okolí, tak to vůbec nevadí, protože můžete dát připomínku obecně k tomu, že prostě ty akcelerační zóny nechcete, protože mají různé vlastně jsou v rozporu s ústavou, v rozporu vlastně s právním řádem České republiky, proti zdraví člověka, proti přírodě a podobně. To si vlastně všechno můžete najít tady ty argumenty konkrétní na těchto těch webových stránkách. Jedna je teda zastav VTE, druhá je krajinalidí.cz a poslat tuhle tu vaši připomínku na Ministerstvo pro místní rozvoj. A protože vlastně je ten čas, je velmi krátký, je to jenom do konce května. Oni do 1. června už vlastně jakoby vyhodnocují vlastně ty připomínky a budou k tomu dávat nějaká svoje stanoviska na Ministerstvu pro místní rozvoj. Takže je potřeba opravdu hned teď sednout, vyhledat si to a jednat. Jo. Tady vidíte ty důležité termíny, to si tam můžete přečíst, jo, že poslední den podání těch pro doručení připomínek je 1. června, takže já jsem slyšela, že vy tady jste spíš jako kdyby skupinka, která je mimo systém, nicméně myslím si, že i když věříme vlastně čemukoliv, jo, že se to nestane, tak pojďme v té hmotě udělat to, jako to, co můžeme, a to je prostě podat tu připomínku. Zvednout se a postavit se za přírodu. Jo, takže na těchto těch stránkách najdeme ty šablony připomínek, vidíte tady, najdete si tu zónu, kterou chcete připomínkovat. Může to být Blaník, může to být Říp, jo. Opravdu vyberte si a podejte připomínku, že to nechcete.
0: Mhm. Tak, Jani, díky za krás, za vstup, velmi tematický, a jak se zbavila o tom, že když se bavíš s lidma o tom, že prostě na tebe hledí a jsou třeba naštvaní, tak jako jsou takové dvě skupiny, možná jich je víc, jo. Jedna skupina jsou ti investoři, kteří samozřejmě by přišli o obrovský objem peněz, protože z toho mají samozřejmě obrovský zisky, jo. A tam se to dá jako pochopit, i když oni třeba jako můžou vědět, jo, že to škodí a že to je vlastně celý nesmysl. No a další skupinka lidí, to jsou takoví ti užiteční prostě otroci, kteří vlastně ani neví, oni nemají ani potuchy, jak to škodí, protože oni poslouchají ty mass media, ty televize a ty politiky a oni jim fakt jako věří každý slovo, jo. A to jsou ti pobláznění zelení, prostě, kteří si myslí, že to je v rámci toho Green Dealu, že to je na záchranu planety. Teďka jsem někde viděl informaci, kolik třeba oleje zežere ta turbína, jo. Nehledě k tomu, že ty lamely jsou vlastně nerecyklovatelný. Tak oni to normálně, to praská, jo, jak na běžícím pásu, tak oni to zakopou pod zem. Jo, to je úplně proti vlastně těm univerzálním zákonům stvořitele. Já bych řekl, že to je satanismus dokonce, jako, jo. Takže pokud fakt je nějaká páka účinná, jak tomu zabránit, i když tam jsou takový peníze, že... Ale jako zkusit se má určitě vše. Takže Jano, tady ty odkazy na ty tvoje stránky budou pod tím videem uloženy, takže lidičkové si to můžou otevřít a přihlásit se, jo?
3: Určitě. Kdyby bylo potřeba, tak já třeba nechám nějaký kontakt na sebe, kdyby si mě potřeboval pomoct, nějak to vyplnit a podobně. Moc ráda se vám ozvu. Každopádně jsem chtěla říct, že já jsem teďko byla v pátek na projednávání těch připomínek a bylo to, jak ty říkáš, prostě ty lidi, kteří to obhajujou, tak jsou jak kdyby neslyšeli. Jo, jak kdyby se jich to netýkalo. Jak kdyby se jich netýkalo to, že žijou v nějaké přírodě. Bylo to opravdu zvláštní, tam vlastně nebyl člověk v tom publiku jedinej, který by byl pro ty větrné elektrárny. Bylo to opravdu taková jako soudržnost těch lidí. Vlastně ty skupiny se tam různě propojovaly, vyměňovaly si zkušenosti, vyměňovaly si kontakty na sebe, jo. Bylo to takový jako souznění, vlastně to bylo moc hezký. A ti, co to přednášeli a ti, co to obhajovali, tak bylo vidět, že už to nedávají prostě. Ne, byli naštvaní na nás, že jsme tam měli ty připomínky, že jako asi zřejmě teda nerespektujeme jejich práci, nebo byli naštvaní na sebe, že mají ten názor, nevím. Každopádně skutečně to bylo z jejich strany, jak kdyby do té přírody nepatřili. A my nejsme jako proti těm lidem, my jsme proti těm větrníkům, my jsme za záchranu přírody, jo. Měli bychom se spojit všichni.
0: Tak, takže stránky budou k dispozici a kontakt na Janu. Já si to sám prostuduju a...
2: Já teda, jestli můžu, jo, k tomuhle ještě tam, já jsem se dlouhodobě zabýval, i jsem pracoval v kogenerecích, to jsou zase plynové nebo dieselové agregáty, pro jednu velmi významnou firmu jsem opravoval ty motory a takhle. A tam jsem se zamýšlel takovou zvláštní myšlenkou, že to je ten centralismus, jo, té vlády těch energií. Že oni potřebují mít obrovský elektrárny a dávat to těm otrokům. Takže potřebují stavět obrovský větrný elektrárny. Kdyby tady Petr určitě bude určitě souznít, kdyby byl člověk jako soběstačný, tak má jenom malou elektrárničku. Má dvoutakt, do kterého by nalil třeba trošku plynu nebo paliva a měl by hodně elektriky pro sebe, jo? Nebo obráceně měl...
0: Mára se nám kousl. Peťo, Mára se kousl, tak jestli bys chtěl reagovat, on se přihlásí znovu, chlapec, on to tak někdy dělá.
1: Jo, jasně. A akorát ty malé větrné elektrárny, co jsem zkoušel, tak jsem si měl špatné zkušenosti. Většinou vyráběli málo proudu a pak na ty o něco větší, 2-kilowattový už by bylo potřeba řešit nějaké stavební povolení a podobně, tak těm jsem se vyhýbal. A ty malý vyráběli tak málo, že anebo se kousli, anebo je vítr rozbil, že jsme, anebo dělali hluk právě, tak jsme všechny odstranili, postupně, to jsme za 5 roky vyzkoušeli, po každý jinou. Takže větrná elektrárna teda dlouho zase asi nebudu mít, jinak zrovna já se o to moc nezajímám, o ty velký, jezdím kolem nich na kole. To, myslím si, mě vadí daleko větší věci, takže se k tomu ani nemám vlastně jak vyjadřovat, nikdy mě to nenapadlo. A co jsem o tom čet, tak kápu. No, tam vlastně asi, když o tom nic nevím, tak o tom nemůžu nic říct. Já mám akorát zkušenost s těma maličkatýma. Já třeba si energii teda daleko radši vyrábím solárem a termočlánkama z kamen, že v zimě vlastně topíme v kamnech, tak si vyrábíme elektřinu termočlánkama na kamnech, není to mnoho, ale právě tím, že když jsou takovýhle malý soběstační jednotky, a ne, nemyslím si, že bychom museli šetřit, že máme blahobytu, tomu bych se ještě vrátil, že my třeba vyprodukujeme tunu jablek, tunu slivek, půl tony hrušek, a že máme většinou přebytky a žijeme většinou spíš blahobytu, jako vzhledem k jídlu. Od jara do podzimu máme energie hromady, my jenom ze soláru vyrobíme přes 20 kW každý den navíc, když svítí slunce, takže se snažím z toho třeba i elektrokola nabíjet a tak. Ale v zimě energii nemám ze sluníčka jak vyrobit, z termočlánku je toho málo, tak se učím zrovna energii, se učím šetřit jako na jídlo, dobře, máme blahobyt, ale energii, kterou nemusím vyrobit, je pro mě jednodušší. No.
0: Petře, pokud bys chtěl třeba něco zjistit víc tady o těch monstrech, tak o tom povídá Daniel Máčovský ze Slovenska, ten se tomu věnuje už nějaký pátek. Jo, to má i vlastně přesahový jako důsledky. Například to, že oni, když to staví někde na kopci, tady ty zrůdy, jak říká Jana, tak oni napřed musí zpevnit všechny cesty prostě příjezdový, jo, aby tam mohli jezdit i nákladňáky. Ta vrtula to vozí 2 nákladňáky, takže to jsou tak šílený prostě náklady, že to je už snad každému jasný, že to nemá s ekologií nic společného a že to je zaměřený jako proti lidství. Jo? Takže Daniel Máčovský tam má hodně videí, má myslím, že i svůj web, jo? Třeba se chtěl jako seznámit. Jo? Existujou jinačí ekologické teda jako možnosti třeba vyrobit té elektřiny. Jo? Třeba jsem viděl vodní elektrárny, že borci měli v Bystřině kolo mlýnský, nebo vodní teda, že to vyrábělo jo, nějakou část energie. Nejsem energetik, nevím, kolik potřebuje dům, energie třeba, jo. Když má třeba doma cirkulu, potřebuje řezat dřevo a tak. No, je to obrovské téma, takže přátelé, Mára vypadl zatím, ale je tady Jana, takže Jani, klidně.
3: Já bych ještě chtěla, jsi to krásně popsal vlastně, že to není jakoby záležitost jenom toho území, kde ta elektrárna stojí, jo, ta větrná, protože to má obrovský jakoby dosahy do území, kde 20-30 kilometrů, někdy až 90 kilometrů ten infrazvuk se žíří, jo. Není to opravdu jenom záležitost prostě toho konkrétního místa. Nicméně děkuju tady za ten předchozí, tu poznámku, co tam měla, co tam byla před chviličkou, děkuju za ní, protože skutečně jako když půjdete na starosty obcí, nejenom těch míst, kde se to má stavět, ale těch míst, který to prostě odmítají, nebo oslovíte občany, nebo občany, já se omlouvám za tohleto slovo, oslovíte obyvatele nebo sousedy vašich prostě v vašem okolí, tak zjistíte, že to nikdo jako nechce. Že to vlastně jakoby z toho mají všichni hrůzu, protože mají vlastní pocity, na které se můžou spolehnout a když jdou okolo té větrné elektrárny, tak prostě cítějí, jak na ně působí prostě ta jejich energie. Nechtějí se na to koukat prostě, jak ty říkáš, jsou to obrovské silnice, které se musí postavit prostě pro ty automobily, které tam dovezou ty lopatky, že není to kam skladovat prostě, není k tomu žádná skládka, opravdu se zakopává do země. A vy pokud ještě s tím chcete něco udělat, běžte za starostou a zeptejte se, co s tím, jak on to bude řešit. Jak bude řešit to, že vlastně vy tam nebudete moc žít. To vám dá jako nějaký náhradní bydlení, nebo jak si to jako představují tenhle ten problém jako řešení. Jo? Existují i dopisy na starosty, to je taky na té stránce Krajina lidí nebo zastavte, tak tam jsou i dopisy na starosty těch jednotlivých obcí. Naštěstí většina těch starostů je proti tomu. Ty starosti, co jsou, nebo ty starostové, co jsou pro, tak opravdu je potřeba obejít sousedy, podepsat petici, dojít za tím starostou a opravdu dohlídnout jakoby na projednávání, na případné projednávání těchhletěch výstaveb a bombardovat vlastně ty obce tím skutečným názorem a tou pravdou, aby vlastně opravdu nedošlo k poškození, nevratnému poškození té přírody.
0: Tam jde o to zastavit to ještě před tou výrobou, jo? Před tou instalací.
3: Je to tak, protože oni
0: mají nachystaný ty vrtule, to už se určitě vyrábí. Takže nejvyšší čas? Je to pár dní?
3: Je to tak. Ono vlastně tam v některých těch dokumentech, který zdůvodňují vlastně jako proč ta větrná elektrárna tam může být, jo, tak to je například v jižních Čechách. Tam jsou kolonie netopírů a tam jsou jakoby v těch dokumentech jsou teda zmírňující opatření, protože je známo, že vlastně ty elektrárny přitahují ty netopíry, protože tam je ten infrazvuk a prostě ty celé kolonie pak jsou vybíjený. A tak nápravný nebo zmírňující opatření je, že se bude monitorovat stav netopíru. Co to asi znamená? Že to budou jako měřit, nebo kolik jich tam je mrtvejch, nebo prostě co jako si pod tím představujou. To jsou opravdu, toto je, nevíte, jestli si z vás dělají srandu, nebo jestli to píšou nějaký, jako vlastně kdo to píše, jo. Protože když si tohleto přečte někdo, kdo tu přírodu má rád, tak si řekne, že tohleto opravdu s tímhletím nechce mít nic společného.
0: Přátelé, víme, že Matrix a tady ti oligarchové, jo, mají v úmyslu nahnat lidstvo do 15-minutových měst, kde budou všichni pod kontrolou, takže možná i toto je, jo, samozřejmě konspiruju, jo, že to je taky jeden jako z důvodů. Postavit tady ty monstra, vyhnat lidi, nabídnout nějaký byteček, prostě nějakou unimo buňku tam do městě, jo, no a vylídnit obce a mít lidi pod kontrolou. Takže tady ty procesy řízení, to je už dneska všude, ale je potřeba, aby se člověk zamyslel nad tím, aby pochopil všechny souvislosti, proč to tady je, s ekologií, to nemá nic společného a s výrobou energie už vůbec ne, jako 1% do celkového objemu.
3: Ne, jedná se o vysávání energie, to je vysávání energie z lidí, kteří se tomu musí věnovat a vysávání energie prostě z té přírody, to nic nepřináší prostě tohleto, takže to je,
2: ano.
3: Jak to říkáš, prostě je to, samozřejmě je krásný prostě chodit do přírody, chodit opravdu do přírody na krásný místa a opravdu je jakoby poznávat, jo. Mě fascinuje jako vlastně opravdu krásný procházky v přírodě, to vlastně i Marek vlastně podporuje a vlastně dělá, že ty lidi jako vědomně se vlastně jakoby s tou přírodou spojujou a je to to, co vlastně bychom měli dělat, jo, aby ta příroda o nás věděla, že jsme s ní, že se za ní stavíme a že ji chceme. a že ji máme rádi, že ji milujeme, že milujeme zvířata, že milujeme květiny, že milujeme čerstvý vzduch, že milujeme zemi, matku zemi. Protože i tohle to je vlastně krásný. Jako kdyby opravdu proti, to vlastně, když tam máte takovýhle monstrum, tak se nemůžete spojit vlastně se svou, jakoby s nějakým božím řádem nebo se svojí podstatou vlastně, protože vás to furt nutí, protože tam furt se něco točí, něco vibruje, jo, a podobně. A vy musíte prostě odejít někam, kde necítíte vlastně tady ten tlak tady toho monstra prostě. Takže je to opravdu, no, proti všemu lidskému vlastně, proti lidský cti, pravdě a tak dále.
2: Jde to do hloubky. Všimněte si, že všechny technologie jsou založené na zneužívání elementů. Jo, že solární technologie, jo, to je ten ohnivej element. A oni jenom místo toho, aby mu aspoň poděkovali za to, že jim dává tu energii, tak oni si jenom vemou a vytvoří obrovský dluh. To samé, větrná energie, jo, ten vzduch, ty proudění, to všechno je vliv elementární říše. Oni zase nepoděkujou, zase si to vemou a jenom pro svý obohacení peněz, moci a té centrální síle, které jsem se snažil tam chviličku bavit. Ale přesně, já to viděl i v těch motorech. Aby motor fungoval a správně vytvořil energii, oni potřebují tam vložit všechny elementy. Jo, je tam ten vzduch, oheň, je tam ta země, ten kov, jo, je tam, musí je dostat do určitý rovnováhy, aby vytvářel energii. To je zase to samé. Já jsem si říkal, no to už je bláznivý. Oni všichni skrz tu technologii nás učí úplně obráceně vnímat tu kvalitu té přírody, že tím už jsme naprostý otroci té technologie. Pak nemůžeme jasně vejít do té krajiny a vnímat ji tam čistě a vědomně a tu éternou a astrální sílu si navrátit úplně do sebe. To je tak nepředstavitá energie, to je nekonečná energie v tom člověku. A ano, byly tu technologie, které umožňovaly éterně astrální sílu zpracovat do energie, ale ne do této. Do této centralizované ovládací síle, která je tak založena, že když padne jedna elektrárna, tak je miliony lidí bez elektriky. Jo, vidíte tu nesamostatnost, jo, že tam to je dítě, který najednou přestane mít tu ručičku a ono se ztrácí úplně v tom světě. Samo o sobě si nevyrobí, jo, neumí, najednou zjistí, já neumím vyrobit energii, jak to? Jo, je to zvláštní. Děkuju za to téma. Dobrý.
0: Aro, jenom minutku, Janí, hned ti dám slovo. Já bych chtěl pozdravit teďka diváky, posluchače z Svobodného vysílače streamu číslo 1, kam se mě překlaplo teďka vysílání automaticky, takže teďka jedeme na obou streamech, na Svobodném vysílaču a jedeme na YouTube, takže pro ty posluchače rádia klidně si klikněte v kalendáři Studia Deja Vu na link a dostanete se tady do videjka. Kdo byste nás jako chtěl vidět tady v plné palbě na Deja Vičku? A ještě bych řekl, Máro, ty se zbavil o tom větru jako, jo, a o krajině. Aby vůbec v té krajině ještě potom byly nějaký zvířata a stromy, protože to má fakt destruktivní vliv, protože ty vrtule, Oni vlastně rozbíjí vítr, oni mu berou kinetickou energii, takže buď tam jsou sucha, nebo záplavy, takže to je úplně vlastně jinačí klima to vytváří, jo. Takže tam fakt není jedna jediná výhoda, možná pro ty investory, že si namastí kapsu. To je tak vše, ale pro lidstvo, pro krajinu, pro zemi, tam není žádná vlastně výhoda, vůbec žádná.
2: Hledal jsem,
0: co je, třeba mi něco uniká, hovno. Nic tam není dobrýho, jo?
2: Jde to ještě víc do hloubky, jo? Když si jako představíte krajinu, tak ona je stejně jako náš organismus, propojená. Je to jedno tělo. Planeta je jedno tělo. A když v našem těle narušíte jeden bod, jo, jakoby, přesně jak si teď nazval, třeba proudění vzduchu, proudění vody, jo, to mění klima, jo, vidíš to. Takže prostředí toho těla, té planety, jo, toho jednoho organismu. A teď vidíte, co to je za stavbu? To je zase ten jejich falus. zase něco styčej a je to jakoby jehla úplně zapíchlá do té krajiny. A teď si představ, že oni můžou tímhle způsobem i stimulovat tu metafyziku, jo, tu bytostnost, jo, že dají zrovna na to místo, jak si tady Jana naznačovala, který je důležitý jakoby pro tu krajinu i v rámci fyzické, ale i té metafyzické stránky. Takže oni můžou i blokovat, jo, tenhle ten neviditelný jev, který je vlastně jako bagatelizovaný, že kdyby tohle kdokoliv někdo řekl, že to je vlastně na špatném místě, protože tam ta krajina potřeba, aby proudila i ty energie, tak se vám vysměju, protože vám řeknou, ale teď to je úplná blbost, teď, jo, jsou fyzické věci, ta metafyzika, to je prostě nedoložený, jo, a teď si představ, že dokonce existoval vědec po revoluci, který byl na vlastní oči, o něm byl dokonce dokument, na vlastní oči, si pamatujete takový specifický, jo, takový pořad. A ten vědec byl specialista na nějaký plasty, jo, nějaký prostě takovýhle jako fakt nanotechnologie a dostal knížku o přírodě, o energiích, o elementech. A on se úplně do toho probudil. A normálně ten vědec, jo, jakoby podle nějakého svý teze vymyslel přístroj, český, to byl český vědec, jo, pozor, který vymyslel přístroj, který měřil jakoby ten negativní vliv frekvenční. A on měřil a poškozený stromy, když mají takový ty nádory, jo, tak ty změřil a přímo u těch nádorů tam byly přesně takovýhle zhluky těch negativních energií. Měřil silnice. Silnice vytvářejí nepředstavitelné vibrace, které ubližují samovolně té krajině organismu, že úplně ten organismus dostane úplně chaos, jo, energetický, úplně šok. Když jedete autem po silnici, jo, když bydlíte u silnice, nebo a šel dál a měřil úplně všechno. Pak to dal do té vědecké obce, celou tu jeho vědeckou práci. Ty se mu neskutečně vysmáli, degradovali ho naprosto, ho vyhnali z té obce. Vzali mu ty jeho, jakoby ty hodnosti, bludnej bala, všechno na něj hodili, ale to nebylo všechno. Oni mu po odvysílání toho pořadu, pak jsem viděl ještě, jakoby ještě druhý vysílání, kde vlastně vypráví, co se mu potom stalo. A on říkal, přesně ho kontaktovali divný osoby. A ty mu řekli, ne, jestli tohle vyndáš, tak se stane něco fakt zlýho. A chtěli to koupit. Okamžitě. Práva, všechno. Okamžitě, všechny ty. On to odmít úplně. Ne, já jdu prostě proti vám. Hned na to vyhrožování, psychovyhrožování. Už to jelo, už internet, takže to jelo na internetu. Prostě, jo, prostě navazovali. On už to nevydržel, že po několika měsících, jo, mu vykradli tu laboratoř a všechny materiály zničili a odcizili. Od té doby, co o něm natočili po druhý, tak on úplně se distancoval a úplně utek. O něm není vůbec vidu ani slechu o tom člověku. A to byla kapacita světového formátu vědeckého. Jo. Zajímavý. A týkalo se, kdyby měřil ty elektrárny, co by asi naměřil, že? No, tak jenom pro info. Děkuju.
0: Maro, děkujeme. Tak já se dívám, Havličko Brodsko, ano, tak tady už je VTE, a tady jsou, ty červený jsou, Jani, ty akcelerační zóny.
3: To jsou ty akcelerační zóny, je to tak. Já ještě bych chtěla... 96 jich je, nebo kolik těch akceleračních zón. A jakoby, ono totiž jako ta potíž není jenom v tom, že se schválí nějaký akcelerační zóny, ale že vlastně ty obce některý, samozřejmě, jako kterým ty investoři nabízejí ty peníze, jo, a těm obcím, který jsou tak jako řekla bych, já to nechci říkat úplně peorate, já prostě jsou na prodej, tak prostě ty si to postaví jako hujerové snaživě i bez těch akceleračních zón. Takže to je jakoby potíž, jo, že vlastně tím, že někdo dá najevo, že nějaký akcelerační zóny existují, tak si ten další řekne, no ale já bych to třeba chtěl, Jo? Takže jsou některé obce, které by to stavěly i bez té akcelerační zóny. A to si myslím, že opravdu je, že si na to musí dát lidi velký pozor a skutečně se doptat na svý obci, dojít si za svým starostou a dát mu informace prostě k těmhletěm vlastně jako k těm vlivům větrných elektráren na zdraví lidí, životní prostředí, krajinu, zvířata. A tomu ty obce budou rozumět. My si samozřejmě, my víme, že to má vliv vlastně jako i na napojení prostě na moudrost přírody, na spojení vlastně s Božím řádem a tak dále. Nicméně pro začátek stačí vlastně apelovat na ty zřejmé prostě věci. Já jsem se tady ještě

0: bude levnější a bude levnější. To je nesmysl. My musíme skutečně se jakoby začít u sebe a šetřit. Jo, já když vidím prostě, jak kolik věcí je na elektriku v tuhle chvíli a kolik jich vlastně máme spuštěných najednou, tak si říkám opravdu, že je nutný, aby se ta elektrika jakoby zdražila. Teď mluvím jakože i proti své ekonomické situaci, nicméně jako člověk bude přemýšlet, jestli si to zapne nebo nezapne. Jo. Druhá, o čem jsi mluvil, tak jsou vlastně ty peníze, že opravdu těm obcím ty investoři nabízejí peníze za to, že se to tam u nich postaví. A nejsou to malý peníze. Jsou to peníze, které to jsou třeba řádově jako desítky milionů korun. Jo, za dobu vlastně provozu té elektrárny. Ale nikdo vám neřekne, co s tou elektrárnou potom udělá, až doslouží. Protože to většinou bude na pozemku obce, tak se o to postará ta obec, ale oni nebudou vědět, co s tím mají dělat, protože tam jsou prostě různé látky na tom, jako je bisfenol B a podobně. A to jsou prostě nebezpečné látky, které se šíří prostě půdou, šíří se do vzduchu, když se to provozuje a tak dále. Pak tady mám ještě jednu poznámečku, jestli teda můžu, že vlastně se může stát, že ty lidi vlastně jako se zaměří právě na to hmotný, co z toho jako vypadá, že z toho můžou dostat. Ale jak říkal Marek, na tom není nic prostě, co by jako ten člověk jako z toho vlastně měl. Jo. Akorát prostě pár investorů z toho má peníze. To je jediný vlastně. A pokud se někdo dá takhle uplatit a prodá svoji prostě krajinu a přírodu, tak kde jako potom, co my potom jako budeme dělat? A proto se opravdu musíme proti tomu jako jasně vyjádřit. Jo, to si myslím, že jakoby je důležitá, opravdu nejdůležitější věc, aby příroda v nás měla taky jasno. Nejenom my sami v sobě, ale ta příroda věděla, že o ní stojíme.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme. Máro, máš něco k tomu?
1: Ne, já celkově jsem to úplně nestudoval takhle úplně do hloubky. Já jsem rád, že tam Jana dává tenhle ten pohled, protože já jsem trošku, jak se tomu říká, já se snažím nezasahovat. To znamená, ano, jestli jsou lidi, kteří potřebují tuhle tu zkušenost, tak do toho půjdou, jo, tak jim nemůžu bránit. Ale zároveň to nezasahování neznamená, že já nemůžu říct svůj názor. Jo? Říct svůj názor svobodně můžu. Jo? A to je jakoby, je vidět, že tam jsou ty investoři, je tam ten stát, je tam, že jo, ta Evropská unie, je tam záměr těch lidí. Ale to je obrovská mašinérie. Já jako jeden malý občánek viditelně nic nezmůžu, ale když svobodně řeknu svůj názor, jestli to chci nebo nechci, to je prostě jako ve společnosti normální, tak si myslím, že by to mělo mít vliv. Jo, ale když naše společnost vůči těmhle lidem, kteří řeknou svůj názor, je budou označovat právě za šarlatány, protože vědci to vědějí nejlíp, jo, co potřebujeme teďka, a stát ví nejlíp, co potřebujeme, tak OK, tak pak ta společnost nefunguje. Pak je tam něco fakt prohnilýho, co není svobodná spolupráce, co není udržitelnost života. Jo? Kde ty technologie nemůžou přesně nás nahrazovat jako tím transhumanismem. My prostě, ne, opravdu, zřeknout se jich a být přirozený, čistý, znamená, že nepotřebujeme ty technologie. Teď my tu energii potřebujeme víceméně kvůli tomu, že nestíháme, že jsme v takovém presu, že si tam nemůžeme dojít pěšky, jo? Že si tam nemůžeme dojet na koni, nebo víš, jako tyhle ty základní věci. Ne, my musíme být ten den na spoustu místech, protože ten svět to chce. Jo, on po nás požaduje tyhle ty věci. A je hezký, že se o tom dneska bavíme, že se můžeme dokázat tomu vymezit a říct ne. Ne, já mám nějaký názor. my budeme čistý potom v té darmě. My potom nebudeme dělat špatnou karmu, protože my jsme řekli svůj názor, že krajina nás potřebuje.

0: my jsme řekli, že nesouhlasíme s tímhle centralismem, jo? Že s tímhletím chápáním života a smyslu vůbec tady jako našeho společného bytí. Takže pro mě jste velký bojovníci všichni, velký tvůrci a vůči tomu vývoji se cítíte velmi posíleni, protože ten vývoj vás podporuje, ten vesmír má radost z toho, že jste tvůrci, kteří řeknou svůj názor. To je obdivuhodné, opravdu. A každý, kdo to udělá v jednou životě, párkrát v životě, tak je úplně posílený, úplně z mrtvých vstání, opravdu. Jo, to je blahodárný. Já mám pocit, že to potřebuji dělat každý den.
1: Maro, já bych to trošku přirovnal, jak se zbavil v kterým si díle o tom Matrixu, jak implantovali místo chrámu srdce, takže se otevírá znovu ten chrám srdce a ta čistota, jo, a to souznění s tou vlastně, s tím božím chrámem, jo, s tou matkou přírodou a s tou prapodstatou.
2: Já ještě bych tomu, jestli můžu, tak bych tomu řekla, my děláme i záměry, my posíláme záměry za zachráněnou přírodu, za to, že všechny záměry těch nových větrníků a těch akceleračních zón jsou zrušeny. Myslím si, že to je vlastně, že to je i práce na té jiné úrovni. Nicméně my musíme udělat i to v té hmotě v tuhle chvíli. Jo? Jakoby opravdu napsat ty připomínky a opravdu je poslat, informovat ty starosty, zajít za nima, zjistit si, jaká je situace a říct svůj názor. Jak to říkal Marek, říct svůj názor na to. Vlastně pochopit, že to není už jakoby boj, že to je, že by to mělo být opravdu jako spolupráce mezi lidma, kteří chtějí přírodu zachovat.
0: Ano, sláva tobě. Já bych tady navázal, oni nám zatajujou technologie, které jedou na éteru, na nulovém bodu. Zakazují nám technologie, které jedou na plazmatických jevech planety, na tom astrálním principu. A zatajují nám všechny ty technologie, když vždycky někdo se objeví a prokáže, že to funguje, tak zmizí. Okamžitě ty patenty se dostanou někam úplně hluboko pro tu elitu. A představují nám, že to musíme kroutit větrníkem nebo strkat fosilní paliva do motoru. Je to fakt vtipný. Jo? Je to strašně vtipný. Jenom pro tu představu. Kdyby každý měl malý generátorek, jo, té eterné nebo astrální síly, dokázal by to z toho prostoru načerpat. To je, tomu stačí na to, co má doma. Úplně v pohodě. Byla by to fakt malá krabička. Je to hustý. Ale ta náročnost toho, že ty technologie potřebují najednou obrovský výkon, že ty továrny potřebují nadměrný výkon, to je to, o čem jsi mluvila. My lidi nepotřebujeme snižovat svůj potenciál. Ne. My potřebujeme ty technologie zastavit, protože ty technologie potřebují obrovský továrny, které právě vyrábějí těch nespočet produktů, že my jsme spotřebitelé, my to potřebujeme. Že? My nemůžeme žít život, my potřebujeme spotřebovávat ten život. Je to úplně příšerný. A když si to jako představím, taková iluze a ještě ti ten vědec tam cpe, že ten větrník tam musí být, aby si ty zachránil svět, protože se Bůh ví, jak otepluje, nebo co to jako je za nesmysl. Jako, že já už to je tak absurdní všechno, že já vůbec nechápu, jak ty absurdity vůbec člověk může jako přijmout za fakt. Já jsem v šoku už, já jsem to nikdy nepochopil. Nikdy jsem to nepřijmul, když jsem byl malej, tak jsem to nechápal, protože jsem nechápal, proč to tak je. Vždyť podle mýho je všechno pro všechny. Teď podle mýho ta energie je nekonečná. Proč za ní musím jako platit? Jako, fakt jsem to nikdy nechápal. Strašně jsem s tím vnitřně jako malej i bojoval. A nevěděl jsem proč. Jo? Měl jsem jenom pocit, že to je nefér. Jo? Jakoby. Proč musím přesně vyrábět ty tuny té práce? No protože my živíme ten systém. On by bez nás chcípnul. Jo, ten ty miliony, jak jsem se o tom bavil, o tom, kolik síly jako vyvinem, aby ten systém existoval. A pak nám vnucují tu myšlenku, že ho jako potřebujeme. A to je ten transhumanismus, to je úplně totální největší krleš tady, co vymysleli. To už se nedá ani nazvat, fašismus byla jenom taková zkouška. Jo? A ty různý jejich efekty jako v rámci toho. No, síla, je to síla.
1: Přátelé, viděli, teďka jsem si vzpomněl, teď jsem se vybavil tvar těch vrtulí, jo, tady těch monster. Všichni jsme asi byli na pouti a víme, jak vypadá jako skutečný větrník, jo, který teda, když už se má točit, tak ta vrtula vypadá úplně jinak, jako, jo, než tady u těch monster. Takže oni nám chcou něco naznačit, možná, aby jsme se jako zamysleli a fakt pochopili, že to jde proti přírodě a že to je satanismus. Třeba je to veliký opět jako test. Protože tady ty vrtule si myslím, jako, že mají jako za funkci spíš narušit to proudění toho vzduchu, než aby se teda točili, aby mohli vyrobit nějaký kvantum energie. Ale to zase jenom konspiruju samozřejmě.
0: Ani ne, protože já když jsem mi otevřel jakoby ten vnitřní zrak a pozoroval jsem ty technologie, tak oni ty technologie opravdu vážou tyhle ty entity. Jo, tam najednou se zhlukujou kolem nich. A tam byly velký, jo, ty generátory, ty motory a tohle. Já tam za nima viděl vlastně ty linie těch entit, který jakoby vysávali ten elementární sílu z toho prostoru. Jo, a ještě na to ty lidi navázaný, že oni díky tomu získávají moc nad tím světem a nad lidma. Jo, to je, kdo má energii, má moc. Kdo má patent na energii, je král té moci. Jo.
2: Já když jsme udělali těch teorií, tak se mi moc líbila, než já jsem si koukala na ten infrazvuk ještě. A koukala jsem se, že vlastně já jsem to i napsala, protože to jsou nějaké jako kdyby výboje a ty se používají k umlčení, ovládnutí nebo zneschopnění prostě lidí. Takže to se normálně, to jsou bojový jakoby technologie. Samozřejmě jako nevím, do jaký míry je to srovnatelný tady s tím, nicméně jako jsou na to tyhle ty teorie a je to jako je tam určitá paralela v tomhle tom, no.
1: Přátelé, tak známe příběh, jak trubači trubaduři dobili jako Jericho, že infrazvukem vlastně, jo, tady z těch obrovských jako roar, těch trumpet, jo, který působili takové frekvence destruktivní, že obyvatelé Jericha se jako dobrovolně vzdali, jo, a tepelný čerpadla, jo, přimontovaný na zdech domů, to taky vydává infrazvuk, jo. A jak je to obrovský, jsou na to dotace, vzaříte si tepelné čerpadlo, takže jako oni útočí na všech úrovních na lidstvo.
2: A to nemluvím o tom, jak se vlastně jako kromě tady těch jakoby věcí je další věc vlastně, co by mohl zase Petr vědět, tak to jsou zábory vlastně té zemědělské půdy. Je to vlastně znehodnocení zemědělské půdy, která je v přírodě. Je to opravdu jakoby ve všech těch oblastech, které jako vy myslíte, tak ty větrníky jsou špatně prostě.
1: Peťo, slyšel jsi? Má tam zamutovaný mikrofonek, tak už se odmutoval. Pojď.
3: Ano, slyšel, ale já upřímně jsem se držím názoru, že kdyby se každý staral, aby byl šťastný, tak jsme všichni na světě šťastní. A tak se snažím se starat o to, abych já byl šťastný. A zrovna to, kde se staví, dělají věci, silnice, jakýkoliv instruktor první věci, já je respektuju, jsou to další komunity, které tak tvořej, ale upřímně jde to úplně mimo mě. Mně se to vlastně netýká, snažím se, aby mě to minimálně ovlivňovalo.
1: U nás se globálně oteplilo, tak jsem se musel teda jako vyslíct, jo, a určitě, Peťo, máš pravdu v tom, že vlastně člověk může vlastně si vytvořit takovou realitu a takový svůj svět, že se ho to až tak třeba jako fakt jako nedotýká, jo? Že to prostě jako si vytvoří jakousi imunitu a to samo chemtrails, jo, práškujou, ale někdo pokuckává, někdo má problémy a někdo pěkně zhluboka plně dýchá a leží na louce a tam to na něho sype, jako, ale on vlastně si to ani jako nepřipustí, takže jako by se ho to netýkalo. Takže to jsou ještě věci mezi nebem a zemí. Jo? Vytvořit si tu tvůrčí vizi, že to prostě nebude mít takový dopad na to. Jo? Než vypisovat za starostům, protože to je mafia, to je banda. Já bych chtěl vidět starostu, který by to udělal, ten by musel mít jako hodně odvahy, protože by se s tím mandátem jako mohl taky rozloučit, nebo mi mu to ani nedovolili třeba, jo. Ale je to zajímavý každopádně jako vyzkoušet. Jo?
3: Ale jinak tady s tím zase, jako pokud chcete něco změnit, tak já se snažím vždycky hlavně místní samosprávy jsou dosažitelný, jsme schopni je ovlivňovat a působit na ně. Horší je to už právě potom s těma státama na nějakých větších institucích, kdy už je to vymyšlený tak, aby ten dosah obyčejný člověk neměl, ale u těch obcí je to poměrně snadný, pokud se o to takhle aktivisti zajímají, je určitě dobrý být v tom aktivní a dávat, zakládat spolky. Pokud tam máte ochranu přírody, tak můžete vstupovat do těch správních řízení a tam říkat svoje názory a no, určitě tam chodí další aktivní lidi z místní a k tomu se vyjadřují. My tu třeba v okolí máme pravděpodobně menší větrné elektrárny, takže s tím nikdo netrpíme, ale vím, že nám tu chtěli stavět velký a proti tomu se všichni místní postavili, řekli, že ne, tenhle ten větrný park tady nebude a ty místní samosprávy se ovlivnit dál, když od toho jsou, ne, tam ty lidi znají většinu.
1: Já mám takovou zkušenost, je to z Loňska, kdy tady uzavřeli jednu křižovatku, která byla normálně funkční, ale asi potřebovali prostě tam, kde se investuje, tam se nejvíc krade, tak to potřebovali prostě zmodernizovat. Přátelé, oni z toho udělali takovej paskvíl, že tam se nevyhnou dvě auta, natož tak potom nějaký třeba nějaká dodávka. Psali se petice, jo, starostům na úřad, prostě lidi se bouřili, nerozsáhli ničeho, oni tady vyrobili prostě paskvíl, křižovatku, která nefunguje, jo, takže může se zadařit někdy, že ten starosta, ano, je to člověk, je v něm ta jiskra, takže to nějak zařídí prostě ve prospěch těch obyvatel, ale v tomto jsem trošinku, ne skeptický, ale méně optimistický, musí být ještě nějaká jiná jako cesta, jo. Ale jak říká Jana Vysko...
2: Je to kombinace všeho. Jo. V té hmotě to musíme zařídit prostě tak, jak to jde nejlíp. Musíme, nebo každý v sobě, co může udělat, tak nechť to udělá. Protože nikdo jiný to za něj neudělá. Jo. A když je tam ten jediný, kdo to udělat může, tak to udělat musí. Takže pokud se máme postavit za přírodu, tak to prostě musíme udělat to tak nejlíp, jak si myslíme, že to musíme udělat.
1: Víte sami, jak funguje prostě kolektiv, jak funguje mysl, jakou sílu má myšlenka, jo? Viděli jste možná film Gopala modlitba za déšť, jak fakt se prostě, já jim modlili, to možná blbý slovo, ale zkrátka přáli si, vizualizovali déšť a fakt začalo pršet, potucha, jo? Jenomže problém je v tom, že lidi nejsou informovaní. Oni netuší, jaký nebezpečí jim hrozí v rámci těch větrníků. Ale kdyby věděli v rámci osvěty a fakt vytvořili nějakou takovou kolektivní mantru, prosbu, modlitbu, no tak jako určitě to má jako duchovní přesah, jo? Že i na té spirituální úrovni kvantové by to šlo. Ale já nějak říkáš, ve hmotě je to cesta třeba kontaktu těch starostů, jo, a v tom spiritu zase je to vlastně cesta té vizualizace čisté zdravé krajiny.
2: No, v té hmotě jsou to ještě ty připomínky na to ministerstvo, nicméně vlastně musíme vědět, že vlastně vesmírné bytosti mají určitě prostě nějaký záměr a podporují nás v tom, takže udělejme opravdu to, co je pro nás tuhle tu chvíli vlastně nejvíc potřebný a co nejvíc cítíme, že musíme udělat.
1: Tak, To jsi teďka řekla velmi výstižně, protože já neustále denně cítím obrovskou podporu stvořitele. Jo, v té správné věci, na té správné cestě. A cítím, jak ten Matrix už ztrácí sílu a ztratil už dávno podporu. Oni jedou jenom z nějaké setrvačnosti. Takže možná ten systém spadne dřív, než k nějakým výstavbám tady těchto akcelerizačních zón projde. No. Takže přání od se myšlenky. Přátelé,
2: hlavně se musíme zachránit trochu sami, jako jo, že vlastně za nás to nikdo neudělá. Takže udělejme opravdu to, co můžeme.
1: My jsme tvůrci a každý si vlastně vytváří tu svoji realitu, ale v tomto případě asi zapotřebí se propojit a vytvořit tu kolektivní sílu a ústoj v té své vnitřní síle. A to pak se dějí zázraky na všech úrovních, i ve hmotě, i ve spiritu. Já to znám. Takže, přátelé, krásní tvůrci, máme 20.32. Mára tam měl ještě nějaká praktická cvičení nebo něco z praxe ohledně toho epigenetiky. Říkám to správně?
0: Určitě. Jenomže jsem si říkal, že jsem zkoumal, jakým způsobem můžu působit nebo číst jo, celou tu podobu toho DNA, takže spíš jakoby, jak prakticky si to člověk může vyzkoušet. Samozřejmě to budou asi návody, který člověk zná, jenom se je třeba bojí uskutečnit, protože jim nevěří, protože pro něj to není jako fyzická věc. Tady vidíte i vy, jste tam měli tu polohu, jo, toho, té zkušenosti. Jedna je tam ta fyzická poloha, kdy jdeme na ten úřad a říkáme ne, jo, a pak je tam ta metafyzická rovina, kdy dáváme možnost tomu, aby se to stalo. Možnost. Jo, to je metafyzická rovina, to je ta předloha a to si přeju, aby se to uskutečnilo takovýmhle způsobem, to je jako ta možnost. A že ty obě polohy jsou důležitý, že když budeme dělat jenom jednu, tak OK, tak to děláme trošku jo, na půl tu věc, ale když jsme schopni jako tam dát i tu bytost, jako proč to chci takhle udělat, já to chápu, celý ten proces, mám v tomto poznání a chci proto bojovat v rámci toho vývoje spíš, že ho chci podpořit. A tak tam vstupuji s oběma těma rovinama, že už tam mám tu metafyzickou část, ale mám tam i tu fyzickou část a to je, že působíme na tu hmotu. A teď podívejte se, já jsem tam nazýval ty vědce, jo, že ty vědci se rozdělili na ty fyziky, který tvrdí jenom tu fyzickou část a na ty metafyziky, který jsou pro tu bytostnost, jo, té přírody, té krajiny, toho vesmíru. A oni vlastně neustále mezi sebou jako bojujou. Takže tenhle ten boj, máme ho taky v sobě, jo, že to jsou ty dvě hemisféry, jo, že jedna hemisféra trvá to fyzično, a druhá hemisféra je ta metafyzická. A je tam furt ten stejný boj o tom, co mám udělat, aby se to skutečně stalo. Jo? A oni až když se vyrovnají, až si navzájem řeknou to, co potřebujou, tak ten člověk najednou zjistí, že je to skutečnost, že se to stalo. Takže jenom abyste věděli, jo, že ano, všechny tyhle ty nápady jsou skvělý, ale já v tom vidím ještě, že by se měly vyrovnat tyhle ty dva pohledy.
2: Tak, já si myslím, že to o rovnováze vlastně, jakoby, je to o rovnováze, přesně tak.
3: Já jestli můžu, já půjdu za chvilku s dětma spát, tak bych se asi s váma rozloučil, popřeju vám ještě pěkný povídání, pěkný večír a uvidíme, jestli se někdy uvidíme. Ať se nám sem daří, jak si přejeme.
0: Super, děkujem ti moc.
1: Děkujem. Já tě připím kolejným stříbrem. Takže dobrou noc, pozdravuju i děti.
0: Ano, dneska nemáš houby. Dneska nemáš houby normálně.
3: Zdraví.
1: Mám.
0: A má jako houby ještě.
3: Já mám jenom vodu a už jsem mě vypil.
1: Já mám komuty červený, mám to všechno, mám. Teďka mám CBDčko, THCčko pěkně. jo, takový prostě, jak si jmenuje se to, jak se jmenuje, flow, jo, Michaj nám to marmaří nám to, Michaj. Panečku, to je jízda, jo, chvilku si takovej akční a pak se ti krásně spínka. A jako není to prostě jako nějak, je to pro prostě pohodu, jo, pohodu tvůrce. A to pak jsou ty vize, to se pak vizualizuje, jo. Takže doporučuji všem, kdo byste chtěl CBDčko, kapky, vlastní výroba, jo, s THCčkem, vlast taky, farmička, nebudu jmenovat kde zatím, konopíčko vysoké, voňavé, takže my máme totiž všechno na dosah. My nepotřebujeme vozit nic z Afriky, jo. Vůbec. My to máme všechno vlastně nejbližší. Já to mám z vlastní zkušenosti. Já třeba něco potřebuju, ať se jedná o nějaký blbý šroubeček na něco. A já ho najednou najdu. Já ani nemusím do toho železářství, který je tady 250 metrů. Já všechno mám doma.
0: Tak jo, a my jsme se loučili, že jo? Tak jo, ještě jednou díky teda Petře. To vždycky protahuje Petrucha.
1: Jo, já jsem taková tláma, víš, ale Peťo, díky fakt za výživný povídání. Velmi mě zaujaly hliněný domečky do 500 000 a velmi mě zaujaly tvoje elektrická kola. Takže zůstáváme v kontaktu, dveře Deževička máš do kořán, můžeme to zopáknout i s Janou a no, z Mára je stálica už. Takže Peťo, dobrou a děkujem, blagadár.
3: Dobrou, díky, ahoj.
0: Ahoj, díky. Ahoj.
1: Tak, přátelé, v čem pojedeme teď? Jo, já jsem chtěl se napít okolo jiného stříbra.
0: Možná jenom, Jano, jak to máš? Chtěla bys ještě k tomu něco přidat nebo udělat závěry tomu?
2: Já si myslím, že bychom se mohli jenom nějak zamyslet nad tím záměrem těch, že bychom si jen tak jako lehce řekli, že záměr prostě všech těch akceleračních zón je zrušen, že příroda je zachráněna a že se nám krásně žije a že máme radost, že země má radost, že se máme rádi a že jsme prostě, že jsme tady.
1: A máme podporu tvůrce nejvyššího.
2: Takže to je jenom tak ze mě shrnutí a já bych se ráda také odpojila, takže vám moc děkuju za pozvání a děkuju za váš pořad, děkuju moc krát.
0: Díky, taky moc.
1: Veliký blagadár, děkujem, Jano, krásný večer a někdy zase v dežavíčku si dáme sraz z Čuka a stejně si ho dáme, protože vlastně toto téma je teďka vlastně velmi, velmi už žhavé a jsem se vyslíkl, takže uvidíme, jak to vlastně dopadlo. Kdy bude nějaký potom nějaký výsledky tady z těch připomínek? Kdo to bude vlastně rozhodovat? Jo?
2: Víš o těžko říct, jak to bude časově, to vůbec jako netuším, ale myslím si, že to všechno bude vypořádávat právě Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže časově netuším vůbec, jak to stihnou, protože těch připomínek už teďko jsou tam prostě stovky.
1: Mm-hmm. Nedávno tady byla taky petice nebo připomínky na 5G, na 6G sítě, jo? Taky nevím, jak to dopadlo, ale protože oni na to tak spěchají, to lidstvo vlastně jako poškodit, že si myslím, že to bude velmi brzo jako rozhodnutý. Takže uděláme proto maximum, jak říká Mára, i ty vlastně v té harmonii hmota, spirit a hold. Uvidí se. Takže dáme si vědět a tím uděláme další vysílání, ano, jestli bys přijala pozvánku.
2: Dobře. Jo? Děkuju moc krát. Děkuju vám všem. Mějte se krásně, krásný večer. Děkuju.
0: Ahoj, děkujem.
1: Máro, zůstali jsme jako dva opuštění vlci.
0: Jo.
1: Ale ty máš určitě děkuji. Ahojte, zdravíme vás. Každá božská bytůstka zde na zemi máme svůj úkol, který plníme, za kterým jdeme a o kterém víme a každý ten úkol děláme pro vzestup, pro přírodu, pro kolektiv, pro zvýšení našeho vědomí. Dělejme vše s láskou. Natašo, o veliký blagadár tobě, vědomí tvůrče. Máro, chtěl bych se zvrátit k transhumanismu nebo jak chceš, je to tvé vysílání?
0: Ano, určitě, to je my o tom tady stále vlastně mluvíme, jenom to převlékáme do jiných podob. Je to věc, která nás stále doprovází. A je to celkově, jo, že ta vědecká oblast, ono to je spojený s tím slovem transhumanismus, protože tam je přímo definice je taková, že to vědecké bádání má jakoby zdokonalit toho člověka. Jo? To znamená, že oni mají opravdu pocit, že ten člověk je nedokonalej a jo, že degraduje a že ten transhumanismus je vědecké poznání, které nám opravdu pomůže k tomu, aby jsme se zase stali jakoby funkčními bytostmi, to je prostě jako zvláštní. No, máš prstík, můžeš.
1: Mám prstík, protože mám myšlenku a sice možná oni mají strach, že lidské tělo, organismus je dokonalé, jo, a že bychom už velmi brzo mohli přijít na to, kdo jsme, jo, jaká je naše duchovní podstata a pra vlastně smysl, tak proto ten transhumanismus, aby nám implantovali nějaký kurvítka, jo, že prostě máme třeba, snaží se nám, jo, to třetí oko vlastně zabrzdit epifýzu a vůbec znemožnit i tím práškováním, zasněňováním slunce, jo, že se nám snaží vlastně znemožnit napojení na naše vyšší já.
0: Je to takhle úplně jasné. My když budeme mít jakoby tělo, které má jakoby náchylnost, jo, na to nedorozumění, na tyhle ty problémy, bude mít náchylnost, takže nás budou stále zatěžovat, my se budeme stále věnovat tomu, aby jsme se z toho vyhrabali a nebudeme schopní mít nějaký vývoj, jo, nějaký další rozmach navíc, jo, už nebudeš mít sílu, takže určitě. A ještě vám to udělají vlastně kvůli tomu, aby ten člověk si opravdu řekl, jako se mnou to je hrůza, já potřebuju toho vědce, toho doktora, ten transhumanismus, abych se cítil jako líp. Jo? A tím degraduju jako ten svůj potenciál. Představte si, vy odevzdáváte jim, degradujete, říkáte, mně to nejde, pomožte mi. Jakoby. Ano, já myslím, že to je jako takový základní rys téhle společnosti, jo? Že ty chytří a takový ty, co jako vědí, tak budou jakoby radit těm hloupějším, když to tak nazvu, co mají dělat. Jo? Je to takový základní princip. Ale když se tady člověk narodí a je úplně v tom prenatálním stavu, jak jsem se o tom naznačoval, kdy ještě v něm jsou ty světelný DNA, on opravdu je spojený s tím kvantovým prostorem té metafyziky. A opravdu, ty struny fungují. A jestli si dokážete vzpomenout na to, když jste byli miminka, tak opravdu ten svět byl opravdu nádherný i metafyzický, hmotný i metafyzický. Zároveň jsme se tam jako bytosti chtěli jakoby najít. Jo, kam, jako, jo, jakoby jak použít tenhle standard, který jsme dostali. Ale v tu chvíli přichází ta společnost, to vzdělávání, ta výchova a ona jakoby zapatlá, jo, tenhle ten proces. Jak jsem tady naznačil celou dobu, že nás jako ovinou, jo, takovou iluzí natolik, že my nejsme jakoby schopní se pořádně nadechnout do té svobody. Já bych řekl, že můžeme klidně obrázek popojet, protože to buňka asi byla tak nějak základně vyndaná. A tady vám chci jakoby naznačit, já možná jakoby ten můj pohled nemusí všichni jako přijmout. Jo, je to můj pohled, který jsem teprve přišel postupně. Jinak na začátku té cesty jsem obdivoval určitý věci, které pak jsem jako přijmul, že mě spíš jako ubližujou. A jo, že nejdřív jsem to věděl, že mi pomáhají, jsou ty berličky, že mi něco pomáhá, ale pak, když se dostanete jakoby ještě jakoby dál, tak ta berlička potom už je jako zbytečná, už vám spíš zatěžuje tu věc. A teď vám jakoby vysvětlím, jak ovlivnili ten metafyzický svět tady natolik i nás, metafyzicky, ty možnosti. Já už jsem naznačoval, že to bylo přes ten planetární a solární systém. Jenže oni potřebovali i vytvořit tu síť. jo, ten kokon kolem té planety, kokon kolem těch lidí a tuto síť, jo, protože dobře, určitě jste slyšeli, že existuje planetární mřížka, ale určitě nevím, jestli jste slyšeli, že těchto těch mřížek a těchto těch sítí na planetě vývojově je možná desítky, stovky, protože vlastně každá bytost, nebo každá ta entita, která chtěla sem s člověkem jako pracovat v rámci buď kolonizace nebo pomoci, tak se s ním musel vytvořit určitý rozhraní, na kterým ten člověk bude fungovat. A to je ta metafyzická část té bytosti. Pro tu představu, každá civilizace, která přišla, tak musela zasíťovat metafyzicky tu oblast, že vytvářela vlastně planetární mřížku podle svého nastavení, aby potom ten člověk vlastně jakoby pochopil to, co vkládá do toho člověka. Znamená, že třeba nejen, že ty bohové sem přišli a vložili ten genom, ne, oni potřebovali vytvořit nejdřív metafyzicky mřížku, která by rezonovala s tím genomem, který vkládali jako do té oblasti. Jo, jako teď jsme se bavili, že je důležitý tomu věřit, mít ty možnosti, že to jde, a pak to funguje i v té hmotě, že najednou jsme vyslyšeni a funguje to. Tak stejným principem oni přicházeli na tuhle tu planetu, skrz, řekněme, i ty planetární vědomí, a působili na člověka tím, že vytvářeli tyto mřížky, toto zasíťování. A teď řekněme, ta síť má určitou takovou, jakoby, takové rozhraní. Rozhraní znamená, že má svoji osobní vibraci. A když člověk je udržovaný v určitý vibraci, v určitým vibračním rozhraní, tak vidí jenom tu jednu síť. Vidí jenom tu jednu. Takže řekne, ano, je tady jedna síť. Jako jsem říkal na začátku, že když se díváme na ten genom, tak záleží, jakou šifrou nebo jakým kódem vlastně vstupujeme do toho čtení, že když bychom četli jenom tím fyzikálním čtením, tak jsou to 2-3% rozluštění. Ale najednou, jakmile dosáhneme většího rozhraní, víc frekvenčních jakoby rozsahů, tak jsme schopni v tom genomu i v těch sítích lépe číst a vidíme jich najednou více. Jak na planetární úrovni naší solární soustavy, tak i teda sluneční, tak i na té sluneční, jako solární úrovni toho ducha. A teď, jak jsem říkal, tak tam vstupovaly ty že to byly síly dogmatické, které měly vnést určitou pravdu, nějaký světonázor. Takže oni opravdu normálně nejdřív tkali takovou síť, aby to dogma mohlo jako semínko opravdu vejít do člověka, vejít do planety a mohlo pak vzniknout ten transhumanismus, jako to ovlivnění toho vývoje člověka, to znamená i manipulace toho genomu. Protože ten člověk, jsem říkal, je svrchovaná bytost a má jediný vstup do toho genomu. Takže oni potřebovali překecat toho člověka, aby to udělal jako za ně. Jo, to jsme naznačovali, že to tam je velice důležité. To znamená, na těch bodech, na těch sítích vytvářeli svatyně. Jo, ty určité královské linie, které se sem potřebovali jako dostat, buď formou, že nás chtěli ovlivnit pozitivně nebo negativně, to je celkem jedno. Ale vytvářeli tyto sítě a nacházeli rezonanční body. A na těch rezonančních bodech vytvářeli svatyně, aby tam člověk prostě přišel a jo, prostě jako přijímal to poznání té linie královské těch bohů a aby zároveň právě i v té metafyzické podobě přijímal tyhle ty vibrace, aby on jakoby chápal tu linii. Jo? To znamená, že oni zakryli tu prvotní síť, která tady byla vložena do toho zdrojového kódu. A jak jsem naznačoval, když ten člověk pak jde do té krajiny, takže on se jakoby ladí, jo, na tyhle ty sítě, na tu metafyzickou bytost té planety. Nazýváme to duší, nazýváme to tím duchem. A čteme a rezonujeme s určitýma kvalitami, uvolňujeme určité traumata a tím se ladíme do těch mřížek, aby jsme si mohli přečíst celý vlastně jakoby ten genom. Proto říkám, běžte do té krajiny na místo, které vás přitahuje. To je místo, které vás má určitým způsobem jakoby naladit. Jo? Nebo ukázat věc, která vás brzdí, kterou vás brzdí. Ale to, i to je ladění, jo? Co nás brzdí, vyladit se. Takže já jsem opravdu chodil do té krajiny a viděl jsem ty mřížky a oni mi teda říkávali určitý příběhy, ale se mnou to nějak nerezonovalo. Já jsem stále říkám, ale teď to je tolik příběhů a kde je ten prvotní? Kde je to proč? Proč jsem tady opravdu tady? A kde je to, proč je tady ta planeta? A proč se tohle všechno děje? A proč je ten vzestup? A proč se ta planeta prostě najednou jakoby mění, když se dostáváme, jak jsme se bavili o té rovnováze toho fyzického a metafyzického. Když je ta rovnováha, tak najednou ta krajina ta se před váma nemá, začne měnit, začne krášlet, začne se vyvíjet, vytváří to DNA, ten genom, který je udržitelný. Jo? A to mě připadlo jako první prenatální myšlenka. Ano, naše planeta, naše soustava a člověk je udělaný kvůli tomu, aby on zajistil udržitelnost celistvého vývoje. Jo? Protože ten vesmír má tendenci se takhle jakoby proti sobě bojovat a může se stát to, že najednou jako se v tom boji úplně zapomene a jo, stalo se to několikrát a může se pohltit, může se zničit. A my jsme měli být taková pojistka toho. Jsme bytosti, které dokážou vytvořit takový vývojový, kvalitní jakoby genom, který dokáže všechny obnovit. A proto tady jsou všichni ty galaktické civilizace. Proto tady jsou ty bohové, se sem znovu vrátili. Lidi je znovu jako přivolávají, protože z toho člověka teďka má vypadnout extra speciální jakoby výsledek z celého toho vývoje. Tím, že on dešifruje to DNA a začne to žít skutečně. Jo, bez toho přesvědčení, které právě vyplývá z tohohle zasíťování, které tu neustále je. A teď já potkávám lidi a jeden preferuje vždycky, já jsem tadle síť a další potkám člověka a já jsem tadle síť a teď si říkám, kurňa, tak já se všema chci jako spolupracovat, proč tomu nerozumíme, proč se jako hádáme a máme ty jiný názory. No protože opravdu máme jiný rozhraní. My čteme úplně jiný příběhy každý. Jo? To je velice důležitý. Takže začalo to zasíťování, vytvořili si ty podmínky pro to, aby tady vyrostla takováhle civilizace, kterou tady teď máme, která drancuje, nepřemýšlí, je sebedestruktivní, jo? Má spoustu takových jako naučených věcí, které nejdou z něj. Jo? Je to takový návyk úplně na tuhle tu šílenost. A vždycky se sem někdo jakoby znovu zrodí, on je jakoby čistý, má tu prenatální podobu toho světelného DNA a my na něj všichni, tím kolektivním vědomím, který tady držíme, ten Matrix, pomalinku napatláme tohle to zasíťování. Každá ta síť a každá ta bytost, která je s tím spojovaná, nebo civilizace, tak si dělá jakoby nároky, vlastnictví. Nároky, vlastnictví. To znamená, vzniká smlouva. A ty chceš používat naší síť, tak podepíšeš smlouvu. A ty řekneš, ano, ano, já to chci, to já budu tamhle chodit na zasvěcení, OK, to je paráda. A tak normálně to je smlouva. Vy z toho nemůžete vystoupit, protože byste jim byli dlužní. Oni využíváte jejich síť. Jo? To znamená, že a teď si představte, já nebudu dlužný jenom tehdy, když vypustím všechny tyhle sítě a najdu jenom tu prenatální. A ta prenatální už nefunguje jako síť. Já jsem naznačoval, že když je tu lineární čas, tak se potřebuje šířit, že se šíří jako síť do nekonečna. Ale když se dostanete do přítomnosti, dostáváte se jakoby k té jednotě, k tomu penatálu, k té jedinečnosti, tak v tu chvíli můžete vidět začátek a když máte ten prožitek, tak i ten konec, ten tu celistvost. V té chvíli už není potřeba síť, protože vy sami se stáváte zdrojem té tvořivé síly. Vy sami už nepotřebujete zasíťování, už nepotřebujete se připojovat, žádný smlouvy. Naopak máte nekonečnou tvořivou jiskru, kvalitu božské jiskry. To je neskutečný. Pak se vyvážete z těch vašich zátěží, které jsou spojené s karmou, která je navázaná na tyhle ty královské linie plus tyhle sítě. A je to tak, že i planetárně ty sítě jakoby jsou zasažený v celé naší sluneční soustavě. Mezi sebou ty civilizace dokonce i bojovaly jeden čas, protože jedna preferovala jenom jedno zasíťování a druhá zase jako jiný. A nedokázali se dohodnout. Narušovali se v tom vývoj, nebyla spolupráce. Jediný, kdo tam měl být ten středobod, byl ten člověk, který byl na té planetě. Ale on byl zamrzlej, on byl jakoby v té, on byl tím Luciferem zamrzlej, protože se nemohl měnit, takže byl stále jenom v té dětské fázi a to se jako lehce zotročil. Jo, takže on ten člověk potřeboval ten vzestup, aby uvolnil ty sítě tím, že je jakoby pošle do vývoje. Tím vznikne úžasná věc, protože oni se najednou poznají v té jedinečnosti ty sítě a můžou se zapojit svobodně do toho vývoje a buď udělají správný krok a zapojí se svobodně do spolupráce na vývoji všeho, a nebo zase budou bojovat jenom o moc těch sítí. No, tak jenom ve zkratce, jak já vnímám zasíťování planety. A týká se všech civilizací galaktického typu, který sem přistáli a chtěli se zapojit do vývoje člověka a planety. Samozřejmě to bylo spojené, jak jsem naznačoval, i s naší genezí. No. Tak klidně můžeš přejít z další obrázek, protože to bude teďka zajímavější.
1: To bude zajímavější a já mám tady sluchajtě vnímáně a pro posluchače Svobodného vysílače streamu číslo 1, kdy budeme ve 21 hodin přesně vypínat stream a předávat vysílání nebo prostor dalšímu studiu, ale my pokračujeme dál s Márou Hašlarem a sice na naší YouTube rouře a je to studio Deja Vu Svobodný vysílač, jo, a videjko pořád bude uložený pod vysíláním. Takže Maro, jenom dej mi prosím tě, já tady vypnu stream jedničku, nebo počkej, já si to ohlídám a pustím ti další obrázek, takže klidně hovoř.
0: Wow, znáte to, ne? Kdo se bojí pavouků? To jsou takový zvláštní bytosti, a vždycky jsem jako přemýšlel, ač je jakýkoliv, jestli je velký nebo malej, ale určitý lidi jsou na tyhle entity velice citliví. Velice. A nevím proč. Je to tak mrňavý, ale oni se toho strašně bojejí. Pavouci a chobotničky. Takový hodně zpřízněný. To byly bytosti, které se specializovaly, ku podivu, se specializovaly na tohle ty sítě, na to zasíťování, na tom mřížkování. A začali spolupracovat, jak už jsem říkal, na mísení tohoto rozhraní, jak okultně magické sítě, té mocenské, těch královských elitních rodin, kteří chtěli vládnout mocensky nad metafyzickým tělem člověka té planety a planetárních jakoby planetárních vědomí i solárního vědomí. Vlastně chtěli vlastně úplně ovládnout tyhle tranzity, aby měli jako moc nad tím vývojem toho člověka. A já jsem naznačoval, proč chtěli toho člověka. To je docela jako možná ještě to tam sumu. Oni chtěli toho člověka kvůli tomu, že on byl skvělý nástroj, protože on najednou on byl velice kreativní, tvořivý tvůrce, který dokázal geniálně vytvořit věd, nebo jako platformu, nebo ten program, který byl pro udržitelnost toho jejich projektu. To znamená, že oni třeba byly bytosti, které měly genetický problém, že se nedokázali vyvíjet. No tak chtěli toho člověka zneužít proto, aby se jako vyvinuli. Když oni to nedokázali osobně, tak věděli, že člověk ano, je takový kreativní, on by nám mohl jakoby pomoct. A tak zasíťovali tuhletu tajnou síť. Kupodivu, tam, jestli uvidíte na YouTube, tak vpravo je takový jakoby graficky znázorněný piktogram, který myslím, že jestli v loni se objevil v Anglii. A bylo to právě, já jsem naznačoval, je tam ta fraktální rovina, kdy malujete jakoby tu geometrii jako fraktálně. Tak tam byl takový obrazec těch kruhů fraktálně do jednoho bodu v centru. A v tom centru právě byl tenhle ten pavouk, anebo hlavonožec. A já, když jsem jakoby studoval vůbec jakoby tu dobu, když to řeknu jako tu prvotní dobu té výstavby, prvotní výstavby tady té solární soustavy, tak tyhle bytosti u toho taky byly. Oni, ty hlavonožci, jsou velmi geniální, dokážou neskutečný neurální sítě, který vložili i do nás, jako část jejich umění je v nás, protože my máme velmi vyvinutý neurální sítě. A tyto ty bytosti byly specialisti v tvorbě ve vesmíru, takže byly součástí toho projektu. Ale to bylo prvotně. Oni postupně inklinovali vlastně k tomu světonázoru, že ten člověk potřebuje jako kolonizovat, že teda je dobrý ho zneužít, že takhle, tak i tyhle ty hmyzí a hlavonožci se vložili do vývoje a zasíťovali tu naši planetární a solární úroveň. Tak můžeme popojet. To zasíťování mělo být spojené s činností neboli s dogmatem. To je to vzdělávání. To znamená, že se vytvořily určité základní světonázory. Já jsem to naznačoval, že byl rozpad toho elementárního chrámu, toho kola času, a z toho rozpadu vznikly 4 základní světonázory. Ty začaly putovat a začaly jakoby vytvářet tu civilizaci, formovat. A oni potřebovali na té rovině téhle tvorby, na které my teď tady žijeme, aby toho člověka přesvědčili. No tak začali budovat jakoby v té vnitřní zemi napojení na ten invertní, na ten obrácený, na ten pseudovývoj toho Lucifera, tak se začal tvořit jakoby ten vnitřní rozměr toho pekla. Ale oni potřebovali i ten projevený proces. To znamená, nařídili těm královským liniím, aby tady začali budovat dogmatickou vládu. Jo, na podobným principu. Takže to vnitřní peklo začalo vznikat i jakoby nahoře. A to je zase ten pravý obrázek, a to je ta babylonská věž slavná, která má naznačovat právě to paradigma téhleté vlády, té nadvlády, která nám tady nedá pokoj, neustále nám říká, co máme dělat a co je správně. A já jsem to naznačoval už v tom obrázku, že to je vlastně i ten princip té Davidovy hvězdy. Jsou ty dvě pyramidy, jedna směřuje nahoru, jedna dolů. Ty ses mě jednou ptal a já jsem ti neodpověděl, jak to, že je dole, jo, ten opak, jako to černé slunce, nahoře je to bílé slunce a tady je jakoby mezistav, že tady je ta šedá, jakoby to spojení a to je ta rovina té tvorby. A tak oni se vlastně snažili ten světový řád propagovat náboženstvím, dogmatickým myšlením a touhle nadvládou. Tak to je jenom tak pro informaci, že to procházelo i tom vzdělávacím projektu pro toho člověka. Tak můžeme jít ještě dál. Klidně další obrázek, děkuju.
1: Hned ho tam pošlu, máš tady dotaz. Ano. Abych nezapomněl. Marku, prosím, a jak je to s planetární mřížkou kolektivního vědomí? Děkuji, ptá se Nataša.
0: Tam je to řečený trošku nejistě v tom, že je planetární vědomí a kolektivní vědomí člověka. Oni tyhle ty dvě pole mají, protože jsme v jedné nádobě, tak máme tam nějakou koherenci, jo? Znamená jako spojitost. Ale vidíme sami, že naše kolektivní vědomí člověka rezonuje úplně na jiném rozhraní, takže ona má čistě napojení na tu okultně magickou síť té nadvlády, toho dogmatu a těch dvou jakoby pyramid obrácených, té Davidovy nového světového řádu. To je to napojení, jak jsme se tady bavili, že lidi vůbec nevnímají tu krajinu a že vůbec nevnímají tu zemi a že nevnímají ty potřeby, skuteční potřeby vývoje, udržitelnosti. Tam bych viděl, že byl to obrovský rozdíl. Když jsem pracoval s planetárním vědomím, tak tam byl úplně jiný příběh. Sice ty linky se občas potkaly, že tamhle se něco odehrálo, tak to tam bylo zapsané. Ale ta koherence vzniká až tím, že se znovu zapojíme do té spolupráce, že znovu se zapojíme do toho společného vývoje. Pak se postupně to kolektivní vědomí toho člověka může se znovu sjednotit s tím planetárním vědomím. Ale my představte si, my se tu jako narodíme, oni nás obšťastnějí ty planety, jo, těma zkušenostma, které nám vložili tím narozením, a my to vůbec nechápeme a vůbec to nepřijmeme jako ten genofond nebo ten stosvětelný DNA a tvrdíme, že to je jenom astrologie a že to tak musí být, jo, že dál ten přesah to nemá. A ten přesah je pak až v té okultní magii, kde využívají tu astrologii právě k těmhle tomu ovládnutí nebo k té manipulaci. No, já to nepotřebuju manipulovat, já potřebuju s tím koexistovat. Jo, to je rozdíl. Já nepotřebuju mít nadvládu nad životem, ne, já budu tím věčným životem, já tím skutečně jakoby chci ten prožitek té skutečnosti. Takže i ta planeta, i to kolektivní vědomí lidstva se zbavovalo téhleté sítě, tohle zasíťování, aby se právě mohli zase spojit, jo, v tom procesu. A znovu, pak ten konečně ten hluboký smysl, proč tu jsme a proč tu je planeta a proč má tohle všechno, bude naplněný a to bude taková krása, že to je až, já když si to jako představuju v rámci nějaké té mé ideje, protože už jakoby, řekněme, mám nějakou jako představu, jak ta koherence funguje, že to dlouhodobě trénuju na sobě, tak mám z toho příjemný pocity. Přichází z toho zdraví, vitalita, mám jakoby vyrovnaný prožitkový roviny, že mě emoce tolik neponižujou, naopak mám z toho jako příjemný pocit, který pak plyne, ne že mě to těžkne. A teď i to tam vnímáte, že ta síť a to nás nutí, aby jsme se chovali a zapojili do ní, do toho kolektivního vědomí toho lidstva. A Ty s náma nekopeš, ty s náma nejdeš do party, pojď, přece ne. A teď to začneme dělat. A tím, že to začneme dělat a zapojíme se na tyhle ty nízkofrekvenční rozhraní té sítě, tak začne jako vám vznikat, jak tomu říct, jako těžká ta karma, jako dharma najednou stěžkne, že máte tíhu. A čím víc tady jako jste těžký, máte tu tíhu, tak když umřete a přejdete jakoby někam do další roviny, tak ta tíha vás stále tady drží. Proto se zde musíte reinkarnačně stále vracet a vyřešit tu tíhu, která je spojená s tímhle zasíťováním, s těma smlouvama, s tím, že nemáme svrchovanost. A tady třeba i na tom obrázku to je. Oni všude v těch naukách prostě věřejí, že je královská linie, která dostala do ruky ty klíče té tvorby. Vlevo to je typický katolický symbol nadvlády. Jo? Klíče skřížený, to znamená jako ta realita, a ten papežský kloberc a ta stuha dolů, znamená jako, že do té hmoty dolů zasadíme. To je to, že oni mají svrchovanost nad náma, nad všem, nad naším metafyzickým tělem. Tak stále věřili, to byly ty nauky, jakoby Enochova magie. Zešlo to

Jo, že to byla najednou prostě jako strašný. A teď oni si dědili tyhle vlastnosti té okultní sítě, si ty královské linie vlastně jako by dědili tu moc nad touhle realitou, nad náma, nad tím kolektivním vědomím. A můžeme jít dál, další obrázek, já myslím, že to navazuje. Chvíli počkám, třeba se objeví vysílání, všechno vypadá v pořádku. Tak jo, tak klidně můžeme jít dál. A když si teda představím, že v rámci svrchovanosti tu máme zajímavý symbol. A v rámci královské moci byl symbol koruny, žezla a jablka. A teď si můžete jako celkově představit, že je to určitá symbolika na té tvorby. A teď opravdu to tak je, jakože když si představím, tak ta koruna bude ta svrchovanost té tvorby. A když si představím, tak můžu říct ještě dál, že to jablko stělesňuje ten magnetický prvek. A to žezlo může představovat ten elektrický prvek. Teď ten magnetismus, to je vlastně ten prostor, to médium, to je ten prostor, kde se bude pohybovat ten elektrický impuls té energie. A teďka magnetismus, to jablko, bude ta Eva, ta bohyně, ten prostor, to médium, kde se to odehrává. A zároveň to žezlo je symbol, že já posílám impuls, a to je ten Bůh, který zase manifestuje tu energii do toho prostoru a vytváří ten tok, jakože se děje děj, jo, že se rozpohybuje ten vývoj. Teď si představte, teď to drží ten král, on říká, já mám moc nad bohyní, nad Evou, já mám moc nad Bohem a jsem svrchovaný vůdce tohohle světa. Takže tam je velice důležitý, že i v této symbolice se to zobrazuje. A teď, když my si navracíme jakoby tu svrchovanost, tak v sobě objevujeme znovu ty kvality té ženy. Jo, objevujeme i tenhle ten pól až k té bohyni. Až se pročistíme dostatečně, tak vytvoříme médium, které umožní, aby ta tvorba Boha mohla být teďka na jiným typu svrchovanosti. Už ne to, že nám vládnou královské linie, ale že tam bude svrchovanost toho člověka. Takže ta představa je velice důležitá, aby jsme znovu jakoby navrátili a obnovili tu svrchovanost té jedinečnosti toho člověka tady, že on má právo si znovu jakoby navrátit tu svrchovanost, aby dostal tu korunu a mohl být teda jakoby ten tvůrce a být součástí té, přijatý jako tvůrce a být součástí toho vývoje. Ale zároveň potřebuje pochopit i ty nástroje té tvorby. Aby mohla vzniknout ta samospráva, tak potřebuje pochopit, jaké má ty možnosti, ten metafyzický stav. Potřebuje pochopit to médium, jo, jakoby ten magnetismus, ten prostor, ale zároveň potřebuje i chápat, jak tvořit jako Bůh, jak vysílat tu manifestaci, jak jako vytvářet ty správné dějové věci, aby nevznikala ta tíha, která mě tou tvorbou potom neustále jakoby dostává do toho karmického cyklu a já se nedokážu posunout dál. Tak můžeš kliknout, jo, prosím, další obrázek. Klikni další obrázek, jestli můžeš, tam bude ten symbol. A klikej ještě dál, to už jsme mluvili, jsou ty královské linie, stále se to opakuje. Tady je to žezlo, jo, jablko a koruna, jo, zase jako symbol té tvorby toho božství. Můžeš ještě dál, prosím. To se zase opakuje, že v té okultní magické formě je vlastně od starodávných struktur se stále opakuje to samý. Jo, je tam ta Eva, ten Adam, ten had, který nás svádí z toho stromu poznání a jo, je tam ta svrchovanost. Všude to tam vlastně jakoby řešej, aby ten mák měl schopnost vlastně ovládat tu tvorbu, tak se učí tu svrchovanost. Jo, aby s ní uměl ovládat tu tvorbu. Kdežto my si ji spíš na obráceně, jako vracíme do prenatálního stavu, tím, že tu tíhu té dar

0: my uvolňujeme a se snažíme jakoby uvolnit natolik, aby jsme se stali prenatální, aby jsme měli zdrojový kód nás samotných, aby byl prenatální, ale my už budeme mít v sobě jako tu zkušenost té celistvosti, takže jsme schopní přijmout tu svrchovanost jako korunu a konečně být jako tvůrce. Tak můžeš ještě posunout, prosím. Super, tady jsme u elektromagnetismu, jak jsem naznačoval, je to síla, která neustále je s náma spojená. A jak jsem naznačoval, tady na Zemi je boj o energii. Celou dobu jsme to tady řešili. Ta udržitelnost života je o té energii. To znamená, že my bychom se měli opravdu zabývat tou naší éternou, to znamená tou magnetickou, a i tu astrální, duchovní, elektrickou silou. Jo, že my když inklinuje jenom k jedný nebo nevzniká tam spolupráce, tak tam není dostatečně prostoru, aby ta energie mohla proudit. Jakmile jednu ponižujem nebo jednu vyzdvihujem, tak zase nevzniká rovnováha, nevzniká jakoby přirozený tok, ale vytváříme třeba energii na dluh, to znamená, vzniká ta tíha, o kterou se tady celou dobu bavíme. To jenom, abyste věděli, že i ta fyzika by vám mohla poradit, že tam je mnoho věcí. Představte si, že tohle ty kultury všechno jakoby věděly a měly to spojené právě s těmi chrámy, jak jsem se o tom bavil. Když měli to zasíťování, tak ty kultury to stavěly na těch svých síťových bodech, protože ten bod, o kterým jsme se bavili v rámci té sítě, byl specifický, protože některé body byly třeba úplně nulové, to znamená, že jakoby vsakovaly ten prostor, a pak byly body, které zase byly obrácené, jo, že jako vypouštěly tu energii. Ne? A proto vyhledávali tyhle ty místa, protože to byly místa, kde bylo jakoby nejblíž, jo, k tomu předivu, k té metafyzické části. A to je fyzické, že ta hranice toho přediva metafyziky a fyziky byla velmi tenoučká. Doteďka to vlády vědějí, využívají tyhle prostory pro komunikaci s galaktickými rodama, s mimozemštěny, jakýkoliv, nebo putování jako vědomí nebo fyzicky branama. Ano, to je to samé, to jsou tyhle ty body. Každá ta síť má svoji specifickou jako rozhraní vibrační, takže každá ta brána nebo tenhle ten bod měl svoji specifickou funkci tím, že vás spojil, jo, jakoby víc to vědomí bylo spojené. Tak ještě dej jenom, prosím tě, další obrázek a můžeme pokračovat, jo. Tak teď bych vám rád jakoby nastínil, jakým způsobem si tu svrchovanost můžeme zase navrátit. A v prvé řadě jsem říkal, že je důležité vyřešit ty sítě nebo to zasíťování, které je spojené i s tím prostorem a s tím médiem, jak jsem říkal, a v rámci i přitažlivých nebo odpudivých sil. My vidíme zde typicky naše sluneční soustava, kdy máme sluníčko, které určitým způsobem přitahuje planety, vzniká tam určitý pohyb a pro mě ty planety představují právě tyhle ty body tohoto nějakého zasíťování. Teď samozřejmě naše sluneční soustava procházela proměnou a to zasíťování se jakoby vždycky jakoby odrazilo i na té proměně, jo, naší sluneční soustavy. Je to velice zajímavé, protože oni pokaždý, když potřebovali zasít tu síť, tak potřebovali právě změnit to nastavení, které tu bylo prenatálně, protože to přirozeně narušuje, jo, ten novej aspekt, který je vložený do toho člověka nebo do toho vývoje. Protože oni se museli nejdřív změnit kolektivní vědomí nejen u toho člověka, tak potřebovali změnit tyto tranzity. Tranzity mám teda jako planety a slunce. Protože když se to člověk narodí, tak ty tranzity odrážejí vaší povahu vývoje. Je to až viditelné, úplně totálně viditelné, že to taky je, protože to je tak trefné někdy, že jsou schopní ty tranzity tak vypočítat, že vás úplně přečtou to vaše chování, to vaše nastavení tady toho vývoje. Tak já bych o tom prodiskutoval obráceně. Pro mě to uspořádání planet a to, že já jsem součástí Slunce a našich planet, bych spíš použil jako svrchovaně. Že nejsem ovládaný tím, že jsem se tady narodil a ty planety na mě působily. Ano, to mi bylo dáno do vínku, abych správně vykročil. Ale cíl je, abych pojmul celé to planetární a solární vědomí. Takže já potom, jakmile douzavřu to, co mi bylo dáno, jako tím mým zrozením, že jsem to jako pochopil, tu svoji schopnost, která mi byla dána těma tranzitama, jakoby tím světelným DNA, tak pak řeším všechny aspekty těch planet. Jsou to nástroje, které já můžu používat. Jsou to nástroje, který je jako způsob tvorby. To znamená, že já se, ano, mám nějakou, jak to říct, mám určitou schopnost, která mi byla dala narozením, ale já potřebuju, abych byl celistvej, abych pochopil celou, jo, tu kvalitu toho člověka, tak potřebuji pochopit i ty ostatní nastavení a ty ostatní konstelace. A já vím, ano, můžu zemřít, znovu se narodit a můžu znovu zase projít nějakou cestu a tím to budu stále sbírat. Ano, tím způsobem by se to taky dalo, ale to je obrovský zdlouhavý. My jako svrchovaná bytost můžeme se dostat do přítomnosti a zastavit tenhle cyklus. Představte si, že jste na nějaké jakoby desce gramofonové. A když vy jdete po té spirály té desce, tak se jako pohybujete až k tomu středu. Ale nastane situace, když se vám jakoby nepovede něco dořešit v nějaké reinkarnaci, tak se jakoby zaseknete a stále se vracíte, stále opakuje se stejná linka, do kolečka se točíme. A tam vzniká ta tíha. Najednou v té chvíli stěžknem a nejsme schopní rozpoznat tranzit, který nám umožní se dostat zase v té spirále dál, jo, jakoby do toho středu. Takže v téhle chvíli my nevěříme astrologii, nevěříme, že můžeme se vyvíjet, prostě jsme tak hmotní, že to prostě nechceme. Tak to jsme v téhle fázi, že jsme tak těžký, že už nedokážeme najít smysl, anebo jo, nedokážeme najít ten tranzit, který by nás, jo, dostal prostě ven z toho začarovaného kruhu. Já jsem ale svrchovaná bytost a můžu to zastavit. A to je ta přítomnost. Já se můžu dostat do toho přítomného bytí, kdy se tohle zastaví a já pak celou planetární vědomí, celé planetární i celé solární vědomí dokážu vidět bez toho pohybu, v jedné přítomnosti. Takže vidím, co jsem zvládl, co jsem nezvládl v tom cyklusu a co je potřeba udělat. Spojí se mi všechny ty návratové body z těch tranzitů, že jakoby dokážu prohlídnout za to, jo, v té chvíli, když jsem vstupoval do tohohle procesu, do té reinkarnace té země. To je, používejte je jako nástroje ty planety. Vy jste s nima spojený skrz metafyzické tělo. Když používáte srdce, no tak používáte i kolektivní vědomí Venuše. Když používáte mysl, používáte planetární vědomí Merkuru. Jo? A jdeme dál, když používáte sebe jako nádobu, jako to bytí, ano, to je kvalita Marsu, to je ta jeho neústupnost, trvalost, to je ta jeho nádoba, to je nádoba, která dokáže udržet jako vývoj. A jdeme dál. Jupiter, to je takový to, ten genius, to je prostě to společenství, který ví všechno. Jo, že se dokáže ta mnohost toho génia prostě takhle uskutečnit. A jdeme ještě dál, je tam ten Saturn. A to je, jo, pro mě prenatálně Saturn znamená služba vývoji, spolupráce. Tam je ta spolupráce, kterou nám vzali. Tam ten Lucifer stojí u té spolupráce, říká, ne, ne, ty se nezapojíš, ty mi budeš sloužit. Jo? A my jsme nepochopili, že nejvyšší služba pro vývoj je právě ta vnitřní transformace, když se proměníte, změníte evolučně, geneticky, vytvoříte tu proměnu. Ano, to je největší služba pro vývoj. A tam to je Saturn. A pak tam máme ještě Uran a Neptun. Ty jsou spojený už s takovou s tou propojení toho, proč vstupujeme do té tvorby. Tam máme to inovátorství, to je nahoru, že jako jsme schopní vidět věci novým pohledem. A dole pro mě Neptun znamenal, že dokážu realizovat vyšší smysl, že dokážu realizovat tu jednotu v tom prenatálním nastavení. Slunce jako povaha to potom uvádí v pohyb. Jak jsem říkal, že slunce v tom médiu vytvoří ten elektrický prvek, to světlo, který proudí a ty fotony proudí tím vesmírem a začne se všechno pohybovat. To znamená, že já potřebuju být taky svrchovaný ve svém slunce, aby dokázal oživit tím duchem všechny ty prvky té tvorby, které se v tom médiu těch planet nebo v tom prostoru planetárním můžou realizovat jako manifestace tvorby. Je to úžasný, že potom používáte obrácení, nejste otroky té astrologie, že já musím být takový, jak já jsem tady mám napsáno, jak mi vypočítali. Ne, já používám planetární solární systém jako nástroj tvorby pro vývoj. Když mám nějaký problém, třeba nevím, řekněme v té vztahové úrovni toho prožitku, no tak jdu na vědomí Venuše a snažím se prostě pochopit ten příběh, co se tam odehrálo, jestli to je i se mnou spojený, proč mě to blokuje, proč mám problémy se vztahama a tak dále. A prosím vás, v prvotním nastavení se nepočítal měsíc, ten tady nebyl. On vzniknul až když byla kolonizace a kdy vznikalo to nový zasíťování toho světového řádu. A ten byl vynucený, ten měsíc. On je jakoby umělej satelit, který se přinutil do toho vývoje planety. A proto se s ním astrologii počítá. Protože on vytváří další modulaci, další jakoby zacyklení, aby ten člověk to neměl zas tak moc jednoduchý. Takže do vás vypíše další protokoly z té sítě, aby prostě jste to neměli úplně jednoduchý. Jo? Ta modulace je důležitá. To je základ té epigenetiky. Oni vám vlastně jakoby schválně tam něco málo vměšujou, ale ve výsledku vás to ovlivní hodně. Jo? To je i vidět, že ten měsíc je malinký, ale jakoby ty pohyby nebo vůbec to nasměrování planety, oceány, všechno, on ovládá hodně. Ovládá vlastně i tu ženskou podstatu. Tak to je jenom pro tu představu, že v tom prenatálu nebyl měsíc. Planetární vědomí je spojený s neprojevenýma centrama, o kterých já se tady teďka budu bavit. A ten solární projev jsou projevená centra, který my nazýváme jako čakry, světelný centra, který vyzařují světlo a vytvářejí tok fotonů do prostoru. Jestli můžu, překlikej tam dál, Petrucho.
1: Spoustu otázek a odpovědí, které nestárnou a konečně jsou zodpovězeny. Fajn večírek s vámi dnes. Ve schizofrenii se mi dělo, že vidím energetické bloky mezi stromy a lidmi. Je možno reptilián?
0: My jsme získali určité schopnosti právě tím transhumanismem. My jsme dostali jakoby takové implantáty od těch pak našich pánů a pak jakoby získáváme jejich jakoby královskou linii. To znamená, že to, co oni opravdu jako ta linie má, tak já ji můžu jako užívat, tu schopnost. Jo, ale ne tím, že jsem toho dosáhl jako vývojově, ale tím, že jsem napojený na tu síť. Takže ano, je tady prostě takhle, je tady zasíťováno a každý si vybere to, co chce. Tady jako jsou viděny jakoby ty pole našeho energetického těla i toho metafyzického těla. Metafyzické tělo, já říkám jako neprojevené tělo, my jsme si vyjasnili ty pojmy, a to projevené tělo je pro mě právě jakoby to světelné tělo, ty čakry, to, že to centrum prostě pracuje se světlem a že vypouští ty částice do toho prostoru, ta manifestace. Samozřejmě znáte to, je to takový jakoby, je to stejný, je tam, těch center je 7, stejně jako planetárních vědomí, jo, abyste to věděli. A proč je 7 základních? Je to kvůli tomu, že bylo i 7 úrovní nebe a 7 úrovní tvorby, které potřebovali obtisknout do člověka. Proto vytvořili tady ten solární systém na těch 7 jakoby základů, ale to byl jako základní systém, který v tom prenatálu měl ve výsledku se jako rozvíjet, protože ten člověk má schopnost rozvíjet ten vývoj a dávat ho k té celistvosti. Takže byla taková jakoby záminka, že ten prenatální stav se bude nějakým způsobem vyvíjet. Takže máme 2x7 center. Jo? Když si to vemu takhle. 7 neprojevených a 7 projevených v podobě jakoby těla těch čaker. Teď jestli můžeš, překlikni, ještě je tam, jsou tam poslední 2 obrázky. Eva, neprojevená centra. A to jsou ty možnosti tvorby. To je metafyzické tělo, to kvantové tělo planetárního potenciálu. To je to médium, ten prostor té tvorby. Je tam i ta Eva je pro mě ta pramatka, která je to nic, která vytváří ten prostor té tvorby. Tady vidíte, mám krásně spojené ty centra na té planetární úrovni. To znamená, že já pracuju s tím centrem, tak to spojuji s tou planetární úrovní. Proč to dělám? Protože člověk je teď na vzestupové úrovni a díky tomu, že to zvědomí a spojí znovu s vědomím a znovu ty vědomí se propoje, jak jsme se tady bavili, že tam musí být nějaká koherence, aby vznikla spolupráce, tak já nejenom, že mi může pomoct, jo, ten vývoj planetární, který se tam odehrával, jo, řekněme třeba na té Venuši, ale i obráceně, i já můžu, že to spojím s tím vědomím, se vzestupujícím vědomím, tak já můžu tu Venuši jakoby taky spojit s tou celistvostí, jo, s tou transformací toho vzestupu. Kdy ten Lucifer to spíš blokuje tou neměností, tak já můžu jakoby uvolnit svoje venušanské kódy, které byly lapené jakoby tou kvantovou pastí a pak najednou pomáhám i té Venuši já. Je to obráceně, je tam spolupráce. My si navzájem pomáháme v tom vývoji. Takže pro představu máme tu planetární úroveň, která teda odráží 7 úrovní tvorby a zároveň odráží i tu trojedinečnost, o které já jsem se tady bavil. Mám to jako lidství, božství a jednota. Pro mě to lidství bylo ten vývoj v rámci tohoto dítě, které hledá tu svobodu, to jsem, jakože je svobodný já, jsem. Pak to božství, to je ten elementární chrám a to je oblast, kde se učíme tvořit, kde je ta dospělost, to je to, jak tvoříme, že máme zodpovědnost za tvorbu. A pak je tam ta jednota a to je to pro mě ten proč, jo? Že spojím i tu jednotu. A ty centra, i ty transity planetární napojovaly nás jako člověka na tu trojedinečnost, aby jsme byli schopní se vyznat v tom vývoji. Takže to jsou neprojevená centra. Neprojevená centra vytvářejí potenciál toho člověka těch možností. To znamená, on vytváří jako ten prostor, do kterého se to světlo má udržet. A teď vidíte ty aury. Ta aura udrží to světlo, že neunikne do toho prostoru, že se nekonečně vlastně neletí dopryč, ale udrží se v té naší auře, jo, z toho solárního jako výbuchu. Tak to pole, ten magnetismus udrží tu částečku energie v nás a proto je ta aura, proto je tam ten obal, proto je to jablko. Takže a my potřebujeme ty neprojevená centra, protože tohle to vytváří prostor, médium, v kterém je udržená naše osobní energie. prosím tě, přejdi k tomu poslednímu.
1: Je
0: a to je ten Adam a to jsou ty projevená centra, světelné tělo, a to jsou ty čakry, jak se o nich mluví, manifestace tvorby, solární tvorba. Jo? Zase se tam objevuje ta trojedinečnost. Zase 7 úrovní tvorby a každý tenhle nástroj tady tvoří na té božské úrovni. Jo? Každá toto centrum je spojený s tím světelným DNA, který prochází jakoby vertikálně nahoru a dolů, ty vlákna. A vždycky ty vlákna v těch centrech jakoby zarezonujou a cinknou. A vy tady začnete tvořit, jo, v té manifestaci toho Boha. Mám to vyzkoušení, když si vyladíte ty centra do toho prenatálního stavu a cinknete, tak vám to okamžitě vyvolá, jak to říct, ten výron, ten manifestace, jenom se začne jako dít. A jednou, to není jenom jako představa, kterou si vsugerováváte do těch čaker, nebo do těch center, nebo do něčeho jako formou projekce. Ne, v tom místě to opravdu vybuchne a samovolně to začne jakoby tvořit tu manifestaci, kterou se jakoby přejete. Ale zároveň tyhle ty naše nástroje byly zneužitý pro ten mocenský nárok. Všechny tyhle nástroje tvorby byly zneužitý, to znamená, že my tam cítíme trauma, že s těma centrama někdo manipuloval, vnášel nám tam určitý programy, dogma a tak dále, že my tam máme trauma, máme tam strach z tvorby a my potřebujeme vyčistit všechny tyhle příběhy, aby se uvolnila ta tíha, aby ta nebyla ta dharma. A těžká dharma, ta tíha. Ta dharma, to je, nemyslím, že jako těžká, ona vzniká to naše chování, vytváří tu těžkou věc. To znamená, že my, když se o toho odlehčíme, tak se nám prenatálně obnovějí ty centra. My nepotřebujeme aktivovat, my se potřebujeme dostat jenom do toho prenatálu, dostat se do té čistoty. Takže potřebujeme se dostat do toho média, vyčistit to médium té matky, té bohyně. A pak nechat znovu zrozenýho Boha, aby znovu manifestoval skrz tu čistotu a nevinnost. To je vrchol té svrchovanosti. Že pak dostáváte znovu jablko, žezlo, korunu a jste tvůrce své reality. Ta praxe spočívá v tom, že když pracujete s těma neprojevenýma centrama, tak ty se aktivujou, když neděláte nic. Když ty místa jenom pozorujete, když tam nic nevkládáte, když tam je jenom to nic, tak se dostáváte do prenatálu té matky. Tak čistíte médium, čistota vzniká. Ale jakmile vy se očistíte, tak aktivace toho druhého, toho manifestu nebo toho Boha znamená, že jako opak, jako ta tvorba. Takže už to není, že já dělám nic, ale dělám něco. Jo? Tak jsme tady říkali, že lidi potřebují manifestovat. Potřebují říct ne nebo jo, ale aby řekli svůj názor. To znamená, že se jako nebojí té tvorby. A to je zase opak. Když pracuju s centrama projevenýma toho Adama, nebo s těma světelnýma, no tak mám zodpovědnost za tu tvorbu, ale prostě jo, odvážně si jo, tvořím a zkoumám, jestli to dělám dobře. Tak se vyvíjí ten člověk. Samozřejmě ty centra mají svůj vývoj. A v prvním vývoji jsme měli kundalíní vývoj, to je ten hadí vývoj, to znamená vířivej nebo vlnění. Ty centra jsou spíš jako víry a jsou takový jednoduchý, protože oni mají jednosměrný provoz. Buď tu energii natahujou, nebo ji jako vypouštějí. Pak máme další fázi těch center a to je krystalická úroveň. V té chvíli najednou vzniká víc, už najednou pojme větší množství té energie, už má oboustranný provoz, dokáže modulovat ty energie, to centrum. Takže obsáhne víc jemnější substance, než jenom ty vířivé. Už je i chápe, moduluje, to je kvalitnější systém potom těch čaker. To znamená, vzniká krystalizace těch center a krystalické tělo. To ale je furt omezující, protože nejste zdrojem té jiskry tvořivé. Zároveň furt stále přijímáte z toho globálu, abyste něco modulovali. A poslední fáze je taková, že jste jakoby plazmatická bytost, kdy si vytváříte vlastní vesmír. Ta plazmatická bytost je ta stvořitelská bytost, která už nepotřebuje právě, už je zdrojem té tvorby. Já už nepotřebuje od někud brát, aby mohl tvořit, modulovat nebo tohle. Ne, už on sám to stělesňuje. Jo, vidíte ten rozdíl. A ta plazmatická kvalita se vyznačuje, jestli znáte podobu orbu, jako prostě orb, znamená dokonalou kouli. A ta symbolizuje právě tu celistvost. Jo, že už máte jako všechny aspekty té zkušenosti. Tak já myslím, že to stačilo, Petrucho. Co myslíš? Jo, ano, je tak. To tak, jo. Hele, já už budu muset končit, já se omlouvám, ale já už běžím. Tak děkuju za pořad, Petrucho. A zatím ano. Čau, jo, děkuju.
1: Je tady sice ještě jako ten dotaz, ale...
0: Už poběžím, no. Už mám taky hlídání. Tak jo.
1: Tak příště, Maro. O, Šanti, blagadar tobě a krásnou
0: taky,
1: dobrou.
0: Taky. Čaute a díky.

0: Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady pátek, 21. hodina a to znamená stream a venku je světlo ještě, jo? Tak to je vždycky každý rok touto dobou a musím vám říct hned na úvod, že se jako blbě streamuje. Nevím, jak je to možný, zvyk je asi železná košile a vždycky těch pár týdnů, kdy už je venku světlo, je prostě blbý. No a já jsem rád, že jste tady, protože já jsem tady také dnes sám. A myslím, že tady bychom mohli strávit příjemnou hodinku. Řeknu vám proč, jo? Protože mám pro vás nový příběh. No. Kdo jste tady na streamu, když tak napište do chatu, jestli si vzpomínáte, jak jsem vám tady vyprávěl o kamarádovi Eduardovi a jeho mazané manželce, jo? A nevím, kam to bylo, ta dovolená, jaký ten řecký ostrov a tak dále. Jo? No a protože různí moji kamarádi sledují tady chaty, tak občas se dozvím nějakou takovou zajímavou historku a dneska jsem si říkal, že vám povyprávím jednu, kterou jsem si dozvěděl před pár dny a stojí za to. Je to z podobného ranku neboli mezilidské vztahy, jo, které jsou samozřejmě jako košaté. Jo, praxe je košatý strom, jak víme. No tak to vám řeknu za chvilku a stojí to za to, protože jak bych to řekl, myslím, že každý z nás by dal za velmi drahou vstupenku nebo peníze za velmi drahou vstupenku, aby mohl být u toho. No a musím to trošku jako posunout, protože aby se to neproseklo, že to celé vím, jo, ačkoliv ono to asi podle těch Ono to asi se nebude dát úplně vyhnout. No tak v nejhorším mě někdo vynadá, jako to nic horšího se stát nemůže. Tak, no a mám tady několik ukázek, samozřejmě, jako vždycky v pátek, jo, abyste věděli, že na XTV se pracuje a že se prostě nespí do vavřínech. A jako vždycky začneme anketou. Jo. Anketa, prosím vás, dneska jsem tady připravil speciální anketu, velmi aktuální. A otázka zní takto. Sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za akt smíření, nebo za provokaci, nebo za zbytečnost? Zatím je tady 670 hlasů a akt smíření 1%, no, já si myslím. Za provokaci 82% a za zbytečnost 17%. No a kdybych mohl tady hlasovat já, tak bych asi kliknul, bohužel, na tu provokaci. No, já nevím, co si o tom myslíte vy, budu rád, když tady napíšete do chatu, budu se to snažit číst, ale mně to je teda tak nepříjemný a ještě říkat, že to je nějaký akt smíření, a nevím, smíření koho, s čím. Je to úplná hrůza. Mimochodem, teď v týdnu byl hostem tady XTV Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a dnes jako pedagog, jo, na vysoké škole. Myslím, že zajímavý člověk určitě byl u paní Alex a bavili se o tomhletom. Tak než řeknu úplně tady názor svůj, tak podívejme se, co na to, co si o té věci myslí takový Cyril Svoboda.
1: Pane Svobodo, zítra začne sjezd do německého krajanského sdružení, který se vůbec poprvé koná v České republice, a to v Brně. Je to smíření, akt smíření, most, jak jsem někde slyšela, že je mostem to, ta akce, a nebo je to jitření starých ran?
2: Já bych řekl, že to je chybná politická akce, protože smíření, pokud jde o smíření mezi státy, to je vyřešeno dvěma smlouvami mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v roce 1973-1992. Pokud jde o obsah smíření, je vyřešena ta otázka Česko-Německou deklarací pro zájemce, je to článek 2 a článek 3 deklarace. To znamená, mezi státy věc vyřešena. Za druhé, jsme v šengenském prostoru, takže pokud kterýkoliv Němec má pocit, že tady chce žít, ať přijde, koupí si dům nebo byt nebo pole nebo co tady k mání a může tady být. A argument číslo 3, tady jsou ti, kterým už nikdo neublížil. Naopak, to jsou potomci ti, kteří byli vysídleni, dokonce na rozdíl od nás žili celou dobu ve svobodné prosperující zemi. My jsme jim neublížili a oni neublížili nám. Takže kladu otázku, kdo s kým se má směřovat, protože není s kým se směřovat. Takže je to otázka politická. A na téma odsunu se vždycky budeme lišit i u nás doma a v Německu názorově, ale to je jedno z témat. A NEO se dostává ústřím tématem a to sdružení sudetských Němců, které v Bavorsku už nehraje téměř žádnou vážnou roli, najednou je na vrcholu a my z toho uděláme velký problém. A ten problém to již není v tom, že se to koná. Ani to, že jde v Brně, ale s tím, co se odehraje v tom Brně, protože tož poškodí česko-německé vztahy. Jenom vezmu úvahu, že tady má být bavorský premiér a prezident republiky přijme v době, kdy premiér požaduje, no prosí velvyslance Spolkové republiky Německo, aby doporučil, aby sem žádný představitel výkonné moci nejezdil, tak prezident republiky řekne a já přijmu premiéra bavorského, když bude tady přítomen. To znamená, že se to v akce vzejdou jenom konflikty.
0: Určitě na tom, co říká Cyril Svoboda, něco je. Jo, to je, jako, myslím, že valnou část toho jeho komentáře, tak jak to po něm chtěla paní Alex, tak já podepisuju. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že ta celá akce je odporná, urážlivá. Prostě, jo, že to je... on má ten pan Posled, což já nevím, co to za člověka, jako vlastně o něm nevím nic, jenom tady z toho, z těch článků a z médií, ale má velkou nevýhodu, že on je velmi necharizmatický člověk, jo. Řekl bych, že je velmi nesympatický člověk. Ale za to nikdo z nás nemůže, jo. Tak jako každý z nás je někomu sympatický, někomu nesympatický, ale už to, že si tam vybrali takového řečníka a šéfa toho, už o čem svědčí. Jo, to je bod jedna. To, že český prezident dá záštitu tomu festivalu v rámci, kterého se koná tady ta odporná akce, je samozřejmě plivnutí do ksichtu tady občanům této země. Jo. To si opravdu myslím. A ještě vlastně to, že on je voják bývalý. Jo? Když pominu ještě, že to je bývalý komunista, komunistický funkcionář, rozvědčík a tak dále, který musí o těchto věcech vědět své, tak tentokrát si řekl, že ty laciný politické body jsou tak cenný, že udělal to, co tady ostatně pan Svoboda komentoval. Já za sebe jako říkám, že ono, vlastně si říkám, jaký akt usmíření. Ono, já jsem si pár dnů zpátky pouštěl na Blu-ray ten výborný film, český film, který se jmenuje Lidice. A když se na to jenom díváte jako na příběh a snažíte se být nezainteresovaným, jako říkáte si, zapomenete na to, že to jsou lidi, že to jsou naši předci, jo, a není to x kolen daleko, je to ta 81 let je od konce války, jo, to není žádná doba. Prostě to ještě spousta lidí žije, kteří to pamatují. Tak si říkáte, jak je možný, že oni vlastně vydávají něco za akt smíření a každý, kdo vidí 10 cm jako dopředu před sebe, musí vědět, jako co tomu předcházelo. Je to za mě hrůza, já to strašně odsuzuju, já se s tím nikdy nesmířím, považuji to za obrovskou provokaci a bohužel musím říct, že si myslím, že to půjde někam dál. Jo. Toto není konec. Samozřejmě jako bude spousta lidí, kteří budou říkat, no jo, ale je potřeba se podívat na věci tak, že musíme umět odpouštět a já nevím, co všechno. Ale ta druhá světová válka a to, co tady Němci udělali, a pozor, to nebyl jeden popletený malíř z Rakouska. Jo. To nebyl jeden člověk. To byly tisíce lidí a miliony lidí podporovali. Já jsem někde četl, že NSDAP podporovalo před válkou 9 milionů Němců. Jo. A to není... A ti měli nějaké děti a ty jejich děti měli nějaké děti. A dál už to nesahá. Prostě. Dál už tady z toho nesahá. Tak, myslím, že kdo může říct, nebo kdyby měl férově, tak by musel říct, náš dědeček bohužel byl ten, kdo toto podporoval a viděl jsem teď nějaký dokument o tom, jak někteří lidé prostě v Německu ještě stále chodí k některým hrobům a kladou tam květiny, jo, a nejsou to hroby neznámého vojna Rudé armády anebo americké armády, jo, kteří tady nechali životy za to, když to osvobozovali. Tak je potřeba tam v tom Brně v klidu, bez nějakého pořvávání, bez jakékoliv násilí tam říct, že připomenou tu smutnou pravdu, že Československo na oltář té druhé světové války položilo 320 tisíc životů. 320 tisíc nebo 340. No a teď se mě nechce o tom, jo, jenom to tak říkám. Tak doufám, že alespoň někteří z vás si o tom myslí to, co já. Odpouštět válku, zabíjení lidí, píše tady Dvarven, a ještě si podávat ruku s někým, kdo vlastně morálně a politicky, kdo nás morálně politicky sežral do morku kostí? Nikdy. No, rozumím tomu názoru. Rozumím tomu. Hezký večer, píše taky Dvarven tady. Tento sjezd považuji za absolutní urážku a nehumánnost v rámci vztahu k naší republice. Kruh se uzavřel a proč to dál otevírat? Nus, jasně. To je další. Jako. Iva Řežábková tady píše 100% souhlas s Xaverem, to mám radost, už mi tady dlouho nikdo nenapsal. No ale já si myslím, že to prostě musí s tím souhlasit každý, když si to takto řekneme, protože každý, kdo alespoň trošku o těch věcech uvažuje a kdo alespoň některé věci si z toho dějepisu pamatuje, ne, že to zkoumá dopodrobna. Takových lidí je pár, jo. Je pan Čvančera a jiní, a pak jsou takový polo zkoumači, jako jsem já, že se díváme na ty dokumenty a něco kolem toho čteme a hledáme na internetu. No a pak jsou lidi, kteří to nezajímá vůbec, ale ti, kteří to nezajímá vůbec, těch je možná nejvíc a ti by aspoň si měli připomenout, kdo tu zem nebo kdo tu válku druhou světovou rozpoutal a kolik lidí za ním stálo. A nechci vyvolávat žádnou jako nenávist k Němcům, ale pamatujme si to a alespoň jako, dneska to říkala paní Karol, my jsme natáčeli za stranu a za lidi a ona říkala, že je zvědavá na to usmířování, jestli nějaký nastane mezi Ruskem a Ukrajinou, jestli budou tady lidé, kteří dneska říkají, pojďme, je to gesto usmíření, jestli budou říkat tak a teď pojďme, pojďme se přimluvat za to, aby se Rusové usmířili s Ukrajincema a Ukrajinci s Rusama. No jsem zvědavý, jak to bude. Jo, myslím, že to bude přesně naopak. Tak, a to měla paní Karol jako výborný postřeh. Ne, pane Xavere, radši budou učit o genderové ideologii. No taky se obávám, jo, že se těm dětskám úplně neříká. Já se vzpomínám na základní školu, kde nám vodili do třídy v Tišnově jistého pana Volenu, myslím, že to jméno říkám správně nebo nedomu, ale Volenu spíš, což byl už starý pán, byl členem nějaké té protifašistických bojovníků, jo, a ten nám vyprávěl jako těm dětskám, protože tu válku zažil. A zažil tu hrůzu, která tam byla, jak jsme na to koukali, ale ať si kdo chce, co chce říká, tak alespoň co se týče té druhé světové války, tak tenkrát se ty věci učili, doufám, tak jak jsou. Jo. Taky nám tenkrát říkali, že Rusové i Američani osvobodili. Asi v jiných věcech se učili nesmysly, ale toto... A navíc tam pravidelně přivedli tady pana Volenu a ten o tom vyprávěl. Já ho vidím před sebou. No, Ondřej Mrmek, zdravím všechny k Saverovce. Mistře, zkuste se někdy zeptat někoho, kdo pod generálem Pavlem sloužil v Prostějově. A nebo někoho, kdo byl tehdy v cizinecké legii a viděl, co v té jugošce způsobil. No, víte co, to je strašně složitý. Já znám člověka, který působil pod tady naším panem prezidentem generálem, jo, a říkal mi hrozný věci, jenže on vám to v rozhovoru na kameru nikdo neřekne a jinak je to taková šeptanda, někdo by mohl říct, a měl by asi pravdu, že to jsou drby, jo, my jsme pod ním nikdo nesloužili, tak nevíme. Nevím, jestli je to férový člověk, musím říct, že na dovolenou bych s ním nejel. A Jana Slav píše, samozřejmě souhlas s Xavenem, je to smutné, co se děje. Dá se tato země víc ponížit, někdo píše. No. Někteří lidi to jako berou jako těžké ponížení. Potřeba s lidma, kteří to zažili, mluvit. Zdravím, pane Xavere, proč se v médiích nezačínají hodnocení rokem 38? Máte nějaké info? Nevím, co konkrétně v roce 38 máte na mysli. Jo? Tak já rozumím, já tomu datu rozumím, ale událostí bylo několik. Já jsem to nedávno studoval na Wikipedii, protože jsem si říkal, jak to vlastně bylo, co bylo těsně předtím, než on napadl Polsko a tak, ale to je na dlouhou debatu, to je jedno. Žádné info, Tomáši, Koudelo, nemám. Nemám. Věra Xaver to pojmenoval přesně. Věro, děkuju. Zdravím, pěkný večer všem, je potřeba se podívat, kdo to peklo začal. Opustit nelze, hlavně nepřekrucovat dějiny. Souhlasím, Luděk Petrov. Lukáš Oliva, asi se shodneme, že za film Lidice by poplatky ČT měly smysl. Bohužel jedno z mála. No já totiž si nejsem jistý, jestli v zásadě s váma souhlasím, ale nejsem si jistý, jestli ten film vzniknul v produkci České televize. Spíš bych se vsadil, že ne. Dokonce si myslím, že vznikl v soukromé firmě. A dokonce si myslím, že vznikl soukromé firmě pana Vicana, myslím, že tak jmenuje, což je takový producent filmový a vinař a má v Brně vinotéku a tak. No. A já jsem s ním mluvil ještě nějakou dobu předtím, než ten film vzniknul. Doufám, že mu nekomolím jméno, myslím, že se jmenuje pan Vican. Ale a ano, ano, to říkám často, protože se mě každou chvíli někdo ptá na ty věci kolem České televize. A to by byla veřejná služba mediální, tak jak já si ji představuju, respektive tu část, které se říká dramatická tvorba. Jo? Ale těch samozřejmě složek je několik a je to na dlouhou, taky na dlouhou debatu. Teď s tím nebudu zdržovat. Mám z mediálního světa, mám dneska úplně jinou, tady úplně jiné téma. A říkal jsem to, Tomáš, už mi to tady Pepa píše, Tomáš Vican působil jako producent u historického dramatu Lidice. Tyvo, já si nemůžu si pomoct. A já si to pamatuju. I to jméno jsem mu neskomolil. Přátelé, dovolte, abych krátce přerušil vysílání a pochválil se, jo? Dobře, tak zpět. A tak chci říct, že ještě bych do tohoto zařadil já za sebe třeba ten seriál Smysl pro tumor. To si taky myslím, že je hezký příklad. A našli by se další věci. Ale bohužel, jak vidíme, tak co se týče České televize, tak ta situace je čím dál složitější a teď je tam nějaký ten nový zákon. Nevím, můžeme se o tom pobavit. Ondřej píše, dva z mých čtyř pradědů byli za první války v legiích. Jeden byl národní socialista, za války byl 5 let po koncentrácích. A jsem já a naše rodina náckové. No, jasně, rozumím vám, Ondřej. Jasně. Carlos píše, jediné, co mi vadí na prezidentovi Benešovi je, že dal rozkaz nebojovat, když byli vojáci i země připraveni k obraně. Prezident Beneš je velký téma. Já nejsem, podotýkám, fanoušek prezidenta Beneše. Mně se nelíbí víc věcí. A nevím, jestli zrovna tohleto, on taky byl ve strašné situaci. Jo? To je rozhodovat se za okolnosti, které byly, jestli dát příkaz k tomu, jestli se ta země má bránit silou, tak je, nezapomeňte, kdo, jaký bylo rozložení sil, kdo s kým jednal a kdo taky co komu říkal. Jo? Tak ono to je složitější. Věrka, Věrko, tobě já musím poslat čokoládu, se nedá nic dělat. Ale musím říct, že máš pravdu. Xaver má přehled a je velmi inteligentní. Ty o tom vidíš to? Teda Věrko, já tě miluju. Já bych chtěl s tebou bydlet, prosím tě. Piš mi to tady vždycky takhle na každém streamu, jo. Tobě se nic nestane a podívej se, jak já jihnu. Já bych k tomu teda ještě dodal, jo, zcela přivědomí. Píše Věrka, Xaver má přehled a je velmi inteligentní a já bych do závorky k tomu napsal, ale měl by občas držet hubu. O to už takový jako. Beneš to neměl snadné, jde se nám to kritizuje, píše Petra Melichorová. Ano. Nejsem na to nějak teď vybaven, zase bych to lovil z patra, tak jako tady jméno Tomáše Vicana. Ale vlastně to charakterizujete přesně. Samozřejmě, že to bylo strašně těžký a řekl bych, že snad nikdy nikdo od té doby z představitelů prezidentů, předsedů vlád, předsedů sněmoven a senátů všeho druhu, nikdy nikdo asi nebyl pod větším tlakem než prezident Beneš. Jo. A ani ne komunisti v roce 89, když to padalo. Co to bylo proti tomu? To byla legrace. No a když jsme u toho, a tak já tady si ohřeju polívku trošku. Hostem XTV v tomto týdnu byl Roman Roun. A to je člověk, který kandiduje na šéfa komunistů. A já to řeknu, říkám to vždycky, mám k tomu velmi dobré důvody a budu se to do krve hádat. Já popravdě nemám komunisty rád. Mně to jako pan Roun byl na druhou stranu velmi příjemný a velmi fajn člověk do debaty. Nevím, do jaké míry je přesvědčený komunista, protože on je především marketér a producent taky v minulosti a tak. Mladý člověk, neumím si představit, že by v tomto věku jako že někdo chce být předsedou komunistů. Ten rozhovor jsem vedl já, jsem ho vzal na svá bedra s panem Rounem a pustíte si ho, protože ono je to velmi poučný. Já jsem se ho ptal na ty zásadní komunistické vlastně na ty zásadní komunistické výchozí body, jako je společné vlastnictví výrobních prostředků, jako je diktatura proletariátu. To všechno. A já nevím, jestli to vysvětlil uspokojivě, pro mě ne, ale prostě nechci říkat, že komunisti jsou nedemokratická strana, říkám jenom, budu to říkat do smrti, mě jsou nepříjemní, já nemám rád, ale mě to, dokud mají svoje voliče, nedá se nic dělat, budu to vždycky respektovat. A mimo jiné, tenhle pan Roun, který se teď bude bojovat o to předsednictví u komunistů, říkal, že některé ty, že majetek je v rukou několika rodin, většina světového majetku. A komunisté pořád říkají, že by chtěli pro všechny stejnou startovací čáru, pro všechny všem jejich sociální jistoty. Já jsem jinak orientovaný člověk pravicově, přízně pravicově, mimo uchu to nelahodí, ale bavili jsme se mimo jiné o tom, jak by to teda udělali, jestli, jak by ten majetek vyrvali od těch lidí. Já vím, že to je jako složitý, že potom se děje na světě to, že ty velké rodiny diktují bankám, diktují politikům a tak, a někdy to začíná být nebezpečný. A my teďka každý lacině mluví o tom, že ten či onen oligarcha rozhoduje. A já si myslím, že to je mnohem složitější.

0: cest, kterou vidím jako reálnou. Co to znamená? Znamená to, že stát bude mít ve vlastnictví energie, bude energie prodávat přímo a občané této země budou mít tu energii výrazně levnější. Data ukazují až více, než že cena té energie bude až poloviční a méně. Proč to neudělat? Je to skvělý, je to směrem k lidem, je to pro sociální politika.
1: Chápete, že někteří lidé, a možná jich není úplně málo, se po zkušenostech to, co komunismus, lomeno socialismus v minulosti přinesl, takže se prostě komunistů bojí.
0: A chápete, že řada lidí se bojí kapitalismu, co přinesl za poslední období? Já vím, že vy narážíte na... Zaprvé tady komunismus nebyl, já jako vím, že je tady zákon...
1: Proto říkám lomeno.
0: Jo. Já chápu, že zákon 198 z roku 93 něco definoval, vytvořil nějaký narrativ, ale období, které tady bylo, můžeme nazývat třeba reálným socialismem. Ale podívejte se na kapitalismus, co se dělo například v období mekartismu, co se dělo v období různých válek, které byly, jejichž cílem byl v podstatě zisk kapitalistů. Nedávejme do roviny, že kapitalismus je ten správný a socialismus je ten špatný. Každý ten směr má nějaká negativa.
1: Co to děláte vy?
0: A když se podívám na minulé století, tak to byla přece spousta různých věcí pod hlavičkou kapitalismu.
1: Ne. Víte, kam já mířím, pane Roune? Vy se chcete stát předsedou komunistů. Je teda obdivuhodné, že s tímto jdete na trh, protože to asi nebudete mít jednoduché mezi známými přáteli, kolegy a tak. Umím si to živě představit, tak za to určitě jako poklona, ale řekněte mi, chci z vás dostat, co jste za člověka. Protože jednoho dne třeba budete šéfovat straně a vy říkáte, bude třeba v parlamentu. Řekněte mi, před pár desítkami let žil byste raději v Americe nebo v Rusku?
0: To záleží na tom, kdy, protože Rusko...
1: Tak já vám to řeknu přesně. Tak řekněme před rokem 89.
0: Já jsem před rokem 89 měl krásné období v Československu. Já jsem ročník 71 a druhou polovinu 80. let jsem prožil jako ve skvělém pocitu. Kromě toho, že se nemohlo cestovat a že nebyl takový výběr spotřebního zboží.
1: Kdybyste si musel vybrat, šel byste do Ruska nebo do Ameriky?
0: Já se nenechávám přinucovat na rozhodnutí ve dvou věcech. To nikdy tak u mě není. Ne.
1: Říkám si, mám uvěřit, tak kdyby se někdo takhle zeptal mě a nemuselo by to být s pistolí u hlavy, tak já bych řekl jednoznačně v Americe, ale rozumím tomu a možná to, co teď tady říkám, není úplně vám všem, kteří to sledujete po chuti, já tomu třeba rozumím, ale to s tím ČEZem, co říká, a tak ono to je hrozně jako laciný. Protože ty věci nejsou tak jednoduchý, jak ji říkají. Ale nicméně mladý člověk chce šéfovat komunistům, kdo chce tam pomoct, mu tam. A je dobré, že teda přijde na rozhovor a je ochoten o tom alespoň mluvit, i když na můj vkus chvilkama velmi vyhýbavě. Tak, teď, že už pomalu stíhám všechno. Teď chvilka s reklamou, přátelé, na účtu Aukro XTV se právě teď objevila nová akce a jsou to ty známky specimen. Jo, víte, co jsou specimen známky? No, už to vysvětlovat nebudu, je to z té edice Xaver a z té edice paní Stonikové, jsou to dva archy, tedy jedna známka specimen, jeden arch se mnou a jeden s paní Stonikovou a ode dneška přesně týden to bude trvat, nastudujte to, je to, co je nejvzácnější na tom sbírání známek, ty specimen archy. Já jsem to také nevěděl a hrozně jsem se tomu divil. Je jich jenom pár a my jsme se rozhodli v XTV, že je dáme takto na úkro, protože ono to vydělá nějaké peníze a proč to neříct? Prostě z toho, jsou to věci, z kterých se financuje provoz XTV a tak, jo. A teď ještě k tomu řeknu rovnou, to je jako pro mě naprosté šílenství, sem do tohoto studia se budou kupovat v průběhu

0: pár dnů nové mikrofony, jo. Jak jsem se dozvěděl. A budou dva, budou to nějaký snělový mikrofon, už to nebude ten mikrofon, který se připíná, bude to tady někde nějak naaranžovaný někde ve vzduchu, prostě čas strhnul oponou, jo, tak už to je všechno možný. A ptal jsem se dneska jen tak pro zajímavost, kolik ten mikrofon stojí. Tak jeden stojí 43 tisíc a tak se z toho úplně vedle, jak může být něco jak drahýho, no ale a navíc myslím, že potřebujeme dva. Tak proto děláme takovýto věci, nemějte nám to za zlé, my nemáme povinné poplatky mediální, jo, jako jiná média a tak a pokud vás to zajímá, tak tu aukci, máte-li účet na Aukru, dejte sledovat. Třeba nepřihazujte, ale dejte, že tam sledujete, protože už to je velká pomoc, jo, pro nás. Tak já tam akorát ho tady nemám přihlášený, ten účet, a dám tam sledovat určitě. A teď se dívám, že už tam jeden člověk přihazuje. Tak. No, do chatu. Tady KGZUIG, já nevím, co to je jak to mám číst. Dobrý večer, děkuji za všechny vaše streamy a videa. Sleduji již od covidu. A bílé srdíčko, červené srdíčko a modré srdíčko. Nevím, jak vás mám oslovit, ale děkuji za to a děkuji za donate. Jo. Marcela Somerová s Kilem píše Xaver 100% souhlas. Mamka jako dítě v Terezíně, její otec zůstal v Dachau. Zemřela za covidu. Ráda bych ji tady měla, ale ten hnus v Brně by nedala. Tatínka ještě mám a nevěří, že je to možné. No a já si myslím, že bude víc lidí ještě, kteří nevěří, že to je možné. Jo? Tak prosím vás, teď tady mám tu věc, kterou vám chci povědět, teda vůbec takhle, prvně mi napište, jestli to chcete slyšet, protože příběh s Eduardem, vzpomínáte někteří, vás zajímá, ale já nevím, jestli toto bude vás zajímat, ale má to, není to otevřený, je to ten příběh uzavřen, tak bych vám ho řekl celý a budu na to potřebovat pár minut, ale je to úplně z jiného ranku, úplně není to ani o sudeťácích, ani o ničem podobným a tak. Je to prostě čistě vztahová záležitost a já to, tyto věci od té doby, co jsem tady vyprávěl o sousedce a Jindříškovi, o Eduardovi a tak, tak to trošku přitahuju, že mě občas někdo přichází takové věci, zejména z okruhu kamarádů, povyprávět. A ne vždycky je to tak, že to jde vyprávět tady na chatu, jo, nebo na streamu, protože buď to by člověk musel vynechat nějaké podstatné věci a najednou to ztratí lesk, anebo ten for, anebo taky se může stát, že by se v tom někdo našel, jo? Což se může stát dneska. Jana píše, povídejte, Věrka, Xavere, vyprávěj o tebe, je to vždy zábavné, když už není Jindříšek. Věrko, ty máš dneska dobrý den, teda já mám s tebou dobrý den. Rozhodně to chceme slyšet, prosím, povídejte, tak nenapínat a povídat, no. Tak ještě tak dva lidi, když to napíšu, tak vám to řeknu. Jako, samozřejmě, že to musí nutně začínat tak, že neštěstí druhého člověka pobaví. Jo? Musím mít goličovi, mimochodem. Napiju se. Jo, říkejte. No, tak ještě jeden, aspoň. Zatím se podíváme, vypadá anketa. Sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za akt smíření, provokaci, zbytečnost. 1800 lidí hlasovalo za akt smíření, zatím 1%. No, podíváme se na konci. Zakuř a povídej, píše Luděk. Určitě to Beneš neměl lehké, ale tohle nám jako Čechům zlomilo páteř a Němci pak dílo dokonali, když vyvraždili naši inteligenci. taky to chci slyšet, píše taxikářka. A Ondřej píše, že mám jít do toho. Tak vám to řeknu. Je to příběh o situaci, do které by se nikdo z nás nechtěl dostat. Ale 100% je to tak, že většina z vás tady na chatu, kolik je tady lidí, 3200, by to chtěla slyšet. Podívejte, já mám kamarádku, dobrou kamarádku, dokonce dámu, která je relativně mediálně známá. Nevím, jestli bych, kdybych vám řekl jméno, jestli byste na první dobrou dali to, z jakého oboru je, ale když byste chvilku vzpomínali, tak možná byste jako věděli. Jo. No a ona prostě se roky kamarádí s jistou dámou, která s manželem nedaleko Českých Budějovic má firmu. Mají několik zaměstnanců, jako velmi úspěšnou firmu. A mimo jiné, podotýkám, že manželovi je 65. Jo. Mimo jiné, v té firmě pracuje atraktivní dáma kolem 30 a tak. A ta moje kamarádka, která velmi kooperuje tady se spolumajitelkou firmy a jejím manželem a sleduje to všechno, jezdí s něma na chatu a tak, tak se nevlastní vinou dostala do situace, že ta její kámoška nebo spolumajitelka firmy se jí svěřila, že má pocit, že manžel s tou pracovnicí mladou má jaksi intimní poměr, anebo že jako Bůh ví co. Asi intimní poměr je velmi slušně řečeno a myslím, že to je nejpřiléhavější. Dál se to odvíjí jako detektivní příběh, protože je to kousek od Českých Budějovic, sídlo firmy a tak. A ta moje kámoška v celém tom příběhu funguje jako konzultantka. Prostě její kamarádka, majitelka firmy, říká, hele, ten můj asi mi je nevěrný s tou jednou zaměstnankyní. A nějak to jako cítila, protože tyto věci, že, zejména ženy, a ptala se, co s tím. A ta moje kamarádka jí říkala, vyser se na to, samozřejmě. Což ona neudělala a poctivou detektivní prací se dostávala dál a dál. Inu, co se stalo? Zjistila, že její manžel, spolumajitelky firmy, jo, budeme říkat, že má na klíčích dva klíče, které nepatří ani k firmě, ani k jejich domu, na tožké garáži a tak. A nějakým dost složitým způsobem si ty klíče oba dva nechala vyrobit. Jo. No a v této chvíli je teda situace, která se odehrála letos na jaře, že majitelka firmy má dva klíče, který neví, od čeho jsou, a má podezření, že její manžel a zaměstnankyně. Nic jiného se nedělo. Moje kamarádka, paní Jana, mi říkat, tak ta jí neustále radila, vykašli se na to. Ono to, když tak, vyplave někde na povrch samo. Ale ta paní majitelka firmy chtěla vědět pravdu. No a zjistila, že manžel pravidelně odjíždí do Českých Budějovic na nějaké obchodní schůzky dvakrát, třikrát týdně a tak. A radila se s někým, jak zjistit, kde se pohybuje jeho auto. No. Byla tam ta nevýhoda, že oni měli auto na firmu, neboli to auto jí patřilo, to manželovo auto na firmu jí patřilo stejně jako tomu manželovi, neboli si nechala pojistit to, že by jí nemohl nikdo za to popotahovat. No. A nechala jakousi elektronickou knihu jíst nebo něco. Zkrátka věděla, kde se auto pohybuje, tečka. Zjistila, že auto přijíždí na jedno konkrétní sídliště pravidelně dvakrát týdně, někdy v Českých Budějovicích a tak. A asi nějakým tím zařízením věděla přesně, v jaké ulici. No tak už bylo jenom kousek od toho, aby si tam počkala a to udělala. No. Tak tam strávila dvě dopoledne, samozřejmě manžel autem přijel, ona pozorovala, kam jde, zjistila, že jde do nějakého vchodu, že nějakého domu, na sídlišti, jo. A čekala v autě, no a samozřejmě 5 minut poté jiným vozem přijela ta jejich zaměstnankyně a šla do toho samého vchodu, jo, odemknula si a tak. Takže paní majitelka firmy si vzala ty dva vyrobené klíče a šla zjišťovat. Zjistila, že jeden ten klíč pasuje do těch dveří vchodových. Dobře, tak se dostala do toho domu, kde je jako několik bytů a měla vymyšlené, a na tom už se podílela ta moje kamarádka, ta Jana, prosím, že se podílela na tom, co udělají, když, co se stane, když. Protože samozřejmě jít a zkoušet byt od bytu klíče a jakože se chcete dostat dovnitř, to už jako je nějaký riziko, že někdo otevře dveře, tak oni si vymysleli, že budou říkat, nebo že ona bude říkat, ta paní majitelka firmy, promiňte, kamarádka mi řekla, abych jí zalívala tady kytky, já jsem si spletla po schodí nějakou takovouhle historku. A šla chytře teda to, což by mě napadlo, začala od bytů, kteří neměli žádnou jmenovku na dveřích. Samozřejmě si představte to štěstí. No štěstí. A štěstí je v to, že strčila dveře, klíč do zámku, hned u prvních dveří a odemkla ty dveře. No a to neštěstí další bylo, že ten byt byl velmi nešťastně řešen. No, velmi nešťastně. A byl řešen tak, že nějaká chodba, z chodbičky se přišlo do kuchyně, lomeno obyváku, kde se jako sedělo, a teprve odtud byly nějaké dveře nebo něco do ložnice. Ty byly pootevřené. Načež teda dáma, spolumajitelka firmy, byla tak chladnokrevná, že slyšela podezřelé zvuky z ložnice a sedla si v tom obyváku na křeslo a seděla tam, čekala, co se stane. A všimla si, že na kuchyňské lince stojí kávovar, takový ten jednoduchý, kdy zmáčknete a on namele kávu a vyteče vám kafe. A on se ten kávovar taky po čase vypne, jo, takže, ale tento nebyl vypnutý, nebo bylo jasné, že někdo si dělal kafe před pár minutama. No tak si tam chvilku seděla a když utichly zvuky z vedlejší místnosti, tak už to nevydržela, šla, vzala si hrnek a uvařila si kafe a posadila se zase do té sedačky. V tu chvíli teprve někomu v ložnici došlo, že si vedle někdo vaří kafe a oba dva, majitel firmy nebo spolumajitel firmy a zaměstnankyně, jen tak, jak je pán Bůh stvořil, stoupili do toho obýváku zjistit, co se děje. A teď se samozřejmě můžete klást otázku, co bylo dál, jako. Že tam byla nějaká scéna nebo rvačka nebo něco. A dáma, spolumajitelka firmy, položila jenom jednu jedinou otázku. Říkala, neměli byste trošku mlíčka do toho kafe? A to mně přijde tak krásná poenta. Potom bylo jakože rozvod a tak a dělení firmy, od čehož se ustoupilo, takže dneska je to nějak zažehnáno, ale vztahy nejsou ideální. A to, že celý příběh má poentu, jestli by měli trošku mlíka do kafe, je geniální a já nevím, kolik z vás nebo z nás by to tuto situaci ustálo, nevím, mnozí by byli asi po infarktu. Nicméně, já jsem se ptal před pár dny dotyčné, jestli ta dáma, ta mladá, která v tom pronajatém bytě, no, si pronajal byt, no, chytře, byla přistižena, jestli ve firmě pracuje, a bylo mě řečeno, že pracuje. Neboli, víte, proč to říkám zrovna dneska? Tomu se říká akt usmíření. To je jak ten Landsmannschaft. Podívejte se, prostě usmířili se, jsou tam. Říkal jsem si, že tuto historku vám musím říct tady, protože jsou to zábavné věci, které píše život, a je škoda se o to nepodělit. Jo? Pokud se dozvím v této věci ještě nějaké podrobnosti, může to mít nějaké pokračování, ale zatím to nevypadá. Jdu do chatu. Tak, jdu do chatu. Tady píše Stanislav, dokoupil 249 korun na mikrofon. Jsem neříkal úplně kvůli tomu, ale děkujeme. Bereš to neměl lehké, jsem četl. Daniel Klement, zdravím, Xavere, něco málo na mikrofon a také na propagační film o XTV. Film, nad tím přemýšlím, ale to by nebyl propagační film o XTV, pane Klemente. To by byl film o Wilsonova 10. Zdravím, Xavere, nové mikrofony jsou důležité, jen tak dál, všichni jste skvělí, píše Hana. Liseo, Vánko, díky. To je kauza Šláger TV, Petr Kova, ne, to je blbost, samozřejmě. Ale, jo, a tady to nevím, jak se čte. No, sliboval jsem také něco málo z mediálního šumu a z mediální pěny dní, tak tomu se dostaneme za chvíli. Teď vám chci pustit ukázku paní Alex s Renátou Veseckou, poslankyně za motoristy. Byla tady v týdnu na rozhovoru, je to bývalá nejvyšší státní zástupkyně, posléze asi úspěšná advokátka, tak dneska poslankyně parlamentu, a podle mého soudu dáma, která to má v hlavě zatraceně dobře srovnané. Ten celý rozhovor už je na webu a na YouTube, ale podívejte se.
1: Naposledy jsme se v XT viděli, kdy jste ještě nebyla poslankyní, teď už máte vlastně půl roku za sebou. Jak hodnotíte poslaneckou sněmovnu?
2: Musím říct, že jsem trošku překvapená tím, že není příliš produktivní, že dlouho času se stráví řečmi nesouvisejícími s legislativou. Takže to mi tam trochu vadí, ale jsem ráda, že se připravuje nový jednací řád, který by právě měl tyhle ty hovory o ničem zkrátit a opravdu směřovat poslance k jednání o věci, o legislativě.
1: Tak o tom dnes mluvit nebudeme, o změně jednacího řádu. A začala bych i tím, že motoristé jsou teď podezříváni, aspoň před pár dny se objevila ta informace, z nepotismu, poněvadž a protože váš synovec Adam Šimice se stal náměstkem ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, tak stal se jim bez vašeho přičinění, nebo vy jste ho doporučila, takzvaně protlačila na ten post?
2: Já se musím smát těm spekulacím, které okolo toho vznikají. Je potřeba říci, že se jedná o politického náměstka na ministerstvu spravedlnosti, který byl nominován politickou stranou Motoristé sobě. Skutečně s mojí osobou tato nominace nemá vůbec nic společného. Společného má vlastně spíše s fungováním Adama Šimice v rámci motoristů, kdy pomáhal v rámci kampaně a byl znám vlastně dříve, ještě nežli jsem byla já zainteresována u motoristů. Takže v tomto směru nějaké spekulace, propojování nepropojitelného je úplně nesmyslné. A myslím si, že důležité a to, co se ponechává v tomto případě stranou, je to, že se jedná o člověka, který má zkušenosti pro tu agendu, kterou zpracovává na ministerstvu spravedlnosti, a to je agenda především spojená s Evropskou unií. A v tomto směru si myslím, že nemůže nikdo mít žádné připomínky. A pokud někdo spekuluje o jeho věku 32 let, tak je potřeba připomenout, že minister spravedlnosti Pospíšil byl ministrem ve věku 30 let. další ministři Gross nebo minister Liška, všem bylo okolo 30 let.
1: Nevím, takže jestli někdo zpochybňuje jeho věk, ale zpochybňuje to, že jinak se zeptám, nepovažujete teď zpětně za chybu, že jste o tom jakoby neřekla veřejně, aby se právě nemusel rozmíchávat nebo nebylo nějaké podezření právě z toho, že jeho funkce, nebo on do té funkce byl instalován, protože má tam zastání?
2: Já vůbec nevidím důvod, proč rozebírat nějaké rodinné souvislosti a vztahy.
0: Renata Vesecká a video už je na xtv.cz. No, Václav Moravec. Zaregistroval jsem, přátelé, že pan Moravec, doktor, už v neděli spouští svůj pořad někde na webu. A možná budete překvapeni, já z toho mám obrovskou radost. Já z toho mám obrovskou radost. Kolegům jsem to tady ukazoval a vysvětloval jsem jim svůj postoj, že to je velmi, velmi dobrá zpráva pro nás všechny. Za první, co si budem říkat, asi ten pan Moravec do toho veřejného života po těch letech už nějak patří, že? Nebo do toho mediálního světa, ale je to přece fenomenální důkaz toho, že média veřejné služby hrajou už úplně jinou úlohu a že prostor pro politickou diskusi pro kohokoliv není jenom ta Česká televize a Český rozhlas. Prostě nakonec i Václav Moravec se postavil nebo se staví na svoje nohy. Já mu ze srdce přeju, aby se to povedlo, protože to ukazuje všem. Ukazuje to všem těm lidem, kteří vykřikují Českou televizi nedáme, Český rozhlas necháme a já nevím co všechno, že už nebude nezávislá žurnalistika v případě, že nebudou koncesionářské, promiňte, televizní a rozhlasové poplatky. A vlastně Václav Moravec všem tady těmto lidem vyráží trumf z ruky, protože každý jiný Václav Moravec, který dnes sedí na Vinohradské třídě anebo na Kavčích horách, si může koupit jednu kameru anebo tři, anebo šest a jeřáb k tomu kamerový, nebo já nevím co všechno, a může si pronajmout prostory tak, jako je má XTV a může vysílat a může se rozhodnout, komu dá prostor. Už je to na něm. Dneska už mu nebude nikdo panu Moravcovi vyčítat, že je hlásnou troubou dnes aktuální opozice, dříve vládní koalice. Protože on bude na nějakém soukromém vysílači nebo na nějaké soukromé platformě a já jsem první, kdo bude křičet, že si tam může dělat, co chce. Protože to dělá za svoje peníze, případně za peníze někoho, kdo mu je dobrovolně buď to dá, nebo půjčí, nebo podpoří, nebo cokoliv. I třeba veřejnost. A já si myslím, že by ještě před pár měsíci bych si nikdy nemyslel, že tady na tomto streamu řeknu to, co teď řeknu. Prostě jestli Moravec bude vysílat, doktor Moravec, a bude tam mít něco za poplatek, tak já vám doporučuji, abyste si ho předplatili. Strašně důležitý. Abyste znali ty názory, které zaznívají tady, u Bobošíkové, na Vox TV, všude možně, ale taky na, já nevím, když pominu úplně ty extrémní, bláznivý, dezinformační platformy, jako je Forum 24 nebo Hlídací pes, tak na všech ostatních, to je přece úplně v pořádku. A já sám se někdy dívám, teda nepředplácím si to, a dívám se, když je na YouTube nějaká část té paní Friedrichové Nory. A úplně jsem na tu paní změnil pohled. Ona prostě se držela zuby nechty na kávkách, až to nešlo, tak Kavčí hory opustila, ale udělala přesně to, co já si představuju. Vzala kameru a šla honit tu, k tomu je Okamoru do sněmovny, tu někoho někam a tak. A to je přece super. Takže jenom těto lidi, jako je paní Friedrichová Nora, jako je pan doktor Moravec, vlastně říkají, že Česká televize v podmínkách dnešních technických, internetových, bůh ví jakých, kdy vlastně není těžké si vytvořit internetovou platformu, stránku, kde si můžete dát, že něco je zadarmo, něco je za peníze, tak jako my třeba Vilozonovu 10 máme jenom pro fanoušky zavřenou, to je naprosto v pořádku. Jejich volba a oni jdou do toho boje, což se mi líbí. A vlastně se mi na tom Moravce trošku změnil názor tady v tom, protože byl schopen ten krok udělat. Ale oni nám dali přinejmenším tihleti dva černé na bílém, že Česká televize v roce 2026 už není totéž, co byla Česká televize v roce 2010, 2005 a všechny roky předtím. Ano, byl to moloch nějaký, který tady měl monopol na informace a na diskusní pořady, už to tak prostě není. Už to tak není, takže prosím, teď už je absolutně k smíchu, když někdo bude vykřikovat, že nějaký zákon o České televizi, který změní financování, z toho financování prostřednictvím poplatků na mandatorní výdaj, povinný výdaj ze státního rozpočtu, že to něco ohrozí, tak je to úplně směšný. Prostě to není pravda. Kdokoliv z těch lidí, a já nevím, kdo tam ještě na těch Kavkách jsou takové výrazné osobnosti, tam nějaký ten pan Řezníček a já nevím, kdo všechno, můžou dnes se to jenom trošku odvahy, trošku smysl pro riziko, protože ne všechno musí vyjít, anebo mít za sebou někoho hodně silného. Na druhou stranu potom člověk musí být připraven na to, že plní jeho vůli. V případě, našem případě XTV to bylo to první, trošku odvahy a trošku odvahy do rizika. A vlastně, jak se ukazuje, tak to vůbec není tak, že by tady musela nutně být nějaká svatá Česká televize, nějaký svatý Český rozhlas s 25 kanálama, jak říkal pan generální, úplně šílený. A oni jdou do toho. A já tady říkám, a není v tom ani milimetr ironie, není v tom, byť třeba nejsem fanoušek toho stylu moderátorského, jako má pan Moravec. Ale to je v pořádku, to on bezesporu není fanouškem mýho stylu, jo, což ostatně říká ve všech rozhovorech. Ale co se mu nedá vzít, jde prostě do toho. Jde do toho, já asi se podívám ze zvědavosti na první díl, já si to pravděpodobně i předplatím, protože mě bude zajímat, jak to celé bude fungovat. Má tam být Petr Macinka, jsem někde četl teď prvním hostem. A tak to má být a je to důkaz toho, že už je jiný prostředí. Je tady internet a na Alze, prosím vás, na Alze, to je obchod, že? Na Alze, kde si objednáváme kde co, každou blbost si dneska koupíme na Alze, prodávají kameru, na kterou, takovou malou do ruky, s kterou já dělám deníčky, ona natáčí téměř, ne-li úplně, to by mi tady Jindra Čipera řekl, jo, píše tady, jsem tady, fandím, dívám se na vše, mějte se hezky, kdyby bylo cokoliv potřeba, ozvěte se Xavere. Jindra by nám to řekl, nepěj odborník na tu techniku, ona ta malá kamera určitě natáčí ve stejné kvalitě, jako natáčí ty kamery, přinejmenším ve zpravodajství, publicistice. Jo, nejsem na to odborník, ale já na své televizi doma když vidím video paní Fridrichové Nory, jak tam běhá po sněmovně a chce ukamenovat Okamuru, a vidím video jakékoliv české televize, na mojí televizi je to úplně ve stejné kvalitě. Nemůžu si pomoct, stojí to pár korun a už nikdo nemůže říkat, že by bránil nějakou žurnalistiku. Jinými slovy, ti lidé, co říkají, že financování české televize prostřednictvím státu je konec nezávislé žurnalistiky, tak lžou a brání jenom jedno jediné, a to jsou svoje vlastní peníze, které jsou celkem pohodlně vydělané, nejsou malé. Jak říkal pan Fridrich, miliardu jsme už rozpustili mezi naplaty a pan Fridrich, to je nějaká osobnost, to neříká Vrátný nebo uklízečka z České televize, ale druhý nejvyšší člověk tam, takže na tom asi něco bude. Miliarda je hodně peněz, že? Na rozpuštění naplaty. A ono je to pohodlné, jo? A nemá to žádné riziko. Tady Fridrichová do rizika šla, super, klobouk dolů, a já teď velmi fandím Václavu Moravcovi, prostě z člověka, kterého jsem víceméně tady kritizoval, panem Holcem jsme si tak z toho trošku někdy utahovali a tak, tak nemůžu říct, že bych se stal jo fanouškem, ale přinejmenším patřím teď mezi lidi, kteří mu drží palce, aby to dobře dopadlo. Protože takhle to má být. Tak a já, přátelé, uzavírám hlasování dnešní. Tak sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za prvé provokaci, za druhé zbytečnost, za třetí akt smíření. Tak vezmu to odzadu. Hlasovalo více než 2300 lidí. Super. 2%. Pouze 2% považují tu akci za akt smíření, což je teda po hřichu málo, opravdu žalostně málo. 15% lidí to považuje za zbytečnost a 83% z vás a z hlasujících za provokaci. A já to taky považuji za provokaci. Takže jsem rád, že jste tady se mnou byli dnes večer. V neděli stream s hostem a mým hostem bude Petr Štěpánek, což je člověk z Trikolory mimochodem a odborník mediální, musím říct velmi, napsal kdysi knížku Boj o novu, nebo teď nějak se to jmenovalo, je to bývalý člen velké vysílací rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bezesporu zajímavý člověk, takže v neděli ve 21 se na vás těším. Dáváme tady odkaz na Aukro, kdybyste chtěli na Aukro specimen, jo, já i paní Karol, oba dva ty aršíky, u mě už je to asi úplně poslední aršík, který se prodává, a u paní Karol myslím, že ještě čtyři nebo pět těch VIP setů jsou na e-shopu XTV a já vám doporučím, neváhejte s tím. Poděkuju partnerům dnešního streamu Grand Café, jo, protože Grand Café znáte, grand-café.cz, a když tam budete nakupovat, tak jim napište, že je zdravý Strýda Xaver, třeba dostanete nějakou maličko z nich. To též se týká Manerů, jo, to je Maner Shop, to si najdete, jsou to výborný, nejenom oplatky, kde co, jo. A já doporučuju, kdybyste náhodou šli na web Maneru, na ten e-shop, tak si kupte kakao. Jo. Je to chuť starého poctivého granka trošku, ale mnohem lepší. No a vůbec všelijaký zajímavý věci, to znáte, ne? Přeju vám, zítra má být tropický den, tak to přežijte. Já zítra přednáším. Jo, přednáším. Takže já nebudu odpočívat. Prostě důležití. Lidé, a Věrka to tady psala, jo, tak my přednášíme. Někdy vám řeknu, co jsem přednášel, komu, jo, to není moc zajímavý. Přátelé, mějte se hezky a ve 22 hodin a 12 minut v pátek 22. května 2026 je chvíle jako stvořená, abych vám řekl poslední dvě slova. Dobrou noc.

0: Tady je Echo Prime Time, já jsem Pavel Štrunc a vítejte u jeho sledování. Zdravím diváky Echa 24, zdravím ty, kteří si nás našli na našem YouTube kanálu Echo Podcasty a zdravím také posluchače Rádia Prostor. Pořadatelé festivalu Meeting Brno pozvali do města sudetské Němce. Jejich sjezd se tak poprvé v poválečné historii uskuteční na českém území. Je to provokace, jak říkají někteří, nebo je to akt smíření? A má nějakým způsobem na to odpovídat česká diplomacie, čeští politici? Hostem bude Rudolf Jindrák, který byl za posledních 35 let, možná 36 let, jako diplomat téměř u všeho, co se mezi Českou republikou a Německem na mezistátní úrovni probíralo. Začínáme. Rudolf Jindrák, velvyslanec České republiky na Slovensku a někdejší dlouholetý velvyslanec v Německu. Pane velvyslanče, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane velvyslanče, jak vy vnímáte, že se sjezd sudetských Němců odehraje příští týden v Brně?
1: No tak je to výsledek nějakého vývoje, který prostě v posledních letech vedl k tomu, že sudetoněmecké krajanské sdružení se rozhodlo, že by tuto akci chtělo uspořádat poprvé v České republice, nikdy v minulosti to tak nebylo, přijalo pozvání právě té nevládní organizace Meeting Brno, který pořádá několik let podobné akce. A říkám, je to výsledek nějakého procesu, který tady prostě běžel, ale otázka je, jestli tento proces je ukončen nebo není ukončen. Já si rozhodně myslím, že ukončený není tím, že bychom si řekli, že jsme udělali nějakou tlustou čáru a že už nebudeme nic prostě říkat, co by nám mohlo nějakým způsobem překážet nebo nám vadit.
0: My se k tomu dostaneme, když použiju tu zkratku, nebo zmíním tu zkratku, kterou jsem použil v úvodu. Je to pokus o smíření, je to nějaký proces, anebo je to provokace, což zaznívá i na české politické scéně?
1: Já bych neřekl ani jedno, ani druhé. Prostě ano, možná ze strany těch sudetských Němců to bylo bráno jako dobrý krok ve smyslu tom, že teda už jsme ukončili nějakou etapu. Já to slovo smíření, pane redaktore, promiňte, moc rád nemám, protože ono je to, smíření je opravdu velmi individuální věc a říkat za někoho, že jsem se s někým smířil, teď myslím třeba právě to sudetoněmecké krajanské sdružení, úplně nejde prostě. No, takže já si nemyslím ani, že to je prostě definitivní smíření, ani že to je nějaká provokace. Já si spíš myslím, že ze strany organizátorů to byla trošku chybná kalkulace v tom smyslu, jakou to vyvolá reakci na české straně. Prostě tu reakci oni podcenili.
0: Podcenili českou reakci to, že se to poprvé v historii přesune do Brna, na Jižní Moravu?
1: Já myslím, vyvolá reakce v nějaké části obyvatelstva. Oni o tom mimochodem to, že by to jednou chtěli uspořádat tento sraz nebo sněm v České republice, mluvili už delší dobu, to není úplně nová myšlenka, ale myslím si, že ani to časování prostě neodpovídalo tomu, jaká je situace v České republice. Máme nějakou koaliční vládu, která má určité programové body nebo respektive volební programy těchto stran měly nějakou určitou strukturu. Takže já si myslím, že toto mělo být také nějakým způsobem reflektováno a že když se rozhodovalo vedení krajanského sdružení o tom uspořádat tuto akci v Brně, že se mělo podívat trošku jinak volební kalendář České republice a měli si udělat nějakou takovou trošku analýzu toho, jaký to může vyvolat reakci.
0: Tak oni říkají, že reagují na to pozvání pořadatelů brněnského festivalu, že to rádi přijali to pozvání. Měli se tedy podle vás spíš víc strategicky dívat, nechci říkat úplně číst programové prohlášení vlády, protože tam v zásadě o něčem takovém není nic napsáno, ale hodnotíte to tak, že to není úplně strategické, nebo jak tomu mám rozumět?
1: Ano, asi v tomto smyslu si měli trošku vzít potaz víc realitu, která je v České republice. Pane Štrunci, podívejte se, já si myslím, že bude trvat možná ještě dalších 100 let, než nějakým způsobem si vnitřně vyspořádáme otázku prostě důsledku druhé světové války. Já nechci mluvit o nějakých osobních příkladech, ale můj tchán, který mu je 95 let, ještě pořád žije, který mu zabili spolužáky na ulici v Ostravě. Mojí mamince zabili tátu, že byl Němec. Němec a druhou část rodiny popravili v koncentračních táborech. My si to prostě neseme sebou, tuhletu otázku. Já nemůžu prostě říct, že všechno, co jsme si udělali, už je vyřízené. Není bohužel, ale říkám znovu, já jenom jednu věc, kterou je potřeba úplně důsledně říct, že musíme oddělit prostě nějakou iniciativu, řekněme nějaké nevládní nebo nestátní organizace od nějakých aktů vlády nebo vládou řízených. Sraz nebo sněm Sudetoněmeckého krajanského sdružení není vládní záležitostí, takže ani vláda podle mého soudu touto otázkou jako se těžko může zabývat, jo? Ale na druhou stranu my jsme demokratická společnost a jako bránit někomu, zakazovat někomu něco je velmi, velmi složité.
0: Na druhou stranu, jednak tam bude i federální ministr vnitra, německý, bavorský premiér, na české politické scéně to taky vyvolává nějaké komentáře, usnesení v poslanecké sněmovně. Takže my se k tomu dostaneme, ale mě, jestli se můžu vrátit k vašemu výroku, že to je téma, které prostě není ukončené, že to možná bude trvat ještě dalších 100 let, jestli jsem rozuměl správně, než to téma si sedne, pakliže to můžu takto použít. Pořadatelé říkají, proč zveme sudetské Němce do Brna, téma není uzdravené. Jak si to vysvětlujete, že po 81 letech to stále ještě není v úvozovkách běžná věc?
1: No, jak jsem říkal, no, jsou tady určité lidské osudy, každý má, nebo každý část obyvatelstva má prostě nějakou, řekněme, i osobní vazbu na tyto události. Na druhou stranu já si myslím, že je potřeba o těch věcech mluvit, ale se oddělit dvě věci od sebe, jako uzavřené z hlediska, řekněme, mezistátního nebo mezinárodně právního. My se o to snažíme se právě o to celých těch 35 let, kam teda patří veškeré ty akty počiné Československo, Německou smlouvu z roku 92, potom zejména Česko-Německou deklaraci z roku 1997, kde jsme se pokusili nějakým způsobem prostě v roce 1974, ještě bych mohl dodat nuly tam Mnichovské dohody, kde se ty státy pokoušely nějakým způsobem právě tu etapu toho, řekněme, poválečného uspořádání nebo tyto záležitosti řešit, se o to pokusili, ale říkám, vy nemůžete ani z hlediska právního uzavřít nějakou otázku individuálně, jako nemůžete třeba uzavřít otázku individuálních nároků, pořád se mluví o prezidente, o dekretech prezidenta Beneše, to ty se tahle na individuální osoby, vy nemůžete prostě se kolektivně vzdát nějakých práv a to vědí dobře i sudeční Němci, takže já si myslím, ano, že to bude trvat nějakou dobu, dokud se prostě nějakým způsobem sami s tím vnitřně nevypořádáme, ale ještě, pane rektore, jednu zásadní věc, my mluvíme o následku, nemluvíme o těch důsledcích, důsledkem skutečně byla důsledkem odsunu vyhnání sudetských Němců, byla druhá světová válka, byly to nacistické zločiny. Ty vedly k tomu, že prostě těch 3, nevím kolik milionů německých obyvatel odešlo z Československa, bylo odejít z Československa.
0: Pane velvyslanče, máte pocit, že toto v té debatě nezaznívá, že když se podíváme na tu debatu, na jedné straně je křivda, smíření, že se to dává na stejné misky vah v podstatě? Nebo jak to mám rozumět?
1: No, já si myslím, že tato tendence k tomu poslední dobou, ale to se netýká pouze prostě otázky následku nebo druhé světové války, nebo to se týká nějaké novodobější historie celkově. Samozřejmě dneska hodnotíme nějakou dobu komunismu, hodnotíme třeba osvobození Československa Rudou armádou, objevují se nějaké nové, bych řekl, myšlenky typu okupace a podobně. Já myslím, že to je nějaký proces. Na druhou stranu, a to je potřeba také říct, my o těch česko-německých stazích mluvíme skutečně 35 let, to je 35 let součástí mého života, to stýkání, potýkání. Vy jste řekl, že jsem teď na Slovensku, ano, já se ptám prostě, jakou vedou Slováci z Maďary diskuzi o své vlastní minulosti. My máme komisi historiků česko-slovenskou, která zasedá dvakrát za rok, maďarsko-slovenská komise historiků zasedla dvakrát za 30 let, tak já si myslím, že to je taky jedna věc, kterou je potřeba opravdu říct, že my jsme se k tomu nějak dopracovali, nějakému závěru nebo nějakému stanovisku k důsledkům druhé světové války velmi ostrou a těžkou a vnitropolitickou diskuzí, mezistátní diskuzí, takže já myslím, že to je v pořádku, ale ta diskuze prostě není ukončena ještě do dneška.
0: Dokážete odhadnout, kdy ale ukončená bude? Já vím, že jste zmiňoval o něch 100 let, když jsem si četl v Mladé frontě rozhovor s Bertem Posltem právě ze sudeto německého Landsmannschaftu, tak on říkal, on reagoval na jeden z těch hlavních argumentů, kteří kritici používají, že v tom platném dokumentu je stále Sdružení podporuje zrušení těch Benešových dekretů, které stále platí a které nařizovaly nebo legalizovaly nespravedlnosti nebo kolektivní zbavení práv nebo vyvlastnění nucené práce a tak dál. On na to Ben Posselt odpovídá, že někteří zase chtějí zrušení pasáží, které jsou vstřícné k Čechům, a že toto není způsob, jak najít společnou cestu. A že ten dokument je 11 let starý. Co tomu říkáte?
1: No právně samozřejmě tu cestu najde velmi těžké a kvůli tomu my jsme právě v té deklaraci česko-německé volili tu formulaci právě v tom článku 4 té deklarace, že jsme si vědomi rozdílných pohledů prostě na ty otázky právní a mezinárodní, které souvisí s tou společnou minulostí, ale že se obě dvě strany dohodly na tom, že těmito otázkami nebudou zatěžovat své budoucí vztahy. To je prostě politická formulace, že? Takže my jsme projevili nějakou politickou vůli, jak Česká republika, tak Spolková republika Německo skutečně ty otázky netahá do té aktuální, řekněme, mezistátní politiky. Na druhou stranu říkám znovu, tady je celá řada prostě subjektů, jak na české, tak na německé straně, které na tyto otázky mají svůj pohled, nějakým způsobem je ventilují. Druhá věc je, do jaké míry se nám to promítá právě do té mezistátní relace česko-německé a samozřejmě pro Českou republiku je Německo absolutně klíčovým partnerem a není ani v našem zájmu a ani doufám tedy zájmu německém ty vztahy právě na tomto tématu nějakým způsobem zničit.
0: To ostatně říká i premiér Andrej Babiš, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu a akce pro českou vládu zatím není tématem. Jeho citace, určitě nechceme, aby tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti, pro nás je Německo strategický, ekonomicky nejdůležitější partner. Přesto to na té české politické scéně a v té společnosti tématem je. Miloš Zeman, někdejší prezident, vy jste byl poradcem pana prezidenta, říká, že ono vítání, když to budu parafrázovat, vítání sudetského sjezdu je důkaz kolaborace některých Čechů, tak to budu parafrázovat jeho výrok z jedné debaty. Ministr zahraničí Petr Macinka říká, nemyslím si, že si premiér Zédr a ministr vnitra Dobrindt tento den v Brně užijí. Zase se ptám, je kolem toho spousta emocí, co byste vy poradil, v podstatě myšleno v dobrém, jako veterán těch vyjednávání obou stran, těm jednotlivým politikům, kteří používají tyto výroky. A nebo jsou to podle vás možná trošku výroky adekvátní, ale možná se slovníkem, který asi ve veřejném prostoru zaznívat nemusí.
1: Já si myslím, že ty výroky je potřeba nějakým způsobem vzít na vědomí, respektive respektovat jako zase nějaký určitý názor. Já co bych radil, prostě zachovat chladnou hlavu. Jenom ještě, protože říkám, pokud by se stalo to, a myslím, že to pan ministr Macenka dokonce někde zmiňoval, že by došlo nějaké inzultaci někoho v průběhu toho sudetoněmeckého shromáždění v tom Brně, tak samozřejmě ta spolková vláda se musí zastat svých občanů a tohle to by byla pro nás velmi nepříjemná situace, pokud se správně informován. Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německou se k tomu nějakým způsobem vyjádřilo, že tu debatu nebude komentovat, ale říkám znovu, je potřeba si zachovat nějak chladnou hlavu a snažit se ty věci spíše vysvětlovat, nějakým způsobem je brát na vědomí, ale zase nějakým způsobem neignorovat, jo, protože ta společnost má nějaký názory a když je budeme s nějakou silou potlačovat, tak to nebude, ten závěr nebude dobrý z toho.
0: Tím slovem potlačovat myslíte to, na co jsme narazili před malou chvílí, ono, že je důležité se bavit o té podstatě, že na začátku byl konflikt, který rozpoutalo nacistické Německo a toto byl důsledek, ten odsun, to máte na mysli, to je to, že to v té debatě úplně nezaznívá.
1: Ne, samozřejmě, a mně si právě přijde, já vám řeknu asi úplně čerstvý zážitek a sám sobě si to vyčítám, že jsem se neozval, byli jsme s panem ministrem Macinkou v pátek minulý týden v Berlíně A mimo jiné to bylo 8. května, teda absolutně symbolický den právě porážky nacistického Německa, který by teda měl být připomínán opravdu velmi, velmi intenzivně, jako, to, jako den, který ukončil jednu z nejhorších kapitol lidstva, tak stojíme před památníkem v Plzni, kde teda bylo mimochodem popraveno více než 600 českých odborářů, velmi předně teda Julia Fučíka, velmi brutálním způsobem byli oběšeni na drátu a my tam stojíme před tím památníkem a my se bavíme o sudetoněmeckém dni Brně. Proč jsme se tam nebavili o tom, že jaký je ten den? A tam ti novináři se o tom bavili, který tam bylo asi 5 nebo 6 a tady se jediná otázka sudetoněmecký den. Si myslím, že jsme se měli bavit právě o těch obětech a to je taková ta určitá nevybalancovanost této debaty, že dneska se vlastně bavíme, nechci říct, aby jsme tady prostě zase nějakým způsobem dělali velké téma z druhé světové války, ale aby jsme si uvědomovali tuto souvislost.
0: No ale podle toho, co říkáte, mám dojem, že k tomu úplně nedochází, že vám to v té debatě chybí.
1: Chybí mi to, protože mám pocit, že jsme se za těch 33 let, ano, posunuli jsme se někam jinam, ale zase musíme hledat nějakou rovnováhu a prostě ta příčina byla podle mého soudu daleko větší a podstatnější než ten důsledek v tom smyslu, teda řekněme, těch ztrát na životech a že bych chtěl teda spochybňovat ztráty, ke kterým došlo během odsunu sudetských Němců Československa, zejména teda během toho divokého odsunu. Já myslím, že nám trošku chybí právě ta míra a že se právě a je to možná logické, protože skutečně nelze pořád žít jenom tou minulostí a jako jenom jednou částí té minulosti je potřeba o ty věci diskutovat, ale mít na paměti při té diskuzi tu míru.
0: Když hraje, nebo jak zásadní z diplomatického hlediska je právě přítomnost Markuse Zédra a federálního ministra vnitra na té akci. Vím, že jste říkal, že chcete, nebo že by bylo dobré z toho vynechat ty mezivládní emoce, když to takhle zkrátím. Ale ti politici, to jsou vrcholní politici, Andrej Babiš byl nedávno v Berlíně na státní návštěvě, potkal se i s Markusem Zédrem, ostatně tam ta komunikace je zásadní. Ale to, že tam budou takto vysocí představitelé Německa, Je to běžné, má na to diplomacie, má na to Česko nějakým způsobem reagovat. Markus Zedr mimochodem sám, četl jsem v novinkách, dostal pozvánku i od pana prezidenta Petra Pavla na Hrad.
1: No to je věc, která se u nás málo bohužel vysvětluje a to je úplně jednoduché vysvětlení. Sudetští Němci se opravdu velmi zasloužili o rozvoj Bavorska, zejména Bavorska. Oni byli ta největší část sudetských Němců, právě byla přesídlena na území Bavorska po druhé světové válce. A oni mají takzvané tři kmeny, to jsou Franky, Bavory a Dolní. A oni přidali právě ten čtvrtý kmen, a to jsou právě sudetští Němci. Já si vzpomínám, když jsem začínal v Německu jako konzul, později generální konzul v Mnichově začátkem 90. let, tak v tom 200členném parlamentu bavorském bylo, tuším, že 56 poslanců, kteří měli sudetoněmecký původ nebo rodiče. To znamená, že byli velmi angažovaní a z tohoto důvodu bavorská vláda převzala a bavorský premiér osobně už historicky od 50. let právě převzali partnerství nebo prostě ten
0: záštitu.
1: Česky, záštitu, nejenom záštitu, něco ještě silnějšího, patronát právě nad sudetskými Němci, takže bavorský premiér se skutečně snad od prvního sudetoněmeckého sněmu účastní tohoto sněmu jako hlavní host a má ten hlavní projev vždycky v neděli před těmi letnicemi. No a co se týče spolkového ministra vnitra pana Dobrinta, jednak je teda členem strany CSU, teda bavorské CSU a za druhé spolkové ministerstvo vnitra má na starosti jako ten gestorské ministerstvo právě vyhnance jako takové, takže ano. On je tam z titulu této funkce, takže to je vysvětlení toho, že proč se toho účastní. No a říkám, je to prostě běžné a na všech těch sjezdech sudetských Němců se vždycky ty zástupci jak spolkové vlády, tak bavorský premiér účastnili.
0: A pane Jindráku, když budu citovat Markuse Zédra, dostal jsem také pozvánku od českého prezidenta Pavla a týžden ho na jeho pozvání navštívím na Pražském hradě. Velmi mě to potěšilo, protože to je, myslím, velmi dobrý signál smíření. Zatímco vláda je střízlivá, řekněme, k tomu aktu jako takovému, Markus Zédr přijede na Pražský hrad. Jak toto hodnotíte? Není to v podstatě, tak nebylo by to poprvé, kdy tady v tomto pořadu mluvíme o dvojích politikách, zejména té zahraniční. Jak hodnotíte toto?
1: Já bych to odlišil. Já si myslím, že dobře, že pan Zöder taky není poprvé v České republice na návštěvě. Já si myslím, že je tady po třetí nebo po čtvrté. Já bych oddělil tu část Brně.

0: proti vládě nebo pro vládu, jestli to bude mít nějaký smysl to, že ty vztahy budou právě orientovány do budoucna na tu současnou spolupráci, tím jenom líp. Tenkrát to bylo velmi drsné, musím říct, v roce 1994, ono těch bodů, to jsem neřekl přesně, bylo skutečně 9, ale 2 z toho byly jako ve smyslu, že tedy jednak Německo podpoří naše členství v Evropské unii a v NATO, a končilo to teda tím posledním bodem, že podnou formou vyhází, že nějakým způsobem bude reflektovat výsledky druhé světové války.
1: Kolektivní odpovědnost. Tehdy ústavní soud, použil termín právě kolektivní odpovědnost.
0: No, otázka v odpovědnosti právě té skupiny obyvatel za to, co se tady vlastně dělalo, do jaké míry oni byli, řekněme, loajální nějakému stavu, nějakému státu.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme připraveni ve studiu odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj, a protože už se všichni těšíme na dnešní témata, předávám hned slovo.
0: Ahoj Jelenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře a Red News, jsme rádi, že nás posloucháte, že jste se k nám připojili, že jste nás konečně dočkali, jsme tady relativně brzo ve srovnání tady s minulem a doufujeme, že to tak zůstane i v příští pátky, tak to se dnes povedlo. Nicméně máme tady témata, navzdory tomu, že je venku krásné počasí a víkend slibuje opravdu hezké počasí nad 25 stupňů, to znamená mírné už letní teploty, počasí se konečně vyletňuje a je vidět, že ten červen se už opravdu blíží, takže ta topná sezóna už definitivně končí, protože v noci se občas ještě přitápilo, bylo opravdu 4-5 stupňů, teď už to bude opravdu teplo a sluníčko, ale my ta témata, která dnes máme, tak úplně sluníčková nebudou. A ostatně, jak se na to od nás zvyklí, nicméně my jenom reagujeme a jsme jako následek, ta příčina samozřejmě je úplně někde jinde. My ta témata nespouštíme a nevymýšlíme. Takže to je ode mě všechno v rámci úvodu. Já zdravím hlavně tebe VK, hlavně tebe VK, šéf redaktora Ironet News, jak všichni jistě dobře víte, nemusím to opakovat, je to úplně notoricky jasné, ale tak jenom tak pro formu. Ahoj VK.
2: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva, no a samozřejmě nemůžu zapomenout naše posluchače, že jo, ti jsou úplně hlavní, ti jsou nejvíc, takže já doufám, že se těšili, že jo, se domácí úkol a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, přičemž to páteční téma, které je vždycky takové to nenacvičené, že jo, tak už Vítek ví, takže uvede a my se pustíme do prvního pána, že jo, propereme, takže já vám přijdu krásný poslech.
0: Přesně tak, VK mě nabrýfovali ještě před vysíláním, tak, ale já budu vidět, respektive já budu dělat, že tak úplně o tom přesně nevím, a spíš ti nahraju tak trošku servis, jako v tenise, VK na smeč tak trošku. A zeptám se tě, protože samozřejmě my budeme probírat a každému je to jistě jasné, že se tomu nemůžeme vyhnout, ani se tomu vyhnout nechceme. Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, na což samozřejmě dojde, ale pozornost všech je fixovaná právě na Brno. Čímž nám může uniknout jeden výrok a neskutečná kauza, která se spustila ve stínu právě tohoto sudetoněmeckého landsmanšaftu, která s tímto nesouvisí. A možná právě proto paralelně synchronně v ten stejný den, kdy začal sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, tak se spustila i tato kauza. Někteří si mysleli, že právě vlastenecká scéna alternativa si toho všímat nebude, všichni budou fixovaní právě na Brno. Nicméně my tu, řekněme, absenci, mediální absenci, tak trošku napravíme. A myslím, že tomu tématu je opravdu potřeba věnovat patřičnou pozornost. Jedná se o Andreje Babiše a o kauzu Explozie, což je česká zbrojovka. Co se VK vlastně stalo, kdybychom to měli jaksi kontinuálně seřadit historicky s oslým můstkem do roku 2017? Co se tehdy stalo a jakým způsobem vlastně nastal ten veletoč u Andreje Babiše?
2: No, v roce 2017 samozřejmě, a nejenom v roce

0: 2017, ale vlastně ještě do voleb, že jo, minulý rok, byl Andrej Babiš velkým zastáncem prostě takového toho vlastenectví, nebo takového, já tomu říkám, taková ta komercionalizace vlastenecké notičky, jo, s tím, jakože odsuď podsuď a tam dál, tam už radši ne, jo. To znamená výtah k voličským hlasům, jo. Alternativa slouží mnoha politickým stranám jako výtah k politickým hlasům, to znamená, dříve to byli socialisté, oni byli v ČSSD, oni byli socialisté, oni byli hurá, hurá pro Evropskou unii. Potom se něco stalo a najednou z nich byli vlastenci, měli vlastenecké teze, dostali spoustu hlasů, dostali se k moci a potom zase už se ukazuje, jako, že když jsou v té vládě, zase už jim nějak otrnulo a už zase to vlastenectví moc jako nejede. Andrej Babiš byl zastáncem v roce 2017 toho, aby se cínovecké litium, jestli si pamatujete, aby cínovecké litium se dostalo, anebo ne dostalo, aby zůstalo v rukách státu, aby zásoby cínoveckého litia byly pro lid České republiky, aby z toho profitoval stát, státní rozpočet, a aby státní společnost těžební, státní společnost Diamo těžila cínovecké litium. Bylo k tomu mimořádné zasedání tehdy parlamentu před volbama, potom všechno to média nás obvinovala, že jsme to nějak jako rozpoutali, prostě nějakou informační. Přitom jsme pouze na to upozornili. Zdůrazňuji, jenom jsme upozornili. Nikdo neupozornil, my jsme upozornili. Jo, že tehdy ministerstvo, teď už to ani nepamatuju, ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy uzavřelo s těmi Australany takovou tu smlouvu o smlouvě budoucí, že když se něco udělá, tak se udělá a potom to bude a když to bude, tak budeme mít smlouvu a podobně. Jestli si to pamatujete, tak byla ta smlouva uzavřená s australskou společností, my jsme to zjistili. Nikdo jiný to nebyl schopný zjistit. My jsme to zjistili. My jsme zjistili, že ta australská společnost je schránkovou společností, která končí až na britských Panenských ostrovech. To jsme zjistili. A za to nám nasadili psí hlavu. Že jsme si to dovolili zjistit, že nikdo jiný to že tehdejší vláda ČSSD, že v podstatě uzavírá smlouvy se schránkovou společností. Nikdo nebyl tehdy ochotný s tím jít ven. Jenom Aeronet. Nikdo jiný. Chápete? Tehdy. A za to nám nasadili psí hlavu. Že jsme si to dovolili. Jakože nikdo si tom nemohl říct, že to není pravda. Protože to byla pravda. Schránková společnost, končící až na britských Panenských ostrovech. Nedohledatelné vlastnictví. A s takovým subjektem tehdejší sociální demokraté chtěli uzavřít smlouvu o těžbě cínoveckého litia. Chápete? My jsme dostali potom e-mail, že za ten objev, že jsme měli dostat Pulitzerovu cenu. Nám napsal jeden novinář, že za tu skvělou práci jsme měli dostat Pulitzerovu cenu v normálním světě, nám napsal. V normálním světě. Ne v České republice. No, a proč o tom hovořím? Že Andrej Babiš tehdy v podstatě pochopil, že ta kauza je velká, byla tam mimořádná schůze ve sněmovně a tam tehdy v podstatě se hovořilo o tom, že to musí prostě v rukách státu. No a podívejte se, uběhne 9 let a dneska při návštěvě nebo po skončení návštěvy toho státního podniku Explosia, že, který za posledních, já nevím, 5 let vydělal 100x tolik čistého zisku, než kolik prostě vydělává prostě dneska, že jo. To jsou strašný, prostě díky válce na Ukrajině obrovské zisky. Tak dneska oznámil, že zvažuje prodej této státní společnosti, že za to budou nějaké velké peníze a že ten výtěžek z toho prodeje se může použít na splnění závazku NATO ke zvyšování HDP na zbrojení. To znamená, že se vezme, státní firma prodá se a ty peníze, které se udrží, utrží, tak se budou dávat do zbrojení. Ale jakým způsobem? No, že ty utržené peníze se budou používat k nákupu munice od té samé firmy, kterou stát prodá. To znamená, co je to za systém? No to je systém, který už popsali staří Řekové. Už v antickém Řecku se tomu říkalo Ouroboros. To znamená samopožer. Had, který požírá sám sebe. To znamená, stát má nějaký majetek. On ho prodá nějaké jiné soukromé společnosti. Už to není státní, je to soukromé. A teď ten stát bude brát peníze svých daňových poplatníků anebo peníze, které utržil za prodej toho podniku do soukromých rukou a bude od té firmy nakupovat její produkci a její munici a tím bude plnit závazek ke zvyšování výdajů na zbrojení v rámci NATO. To znamená, to je systém, kdy v podstatě vykucháte sami sebe, svoje vnitřnosti někomu prodáte a potom za utržené peníze v podstatě ty vnitřnosti si kupujete zpátky. Že to je systém Ouroboros. Samopožer, to znamená ad, který požírá sám sebe. A to není ta pointa toho příběhu. Ta pointa je, že včera se něco stalo ve čtvrtek, že? Francouzská prokuratura včera oznámila, že do konce tohoto roku se rozhodne po čtyřletém vyšetřování Andreje Babiše, jestli na něj bude podána žaloba ve věci daňových odklonů ohledně nemovitostí ve Francii, které byly vlastně líknuté v rámci Panama Papers a tady ty kauzy, že jo, těch offshoreových záležitostí. Takže do konce roku, že francouzská prokuratura se rozhodne, jestli obviní Andreje Babiše. A podívejte se, uběhlo 24 hodin a Andrej Babiš dneska po skončení té exkurze v Explozi, byl tam s Karlem Havlíčkem samozřejmě, tak po skončení té návštěvy prohlásil, že se zvažuje prodej Explozie jako státního podniku a že už ho kontaktoval Emmanuel Macron, francouzský prezident, a že prý loboval za francouzské zbrojovky, že mají eminentní zájem o koupi Explozie. Chápete? Takže včera se dozví, že ho možná francouzská prokuratura obviní do konce roku. Možná, možná ano, možná ne. No a už dneska prozradil novinářům, že Macron na něho buď tlačil, anebo ho požádal, to už je ve hvězdách, že francouzské zbrojovky mají zájem o zakoupení Explozie. Chápete? No. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že přece někdo, kdo kandidoval minulý rok v říjnu s vlasteneckými tezemi, tak přece nebude prodávat ze státních rukou zlaté tele. Jeden z mála ze státních podniků, který obrovsky roste, který vydělává pohádková jmění, která jdou potom do státního rozpočtu. Prodávat, říká se tomu prodávat rodinné stříbro, že státní majetek. Toho majetku už mnoho není, který by byl čistě v rukách státu, protože víte, že jsou takové různé společnosti, které jsou polostátní, jako třeba ČES je polostátní, ale těch čistě státních společností už mnoho není. Bychom spočítali možná na prstech jedné ruky, možná dvou rukou, třeba Budějovický Budvar je v rukách státu, Explozia zmíněná je v rukách státu čistě jako jenom 100%. Čepro je samozřejmě v rukách státu. To znamená, nějaké firmy, které jsou 100% vlastnictví státu, samozřejmě jsou, ale není jich mnoho. A jsou to prostě exkluzivní firmy. Jsou to všechno exkluzivky. Budvar je exkluzivka, Čepro je exkluzivka, Explosia je exkluzivka. A tohleto se má prodávat. No podívejte se, kdyby tohleto napadlo Fialovu vládu, pravicovou, nebo takto, nebyly pravicovi nikdy, ale rádoby pravicovou, no tak by se tomu nikdo nedivil. Ale Andrej Babiš, který kandidoval s pravolevým volebním programem, nebo spíš středolevým volebním programem, aby jsme byli přesnější, tam toho pravicového moc nebylo, a s důrazem na teze z alternativy, to jako teď bude prodávat Explosi, jeden z nejvýnosnějších zbrojařských podniků. A kvůli čemu? Kvůli tomu, aby výnosy se potom použily na to, že se budou kupovat dělostřelecké granáty od té samé firmy, aby se tím jako naplnila kvóta a naplnil závazek zvýšení výdajů HDP, které někdo dal Severoatlantické alianci a tomu tý hlavě Skopový v Bílém domě. Jakože to se potom budeme to používat? No to je přece na hlavu úplně, ne? To je na hlavu. Když má přece stát vlastní zbrojovku, vlastního zbrojaře, no tak si to může přece offsetovat, ne? Může si výdaje na zbrojení offsetovat naproti vlastní firmě. To znamená, vždyť přece, já nevím, jestli prostě Babiš jako tomu nerozumí, ale to není tak, že by tomu nerozuměl, ale přece když stát má zbrojařskou firmu, tak účetně od té firmy stát nakoupí prostě zbraně, jedna část státního rozpočtu nakoupí prostě od státní firmy a je to výdaj. Výdaj, který se počítá, že jo, účetně jako výdaj státu. Nemusí to být soukromá firma. Stát nemusí vynakládat slíbené výdaje na zbrojení tím, že bude nakupovat od soukromých zbrojařských firm. Ne. Může účetně nakupovat od státních firm. Naúčtuje si prostě od státní firmy a tím je to dané. To znamená, a stát z toho má benefit, stát to má pod kontrolou, to znamená, nemůže ho někdo vydírat, že jakmile to prodá soukromé firmě, tak soukromá firma mu tom desetkrát nastaví cenu, že jo, a protože pakliže to není jenom jeden důvod, tam není schovaný samozřejmě. Pokud je to státní, tak tam se nedají dělat moc zrovna úplně jakoby velké odkláněčky. Jo, tam se nedají dost dobře jako točit peníze. Jo. Protože když máte dva státní subjekty, tak tam to nefunguje. Aby to fungovalo, tak tam musí být jeden subjekt, který je státní stát. Ten, který nakupuje. A soukromá firma, která určuje cenu. Uměle nafouknutou. Tam to funguje. Tomu se říká tunelování státního rozpočtu. Stát úmyslně a vědomě nakupuje předražené zbrojní zakázky od soukromých firm. A to, co se vydělá, tak část jde samozřejmě zbrojovce, no ale nějaká ta další část z těch výnosů jde obklikou k těm politikům, kteří se za to zasloužili. Že? No, takhle to funguje na Ukrajině a právě tady ty systémy tam teď vyšetřuje protikorupční agentura NABU a SAPO. Tyhle ty dvě. Jo, tam prostě teď vyšetřují tu obrovskou kauzu okolo Mindiče a okolo Jarmaka a okolo dalších. To znamená, ten systém je takhle nastavený. Ale co se týče prodeje státní firmy, která je takhle zisková, protože v době, kdy zuří válka na Ukrajině, tak samozřejmě všechny zbrojovky samozřejmě vydělávají obrovské peníze, tak proč by pro boha stát prodával zbrojovku v době, když vydělávají tak obrovské peníze? A navíc, kdyby aspoň to někdo zdůvodnil třeba něčím, co by bylo třeba uvěřitelné, že třeba my potřebujeme ty peníze, aby jsme postavili nemocnice pro nějaké nemocné děti. nějakou strašně drahou nemocnici, potřebujeme peníze. Nebo bych řekl takhle, my potřebujeme peníze na zlepšení silnic v České republice, protože to nejsou silnice, to jsou tankodromy. A lidé by řekli ano, ano, ano. Ale pro Boha, když on řekne, on to řekl, že by se ty peníze daly použít na zvyšování zbrojního rozpočtu slíbeného Severoatlantické alianci. No to je chucpe. To je? Přece nebudete zbrojovku prodávat, když chcete zvyšovat zbrojení. Tak budete kupovat přece od státní firmy. Od státní zbrojovky bude stát kupovat, bude navyšovat nějaký závazek tím, že bude kupovat od státní firmy. A prosím vás, celý ten systém vždyť. Ta vláda se dala nastavit jednoduchým způsobem. Zrušila by se muniční iniciativa Petra Fialy, což vláda Andreje Babiše neudělala. Ona tu iniciativu nezrušila. Ona pouze do ní přestala přispívat penězi z rozpočtu. Ale nechala tu iniciativu běžet. Stále dál. A přesně do té iniciativy teď bude přispívat i podle toho článku z poloviny týdne, nebo ze začátku týdne, už i Slovensko. Že slovenský prezident oznámil, že Slovensko dodá obrovské množství munice Ukrajině v rámci Fialovy zbrojní iniciativy. Takže znovu vidíte, že se hrajou prostě hry na to, že hlasy voličů alternativy jsou velice, velice žádané, protože těch lidí je hodně. Respektive ty hlasy těch voličů rozhodují volby. To je důležité, protože voliči alternativy jsou stále nespokojení, protože vždycky je někdo takzvaně ojebe, že, jak se říká, v každých volbách. Ono se to týká i ostatních voličů, ale voličů alternativy se to týká maximálně. Protože pokud vezmeme takové ty mainstreamové strany, tak těm se něco slibuje hory doly a slíbí se jim jenom něco. Teda splní se jim něco. Jo? To znamená hory doly a splní se jenom, já nevím, 20%. A to jim musí stačit, a lidi jsou pak nespokojeni. Tak zase zvolí nějakou jinou mainstreamovou stranu, ta jim zase splní 20%, aspoň něco. Ale ti voliči těch alternativních stran, ti jsou úplně na úbytě, protože těm nikdo nesplní vůbec nic a ty strany, které se po nich vyšplhají po zádech nahoru, si s nima vytřou pozadí. Podívejte se, já se zeptám voličů SPD, jo? Zeptám se, kontrolní otázka, určitě nás někteří poslouchají, takže se zeptám. Vaše strana je ve vládě a já se zeptám, co z vašeho volebního programu vaše strana v té vládě dokázala, co prosadila. Vezmeme to, já to tady mám před sebou, vezmeme to po pořadě. Prosazení obecného referenda, nesplněno. Referendum o vystoupení z Evropské unie, nesplněno. Ukotvení finanční zodpovědnosti politiku. Neprosazeno. Tady jsou potom nějaké další věci, to už je společný s dalšíma stranama, to nemá smysl tady jako teď probírat. To znamená, jsou takové ty nějaké základní klíčové pilíře. Otázka je, to je důležité, to je zásadní. Když Andrej Babiš dosadil a přivedl zpátky na ministerstvo zdravotnictví Adama Vojtěcha, že takzvaného covidového manekýna, neblahé paměti, tak bylo jasné, že něco není v pořádku, něco se chystá. A to, co oni provedli s tím podezřelým pacientem na ebolu, tak podle informací Tomia Okamury to nebylo vůbec konzultováno s koaličními partnery. Oni o tom nevěděli. A že to bylo, že si to prostě udělal Vojtěch s Babišem, že si to udělali tak nějak po své vlastní linii. Pozor, co se stalo? Marco Rubio, ministr zahraničí, poděkoval České republice za to, že přijala podezřelého na ebolu podezřelého amerického lékaře, že ho přijala. Naprosté chucpe. Američani místo, kteří mají nejlepší virové laboratoře, místo, aby oni si ho přijali k sobě, tak ten kripl Rubio, on ještě má tu drzost ještě děkovat české vládě, že toho virulentního zřejmě, možná nebo taky ne, nebezpečného ebolou napadeného nebo taky ne, lékaře amerického, že přijala Česká republika. Banánový satelitní útvar Spojených států někde ve středu Evropy, který je řízený nějakými lidmi, kteří dokonce tvrdí, že když přivezou amerického virového ebolového pacienta, takže to je čest pro Českou republiku. Z toho by se jeden poblil a pozvracel. No, to víte, covidový manekin. Z něho vypadávaly už v minulosti různé výroky, ale tenhle ten teda z něho mi zatrnulo, že je to čest, že máme takového pacienta. Mně z toho vyplývá, že SPD na podzim opustí vládu a položí koalici. Ty informace přicházejí. Nespokojenost uvnitř SPD, rozpad Babišovy koalice. Bohužel to nebude znamenat rozval vlády. Babiš má podporu od pro menšinovou vládu, to je ta informace, která přišla. Oni jsou schopni ho podržet u moci, protože Babiš jakožto politik dokáže být proruský i protiruský. Babiš dokáže být prounijní i protiunijní. On je businessman. On je schopný v podstatě si nastavit tu fazetu takovým způsobem, aby byla buď tupá nebo ostrá. Že jako na soustruhu, když máte fazetu, tak si nastavíte tupá, ostrá. A tohleto je jasné. Tak je to dané. Proto i když on ztratí 101 ve sněmovně, oni si to s Fialou vyhandlujou, že budou říkat, začnete dodávat zbraně na Ukrajinu oficiálně budete tam pouštět nějaký prostě granáty, tohleto a my vás podržíme u moci, budeme mít menšinovou vládu od podzimu, září. Protože SPD tam nevydrží. Naprosto jasné. A co je klíčové, možná já o tom chystám ještě článek ještě na neděli, co se děje uvnitř Babišovy koalice a snaha teď o dosazení nového generálního, teda ne generálního, ale náčelníka generálního štábu. To, co tam provádějí teď proti SPD, že ministr Zuna, který tam v podstatě hraje jakoby nějaké zvláštní prostě druhé housle nebo poslední housle a tak podobně, protože se snaží vlastně hnutí ANO kontrolovat ministerstvo obrany, přestože spadá pod SPD. A vedení SPD zatím nechce koalici s Babišem rozbourat, ještě mají pocit, že se to dá udržet. Ne, nedá se to udržet. To, že přivezli k vám do Česka virového pacienta na ebolu bez vědomí koaličních partnerů, že to udělal Vojtěch s Babišem, podle informací, bez dohody s koaličními partnery, tak to znamená, že Babiš ty koaliční partnery nerespektuje. Konec konců motoristé o tom něco vědí. Babiš nebyl schopný u rozvědčíka prosadit dokonce ani jejich vlastního šéfa. Pavel si vytírá s panem Turkem pozadí. Nejenom, že ho nejmenoval ministrem zahraničí, ale dokonce ani ministrem bez portfeje. ministrem vůbec ničeho, ani ho nejmenoval. Vždycky byli prostě, když někdo jako nic nezvládal, nebo prostě musel mít trafiku, tak v minulosti dostával takzvanou trafiku, která se jmenovala ministr bez portfeje. Ani to mu nebylo dovoleno. Rozvědčík nemá dovoleno, to je samozřejmě z Bruselu organizovaný proti Turkovi, už jsem mu tam hovořil. To znamená, Babiš nebyl schopný prosadit vlastního koaličního partnera, aby dostal ministerské křeslo. To znamená, on pro ně neudělal vůbec nic. A pan Turek teď prostě musí v podstatě jako vymýšlet způsoby, jako jak bude v té vládě fungovat, nebo on není ve vládě, jak bude prostě fungovat někde, aby prostě jako ta strana něco měla. A v podstatě všechno to tam jako přebírá pan Macinka, který prošel procesem velmi brutální izraelizace a tu stranu začal transformovat na jakýsi proizraelský útvar, se kterým mnozí voliči motoristů nechtějí mít vůbec nic společného. Já jsem se díval na ty jejich weby, na tu sociální síť, jak oni tam prostě o to komentujou, že tohleto, jako pro toho jsme nehlasovali, toho jsme nechtěli, proč pan Turek není ve vedení, proč tam Macinka prostě líbá nohy Netanyahuovi a takovéhle komentáře. No samozřejmě, že oni to tak cítí. Chápete, ale ten proces je takhle nastavený. Zkrátka v té společnosti je to tak udělaný, že voliči alternativy jsou pouze onuce. Že to jsou onučky, které prostě se vyhazujou, který prostě, že jo, tady se použijou, tamhle se vyhozdí. To není prostě politický partner. Oni si udělají všechno jakoby úplně sami a spoléhají na to, že ty strany chtějí ta křesla, chtějí v té vládě zůstat a že proto udělají všechno a že se nebudou v podstatě jakoby Babišovi a hnutí ANO do té vlády jako motat, jako ten drobnej potěr. Že? Takhle se na to někdo asi dívá zřejmě. Proto voliči alternativy jsou ti, kteří v podstatě nedostanou vůbec nic. Ti voliči mainstreamu dostanou z těch volebních slibů splněno třeba 20 i 30%, když se zadaří, ale voliči alternativy nedostanou vůbec nic. Já vám řeknu jednu věc. Markéta Šichtařová, když odcházela a vzdávala mandát, tak říkala, počkejte si, jestli bude schválený zákon FARA na že jo, registrace zahraničních agentů proti neziskovkám, zákon FARA. No, ticho po pěšině, nikdo to neřeší. Varovala před zákonem DSA, že jo, na cenzuru médií. Ticho po pěšině. Bylo slíbeno, že budou zrušeny televizní poplatky, že jo, tyhle ty koncesionářský, že jo, koncesní výpalné, jak se říkalo. No, samozřejmě, že je to v jednání, jsou proti tomu obrovské boje, odboje, ale tam jsou otazníky, jestli to vůbec projde, jestli kvůli tomu, jako bude někdo riskovat pád vlády a podobně. Proto jako je asi jasné, že ta společnost zkrátka to jako vnímá a ti lidé prostě z té alternativy prostě najednou si jako uvědomí, že my jsme volili, tady jsme volili nějakou stranu a ta se transformovala na izraelskou stranu. My jsme volili tady tu stranu a ta zase v podstatě jako se nechala prostě jakoby zaplnit, že jo, nějakými bývalými kádry, prostě že jo, ČSSD a bývalý kádry prostě dalších stran a podobně. A když se někdo podívá na volební program, co je splněno z těch klíčových stěžejních bodů, tak tam není vlastně splněno vůbec nic. A kdyby tam byla aspoň naděje, že třeba za rok bude splněno, až se k tomu dostane někdo, bude čas, ale tam není ani naděje, že se to nesplní. To znamená, otázka, Podívejte se, oni jsou spolu od nějakého toho října loňského roku, tak říkejme, je to půl roku, skoro tři čtvrtě, to bude za chvíli, jsou spolu a tam je de facto situace, že už se rozhoduje prostě prodej státního majetku bez určitě jednání s koaličními partnery. Vsadím se, že o tom nápadu prodat státní podnik Explosia Babiš se svými koaličními partnery nerozdělil a nepodělil o tuhle informaci. To je pro ně určitě zase další novinka. To, že Česká republika přijme nějakého ebolového pacienta, vůbec se nepodělil. To, že se bude měnit náčelník generálního štábu, že tam má prostě přijít někdo jiný, SPD, podle informací teda pana Zuny, byla přehlasována na vládě. Ona nesouhlasila s tím novým nasazeným, já teď si nepamatuju jeho jméno, že jo, Babiš ho tam jako chtěl, prosadil, takže asi bude ten novej, ale zkrátka SPD je přehlasovávaná, nikdo jako je nerespektuje. V takové chvíli, když SPD, a to je, pozor, já jako třeba nejsem nějaký velký fanoušek SPD, to jistě víte, ale dobrou radu jim můžu dát. To, co mohou udělat, je zachránit si voličský elektorát. Zachránit si svoji tvář. Aspoň. Ve chvíli, kdy nemůžete prosadit ani jeden ze základních stěžejních pilířů vašeho volebního programu, musíte tu koalici ukončit a opustit. Tím si zachováte tvář a i do budoucna si zachováte volební elektorát. Pokud ne, pokud zůstanete v Babišově vládě, Babiš vás vezme dolů. Stáhne vás dolů. Protože pokud budete ve vládě s Babišem, který vám nic nedovolí prosadit, voliči nad váma zlámou hůl. To je dané. A proč? Podívejte se, co se stalo s ČSSD. Ta byla ve stejné pozici. Z jejich volebního programu, když byli, že dělali stafáž v Babišově vládě, neprosadili prakticky nic. Skončili. Jsou mimo sněmovnu. To si musí Tomio Okamura uvědomit, že Babiš je miliardář, má příliš mnoho, co ztratit. A proto je vydíratelný, proto je ovladatelný, proto ti, kteří mají moc, ho dokážou ovládat zezadu. To je zásadní. Proto Andrej Babiš nemůže dělat politiku, kterou by chtěl, nebo kterou sliboval voličům, přesně takovou, jaká by měla být. Protože zkrátka je tam příliš mnoho vlivů, je tam příliš mnoho tlaku, příliš mnoho zájmů a Andrej Babiš má co ztratit. Takže je to smutný samozřejmě. Bylo by skvělé, kdyby to, co politici slibují před volbama, kdyby opravdu plnili. To by bylo naprosto parádní, to by bylo fantastické. Ale skončí volby, jsou rozdány mandáty a ono je to všechno tak nějak na levačku. Nic se skoro neplní, anebo se plní jenom jako na oko, aby se řeklo, že se něco dělá, ale v skutečnosti to nemá vůbec žádný dopad, žádný smysl, žádný význam. Jsou nějaké teze, jsou nějaké cíle. A viděli jsme to hned na první tiskové konferenci pana Zuny, který byl dosazen, že do funkce na první tiskovce řekl, že my podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. A potom Radim Fiala to musel hasit a museli točit ta vysvětlovací videa, jak to bylo vlastně myšleno a že to nebylo takhle myšleno, že to bylo myšleno jinak a podobně. No proč? No protože pan Zuna, který tam byl dosazený, samozřejmě byl dosazený jako kompromis, aby to schválilo hnutí ANO. Aby to přes ně prošlo. kdyby tam SPD chtěla nasadit někoho úplně totálně takzvaně dur proti válce, Babiš by to neodsouhlasil. Bylo by to neprůchodné. Takže ta SPD je samozřejmě v situaci, že nemá skoro žádný manévrovací prostor. A to je smutný. Bylo by dobrý, kdyby se opravdu postavila jakoby za svůj vlastní volební program a řekla, přes nějaké věci vlak nejede. Ale je jasné, že pokud by se postavila, tak by nemohla být v té koalici, protože Babiš nemůže jít do takových věcí, jako nějaké referendum o vystoupení z EU. To mu není dovoleno. To znamená, ta koaliční partaj by vůbec nevznikla. Ale mohlo se tam dohodnout, že z toho volebního programu bude prosazeno třeba aspoň něco jiného, něco zásadního. Například ta finanční zodpovědnost těch politiků. Že to by přece nebylo úplně až tak od ničeho, že jo, když nějaký politik úmyslně někde způsobí nějakou škodu, no tak ji musí samozřejmě nějakým rozhodnutím, že jo, tak ji musí potom finančně nahradit. Jenže to by byl obrovský problém, protože mnoho politiků najednou by mělo strach dělat politiku, kdyby měli finanční zodpovědnost, že? By měli strach, že něco někde dodrbou a ponesou za tu finanční zodpovědnost. Potom by zase se lidi báli dělat politiku a nikdo by nic nedělal a nikdo by nic nerozhodoval. To by se potom proces řízení vrátil před rok 1989, kdy ve státních a národních podnicích to fungovalo stejně. Tam byly dosazováni vedoucí a ředitelé, kteří měli strach, že něco prostě dodrbou něco nezvládlo, tak nechtěli dělat vůbec nic. Všechno bylo při starým, nic se nedělalo, jenom se dělalo to, co bylo bezpečné a nic se neinovovalo. Ježišmarja, hlavně žádná inovace, ono by to třeba něco rozbouralo, že by se něco, začalo by se něco dělat, něco jiného, nikdo by to nezvládl. Takže ono to není tak jako jednoduché. Samozřejmě, takže plnění volebního programu je problém. A když ta strana zkrátka nemůže plnit svůj volební program a když ten velký koaliční partner tu stranu obchází a vůbec ji ani neinformuje o nějakých rozhodnutích, že tady se bude privatizovat státní podnik, tady převezeme nějakého pacienta s ebolou, tohle to všechno, chápete, to jsou jenom ukázky toho, že nikdo vás nebere vážně. A v takové vládě strana ztrácí své vlastní voliče, svoji vlastní tvář a vlastní důvěru. Mohli bychom o tom mluvit hodně dlouho. Já samozřejmě se na to dívám tak, že politika je samozřejmě jedna z těch nejšpinavějších prací, které vůbec jako na světě existují. Politika je špinavější než prostituce. To je zkrátka věc, kdy se ty strany zkrátka musí nějak dohodnout, aby spolu mohli vládnout. A nakonec se ukáže třeba, že ten jediný společný jmenovatel pro tu společnou koaliční vládu jsou jenom ta křesla a jenom ty prebendy a jenom ty pozice a jenom ty platy, které berou, protože nic jiného je třeba už nespojuje. A to je potom tragédie. Chápete? Potom je to vidět. Pak je to dokonce vidět, že malý koaliční partner neprosadí vůbec nic, ale ve vládě chce zůstat za každou cenu, za každou cenu, za každou cenu. A svým voličům říká, je to kvůli tomu, že chceme být konstruktivní a státotvorní. No. Takže každý je svého štěstí strůjcem, konec konců každý má šanci zopakovat osud ČSSD úplně bez problému. Takže takhle bych tady to uzavřel. Máme 20.43, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu, pokud máme.
1: Fajn, zvládneme druhé téma, které probereme do té 21. hodiny a které se právě týká sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Petr Pavel Zešílel a jako prezident České republiky převzal záštitu nad sjezdem Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně i přesto, že mají stále ve stanovách požadavky na zrušení veškerých Benešových dekretů, včetně těch majetkových, deportačních i konfiskačních. Dopustil se tím Pavel velezrady. Proč prezident zaštiťuje sjezd spolku, který usiluje o rozklad ústavních základů České republiky, jejich součástí jsou i právě Benešovy dekrety. Jak jsme uváděli, na jedné straně jsou Benešovy dekrety. To my jsme o tom tady vlastně hovořili už nesčetněkrát. Na jedné straně jsou Benešovy dekrety, ale to je až důsledek postupimské smlouvy, která tyto procesy ukotvila na té mezinárodní úrovni a posvětila je podpisem spojenců. Není tohle jakýsi záměr VK schválně stáčet všechno na ty Benešovy dekrety, čím se vytváří dojem jakési územní lokality nebo lokální oblastní lokality, že to je vlastně doména jenom těch Čech, Moravy a Slezska, České republiky, případně Československa, potom už zase znovu. A jak si z toho vytěsňovat, že tohle všechno bylo zastřešené postupimskou smlouvou, takže Benešovy dekrety jsou až následek, ale ten základ byl položený právě postupimí, která je mezinárodně závazným dokumentem, respektive tím hlavním dokumentem. Benešovy dekrety jsou jenom, a to už zakončím, jsou jenom jakýmsi jízdním řádem, nebo řekněme technickým provedením, jo? Ale to hlavní je přece postupem a ta se vůbec v mediálním prostoru nevyskytuje a to je to hlavní.
0: No, protože postupem samozřejmě byla dohoda vítězných mocností a to by se muselo říct, které mocnosti to byly a kdyby se řekly všechny, tak by dneska v dnešní době v Praze a v celé Evropské unii popadaly hodiny ze zdi ve chvíli, kdy to jméno jedno z těch vítězných mocností by se řeklo. přesně, to znamená, proto se o té postupy mi nemluví a to je všechno proces samozřejmě revizionismu a revanšismu. A také systém takzvaného anachronismu. O tom se často nemluví. Anachronismus tedy něco, co se snaží časově popřít čas. Anachronismus, to znamená časový vývoj, že byla někde nějaká válka, byl někde nějaký vítěz, bylo nějaké plynutí času a někde v té době tam byla ta postupim a teď se najednou v rámci toho anachronismu popření času se snaží v podstatě euronacisté tu časovou osu přemontovat, přešroubovat, přestavět, převyprávět, aby ta osa vypadala jinak. Že nacisté vlastně vůbec nebyli tak špatní. Budeme vysílat pořady o některých nacistech, že jo, tam v České republice máte ten pořad, ten může, jo, budete tam v Brně, nějaký ten v tom kině tam promítali, budou promítat o těch nacistech, kteří nebyli tak špatní, o těch SSácích, kdo byl špatný, to byli ti bolševici, to byli ti rusáci, že jo, to byli oni. Nebo Sověti, oni už ani Sověti neříkají, protože to už oni, že Sověti, to byl Sovětský svaz a Sověti byli i Ukrajinci, že? Ajaj, to ne, to už to není košer. Dneska už se Sovětama moc ne. Rusové, ano, to ano, ale Sověti už ne. To znamená, proti ním samozřejmě je to nastavené. Znamená, že Rusové byli ti, kteří způsobili druhou světovou válku, už se bude říkat. Němci se jenom bránili. Ve skutečnosti Rusové zaútočili a Němci v podstatě se snažili jenom ty bolševiky zkrátka zastavit v té Evropě. A celá Evropa tam, že jo, poslala v tom červnu 41 do toho Ruska, tam poslali prostě mírové sbory, které měly toho strašného Stalina prostě tam prostě zastavit a to byly všechno mírové sbory, že jo, a prostě tam jako, že to bylo prostě špatně vymyšlené všechno a že na neštěstí se jako prostě povedlo prostě těm Rusům to jako zvrátit a už se ani neříká, že to bylo i s pomocí jako Američanů, že Američané pomáhali Sovětskému svazu, že jo. Takhle to už se taky radši neříká, to zase pro změnu to není dovoleno, zase to by naštvalo americké partnery. To znamená, ta společnost je jakoby dneska v celé té Evropě, to znamená transformována tím mladí. Představte si, ti mladí včera šli, měli kyblíček, jo, s nějakými prostě barvami a namalovali na sochu Edvarda Beneše, že jo, v Brně, prostě červenou barvu, že má jako symbol, jako že má ruce od krve za to, že odsunul sudetské Němce z prostoru Československa. Jo, a ta skupina těch tří aktivistů, že jo, nějaký mladíčci tam na tom Facebooku, tam jsou jejich jména z tom zobrazení, jako nějakcí aktivisti, chápete? Takže jsme se dostali do doby, kdy česká mládež začíná připomínat Hitlerjugend a začíná znesvěcovat sochy našich prezidentů. Takže už nestačí jenom, že v Praze synáček současného poradce prezidenta toho času, že jo, Obergruppenführer nebo Burgmeister, nebo jak se to tam u vás říká, no, na Praze 6, že jo, jak sundal sochu Koněva. Takže ono už to nestačí sundat jenom sochu Koněva. Dneska už se znesvěcují sochy i Edvarda Beneše. Už to, a ani ty sochy komunistů, že někde by byl třeba ještě Gottwald postavený. Ne, ne, ne, už rovnou sochy Edvarda Beneše. S červenou barvou. Že jo, v Brně. V Brnu. Co, no, chápete? Odkud se to bere? Víte to, odkud to je? Je to první priorita, je to školství. Školství, které je ovládnuto nepřítelem. Globalistickým nepřítelem. Ten nepřítel v podstatě ovládá školství, vychovává děti, z těch dětí vyrůstá tohleto. Tohleto z nich vyrůstá. Všechny ty školy, všechny ty gymnázia, všechny ty vysoké školy, všechny ty humanitní, fakultní školy, všechny ty filozofické a další, že jo, všechny ty genderová studia, tady ty další věci a lidi k nepoužití, jak já říkám, kde a jsou uplatnitelní pouze v neziskových organizacích. Oni vyjdou vysokou školu, oni jsou nepoužitelní. Oni neumí vzít do ruky motorovou pilu, kladivo nebo vrtačku, protože v životě to neměli v ruce, ale umí dělat demonstrace. Že umí s kasičkou chodit prostě a vyvolávat hesla. To znamená profesionální nemakačenka, že se tomu říká. No a nemůžete se potom divit, že někteří z nich jdou, vezmou barvu a znesvěcují pomníky našich prezidentů bývalých. No, hotovo, vymalováno. Proto to, co se děje okolo sudetoněmeckého Landsmannschaftu, je samozřejmě proces revizionismu a revanšismu. Já jsem psal ten článek, tam to máte. V tom oficiálním prohlášení, na webových stránkách oficiální prohlášení sudetoněmeckého Landsmannschaftu je uvedeno, že oni požadují zrušení Benešových dekretů. Je to tam stále uvedeno jako jejich zásadní prohlášení. Oni to tam stále mají. Stále to tam mají. Pořád. I samotný Posselt říká, že pro ně jsou, že pro něho a pro Landsmannschaft, sám to říká, jsou Benešovy dekrety nepřijatelné. Sám to říká. On neříká, my jsme v pohodě s Benešovými dekrety. On neustále opakuje, že jsou nepřijatelné pro ně. A přesto oni tam s nima udělají dialog, oni je tam pozvou. Ale kdyby jenom několik šílených prostě studentíků, že jo, kteří jsou přeprogramováni ze školství, ale co se stane? Bývalý rozvědčík, který sliboval věrnost Československé lidové armádě a socialistické vlasti, tak tomuhle sjezdu, respektive tomuhle festivalu, jehož součástí je ten sjezd, tak dá dokonce záštitu. Prezident dá záštitu sjezdu, na kterém vystupují sudeťáci. A tu záštitu dal i předseda Senátu, pan Vyskočil. Pan Tajvan, že jo? Ten dal rovněž záštitu tomuhle festivalu. To znamená, to jsou dvě nejvyšší ústavní figury České republiky. Prezident a šéf Senátu dali záštitu tomuhle sjezdu. Co to je? Pro Boha. To kdyby někdo říkal počátkem 90. let, že jednoho dne bude prezident, kdyby to byl nějaký věštec. Nějaký takový, kdo vidí. A kdyby v 90. roce vystoupil, tam seděl Vašík Havlů, Jirka Dinsbírů, že jo, měli tam chlást, že jo, veselí, komunisti jsou od kormidla pryč, že jo, seděli tam v redutě. A někdo by tam vystoupil a řekl, počkejte, za 36 let bude o moci jeden z velkých důstojníků tady bývalého právě našeho svrženého režimu. Pod Václavíkem sloužil Československý lidový armádě. Vy ho neznáte? No to je, on studoval teď na rozvědčíka, že bude takový mladý, velice ambiciozní. Za 630 let bude z něj prezident a jako prezident poskytne záštitu sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu, hádejte kde. A Havel by řekl, a kde? No v Brně. A všichni by říkali, to přece není, to není možný, to máš nějaký, to jsi něco chlastal, to máš nalitý, to máš, to si přehnal, že jo, s tou griotkou, to ne, to je takový nesmysl, to tě nemohlo napadnout, to není žádná vize do budoucna, nic takového se stát nemůže, že by nějaký náš rozvědčík, a on by řekl, počkejte, já jsem vám ještě neřekl všechno. Ten rozvědčík od soudruhu ze čtyřky z Prahy, že jo, tak on udělá velkou kariéru, hádejte kde, a oni, no, kde? A on. V Severoatlantické alianci. A řeknu, a teď my nejsme v Severoatlantické alianci, my jsme teď svrhli režim, že jo, my to tady si uděláme pro nás, že jo, aby občanské fórum, aby všichni byli spokojení. A on řekne, ne. On bude v Severoatlantické alianci a on to dotáhne až úplně na nejvyššího a on se stane předsedou vojenského výboru. Bude mít frčky armádního generála a bude předsedou vojenského výboru NATO. A jako předseda výboru NATO o několik let později se stane prezidentem a ještě o pár let později poskytne záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. A Vašík Havlů by řekl, zavolal by ochranku, řekl by, tohodle blázna vyhoďte, to je magor, tomu přeskočilo, vyhoďte ho ven a oni by ho vyhodili. Protože nikdo v tom roce 90 by tohleto nepovažoval za normální. Že by občané za 36 let byli schopni bývalého lampasáka, bývalého rozvědčíka si zvolit za prezidenta, aby on potom vítal sudeťáky v Brně. Nikdo by tomu nevěřil v roce 90. Naprosto nikdo. A podívejte se, a je to pravda. Žijeme ve společnosti, žijeme v době, v prostoru, kdy procházíme procesem velkého revanšismu, revizionismu a anachronismu. Anachronismus přepisuje čas, revizionismus přepisuje historii a revanšismus způsobuje snahy o odvety a o zopakování bojů a válek, které tehdy v roce 45 nevyšly a skončily pro euronacisty špatně. Tyhle ty tři procesy jsou teď v běhu a proto vidíme to, co se v podstatě děje. A vidíme to i se společností. Společnost, která je postavená do takové pozice, že je přeprogramovaná. Ze školství vycházejí sudeťáci a náckové. Ze systému školství vycházejí genderově neukotvení, blázni, magoři a těch pár normálních, ti mlčí a ti radši drží hubu a krok, aby příliš na sebe neupozorňovali. To je taková ta většinová společnost.

0: nepřichází v podstatě tam, odkud by měla přicházet, to znamená ze zdola od lidí, ale přichází vždycky od elit ze zhora, což je samozřejmě fašistický proces. Jestliže změny vycházejí ze zhora, jsou to změny elitářské. Elitářské změny jsou změny fašistické. Ty, které vycházejí ze zdola od lidu, jsou nacionalistické, nacistické. To znamená, ten proces, který vychází z Evropské unie, je fašistický. Ten, který vychází od lidí, kteří dělají tyhle ty demonstrace, kteří dělají miliony chvilek, od lidí, kteří jdou někam do ulic, to je spodní proces, to jsou nacisté. To znamená, fašisticko-nacistický proces je znovu ukotvený v Evropě. A je asi ubíjející potom, když vidíte, že po zádech alternativních voličů se nahoru k výtahu šplhají politici, kteří v podstatě s tou alternativou nejenom, že nemají, ale ani nechtějí nakonec mít nic společného. Takhle bych to ukončil. Máme 21.01. Helenko, dáme si tak dvě písničky, jeli jsme bez přestávky, takže tak nějakých 6-7 minut a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, přesně, zahrajeme si.
2: Pojďme na to, hudební přestávku, která bude trvat 7,5 minuty, vyplní 3 hity. Jsou to hity na přání, do studia mi napsal Zdeněk. Ten má přání slyšet písničku od kapely Divokej byl Bagdad. Tak tady je. Písničky dozněly, na telefonní lince máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky VK. Vítku.
0: Ano, ano, určitě ano.
1: Ano, dneska se otáčí spíš větrníky, ale ta nevadí. Mlýnský kámen se taky otáčí, jenom my nepouštíme písničky do vysílání kvůli autorským právům, tak jenom pro posluchače jsme pustili Mlýnský kámen od Spiritual Quintet, tak je taková trošku replika. Pohodě, můžeme pokračovat.
2: Pojďme tedy k telefonickým dotazům. První volající je na drátě. Hezký večer, ptejte se.
3: Já vás taky zdravím. Zdravím nejlepší alternativu v České republice. A chtěl bych navázat na to poslední téma a říct, že zítra 23.5. v 7 hodin před IKEA v Brně bude sraz a pojede se protestní jízda. To je jedna věc. A druhá věc, si pan VK zaznamenal, tuším, že se to stalo 19. května, tak na zastupitelstvu v Brně měli občané možnost se vyjádřit k určitým tématům. A jedna paní, která měla zplnomocnění od obyvatelky Brna, taky nebyla umožněno hovořit, tak si potom vzala vlastně slovo sama a v podstatě ukázala sovětskou vlajku. Jo, s tím, že prostě se mělo klást. Ano, a při odchodu vlastně, když odcházela, tak byla obestoupena městskou policií a odvedla si státní policie. A v podstatě se ty sovětské vlajky nesměl ani dotknout. Jo? Tak jenom, co by mě k tomu dokázal říct. Děkuju.
2: Děkujeme.
0: No, samozřejmě. Je to samozřejmě ten zákon, který je to zase další příklad toho, jak ta vláda, koaliční vláda, hnutí ANO, SPD a motoristů prostě je nefunkční. Protože tohleto, že se prostě jako nesmí sovětské vlajky jako propagace komunismu, je tam samozřejmě výjimka, kdy se může, to znamená historické události, to znamená, když se slaví konec války, tak tam se jako může sovětská vlajka, ale
1: což
0: jinak jako je to...
1: Což bylo tohle mimochodem, ne?
0: No, to je těžký, jako konec války je prostě vždycky jako 8. tam u vás, nebo i tady samozřejmě, ale že v Rusku je to 9. ale tady jde o to, a jako ty květnové dny, bere se to od toho 5. do toho zhruba 9. jo, zhruba se to bere, ale tohle to bylo 19. jo, května a to už samozřejmě je po. To znamená, že ona, nebylo to žádné výročí osvobození a pokud ona tam přišla s tou sovětskou vlajkou, tak v podstatě podle toho zákona, který schválila Fialova vláda v roce 2022 nebo 2023, ten zákon by měl být zrušen. A

0: současná koalice má dostatek hlasů k tomu, aby ten zákon zrušila. To, protože ten protikomunistický zákon schválila Fialova koalice. Moje otázka teď znova míří na SPD. Jako se zaštiťují jako největší prostě alternativní strana, tak ať iniciují zrušení toho paragrafu zákazu komunistických symbolů, do kterého byla začleněna Fialovou vládou i sovětská vlajka. Osvoboditel. To znamená to, tady v podstatě jako pláčeme na špatným hrobě úplně. Protože ano, paní teď bude zahájená, že propaguje nějaké komunistické myšlenky, což samozřejmě není pravda, ale ten zákon prostě je platný a dokud nebude zrušený, tak zkrátka nikdo nebude moci nosit sovětskou vlajku jindy, než od toho 5. do toho zhruba 8. května. Protože ani toho 9. května už policie neuzná. Protože, že jo, to se uznává jenom v Rusku 9., protože je jenom 8., že jo. Proto tady je třeba iniciovat zrušení toho Fialova zákona, samozřejmě. O takzvaných zločinech komunismu, že jo. Tam byly ty symboly, že se nesmí zobrazovat, to znamená, ten zákon je z dílny Fialovy vlády, to znamená, ten je třeba zrušit, ten zákon, aby to bylo vyřešené. A to musí někdo iniciovat. A kdo to bude iniciovat? Babiš? No, ten asi těžko, ten má jiné starosti. Tak to musí udělat někdo z těch dvou menších stran. Buď motorista, nebo SPD musí iniciovat zrušení toho zákona. Jednoduchá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
2: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Tak najnovší zprávy z USA, že Tulsi Gabbardová odstúpila, rezignovala z funkcie šéfky spravodajských služieb USA a ako oficiálny dôvod menovala...
0: Nemoc svého manžela.
2: Áno, agresívnu. Áno, to asi pasuje do toho, pán Veka, čo ste hovorili, že majú zbrane na rakovinu.
0: Áno.
2: Ďalej, Thomas Messi, môj favorit a bola to legenda MAGA hnutia, ktorý bol silne pre MAGA hnutia, bol protiizraelský, tak prehral kreslo v Kentucky kreslo snemovne reprezentantov, pretože jeho vyzývateľ dostal 20 miliónov od AIPAC-u. Ten jeho vyzývateľ nikdy nevystúpil verejne, že čo vlastne chce, napriek tomu vyhral voľby proti Messimu. Takže Major Richard Green hovorí, že to samozrejme sfalšovali tie voľby. A tretia dôležitá vec, Trump Jr., sa teraz bude ženiť na Bahamách a Trump...
0: Áno, na Bahamách, áno.
2: Že sa nebude zúčastňovať na jeho sobáši, pretože má veľmi dôležitú vec vo Washingtone s Iránom. Takže asi nový útok na Irán je spadnutie. Na spadnutie. Čo by na to, pán Meka?
1: Áno. Ďakujeme.
0: Já děkuji za dotaz. Všechny ty informace, samozřejmě já jsem zaregistroval, co pan vyjmenoval. Ano, samozřejmě Tulsi Gabbardová odchází kvůli zákeřné nemoci najednou z ničeho nic, že jo. Velmi agresivní forma rakoviny, prostě kostní dřeně, samozřejmě leukémie. Jo, to je samozřejmě. Takže to je jasný. No a co se týče samozřejmě vyvolání, jednoznačně, a co se týče voleb Macy, ano, skončil, protože nasazené peníze od AIPACu není dovoleno. Kdokoliv se postaví proti sionistickým, prostě tak ho zničí. Oni ho zlikvidujou a má štěstí, že ho zlikvidovali jenom politicky, že prohrál volby, protože oni o něho mohli zlikvidovat jinak. Oni ho mohli oddělat pistolí na nemoc, že jo, to, co používá CIA, že jo, na infarkt, pistole na rakovinu, oni mají na prudký rakoviny, že jo, to jsou ty kmeny, které v podstatě ta šipka vlastně praví do těla velice agresivní kmen na bázi opičího viru, který nastartuje prudkou rakovinu, hotovo, během 3 týdnů, hotovo. To znamená, oni nemají vůbec problém tady s těma věcma a oni chtějí za každou cenu udržet prostě křeslo amerického prezidenta, aby Izrael kontroloval amerického prezidenta. No a Trump musí udělat to, co chce Izrael, takže obnovení leteckých úderů na Irán velmi pravděpodobné. Velmi pravděpodobné, že k tomu znova dojde, znovu vyletí ceny ropy někam do nebes, Evropa, no Evropa bude jezdit na koloběžkách, už brzy předpokládám, zelení tomu budou tleskat, protože že jo, zelení extrémisté, ti už to chtěli dávno, aby lidi chodili pěšky maximálně, tak se odráželi nějakými odrážedly, že jo, všichni budeme zelení a všichni se vrátíme zpátky na stromy, proto jak říkám, ty procesy zkrátka jsou vedeny tak, že Spojené státy jsou destruovány zevnitř a ta destrukce vychází samozřejmě ze svazku se sionistickým Izraelem. A vezmete si opoziční stranu, teda takto opoziční, chci říct, koaliční. Vezmete si koaliční stranu. Ta koaliční strana měla nějakého šéfa, no, čestného předsedu, že jo, motoristé. Oni se chtěli zabývat a zajímat o v podstatě jedinou věc, o zachování spalovacích motorů v Evropě. Jo? Dobrá myšlenka. Jo? Založit na tady to, na tady té bázi politickou stranu. Výborná myšlenka. Ten hlavní člověk, mu nebylo dovoleno se dostat do žádné vládní funkce ani ministerské funkce. Pan Turek může být spatřovaný jako tak trošku jako v uvozovkách blázen nebo excentrik, že jo, že tohle to tamto rychlá jízda, rychlá auta, že jo, může být tak sledován, ale v podstatě oni tím, že ho takhle zablokovali, tak jenom potvrdili, že on je pro ně nebezpečný. On by jim rušil a on by jim narušoval jejich kruhy. To znamená jejich zelenou Green Dealovou agendu. Kdyby někdo prosazoval v Evropské unii, nějaká země Evropské unie by začala prosazovat fosilní paliva, fosilní auta. Proto nebylo dovoleno. No a pan Macinka, ten se o automobilismus moc nezajímá. Ten se zajímá o Izrael. A o dobré vztahy s Izraelem. To je dané. Takže zkrátka jenom na reakci na pána, že bohužel to tak je, že jít proti sionistickým je někdy hodně, hodně těžké, hodně marné. A jak říkám, znovu opakuji, Macy měl obrovský štěstí, že jenom prohrál volby, že jenom ho vysáčkovali z křesla, z funkce, protože mohl dopadnout mnohem a mnohem hůř. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejce.
3: Já se jenom omlouvám, do toho lehce vstoupím. VK, pamatuješ si, kdo byl pozvaný na inauguraci Donalda Trumpa toho 20. ledna? Tak to byli pozvaní jako jediní z České republiky. Byli tehdy pozvaní motoristé. Nikdo to pořádně nechápal, proč oni. A teď se to konečně projevuje, proč vlastně byli pozvaní v rámci té české afilace. Jako, jo, nebo, jo?
0: Ano, ano. Přesně tak, přesně tak.
3: Byl tam teda Turek, byl tam Macinka, byl tam Turek, byl tam, jo, ale byl tam, to na tom věci
0: Turek,
3: nic
0: ale na té věci to vůbec nic nemění, protože ta afilace byla naprosto jasná, byla zjevná, ale aby si někdo nemyslel, že ta obsese k Izraeli je u třeba hnutí ANO daleko menší nebo nižší. To by bylo velmi naivní se myslet, to ani náhodou, ani omylem. Zkrátka i v SPD mají, že jo, odborníky na Izrael a izraelská vína a tak dále a tak dále. To znamená, v celé té sněmovně nenajdete prostě stranu, která by šla proti Izraeli. Tam není ani jedna taková strana, která by šla proti Izraeli. Tam byl jenom jeden jediný politik, který historicky hlasoval proti rezoluci na podporu Izraela, jenom jeden jediný, a to byl Karel Schwarzenberg. Takový bizár. A já jsem to vysvětloval, z jakého důvodu. On byl šlechtic a šlechta byla proti Židům. Historicky, vždycky. protože oni byli jejich největší soupeři v mocenských procesech. Respektive Židé převzali moc po feudalismu. Když skončil feudalismu, nastoupil systém takzvané něčeho, co byl systém bankovnictví, ovládající průmysl. Obecně to dostalo název kapitalismus. A Židé ovládli kompletně kapitalismus, ale nejenom to, spolu s tím ovládli komunismus. Ovládli internacionálu. Ovládli proces Sovětského svazu, že? To by bylo, to všichni vědí samozřejmě, to si poslechněte Pjakina, jak o tom má přednášky. To znamená, on si to mohl dovolit jako šlechtic. Jako šlechtic si mohl dovolit hlasovat proti Izraeli. Nikdo jiný z té sněmovny. To je jenom tak na okraj, no a pustíme se do dalšího.
3: Já jenom fakt jako se omlouvám, jo, ale s tím Schwarzenbergem to se nemohu nechat odpustit, já se fakt omlouvám, ale já jsem právě, když jsem si dělal nějaké reference, tak jsem vyhledal v roce 2010 ještě na zvedavec.org, tam o tom obsáhle psali Vláďa Stvora, že to je Nestor, vlastně ikona české alternativy, když jsme tady vůbec nevěděli, co to je alternativa, tak on jako fakt makal už od roku 2000 nebo 99 dokonce z Kanady. A oni tam psali právě, to nepsal přímo Vláďa Svoboda, psal někdo jiný, ale obsáhle tam právě psali o Karlu Schwarzenbergovi, že měl velmi blízko a velmi jaksi úzce koketoval a spolupracoval právě s Benny Brittem, jo, v roce 2010. A proto mě zaráží ten jeho veletoč, že najednou hlasoval proti Izraeli 10 let později. To je hrozně zajímavý. A tam právě psali, já ten, někde ten článek mám přímo, tam přímo i vypisovali,
0: ale
3: se setkávali.
0: Já,
3: tak dál,
0: já tomu rozumím. To není, podívej, to není žádné překvapení. S Benny Brittem pracuje i rodina Saxe-Coburg-Gotha a Windsor. S nima spolupracují každý den v Británii. Jo? To je normální. Oni jsou na nich závislí, úvěrově. Všechny šlechtické rody jsou závislé dneska na samozřejmě na Rothschildově klanu. Naprosto normální. A Schwarzenberg nebyl žádná výjimka. Ale právě kvůli tomu, že ten vztah je jiný, že je obchodně, že jo, úvěrovaný a tak dále, tak oni si zachovávají ten šlechtický status a oni mají to právo, oni jsou šlechtici, oni mají právo a mají dovoleno je kritizovat a hlasovat proti ním, hlasovat proti Izraeli, oni mají dovoleno. Protože oni jsou šlechta. Jim nikdo za to hlavu neutrhne, ani nemůže, není dovoleno, protože takto, že jo, oni mají tu modrou krev a toho oni se bojí. Rothschild se bojí modré krve. Že? To jsou vlastně okultní přesahy do toho, co bychom zase šli strašně daleko. Na to nemáme čas. Že jo, modrá krev Amšela Charedim a Menachal Charedim a další, že jo, tyhle ty linie, že jo, vyvolená linie, modrá linie a tak dále, tak dále. To, na to nemáme čas. Ale oni si mohou dovolit. Jo? Oni si mohou dovolit. To je proto... Pro lidi to bylo zvláštní, že nechápali. Tenkrát bylo to hlasování, to byl ten rok 2000, já už nevím, 16 nebo kolik to bylo, 17. Bylo to hlasování, že hlasoval se, že usnesení na podporu Izraele a všichni hlasovali jako jeden muž, že jo, pro podporu, jenom jeden byl proti, Karel Schwarzenberg. Tím to bylo daný. Takže pojďme do dalšího volající, aby jsme nezdržovali.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobře, můžu povídat?
1: Ano, ano.
4: Dobrý den, pane VK, tady Standa, prosím vás. To, co říkáte, poslouchám vás často, tak to není mi z toho opravdu dobře. Vypadá to, že svět se řítí do katastrofy, přinejmenším v Evropě. Prosím vás, není to přání, jo? Nebo není to otázka, ale je to dost jakoby důležitý. Až budete... pouštět písničky, nebo jestli i během vysílání, pusťte písničku od Rangers Plusů, jmenuje se to Kdo má právo, ať se lidé zamyslí nad slovama té písničky. Toč vše. Děkuji vám a shledanou.
0: No, dobře, no, já děkuju. Já děkuju. To je spíš na Helenku, no, to je na Helenku, no, samozřejmě.
3: Helenka si to poznačí určitě. Nevím, tam hrálo tak nějak zvláštně rádio u pana posluchače, úplně nějaký jiný program, to nebylo ani zpožděné to jeho povídání, nevím, to bylo také zvláštní. Ale zkusíme to poznačit, případně se to ještě zpětně pustíme a třeba příští pátek pokud Helenka najde. Samozřejmě, my tady jsme závislí i na písničkách na přání, takže určitě se budeme snažit vyhovět. Nicméně máme dalšího posluchače, Helenko.
5: Ano.
3: Tak, jste tady.
1: Tak já mám zapsáno samozřejmě a máme i dalšího volajícího, tak tedy hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, já bych som chcel len, že či byste mohl teda rozvinout ten vzťah, do jaké míry jsou teda šlachtické rody závislé na teda, nazvíme to, bankovom centre v Londýně, protože já mám z toho teda taký dojem, nakoľko sú priamými svedkami toho, ako sa im rozpadajú ich národné štáty, ako sú také štáty ako Švédsko alebo Belgicko, Holandsko zaplavované migrantami, ktorí menia vlastne kultúrnu, ale kultúrnu históriu aj kultúrny základ celej tejto spoločnosti, alebo teraz najnovšie, ako skladal prísahu starosta Birminghamu a teda došlo tam aj k tomu, že boli tam islamské modlitby, že teda, ale na druhej strane bol oblečený tradičným teda tým britským, neviem ako to nazvať, mal teda tú robu s tými insigniami mesta, že teda pôsobí to tak dosť v rozpore s tým, na čo sme boli zvyknutí, alebo nejakým tradičným pohľadom. A teda do akej miery je tá závislosť, a či tá závislosť sa začala budovať asi od toho 18. storočia, keď začal teda ročil so svojimi synmi požičiavať peniaze, a prípadne potom, keď ešte môžete, nejaká podotázka, do akej miery je napríklad rodina Baruchovcov nad nimi, alebo teda spolupracujú tie všetky rodiny v nejakom ako syndikáte, že každý má to nejako rozdelené a ročodoci tomu šéfujú, alebo no. Či by ste to mohlo
0: rozdieť?
1: Ďakujem.
5: Ďakujem, do počutia.
0: Dobře, děkuji za dotaz. Prosím vás, tak jenom velice rychle. Závislost šlecht byla historicky dána už někde od středověku, že si půjčovali u takzvaných dvorních židů, takzvaných court Jews, peníze, ale to byly třeba drobné nějaké půjčky někde tady, někde tamhle a tak dále, tak dále. Ale nikdy to nebylo tak, že ty půjčky by ohrožovaly jednotlivá mocnářství, jednotlivá impéria. Ne. To přišlo až s napoleonskými válkami. Přišlo to s Napoleonem, když Napoleon táhl na Rusko vůbec první systémové tažení, které bylo financováno Rothschildy Londýnem. A tehdy se Napoleon obrovsky zadlužil. A to zadlužení bylo u pařížské pobočky Rothschildovy banky. A v té době došlo k velkému zadlužení. A postupně i ostatní šlechtické rody v Evropě se začaly zadlužovat. Cílem Rothschilda je naplnění proroctví o likvidaci a zničení Edomu. To je jejich cíl. Na tom pracují. Ten proces je nastavený jednoduchým a velice odporným způsobem. Dobře poslouchejte. Každá země, která se dostane pod kontrolu domu Sion, to znamená Dům Sion ukotví centrální banku v dané zemi. Je zrušena Národní banka, je zrušena Státní banka a vznikne banka centrální pod kontrolou domu Rothschild. Cílem je zadlužit zemi takovým způsobem, aby její zadlužení znemožňovalo provádění suverénních kroků dané vlády. Aby vláda začala dělat kroky proti vlastnímu lidu, proti vlastnímu etniku, proti vlastnímu genomu, proti vlastním lidem, proti vlastním dětem, proti vlastnímu školství, proti vlastní ekonomice, proti vlastnímu národu, proti vlastní armádě, proti vlastní církvi, proti vlastní víře. A tenhle ten proces je dlouhodobý proces. Čím více se země zadlužuje, tím více se přestává podobat sama sobě. Británie je dnes v podstatě přeformátovaná země. Je to, a můžeme říkat, islámský prostor, až na nějaké izolované ostrůvky. To samé Švédsko. Velmi rychle se tomu blíží Francie. Tady v Německu je to tak na 50%. A postupně to má zaplavit celou Evropu. Co se tím sleduje? No, samozřejmě nepřítelem vyvoleného národa jsou křesťané. Křesťané, Edom, Edomité, nástupci tedy Římské říše, ti, kteří reprezentují západní civilizaci, západní populaci, rovná se bílou populaci, rovná se árijskou rasu, která vzešla z Iránu, z Perzie. Proto největším nepřítelem sionistických je Irán. Proto Irán se snaží ve spolupráci se svými nachým, jako je Trump, zničit Irán. Protože je to kolébka bílé civilizace, největšího úhlavního nepřítele vyvoleného národa. A cílem vyvoleného národa je likvidace celého Edomu. Skrze dluhové systémy, skrze dluhové pasti. Skrze vnitřní systémy rozvratu národů, kdy jednotlivé vlády dělají všechno proti vlastnímu lidu, kdy jednotlivé vlády západních zemí importují proti vůli svého lidu vnitřního nepřítele, importují migranty, kteří rozvrací společenský prostor původní civilizace našich evropských a obecně západních zemí. Do Evropy jsou importováni Arabové, Afričané, do Spojených států pro změnu Hispánci ze Severní a Jižní Ameriky. Jsou různé nástroje používány, ale všechny se stejným cílem, s likvidací bílého muže, bílé ženy a jejich bílého dítěte. Proto probíhají procesy na informačních prioritách s cílem rozvrátit tradiční rodinu, muž, žena, dítě, nahradit procesy, které rozvrací tak, jak káže Satan a Satanova synagoga, tedy žádný muž, žádná žena, ale pouze muž a muž, kteří sodomicky nedokážou vytvořit žádný plod. Jenom žena a žena, kteří sodomicky, nebo které sodomicky nedokážou vytvořit žádný život. A nebo non-binár a non-binár, kteří nedokážou vytvořit žádný život. Je to samozřejmě satanistický proces Satanovy synagogy. To je naprosto jasné. A zadlužování jednotlivých šlechtických rodů je jenom ukázkou toho, jak to funguje. To znamená, ty země, které jsou šlechticky založené, mají konstituční monarchii, mají feudální systémy, tak ty jsou nejzranitelnější. Proč? Z jakého důvodu? No, protože samozřejmě systém moci, který je vedený feudálně, je vedený systémem jednoduššího zpracování dlužníka. Protože jestliže dluží jenom rodina, snadně ji zadlužíte tak, aby se nemohla z dluhu nikdy vykoupit. Kdežto zadlužit nějaký sekulární stát, který je řízený parlamentem, kontrolním orgánem nějakého senátu, volebními procesy, to znamená sekulární státy se ovládají mnohem komplikovaněji. Ne, že by nešly, ale jde to pomaleji. Ten proces řízení je mnohem pomalejší. Proto tam, kde jsou konstituční monarchie, kde jsou panovníci, tak tam proces překreslování mapy a destrukce takzvaného bílého genomu probíhá mnohem a mnohem rychleji. Proto největší překreslení a největší proces a postup likvidace bílé civilizace je právě v konstitučních monarchiích a královstvích, jako je Velká Británie, jako je Švédsko, jako je Dánsko, zkrátka země, které mají v podstatě, tam je to nejdál. Ale aby si někdo nemyslel, že v republikách, jako je třeba Francie, že je to nějak zpomalené, kde pak, tam je to také hodně pokročilé. Proto jenom abyste pochopili, že šlechta byla první z mocnářství nebo z těch systémů řízení, to znamená na konci éry feudalismu, kteří se zadlužili, a byly ochotně zadluženy a v podstatě dovedly své národy do stavu, ve kterým jsou dnes. Vedoucí elity, které jsou v procesech řízení jednotlivé vlády, nasunují do těch zemí migranty, cizince, nasunují Araby, nasunují islamisty. A ti islamisté chodí po ulicích a znásilňují bílé ženy a bodají a že jo, nožem ubodají bílého muže a policie zakazuje protesty proti těmto migrantům. Velká Británie, že to je typický příklad. Chápete? Vlády potom musí jít proti svým vlastním lidem, protože ty vlády jsou zadlužené. A každá vláda, která je zadlužená, aby dostala další úvěr na svůj schodkový a nikdy nesplatitelný úvěrový rozpočet, musí poslouchat své věřitelé. Taková je realita. Doufám, že už teď chápete, proč šlechta takzvaně dealuje s domem Rothschild, proč musí dílovat s domem Rothschild. Teď už doufám, chápete a rozumíte. A také chápete a rozumíte, jakou cenu za to jednotlivé státy a jednotlivé feudální rody nakonec musí zaplatit. Takže takhle bych to vysvětlil, no a pustím se do dalšího volejci.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, pane VK, tady posluchač Jihu Čech. Já bych se chtěl vrátit zase trošku k Hitlerovi, protože mně pořád přijde, že ta jeho role pořád není aspoň v mých očích úplně objasněná. Objevil jsem práci nebo knihu jeho, nebo manželky jeho polorodého bratra Aloise, který v roce před asi 1912 nebo 11, čili před první světovou válkou, žil v Liverpoolu. A jeho manželka Bridget napsala knihu, možná až po druhé světové válce, kde tvrdí, že Adolf Hitler přijel do Liverpoolu v, myslím, že v listopadu 1912 a zůstal tam až do května 1913. A v podstatě se nechal navrbovat tajnou službou, jestli to můžu takhle vyložit vlastně po svým, a proto vlastně Hitler otevřel druhou frontu na Sovětský svaz, protože prostě dostal příkaz. Tak mě by zajímalo, jestli tato verze z vašeho úhlu pohledu, jestli dává smysl, nebo jestli je úplně jako vždy mimo mísu. Díky moc a díky za odpověď.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, tažení na Sovětský svaz samozřejmě bylo organizované, bylo objednáno přímo z Londýna, z londýnského City. Konec konců Adolf Hitler a jeho NSDAP přišla k moci díky úvěrům a půjčkám od pařížské pobočky Rothschildovy banky. To znamená, on byl v kontaktu s Rothschildy přímo od samotného začátku a jak jeho historie ukazuje, on pochází podle všeho, to je ta kniha, tam máte, že jo, jste určitě četli, že má samozřejmě původ od Nathanaela Rothschilda z Vídně, že? Původ. Proto on nemusí být někým naverbovaný, on zkrátka byl přímo z rodu, že jo, měl linii, má když to počítám, čtvrteční, no, 25% linii měl po Nathanaelu Rothschildovi z Vídně, že? 25% podíl nebo původ. Takže to je normální. Nebo tak normální. To je známá věc, dohledatelná. Z tohoto důvodu tedy on pracoval tedy na původním plánu, tedy vytvoření tedy východní fronty a získání a obsazení ruských zdrojů, ze kterých měly být spláceny úvěry pro válku, které poskytoval Londýn, Velká Británie. A tam byla určitá jistá dohoda, bylo zajímavé. Tam byla dohoda o tom, že vláda, která byla původně ve Velké Británii, tak měla samozřejmě určité vztahy se Sovětským svazem. Ty vztahy byly tak jako různě nastavené. A původním plánem bylo, že celé britské ostrovy budou obsazeny německou armádou. A ten plán nevyšel, protože se nepodařilo dobít v rámci operace tedy britské ostrovy. No a jelikož bombardovací kampaň Luftwaffe selhala, nepodařilo se vytvořit výsadek na britské ostrovy, Hitler to odpískal, tak došlo k tomu, že Rudolf Hess se pokusil prodloužit financování pro tažení na východ, na Sovětský svaz, ale bylo to odpískáno, protože při nesplnění plánu, to znamená Churchill zůstal u moci, bylo to nebezpečné pro Rothschilda, to znamená, že podpora už nemohla být dál realizována a proto byl Rudolf Hess uvězněn a do konce života nevyšel z věznice Spandau. Že o tom jsem psal, to už je známá historie, proč on nemohl nikdy být propuštěný, protože on by mluvil o tom, kdo financoval vzestup Adolfa Hitlera a kdo financoval nástup Německa na frontu, že jo, na ten plán útoku na Sovětský svaz, že to byl plán Londýna, jakým způsobem se na druhý pokus dostat k majetkům Sovětského svazu. Ten první pokus s Ulyanovem a s Trockým nevyšel. To byl pokus, který překazil Josef Stalin. Tak tohleto měl být druhý pokus. No, to je známá věc, o tom už jsem několikrát hovořil, to bych opakoval znovu a znovu dokola. Takže to si najdete, když tak potom na Aeronetu, tam je článek o tom. Je to všechno teda, tady ta otázka, je to, a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, volajícího máme, hezký večer, můžete se ptát.
7: Dobrý večer, Pradeka, a další, zdravím všechny posluchače, včetně moderátora, který posledně pustil fantastickou skladbu Santány. Ale mám takový dotaz na pana VK. Nedávno, když jsem strachal v archivech, tak jsem narazil na dokument, ve kterém podle komentujícího měl určitě prstý pan VK. A tento dokument byl o odpadávajících ručičkách, nožičkách, embryí. Byli to lidi, které ovšem v děloze měli černé oči. A mě by zajímalo, jak tyto existence, kde vůbec na to přišel, nebo kde to kde takové snímky přímo zdělovit znamená s takovýma dětma s černýma očima, popřípadně souvisí s vakcínama, které implementují do krevního oběhu grafem, který tam vlastně slouží k tomu, jako receptor nebo zesilovač přímo vln, aby ona substance se tady, aby tady vůbec mohla existovat. To mě zajímalo. Děkuji za odpověď.
1: Děkujeme.
7: Pěkný večer.
0: No a já děkuji za dotaz. Já asi vím, jak kam míříte, ale to jsem mluvil, to bylo tenkrát téma, se týkalo okultismu a to nemá nic s nějakým grafenem společného. To je takzvané vtělování, systém vtělování, že některých opravdu zlých věcí, které prostě se nacházejí prostě v některých předmětech a tak dále. A pokud jde k vtělení, tak prostě plod se začne měnit, dítě dostane černé oči, že jo, můžou dojít prostě k destrukci prostě plodu a tak dále, a tak dále. Já jsem o tom tenkrát kdysi nějak hovořil, ale opravdu teď o tom rozhodně prostě mluvit nechci. Protože přicházely v minulosti různé dotazy a že jo, lidi potom byli z toho úplně na prášky a někteří dokonce začali experimentovat a potom to nedopadlo dobře. Takže já asi tady to nebudu bez rozobírat, pustíme se do dalšího volajícího. A slyším tam sám sebe dokonce.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
8: A
5: dobrý večer, tak ja by som mal ešte jednu otázku. Len predtým nech ešte môžem povedať, keď bola druhá svetová vojna a teda hrozilo, že sovietská armáda urobí inváziu do Japonska, tak vtedy sa prvýkrát stalo, že cisár sa vôbec v Japonsku prihovoril národu. Dovtedy nikto nepočul jeho hlas, ako z bežných ľudí. Tak to je len taký akože možno na ilustráciu vzťah šlachty k svojmu vlastnému národu. Lebo hrozilo mu, že teda by mohol byť sťatý, ako teda to Rusi urobili, alebo teda bolševici to urobili svojmu vlastnému cárovi. Ale ja si myslím, sa chcel ešte opýtať, že podľa vás tá prognóza s Iránom, či by ste vedeli teraz stanoviť nejakú možno prognózu alebo do istej miery, ako sa na to pozerá ju izraelskí sionisti, že sa to teda zatiaľ nepodarilo. A či teda je ich úlohou ako Benjamina Netanyahu a Donalda Trumpa sa o to pokúšať aj 5-krát, 6-krát, 7-krát, alebo teda dospejú do nejakého stavu, kedy si povedia, že sa to nedá a tým pádom uzavrú tento proces, alebo v ňom budú pokračovať až po, povedzme, použitie jadrových zbraní. Ďakujem, do počutia.
1: Ďakujeme.
0: Ja tady tomu dotazu rozumím, ale to je úplně stejné, jako byste se ptali, jestli Izraelce přestane bavit vyhlazovat Palestince. A podívejte se, oni to dělají od toho roku 48, to dělají pořád. Je to nepřestane bavit. Jsou sionističtí, jsou prostě, jsou magoři a to je špatně položená otázka. Navíc, pokud bojovat s Iránem mají Spojené státy za americké peníze, nikoliv Izrael. A proto Netanyahu bude dělat všechno proto, aby zůstala sionistická, prosionistická klika v Bílém domě. Proto Macy nemohl zůstat, že jo, v křesle. Byl odstraněn, že jo, to je naprosto jasné. Zkrátka, budou bojovat Američané. A budou bojovat tak dlouho, dokud bude Trump u moci. Že? Aha, kdo přijde potom, to je potom s otazníkem. To znamená, dokud Trump bude u moci a bude naživu, tak oni budou se snažit prostě Trumpa tlačit do války v Iránu a bude se bombardovat 2-3 týdny, potom se přestane na měsíc. A potom znova další 2-3-4 týdny se bude bombardovat, zase se přestane. A potom znova a znova. Trump bude chtít přestat, že jo, protože to bude škodit americké ekonomice, protože bude mít dva tlaky. Jeden tlak bude z Izraele a druhý tlak bude z Wall Street, protože Wall Street tlačí na Trumpa, aby s tou válkou okamžitě přestal. No ale z druhé strany tlačí zase sionistický Izrael. To znamená, že Trump chvíli vyjde vstříc Izraeli, potom vyjde vstříc Wall Street. A takhle se to bude prostě střídat a klidně se to bude takhle střídat ještě 2 roky, nebo 2,5, než Trumpovi skončí mandát. To je asi jasný. Jedině, že by se stal nějaký zázrak a oni by se dohodli na nějakém mírovém uspořádání. A možná, že by se dohodli Spojené státy a Irán, ale nedovedu se představit, že by na to kývnul Izrael. Izrael by, kdyby zjistil, že Trump něco podepsal, tak co udělá Izrael? Nechají Trumpa oddělat. Nastřelí mu mrtvici, nastřelí mu nějakou rakovinu a on za 3-4 týdny skončí. Bude hotový. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
8: Dobrý den, pane VK, tady Standa. Prosím vás, chtěl bych se zeptat na roli Václava Havla ve funkčním období prezidenta. Na netu jsem četl článek, že Václav Havel v 90. letech údajně už slíbil nebo přesvědčoval německou stranu, že bude lobovat za vrácení majetků, nemovitostí a finanční vyrovnání pro sudetské Němce, což je teda katastrofa. Jo, někde v Německu, v německé straně, z čeho byli vykolejeni i sami Němci. Dokonce jsem četl na netu, že Václav Havel byl v polovině cesty na pohřeb Karla Kryla otočen neznámým telefonátem a že ujel do Německa se schovat. To jsou politici ovladatelní, to byl ovladatelný i Havel, v tom případě je politika fraška a my jsme jenom ovce, který jsme někam tlačení. Můžete mi zodpovědět otázku na toho Havla? Děkuji, nashledanou.
1: Děkujeme.
0: No, je Václav Havel, no, tak že jo, to bylo to svědectví, které tenkrát jsme dostali, že jo, že prostě stébáci chodili Václavu Havlovi pro cigarety, že jo, v tom roce 89, když ho připravovali do funkce prezidenta. Tenkrát on se setkal s François Mitterrandem, tehdejším francouzským prezidentem, to setkání proběhlo, kdy to bylo, v květnu 89, v červnu už se nepamatuju přesně, bylo to těsně před pádem, před listopadem 89. A setkal se s ním a už tenkrát bylo jasné, že má podporu Západu, že STBáci se ho nesmějí dotknout, chodili mi po cigarety, že ho vždycky jeli na Hrádeček, zastavili prostě motoráček, že ho skočili do trafiky po cigaretky, Sparty, tvrdý host, tvrdý Sparty a tak dále. Pánovi jenom reakce, jestli jsou politici ovladatelní, no. To je konceptuálně hodně, hodně naivní otázka. Jsou ovladatelní úplně všichni. A politik, který není ovladatelný, ten dlouho v politice nezůstane. Protože většinou se mu buď udělá špatně a odejde, jako paní Šichtařová nebo někteří další politici. Někdo odejde třeba kvůli manželovi, jako Tulsi Gabbardová a podobně. Ale všichni ostatní tam zkrátka zůstanou a musí dělat to, co někdo požaduje. A kdo požaduje? No přece věřitelé. Věřitelé daného státu, kteří posílají svoje komorníky a říkají, co se musí dělat, co se musí tohleto udělat, tamhleto se musí udělat, tohleto uděláte, tohleto uděláte. Tohle je dovoleno, tohleto v žádném případě dovoleno není. Rušit nám naše kruhy, že jo, naši agendu Green Deal, není dovoleno. No ale on je to náš čestný předseda. On musí mít nějakou funkci. Ne, on nemusí mít vůbec nic. Nebude ani ministr zahraničí, vy ho neuděláte žádným ministrem, on nebude mít vůbec nic. A ten premiér je tam jako truhlík a nemůže udělat vůbec nic. Nemůže přijít za rozvědčíkem a takzvaně mu šlápnout na krk a říct mu, hele, ty ho jmenuješ, jinak my zahájíme nějaký proces a přestaneš být prezidentem, my tě sundáme. Jo, my dáme žalobu ústavní, kompetenční žalobu a ty skončíš. Tvrdě na něho, že jo? Ne. To by tam musel být jiný premiér. Andrej Babiš tohleto udělat nemůže. Ten musí na rozvědčíka jenom slušně, že jo? Pan prezident sem, pan prezident tam. Proč? No, protože samozřejmě Andrej Babiš má co ztratit. Že? To je vždycky takhle nastavené. Zkrátka, to je realita. Takže jenom pánovi na to, že jak jsou politici, že je politika na zvracení. No ano, samozřejmě politika vždycky byla na zvracení. Proto lidé jsou s politikou pořád nespokojení. Proto chodí pořád k volbám. Takový tiskální, že jo. Kteří chtějí pořád něco změnit. A ano, jistě, ale když je konceptuálně vyprázdněnost, volí se pořád jenom strany, které prostě mají jenom něco z toho vlasteneckého programu a většinu tam toho nemají, no tak to je potom těžký, jako jo. Lidi se diví, že prostě nemají vůbec nic a to je prostě jako prostě koukat do hluboký prostě nějaký vody, že jo, a hledat tam nějaké dno a snažit se nevidět jenom svůj vlastní obraz, že to je těžký. Protože dokud se neponoříte až na to dno, tak jenom tím, že se díváte na ten obraz, tak to dno neuvidíte. Ale vidět to dno znamená namočit se. A namočit se úplně durch. A když se namočíte, tak zkrátka riskujete, že už z té vody třeba nevylezete. No, to je jenom takový příměr. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, a protože máme 57, tak už to bude zřejmě poslední volající.
1: Ano, poslední volající, hezký večer, ptejte se.
9: Dobrý večer. Já bych chtěl především teda před váma smeknout, jak před váma, pane VK, tak před Vítkem, že při těch všech informacích, které máte, si dokážete ještě udržet zdravý rozum. A plně souhlasím s tím, co jste říkal, že to, ta zadluženost už je napsáno v Bibli, že kdo dluží, tak ten vlastně musí poslouchat. A ještě jenom bych chtěl zhrnout to, že když mi někdo říká v dnešní době, hlavně aby nevyhráli volby komunisti, tak v duchu říkám, koho horšího byste tam ještě mohli chtít, když na hradě je rozvědčík, premiér je spolupracovník STB, bývalý premiér vlastně byl podržtaška sudeťáků, paní ještě, která kandidovala na prezidentku, tak vlastně ta by v té vysoké škole neměla podle mýho ani dělat uklízečku, natož bez nějaký funkci. Takže musím říct, že jako nevím, kde berete tolik optimismu, že to ještě všechno zvládáte. Každopádně děkuju za vaši práci a díky moc. Hezký večer.
0: No, já děkuju. To bylo trefně řečené, trefně vystižené, samozřejmě. Ano, je to tak, jako strašit komunistama a mít přitom bývalýho člena rozvědčíka na hradě a všechny další. To je trošku absurdní, ano, samozřejmě, ale zkrátka, víte, společnost je zkrátka tak nastavená, že je taková, jaká vychází v podstatě z rodiny, to znamená, jaká je výchova v rodině, ale hlavně, jak vypadá v podstatě první priorita světonázorově vzdělávací. A jestliže ze škol budou více vycházet Evropané, Europejci a daleko méně, že jo, vlastenci, daleko méně, nebo skoro vůbec, že, vlastenci, až na nějaké výjimky, tak zkrátka ta budoucnost lepší nebude, bude horší a horší, protože, že jo, možná si pamatujete na tu písničku z 90. let od té britské kapely Erasure, myslím, že se jmenovali. A oni zpívali, že things can only get better. Že jo, to je ta jejich slavná písnička. Že věci se mohou jenom zlepšovat. Jo? Velice optimistická, taková sluníčková písnička. Trošku chytlavá. Ale problém je v tom, že ono je to tak, že v té politice a procesech řízení platí, že věci se pouze mohou zhoršovat. A to je hodně negativní. Ale je proto důkaz. Já už jsem o tom jednou hovořil, že každá další vláda, která přijde k moci, je v pozici, že se percentuálně zvětšuje počet lidí, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že vlády, které byly před touto vládou, byly mnohem a mnohem a mnohem a mnohem lepší, než je ta vláda, která je teď. A ta vláda, která bude za další 4 roky, bude vyhodnocována jako mnohem horší než ta vláda, která je teď. A která byla předtím. Zkuste se nad tím zamyslet. Najednou s hrůzou zjistíte, že no jo, ono opravdu fakt jako takhle to nějak jako bylo, takhle to nějak jako vypadá. A odkud se to bere? No, někdo by řekl, že to je jenom psychosomatický dojem, sugerovaný, ale není. On je odvozený od faktických změn ve společnosti, kdy svobody jsou omezovány a jsou sešroubovávány a sešněrovávány více a více, s každou další vládou více a více omezení, více a více regulací. Takže logicky při pohledu zpět všechny ty předchozí vlády se zdají, že nabízely více svobody, více volnosti, více pohody, i když nebylo vůbec nic ideálního, ale bylo to o něco lepší než to, co je teď. A to, co je teď, je o něco lepší než to, co bude s příští vládou. A s další. Proto já jsem nechtěl takhle úplně negativně končit, ale bohužel takhle to funguje. A když chcete mít pozitivní prostě náladu, tak si puste od Erasure, Things Can Only Get Better, a budete mít hned lepší náladu, to vám přeju samozřejmě, takže doufám, že dneska se vám to trošku líbilo, že jste se něco dozvěděli. No a já se loučím samozřejmě nejenom s vámi, se všemi posluchači a čtenáři, ale samozřejmě s tebou Vítku a i s tebou samozřejmě Helenko, díky za pěkné písničky. No a doufám, že se tady sejdeme zase za týden po 19.45 a opět přineseme další témata z domova i ze světa, probereme všechno skrz naskrz. Takže já vám přeju krásný týden, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeju krásný večer, anebo dobrou noc.
3: Možná pro dokreslení té politiky si možná pustíte od Queenu Play the Game a možná to je přiléhavější v rámci té politiky. Každopádně já se s vámi taky loučím, VK, mě se moc hezky, děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a za vaši přízeň a podporu, které si opravdu velmi vážím. To je všechno od mikrofonu a zdraví, díte, mějte se všichni hezky, případně dobrý večer anebo dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
3: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

Dobrý večer, tak jsme se konečně připojili. Pokud jste ještě vydrželi, no tak se slyšíme. A pokud jste nevydrželi, tak se prostě asi teď momentálně neslyšíme. Protože mě to ne, že by mě to nějak nervovalo, to vůbec ne, ale... Zkrátka a dobře to tak dopadá, když se zblázní tak trochu technika. Jednoho tam podrží v tom vysílání, ten už ale nevysílá, a druhý, který má chuť vysílat, tak čeká a čeká a čeká. Ještě, že máme toho Pavla Hlávku, který to tam motičkou opravil. Tak vítejte u pořadu Pokřivených zrcadel. Já jsem rád, že i můj host vydržel a že naše Míša tedy vydržela a že nešla spát, protože už má nohy značně vysoké.

0: člověk zbystří, když mu zralá žena řekne, že to bylo 27 napínavých minut, že jo, tak jako,
1: ano,
0: chápeš.
1: Ano, 27 napínavých minut, ano, jestli se nám to ano podaří rozkopat.
0: Jsme se tu napínali, tak jako...
1: jo.
0: Ach, jo.
1: Několik lidí jsme mezi tím jako vzbudili a
0: jo, přesvědčovali. Jo, různě jsme je vyrušili od nějakých činností.
1: Činností a tak.
0: Třeba jako... Pavla Hlávku jsme vyrušili přímo od večeře, že jo?
1: Mm-hmm.
0: No. A dál už radši to... nemluvím ani.
1: Radši nemluv, prosím tě, radši ne, jako, no.
0: No a...
1: Ale chvíli to vypadalo jako, že si budeme povídat celý dvě hodiny jenom spolu sami dva. Jako.
0: Víš, ale něco podobného nastalo včera, když jsem měl komentovaný čtení. Tam mm-hmm to bylo nějakých 13 minut. A já jsem teda vysílal do zdi, aby byl pořád, aby ho mohl dát do archivu, protože vím, že při tom čtení od 15 hodin, tak těch, kdo poslouchají online, tak je málo, tak jsem si říkal, tak to je v pohodě. No ale teď je to přesně naopak. Teď poslouchá spousta lidí právě teď, no, teda chtělo poslouchat, možná, chtělo že ještě poslouchají, no, ale je to přesně no, obráceně. No.
1: 27 minut měli ticho, no, tak jako...
0: no tak to už je skoro jako Tichonov.
1: To už je jako Tichonov, ano.
0: To už je skoro jako Tichonov. No ale tak co neděláš? Hold, nikdo není dokonalý.
1: Asi ne. Tak. Ale no, zase je trošku vzrušá. Trošku něco jako jiného, než
0: samozřejmě,
1: že to má...
0: Jako...
1: Jo.
0: V určitém věku tě už vzrušují hlavně tyhle ty věci. Jako.
1: No právě.
0: Abych tak řekl, tak jsme to teda dopracovali.
1: Jo, asi tak.
0: To jsme dopracovali. No, nic. Bývá i hůř. Taková otázka, teď si ji mám položit, nebo ne.
1: Prosím tě, ale zkus to.
0: Co jsi dělala ten uplynulý týden, co jsme se neslyšeli, Míšo?
1: No, my jsme se sice neslyšeli, ale my jsme se ve čtvrtek viděli.
0: No to jo, to ano, to je pravda, vlastně to bylo ve čtvrtek.
1: Ano, my jsme se ve čtvrtek viděli, tak to byl jeden takový velmi světlý den v těch jiných chmurných dnech, který tak nějak jako mě provázeli, protože ten jejich jednotný systém na sociálce, který fakt nevím, která vláda vymyslela, ale Babišová to určitě nebyla. I když možná někdy ze začátku, dejme tomu třeba před 5 lety, tam nějaká myšlenka asi mohla být, nějakého toho jednotného inkasního místa, něco takového, že se tam někde objevilo. Ale musím říct, že ty turbulentní věci, které se odehrávají mezi Českou správou sociálního zabezpečení, programátorama mzdových programů, mzdovýma účetníma, paníma na sociálce, tak nabývá rozměru, že občas padají i ostrá slova, jo. Takže jako velmi dramatický týden, teda jako v tomto směru. Ale říkám, byl světlý čtvrtek, to jsme se viděli.
0: Ano, byl světlý čtvrtek, byla kašička.
1: Ano, ano, byla krupicová kaše. Dokonce jsme si dali všichni tři i s mým manželem, takže to bylo fakt super.
0: No tak my jsme si mohli u toho zaspívat, vařili jsme kaši, krupicovou ano, ano kaši, aby o tom nevěděli naši. Toto už jim zpívala Petra Černocká s Pracným, ne? Tuhle písničku. Jo, jo, jo, já si myslím, že jo.
1: Jo, to vůbec nevím.
0: Saksána, no. A Pracný, víš, který to je, jako je ten kudrnatý.
1: Jo, jo.
0: Ten její partner. Nebo manžel? No. Já jsou manžel.
1: Ale nevím. Nevím. No, tak takový já mám týden, takže světlý čtvrtek a jinak všechny monotónní dny, kdy tedy jako zápasím s nějakýma příšernýma tabulkama a příšernýma světinama, který jako nabývají neskutečných rozměrů a tak, jako no, tak uvidíme, no. Uvidíme, jak se s tím, kdo v republice popere, jak se k tomu, kdo postaví.
0: Jo, jo, taky to víš. Úřední šiml je úřední šiml. No a
1: jo, jo, jo, jo.

0: Jak
1: Je
0: jsi
1: to
0: se
1: takový.
0: vyrovnala se zmrzlíkama?
1: Zmrzlíci byli docela dost zmrzlí a i konkrétně tady teda v Praze. To jako musím říct, že třeba když jsme v sobotu byli na náplavce, tak to opravdu dost ostře foukalo. Jediný, co jsem měla strach, o kytičky, protože už máme venku pelargonie, nebo jak se tomu říká, muškáty. A
0: Tak počkej,
1: nejsou,
0: máte
1: co mi
0: pelargonie
1: tady
0: nebo
1: je.
0: muškáty, jako to? Nemůžete
1: Ne,
0: mít
1: muž.
0: dvoje kytky za oknem.
1: Ne, máme tady muškáty. My je nemáme za oknem, my je máme na ochozu na vnitřním traktu dvorním a máme jich tam asi takových 15 truhlíků, takže jako jsem trošku měla o to strach. Ale myslím si, že tím, že je to takových 7 metrů nad zemí, tak to asi jako
0: Jo, tak tam je to mezi barákama,
1: tam je to
0: vidíš.
1: mezi barákama, takže to, no. Jinak jsem koukala, že je jedna moje oblíbená kytička hortenzie už začíná mít náběh na květy, tak do nějakých 2, 3 týdnů už se to ukáže. Tak, no. Takže zmrzlíci byli zmrzlí, no. Byli.
0: Tak voníš
1: Dokonce jsme i
0: říky.
1: topili.
0: Topili jste. To já
1: No,
0: topím ještě
1: tak
0: pořád, no. To,
1: tím,
0: no ale teď
1: že
0: třeba koukám,
1: máš.
0: bylo odpoledne 22, teď je tam 14, skoro 15
1: Jo,
0: stupňů ještě pořád.
1: jde to, ale ráno je třeba 5-6, jo,
0: To už
1: takže
0: nebude, to bude teplejc.
1: bude teplejc, no.
0: Aha,
1: Ale
0: tak.
1: jinak vím, že topení jako takový centrální, kdo měl, tak vyply. Takže, a vyply ho těsně před zmrzlíkama, takže už minulou neděli, tak celý ten týden, co byli zmrzlíci, tak opravdu netopili centrálně,
0: No tak
1: tak
0: oni
1: topili
0: určitě
1: takový.
0: lidi vytáhli ty svetry, co si
1: No
0: napletli
1: jasně, to ví, že jo.
0: ještě za tý, jak se jmenovala ta?
1: Pekarová Adamová.
0: Jo, Pekarová, jo, no to. Tož to jo, tak dobře, Míšo, tak týden, to je pravda, no, byla kašička, bylo to dobrý, jo. No, co takhle, co vytáhneme jako první na světlo Boží?
1: To vytáhneme z
0: Asi
1: klobouku.
0: bych vytáhl teďku Kateřinu, protože teta Kateřina nám tady uvede téma, které je velice závažné.
1: No, myslím, že jich je hodně.
0: No jo, ale tohleto téma je hodně závažné. Tak pojďme na to.
1: Tak jsem
2: Tak
1: zvědavá.
2: poslední kapkou Petra Pavla a jeho okolí je záštita nad naprosto nechutnou akcí. Kde si pohrobci československých Němců, kteří byli Hitlerovou pátou kolonou, budou dávat dostaveníčko. Když podporoval Lichtensteiny proti zájmům České republiky, říkala jsem si, že jsou zatím možná prezidentovi přátelé po boku. Pak ale naprosto nesmyslně otevřel zrušení práva veta a chce vyměnit korunu za euro. Takže tohle už není náhoda. To je systematické pošlapávání suverenity České republiky. Bohužel však od toho, kdo by ji měl z první linie hájit. Je to hnus, co říkáte?
0: Tak hnus to je, pochopitelně. Vím, že se zvažuje dokonce a já čekám, kdo bude první, kdo to podá a pokud ne, tak budeme muset to nějak iniciovat. Já si myslím, že už je na čase na toho vlastizrádce podat trestní oznámení a v podstatě to jako začít řešit, ne? Toto je naprosto otřesné.
1: Podle
0: Jak
1: už
0: je,
1: je.
0: jak na tebe působí, promiň ještě,
1: No.
0: jak na tebe působí to, že prezident republiky nejenom, že tady organizuje a jak si už se vidí v nějakých Spojených státech evropských, okopává Benešovy dekrety, tahá se sudetoněmeckým landsmanšaftem. A teď nad celou tou akcí, kde se koná pochopitelně i ten sjezd sudetoněmeckým landsmanšaftu, tak převezme záštitu. Přitom i v Německu existuje organizace, která nás varuje a vyzývá, aby jsme těm sudeťákům nedůvěřovali, že jsou to všecko pohrobci lidí z NSDAP a SS a že jsou to kovaný prostě náckové, kteří opravdu jako usilují o zrušení Benešových dekretů a opravdu usilují o zpátky navrácení majetků a tak dále, a tak dále. Prezident, náš prezident, kope za jejich zájmy. To je absurdní, to je strašný. Hlavně, že se domáhá, že nás chce zastupovat ještě na těch jednáních s NATEM. No, co by jim tam tak asi vyprávěl?
1: No, za mě myslím,
0: to
1: že
0: je
1: tam
0: prostě na trestňák. Jak to vidíš ty?
1: No, určitě to je na trestňák. Já už jsem dneska trošku podnikala nějaké kroky, ale zatím jako jsem se úplně nesetkala s tím, že by někdo se do toho hrnul nějakým jako bezhlavým způsobem, ale potřebuju to poptat po někom, kdo dělá to ten trest, no, protože přeci jenom hodně lidí okolo mě dělá spíš to obchodní právo, ale ten trest jako ten je takovej jako víc specifické, no. Ale hele, uvidíme, nebudeme házet flintu do žita. Určitě se budu tímhle zabývat, protože za mě tak je Čech, anebo je to debil. Jo?
0: To jako nebo prostě myslíš, že to je jenom guma? On tak, to je úplně jedno, no, že jo?
1: On je to úplně jedno, co je. Ale nicméně jako přísahal. Teď přeci on měl nějaký, on složil nějakou přísahu jako prezident, ne? Už jenom když to vezmu z tohohle úhlu pohledu.
0: Tak on je vázaný, že jo, tou přísahou.
1: No.
0: Takže on by měl hájit zájmy České republiky, to naplno.
1: Českých občanů.
0: Českých občanů. Sudeťáci nejsou vyhnaní Češi, sudeťáci jsou vyhnaní Němci, jsou to...
1: Ale pozor, překrucuje se to, jo? Všechno se to překrucuje, no, v současné době. Spolek... To nabývá neskutečných rozměrů.
0: Spolek je pokračovatelem vlastně Henleinovy strany volným pokračováním, ale když se to vezme personálně, když se to vezme obsahově a se zaměřením, tak pochopitelně ano. Ale ono to souvisí s tím, jak oni jsou z toho jednoho hnízda. Jo? Fialova vláda, tedy dnešní opozice, pětikolka, která byla nalezlá v parlamentu, tak všichni ti, kteří tam zůstali, tak přeci bojovali za ten sudetoněmecký sjezd. A odkopali se, vyloženě se odkopali a pořád melou nějaký nesmysl o nějakém smíření. Já bych tady ještě k tomu pustil Zaorálka, který, ač máme na něj různý názory, tak ale na tuhle tu věc má si myslím docela vytříbený názor.
3: Já si myslím, že to, že se koná teď ten sjezd v Brně, tak je výsledek politiky, která se tady dělá v posledních letech. Myslím si, že ten sjezd v Brně připravoval premiér Fiala, ministr Lipavský, aha, to je jejich dílo.
4: Proč? Proč?
3: No, a potom to převzal Petr Pavel, který to potom realizoval, na to navázal a v jejich stopách pokračoval. V roce 23, už v březnu to bylo, premiér Fiala vyzvedl roli Bernda Posetla jako šéfa sudetoněmeckého landsmanšaftu. Řekl, že je to člověk, který staví mosty mezi národy a podobně, aha, což já si myslím, že je naprostá mystifikace, protože mně připadá, že v tomhle jako nikdo nevidí, nerozumí tomu slovníku, který Bernd Posselt požívá. To je pseudoevropský slovník, jako ve kterém on klidně říká, já jsem se nikdy nepotřeboval učit česky, slovinsky, maďarsky. On vůbec neuznává vlastně ty jazyky, neučí se je, i když tvrdí, že má možná nějakou krev v sobě. Na tom je to typicky vidět. Jeho Evropa je Evropa pravděpodobně, ve které se bude mluvit německy. To znamená, to celé je pseudo. Jako, a myslím si, že v tom, jak znám toho Posselta, jak si ho pamatuju, tak to vlastně není taková změna, jak se tvrdí. Ale
4: tak byl to začalo za Fialu?
3: Samozřejmě to začalo za Fialy. To je vlastně politika, která se tady dělá a kterou Petr Pavel vlastně převzal, protože on to byl, který potom v roce 24 posílá, že ho zdravit si na sudetoněmecký sjezd. A myslím, v roce 23 v Bavorsku Petr Pavel jako prezident ocení roli Bernda Posselta speciálně, jako pak tady v Česku vysvětluje, že si to ocenění zaslouží. Takže vlastně k tomu se neustále postupuje a celý slovník prezidenta Petra Pavla ukazuje, jako jak se vlastně formuje ta naše politika. Já jenom ocituju, to nebyla náhoda, že tehdy, když vystoupil v tom Terezínu nedávno Petr Pavel, tak tam řekl ty věty, které tak šokovaly, když řekl, že odpovědnost, že na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat. Teď si představ, že on to říká v Terezíně. V Terezíně, což je prostředí, kde jako se mělo připomenout, to byl nacismus, to byly hrůzy, nacistická zvěrstva, která se tam páchaly, a byl to předstupen, že jo, Osvětimi. A on tam řekne, na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat, odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijímat. Tohle řekne český prezident uprostřed Terezína a mluví o našich předcích, pak to vysvětluje tím, že tím myslel obecně lidstvo a podobně. To je nesmysl. Tady prostě je šokující, že on vlastně jako kdyby najednou přistupuje na ten výklad, že my máme ty taky ty viny.
0: Varoval ten člověk z německého spolku, varoval, že zaměňování oběti za agresora. Jo, oni už k tomu spějou, prostě oni za chvilku budou říkat, že tak jak Němci jsou chudáci, že byli odsunutí, tak no. Za chvilku tady budeme stavit pomníčky padlým německým nacistům, kteří chudáci padli, když nás bránili před ruskou invazí v roce 1945. Ničím nevyprovokovanou, ještě navíc, jo. To je ty jenom nablití, jako.
1: Jo, no tak tohle, rozumíš, 80 let od války, těch pamětníků bývá čím dál tím jakoby víc a víc jich je, teda míň a míň jich je. A teď jako ty lidi, ty to prostě převezmou tak, jak jim to bude naservírovaný. Bude jim to úplně jedno. A řeknou sudetský Němci, no ono se to tak jmenovalo, oni to vůbec nebyli Němci, to byli Češi, to bylo Ježíš.
0: Jsi jako Češi převlečený za Němce.
1: Jo, totiž já jsem něco takového už dneska jako zaznamenala, jo. A musím říct, že teda jako už jsem začala jako, už mě z toho začalo být jako špatně, jo. To jako opravdu to, co začínají vymýšlet, jestli jako to celý chtějí překroutit, nevím, ale to, že prezident podpoří konání takovéhle akce, to přeci nemůže být český prezident. A neříkej mi, že ty lidi zase v té republice jsou tady tak pitomí, že by to prostě jako musí žrali i s navijákem. Jo, jejich pár, který opravdu jako i řeknou natvrdo, už aby byly Benešovy dekrety zrušeny, jo, to bude super, jo, budeme prostě 17. spolkovou zemí a tak dále. Jo, i mezi mýma známejma, vím, jsou. Jo, ale nemůže jít být tolik.
0: Píš jména.
1: Píš jména.
0: Chci jména.
1: Ne, jako, chci jména, no. Jo, je to pitomost, jako pro Boha svatýho, to stejně jako nikdo jako nebyl v pohraničí, to nikdo jako neví, jak to tam vypadá, co to je za kraj, to jsou v podstatě jako v některých případech bohem zapomenuté kraje, že jo.
0: Hovoříš já jsem tam o nedávno našem byla. Pohraničí?
1: No, já jsem nedávno byla v Chebu a tam, v té okraji, v
0: té krajině. Ty chceš říct, že Cheb je nějak špatnej?
1: Není špatný, ale dejchne to tam na tebe.
0: No já vím, já prostě, jsem tam v pohraničí.
1: Prostě dej, jo?
0: rok 70, tak to bylo 25 let, no. čtvrtstoletí po druhé světové válce. No. V 70. roce jsme se nastěhovali do severních Čech poblíž Žatce a to ještě to pohraničí bylo vidět, jak to tam je lepený, obsazeno napůl cikánama.
1: No,
0: byly tam v té vesnici, ne, takhle, takový ty vesnice, jak jsou třeba normálně na Moravě nebo ve vnitrozemí v Čechách, to prostě nebylo tam. Jo, tam jsou starousedlíci a už dětkové spolu měli nějaký spor třeba, nebo si dětkové převzali ženský, jo, a takový. To jsou ty příběhy z těch vesnic, že jo. Se znali 200 let zpátky. Ale tady v tom pohraničí, co rodina, to odinut, jo. Takže ta sourodost vůbec nebyla.
1: Naprosto
0: takže
1: žádná.
0: Pokud by někdo měl dělat školní o multikulty, tak my, co jsme prošli to pohraničí, jo, my, co jsme v něm vyrostli, my bychom mohli vyprávět.
1: No. Já jsem asi před 3 lety byla na prohlídce opravených nějakých lázní 3, myslím, v Karlových Varech. A tam jako provázel nějaký docela mladinký kluk, to byl student, který se tím přivydělával, ale bylo vidět, že ho to baví a že to má načtený a tak. A ten tam tehda, před 3 lety, kdy o nějakém sudetoněmeckém sjezdu v Brně vůbec nebylo jako nic, jako mluvil o tom, že v podstatě z doby protektorátu a z celé té situace, tak se ten kraj tam nikdy nevzpamatoval. Nikdy.
0: No, tak logicky, protože...
1: Jo?
0: Protože těch šrámů, toho způsobu osídlení a toho způsobu jako kdyby rozjetí života v tom pohraničí. To už prostě se nikdy nepovedlo zpátky nasadit do těch kolejí. Jo. Je to takhle. Od roku 2015 oni pořádají v Brně, oni to mají, víš co, to je salámová metoda. Ty deny nějakého přátelství se pořádají od roku 2015 v tom Brně.
1: Což je skoro 11 let.
0: Ale až teprve teď to dospělo do fáze, protože náckové se odkopávají v celé Evropě, tak teprve teď to dospělo do fáze, že tam teda bude ten sjezd. Jo. Protože už je na čase se podívat, o co vlastně přesně jde. Že? A je to signál pro všechny ty, kteří se drželi zpátky, že je na čase začít brát útokem ty Benešovy dekrety. To je salámová metoda, to není nic jiného, prostě to je nějaký keci o zblížení a tak dál, nesmysl.
1: To je prostě jenom keci.
0: To je cílená akce, jo. To je cílená... Kde vznikla ta panevropská unie? No, vznikla v Brně, že jo? Kdo stál u jejího zrodu? Schwarzenberg, Uhde,
1: taky pěkný panáček,
0: a Fiala.
1: Přesně tak.
0: Mladá podržtaška Fialovic. Jo. Takže je logický, že Fiala za jeho vlády, pochopitelně, tak dále. Tady bohužel protestují občané Brna, že nechtějí, aby tam ten sjezd byl, protože nechtějí, aby se to financovalo z jejich peněz. Ale ta radnice na to úplně kašle.
1: Další věc, já si myslím, že i ty lidi se svým způsobem bojí, protože víš co, jako ta nálada je fakt jako vyhrocená, jo. Jako spoustu lidí o tom mluví, spoustu lidí se chystá do Brna. Už jsem dneska viděla, jak tam prostě jsou organizované pochody a já nevím co všechno. Ty lidi se oprávněně prostě bojí, jo. protože tam se může zvrhnout jako cokoliv, jo.
0: No, necháme se překvapit, ale jenom chci říct, ti, kdož vykřikují, že je potřeba to smíření a teď blablabla, ty keci jako jo, to je taková zvláštní sorta lidí. Oni mají zejména dvojí metr. Dvojí metr vždycky nastupuje ve chvíli, kdy nastupuje fašizace a nacizace. Když jsou lepší lidi, kteří můžou všechno, a pak jsou ty ostatní, na který to platí, ty zákony a tak dál. Já mám tady takový zajímavý rozhovor teatři z Europarlamentu. Jsou tam dva europoslanci ze Slovenska, dva europoslanci z Čech. Poslanci z Čech, co jsem tam zahlíd, tak to byl pan velice důležitý, pan, který ještě nedokázal vysvětlit ztrátu asi 120 milionů, který se rozkradli za předsednictví, za prvního předsednictví České republiky. Soudruh Saša Vondra, jo.
1: Oj.
0: No tak ten dvojí metr dvojí hledění na genocidu obyvatelstva, ta jim je naprosto vlastní. Takže si to pojďme poslechnout, protože to je velice, ale velice poučné.
4: Pri Ukrajine sa tu zázrušňujú, všetci citujú mená, vek a neviem ešte aj rodokmen tých ľudí, ktorí zomreli alebo sú zranení, tak v prípade Iránu sa tu kolegovia neboja povedať, že to bolo akože v poriadku, že oni tam náhodou zomreli, tí chudáci, akože to vôbec nie je správne a tých 165 alebo 170 detí, ktoré zomreli v tej škole, na ktoré dopadla nie jedna, dve rakety pre istotu, tak to je niečo, čo absolútne nemôžeme schvaľovať, ani žiadne vyzabíjanie civilného obyvateľstva, čo sa tam deje pre Boha. Ani to, že tam útočia na desalinizačné zariadenia, aby tých ľudí odstrihli od vody, že pre Boha to je absolútne katastrofálna situácia. To nemôžno zľahčovať.
5: Možno ani neprišlo k porušeniu medzinárodného práva, lebo ten útok mohol znamenať aj to, že to bol obranný útok na ochranu záujmov a občanov týchto krajín, teda demokratických krajín, európskych krajín a Spojených štátov.
6: Takže útok ale neodsudzujete?
5: To v záujme bezpečnosti nás všetkých.
4: Izrael tu rozpráva 30 rokov. 30 rokov Netanyahu rozpráva, že Iránci sú zajtra blízko k jadrovej bombe. Dodnes tú jadrovú bombu nikto nenašiel. Dodnes nikto nenašiel tento obohatený urán, tak ako sa dodnes nenašli zbranie hromadného ničenia v Iraku. Takže toto je veľmi podobná situácia a mňa absolútne šokuje, že túto kolegovia na druhej strane, ktorí sa proti nás, vedia byť tak cynicky, že dokážu obhajovať a si racionalizovať, prečo bolo skvelé, že Izrael a Amerika zautočili na Irán. Išli tam ako kouboji proste niečo riešiť, nevieme čo. Vyzabíjali tam civilné obyvateľstvo a my sme sa tu pred pol rokom tešili v Európskej únii, že zabíjali vedcov, ktorí boli v tom jadrovom programe a dnes sa tešíme, že zabili duchovného vodcu 86-ročného deda a to, že Američania nemajú záujmy, to je totálna blbosť. Však Donald Trump povedal tento týždeň iba to, že ideme si po zásoby ropy, ktoré sú v Iráne. Akože my sa to tvárime, že to bol nejaký útok, ktorý bol nejaký akože, že mohol to urobiť, pretože tam bolo nejaké ohrozenie. Však to má jasné ekonomické záujmy. Totálne rozbitie toho regiónu. Je to 86 miliónová krajina, ktorá je obrovská násobne viac ako Irak a ako Afganistan dokopy. A my sa tu tvárime, že teraz oni tam išli, lebo to bolo dobre a že tu k tomu, a my ideme akože určovať, alebo že nejaké Spojené štáty idú určovať, kto môže a nemôže mať nejaké zbranie hromadného ničenia alebo nejaké jadrové zbranie. Však Izrael má jadrové zbranie a vôbec nie je v programe na ochranu jadrových zbraní. Tu nám vypršali všetky zmluvy a my sa tu tvárime, že to, čo robia Spojené štáty, je dobré a kolegovia majú problém to odsúdiť, ešte povedia, že je to dobrá vec. Akože ja tento cynizmus, ja to už nedávam.
7: Ja proto vyjadřuju pochopení. Ja jenom říkám, že se domnívam, že k tomu mají svoje oprávnené důvody. Abychom si pro Putina došli do Kremlu. No tak
4: hold. Jedna otázka. Môžeme si zapol Netanyahu a pán kolega?
7: Prosím?
4: Lebo aj Netanyahu je teda obvinený medzinárodným súdom.
8: Pre Trumpa by sme si možno mohli dojít.
7: Ale to je soud, ktorý, ako ja vám řeknu, že mi nezajímal.
8: Budem reagovať na pána Vondru, lebo nikto viac neleží v tej prdeli alebo zadnici, ako ste povedali, Netanyahuve a Trumpove, ako vy. Ako vy, českí pravičiari, ako KDHci, ako PSKári, ako slovenská opozícia. A je to smutné, pretože v čase, kedy sa naozaj deje genocída, kedy tam vraždia malé deti, vy nehodnotíte, vy ste chápajúci Čech, gratulujem vám, to myslíte vážne? vraždia malé deti a vy ste chápajúci, počúvate sa vôbec, čo hovoríte? Tá výhovorka, ktorú používajú Spojené štáty americké dneska vo vojne proti Iránu, je tá istá, ako používal Bush vo vojne proti Iraku. Spomeňme si, mali tam byť zbranie hromadného ničenia a zhodou okolností sa žiadne nenašli, medzi tým umrelo vyše milióna mŕtvych, vyše milióna ľudí a toto im nevadilo, boli chápajúci. Teraz v Iráne to isté a pani kresťanka nedokáže odsúdiť genocídu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomerajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj vládnička Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené, čo s tým má Putin pre Boha.
1: Ten se rozčílil, no a ona taky. No, ty pozor, hovorí, ale, to pravda.
0: Ale tato diskuze skončila tím, že Vondra utek, jo?
1: Jo, to bylo tamto, jak ten Vondra utek. Ano, jo, ano, ano, ano.
0: To bylo to pokračovalo tím, že Vondra utek. Ale to vidíš, jako, tak Američané zaútočili na Irán, protože nás tím ochraňují. Oni nás tím ochránili, jo, to... představ si to.
1: Ano, a tímhle krmějí ty lidi a ty
0: Vyšek,
1: lidi to papoučkujou.
0: Víš, jak jsi byla blízko svému vlastnímu osobnímu neštěstí, ještě, že tam na ně vlítli. Hele.
1: Já jsem to tak nepřesvědčila.
0: Ale oni se o tom, chápeš, oni se o tom přesvědčujou, oni se v tom ubezpečujou, oni v tom mají jasno. To byl obranný útok. To bylo obranné bombardování humanitární v Jugoslávii. To byl Irák, kde z obranných důvodů sice se ty zbraně nenašly, no ale co kdyby náhodou tam byly, že jo? Tak zabijeme milion lidí, no a co? A teď narazili. Teď jsou z toho úplně v hajzlu, protože místo toho, aby Evropská unie řekla, tak, milá Ameriko a Izraeli, jako, tak sorry, všecky náklady, které máme zvýšené kvůli Hormuzu, jdou za váma. Vy nám to budete hradit, to budou reparace, které zaplatíte. Tak oni to ještě schvalujou, oni mají proto pochopení. Protože přeci soudruh Trump měl zcela bezpečí nějaký dobrý bezpečnostní důvod.
1: Ale druhá stránka věci je ta, že oni to schvalujou. Ale na pomoc mu nešli.
0: Saša nemohl chyt na pomoc, když byl vnořen do té říti. Chápeš?
1: Jo. Oni to jako řekli, že jako to schvalujou. Ale když jako Trump teda, tak pojďte soudrozi, jdeme na to, pojďte mi pomoct. Tak najednou tam nebyl nikdo, že jo.
0: No tak na hradě byla mobilizace, ale moc se jich u východu nesešlo, takže nakonec jako se nepřihlásili. No, pochybuju. Možná ty dva vojáci, co tam stráží, že tam byli, ale jako... To je... Ale pozor, to je strašně nebezpečný. To je strašně nebezpečný, protože ten dvojí metr, jo... To je vražedná záležitost. V kombinaci s nacizováním a s tím, že náckové prostě převzali otěže a začali řídit Evropskou unii, tak to je jako konec. To musí odumřít ta Evropská unie jako vřet. Jo.
1: Fakt to je spolek. No takže
0: když jsme se tady bavili v pátek s Jirkou o tom, že zkrátka Rusko se usneslo a rozhodlo, že to musí řešit tvrdou nějakou lekcí pro Evropu, no tak je vidno, že ta lekce je velice důležitá. Dozrál čas na tu lekci. Vladimír Vladimirovič je v Číně, sledoval jsem ceremoniál, ty asi taky, jeho přijetí ano. V Číně. Ty to ti bylo skoro, jako když přiletěl Trump.
1: Počkej, když přiletěl Trump, tak to takhle nebylo.
0: Tak ho přivítalo pár úředníků na letišti.
1: Ano, ano, ano.
0: A odvezli ho do budovy, kde se jednalo. No to Vladimírovi se pochopitelně dostalo jiného přijetí, to je logika. Ne?
1: Já si myslím, že to jako Donald bude těžce rozdejchávat, až se ráno probudí a bude si to promítat.
0: No jo, no, no, no. Takže
1: ne, chlapci svět, se jeli domluvit.
0: Svět je značně jakoby pokřiven, ale vidíme, jak svět se jaksi sune do toho období lekcí. Jo? Jo. Protože ta situace už není o diplomacii. To už úplně celé jako zůstalo někde pryč, protože mezinárodní právo přestalo fungovat, přestalo existovat. Spousta věcí se vyvíjí prostě zrůdným způsobem a oni to obhajujou. To je na tom to nejstrašnější. Že místo, aby lidi vzali, ty, co ještě mají nějaký někde vliv, vzali rozum do hrsti a začali aspoň třeba v rámci půdu sebezáchovy fungovat, no tak to zlo oni podporujou v plném jeho rozkroku, v plném, ne, sorry, blbě, rozkročení se, ne v rozkroku. No i když vlastně, když se to vezme kolem a kolem, tak by to taky mohlo sedět. No.
1: Ne, je to strašný. Je to strašný a ten rozvědčík na tom hradě tomu ještě jako tleská, ještě to zaštiťuje. To je fakt jako něco, to je něco zrůdnýho. Pro mě fakt zrůdnýho.
0: No to je. Zrůdný to je.
1: Pro mě prostě to prezident není. Není.
0: Takže je na čase, takhle, já si myslím, že je na čase, aby na něj bylo podané trestní oznámení, aby začal být vyšetřovaný. Protože těch pomatenců v republice, jo, těch je celá řádka. Já ti tady schválně, ti tady jednoho pustím, jo. Určitě uhodneš, kdo to je, to za prvý. Za druhý ti pak řeknu, co má na sobě, jo.
1: No, tak to jsem zvědavá.
0: To nevím, jestli, že já tě vlastně nepustím, protože to bylo tak odporný. Počkej, já to musím tady jako zařídit.
1: Jsi to smazal.
0: Ne, já to musím, vydrž chvilku tady. Momentek. Momentek, počkej. Tak já to pochopitelně vím, že to mám, jenom nevím, kde, chápeš? To je taková ta situace, to se stává potom lidem ve vyšším věku třeba, že dědové začnou mít touhu, ale vlastně už neví, jak se to v praxi potom zrealizuje. Jo? No a
1: aha.
0: No nastane tápání, tak teď jsem to našel. Takže vydrž, já to tady hodím do stroje, tak aby jsme to mohli zrealizovat totiž. To prostě, když se někomu totálně zasekne mozek, jo, tak to má své důsledky, pochopitelně.
1: Tak z toho není cesty ven.
0: On už se teda vyjadřoval, tenhle ten panáček, jo, on už se vyjadřoval.
1: Panáček, já jsem zrovna chtěl říct panáček.
0: Tenhle panáček už se vyjadřoval. Ty, tak já jsem zrovna se netrefil. Vydržaj, pianěr. Tak, ještě jednou to skopírujem. Ještě si s tím víme rady, viď? Víš, jako, že nás to nějak nerozhodí, nezasekneme se, jako v klidu, v pohodě.
1: Že to jako nás jako nikam ne. Jo, no tak jako znáš to, co no, nás jako nezabije, tak
0: to tě posílí. Já jsem tady odpoledne to pouštěl, že jsem říkal, hej, to znám, to mám. No tak to jsem teda docela jako nahranej, ti musím říct, protože jsem žil v domnění, že jako...
1: Protože to nejde přehrát.
0: Počkej, to ještě, on mi to totiž ještě poslal Jirka. To dáme, v klidu, to dáme. Tak,
1: šup, já ti věřím, pes. Já ti fandím.
0: Fandíš mi, zase, držíš mi palce.
1: Zase ti fandím.
0: Zase mi, no tak to je super, jako... Ne, tak to je dobře, že jo, protože kdyby to bylo jinak, tak to je špetně. Já to takhle, já to takhle a já to.
1: Já jsem si přeci fandila, i když jsme se nemohli připojit.
9: Když Rus vyjede na let v NHL, teďka řekněme, tak kvůli tomu umírají lidé. A teďka si musíme říct, co je víc. Kariéra toho ruského sportovce, že může vyjet na let, anebo život nějakého neznámého, bohužel neznámého člověka, který umře kvůli tomu, že Ovečkin a tak dále, že vyjel na let. Takže to, že Rusy nepouští na mistrovství světa, díky bohu, to zachránilo spoustu lidí. A tu válku drží tam, kde je.
1: Ježíš, to je.
0: Víš, co to je?
1: Opravdu. No to je debil.
0: Kdysi brankář, který vychytal olympiádu, jo. Dominátor, který ho zbožil celý národ. Můžeš mi říct, co tomu člověkovi se stalo? Pozor, má
1: ten,
0: na sobě...
1: Ten má v hlavu.
0: No, má na sobě mikinu s logem pravýho sektoru, tedy s takovým trojzubcem banderovským. Ano?
1: Ne.
0: Ano, má tuhle mikinu na sobě, takže on se cítí banderovcem asi.
1: A nebo že ten má ten mozek vypatlanej.
0: A má názor, že pokud nějaký...
1: On asi hodně dostal do hlavy.
0: No pokud nějaký ruský sportovec, hokejista vyjede na led, tak pochopitelně díky tomu umírají na Ukrajině lidi, jo. On, který v KHL vydělal mnohem víc než v NHL, jo? Čili v ruský lize si vydělal mnohem víc peněz než v Kanadě. To je normální hovado, jako to se nedá nijak nazvat.
1: Oni už i v Rusku jako se vůči němu vymezujou, že jako je magor, že není zdravej.
0: No, protože on kritizoval to, že existují hokejisti, čeští hokejisti, kteří hrajou v KHL, no a že prostě všechny peníze je potřeba jim sebrat a takovýhle keci jako. No a postaral se o to,
1: tak
0: že...
1: Tak ať navalí von ty trech.
0: Poslouchej, a postaral se o to, že ty kluci, co hrajou v KHL, tak pochopitelně nebyli pozvaní do nároďáku, že jo? Takový to je pablp, jako jo. No nic, tak...
1: Je to trochu. Víš co, jako nemá, vůbec tohleto nemá nic společného s nějakým normálním zdravým rozumem. A ještě Michal, co říká? Jaký blázec vypadaj? Kdy ty věty neměly ani smysl? Jo.
0: Ne, on se snažil, ne, tak... Dobře, tak jo, není třeba snažil. Úplně rétor, viď, jako... To by mi vadilo ze všeho nejmíň, jo, že třeba neumím mluvit pořádně, ale ten obsah toho, co z něho leze, jo... No.
1: On určitě bude podporovat Kylanské.
0: Podíváme se do Moskvy, jo. Podíváme se... Když teda soudruh Dominátor tady mluvil o obětech, pojďme se podívat do Moskvy, kde je památník obětem teroristického činu organizovaného z Ukrajiny, organizovaného ukrajinskýma teroristama banderovskýma, kteří byli zaplacený možná i z peněz, které šly z českého rozpočtu na pomoc Ukrajině nebo z peněz Evropské unie, ale také byly ty peníze od amerických daňových poplatníků, protože v tom byla namočena i CIA. Takže pojďme se podívat s panem Slotou do Moskvy k památníku obětem teroristického činu, který se bohužel považuje za vojenské zvěrstvo, za vojenské zločiny. Ale klasifikace je spíš terorismus.
10: 36,50. 36 eur 50 centov. Takto by som začal dnešné video. Ako vidíte, stojím tu pred pomníkom pri Krokus City Hall v Moskve, kde bol spáchaný teroristický útok na civilné obyvateľstvo Ruskej federácie, zaplatené Ukrajincami, banderovcami pod vedením Zelenského. A to je ten veľký rozdiel, ak to ešte niektorí zo slovenských občanov a Slovákov nechápu. Sú kolaterálne straty na životoch, teda také tie, samozrejme, že nežiaduce, bočné straty na životoch pri vojenských útokoch. A potom sú vojenské zločiny. Vojenské zločiny ako ten, ktorý sa stal tu v Krokus City Hall. Keď CIA a banderovská Ukrajina, samozrejme, že nie všetci Ukrajinci sú banderovci, ale týka sa to toho vedenia, ktoré jednoznačne banderovci sú, zaplatili teroristom, útočníkom 5000 eur, aby išli zabíjať sem do Moskvy Moskoľanov, tak ako ich nazývajú oni. A ako ich zvyknú nazývať aj niektorí pomýlení progresívci, liberáli a šialenci zo Slovenska, ktorí sa nechali oklamať a ovplyvniť. 137 obetí. Ženy, deti, mladé rodiny, dôchodci. Bezbranní, ktorí sa chulili niekde v kúte a snažili sa schovať pred tými bastardami, teroristami, ktorí sem napochodovali ozbrojení nielen nožami, ale aj samopalmi, ktorí ich tu doslova strieľali ako nejaké, a musím to povedať, zajace. Prepačte mi. A to je ten obrovský rozdiel. Všetci tí, ktorí rozprávate o nejakej agresii, o nejakých vrahoch z Moskvy či z Ruskej federácie, ste absolútne pomýlení a nevidíte, a ja už ani nedúfam, že niekedy uvidíte fakty, pretože faktom je, a je to dokázané, pretože tých teroristov chytili, utekali na Ukrajinu, utekali sa schovať do tých neexistujúcich bunkrov CIA a priznali sa tomu, že dostali 5000 eur. Faktom je, že toto sú praktiky banderovcov z Ukrajiny pod vedením Zelenského, ktorí útočia na civilistov. To sú ich vojenské ciele, civilisti. Toto nie sú kolaterálne straty, bočné straty pri nejakých vojenských útokoch. Tak ako v Belgorodskej oblasti, tak ako v Kursku, kde ukrajinská armáda a tie poloarmádne, dnes už zaradené teda zbory nacistov do armády, zabíjajú rodiny v ich autách, zabíjajú rodiny tu napríklad v Krokuse City Hall, keď idú na nejaké kultúrne podujatie. A to je vojenský zločin. A takéto niečo sa v histórii zo strany Ruskej federácie, teda toho zlého Putina, nestalo a ja vám garantujem, že sa nikdy ani nestane. Aby nejaké kultúrne podujatie plne matiek, detí, dôchodcov, mladých rodín bolo vojenským cieľom nejakého zaplateného teroristu, ktorý ich tam príde vyvraždiť zo strany Ruskej federácie. Nikdy sa to nestalo a nikdy sa to nestane. A to je ten rozdiel medzi vojnovými zločinmi Zelenského, tej jeho chunty, ktorá dúfam, že raz bude pred nejakým tribunálom stáť a nedostane len do života, ale každý jeden z nich dostane trest smrti. A to je ten rozdiel, na ktorý upozorňujem od začiatku špeciálnej vojenskej operácie. Ešte raz, stojím tu pri pomníku, aby sme nezabudli. Položil som tu za všetkých tých, ktorí si uvedomujú, čo sa stalo, kvety. Tým, ktorým nezáleží na civilných životoch, tým, ktorí fandia nacistom, banderovcom, tak za tých som tie kvety samozrejme nepoložil. Som tu, aby ste si uvedomili, aspoň tí, ktorí ešte máte štipku zdravého rozumu, že čo sa tu naozaj v realite stalo a čo sa deje neustále. A zároveň som tu kvôli tomu, pretože môjho syna, tak ako určite aj vy, učím, že ľudský život je neoceniteľný. Lenže tých 36,50 je jasný výsledkom kalkulácie tých teroristov. Dostali každý jeden 5000 eur a zabili 137 ľudí, 185 zranili. To znamená, že pre nich jeden ľudský život mal cenu 36,50. 36,50. A viete čo? Pre Zelenského a tu jeho nacistickú chuntu, tých banderovcov, ľudský život aj Ukrajincov, ako aj Rusov, samozrejme aj na Slovákov a špeciálne tých zlých Moskoľanov, nemá absolútne žiadnu cenu. Ani len 0,1 centu. A s tým sa s vami lúčim tu spred Krokus City Hall v Moskve, kde som ako jediný Slovák už druhýkrát položil kvety na spomienku tých zavraždených detí, matiek, dôchodcov, ale aj ich otcov.
0: Pavol Slota, Domov národná strana. Ten pomník tady pochopitelně je před tím zařízením, kde se to stalo. Co dodat?
1: O tom se mlčí,
0: pochopitelně, tady o tom se nemluví. A pak poplašenec, který si zařídil dobrý život díky penězům z Ruska, se navlíkne do mikiny s tím trojzubcem, takže propaguje nacistické prostě ty insignie. Propaguje insignie nacistických jednotek. Pak tam vykládá nějaký úplný fantasmagorie o tom, jak by neměli ty sportovci jako nikde startovat, protože přeci už jejich start znamená, že umírají lidi.
11: Говори ты показывает Москва. Парад победы!

0: С Днем Победы! Ура!
1: Nebo vůbec teďko. Takže pojďme Moskva, Ruská federace. Říkali jsme to tady v pátek s Jiřím, musí to zaznít znovu. Od začátku roku je ruská veřejnost připravovaná na to, že Evropu stihne prozatím několik úderů, aby si Evropa uvědomila, že když nechce slyšet diplomatické noty, kašle na mezinárodní právo, dělají si, co chtějí, porušují úplně všechny úmluvy, které existují, to se týká nějakých diplomaticko-vojenských záležitostí, kdy se dokonce chvástají válečnýma zločinama. Plácají se po ramenou.
2: Tak pojedou, no.
1: Tak bude muset Evropa ochutnat tu ruskou sílu, aby se buď zpamatovala, nebo aby se, když se nebude umět zamyslet, tak bude muset krvácet. Tak to prostě je. Osobně si nemyslím, že se to týká třeba Česka nebo Slovenska. Myslím si, že se jedná o cíle...
2: To doufejme.
1: Bude se jednat, myslím si, o cíle v západní Evropě. A jako budou si potom konečně moc odsuzovat, co chcou. Ale já se domnívám, takhle, jsou tam určitá rizika, protože když zaženeš krysu do kouta, tak je hrozně nebezpečná, že jo. Krysu zaženeš do kouta a ta je schopná vyskočit a zakousnout se ti do krku, jo. Takže zcela bezpečně je potřeba připravit plán, neudělat to zbrkle, je potřeba připravit plán na to, že budou chtít žhavit jaderné zastrašování a možná i jako použít. A nebo prostě nevím, kde by to sice vzali, ale možná by ještě vymetli něco ze skladů, že by teda jako se chtěli nějak vzepřít k nějaké demonstraci síly. Jo? Mimo jádro. To jsou pochopitelně plány, které musí existovat, musí vzniknout. Myslím si, že Vladimír Putin, jeho návštěva v Číně, buď ještě se dostaví Módy, nebo Vladimír navštíví Indii, ale jo. S těmito dvěmi mocnostmi to bude Vladimír Vladimirovič projednávat. Ne ve smyslu, zdali mu to povolí, ale ve smyslu, aby přijali společný plán postupu, kdyby. A budou seznámeni s tím, proč Ruská federace to prostě musí udělat. Vladimír Putin je v situaci, kdy už si nemůže moc vybírat a už nemůže oddalovat tuhletu věc, protože příliš dlouho po ní volá určité křídlo v armádě i ve veřejnosti, protože umírají vojáci ruští, prostě umírají na té frontě, a jedna, začali umírat pochopitelně civilisté, a začíná se víc a víc, jako těch útoků přibývá, které pochopitelně se přesouvají směrem k Moskvě a na Moskvu ze strany nacistické chunty a žoldnéřů NATO. Čili Jsou tam tři takové názorové proudy v Rusku, mluvili jsme tady o tom. Jeden, to jsou ty oligarchové, to jsou ty pro západní, proamerické, proevropské jakoby hlasy. Ty pomalu utichají, protože nemají uši pro to, co říkají. Je to taková nějaká pátá kolona, která ustupuje a momentálně se jí daří čistit díky té náladě, která je. No a pak je další hlas, že je potřeba diplomacie, protože použití síly je nebezpečné, je to hranici s ohněm. A pak je ten třetí, který je momentálně nejsilnější a který asi zvítězil, protože pokud někdo sleduje zpravodajství na ruských televizích a na ruských kanálech, ne to, co se tady blábolí někde, tak je to, o čem se bavím, že i ruská veřejnost je kompletně získávána pro ten úder proti Evropě. Zatím zastrašovací, protože je potřeba ukončit financování Ukrajiny, je potřeba ukončit přísun žoldnéřů, dneska tam bojují Britové, že jo, tak. Ale kdyby to byla válka, tak by asi do toho moc se nehrnuli, ale tím, že je to očišťování toho prostoru od nacistů s ohledem na civilní obyvatelstvo a na

0: Stali se civilními oběťmi. No a Evropa si to bude muset slíznout. Bude si možná některým...
1: No?
0: Možná v některých zemích povstanou lidé a vyhážou z oken ty svý vlády militantní pro nacistické nebo nacistické, protože konkrétně třeba v Německu mladí Němci nechtějí do armády, nechtějí jít bojovat. V Německu. Protože ať je Německo jaký chce a víme, že Němci mají k určitým věcem blízko a mají sklony k některým, tak ale tam asi funguje ta genetická paměť, funguje tam ta paměť v těch rodinách, protože i Německo mělo velké ztráty, hodně otců a hodně synů zahynulo, takže v těch rodinách se to ví a ví se taky, že bojovat s Rusem je prostě v oporážce. Takže Němci měli projekt, program na to, že znáborují 200 tisíc mužů, no a někde okolo 10 tisíc. To byl výsledek, jo. Mladí Němci, byť jsou připravovaní, jo, byť jsou připravovaní, nehrnou se do toho. Kdo by chtěl jít umřít na frontu?
1: No nikdo.
0: Takže uvidíme. Nebude to trvat dlouho, protože zatím všechno běží podle těch informací, které jsou k tomu dostupné. Vladimír Vladimirovič je v Číně. Může to být taky telemost s Modim, nemusí to být osobní schůzka. Může Modi doletět do Číny, může Vladimír navštívit, anebo to můžou vyřešit prostě nějakou komunikací. Modi má složitou situaci, protože oni mu tam podpalujou, že jo? Rozmlíchávají mu tam prostě
1: Ten není úplně v jednoduchý situaci, ano.
0: Takže ten to tam jako nějak urovnává. Takže Indie je taková zaměstnaná momentálně sama sebou velmi. No ale Indie by asi stejně vojensky jako se do toho nehrnula. Mluvil jsem v pátek o tom, že se velmi zapomíná na Severní Koreu, ale Severní Korea je k Ruské federaci v užší vojenské dohodě než třeba Čína. No a víme, že po Číně jde Amerika. To znamená, že Amerika má takovou představu, že prostě za všechno špatné v Evropě může Putin.
1: Čína.
0: Může Putin. A za všechno špatné. V Americe může Čína, přesně jak to říkáš. Jo?
1: Může Čína.
0: Protože se to propíralo v kongresu, pochopitelně jsou tam hlasy silné. Nic to si měla Amerika rozmyslet dřív. A vidno je, že se nepoučili a teďko dostanou opravdu za vyučenou. Navrhli zase nějakých debilních pár bodů, asi 6 nebo kolik. Pořád navrhují to samý dokola. A mě jako Iránci se s nima nepotřebujou dohodnout na nějakém řešení za předpokladu ústupků. Iránci budou s Amerikou jednat jedině jako vítěz s poraženým. To tak cítím a je to vidět úplně ze všeho. Prostě Amerika bude muset přiznat, že je poražena a bude muset přiznat placení reparací. A možná nejenom pro Irán, ale možná pro celý ten prostor toho Blízkého východu. Pravděpodobně se pak do toho můžou namotat reparace Sýrie, Irák, Libie, protože to všecko je to. A když se do toho ještě přidá v podstatě Izrael, protože to říkal Jiří v pátek, Izrael je rozbombardovaná země. Jo. Tady se zase o tom nemluví, ale Iránci jako dostali těžkou sodu. No a for je v tom, že

0: zatímco všem asi dochází zbraně, munice, střelivo, rakety, no tak Iránci ještě navýšili o 20%, mají toho víc než před začátkem toho konfliktu, takže já myslím, že tam je to jasný a tam si Amerika naběhla na výdle, bude se s tím muset popasovat. A myslím si, že to nebudou mít jednoduché. Prosím?
1: Víš, že to nevěděli, teď jako do prčice, jako ví, jak je Irán veliký, ví, jaký jsou tam podmínky, ví, jak se to tam vyvíjelo, vyvíjí. Tak neříkej mi, že tam Amerika prostě si dobrovolně šla vylámat zuby.
0: Lidi z Pentagonu to věděli, ale,
1: víš, jako...
0: ale umělá inteligence vyhodnotila.
1: Poradila.
0: Umělá inteligence, ano, poradila. No a tak Donald, když umělá inteligence to řekla a je tak chytrá, no tak do toho šel, že jo? Takže, co dodat? To je. Jak vidíš, boží mlýny, jak se říká, melou, hellou, mlýny melou.
1: Hellou, melou.
0: No takže to je situace tady. No a teď bychom se mohli podívat zase zpátky do Čech třeba. Což no takhle jde. Dát
1: co
0: si...
1: Co tady děje?
0: No což takhle dát si Bitcoin?
1: Jo, no, tak povídej, co jsi zjistil okolo Bitcoinu?
0: Povídám pohádku, že Bitcoin jim nasadil oprátku. No, tak se to pojďme pustit. Máme tady zajímavý rozhovor a tak by bylo velmi chybné, kdybychom se ho nepustili.
2: Tady se dozvíme nového. Dozvěděli jsme se něco nového. Přišli dva ministři, dojem vážného prohlášení. Jaký je v tom posun? Proč teď?
3: Tak proč teď? Protože byl dokončen ten audit, který zcela jednoznačně odhalil ty skutečnosti, které jasně nasvědčují k tomu, že tam byl spáchán trestný čin. Víte, já jsem, ještě jsem nebyl v Poslanecké sněmovně, tak to nebylo tolik sledované, ale 6. června loňského roku jsme jako strana PRO uspořádali tiskovou konferenci, na níž jsme oznámili podání trestního oznámení v této věci, protože tam je naprosto flagrantně naplněno hned několik trestných činů. Prostě legalizace výnosu z trestné činnosti je evidentní. Já když jsem dneska sledoval paní Decroa, jak tam nervózně blábolí něco o tom, že prostě se snažila vyhnout z toho, aby stát byl zatažen do nějakých dlouholetých sporů, co to pro boha je, co to je za výrok, já tomu vůbec nerozumím. Přece v momentě, kdy někde přišel nějaký zámečník a měl na účtě 12 miliard korun, tak museli všichni vědět, že ty peníze jsou nelegální. Všichni v tu chvíli, kdo se na tom podíleli, museli vědět, že ty peníze jsou nelegální. Kdybych tenhle případ dal svým studentům na policejní akademii a neřekli mi, že to je legalizace výnosů z trestné činnosti, tak je od té zkoušky vyhodím. A jenom chci poznamenat jednu věc, která je naprosto zásadní a je velmi často opomíjena médií. 25. března přichází náměstek ministerstva spravedlnosti Radomír Daňhel na finanční analytický útvar k panu Hilmarovi, který je ředitel, a ptá se na to, jak by finanční analytický útvar na to reagoval. Pan Hilmar na to odpovídá a říkal později, že nikdy za svou kariéru podobný dotaz nezažil. To znamená, už to je evidentní, že se tam něco dělo.
2: Děkuji, pardon, že to opakujete, já jsem se ptala
3: já
2: na to.
3: Jenom dokončím,
2: co je tam nového? Tohle všichni víme.
3: Já to jenom dokončím ty věci.
2: Dávno to víme.
3: A situace je taková, že dva dny potom stát začal dražit bitcoiny, které finančně analytický útvar zajistil v té jiné věci z naprosto stejné peněženky, z naprosto stejného zdroje a prohlásil to nebo podal na to trestní oznámení finančně analytický útvar. To znamená, že my jsme další dva měsíce dražili špinavé bitcoiny naším úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Zbyněk Stanjura měl a musel tu dražbu zastavit. To znamená, on je odpovědný za legalizaci výnosů z trestní trestné činnosti.
2: Už vám můžu
3: to znamená, že v tuhle tu chvíli, pardon, že to takhle říkám, ale ono je to naprosto zásadní, aby ty diváci věděli, co se tady stalo. Takže já jsem přesvědčen, že tady došlo k naplnění tohoto trestného činu a dokonce jsem přesvědčen, že Eva de Croix tady naplnila skutkovou podstatu trestného činu nadržování, neboť zásadním způsobem omezovala přístup k těm informacím, které zcela jednoznačně prokazují, že to trestní oznámení bylo podáno naprosto důvodně. V neposlední řadě to zásadní bylo, když vlastně zastavila vydání té zprávy koordinátora Davida Uhlíře, bývalého ústavního soudce, který právě chtěl úlohu Zbyňka Stanjury popsat v té své zprávě a ona ji zastavila. Ale to, je to podle mě jasné.
2: Tak to úplně...
0: No jo, dvě dávky. Ale všímáš si, ona i ta Wolfová je jako praštěná, jako oni už jsou, jak bych to řekl, přeci on tady dává nějaký kontinuální obraz té věci a to víme. Něco nového, jako no tak nově to bude o tom, že bude obžalován Stanjura, de Croix, no a další, který prostě asi šéf, možná šéf, šéf úřadu zastupování státu ve věcech majetkových, kdo tam ještě do toho může, pak nějaký náměstci, premiér pochopitelně.
1: Jo. Ty jo, až tak, že by to bylo.
0: No samozřejmě, když si k tomu dali souhlas, ne? Já si myslím, že zatím zavřeli Blažka do vazby toho právníka a toho, že jo, náměstka jeho. No a teď jde o to, aby chlapci začali zpívat, proto je nepozbírali všechny, že jo. Teď budou chlapci muset zpívat a na základě toho, co oni zaspívají, no tak to bude rozšířovaný na další a další osoby. No, tak co k tomu chceš?
1: No a tak si tu žijem.
0: Mafiáni těmi legalizovali špinavý peníze. Pozor, to už se nemluví o tom, že někdo ukradl 12 miliard, jo. To se nějak zapomíná ještě
1: říkat.
0: No to
1: je další věc, že se pořád mluví miliardě, ale kde je těch zbylých, že jo? No.
0: Jsou ty zbylí, jo.
1: Tam je chlopci doli.
0: Takhle, kam si jim zatoulali. My si možná zatoulali. No, a když slyším ty blbičky o tom, jak furt okopávají kotníky té vládě, protože prý špatně hospodaří, protože prý, no tak to zase bude Reichl, pochopitelně. Já jsem vlastně taková jeho marketingová agentura.
1: Hele, ty bys mu to měl jako nějak předestřít, že ho takhle všude jako hlásíme a uvádíme.
0: Tak jako no přitom mám k němu docela spoustu jako... výhrad, jo?
1: Jo, to já taky, to taky, no.
0: Jo, no ale tak každý si to může odpracovat, když se bude podílet na té nápravě, no tak uvidíme.
3: Přátelé, nikdy bych nevěřil tomu, že mě v Poslanecké sněmovně potká vpravdě surrealistický zážitek. Ale stalo se. Včera na zasedání zahraničního výboru, kde jsme probírali rozvojovou politiku Českého ministerstva zahraničí. Petr Macinka nám tam přišel přednést seznam různých aktivit, které se z vašich peněz, jste zaplatili na daních, financovaly. Na základě rozhodnutí Jana Lipavského, co by ministra zahraničí, a Petra Fialy, co by předsedy vlády. Já tady mám pro vás namátkou takovou ochutnávku toho nejlepšího. To se pobavíte. Posílení kapacit srbských nezávislých médií v informování o výzvách zelené transformace. Green dealovský nesmysl. Produkce čili v Zambii. Rodinné kurníky v Salvadoru. Včelaství v Hondurasu. Chov drůbeže v Ugandě. Nebo lisování oleje v Ghaně. A k tomu samozřejmě přehršel politických neziskovek progresivistického směru, které tunelují peníze od rána do večera. Tohle všechno se platilo z vašich peněz. No a když Petr Macinka řekl, že samozřejmě to kompletně škrtlo, tak přišel právě ten moment, kterému jsem opravdu nechtěl věřit. Já jsem přemýšlel o tom, že skutečně půjdu sepsat okamžitě trestní oznámení za porušování povinnosti při správě cizího majetku, protože přece tímto způsobem nikdo normální nemůže s penězi daňových poplatníků nakládat. A v tu chvíli se přihlásil o slovo Jan Lipavský a řekl, že on je na to pyšný. Že je pyšný, že pokračuje v havlistické tradici naší zahraniční politiky. To ať pokračuje, ale zasví. Přátelé, podívejte se na to, co jste tady měli 4 roky. Vládu naprostých diletantů, kteří prostě rozhazovali vaše peníze plnými hrstmi po celém světě. Tomu je samozřejmě konec, i když tam prskali na celou místnost a chtěli, abychom pokračovali v těchto nesmyslech dál. V žádném případě zapomeňte na to. My budeme s vašimi penězi nakládat velmi obezřetně, velmi transparentně a přejdeme od té ideologické zahraniční politiky k té praktické, realistické, k politice ekonomického směru, tak, abyste z těchto vynaložených peněz také něco měli, aby z toho něco měla Česká republika. Neskutečné. Platili jste rodinné kurníky v Salvadoru. Přátelé, já vím, že byste chtěli, aby se řada věcí odehrávala rychleji, já si to přeji také, ale věřte mi, že děláme kroky těmi správnými směry a že tohle plýtvání vašimi těžce vydělanými penězi je prostě a jednoduše v tuto chvíli u konce. Mějte se hezky, buďte pro a už nikdy více českých peněz na rodinné kurníky v Salvadoru nebo na chov drůbeže v Ugandě. To fakt ani náhodou. Hezký večer všem, užívejte si Velikonoce a brzy zase na viděnou.
0: No, ty jsi vlastně spolumajitelka, spolumajitelka nemovitostí, víš to?
1: Kurníku v Salvadoru.
0: No, v Ugandě.
1: V Ugandě.
0: V Salvadoru.
1: No, tak jako dobrý, tak třeba tam mám i nějakou slepičku, že jo, nějakou prostě tam
0: vajíčka,
1: kvoka, kdáka.
0: Vajíčka, máš vajíčka.
1: No, vidíš. No,
0: počkej, slepička, co kvoka, no, to je v parlamentu evropském. Víš?
1: No, já se teda na to vykašlu, tyjo. Tak já jsem spolumajitelka tadyhle kurníku. No, tak jo, ještě tam lisovali nějaký volej a co to je, jako ještě, no, to jsou věci. No jo, no, tak hele, víš co, jako, dají se psát různý diplomové práce, tak proč by se nedali takovýhle různý projekty začít, že jo? Tam možná, že ani neví pisatel nebo zadavatel, nebo já nevím, kdo to dělá, kde Uganda leží, ale hlavně, že si na to vyinkresoval peníze, že jo?
0: No, my se zase přeneseme teďko. zůstaneme v České republice a přeneseme se Hradčanská 1.
1: To se přeneseme do sídla našeho. Ne našeho, ne pak našeho. Do sídla toho zkorumpovaného Pepy.
0: Pávek je tu pro všechny landsmanšaft lidi. No tak, ne? Prima. No, pojďme se podívat na jednu tiskovku prezidenta.
4: Stačí, že se budu muset tvářit, jako že mě vůbec nenasral ten Macinka s tím rudým bránem. To teda, to bude vůbec jako zajímavý. No. Ale to se mi ještě ulevilo, člověče, že nesehnal to rudý právo právě. Kde je se mnou rozhovor. Jo? Tam je rozhovor o tom, jak je naše země v bezpečí díky Sovětům a přítomnosti sovětské armády. Teda to by bylo opravdu, to by bylo strašný, teda, opravdu. No. Ale to nenajde, já jsem samozřejmě všechny výtisky nechal zlikvidovat. ty vole, a co teprve, kdyby někdo četl ty posudky? No, jak mě komunistická rozvědka chválila, co by bezvadného perspektivního kádra, no to je, ty vole, to by byla jízda, no. Ale víš co, jako, na to je všem jako nejvtipnější, že minář organizuje normálně. Minář organizuje na moji podporu na letní demonstraci. Hele, to bude historická chvíle. Největší demonstrace na podporu bývalého komunistického rozvědčíka v dějinách této země. To se ještě jako opravdu... Hele, já myslím, že takovou podporu neměl ani Gottwald, člověče. No, no to je super. No, tak Havel se asi bude obracet v hrobě, no, ale to... No nic. Hele, prosím tě, ještě zavolej Vaškovi Moravcovi, jo? Jestli by nechtěl být můj teď už oficiální tiskový mluvčí. Ale hovno Bára Kroužková. Vašek je známější. No, a jestli nechce mluvit, nevadí, stačí, když bude mlčet. Když se vedle mě objeví jako morální maják. A když se zavedeme funkci tiskovýho mlčíka, jo? A udělejte mi, prosím vás, sestřích těch nejlepších momentů za 3 roky mýho prezidentování. No, v maskáčích, na Harley, se svěrákem, ne se svěrákem, ne ten je starý. Radši s Evou Farnou třeba. No.
5: Pane prezidente, volej média, prý je to celé venku, živé vysílání běží už 5 minut.
4: Aha. Vážení spoluobčané, to, co jste viděli, byla samozřejmě umělá inteligence. Vidíte, bylo to skoro k nerozeznání ode mne. Zkrátka Petr Pavel, jen s vlastním názorem a bez filtrů. Tak jste se jistě jenom chvíli domnívali, že jsem to já. Bylo vám jasné, že to nejsem já. Bylo to varování, že každý může být zneužit a manipulován. A my jsme ten hnus záměrně odvysílali. Nenechte se zmást a manipulovat. Ale stačí, že se budu muset tvářit.
1: To bylo hezký. To bylo fakt hezký.
0: Já si myslím, že...
1: A pravdivý.
0: Jablonskýmu se povedlo vystihnout to pokrytectví, jo.
1: No, tu podstatu jeho.
0: Ano, přesně. No a to, jak on ze sebe dělá to, co není. Rád by tím byl asi. No a moc mu to není platné.
1: Tak on je pouze voděná loutka a víš co, ono taky, jako vem si to, jo. On je sice zvyklý poslouchat, je to voják, všechno, ale ona tě to taky nebaví, jako být pořád jenom voděnej. On asi taky by střeba.
0: Jo, myslíš, jako, že bych
1: jako
0: chtěl...
1: někdy si řekl,
0: jo, něco sám jako vymyslet.
1: Jo, třeba jo, hele.
0: No tak, to musí překonat 2 překážky. Koláře a Madame Lady
1: ano.
0: Doma.
1: Jo.
0: To ona ho má na starosti,
1: ale nezapomeň, že dítě ve 3 letech, že tam zaznělo, že má ty 3 roky toho prezidentování. Dítě ve 3 letech prožívá období prvního vzdoru. Ale čeho my se ještě můžeme dočkat?
0: To nevím.
1: Ne, tak teď už jsem to fakt zkombinovala. Jako.
0: Mišo, víš, proč má blondýnka v ledničce prázdné lahve?
1: Ne.
0: To je pro ty, co přijdou na návštěvu a nepijou.
1: Jsme v takovém
0: dobrém rozmaru. Pojďme se, přesuneme se do roku 2040.
1: Už mě bude trošku víc, jako, no.
0: Tak když ti nepíšou, jestli se toho dožiješ, tak to máš dobrý. Takže v roce 2040 se stala taková zvláštní věc, jo. No. Představ si, co se stalo. Dorazili F-35.
1: Ne.
0: Jo, dorazili F-35 a pozor, rovnou je dali do muzea vojenského.
1: To asi museli.
0: No, ale jeden z těch strůjců, pochopitelně, bývalý to premiér, volá bývalé bývalé ministryni obrany, tak to je taky hodně zajímavé.
6: Ale nazdar, ty stará vojno.
7: Jani, tak už dorazily ty F-35, sice se opozdily o 5 let, ale když ve smlouvě nemají žádné penále za zpoždění, tak buďme rádi, že vůbec dorazily.
6: No hurá, těším se na ně 16 let. A ty jsi je viděl, Peťo?
7: Jojo, šel jsem okolo a kluci mě sem pustili, o víkendu sem zajdu s rodinou.
6: A nevíš, co na ně říkal Zuna?
7: Hele, tak to nevím, ten je, myslím, už v důchodu a koho tam teď má premiér Reichl, netuším, já už se o politiku, Janičko, vůbec nezajímám.
0: Teď stojí před tím, ty stojí před tím muzeem a okolo lítají prostě takový ty moderní plavidla, že jo?
1: Jasně, jasně.
0: To je taky dobrý business, jako. To se, jo, takový nákup, to takový kšeft prostě k nezaplacení.
1: Ale já si myslím, že F-35 my určitě nikdy v životě nedostaneme. Ty peníze jsou nenávratné. A vlastně, jako, nikdy nebudeme říci, že by nás takovýhle letadla chránili, notabene, jestli by se na nich někdo učil lítat.
0: Víš, co je for? Víš, co je for? For je v tom, že my jako Česko máme nějaký závazek v NATO. A ten závazek v NATO říká, že máme na starosti budovat nějaký typ armády, máme zabezpečovat v rámci NATO určitý služby, rozkazy, určitý operace. A máme budovat pozemní vojsko. Jo? My třeba vůbec nemáme budovat nějaké letectvo a ono se může stát, že nám třeba to na to řekne, že ty stíhačky vůbec nespadají do jakoby toho plánu NATO a že nám je ani neuznají ty peníze.
1: Do toho.
0: No. Že nám je do toho neuznají. Protože Fiala tady zavedl takovou věc, že tvrdí a začali vykazovat vůči NATO, dejme tomu určitý typ financí, jak on vykládal, že to bude to 1,5% na ty věci související, tak ale to vůbec nemělo odsouhlašeno. Takže teď ten problém není ani tolik o tom, kolik budeme platit v roce 2026 a 27 třeba. To není tak velký problém. Problém je, že máme deficity, které nám vznikly tím, že Fialova vláda tvrdila, že naplňují ty deficity nebo ty povinnosti těch procent vůči HDP, že je naplňují. Ale oni jim to z toho vyhádají. Je to jako, když prostě přijde kontrola a vyhážou tomu podnikateli faktury, který nesouvisí s činností jeho a nemůžou mu je započítat do nákladů. To ti je blízký, jo? Jsem ti takový vysvětl na něčem, čemu rozumíš úplně perfektně. No tak, a naši posluchači taky. Takže může být, že prostě řeknou, no ale vy jste zaplatili třeba jenom 1,2%, to znamená, že v příštích letech to budete muset doplatit.
1: No, tak my budeme mít. Takhle, my zaplatíme v 35, který mít nebudeme, ještě nám je neuznají a budeme muset platit dál.
0: No, protože oni ignorovali, že to na to řeklo, vy máte za úkol ty peníze vynakládat tímto způsobem a za ty peníze budovat takovýhle typ armády. Oni ty peníze prostě utráceli. jinak, protože tam asi byly lepší ty, že jo, lepší provize. Asi se to s nás tam teď odlilo a tak dál. No a teď se to neuzná ani, jo. To je zajímavý.
1: A ono se čuče... To bude docela pěkný oříšek.
0: A ono se čuče kradlo asi docela, to víme, jo, ale ono se ukazuje, že se asi kradlo, kde se dalo, jako. Mám tady kotel Míšu Jílkovou. Mám tady, počkej, něco nám tu běží. Mám tady kotel Míši. Míšin kotel, čověče. To je jako, kdybys tam byla ty, viď? To. Míšin
1: kotel. Že bych byl v kotli?
0: No tak pojďme do kotle, k Míše do kotle. Tady máme profesora Petra Druláka s bývalými jaksi aktéry ve vládě a jde o peníze tajných služeb, jo.
8: Vy totiž nejste příznivec navyšování peněz tajným službám. Proč? Jako?
9: Tam samozřejmě ty tajné služby, no zejména mě překvapuje, že tady představitel bývalý koalice vůbec mluví o vojenském zpravodajství. To je jeden z největších skandálů vašeho působení. To, co se dělo s rozpočtem vojenského zpravodajství, to jednou vyjde do učebnic.
8: A co se dělo?
9: V roce 2024 dostali 5 miliard. Podle rozpočtu na konci roku měli 9 miliard. Nějakým způsobem jim během toho roku přibyly 4 miliardy. Nikdo nevysvětlil jak.
8: Není to dobře?
9: To není
8: třeba
9: dobře.
8: Nakoupili techniku,
9: no, to právě nikdo neví, na co ty peníze dali. Tam je to, já myslím, že teďkon tahle vláda, tam bude rozjíždět vyšetřování a ukáže se, co z toho se rozkradlo, co z toho šlo na nějaké věci, které jsou nepřiznatelné. A kolem vojenského zpravodajství je takovej skandálu. Každý rok jsou tam miliardy, které jsou nezúčtovatelné, nedohledatelné. Takže já jsem rád, že tahle vláda
8: čerpáte z nějakého věrohodného zdroje.
9: Podívejte se, já vám řeknu, podívejte se na ten rozpočet. Když se podíváte, každá zpravodajská služba dostane rozpočet a když během toho roku ten rozpočet se zdvojnásobí a nikdo nedokáže vyjádřit pro, tak to je hodně ano, nestandardní
8: pan
9: situace.
8: Poslanec,
9: hodně
8: poslanec.
10: Pane profesore, vy jste diplomat bývalý. A velice dobře znáte kontrolní mechanismy parlamentní demokracie. Znáte, že i tyto služby jsou vystaveny vnitřním kontrolám.
9: Nic takového neexistuje. To, že čistě formální zpravodajskou službu nedokáže žádná parlamentní komise kontrolovat.
10: Podléhají vnitřní kontrole. Vnitřní. Kdyby tam byl nějaký problém, tak se to řeší. A to, že vláda zadala audity, já to vítám. OK, ale vy tady hážete, že se tam kradlo a že uvidíme. Jak si vůbec dovolujete něco takového říkat? Takovýhle spekulace. Jestliže audity něco odhalí, v ten moment máte právo na to ukázat prstem. Ale do té doby je to pouhý útok na tajné služby.
9: Pokud to tajné služby nedokážou vysvětlit, tak je na místě, aby jsme měli tohleto podezření.
11: Ne, máte k tomu nějaké dokumenty, které nám tady teď můžete předložit?
9: Tajná služba, že by nám ta tajná služba předala dokumenty, že jo? Že by nám dala tajná služba dokumenty.
10: Stejný jako vaše...
0: No,
1: máš... Všichni už kradou a všichni kradou.
0: Je jo. Inu, jak říká Babiš, lže ráno, lhal jsem ráno, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS.
1: Předseda ODS.
0: Jo, lhal jsem včera, lhal jsem dnes.
1: Včera lhal jsem, předseda dnes jsem předseda
0: ODS, ano. No, tak další, jo, jako černá díra na peníze. Prostě oni jsou nekontrolovatelní, tak co by se kontrolovali, ne? Kdo je kontroluje?
1: Nemůžou kontrolovat.
0: Oni se vnitřně kontrolují sami. Takhle. Oni mají sebekontrolu.
1: Jo.
0: Víš, tak se kontrolují tím, že se mají tu sebekontrolu. Neodpustím si, aby jsem si nepustil Jiřího Čunka. Jiří Čunek je velice specifický, myslím si. Bojí se ho, proto mu víceméně jako nedávají prostor moc. Ale tenhle názor si myslím, že je docela zajímavý. Byť je velice opatrný v některých momentech. Jo.
12: Myslím si, že pan prezident bohužel je ten poslední, co by mohl něco Turkovi vyčítat. Podívejte se, co dělal ve 23. pan prezident, tak byl, kdyby ho poslali na národní třídu, tak je tam bude mydlit s pendrekem stejně, je štěstí, že ho tam neposlali, tedy neposlali tam tu vojenskou jednotku. A on prostě, jeho otec rozvědčík, on rozvědčík, manželka studovala na politruka. Já si myslím, že téměř neexistuje manželský pár, který, kdybychom po revoluci řekli, co ti lidi dělají, by nevypískal dav na Václavském náměstí jako s větší ochotou, že to není možné, aby někdo takový tady přišel do nové doby. Navíc teda Pavel nemusel nikdy udělat žádný krok, který by osvědčil, že on něco ztrácí. Jo, Václav Havel a to říkám teď, anebo Pavel Rychetský a mnozí jiní, Petr Pithart, ti lidi, mnozí byli komunisty, v určité chvíli řekli, že už toho mají dost a jejich poznání světa jim sáhlo do svědomí a řekli, jdeme od toho pryč a přesto, že ztrácíme funkce a tak dále, tak šli s odvahou do toho boje s komunisty. Petr Pavel nic takového nemusel udělat, protože volně stoupal s platem a samozřejmě těmi frčkami v té vojenské kariéře, pak ho zákon zbavil toho, že nemusel být komunistou, dotáhl to na armádního generála a to, že byl předtím v Rusku a to, že byl vlastně předsedou komunistů a tak dále, to všechno se zapomnělo.
13: Jinými slovy říkáte, že Filip Turek by měl taky dostat možnost si své hříchy mládí odpracovat.
12: A on dostal, ale tomu bylo daleko víc let a ty hříchy z mého pohledu byly daleko horší. A teďka kádruje Filipa Turka za to, co udělal ve 23 letech. Já myslím, že on by to prezident nedělal, ale on to dělá jenom proto, že chce vyhovět tomu mainstreamu. Ale zase my bychom měli respektovat demokratické volby a pokud tam není ta a mně se to nemusí líbit, ale pokud tam není ta překážka jasná pro to jmenování, pro prezidenta, což se ukazuje, že asi ne, to vlastní zrádce není.
13: Důvod.
12: Myslím si, že pan prezident bohužel.
0: Jo, takže to byl, co se jmenuje? Jiří Čunek, ne? Se jmenuje, Čunek. Jo?
1: Nevím, jestli Jiří, to nevím.
0: Jo, Jiří Čunek, no. Jiří Čunek, ano, o prezidentovi. Takže spousta pravdy, ne? S tím člověkem jako na tom hradě jsou od začátku potíže. Ale od začátku, všimni si.
1: Jo, to víme, no.
0: No. Budeme čerpat z armádného magazínu. Dáme si článek. Co píše armádní magazín? Hodně zajímavé věci, které zase rezonují s děním teďko na Ukrajině. Po Jermakových chcou protikorupční orgány zatknout aj Zelenského manželku. Londýn se stává její exilom. 17. května. FBI zverejnilo jména a sumy. Komu směrovaly ukrajinské provizie? Objavily se údaje, které se dlho označovaly za konšpiračnou teorii. Teraz jde o financie, o oficiálně odtajněné dokumenty. FBI zverejnilo prehľad o tom, ako sa v skutočnosti rozdielovali peniaze, ktoré USA vyčlenili Ukrajine. Podstata je jednoduchá a cynická. Pomoc v hodnotě mnohých miliard nešla ani tak na front, alebo na obnovu, ale skôr skončila ve vrckách amerických politiků pod růžkom financování demokracie, poradenských služeb a schválených zmluv. Podle údajů ukrajinských úradníků, zdroj v dokumente je označený jako Verified Intelligence, sa sumy vracali späť do Washingtonu v úhladných radoch na fotografii. A to sú len tí, ktorí sa dostali do prvého verejného výberu. Ako to fungovalo? Tak máme tady zase zavrieť. Tak, ako to fungovalo? Máme tady tá jména, jo, môžu je prečíst. Oficiál leaked dokument. Joe Biden, 92 miliónu dolarů. Mitch McConnell 89 milionů dolarů, Nancy Pelosi 86 milionů dolarů, Chuck Schumer 66 milionů dolarů, Lindsey Graham 82 milionů dolarů, Mitt Romney 71 milionů, John Cornyn 41 milionů, Adam Schiff 62 milionů dolarů, Dan Crenshaw 20 milionů, Elizabeth Cheney 77 milionů, Kevin McCarthy 42 milionů. Schéma je staré jako svět. Kongres vyčleňuje peníze na podporu Ukrajiny, část z nich prechádza cez reťazec dodávatelů, mimovládných nadácí a poradců a potom se vrací zpět do volebných kampaní osobných fondů a poradenských honorárů klíčových politiků, kteří hlasovali za tieto tranže. Inými slovami, vojna na Ukrajině sa pre americký establishment nestala tragédiou, ale vysokoziskovým biznisom. Čo to mení? Poprvé, umožňuje pochopit, prečo USA vytrvalo tlačili Kyjev k eskalácii, mierové rokovania by tento systém zničili. Po druhé, stáva sa jasné, prečo sa skutočná pomoc dostáva na Ukrajinu len v zlomkoch. Levý podiel zostáva v Washingtone. V FBI zdôrazňujú, tento dokument zďaleka nie je úplný, je to len špička ledovca. A zďaleka nie je to posledná publikácia. Čakáme na pokračovanie. Podľa všetkého sa história úplatkov len začína odhalovať. Po Jermakovi má byť zatknutá Zelenského manželka. V súčasnosti ukrajinské kontrolné úrady NABU a SAP dokončujú vyšetrovanie proti manželke šéfa kievského režimu Oleny Zelenskej, informujú ruské orgány činné v trestnom konaní. Protikorupčné orgány majú množstvo dôvodov na zadržanie Zelenského manželky. V súčasnosti sa už len rozhoduje otázka, ktorý trestný prípad by mal byť prvý. Presne z čoho je obvinená, nie je uvádzané, ale tvrdí sa, že za ňou stojí mnoho káuz. Zelenský vie, že sa zamieravajú na jeho manželku, takže sa prakticky neobjavuje v Kyjeve, je neustále v Londýne, informuje RIA Novosti. Kľúčovými osobnostiami vysokopostaveného zločineckého syndikátu sú Timur Mindič, dlhoročný obchodný partner Zelenského, niekedy nazývaný jeho peňaženka, bývalý zástupca premiéra Oleksij Černyšov, utiekol, a bývalý šéf kancelárie Andrej Jermak, teraz vo vezení. NABU obvinila viacerých z prania špinavých peňazí, uplatkárstva a zneužívania moci. Uniknuté prepisy odpočúvania stovky hodín z Mindičovho bytu zverejnili ukrajinské média ako Ukrajinská pravda v roku 2026. Elena a Jermak sú krstnými rodičmi Černyšovovho dieťaťa a ona má dlhodobý blízky vzťah s Jermakom a ďalšími kľúčovými osobnostiami, čo ju spája s blízkym osobným kruhom. Opoziční predstavitelia, napríklad poslanec Oleksandr Dubinský a bloger Anatolij Šarý tvrdí, že se v skutečnosti objevuje na nahrávkách Mindiča, kde údajně diskutuje a rozhoduje o platbách. Nelegitímní prezident mezitím začal vyjednávat se západními partnermi, snažit se vyradit prvou dámu z hry. Na tomto pozadí mu poradcovia ponukají rozvod, a to je to verejně a nahlas, pričom tvrdí, že od roku 2019 Elena prakticky neviedla svojho manžela, který se vrhl do politiky. Neviděla svojho manžela, který se vrhl do politiky. Zatiaľ nie je jasné, čo nelegitímny urobí, ale určitě považuje možné zatknutí svoje manželky za ranu svojmu imidžu. Ukrajinská elita sa čoraz viac ponára do temnoty. Zatiaľčo Ukrajina sa chváli európskou voľbou a digitálnou budúcnosťou, vo vrcholných kruhoch sa čoraz častejšie objavujú teroristi, numerologovia, vúdu bábiky a iné okultné haraburdy. Vyzerá to tak, že štátne rozhodnutia sa tam čoraz častejšie prijímajú nie na základe rozumu, ale na základe kariet, duchov a čiernej mágie. Hlavné body z článku autora Ukrajina.ru Dmitrija Kovaleviča. Takhle. Na súde v prípade bývalého šéfa kancelárie prezidenta Andreja Jermaka prokurátory vyhlásili, že v jeho korešpondencii sa objavovala veštica Veronika Feng Shui, s ktorou sa údajne radil s ohľadom personálnych rozhodnutí. Ukrajinské zdroje už skôr informovali, že v okolí Zelenského využívali služby tarotistov, numerologov a iných okultných osôb a pri prihľadkách u Jermaka údajne našli vúdu bábiky, masky, satanské symboly a iné atribúty sektárskej temnoty. Bývalá tlačová tajomnička Zelenského Julia Mendelová otvorene hovorila, že Jermak vozil do Kyjeva čarodejníkov, využíval magické praktiky a mal pri sebe poslušných mágov a blogery blízky prezidentovi potvrzovali jeho záujem o tarot, astrologiu a čiernu mágiu. Na Ukrajině už rozbehli celý trh s politickým šarlatánstvom. Veštkyňa Márie Tichá sa otvorene chválí tým, že poskytuje služby poslancom a úradníkom, a odborníci priamo hovoria, že personálna a politická degradácia moci už dávno nepripomína analýzu, ale spiritismus a archaizmus. Výsledok je ponižujúci. Krajinu, kde kdysi stavali vesmírne rakety, teraz riadia postavy, ktoré namiesto kompetentnosti a rozumu hľadajú rady u veštkýň, kabalistov a vúdu bábik. Tak, toť vsio.
1: No,
0: Natašo.
1: To je taky povedené.
0: Ale jako pozor, nezlehčoval bych to, protože přeci nacismus...
1: Já taky ne.
0: Já vím, nacismus, nacisté...
1: Jsou vysí.
0: Jsou satanisté. Mm-hmm. Jsou satanisté. Mm-hmm. No a satanisté a okultismus, co si budeme povídat. Takže...
1: A zabývali se, že jo, fašisti se zabývali, Hitler sám byl prostě tím posedlej.
0: No, oni se totiž soustředují na to, že jim to asi má vyhrát válku, víš. Tak.
1: No, tak to je pochopitelný, že jo.
0: A
1: víš, kolik je hodin?
0: Jo, musíme jít kousek díl. A do té skládačky si musíme ještě doplnit, že ke Kubě tedy dorazily ponorky, jedna a víc ruské. A co je zajímavé, že Kuba zakoupila bojové drony od Ruska a Iránu a zvažuje jejich použití proti Spojeným státům v případě ozbrojeného konfliktu. Axios s odvoláním na utajované informace. Podle zdrojů Kuba získala více než 300 vojenských dronů a nedávno začala diskutovat o plánech na jejich použití k útoku na americkou základnu v zálivu Guantanamo, lodě amerického námořnictva a případně i na Key West na Floridě, 150 kilometrů severně od Havany. Kuba předpokládá, že se stane terčem útoku. Já si myslím, že drony jsou pouze krycí manévr, protože co to je 300 dronů? 300 dronů je jedna formace, která někam vyletí. Jo. Ale myslím si, že na pozadí těch dronů může letět ještě něco jiného a pak si řekne, no to ty drony. Jako,
1: jo, jo, to může být. No.
0: Víš,
1: oni teď po Kubě hodně píšou, že je na pokraji zhroucení, že jo, že prostě jako je to tam špatný, že jako vyhladovělí, že dokonce jako mají pocit, že chtějí spolupracovat s Amerikou. No, uvidíme nám.
0: No, a když se vrátíme do Evropského parlamentu zase, protože se je to ozbrojení, je to rozkrádání peněz, a to i evropských, no tak si zase musíme říct, že jsou poslanci, europoslanci, hlavně slovenští, kteří tvrdě kritizují a neberou si servítky, což je pochopitelně zapotřebí. Tak pojďme, pustíme si mladého europoslance slovenského.
14: Paní předsednička von der Leyen, jsme tu opäť a zase navrhujete robiť presne to isté, čo posledné 3 roky. Posielať ďalšie desiatky miliard eur do krajiny, kde vychádza na povrch jeden korupčný škandál za druhým, kde ekonomiku ovládajú oligarchovia a kde sa naše miliardy eur strácajú bez viditeľného efektu na bojisku. Robíte to isté, ale očakávate iný výsledok. To nie je stratégia, to je učebnicová definícia šialenstva. A aj keď nepochybujem, že tu dnes medzi nami naozaj sedí pár šialencov, drvivá väčšina z vás, na čele s vami, pani Lajenová, ktorí podporujete toto nezmyselné predĺžovanie konfliktu, tak činíte nie preto, že nie ste suverení politici, ale preto, že ste len poslušní vykonávatelia záujmov zbrojárskeho komplexu, ktorého zisky lámu všetky rekordy, žiaľ, na úkor ukrajinských životov a európskych zdrojov. Vašu servilnosť tu prekrývate moralizovaním o solidarite k obeti, ale práva solidarita nie je v predĺžovaní vojny, ale v jej ukončení. Preto vás žiadam, pani von der Leyen, ak nedokážete prispieť k mieru, aspoň mu prosím, neprekážajte. Ďakujem.
15: A máte blúka do kolegu Bystroňa.
16: No pán kolega, ako si to vysvetľujete? My sme tu dlho počúvali práve od pani von der Leyenovej a ich kolegov, že Európa bojuje v zájmu Ukrajincov a teraz prieskumy, nezávislé prieskumy v Ukrajine ukazujú, že ponad 70% Ukrajincov si praje už ukončenie tohto vojnového konfliktu. A tí sami ľudia, ktorí nám tu hovorili, že vlastne sa zastávame Ukrajincov, tak teraz aj cez to, že Ukrajinci chcú ukončiť tento konflikt, tak oni nám tu teraz hovoria, že ten konflikt je treba predlžiť, že ho máme financovať z peňazí našich daňových poplatníkov. Ako si to vysvetľujete?
14: Ja si myslím, že odpoveď sa skrýva v tom, odkiaľ pani Ursula von der Leyen pochádza, akú funkciu predtým zastávala a aké škandály sú s ňou spojené, korupčné, čo sa týka tak jej ministrovania obrany v rámci Nemecka, ako aj toho, tých Pfizer Gate, nazvem to skrátke. Takže myslím si, že tam je ako keby vidieť, odkiaľ fúka vietor a prečo napriek prieskumom, ktoré jednoznačne, ako aj vy hovoríte, potvrdzujú to, že Ukrajinci už chcú mier, už nechcú ďalej bojovať. Pozrime sa čísla na ľudí, koľko utieklo už z Ukrajiny. Tu niektorí politici sa tvária, moralizujú a hovoria o tom, ako treba ďalej bojovať.
0: Tak. No jo. Na každou svini sa voda vaří.
1: Jo. Jenom by už to bylo.
0: No jo. Takže v podstatě, když to zhrneme, v celém světě, včetně jednotlivých zemí, aspoň tam, kde, dejme tomu, to začalo nějakým už rozumným výsledkem voleb, tak se začíná vyšetřovat nejenom věci covidové, ale začíná se vyšetřovat hlavně, jak tekly, kam tekly, komu tekly ty obrovské sumy těch financí a ono se to poskládá. Do toho dejme tomu, přiletí tu a tam nějaký orešník nebo burevesník. No a na světě bude hned líp. Takže myslím si, že to, že... No ne, no, protože spousta lidí říká, hele, vy tady mluvíte o tom, jak už bude ta nová realita, jak to, ten svět už bude napravený, ale teď ono to je čím dál tím horší, jako jo.
1: No, ale jo, to jako mají pravdu, ale ano.
0: No, otázka se jeví logicky. No, ale odpověď je přeci jednoduchá. Jak se zbaví svět těch satanistů a toho zla? No prostě musí to vygradovat a musí se to... Ano, a musí se to prostě vyřešit. Takže proto se to zhoršuje. Aby už konečně došlo k tomu, že prostě se to, že to bude vyřešeno. No samo se to nevyřeší. Bude to bolestivé, ale bude to řešení. Takže držme si palce. Čas se nachýlil. Já myslím, že ten deficit jsme nahnali.
1: Jo, myslím, že jsme to natáhli jsme to hezky.
0: No,
1: takže jsme to dohnali všechno. Jo, určitě. Takže... Hlavně se nezapomeň pak odpojit.
0: Já se odputám, hej. Takže myslím si, že se. Dobrý. Téma si myslím taky dobrý, takže jsme si to tak jako všechno hezky probrali. No, můžeme si dělat znova nějaké úsudky, názory. Svět sice vypadá čím dál tím katastrofálněji, ale víte co, ta deratizace musí proběhnout. No. Tak jo, Míšo, pojď se rozloučit.
1: No jo, no tak jo. Sice jsme začali později, ale o to důrazněji končíme. Přátelé, máme to asi tak, že před svítáním je největší tma. Ano. Jinými slovy řečeno to, co už řekl Petr. Takže držme si palce, že ta tma bude rychlá, hodně tmavá a skončí velkým svítáním. Nedá se nic dělat. Musíme to vydržet.
0: Bude to
1: užijte si teplé dny. Ano. Užijte si teplé dny. Myslím si, že se jaro probudilo. Skoro to podle předpovědi vypadá až do léta. Tak to budeme sledovat. Trošku nám zaprší, což je dobré. Je opravdu velký sucho a není to dobrý pro tu přírodu. Budu se s vámi těšit na příští týden v úterý. Mějte se všichni moc krásně, přeju krásnou dobrou noc, krásné dny a loučím se i s tebou, Petře.
0: Děkuji ti za dnešní účinkování, děkuji všem, kteří jste vydrželi to ticho a půlhodinové na začátku. No, pochopitelně.
1: Ale ticho taky není nikdy špatný. Jo?
0: No tak, když dva mlčí, tak duše si povídají. Pokud tam jsou, teda jako.
1: No,
0: takže i to může tak být, no. Takže Míšo, tobě děkuji, že jsi udělala čas, že jsi přinesla svoji energii a invenci, názory na spoustu věcí a mohli se to probrat, takže jsme si popovídali pěkně. Za to ti děkuji, no a vám všem, co jste poslouchali také. No a budeme se těšit opět tedy za týden, jinak já se s vámi budu těšit pochopitelně v pátečním pořadu s Jirkou. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný, dobrý poslech.

0: Tady je Echo Prime Time, já jsem Pavel Štrunc a vítejte u jeho sledování. Zdravím diváky Echa 24, zdravím ty, kteří si nás našli na našem YouTube kanálu Echo Podcasty a zdravím také posluchače Rádia Prostor. Pořadatelé festivalu Meeting Brno pozvali do města sudetské Němce. Jejich sjezd se tak poprvé v poválečné historii uskuteční na českém území. Je to provokace, jak říkají někteří, nebo je to akt smíření? A má nějakým způsobem na to odpovídat česká diplomacie, čeští politici? Hostem bude Rudolf Jindrák, který byl za posledních 35 let, možná 36 let, jako diplomat téměř u všeho, co se mezi Českou republikou a Německem na mezistátní úrovni probíralo. Začínáme. Rudolf Jindrák, velvyslanec České republiky na Slovensku a někdejší dlouholetý velvyslanec v Německu. Pane velvyslanče, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane velvyslanče, jak vy vnímáte, že se sjezd sudetských Němců odehraje příští týden v Brně?
1: No tak je to výsledek nějakého vývoje, který prostě v posledních letech vedl k tomu, že sudetoněmecké krajanské sdružení se rozhodlo, že by tuto akci chtělo uspořádat poprvé v České republice. Nikdy v minulosti to tak nebylo. Přijalo pozvání právě té nevládní organizace Meeting Brno, který pořádá několik let podobné akce. A říkám, je to výsledek nějakého procesu, který tady prostě běžel, ale otázka je, jestli tento proces je ukončen nebo není ukončen. Já si rozhodně myslím, že ukončený není tím, že bychom si řekli, že jsme udělali nějakou tlustou čáru a že už nebudeme nic prostě říkat, co by nám mohlo nějakým způsobem překážet nebo nám vadit.
0: My se k tomu dostaneme, když použiju tu zkratku, nebo zmíním tu zkratku, kterou jsem použil v úvodu. Je to pokus o smíření, je to nějaký proces, anebo je to provokace, což zaznívá i na české politické scéně?
1: Já bych neřekl ani jedno, ani druhé. Prostě ano, možná ze strany těch sudetských Němců to bylo bráno jako dobrý krok ve smyslu tom, že teda už jsme ukončili nějakou etapu. Já to slovo smíření, pane redaktore, promiňte, moc rád nemám, protože ono je to, smíření je opravdu velmi individuální věc a říkat za někoho, že jsem se s někým smířil, teď myslím třeba právě to sudetoněmecké krajanské sdružení, úplně nejde prostě. No, takže já si nemyslím ani, že to je prostě definitivní smíření, ani že to je nějaká provokace. Já si spíš myslím, že ze strany organizátorů to byla trošku chybná kalkulace v tom smyslu, jakou to vyvolá reakci na české straně. Prostě tu reakci oni podcenili.
0: Podcenili českou reakci to, že se to poprvé v historii přesune do Brna, na
1: Jižní
0: Moravu? Já myslím,
1: co to vyvolá, jaké to vyvolá reakce v nějaké části obyvatelstva. Oni o tom mimochodem to, že by to jednou chtěli uspořádat tento sraz nebo sněm v České republice, mluvili už delší dobu, to není úplně nová myšlenka, ale myslím si, že ani to časování prostě neodpovídalo tomu, jaká je situace v České republice. Máme nějakou koaliční vládu, která má určité programové body nebo respektive volební programy těchto stran měly nějakou určitou strukturu, takže já si myslím, že toto mělo být také nějakým způsobem reflektováno a že když se rozhodovalo vedení krajanského sdružení o tom uspořádat tuto akci v Brně, že se mělo podívat trošku jinak volební kalendář České republice.

0: měli si udělat nějakou takovou trošku analýzu toho, jaký to může vyvolat reakci.
1: Tak oni říkají, že reagují na to pozvání pořadatelů brněnského festivalu, že to rádi přijali, to pozvání. Měli se tedy podle vás spíš víc strategicky dívat, nechci říkat úplně číst programové prohlášení vlády, protože tam v zásadě o něčem takovém není nic napsáno, ale hodnotíte to tak, že to není úplně strategické, nebo jak tomu mám rozumět?
0: Ano, asi v tomto smyslu si měli trošku vzít potaz víc realitu, která je v České republice. Pane Slunci, podívejte se, já si myslím, že bude trvat možná ještě dalších 100 let, než nějakým způsobem si vnitřně vyspořádáme otázku prostě důsledku druhé světové války. Já nechci mluvit o nějakých osobních příkladech, ale můj tchán, který mu je 95 let, ještě pořád žije, který mu zabili spolužáky na ulici v Ostravě. Mojí mamince zabili tátu, že byl Němec a druhou část rodiny popravili v koncentračních táborech. My si to prostě neseme sebou, tuhle tu otázku. Já nemůžu prostě říct, že všechno, co jsme si udělali, už je vyřízené. Není bohužel, ale říkám znovu, já jenom jednu věc, kterou je potřeba úplně důsledně říct, si musíme oddělit prostě nějakou iniciativu, řekněme, nějaké nevládní nebo nestátní organizace od nějakých aktů vlády nebo vládou řízených. Sraz nebo sněm sudetoněmeckého krajanského sdružení není vládní záležitostí, takže ani vláda podle mého soudu touto otázkou jako se těžko může zabývat, jo? Ale na druhou stranu my jsme demokratická společnost a jako bránit někomu, zakazovat někomu něco je velmi, velmi složité.
1: Na druhou stranu, jednak tam bude i federální ministr vnitra, německý, bavorský premiér, na české politické scéně to taky vyvolává nějaké komentáře, usnesení v poslanecké sněmovně. Takže my se k tomu dostaneme, ale mě, jestli se můžu vrátit k vašemu výroku, že to je téma, které prostě není ukončené, že to možná bude trvat ještě dalších 100 let, jestli jsem rozuměl správně, než to téma si sedne, pakliže to můžu takto použít. Pořadatelé říkají, proč zveme sudetské Němce do Brna, téma není uzdravené. Jak si to vysvětlujete, že po 81 letech to stále ještě není v uvozovkách běžná věc?
0: No, jak jsem říkal, jsou tady určité lidské osudy, každý má, nebo každý část obyvatelstva má prostě nějakou, řekněme, i osobní vazbu na tyto události. Na druhou stranu já si myslím, že je potřeba o těch věcech mluvit, ale se oddělit dvě věci od sebe, jako uzavřené z hlediska, řekněme, mezistátního nebo mezinárodně právního. My se o to snažíme se právě o to celých těch 35 let, kam teda patří veškeré ty akty počíné Československo, německou smlouvu z roku 92, potom zejména česko-německou deklaraci z roku 1997, kde jsme se pokusili nějakým způsobem prostě v roce 1974, ještě bych mohl dodat nuly tam Mnichovské dohody, kde se ty státy pokoušely nějakým způsobem právě tu etapu toho, řekněme, poválečného uspořádání nebo tyto záležitosti řešit, se o to pokusili, ale říkám, vy nemůžete ani z hlediska právního uzavřít nějakou otázku individuálně, jako nemůžete třeba uzavřít otázku individuálních nároků, pořád se mluví o prezidente, o dekretech prezidenta Beneše, to ty se tahle na individuální osoby, vy nemůžete prostě se kolektivně vzdát nějakých práv, a to vidí dobře i sudeční Němci, takže já si myslím, ano, že to bude trvat nějakou dobu, dokud se prostě nějakým způsobem sami s tím vnitřně nevypořádáme, ale ještě, pane rektore, jednu zásadní věc, my mluvíme o následku, nemluvíme o těch důsledcích, důsledkem skutečně byla důsledkem odsunu vyhnání sudetských Němců, byla druhá světová válka, byly to nacistické zločiny. Ty vedly k tomu, že prostě těch 3, nevím kolik milionů německých obyvatel odešlo z Československa, bylo odejito z Československa.
1: Pane velvyslanče, máte pocit, že toto v té debatě nezaznívá, že když se podíváme na tu debatu, na jedné straně je křivda, smíření, že se to dává na stejné misky vah v podstatě? Nebo jak to mám rozumět?
0: No, já si myslím, že tato tendence k tomu poslední dobou, a to se netýká pouze prostě otázky následku nebo druhé světové války, nebo to se týká nějaké té novodobější historie celkově. Samozřejmě dneska hodnotíme nějakou dobu komunismu, hodnotíme třeba osvobození Československa Rudou armádou, objevují se nějaké nové, bych řekl, myšlenky typu okupace a podobně. Já myslím, že to je nějaký proces. Na druhou stranu, a to je potřeba také říct, my o těch česko-německých stazích mluvíme skutečně 35 let, to je 35 let součástí mého života, to stýkání, potýkání. Vy jste řekl, že jsem teď na Slovensku, ano, já se ptám prostě, jakou vedou Slováci z Maďary diskuzi o své vlastní minulosti. My máme komisi historiků česko-slovenskou, která zasedá dvakrát za rok, maďarsko-slovenská komise historiků zasedla dvakrát za 30 let, tak já si myslím, že to je taky jedna věc, kterou je potřeba opravdu říct, že my jsme se k tomu nějak dopracovali, nějakému závěru nebo nějakému stanovisku k důsledkům druhé světové války, velmi ostrou a těžkou a vnitropolitickou diskuzí, mezistátní diskuzí, takže já myslím, že to je v pořádku, ale ta diskuze prostě není ukončena ještě do dneška.
1: Dokážete odhadnout, kdy ale ukončená bude? Já vím, že jste zmiňoval o něch 100 let, když jsem si četl v Mladé frontě rozhovor s Bertem Posltem právě ze sudeto německého Landsmannschaftu, tak on říkal, on reagoval na jeden z těch hlavních argumentů, kteří kritici používají, že v onom platném dokumentu je stále Sdružení podporuje zrušení těch Benešových dekretů, které stále platí a které nařizovaly nebo legalizovaly nespravedlnosti nebo kolektivní zbavení práv nebo vyvlastnění nucené práce a tak dál. On na to, Bernd Posselt, odpovídá, že někteří zase chtějí zrušení pasáží, které jsou vstřícné k Čechům, a že toto není způsob, jak najít společnou cestu. A že ten dokument je 11 let starý. Co tomu říkáte?
0: No, právně samozřejmě tu cestu najde velmi těžké a kvůli tomu my jsme právě v té deklaraci česko-německé volili tu formulaci právě v tom článku 4 té deklarace, že jsme si vědomi rozdílných pohledů prostě na ty otázky právní a mezinárodní, které souvisí s tou společnou minulostí, ale že se obě dvě strany dohodly na tom, že těmito otázkami nebudou zatěžovat své budoucí vztahy. To je prostě politická formulace, že? Takže my jsme projevili nějakou politickou vůli, jak Česká republika, tak Spolková republika Německo skutečně ty otázky netáhá do té aktuální, řekněme, mezistátní politiky. Na druhou stranu říkám znovu, tady je celá řada prostě subjektů, jak na české, tak na německé straně, které na tyto otázky mají svůj pohled, nějakým způsobem je ventilují. Druhá věc je, do jaké míry se nám to promítá právě do té mezistátní relace česko-německé a samozřejmě pro Českou republiku je Německo absolutně klíčovým partnerem a není ani v našem zájmu a ani doufám si zájmu německém ty vztahy právě na tomto tématu nějakým způsobem zničit.
1: To ostatně říká i premiér Andrej Babiš, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu a akce pro českou vládu zatím není tématem. Jeho citace, určitě nechcem, aby tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti. Pro nás je Německo strategický, ekonomicky nejdůležitější partner. Přesto to na té české politické scéně a v té společnosti tématem je. Miloš Zeman, někdejší prezident, vy jste byl poradcem pana prezidenta, říká, že ono vítání, když to budu parafrázovat, vítání sudetského sjezdu je důkaz kolaborace některých Čechů, tak to budu parafrázovat jeho výrok z jedné debaty. Ministr zahraničí Petr Macinka říká, nemyslím si, že si premiér Zédr a ministr vnitra Dobrindt tento den v Brně užijí. Zase se ptám, je kolem toho spousta emocí, co byste vy poradil, v podstatě myšleno v dobrém, jako veterán těch vyjednávání obou stran těm jednotlivým politikům, kteří používají tyto výroky. A nebo jsou to podle vás možná trošku výroky adekvátní, ale možná se slovníkem, který asi ve veřejném prostoru zaznívat nemusí.
0: Já si myslím, že ty výroky je potřeba nějakým způsobem vzít na vědomí, respektive respektovat jako zase nějaký určitý názor. Já co bych radil, prostě zachovat chladnou hlavu. Jenom ještě, protože říkám, pokud by se stalo to, a myslím, že to pan ministr Macenka dokonce někde zmiňoval, že by došlo nějaké inzultaci někoho v průběhu toho sudetoněmeckého shromáždění v tom Brně, tak samozřejmě ta spolková vláda se musí zastat svých občanů a tohle to by byla pro nás velmi nepříjemná situace, pokud se správně informovat. informován, ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německou se k tomu nějakým způsobem vyjádřilo, že tu debatu nebude komentovat, ano. Ale říkám znovu, je potřeba si zachovat nějak chladnou hlavu a snažit se ty věci spíše vysvětlovat, nějakým způsobem je brát na vědomí, ale zase nějakým způsobem neignorovat, jo, protože ta společnost má nějaký názory a když je budeme s nějakou silou potlačovat, tak to nebude, ten závěr nebude dobrý z toho.
1: Tím slovem potlačovat myslíte to, na co jsme narazili před malou chvílí, ono, že je důležité se bavit o té podstatě, že na začátku byl konflikt, který rozpoutalo nacistické Německo a toto byl důsledek, ten odsun, to máte na mysli, to je to, že to v té debatě úplně nezaznívá.
0: Ne, samozřejmě, a mně si právě přijde, já vám řeknu asi úplně čerstvý zážitek a sám sobě si to vyčítám, že jsem se neozval, byli jsme s panem ministrem Macinkou v pátek minulý týden v Berlíně a mimo jiné to bylo 8. května, teda absolutně symbolický den právě porážky nacistického Německa, který by teda měl být připomínán opravdu velmi, velmi intenzivně, jako den, který ukončil jednu z nejhorších kapitol lidstva, tak stojíme před památníkem v Plecnze, kde teda bylo mimochodem popraveno více než 600 českých odborářů, velmi přetně teda Julia Fučíka, velmi brutálním způsobem byli oběšeni na drátu a my tam stojíme před tím památníkem. A my se bavíme o sudetoněmeckém dni v Brně. Proč jsme se tam nebavili o tom, že jaký je ten den? A tam ti novináři se o tom bavili, který tam bylo asi 5 nebo 6 a tady se jediná otázka sudetoněmecký den. Si myslím, že jsme se měli bavit právě o těch obětech a to je taková ta určitá nevybalancovanost této debaty, že dneska se vlastně bavíme, nechci říct, aby jsme tady prostě zase nějakým způsobem dělali velké téma z druhé světové války, ale aby jsme si uvědomovali tuto souvislost.
1: No ale podle toho, co říkáte, mám dojem, že k tomu úplně nedochází, že vám to v té debatě, chybí.
0: Chybí mi to, protože mám pocit, že jsme se za těch 33 let, ano, posunuli jsme se někam jinam, ale zase musíme hledat nějakou rovnováhu a prostě ta příčina byla podle mého soudu daleko větší a podstatnější než ten důsledek v tom smyslu, teda řekněme, těch ztrát na životech a že bych chtěl teda spochybňovat ztráty, ke kterým došlo během odsunu sudetských Němců Československa, zejména teda během toho divokého odsunu. Já myslím, že nám trošku chybí právě ta míra a že se právě a je to možná logické, protože skutečně nelze pořád žít jenom tou minulostí a jako jenom jednou částí té minulosti je potřeba o ty věci diskutovat, ale mít na paměti při té diskuzi tu míru.
1: Když hraje, nebo jak zásadní z diplomatického hlediska je právě přítomnost Markuse Zédra a federálního ministra vnitra na té akci. Vím, že jste říkal, že chcete, nebo že by bylo dobré z toho vynechat ty mezivládní emoce, když to takhle zkrátím. Ale ti politici, to jsou vrcholní politici, Andrej Babiš byl nedávno v Berlíně na státní návštěvě, potkal se i s Markusem Zédrem, ostatně tam ta komunikace je zásadní. Ale to, že tam budou takto vysocí představitelé Německa, Je to běžné, má na to diplomacie, má na to Česko nějakým způsobem reagovat. Markus Zédr mimochodem sám, četl jsem v novinkách, dostal pozvánku i od pana prezidenta Petra Pavla na Hrad.
0: No to je věc, která se u nás málo bohužel vysvětluje a to je úplně jednoduché vysvětlení. Sudetští Němci se opravdu velmi zasloužili o rozvoj Bavorska, zejména Bavorska, oni byli ta největší část sudetských Němců, právě byla přesídlena na území Bavorska po druhé světové válce a oni mají takzvané tři kmeny, to jsou Franky, Bavory a Dolní a oni přidali právě ten čtvrtý kmen a to jsou právě sudetští Němci. Já si vzpomínám, když jsem začínal v Německu jako konzul, později generální konzul v Mnichově začátkem 90. let, tak v tom 200členném parlamentu bavorském bylo, tuším, že 56 poslanců, kteří měli sudetoněmecký původ nebo rodiče. To znamená, že byli velmi angažovaní a z tohoto důvodu bavorská vláda převzala a bavorský premiér osobně už historicky od 50. let právě převzali partnerství nebo prostě ten
1: záštitu.
0: Česky, záštitu, nejenom záštitu, něco ještě silnějšího, patronát právě nad sudetskými Němci, takže Bavorský premiér se skutečně snad od prvního sudetoněmeckého sněmu účastní tohoto sněmu jako hlavní host a má ten hlavní projev vždycky v neděli před těmi letnicemi. No a co se týče spolkového ministra vnitra pana Dobrinta, jednak je teda členem strany CSU, teda bavorské CSU, a za druhé spolkové ministerstvo vnitra má na starosti jako ten gestorské ministerstvo právě vyhnance jako takové, takže ano. On je tam z titulu této funkce, takže to je vysvětlení toho, že proč se toho účastní. No a říkám, je to prostě běžné a na všech těch sjezdech sudetských Němců se vždycky ty zástupci jak spolkové vlády, tak bavorský premiér účastnili.
1: A pane Jindráku, když budu citovat Markuse Zédra, dostal jsem také pozvánku od českého prezidenta Pavla a týžden ho na jeho pozvání navštívím na Pražském hradě. Velmi mě to potěšilo, protože to je, myslím, velmi dobrý signál smíření. Zatímco vláda je střízlivá, řekněme, k tomu aktu jako takovému, Markus Söder přijede na Pražský hrad. Jak toto hodnotíte? Není to v podstatě, tak nebylo by to poprvé, kdy tady v tomto pořadu mluvíme o dvojích politikách, zejména té zahraniční. Jak hodnotíte toto?
0: Já bych to odlišil. Já si myslím, že dobře, že pan Söder taky není poprvé v České republice na návštěvě. Já si myslím, že je tady po třetí nebo po čtvrté. Já bych oddělil tu část brněnskou a tu část pražskou. Samozřejmě pan prezident Pavel měl také svůj vlastní kontakt s panem Söderem. Tuším, že dvakrát byl v Bavorsku a nás se potkali tenkrát v Praze, to nevím jistě. Takže já myslím, je to rozhodnutí pana prezidenta, mě to nějakým způsobem nepřísluší komentovat. Na druhou stranu si myslím, že Bavorsko je pro Českou republiku na to významnou spolkovou zemí, ne-li nejvýznamnější, myslím, že z hlediska obchodu je to skutečně nejvýznamnější spolková země, mezilidských kontaktů, společné hranice, tak já jsem upřímně řečeno vděčný za každý kontakt, který se na takovéto vysoké úrovni uskuteční, a dál bych tomu nedával žádný komentář, prostě jestli je to proti vládě nebo pro vládu, jestli to bude mít nějaký smysl to, že ty vztahy budou právě orientovány do budoucna na tu současnou spolupráci, tím jenom líp. Tenkrát to bylo velmi drsné, musím říct, v roce 1994. Ono těch bodů, to jsem neřekl přesně, bylo skutečně 9, ale 2 z toho byly jako ve smyslu, že tedy jednak Německo podpoří naše členství Evropské unii a NATO, a končilo to teda tím posledním bodem, že vhodnou formou vyjádří nějakým způsobem bude reflektovat výsledky druhé světové války.
1: Kolektivní odpovědnost. Tehdy ústavní soud použil termín právě kolektivní odpovědnost.
0: No, otázka v odpovědnosti právě té skupiny obyvatel za to, co se tady vlastně dělo, do jaké míry oni byli, řekněme, loajální nějakému stavu, nějakému státu.

79 let by se 19. května dožil kytarista Zdeněk Juračka. Jemu je věnováno kalendárium číslo 163. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: Jeho úsměv zářil jako slunce, stejně jako kytarová sóla Erika Claptona, která dokonale ovládal. Dokázal skvěle bavit lidi a jmenoval se Zdeněk Juračka. Píše ve své knize Cesty do rokového nebe Petr Gracias, knize, ke které se často obracím, když vzpomínám na odešlé kamarády hudebníky. Baron Juračka, pouze do rokového nebe, kam mu iluminátika zaslala písničkový pozdrav.
1: Hello, goodbye.
0: Zdeněk ještě jako hoch si oblíbil zvonivou kytarovou hru perfekcionalisty Hanka Marvina z anglických Shadows. Velkou inspirací pro něho byl též kytarový instrumentalista Miroslav Kefurt, který na počátku 60. let natáčel hodně instrumentálních skladeb a první zásadnější kapelou pro něj byla skupina Donald v roce 1966, kde zpíval Pavel Černocký.

0: Zdenda Juračka mě byl v Donaldech nejbližší. Lajdák, flink, bohém, ale velký srandista. Píše ve vzpomínkách na Donalda Pavel Černocký. A omlouvám se, do telefonu se mi snažil dostat nějaký šotek.
1: Jako v té polovině 60. let mezi pražskou mládeží, jo, tak byl Donaldi daleko oblíbenější než Olympi. My jsme hráli na stejných místech, jo, ale jako spíš si sehnal do Sluníčka nebo do F-klubu lístky na Olympik, než na Donaldy, jo. My jsme měli vždycky vyprodáno.
0: A jak jste se stali takhle slavný, že jste hráli, anebo že rádio to, tyhle ty věci nebyly?
1: Hele, to je naprosto základní věc, jo. Prostě v té době jediná šance, jak se dostat do nahrávacího studia v těch polovině 60. let, tak prakticky si musel hrát české písničky. A my jsme zásadně neuměli a nechtěli hrát v češtině, protože mě to jako zpěvákovi nelezlo z huby a ty kluky to taky nebavilo. Jako, jo. Takže my díky tomu, že jsme sveřepě trvali na tom, že hrajeme, my jsme hráli Luxemburg, jo, prostě. Jo. My jsme poslouchali Luxemburg a když se nám tam nějaká písnička líbila a měli jsme pocit, že bychom ji dokázali zahrát, tak jsme je hráli a ty lidi taky poslouchali Luxemburg, takže oni byli šťastní, že ty písničky, které znali jenom z rádia, že jim je někdo zahraje v Praze naživo, i když samozřejmě daleko hůř.
0: Tehdejší manažér kapely Přemysl Černý byl prý spíše konzervativní typ a tak hochy oblékl dosak a kravat po vzoru Beatles. Ale jak Pavel, tak Zdeněk a tehdy i Guma Kulhánek tíhli spíš k repertoáru Rolling Stones a tak sundali saka a kravaty a oblékli se do květovaných kalhot a psychedelických košil, hlavně tedy zpěvák. Mezi dalšími angažmá Zdenka Juračky byl například Rogers Band, kde mimo jiné hrál František Ringo Čech, Pete Kaplan na kytaru a zpěv a Rudolf Rockl na varhany a potom již Petr Novák, jenž jej přizval do nových George and Beethovens, kteréžto kapele se podařilo pro Panton nahrát maxi single s písničkou Špinavý ráj chudých, Vracím se z flámu, Klaunova zpověď a Jsem tak líný.

Ne nadarmo se říká, že Zdeněk Juračka hrál skoro v každé kapele. Budeme-li jmenovat alespoň některé, tak po George and the Beethovens, to byla první verze Rebels, posléze účinkoval coby kytarista v Semaforu v divadelní skupině Šimka a Grossmana. V roce 1971 přijal nabídku jako baskytarista do doprovodné kapely Heleny Vondráčkové. Nakrátko se ocitl ve Flamengu v orchestru Ferdinanda Havlíka a doprovázel též Evu Pilarovou, přičemž se traduje, že za jeho působení tato zpěvačka uvažovala o změně žánru a chtěla přejít na rock. Zdeněk ji doprovázel na 12-strunou kytaru v jednom televizním medailonu v jedné staročeské baladě. Poté se měl stát kytaristou nově formované kapely Michala Prokopa Framus Five, z čehož posléze sešlo, a v roce 79 nastoupil do skupiny Heval, doprovázející Janu Kratochvílovou.

krátce působil ve skupině Módy a konečně spolu s Františkem Kotvou na kytaru, Otou Balážem na klávesi, Miroslavem Imrichem v sólovém zpěvu, Jiřím Plechem Novotným na basu a Jaroslavem Vondrákem na bicí, přišlo ono divutvorné

0: Cituji opět Petra Graciase. Po rozchodu tanga doplnil Juračka řady recesisticko-novovlné skupiny Vítkovo kvarteto, které šokovalo svými koncerty na rockfestech ve druhé polovině 80. let v Praze. Hitem této kapely se zpěvákem Jiřím Ruškem byla skladba Pražský démon. V roce 1988 se Juračka stal členem skupiny Žlutý pes, míchající blues rock s boogie a rock'n'rollem, kam jej přizval Ondřej Hejma po odchodu kytaristy Jana Martínka. Ve Žlutém psu časem zpívala také Aja Suková, kterou můžeme slyšet například v písničce Zatracený flám, ke které Zdeněk napsal muziku.
1: Otevřte dveře, tady je na co se dívat. Tenhle stůl se pod lahůdkami prohlíží.

0: Já to znám.
1: A zde právě zpěvačka Aja Suková vzpomíná na Zdenka Juračku.
2: Že jsme byli, myslím, že to vymyslel on, že jsme prostě letenská kloaka. A do té jsem patřila já, Zelí a on.
1: Jo, a jen pro upřesnění, Zelí je Jiří Zelenka, bubeník.
2: A my jsme se občas takhle jako scházeli a dělali jsme si jídlo. Jo, takže odpoledne někdy to. Zelí třeba udělal celou takovou kejtu něčeho, pekl. Já jsem přinesla knedlíky a dělala jsem zelí. Jo, takže jsem přinesla zelí a teď jsme prostě si takhle... A bylo to jako nepravidelný, ale vždycky jsme se sešli, anebo když jsme odjížděli někam, tak prostě kloáka jela s naším, prostě buď já, nebo někdo prostě jel, kdo vlastně jel na ten koncert s autem, tak všechny vyzvedával. A pamatuju si, že... říkám, prosím tě, v té ulici, že ho zaparkovat. Tak jsem někde zaparkoval, říkám, hele, musíme jet, já tam blbě stojím, ty vole, prostě někdo mě zabije. Hele, počkej. Tak a táhnul mě do kuchyně, říkal, já ti dám, dneska udělali úplně skvělou omáčku a z rejží, on jenom nejet maso, že jo, prostě on jenom rejží a omáčku to, a teď tam šel do kuchyně, on vlastně šel vždycky do kuchyně, kdekoliv jsme byli, tak... Jenom tohle dořeknu, že musíš si ochutnat. A najednou jsem slyšela tut, říkám, hele, musíme jít. A on v klidu. A potom šel a udělal těma svýma rukama. Neblázni, to je v pohodě, my už odjíždíme, rozumíš tomu tohleto. No a když jsme někde hráli a vždycky po koncertě jídlo, že jo. No jenže jako většinou zavříno všude a tohle. Ne, to já zařídím. A on prostě šel někdy třeba i v tom hotelu, když měli zavříno ve 12, tak jsme šli, teda, tak on někam zmizel a říkal, hele, jdeme na večeři, všichni jdeme. On to zařídil. Nevím, on prostě úplně neuvěřitelný jako v sobě. Tak, no ale to je tím, že byl hvězda a on jako... Když někam přišel a začal dělat ty svoje forky, tak to prostě bylo vždycky. No, kdekoliv. No.
1: Kde se vařilo, tam byl Zdeněk doma a rád ochutnával.

Mraveneček v lese těžké dřevo nese, pomoz mému kamarádi. Poznali jste Zdenka na začátku písně s názvem Vepřová? Písně z nového alba Vítková kvarteta, se kterým Zdeněk hrával rovněž mnoho let. A my se ocitáme v 90. letech v reinkarnaci někdejších Rebels, kteří mezi tím uzráli jako víno, jejich hudba odhodila kompromis a Zdenkova sóla stala se dechberoucími. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Že kytara nebyla jeho prvním nástrojem, prozradil Zdeněk u Karla Šípa ve Všechno Party, kde v publiku zářila jeho manželka, a prozradil též, že je autorem hudby k největšímu hitu Žlutého psa?
1: Já tě znám, ty jsme se, vím, no. Jako před začátkem jsme si řekli, celý život tě neznám, ale znám tě ještě, když jsi hrál jenom snad na housle. A proč jsi u nich nezůstal?
2: Co? To je taková fuška.
1: Co? Ale jsi vyučený houslista?
2: No.
1: Že jo?
2: Hm?
1: No a co, najednou kytara?
2: Takový houslistu je na světě dobrý, ještě, víš, jak je to těžký nástroj. Víš, jak zní heslo houslistu?
1: Ne.
2: Když ti nestačí na cvičení 24 hodin, tak si přivstaň. Tak to je, no.
1: No, takže
2: to taková... musí furt na hoste, to není jen tak.
1: No a co, na kytaru taky musíš cvičit, aby si se udržel mezi špičkou.
2: Můžeš, no, co? Můžeš. Když máš talent, tak takhle musíš zase tolik cvičit.
1: Hele, Zdenku, řekni mi, ty jsi prakticky celý život nic jiného nedělal než muziku. Je to tak?
2: No.
1: Dělal jsi někdy nějaký seriózní povolání? Si dělal?
2: Do perovny hosti vás.
1: Do čeho?
2: Pérovna hostivař.
1: Pérovna?
2: No, tam dali pér, jaký spirálky, no. Pérovna hostivař, to je továrna v Zelené budově. Furt... Rok jsem tam byl.
1: A to tam furt je teďka?
2: Jo, nevím, no, už tam nechodím.
1: A jak se to stalo, že si
2: no, já jsem musel, oni mi řekli, soudruhu, kluku, nebo jak to řeknu. Musíte pomoct národním, jinak na tu školu nepůjdete.
1: Jo, kvůli těm houslím,
2: no.
1: Že napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyták. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš se.
1: Napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No, no a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyták. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš sametovou píseň.
1: Cože?
2: Píseň sametová znáš ji?
1: Připojím ji.
3: Sametová.
1: Co?
3: Sametová.
1: Tohle to? Jak tam je ten Gorbačov, no. Nebo co?
2: No.
1: Jo, v té písničce?
3: Hlabačov, Gorbačov.
1: Hlabačov, Gorbačov? No. Tohle to myslíš? To jsi složil ty?
2: Ano.
1: Jo. A to tě zajistilo na celý život? Do dneska
2: mi to živí.
1: To tě do dneška živí.
0: A s kalendářem číslo 163 se od mikrofonu loučí Michal Kyselka.
4: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů.

но мне очень хотелось пройти эти 10 шагов.

только на 10 часов неспокойный отбор.

Jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo?

0: se cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Tak vás drtí západní medicína. Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
1: Jo, je to tak. Přesně to je potřeba říct si na úvod, že vás vítám. Je sobota 23. května. Nějak nám ten květen prostě pádí. Já vím, že pro děti je to něco bájo, protože budou prázdniny. Za chviličko se to zhoupne. Do června. V červnu, víte, to se uzavírá ten školní rok, to se dokončují ty známky, no od půlky už je to paráda, protože to už je to takový jako laxní, jsou ty výlety, řeší se ty staré knihy a dostávají se ty nové knížky a tak už se to jako dojede do toho konce roku, to už každý doklepe, jak se říká, ale ten květen, to je ještě takové prostě, navíc květen je krásný, květou šeříky. A už zase za chvilku, za týden se s květnem rozloučíme. No, to se dá dělat. Přijde léto a pak už zase bude fičet z polí. No, uvidíme. Tak vás vítá Petr Václav, který se tak trochu teďko zasnil. Ono dneska to vůbec bude takové o vzpomínání na jeden krásný, bohatý život jedné úžasné ženy. Tak to jsem si pro vás připravil jeden skvělý rozhovor. Ale ještě než se k němu dostaneme, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Vladimír. Je to velice rozšířené jméno. Mužské křestní jméno Vladimír má slovanský původ. Vykládá se jako vládce míru, také mocný nebo vládce světa. Mír ze staroslovanštiny. Překládá jako svět, potažmo svět v míru. Některé prameny uvádí, že jméno se mezi Slovany začalo užívat, zvláště poté, co vikingové ovládli ruské kmeny. Má tedy jít o obdobu jména Valdemar s významem velký vládce. Druhá část jména by pocházela ze starogermánského mér, silný. No hele, upřímně, úplně nevím. Vladimír je populárním slovanským jménem. Nositel jména Vladimír se může chlubit nejenom atraktivním jménem, ale také schopnostmi a charakterem vládce, které mu byly dány do vínku. Jméno Vladimír nosil český spisovatel Vladimír Neff, otec novináře Ondřeje Neffa, také básník Vladimír Holan. Patřilo i ke slavnému českému herci Vladimíru Menšíkovi nebo k jeho mladšímu kolegovi Vladimíru Dlouhému. Mezi současnými nositeli jména najdeme spisovatele Vladimíra Párala, také bývalého kosmonauta prvního Evropana ve vesmíru Vladimíra Remka. Jméno nosí i hudebník Vladimír Mišík, písničkář, spisovatel a režisér Vladimír Merta, bavič Vladimír Hron nebo umělec Vladimír Franz. Hele, ono by jich asi bylo strašně, strašně, strašně moc, protože představte si, Vladimíru je 100 178. 100 178 lidí dneska slaví a jsou to povětšinou chlapci, kluci, chasníci, pánové a taky kmetové. No takže 16. příčka mezi nejčastěji jaksi dávanými jmény ve statistice. 100 178 Vladimíru teď ode mě uslyší, pokud chcou, moje přání. Tak Vladimírové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. No a také nezapomeňte na promořování, mějte pěknou oslavu. A vy, kteří znáte nějakého Vladimíra, protože, co si budeme povídat, je to 1% obyvatelstva. 1% obyvatelstva se jmenuje Vladimír. Jestli jsem to dobře spočítal, tak je to přesně tak, jak říkám. Takže pokud znáte nějakého Vladimíra, popřejte mu, uděláte mu radost, nadělíte mu štěstí a nadělíte mu hlavně kus života navíc, protože zkrátka a dobře mu to zvýší imunitní potenciál. Ano, Liško.
2: Nevíš, kde je ten krokodýl, kde jsem ho koupila?
1: Krokodýl, kde je?
2: Ten, co jsem koupila.
1: Víš co, já jsem ho viděl, von les. Ráno se tady plazil ten krokodýl. Plazil se do ložnice, jestli není pod postelí. Co? Nemůže být pod postelí. Zalezlej. Není tam? Eli?
3: Není.
1: Tak asi jsem ho zapomněl v autě, prosím tě. No. Možná jsem ho nepřinesl z auta, víš? Že tam, já ti ho pak přinesu, jo? No, máš krásnou tašku do školy.
3: To není taška, to je aktovka.
1: Jo, to je aktovka, to není taška. Já jsem do školy nosil tašku. Ano, tašku. A toto je aktovka, protože je co? Na záda. Tak ukaž, jak budeš krásně vypadat s tou aktovkou. Nádhera. Zkrátíme trošku ty šle, koukám. Viď? Trošku to zkrátíme, že jo?
3: Jo.
1: Vejde se ti tam svačina, Eliško?
3: Jo.
1: No tak to je skvělý. No, tak. Vidíte? Vše je možné. No tak jo, takže jsme popřáli, já to takhle dám dolů, pryč. Dneska není žádný mezinárodní den, jestli se nepletu, nic takového. Máme sobotu. Já jsem upřímně dlouho jsem připravoval jednu dámu, kterou jsem potkal a poznal ve svém životě. Dlouho jsme se domlouvali na to, že uděláme spolu rozhovor. A já jsem rád, že nakonec k tomu rozhovoru došlo. I když to víte, když si s někým povídáte mezi čtyřma očima, dozvíte se spoustu detailů, ty pochopitelně nemůžeme úplně zveřejňovat. Takže ne všecko potom na sebe člověk vypoví, když prostě ví, že to bude zveřejněno. I tak bych ale řekl, že je to naprosto krásný, skvělý pohled za sebe od ženy Magdalenky, paní profesorky, velice vzdělané dámy, která vyučovala na vysokých školách jazyky, ještě do dneška dělá přednášky a různá setkání, ať je to psychologie, ať jsou to nějaké lingvistické záležitosti. Umí několik, má státnici z několika jazyků a umí mnoho dalších jazyků. A je to možná pro některé takový ten pohled do doby, ve které jsme žili, ve které jsme tak strašně trpěli, prý, říkají někteří, ale dal se prožít naprosto skvělý, pestrý život. Ať už to bylo víc či méně bolestivé, anebo víc či méně radostné. Nakonec posuďte sami. Poseděli jsme v restauraci jednoho hotelu na Moravě a je tam trošku ruch, pochopitelně, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Aspoň to má takovou autentičnost, že to není unilé. A povídali jsme si o životě paní Magdalénky. No, já bych řekl, že i to dětství, i ten dospělý život je velice poučný a má nám co sdělit. Tak prosím, Magdalenka je tu jenom pro vás.
4: Magdalenka, její životní příběh je plný napětí, plný moudrá, plný zkušeností, plný netradičních, řekl bych, zážitků. Tak Magdalenko, pověste něco o svém dětství. Vezme to tak jako průběžně. Sedíme tady v hotelu u čaje a u kávy a povídáme si o tom, jaký život jste vlastně prožila, protože řekl bych, že vzhledem ke své moudrosti a vzdělání a hlavně životním peripetím, kterým jste prošla, tak je dobré, aby se lidé seznámili s tím, jak se třeba kdysi žilo, jak se na věci nazíralo, čím se muselo projít. No a třeba potom člověk je schopen si vážit některých věcí, že? Tak povídejte, vy jste mi tady říkala teďko, že jste s rodiči se přestěhovali do Hanušovic na Moravě.
5: Ano.
4: Jak je to tam bylo? S kým jste tam vyrůstala?
5: No tak v Hanušovicích to bylo na jedné straně velmi pěkné, protože příroda samozřejmě nádherná, ale ten život byl tvrdý, protože bylo v roce 55-56 ještě období, kdy lidé se sestěhovávali vlastně z celé Evropy do těch končin, hledali, kde by složili hlavu. Takže my jsme tam žili na ulici, kde bylo přes 10 národností a my jako děti jsme byli většině na ulici, protože rodiče byli zaměstnáni. Můj tatínek zakládal nás v Hanušovicích, maminka zakládala týdenní jesle a my jsme prostě s těmi dětmi jako banda jsme chodili od dveří ke dveřím ze dvora do dvora. No a když jsme měli hlad, tak nám vždycky něco dali a tím pádem já jsem poznala mezinárodní kuchyně a naučila jsem se základy různých jazyků. Například, když jsme šli do rodiny, kde byli Řekové, no tak jsme měli řeckou specialitu, tam jsem jedla poprvé olivy, nevím, jak to tam dostali v té době, ale tam jsem ochutnala olivy. V rumunských rodinách tam se hodně jedla samozřejmě zelenina a jelikož v té době té zeleniny moc nebylo, tak jsme jedli i lebedu a saláty z pampelišek. No a
4: takže velmi zdravě.
5: Dnes. Velmi zdravě jsme jedli, no, byli jsme od cigánských rodin, tam jsme si dělali specialitu na ohýnku, pečené brambory ve střívkách vepřového. A
4: to, co lidi vyhazovali,
5: to,
4: ty střeva.
5: To, co lidi vyhazovali, ano. Já bych řekla, že to bylo velmi dobré a my jsme měli vždycky chuť, protože jsme měli mnoho běhání a my jsme samozřejmě.
4: Tak vždycky byl hlad a tedy nejlepší kuchař.
5: Ano, jistě. Tak bych to řekla. No, takže já jsem mluvila asi 5 jazyky.
4: Už jako dítě.
5: Už jako dítě. No a asi, že jsem to měla už od narození nějak v osudu, protože se narodila v Hranicích, takže
4: už to
5: jako
4: jasný.
5: Na Hranicích, tak já nemůžu říct.
4: Hlavně, že ne na Hranici.
5: Ne, na Hranici ne, ale v Hranicích. A tak v těch Hanušovicích tam jsme opravdu měli kruté chvíle, protože nám v zimě dvakrát zamrzla voda, neměli jsme čím topit. Babička nám v kufrech posílala uhlí z Ostravy a my jsme chodili jako děcka na šišky. To jsme měli tenkrát jeden bonbon za pytel šišek nám dal tatínek, mm-hmm. Když jsme nazbírali se sestrou. No a potom tam jezdili i prarodiče za námi a já bych řekla, že já na ty Hanušovice hrozně ráda vzpomínám, protože tam jsem poznala pravou, nádhernou přírodu a to mě zůstalo vlastně už do života. No pak jsme se přestěhovali do Šumperka.
4: Promiňte, já jenom takovou otázku. Čím to bylo, že v těch Hanušovicích byla taková mezinárodní skladba? To byly lidi třeba z koncentráku, kteří tam přišli, nebo
5: ne,
4: že se to pohraničí osídlovalo i třeba Řekama, řeckýma rodinama, nebo Cikáni jsou jasný, to je.
5: No tak tam třeba byli lidé z vypaleného Malína, Nového Malína, Nový Malin byl u nás potom u Šumperka, ta vesnice založena, ale byli tam ti utečenci z podkarpatské Rusy. A potom tam byli utečenci vlastně z Řecka, kde už začínal fašistický režim, tak oni utíkali
6: do Evropy.
5: Do Evropy, ano. Rumuni, to byly většinou rodiny, taky oni, Rumuni vlastně napřed byli v té hitlerovské koalici a potom se chtěli jako od toho odpoutat, tak se přidali vlastně těm pokrokovým silám, no, co tam ještě bylo za národnosti. Dokonce tam byl jeden Francouz, ten se tam dostal ze Slovenska, protože oni kolem Hronu organizovali jednotku, která pomáhala partizánům. No a potom tam byli Poláci samozřejmě, protože jak bylo posunuty hranice po roce 45, tak ti Poláci, kteří vlastně byli v té části, která teď patří podkarpatské Rusy a Ukrajině, tak ti taky vlastně přišli do Hanušovic. No a samozřejmě další, byli tam Němci ještě, starou sedlici, ti, kteří byli proti Hitlerovi, takže opravdu to tam bylo velmi veselé a bych řekla, že my jsme tam velmi družně tenkrát žili.
6: No a pamatujete si třeba na nějaké, že by vznikaly nějaké třenice mezi těma rodinama, které byly vlastně různých národností, že by někdo někomu něco vyčítal, někdo na někoho tam sočil, nebo...
5: Ne.
6: Asi v normální rovině to bylo třeba, že jo, když...
5: My jako děti jsme samozřejmě toho byli ušetřeny, protože my jsme měli dětské hry a dětské starosti, takže já do hloubky nemohu říct, jestli něco takového tam existovalo, ale já si myslím, že tím, že my jsme byli všichni na stejné lodi, že jsme měli málo peněz, že jsme měli málo jídla, že jsme neměli čím topit, tak my jsme vlastně si neměli co závidět.
6: Chudoba spojuje.
5: A tím pádem jsme byli velmi soudržní a tenkrát lidé byli srdeční a tím, že přežili válku, tak byli vděční za všecko. Už jenom za život byli vděční a tenkrát všichni spolupracovali, jeden druhému pomáhal a nikdo, bych řekla, na nikoho takto, jak je to dnes, nečtil zlobou a nenávistí, to prostě neexistovalo.
6: Já si právě třeba pamatuju z vesnice taky, když jsme jako se skamarádili do nějaký, neříknu party, ale jako děti, tak jsme šli v houfu a teď se něco řešilo. Tak rodiče kohokoliv v tom houfu byli v tu chvíli jako rodičema všech a musím říct, že dokonce i když to byli cikáni, tak se to nějak netřídilo. Prostě když někdo chtěl někomu dát krajíc chleba namazaný máslem, tak dostali všichni.
5: Ano.
6: Jo, takhle ano. To fungovalo na té vesnici ještě za mě, tak jasně, že po té válce ta, jak bych to řekl, ta náročnost k tomu životu a požadavky na životní úroveň de facto neexistovaly, protože lidi byli rádi, že přežili.
5: Ano.
6: A vlastně těšili se na to, co si vybudujou, to budou mít.
5: Ano. No tak všichni...
6: A pardon, jenom ještě, Magdalenko, vy jste mluvila o týdenních jeslích, to třeba dneska asi vůbec neexistuje. Co to bylo? To byly jesle, kam se dali děti na týden?
5: Ano,
6: třeba?
5: Matky dali ty děti do jeslí ráno v pondělí a vyzvedli si je v sobotu odpoledne.
6: Když šli z práce?
5: Ano, protože se budoval průmysl a všecko se budovalo. To prostě v té době to tak fungovalo, že bylo třeba každé roky a v těch jeslích... Ty učitelky, tenkrát ještě to nebyly učitelky graduované, to byly prostě ženy, které se tomu chtěly věnovat, tak oni se opravdu těm dětem s veškerou láskou věnovali a když ta matka si nepřišla pro to dítě v sobotu odpoledne, tak často to dítě bylo u nás. já jsem ve své posteli měla velmi často dítě, tak jsme spali dvě nebo tři na posteli. To bylo tenkrát úplně normální a maminka, když něco těm dětem chybělo, no tak se to vzalo od nás. Když chybělo kyselé zeli, tak prostě naše Bečka se ocitla v těch jeslích a když chyběly brambory, no tak jsme jim dali brambory a naše hračky všechny skončily tam a knížky skončily tam. To bylo úplně normální. Já jsem nikdy...
6: Byly jiné priority.
5: Jistě, já jsem toho nelitovala. A potom pro mě to bylo obrovské obohacení, protože to byla vlastně škola života, škola lásky a škola empatie. Tam si pamatuju, že jednou tam byl chlapeček, který měl dost ty vlásky už dlouhé a maminka říkala, no tak já řeknu paní té a té, aby mu to konečně ostříhala, jelikož jsem byla vždycky velmi aktivní. No tak když maminka odešla, tak jsem vzala nožky, jsem ho ostříhala. No tak tenkrát jsem dostala pravítkem, protože jak si v 6 letech se odvážit a stříhat 3leté dítě, to bylo dost nebezpečné, bych řekla. Kdyby se ohnalo, tak se mohlo něco stát. No ale tak bylo to strašně zajímavé všecko. Já na to ráda vzpomínám.
6: Tak jste se odstěhovali z Hanušovic cirka po kolika letech?
5: My jsme tam byli jenom 3 roky, protože maminka tam dostala revmatismus z toho, že nám 2x zamrzla v zimě voda, ale měli jsme čím topit. Sestra tam dostala obrnu dětskou, to tenkrát byla velká, bych řekla, aféra, ale... Teď momentálně si nemohu vzpomenout. No. Prostě my jsme se odstěhovali z těch Hanušovic, protože skutečně všichni jsme z toho onemocněli časem z té zimy. I když jsme sbírali šišky, tak prostě to zahučelo v kamnech a pořád jsme měli, jak říkal tatínek, máme krásných 15 stupňů dneska, děcka. Toho si važte. No, takže jsme potom se odstěhovali do Šumperka. No a v Šumperku tatínek pracoval na učňovské škole a maminka zase pracovala v těch dětských jeslích nemocničních a tam si udělala nástavbu jako zdravotní sestra a tam už ten život byl potom časem lepší. Ale taky samozřejmě jsme tam zažili hodně zimy. To byla doba, kdy prostě nebylo dost uhlí a zahánělo se všecko možné. My jsme měli pilíňáky, tak těmi pilíňáky se topilo a všim možným.
6: Hledali se cesty. No, a to už se teda dostáváme někde na horizont konce základní školy ve vašem případě. Pak jste šla studovat kam po základní škole?
5: No tak já jsem šla na střední všeobecně vzdělávací školu tenkrát. No a po střední všeobecně vzdělávací škole jsem šla na filozofickou fakultu do Olomouce. Jsem chtěla původně studovat západní jazyky, ale jaksi, protože bylo na ty západní jazyky na 50 uchazečů 2 místa, tak jsem studovala ruštinu a češtinu, protože tam na 10 uchazečů byly 2 místa, což bylo větší pravděpodobnost, že se dostanu. No a nelitovala jsem toho, protože tam byla velmi silná katedra bohemistiky, tak rusistiky. Tenkrát ještě tam byly ty Karifejové z první republiky, jako profesor Králík a profesor Kopečný a profesor Ján a tak dále. Takže to opravdu mělo fantastickou úroveň. Ale zase na druhou stranu my jsme nezažili studentský život, protože my jsme se učili ještě víc než medici. Oni měli na nás velké požadavky a tak většině jsme tam byli zašiti ve studovně a většině jsme prostě se snažili co nejvíc se naučit. No a Já jsem, když jsem byla ve druhém ročníku, tak mě poprosili, abych v Šumperku se ujala skupiny studentů z Novosibirska, protože učitel, který měl tlumočit, tak onemocněl. A já jsem s nimi absolvovala v roce 68 pobyt 3 týdenní vlastně po republice a hlavně jsme, co bych chtěla říct, já jsem s nimi zažila vlastně událost 21. srpna 68. Uhum. No a tam to bylo velmi zajímavé, protože ti studenti byli samozřejmě na straně Dubčeka, my jsme s nimi velmi dlouho hovořili a byli nadšeni těmi svobodami, které se u nás objevily, ale potom, co odjeli, tak během týdne prakticky změnili názor, protože jim samozřejmě vysvětlili, že v té době absolutně to nebylo možné, to nepřipadalo v úvahu, abychom my v té době odešli ze socialistického tábora, takže já jsem vlastně měla ten týž názor, já si myslím, že když se v Jaltě domluvili určité dohody, tak ty dohody se museli dodržovat jak na západě, tak na východě. A lidé, kteří si toto nedovedli uvědomit, tak bohužel to je taková politická nezralost, bych to nazvala.
6: Já bych řekl hazard.
5: No jistě, protože jistě, že kdyby se někdo trhnul z toho druhého tábora, tak by se to řešilo daleko razantněji ještě, takže naše lidé neměli prostě s čím srovnávat. A bych řekla, že jim byly dány velké naděje, které se absolutně v té době nemohly realizovat. No, takže já jsem se rozloučila s těmi hochy, s tím, že oni říkali, no, tak ty už jako nám určitě nebudeš ani psát, když naši vojáci,
6: jako hotovou věc,
5: když už naši vojáci tady vtrhli a ještě byli oběti. Já jsem říkala, no, tak proč bych vám nepsala, vy přece za to nemůžete. No a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem a v roce 69, kdy všichni jeli na západ, tak já jsem jela do Novosibirska. Ano, tak jsem strávila v Novosibirsku 3 týdny. No a protože...
6: Pardon, to jste vycestovala jako soukromně anebo na nějakou pracovní cestu?
5: Soukromně. Uh-huh. No já jsem si na to musela ještě našetřit na brigádě, to jsem tenkrát v NHKG pracovala v Ostravě.
6: A proto, jak na vás koukali, jako v 69. to bylo rusofobní, možná tolik jako dneska, ale bylo to rusofobní. Když jste si žádala o ten výjezd a tak dál, tak...
5: No tak samozřejmě, že se na mě dívali jako na blázna. No tak mimo jiné, já jsem tenkrát dokonce dělala pohovor na sběr vína ve Francii a oni už mě měli zapsanou, že se účastním sběru v Bordeaux a já najednou jsem řekla, hele, já jedu do Novosibirska, no tak si všichni ťukali na čelo, že jsem se náhodou nezbláznila. A tak mě říkali, no tak tam určitě víno nebudeš pít. Já jsem říkala, ano, ještě budu pít vodku, nazdar. No, takže říkám, v tom Novosibirsku to bylo velmi zajímavé, protože jak po celou cestu tam, tak i během pobytu mě kontrolovali na každém kroku. Já jsem nemohla vůbec chodit někam, kde bych si představila, že by se mě to mohlo líbit nebo zajímat. Já jsem tam měla tajného, který i v té rodině, kde jsem byla, jim mluvil do duše, aby mě hlídali. A já jsem to celkem chápala, protože Novosibirsk tenkrát bylo uzavřené město a já jsem tam byla snad jediná cizinka v té době. No a jelikož jsem, jak jsem přiletěla, to jsem z Moskvy letěla letadlem, tak mě oni vítali na nádraží jako nevěstu. No, já jsem...
6: Ze západu, nevěstu ze západu.
5: Ano, ze západu, to bylo velmi důležité. No, tak to mě samozřejmě velmi zarazilo. No, pak jsem si uvědomila, že tam jsou jiné zvyky. V té době u nás v roce 68 už pomalu kvetla volná láska a jezdilo se po Evropě a prostě se mladí lidé navštěvovali a nebyl to žádný problém. Když to tam už vlastně tím, že já jsem tam jela sama.
6: Jste stvrdila v podstatě, ano, jako závazek.
5: Ano, to byl závazek, no, tak já jsem si říkala, no, tak já nebudu vykládat o tom, že jsem původně myslela, že to je přátelská návštěva.
6: Chcete to, máte to.
5: Já uvidím, ne, to ne. Chcete to, máte to, to ne. Tak jsem říkala já.
6: Ale byl to hrozný pocit, ne? Jako to překvapení, že najednou prostě si člověk nevyhodnotil ty tradice místní a naše. A vlastně tam vás to dohnalo, na tom nádraží jste si uvědomila, jak rozdílně na jednu věc se dá pohlížet.
5: No, jistě, protože u nás to všecko už v té době bylo rozvolněno, kdežto tam platilo jednak dané slovo a jednak už to, že dívka byla ochotná jet 6000 kilometrů někam k nějakému mladému muži, tak to hovořilo o tom, že ta dívka má asi k tomu muži velmi hluboký vztah.
6: Mám zájem, vyrobím.
5: No, jistě. No, takže já jsem jaksi po 3týdenním pobytu viděla plusy toho, že on byl naprosto jiný, než byli hoši tenkrát u nás. Já jsem neměla ráda Big Beat a iritovalo mě
6: Máničky,
5: jasně, no. S dlouhými vlasy a ulepenými riflemi a prostě vůbec to oslovení vole, to mě absolutně nepřitahovalo.
6: Takže to intelektuálně vyčpělé.
5: No, tak tam vlastně mě to připomnělo dobu, kdy byl mladý můj otec, což mě teda strašně přitahovalo. Protože oni se...
6: To byl vlastně ten vzor ve vás.
5: No, tak
6: vzor
5: jistě,
6: toho muže, že jo?
5: Ano, protože oni se tam chovali k té ženě daleko s větší úctou, bych řekla. A vůbec tak opravdu už to, že tam... Ten muž, když chodil s nějakou dívkou, tak to nebylo jenom
6: flirt,
5: ale bylo to vážné už. Uh-huh. No, takže tam jsem pochopila, že skutečně ten holk, ke kterému jsem jela, má kvality, které bych asi těžko u nás čekala, nebo hledala, nebo nacházela. No a tak jsme se domluvili, že si dáme ještě rok na rozmyšlenou. A já jsem odjela z Novosibirska s tím, že jsem nic neslibovala, ale udělala jsem velmi dobrý dojem, jak jsem pochopila. A oni říkali, že by si toho velmi vážili, kdybychom se dali dohromady. No a tam jsem se i seznámila už s lidmi, kteří by mi byli ochotní pomoct, kdybych tam chtěla žít, to znamená s lidmi na vysokých školách, kteří mě říkali, že bych tam mohla studovat a eventuálně potom pracovat, takže já jsem tam měla vlastně tu budoucnost už zajištěnou.
6: Ale to pochopitelně potvrzuje dvě věci, Magdalenko. První, co to potvrzuje, je, že jste byla řádně vychovaná, že jste se uměla takzvaně chovat, nebyla jste pomatená těma západníma vlivama, protože když si vás ta rodina uměla představit vedle svého syna v tom prostředí, kde prostě se ctily ty staré zásady, tak asi to je jedno vypovídající a druhý, že jste byla připravena na ten život v akademickém prostoru, že jste byla vzdělána, že jste byla i svým způsobem dost erudovaná na to, abyste se uplatnila, a to si můžeme říct, pravděpodobně to ruské akademické prostředí bylo hlubší a kvalitnější než třeba tenkrát u nás.
5: No tak já bych řekla, že v Olomouci jsem měla to štěstí, že ta ruština byla na špičkové úrovni a tím pádem já jsem mluvila, když jsem tam přišla, velmi, velmi dobře rusky, což ty akademiky překvapilo. A já jsem, jak říkáte, já jsem měla výchovu z první republiky, protože můj otec, když absolvoval vojenskou akademii v Hranicích, tak to prostě byla elita. A oni to dovedli ohodnotit a já jsem se uměla chovat na nejvyšších místech tak, jako kdybych vlastně reprezentovala náš národ. A toho oni si dovedli vážit.
6: Jedna taková malá otázka. Bylo to vlastně v soukolí toho 68. v soukolí toho dění, kdy vlastně Rusko nazíralo, nebo Sovětský svaz tenkrát nazíral na Československo jako na potenciálního zrádce, který vlastně připravoval intervenci západních vojsk. Nakonec to víme, že k tí došlo, že tanková brigáda amerických tankistů byla zachycena kousek od Karlových Varů, hráli si na to, že se spletli v mapách a tak dále. Čili tam to bylo velmi vyhroceno jako, a dalo se to považovat za takové až nepřátelské vůči Sovětům, jo? A vůči celému tomu socialistickému bloku, protože tam nešlo jenom o Sověty. Byly na toto téma nějaké, řeknu, otázky nebo nějaká stanoviska třeba vůči vám? Nebo?
5: Samozřejmě, já jsem si někdy připadala, že ani nemám splnomocnění na to, abych hovořila za naše lidi, ale já jsem hovořila tak, jak jsem byla naučená ze své rodiny a tenkrát já už jsem měla dobrý politický přehled a já jsem jim vysvětlovala, že u nás už ta propaganda byla na takové úrovni, že mladí lidé samozřejmě tomu podléhali a oni sami někdy třeba se ptali, jestli by si mohli sehnat rifle. No tak já jsem říkala, podívejte se, tak jako vaši kluci touží po riflích a děvčata touží po krásných věcech, tak to je věc, na kterou u nás tu mládež vlastně nachytali. Na ty západní spotřební zboží a slibování a svobody, o které vlastně nikdo neměl potuchy, co to vlastně svoboda je. A já jsem říkala, my jsme pořád hovořili o tom, že jsme národ Masarykův, ale nikdo vlastně toho Masaryka nečetl a nikdo neměl představu, jak vůbec ten náš národ vznikl a co všechno zatím bylo. A já jsem dělala propagandu českou takovou, že kdybych to, co jsem říkala v tom Novosibirsku, říkala v Šumperku nebo někde v Praze, tak si myslím, že by mě linčovali. Protože to v té době absolutně
6: se nenosilo.
5: Se nenosilo, ne, ne. A já jsem vždycky byla taková, bych řekla, staromilská. A já jsem četla úplně jiné knihy, než v té době četla u nás mládež. Já jsem četla...
6: Odkud jste přišla? No, neptali tak... se, odkud jsi vylezla? No, tak kde jsi tu ocitla?
5: Ne, já bych řekla, že já jsem v tom Novosibirsku nám udělala takovou úžasnou reklamu, že dovolím si říct, že někteří naši představitelé, kteří potom jezdili do Sovětského svazu, nebyli schopni absolutně takto něco skoncipovat nebo zdůvodnit nebo dát do souvislosti mezinárodních a tak dále. a hlavně argumentovat.
6: Mě teď napadlo, že byste si určitě zasloužila nějaké státní vyznamenání. Ale ne s rukou vlasti zrádce.
5: Ne.
6: Ne, víte co, tady se spousta lidí odměňovala Bůh ví za co. A vy a možná spousta jiných lidí takovouhle formou propagovala tu republiku a vlastně informovala o tom, co to Československo je jak, a ten národ, jak, jaký má tradice, hodnoty a tak dále. A úplně v zapomenutí, jo, jako, že takových lidí, určitě jste nebyla sama, jo, ale že o těch ani pes neštěkne a pak tadyhle se vyznamenávají nějací bůh ví za co. Bohužel, no, tak to je, ale vy se to nedělala zištně, takže teď na to můžeme tak vzpomínat, že...
5: No, já jenom si vzpomínám, jak jsem jela do Moskvy, protože já, když jsem jela k rodičům, tak jsem vždycky musela se stavit na ambasádě v Moskvě na ulici Julia Fučíka a tam jsem dostala razítko, že český stát, Československo nemá nic proti tomu, abych překročila hranice, protože já už v té době jsem měla trvalý pobyt v Sovětském svazu, ale nikdy jsem neměla sovětskou státní příslušnost. No a tak já jsem jednou se zmínila, když se mě ptal pan velvyslanec, co budu dělat večer, tak jsem řekla, že jdu do divadla na Višněvskou, na Čočosan, což je jako opera Madame Butterfly, oni to tam nazývali Čočosan. A on říkal, no to je zajímavý, já už jsem tady 3 roky a ještě jsem nedostal lístek na Višněvskou. A já jsem říkal, no jo, no, tak já jsem stála 2 dny večer a čekala jsem před divadlem, jestli bude někdo vracet lístek. Já jsem říkal, to je jedinečná příležitost, jak se tam můžete dostat. No a pan velvyslanec mě opáčil, že to není jeho styl, aby on stál před divadlem a čekal, že mu někdo prodá lístek. Jsem říkal, no tak promiňte, ale v tom případě se nemůžete dostat i na jiné jaksi představení.
6: Kdyby podal požadavek, kdyby opravdu chtěl, tak asi jakoby no se tak, tomu lístku dostal, že?
5: No tak, ale tady...
6: Do čestné lože možná.
5: Já chci říct zde, že on se nezajímal o to, jak se v tom Novosibirsku mám. Ale zajímal se, jak je to možné, že já se dostanu na Višněvskou a on ne, což teda bylo docela zajímavé.
6: No tak na pozadí bylo, jaké máte kontakty. No v podstatě tak, asi. No víte? Tak. Možná, že takhle to bylo situované. Vrátíme se k tomu. Vy jste teda na rok odjela zpátky do Čech, nebo do Československa. A rok jste si dopisovali pravděpodobně s budoucím manželem?
5: Ano.
6: On už se sem nedostal? On už sem nepřijel za vámi?
5: Ne, on už se sem nedostal a když to bylo velmi legrační, protože na kolej ty dopisy od něho mě dávala vrátná zásko a já se divím do dneška, že mě neskalpovali, protože to vyloženě byla provokace mezi tou korespondenci z Kanady a z Ameriky a z Francie a tak dále. Tam prostě dopis ze Sovětského svazu na moje jméno.

0: město se otevřelo. Ale, takže vy jste po roce, jste se domluvili, že teda ano, svatba ano, a vy teda zvolila jste si kufříček a směr Novosibirsk.
1: Ano, směr Novosibirsk.
0: S tím, že jste věděla, že to je třeba na celý život.
1: Ano, samozřejmě.
0: To bylo, řeknu, vážné rozhodnutí.
1: To bylo
0: kardinální
1: rozhodnutí. No tak samozřejmě, že ze začátku měli obavy, protože tady nikdo vůbec si nedovedl představit, jak to na té Sibiři vypadá.
0: Sibiř, ano.
1: A jasně. Naši legionáři samozřejmě šířili různé zkazky a příběhy, takže...
0: Vy jste vlastně do gulagu, tak trochu. No, tak, v očích některých.
1: No tak určitě a... v každém případě mým rodičům vyjadřovali upřímnou soustrast, že ta jejich dcera fakt jako se zbláznila, ale taková diagnóza neexistovala tenkrát. No a já jsem si to prostě vytrucovala, protože já jsem taková, mně to bylo jasné, že buď to, nebo nic. No, ale bohužel, jak jsem překročila hranice, tak mě sundali z vlaku v čopu, i když jsem měla zaplombované svoje věci. Já jsem tam vezla vlastně jako nevěsta veškeré svoje vybavení do domácnosti.
0: A výbavu
1: samozřejmě. A oni mě řekli, že musí si to všechno prověřit. No a tak mě tam zavřeli do domku pro repatriované a tam to bylo dost kruté, protože mě v noci tam Maďaři chtěli vniknout oknem do toho domku a já jsem tenkrát v tom čepu samozřejmě taky byla rarita. No naštěstí teda se mně nic nestalo a poté, co jsem absolvovala asi 3 pohovory, jak to se mnou vypadá, proč tam jedu a jestli mám opravdu upřímné úmysly a co mě k tomu vedlo.
0: Pardon, ČOP byla vlastně hranice sovětská?
1: Ano.
0: Ale ano, to byla Ukrajina?
1: Ano, to je první stanice vlastně po Černé nad Tisou.
0: Ano.
1: No a tak poté, co jsem už nevěděla si rady, tak jsem tam šla na výbor strany a řekla jsem jim, že jestli mě nepustí za manželem, protože oni mě nenechali ani telefonovat do Novosibirska, prostě žádný kontakt ani k rodičům telefonovat, já jsem byla v absolutním vzduchoprázdnu. Tak jsem jim řekla, že jestli se to okamžitě nevyřeší, takže prostě si budu stěžovat na velvyslanectví v Moskvě jako česká občanka, že na to mám právo. No tak oni potom teda mě dali s sebou ještě 10 rublů, protože já jsem tam prakticky v jídelně se stravovala a v těch neutěšených poměrech, které v tom čopu vládly, tak to opravdu, já bych řekla, že to byla pro mě křest té mojí lásky k tomu manželovi. To byl krutý křest, protože někdy jsem si říkala, že ti Maďaři by tam, kdyby se dostali dovnitř, tak nechci to říct.
0: Co to bylo dlouho?
1: Já jsem tam byla 5 dní. 5 dní jsem byla zavřena.
0: 5 krutých dní.
1: Ano, 5 krutých dní a noci hlavně.
0: Mluvíme tady o vlídných, míru milovných Ukrajincích?
1: No tak já nevím, jestli mezi těmi Maďary byli Ukrajinci, protože tam jsem to hlavně slyšela teda maďarštinou, což taky z těch Hanošovic to jsem taky pochytila, že co to je. Takže když oni křičeli přes okno Saretlek, tak jsem věděla, že nemluví sprostě. Ale já chci říct, že potom, jak jsem jela do Novosibirska, tak oni zase do kupé mě dali ženu, která mě ještě celou dobu lustrovala až do Moskvy. Tam mě předala teda...
0: Do péče jiných,
1: ano. Já jsem z péče do péče, jak si byla předávaná. A když jsem přijela do toho Novosibirska, tak já jsem byla značně zničená nervově, protože já jsem to brala jako velké příkoří, protože oni mě rok

0: lustrovali. Já jsem se vdávala v roce 70 a ačkoliv jsem byla vdaná za manžela, tak rok mě lustrovali. Já jsem se dostala do Novosibirska až v roce 71 v červnu.
1: Počkejte, to si musíme nějak poskládat. Kde jste se teda vdávala?
0: Já jsem se vdávala v Šumperku.
1: Vy jste se brali na dálku?
0: Ne, manžel přijel v roce 70.
1: To jsem se právě ptal, jestli někdy tady potom byl, jste říkala, že ne. To jsme si nerozuměli.
0: Já jsem pochopila takže
1: on přijel na svatbu sem.
0: On přijel na svatbu s matkou, ano. A svatba byla v roce 70.
1: Tatínka nepustili, protože to byla celá rodina a tak dál, takže ano, maminka mohla.
0: Ano.
1: Takže vy jste měli po svatbě,
0: ano,
1: a vy jste jako vdaná musela projít ještě těmhle peripetyjima, čili vy jste nebyla jako, že snad se tam vdáte, vy už jste byla dávno manželka sovětského občana.
0: Ano, já jsem byla tak dlouho lustrovaná, protože jak říkám, že Novosibirsk to bylo vojenské město, bylo uzavřeno cizincům. No a potom, když teda jsem se dostala konečně na místo určení, tak mě to trvalo asi měsíc, než jsem se vzpamatovala z toho, co jsem...
1: A jak dlouho jste cestovala?
0: No tak z Moskvy to trvalo 2 dny a 2 noci, to jsem jela v Sibiriakem, vlakem. A...
1: No vyjela jste z Čech? Dejme tomu, a do Novosibirska jste dorazila třeba po týdnu nebo po dvou? Týden se strávila v tom čopu de facto?
0: No, tak to jsem tam přijela asi za 10 dní.
1: Totálně. Frustrovaná.
0: No tak nejenom to, ale to byla pro mě vlastně škola života, protože to byl křest ohněm.
1: To byl ten život in natura.
0: Ano, já jsem si tam uvědomila vlastně, že tak jako Američané si chránili svoje území a viděla jsem to v některých těch západních filmech, jak měli Italové problémy, když se chtěli dostat do Spojených států nebo jiné národnosti, jak je tam lustrovali, tak vlastně toto fungovalo i v Sovětském svazu.
1: Akorát se o tom nemluvilo. To.
0: Jenom, že se o tom nemluvilo.
1: No.
0: No a tak já jsem pochopila, že vlastně oni to dělají správně, protože člověk musí být vždycky na všecko připraven a i když ta politika v 70. letech byla míru milovná, tak vždycky jedna druhá strana čekala, kde jsou otevřená vrátka, aby se s těmi vrátky ten vlk dostal. Zkrátka.
1: Možná, kdybyste jela jenom do Moskvy, tak to asi nebylo tak hloubkový, nebo tak...
0: Určitě.
1: Ale to nebo svědský. No a dobře, takže jste se zpamatovala a měla jste volný nebo nějaký hlídaný pohyb po tom Novosibirsku? Kam jste se všude mohla dostat nebo jak jste se tam uplatnila? Asi v té akademické obci jste byla přijata?
0: No tak samozřejmě, že mě navrhli několikero možností, jak jsem mohla pokračovat vysokoškolském studiu. Všemu mě řekli, že když jsem dělala češtinu, ruštinu, že to je absolutně... Bez budoucnosti jako cizinka nemůžu učit ruštinu a češtinu tenkrát tam jaksi nikdo neměl zájem. No takže já jsem změnila obor na francouzštinu, němčinu a měla jsem i nabídky, že bych mohla studovat v akademickém městečku matematickou lingvistiku, ale jelikož já jsem v matematice velmi nedokonalá, tak...
1: Jste na jazyky, to
0: ano,
1: jasný.
0: To by bylo jasné, že spíš jako...
1: Kolik vám bylo v tu dobu, Magdalenku?
0: No, tak já jsem měla
1: 22. 22-letý dívče se vydalo do světa s těmito peripetiemi. To vás dobře nastavilo. No a tak jste se dala na francouzštinu a němčinu. A vy jste se v ruštině učila francouzsky a německy.
0: Ano. A dělala jsem další zkoušky i z latiny, samozřejmě a dělala jsem zkoušky z politické ekonomie a z dějin komunistické to, strany Sovětského svazu a tak dále.
1: Dá se to vůbec naučit, jakoby, protože to je výrazně těžší, že jo? Protože když vám v ruštině přednáší učivo francouzštiny, tak je to jazyk. To znamená, musíte si to jakoby výrazově, že jo, jako pochopit, nejde o to jako mluvit mechanicky, tam je potřeba tu řeč pochopit lingvisticky, výrazově, významově hlavně. To bylo přece hrozně těžký, ne?
0: Ale tak per aspera ad astra, jak říkají latinici. Mně to strašně pomohlo. Já jsem vděčná za každou překážku, za každý karambol, za každou lekci, kterou jsem dostala, protože to byl úžasný start do života. To bylo úžasné, protože já za prvé já jsem neměla čas myslet na hlouposti a za druhé já jsem tam vlastně se jako dynamo nabíjela na celý život ve všech směrech. Já nevím, jak bych vám to vysvětlila, ale já jsem z toho čerpala potom dalších 40 let.
1: To je velice zvláštní moment, to, co říkáte, ale tam napadla jedna taková otázka, kterou jsem teda hbítě zapomněl, ale ona vypluje. Je to vlastně záležitost nové prostředí, noví lidé. Vy přicházíte, umíte rusky, zaplať pánbu, velmi dobře. Učíte se tu francouzštinu, němčinu na jaké úrovni? To znamená na úrovni takové, abyste ji mohla vyučovat?
0: Ano.
1: Čili...
0: Ano, tam se ta francouzština a němčina učila na té úrovni, že já bych mohla potom tlumočit. A my jsme seděli v kabinách a my jsme museli dělat přesně pauzy, tak jako ten francouzský herec na tom pásku. My jsme například prvním ročníku jsme měli
1: zápočet. Jako kdybyste dabovali, jo?
0: Ano, zápočet z Malého prince. Saint-Exupéryho, Gérard Philippe nám to tam samozřejmě četl a my jsme museli prezentovat naprosto perfektní výslovnost, perfektní intonaci, dělat ty pauzy tak, jako dělal on, nadechnout se tak, jako dělal on. A dokud jsme to neuměli, tak jsme se k tomu zápočtu nemohli absolutně dostavit. Takže já bych řekla, že já jsem byla tak vyškolena v té francouzštině, že já když jsem přijela potom sem a mluvila jsem francouzsky, tak oni si mysleli, že jsem francouzka.
1: Ta otázka se mi vrátila pochopitelně, to tak bývá někdy, ve světle toho, že teď ta moderní mládež, schválně říkám moderní, jo, má problém v obchodě při zaplacení, takže kvůli ním se dělají ty samoobslužné pokladny, protože jim dělá problém kontakt s živým člověkem. Je to stresuje, pochopitelně. Dneska ráno jsem poslouchal v rádiu, bylo téma, jak mladí mluví ve zkratkách, jak rodiče to přijímají, protože to je nový směr. Ono už nestačí, že jako v těch SMS-kách píšou zkratky. Ono nestačí, že jako jazyk trpí tím, že na gramatiku skladbu slov a vůbec větnou skladbu všichni kašlou. Přeci to je obrovský kulturní úpadek. Co by ty dnešní mladí na vašem místě by se střelali do hlavy nebo do nohy, protože oni neustále běhají po těch psychologách, že? To je, když to takhle sleduju, jo? Na jedné straně dnešní 20letí a 25letí, teďko jeden sexuolog říkal, že mu přibývají lidé, mladí lidé, i vysokoškolský vzdělaní, mu přibývají v ordinaci, že páry, který nemůžou počít, jo? když jim dělají všechny vyšetření, tak zjistí, že oni nedělají tu základní záležitost, tu podstatnou věc, kterou by měli dělat, aby to dítě mohli mít. Takže oni se seznámili na internetu, oni spolu žijou, bydlej, ale jak si spolu nemají intimní kontakt. A pak jdou k doktorovi, aby jim poradil, co mají dělat. Jako. Rozumíte, volná láska se kontrolují někam úplně jinam.
0: Ne, já to nebudu komentovat, ale prostě to se nedá, k tomu se vyjádřit, já jenom mohu lidi litovat. A já jsem ještě chtěla říct, že já jsem tam v Novosibirsku se naučila fantastickou věc. Já jsem tam měla samozřejmě několik konfliktů a když jednou jsem se strašně rozčilila, jak může být někdo tak nevzdělaný a může být tak vulgární a tak dále, tak mi jedna žena řekla, prosím tě, co si z toho děláš? Tak zpívej. No tak to mě úplně rozčililo do běla. A potom, když jsem nad tím uvažovala dlouze, tak jsem zjistila, že to je vlastně fantastická praxe, strategie buddhistická. Protože tím, že člověk zpívá, tak začne hluboko dýchat. A tím, že se soustředíte na ten zpěv a na ten text, tak zapomenete na
1: to.
0: A pak jsem zjistila, že vlastně takových věcí je víc, že tam, když se jezdilo někam autobusem, tak se muselo zpívat, když jsme jezdili s dětskama, protože když se zpívá, tak se zhluboka to dítě nadechuje a nesoustředí se na to, že je jim špatně od žaludku. Mm-hmm. To byly další věci. Prostě já jsem se tam seznámila s různými směry, s různými těmi konfesemi a já jsem tam měla prostě takový diapazon kontaktu s lidmi, že já bych v životě v Evropě tady tyto zkušenosti neměla. Já jsem strašně vděčná, že v době, kdy všichni se odhodlali jet na západ, tak já jsem opravdu jela na tu Sibiř.
1: Když se někteří odhodlávali ke konzumnímu stylu života, tak vy jste šla úplně opačným směrem. Nádhera. No dobře, a tak jako pracovně jste tam docílila čeho?
0: No tak já jsem vystudovala, potom jsem byla požádána, abych učila na vysoké škole dopravní, tam jsem učila francouzštinu, němčinu, češtinu. Češtinu jsem učila hochy, kteří jezdili potom do České republiky na ty družební brigády. No a byla jsem v aspirantuře a měla jsem vlastně budoucnost nalajnovanou, nádhernou, kdy jsem mohla tam být vedoucí katedry cizích jazyků. Ovšem nějak se to zvrtlo v tom směru, že já jsem nemohla mít dítě a bylo mi jasné, že nemohu dokázat v té době, že to není z mé strany. A tak jsem se rozhodla po velmi, velmi těžkém rozhodování, že ukončím náš poměr s manželem a že se vrátím domů, protože já jsem chtěla dát mu možnost, aby to zkusil s jinou ženou a aby to dítě měla, aby byl šťastný. Protože já, když jsem odjížděla z Novosibirska, tak já jsem se chtěla rozvést a přitom jsem měla svého muže ráda, což je zase rarita, což já si říkám, že to asi málo kdo pochopí tady toto.
1: Tak říká se taková replika, Marie, kdyby jsi měla ráda, tak jsi s ní nikdy nevzala. A vy jste šla druhou cestou, protože tě miluju, tak se s tebou rozvedu. No, ono to asi bylo trošku složitější, nebudem to tady pitvat. Ale ten pobyt v Novosibirsku, tuším, že jste říkala, že to bylo 7 let.
0: Ano, 7 let.
1: Po 7 letech jste se rozhodla v podstatě natrvalo ukončit manželství ukončit kariéru, velmi asi slibnou, protože, co si budeme povídat, jako západní, takřka západní občanka v prostředí Novosibirska, kam se v podstatě žádný cizinec nikdy nedostal, tak vás natolik prověřili, natolik jste se stala důvěryhodnou, že jste vlastně mohla tu kariéru očekávat a vzali vás vlastně do... Vy jste se integrovala úplně naplno, tak jak, po, jak se teď moderně říká. Akorát v tom soukromém životě se to nepodařilo. Takže jste se vrátila do Čech, do Československa, pardon, vrátila jste se do Československa a pak jste se nějak následně rozváděla, tuším.
0: Ano.
1: Bylo to tak nějak na dálku?
0: Ano. Za rok a půl jsme byli rozvedeni, protože manžel se nechtěl rozvést. On pořád čekal, že se vrátím a dokonce přijel potom s brigádou těch studentů do Šumperka a velmi, velmi mě přemlouval, ale já už jsem prostě byla rozhodnutá, to už nešlo.
1: Zraněné srdce velilo, velelo prostě to ukončit. No a takže neuspěl, ale ono to pak vlastně nebylo z vaší strany, že jo? Protože ne. Vy máte dceru.
0: Já mám dceru a...
1: Takže byl to takový nějaký omyl?
0: No, manžel měl potom dvě manželství a ani z jednoho manželství neměl dítě svoje.

0: Po 7 letech jste se vrátila s tím, že jste se následně tedy s manželem rozvedli. Vy jste tedy nastoupila akademickou kariéru v Československu. Povídejte, jak to bylo? No, takhle, jak vás, nebo spíš, jak vás přijali jako z toho Ruska strašného, že jo? Tak jak vás přijali ty akademici, kteří ještě před pár lety v podstatě byli, že jo, v rámci 68. tak byli nabroušení proti těm Sovětům. Asi to nebylo jednoduché, ne?
1: Bylo to velmi těžké, protože za prvé, já jsem měla ten handicap, že v těch letech, kdy tady lidé podepisovali různou spolupráci, tak já jsem tady toho byla ušetřena, čili já jsem měla čistý list a čisté svědomí. Za druhé, já jsem měla tu nevýhodu, že já jsem politicky byla daleko, bych řekla, vyspělejší. A já jsem někdy, když jsem argumentovala, tak jsem sklidila posměch, a jelikož se většinou tam jednalo o muže graduované, tak mi dávali najevo, abych laskavě se zařadila a nemyslela si vůbec, že něco bych mohla vědět lepšího než oni. Ono se mi to vlastně objevilo při zkoušce do aspirantury, kterou jsem musela dělat dvakrát z toho důvodu, že já jsem ty spisy, které tady byly v učebnicích, jenom lakonicky v několika frázích, tak já jsem to opravdu měla nastudované. A když jsem při první zkoušce do aspirantury z vědeckého, teda z maslenické filozofie, tak jsem jim citáty tam uváděla, tak oni mě řekli, že to není pravda. A já jsem jim dokonce říkala, z jakých období a po jakých sjezdech, co bylo vypuštěno, čím samozřejmě jsem si naběhala. No tak oni mě dokázali, že se musím připravit znovu, že teda za těchto okolností.
0: Takže jste vycházela z těch informací, které jste měla ze Sovětského svazu, ano, kde to bylo asi hlubší, ano, jakoby to, ano, zaměření. Tady o tom neměli ani páru, takže to neznali, oni to neexistovalo.
1: Ano, ano, protože já jsem tam dělala taky zkoušku do té aspirantury a ta zkouška trvala 3/4 hodiny a to opravdu bylo velmi rozsáhlé. No a tak po druhé, když jsem dělala tu zkoušku, tak už jsem říkala jenom to, co bylo v těch učebnicích a v těch skriptech, které napsali ti pánové, kteří mě zkoušeli, tak nakonec jsem to teda udělala. No a já jsem byla neoblíbená, protože já jsem se chovala úplně jinak než ostatní. Já jsem prostě se nesnažila dělat kariéru přes známosti nebo přes nějaké vtírání se do přízně a tak dále. Já jsem všecko dělala poctivě, což v té době nebylo in. A měla jsem vyhraněné názory, což už vůbec se nehodilo v té době. A na fakultě jsem měla takové postavení, že prakticky se mnou nikdo nebavil, kromě mého bývalého učitele ruštiny, který jaksi zneužil toho, že zkrátka dobře jsem ve slabé chvíli podlehla a s ním vlastně jsem měla potom dceru, o kterou se odmítl starat a prostě to moje postavení na fakultě bylo naprosto nemožné, protože on byl předsedou stranické skupiny a já jsem byla jeho podřízená a já jsem musela snášet takové ústrky a takové prostě kritiky a tak dále, že já jsem potom nakonec se rozhodla, že se vrátím do Šumperka. Protože maminka měla druhý infarkt a už se mi nemohla pomoct starat o dceru, tak jsem tam pracovala 3 roky na gymnáziu a jelikož děkan nemohl sehnat na moje místo nikoho, protože já jsem učila 7 disciplín tenkrát na pedagogické fakultě, tak mě prosili, abych se vrátila, no tak jsem se vrátila a jakmile jsem si vyměnila byt a zase jsem pokračovala v aspirantuře, tak už jaksi se to chýlilo ke konci a přišel rok 89 a musela jsem odejít z fakulty jako první. A důvod byl ten, že jsem měla vystudovaný 2 západní jazyky, ačkoliv jsem byla samoživitelka, tak mi bylo řečeno, že já se přece můžu ještě vdát. Zatímco ty ostatní chudáci, oni mají tu češtinu a tu ruštinu a tu výtvarku a tu hudebku a ten
0: tělocvik. Jako, máte větší ambice, jako, jo, nebo jako
1: ne,
0: co, že, možnosti.
1: Že mám větší možnosti.
0: Jo.
1: No, a takže to mě docela jako překvapilo od pana rektora tady toto stanovisko, no ale tak...
0: Za jak dlouho vyhodili jeho?
1: Ne, nikdy ho nevyhodili, ne. Pan profesor Jařábe byl velmi hodnocený a vážený a je do dneška a si myslím, že bude mít určitě jednou pomník. No, takže já jsem potom byla požádána jednou firmou ze Švýcarska, abych šla učit do Švýcarska ruštinu, protože já jsem znala němčinu a francouzštinu na takové úrovni, že jsem mohla tu ruštinu ve francouzštině a v němčině vysvětlovat, což oni potřebovali. Jenomže oni chtěli bez dítěte a to nepřipadalo v úvahu, takže já jsem potom šla na gymnázium v Olomouci, kde jsem pracovala až do důchodu. Učila jsem francouzštinu, němčinu, ruštinu, ty 3 jazyky.
0: Studenti, kteří měli to štěstí, že je paní profesorka Magdalenka mohla vyučovat, tak asi dostali dobré základy, ne? Od vás.
1: No tak já mám několik studentů v Evropské unii na různých postech a já bych řekla, že to, že jsme byli v Saint-Jean d'Angély na Evropském kulturním centru s těmito studenty a reprezentovali jsme vlastně Českou republiku v roce 92, tak to jsme odvedli velký kus práce.
0: Další důvod, aby na vás republika byla hrdá.
1: No, já nevím, já jsem to nedělala, proto aby byla republika hrdá. No potom ještě jsem taky jela do Bergama, protože anglická sekce tam měla družbu z Itálie. A
0: tam teď byla olympiáda, nebyla? Bergamo, že?
1: No, já jsem se osvědčila, jak si v tom Saint-Jean d'Angély, tak mě poslali ještě do Bergama. No, tak tam jsem taky, bych řekla, dobře obstála, protože ti Italové nemohli vůbec pochopit, jak je možné, že někdo zná několik jazyků a tak prostě ten ředitel mě vodil po Bergamu, po promenádě a představoval mě různým svým známým a povídá, signora parla francese ruso, russo tedesco, a teď chtěla bych jim to předváděl v té jazyce, jsem připadá cvičená opice. Takže to jenom tak na okraji, že to bylo někdy velmi komické. No.
0: Pestrý život.
1: Opravdu.
0: Trochu asi smutný někdy, protože to partnerství v podstatě jste už pak moc nezažila. Vychovávala jste dceru. Dcera, pokud vím, tak se také povedla, jak se říká. Tak máte být na co hrdá. Rozhodně, když se podíváte za sebe, tak je tam obrovské vlastenectví, je tam obrovská píle a úsilí. A nebylo nic zadarmo.
1: Ale tak to, co není zadarmo, tak toho si člověk nejvíc váží.
0: To je pravda. A kdybyste na některý svůj úsek života chtěla poukázat, že jste asi byla v tu dobu nejšťastnější, tak to byl Novosibirsk?
1: Ano, určitě. Protože tam lidé měli srdce na dlani a tam jsem zažila takové přátelství, které už tady se nenosí. Takové nezištné, ryzí přátelství.
0: Opravdu. Období největšího zklamání?
1: Období největšího zklamání, když jsem se vrátila domů. Protože jestliže jsem zažívala různé peripetie, které byly těžké v Novosibirsku, tak to nebylo ve srovnání s tím, co jsem zažila potom na fakultě nic. A to, co jsem zažila u nás.
0: Mezi svými?
1: Mezi svými, ano.
0: Vrátila jste se do Smečky a Smečka vám to dala najevo. No, to se říká, že v akademickém světě jsou sami intelektuálně, očekával bych eticky a morálně vyspělí jedinci. U vás o tom nepochybuju, ale to vaše okolí bylo docela... Jo, když si představím, že tito lidé utvářeli ty další generace lidí, kteří prostě pracují v nějakých úrovních, které souvisí s vývojem nebo řízením státu, tak je mi z toho skoro divně.
1: Já jsem kdysi slyšela takovou moudrost, že ten, kdo má docenturu, tak už nemá čistý etický kodex.
0: Až tak?
1: No tak i samozřejmě, že výjimky potvrzují pravidlo. Ale když člověk není konformní, tak nemůže počítat s tím, že půjde v té kariéře akademické dopředu.
0: Dneska je to možná ještě víc než tenkrát?
1: Daleko víc a dneska už člověk musí si dávat pozor i na ústa, protože pokud nejedete s tím hlavním proudem, tak jste okamžitě vyštipáni, vyobcováni z církve.
0: Církev akademická?
1: Ano, jistě. To já bych řekla, že se to rovná tomu, co dělal klérus v dobách jaksi největšího temna. Ano. Tak to vidím já.
0: Ano, když kdokoliv chtěl vzdělání, musel se podvolit kléru. A ten rozhodoval, jakou formou to vzdělání bude probíhat.
1: Ano, jistě.
0: No, to člověku až zamrazí, ale pořád se bavíme o tom, že lidé, kteří řídí tu společnost, budují ty, nebo řídí budování hodnot, možná by se dalo nazvat, prošli tímto a jsou tím ovlivněni. Dneska, když vidíme názory nebo slyšíme názory studentů, oni vždycky ty studenti byli náchylní a byli taky podle toho zneužívaný, že jo, k těm revoltám a k těm, vezměme si 68, vezměme si 89, vezměme si teď, prostě na cokoliv je potřeba je nastartovat, tak milion chvílek zvedne studenty a studenti ani neví, proč tam jdou, ale je to lepší, než být prostě ve škamnách. Někteří vědí, proč tam jdou, protože někteří už co by studenti, tak drželi tašku při zakládání panevropské unie, třeba tady nástupnickému poli Landsmannschaftu sudetoněmeckého a posléze to podrž taškařství je vynesl až do vlády. No, Magdalenko, a kdybyste, teď otočíme list, my jsme se spolu bavili na téma filozofů. Jaký vy máte postoj k filozofům jako takovým? Je vůbec filozofie pro život potřebná?
1: Filozofie je potřebná k životu proto, aby se člověk naučil myslet. Protože pokud jdete do hloubky, tak začnete v tom, že vlastně oponujete různým těm teoriím a jdete na dřeň, tak si uvědomíte, že vlastně ti filozofové, každý měl v něčem pravdu. Ale tak jako máte před sebou mozaiku a ta mozaika se skládá z jednotlivých dílků, tak toto je filozofie a vy musíte dospět k celkovému obrazu. A proto, aby člověk dospěl k celkovému obrazu, tak musí mít nastaveny zásadně etické priority už od dětství. A proto, aby člověk pochopil, k čemu to všemu je, tak musí prožít život a teprve, bych řekla, ve třetí části toho života, v té závěrečné, pochopí, že jsou věci, které jsou nad filozofií. A to je lidskost, a to je spolupráce, a to je maximální, bych řekla, zduchovnění všeho, co člověk na svém životě má rád. A mít rád, to je taky strašně důležité, protože dneska lidé neumí mít opravdu rádi do hloubky.
0: Dostáváme se k zásadnímu tématu. To, co vtiskli rodiče vám výchovou, vás v podstatě připravilo na jakoukoliv situaci ve vašem životě, kterou jste potom následně zvládla. Co myslíte, že chybí současné generaci dětí a studentů? Na co by se měli babičky, dědečkové, případně rodiče, pokud chtějí být skutečnými rodiči, na co by se měli zaměřit? Kromě toho, že by měli mít ty své děti rádi, což bývá docela i problém někdy. Co byste jim doporučila? Co chybí těm mladým?
1: Těm mladým chybí umění překonávat překážky. A ty překážky musí být samozřejmě podle věku představovány tak, aby to dítě po té překážce vždycky získalo pocit, že bylo úspěšné.
0: Že
1: se mu to podařilo. A to je strašně těžké. To vlastně je ve výchově to nejtěžší. A člověk, jak se říká, musí to dítě umět potrestat s láskou. Pokud to dítě v tom trestu cítí lásku, tak ten trest přijme a posune ho to dál. Ale pokud ten rodič v tom trestu si kompenzuje nějaké svoje komplexy méněcenosti nebo nějaké neuspokojení toho dne nebo v práci nebo jakékoliv, tak to je strašně špatně. To je to nejhorší, co může být. A já, když jsem byla v Novosibirsku, tak jsem tam četla jednu buddhistickou pohádku, která se mi strašně líbila. No tak samozřejmě je to zase o těch třech princích, kteří měli ty problémy a ten nejmladší princ všechno to zvládl a ti dva bratři, když viděli, jak on je úspěšný, tak ho samozřejmě potom chtěli zabít a ten otec, když potom se řešilo, jaký bude trest pro ty dva prince, nejtěžší, no tak v evropských pohádkách se to řeší, buď to, že jsou stěti, nebo že je vyženou někam do nějakého lesa, nebo já nevím, na sežerání vlkům. A tam ten otec říkal, cituji, a vy budete vychovávat děti patriciů, což je největší trest, což je horší, než kdyby je poslal do lesa k vlku. Protože patriciští synkové jsou velmi rozmazlení a těžko zvládnutelní a když je má člověk vychovávat, tak to někdy opravdu nejde jenom o nervy, ale o život. Tak to se mi teda strašně líbilo.
0: Je to poučné. Náš rozhovor se mohli zakončit doporučeními. Toto doporučení bylo pro rodiče versus děti. No ale vy jste mě, když jsme se povídali, tak vy jste mě fascinovala vaším doporučením pro ženy, co nesmí a co musí dělat žena, která chce uspět jako manželka. Protože vy ještě vystudovaný psycholog, máte nějakou psychologii vystudovanou. No a mě to pochopitelně velice zaujalo. No a co potom muž, jo? Takže kdybychom mohli ještě tyhle ty dvě témata si dát, jako. Tak co by žena neměla rozhodně říkat muži, aby ho nestratila?
1: No tak žena především musí muže ctít, musí si ho vážit a nesmí ho zraňovat v žádném případě, protože muž je velmi křehká nádoba a velmi lehce se rozbije. A žena, pokud toho muže miluje, tak se k němu musí chovat daleko lépe než k nějakému nejdražšímu čínskému porcelánu.
0: Nevím, jestli je zrovna jako čínská porcelánová váza mi bude dobře, ale budíš. No a vy jste ještě mluvila, že musí být, jak byste charakterizovala takovou ženu? Vy jste mluvila, že kuchařka.
1: No tak já jsem proto, aby byly jasně stanoveny role, aby žena byla ženou a muž byl mužem, čili muž, když přijde domů, tak to tam má vonět jídlem a má tam být příjemné prostředí a žena má zapomenout na nějaké svoje trable a má nastavovat vlídnou a takovou laskavou tvář.
0: Plnou pochopení.
1: Pochopení, ano, tomu se říká empatie, ale to slovo už je tak dneska zprofanováno, že já se obávám ho používat.
0: A teď doporučení pro nás pro muže. Co očekává žena od toho muže, aby to fungovalo?
1: No tak zase...
0: Co nesmí nikdy muž říct a co by měl naopak?
1: No tak v prvé řadě nesmí té ženě dát najevo, že není hezká, že není žádoucí a měl by jí ctít jako člověka hodnotného na stejné úrovni, jako je sám. Neměl by jí dokazovat, že je hloupá nebo že něco neví. A zkrátka by měl mít k ní soucit jako k ženě, protože žena opravdu musí toho v životě dokázat daleko víc a mnohdy je za to ještě haněná a neoceňována. Tak nějak bych to řekla.
0: Tak málo stačí vám, ženám?
1: No tak pokud je žena chytrá, tak to stačí. Pokud je hloupá, tak lituji toho muže, bohužel. Ale to je na výběru.
0: Ne, myslím teď jako něco, že dáš od těch mužů očekává.
1: No tak bylo by dobré, kdyby ten muž se tu ženou postaral, kdyby v něm měla jistotu, kdyby to byla vlastně taková skála, kterou se může opřít. Protože každý člověk ve svém životě potřebuje nevědět, že všechno vždycky dobře dopadne, ale vědět, že ten druhý je při něm. Proto by žena nikdy neměla o muži hovořit negativně, nikde. A vždycky by si měla uvědomit, proč vlastně s tím mužem chtěla žít. Co jí vedlo k tomu, že si ho vybrala jako za muže. K tomu by se měla vracet.
0: Já si myslím, že chybí ta vzájemná úcta leckdy v tom partnerství. Já jsem byl v Petrohradě na jedné obchodní misi, tuším rok 1998. To byla velká bída. To bylo, že jo, Jelcin a to, co tam všechno nadrobil. Takže to byla obrovská bída. Ten v tom Petrohradě skoro všechen průmysl byl zavřený. A bylo tam dost draho. Jako pro toho, kdo nemá příjem, bylo jako draho. Takže třeba tenkrát byt s telefonem, tak poplatky asi 120 dolarů, tam všechno počítali na dolary. No ale příjem třeba takové servírky a recepční byl $80. Jasný deficit. A kde je to ostatní? Takže se to, co my říkáme prostituce, tak byla taková běžná cesta k tomu vykompenzovat ten rozpočet. Já jsem tam zažil, když přišel normálně pár si sednout jako kdyby na večeři, s tím, že byli dohodlí, že když bude příležitost a bude to s někým, asi s kým ta paní si to umí představit, takže odejdou na pokoj, pán bude čekat dole. Asi nepředstavitelná věc pro řešení té situace, třeba tady u nás, ale prostě tam asi nic jiného nezbývalo. I když každý má na výběr. Studentky pochopitelně chodili si přivydělávat tímto způsobem. Ale mě překvapila ta kulturnost těchto záležitostí. Jo. Zaprvé muži nikdy v té společnosti, když jsme seděli takhle s nima a bavili jsme se, nikdy tam nebylo takový to, co slýcháme leckdy jako tady od našich pánů třeba. No, ta moje blbka zase, jo, ona něco. To neexistovalo. Prostě manželka je jeho výstavní skříň. To je to nejlepší, co existuje na světě. Ona je ta nejdokonalejší. A takhle oni k tomu přistupovali. To je ta kulturnost, jako kdyby, jo, toho národa. Se s těma studentkama se tam, jako tam chlapi flirtovali od nás té výpravy, co jsme tam byli. Najednou prostě ta děvčata se zvedla a odešla. A já jsem se ptal té barmanky, tam jako sledoval se barové židle, to. A ona říkala, no asi řekli něco nevhodného. Jsem se tak říkal, no jako, co nevhodného se dá říct prostitutkám v uvozovkách, jo. A ona říkala, to není prostituce, to je prostě způsob, má dáti dál v podstatě. Oni to nedělají, protože by nechtěli pracovat třeba jako brigádnice někde jinde. Oni prostě nemají tu příležitost. A toto je jediná šance. A pokud tohle to ještě existuje jako způsob obživy, tak to je ten ta poslední cesta, ale i při ní zachovávejme kulturnost. Jo. Pak z těch pánů vypadlo, co tam řekli, u nás velmi často používaný obrat, ale ta děvčata prostě zahodila ten jasný kšeft, když to takhle řeknu, jakoby, a dala přednost nějaké elementární slušnosti. Takže tam v tom 98. roce jsem jako byl konfrontovaný a to už rozhodně ten Petrohrad jako velký město a bylo to dál než třeba tenkrát, když vy jste byla v tom Novosibirsku. To znamená, asi to, k čemu vy jste tam přičichla, jak jste říkala, že jste se tam připadala jako v tom světě, když jste jako holčička nazírala na svého otce jako na mužský vzor, tak jste to tam najednou v tom reálu prožívala, protože v tu dobu tady ta společnost už byla tak zdementovaná tím západem, že jste to musela hledat sám. Čili jako rozumím všem těm věcem, když jste tady říkala, s velkým zájmem jsem vás poslouchal, já věřím, že i naši posluchači si ten rozhovor rádi poslechnou. Byla to velmi stručná a velice osekaná forma vašeho života, čím jste prošla, protože těch věcí asi byste tady mohla vyprávět obrovské množství. Mohli byste tady sedět možná týden. A kdybychom rozebírali některé detaily, tak asi by to bylo velice poučné. Ale já vám děkuju za tu upřímnost, se kterou jste tady v podstatě ty věci říkala. Co byste chtěla říct lidem, kteří, dejme tomu, poslouchají naše vysílání, jsou to většinou lidé, kteří se vymykají tomu nějakému proudu hlavnímu jsou to buď národovci, jsou to lidé vlastenci, jsou to lidé, kteří jsou rusofilové nebo minimálně nejsou rusofobové. Nesouhlasí s agendami LGBT, nesouhlasí se spoustou ideologických nesmyslů, které dneska zahlcují ten svět a vlastně ho pokřivují do abnormality až kriminálních počinů, které se dekriminalizují, jako že to je v pořádku, prostě, že to je ten novej směr. Asi jako když přicházela volná láska, tak najednou bylo úplně běžné, že si někdo tamhle někde odskočil a ještě si o tom povídali, jaký to bylo super, jaké je hrdina, jak je to teďko bomba, že jo. Přitom víme, že intimita bez lásky je vražedná. Takže tohle ty věci, co byste vzkázal našim posluchačům do této těžké doby?
1: Aby šli k pramenům, protože teď je moderní stále se odvolávat na západ, na západní kulturu, a my máme svou kulturu, my máme takové úžasné vzory v naší historii. My máme tak úžasnou literaturu. My jsme vlastně v určitých obdobích byli předvoj té kultury a toho nejcennějšího, co v člověku je. A my jsme na to zapomněli a já si myslím, že v tom je největší chyba. Že měli by lidé číst kvalitní knihy, měli by se vrátit k těm našim českým buditelům, mučedníkům, spisovatelům a hlavně by měli být hrdí na to, že jsme sice malý národ, ale že jsme národ, který opravdu se nemá za co stydět, naopak. Ale my neumíme být hrdí na to, na co máme být hrdí.
0: Nějaká jména byste, těch, o kterých jste tady mluvila obecně, nějaká jména byste doporučila?
1: No tak jistě, že kdybychom šli do historie, tak začala bych Velkou Moravou. Z té doby se ovšem moc literatury samozřejmě nezachovalo. Samozřejmě bych šla přes Husa, přes Jeronyma Pražského ke Komenskému. Komenský je u nás zmiňovaný každou chvíli, ale nikdo ho nečetl, nikdo ho nestudoval. Já bych šla samozřejmě k Masarykovi. Já teď znovu pročítám Hovory z TGM a říkám si, že toto je literatura, která by se měla probírat na gymnáziích a měly by se dělat diskuse na témata, která tam vlastně Masaryk zmiňuje. Potom bych chtěla se věnovat Patočkovi a chtěla bych se věnovat takovým spisovatelům jako já nevím, já bych tady musela vyjmenovat potom asi dva.
0: Ne, to jmenujte, aspoň tak vidíš žhavý, nebo ty zásadní. Jako kdyby.
1: No tak teď v současné době se absolutně opomíjejí spisovatelé 19. století a tam se koncipoval vlastně to naše národní uvědomění, to znamená číst Vrchlického, číst Sládka, číst Němcovou. A to, co mě teda nejvíc mrzí, že obyčejně na škole, když se řekne Němcová, tak se hovoří o milencích Němcové, ale nehovoří se o tom, jaká to byla úžasná žena a co vlastně dokázala. Nemluví se o Krásnohorské, nemluví se o jiných. No. A co se týče jako té moderní literatury, tak mám určité pochybnosti, co se týče.
0: Máte nějakého takového autora?
1: No, já bych řekla, že to je především Milan Kundera. Já když

0: Co se týče hlediska filozofie, jsou velmi na vysoké úrovni, tak on si svým způsobem řešil svoje komplexy méněcenosti v této literatuře, on se vypsal a já takového autora prostě nemohu hodnotit a nemohu ho mít jako svůj vzor, ačkoliv se dává na školách Kundera jako vzor pro moderní českou literaturu. Pro mě je naprosto neskonalý příkop mezi Komenským a mezi Kunderou, oba dva začínají na K, ale to je prostě naprostý, to je nebe a dudy, prostě Komenský, který zažil v životě tak strašné pohromy a přesto napsal takové úžasné knihy a plné moudrosti a vlastně ukázal nám cestu, jak můžeme být nejlepším národem, tak Kundera vlastně ukázal, že my vlastně se můžeme babrat v těch našich problémech a vlastně ty problémy neřeší, ale ještě je, bych řekla, zveličuje. Mm-hmm.
1: No, to už v tu chvíli nemám ani odvahu se zeptat na jednoho dramatika, který proslul po celém světě, jako Václav Havel.
0: Všecko se pozná ve srovnání. A jak se říká, nám historie ukáže, kteří spisovatelé zůstanou a kteří propadnou propadliští dějin.
1: Ano, ano. Odvane je svěží vítr. No, to jste řekla hezky a diplomaticky, takže děkuji.
0: Prosím.
2: Zásadní jména padla. Já si myslím, že kdyby jenom to, co jste jmenovala, kdyby si začali lidé studovat, je nějaké dílo, na které se třeba teď rozpomenete, nějaké dílo, které byste považovala za zásadní odkaz národu? Mluvila jste o hovorech jako s TGM, ale něco dalšího, na co byste odkázala? Hele, tohle by si vaše děti...
0: Ideje humanitní by si měli přečíst, Českou otázku by si měli přečíst. A vůbec zevrubný životopis Masaryka, protože tak, jak nám je teď ten jeho životopis předváděn, tak to, tam jsou chyby, tam prostě jsou věci, které absolutně nejsou pravdivé. A...
2: Je to taková fabulace toho, aby to zapadalo do toho kontextu, kde ho chtějí mít.
0: Ano. Takže já říkám pořád, že musíme jít k pramenu a ne spoléhat se na učebnice nebo na různé ty výcuci nebo skripta, která se psaly v určitých dobách, kdy zase člověk musel se přizpůsobit tomu hlavnímu proudu.
2: Tak jo, já vás nebudu už týrat.
0: Já se strašně omlouvám, protože skutečně já nemohu mluvit o tom svém životě, aniž bych si to všecko nejítřila v sobě. A je to opravdu náročné.
2: Tak já se omlouvám, že jsem vás uvedl do nepohody, ale já věřím, že až dopijete čaj, takže to se bude všechno zpátky. Děkuju. Děkuju za váš čas, děkuju za sdílnost, za obrovské penzum moudra, které jste tady nadělila. A jenom se zeptám, chcete zůstat pod Magdalenkou nebo chcete uvést celé své jméno?
0: Ne, já bych je zůstala jenom pod tou Magdalenkou.
2: Dobře, dobře. Rád vám vyhovím. A děkujeme, děkujeme moc.
0: Prosím, ráda se stalo.
3: No, já si myslím, že co mělo zaznít, zaznělo. Já jsem opravdu byl rád, že jsme mohli takhle popovídat. No a nechť ta doporučení nebo náměty, které zazněly, nechť jsou nám nějakým způsobem ku pomoci.

jsou k nám příznivě nakloněny všechny hvězdy, protože to budeme potřebovat a z tohoto rozhovoru si myslím, že se dá i načerpat. Je logické, že možná těch příběhů by tady mohlo zaznít ještě mnohem víc, třeba se mi povede se dostat k velmi zajímavým lidem. Slíbili jsme se ještě s Magdalenkou, že bychom možná se věnovali trošku třeba literatuře, některým oborům, aby jsme využili její erudici. No, proč ne? Proč ne? Takže za mě moc prýma, moc hezké záležitosti, užili jsme si to a já věřím, že i pro vás to bylo nějakým způsobem podnětné, no a že vám to způsobilo radost. Mně tedy rozhodně, a navíc víte co, když je žena v letech, v těch moudrých letech a je šik, no tak má svoje čaro, jak říkají Slováci, a má svoje kouzlo. No a myslím si, že rozhodně Magdalenka jako dáma má charisma, velice silné charisma. Takže je to právě o nastavení, o vnitřním nastavení toho člověka, jak vlastně na celý ten svůj život, jak nahlíží, jak pohlíží a jak ho navnímává. To je, myslím si, úplně asi ze všeho to nejdůležitější. Co potom s tím jinak naděláte. Tak, no, budeme končit, přátelé, čas se nám nachyluje, pomalučku, ale polehoučku se schyluje k dalšímu pořadu, takže tady v sobotu 23. května, toho už víc nevymyslím, budu se s vámi loučit. Mějte se krásně, opatrujte se a jak říká klasik, nebojíme se vlka nic, a žijeme své životy naplno, aby jsme se jednou mohli takhle za sebe otočit a říct, jo, žil jsem správně, žil jsem dobře, vykonal jsem, co jsem měl vykonat a zůstalo za mnou dílo, za které se nemusím ale vůbec stydět. Od mikrofonu se teď tady z Midgardu s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro
1: vás. Nuž, dámy a pánové, takže po Svobodný vysílač CS. Já vás zdravím a vítám. Číhám, až se mi Jany připojí, zatím se tak neděje. Já jsem tam asi už. Počkat, Jany mi tady něco říká a já to tady nevidím, protože ji tady nevidím. Tak to je divný, nevím, kam se připojila, ale jsem ne. Tak, dneska bychom se měli kouknout, dámy a pánové, máme tedy sobotu 23. května leta páně 2026, jejich tedy to kalendáře. A koukneme se na 45. pokračování tedy o společnosti lidství s Jany Slánskou, jestli se nám podaří spojit. Tak. A koukneme se samozřejmě na ty zvuky, frekvence, tóny a další věci, budeme pokračovat to, co jsme probírali už před měsícem, protože to téma je tak obsáhlé. Tam jsme vlastně nakonec měli ty Garyajevovy frekvence, takže v popisu pořadu jste to měli, máte to tam, takže se tady poprobujte poslušať v těčinové 15 minut, máte tedy vyzkoušet 15 minut denně a Garyajevovy frekvence s tím, že tady je mocná, je i celová, jo, nějaká šestcelovací matrice Garyajeva a spousty dalších. Když si ten odkaz tam najdete, tak zkrátka tam zjistíte, že těch dalších videí, i když ono nejsou důležitá. A Jany už je tady, jo, vidím jí. Sic nějak divno, halo.
2: Ano, je to divné.
1: Je to divné, už tě vidím, už tě i slyším, takže je to dobré. Vítej, takže Jany Slánská, jak jsem říkal v 45. díle o společnosti lidství a my vidíme, že to ta společnost lidství se nám tady, nebo ta společnost, kterou tady máme, není tak dobrá, rozpadá se nám to, drobí se to, dneska jsme to probírali na zmrzlině a ty další věci, takže je potřeba se právě dívat na tu společnost, jakou ji chceme mít, ne jakou nám ji někdo přichystá nebo už nachystal, protože to je vždycky špatně. No už, Jany, tak v čem budeme pokračovat? Tóny, frekvence, vibrace,
2: ano, krásný zvuky, dobrý večer, děkuji večer za příležitost zase sdělit nějaké zajímavosti kolem hudby. A dneska bych se věnovala rozdělením jednotlivých žánrů, že žánry nejsou jen styl, ale jsou to energetické kódy, které nesou různé emoce, archetypy a životní stavy. A když to půjde dobře, tak bych se třeba dostala k hudbě, jak by mohla vypadat hudba do budoucnosti. A nějak jak to plyne hezky, tak se někam dostaneme, kam máme. Tóny, harmonie, skladby nás dostanou tam, kde patříme dneska. Takže já jsem byla dneska na procházce po dvou měsících.
1: Je, to rád slyším, takže nožka už je lepší, když už se můžeš procházet.
2: Nožka je lepší, hojí se, ještě potřebuje dolaďovat, ale 6 kilometrů mám za sebou, no, sice s oporou zatím, protože nemohu úplně prošlápnout, ale poslouchala jsem a aplikovala jsem Garyajevovy právě frekvence na hojení kostí, vazu, na celkové vlastně hojení. Takže opravdu každý den jsem poslouchala hodinu, jak to šlo, kdy. A zjistila jsem také, co mě dělá i dobře. Takže jsem si něco poslouchala jenom tak, že prostě mě to uvádělo opravdu do zajímavých stavů, když jsem se úplně odpoutala, takže jsem šla příkladem to, co říkám, tak sama jsem chtěla aplikovat teďka opravdu každý den, tak jak se to má, minimálně těch 21 dní a pokračuju prostě dál, takže tak.
1: Tak to je dobře, to je důležité, teď jsi to řekla. to aplikovat to sám na sobě. To je, dámy a pánové, důležité. Můžete načíst všechny knihy světa, normální, technické, vědecké, já nevím jaké. Můžete si načíst všechny náboženské texty a další věci, jak tady spousta lidí už dělalo, ale když to nebudete praktikovat, nevezmete si to dobré do toho života. Nikdo neříká, že musíte všechno tam hltat slovo od slova, písmenko od písmenka, to ne, ale jak něco nezačnete praktikovat v tom svém životě, tak vám to studium bylo na nic. Nějaké čtení tlustých knih a další věci. Zkrátka bez toho, když to nebudete aplikovat v tom svém běžném životě, a platí to právě i tady u toho, já jsem to taky poslouchal, teď teda poslední týden ne, ale od toho, co jsme se slyšeli, tak minimálně 2-3 týdny jsem v tom jel. To musím uznat, že ano, protože bylo to pro mě důležité. Chtěl jsem si to s tím tělem srovnat a myslím, že se to podařilo, takže taky dobré. Ale zase na to najedu, protože jak jsem říkal na začátku, ty jsi to neslyšela, těch programů tam je spousty na tom YouTube. Ano. Garyájeva, zrovna od těch tvůrců, kteří tam dali tohleto video, které máme právě v tom posledním pořadu uloženo, takže se na to můžete kouknout, dámy a pánové. Máte tam neskutečně moc těch frekvencí.
2: Ono je dobré i znát něco o tom významném vědci. Je řada překládaných videí. Já jsem teďka objevila jednoho Slováka, myslím, že je dokonce lékař, který ty překlady právě dělá tak, jak je dělá tady ten Rus. Takže tam jsou podobné nějaké takové i rozhovory a ono je dobré, tak jak vás učím i v té hudbě, znát něco o těch autorech a o tom, jak ta hudba vzniká, tak znát i trošku to pozadí. Ale jak on říká sám, jeho pacienti jenom poslouchají tady ty frekvence a nic víc nemusí vědět. Takže i tak to lze. No a já jsem zmiňovala, že zvuk a hudba, že je to cesta, která stále není zničená, která ještě vede vzhůru. A opravdu letošní rok zaznamenávám obrovské pokroky v hudbě. Začínají se víc a víc dělat koncerty v rezonančních sálech, různých kostelech, různých žánrů, různé workshopy. A buď tomu dávám více teďka pozornosti a všímám si toho a přitahuju to do svého pole, anebo opravdu letošní rok zaznamenáváme změny tady v tomto, že se něco děje a právě, že ta hudba je takovým klíčem a kódem a je to ta nejpřímější cesta zpátky ke zdroji, když ostatní témata, politika, historie, technologie upadají a ničí se. Já jen krátce připomenu, ať navážeme, proč je zvuk a hudba tak klíčová v této fázi vývoje neboli simulace. Víme, že je primární forma tvoření. V mnoha starých učeních se říká, na počátku bylo slovo, tedy vibrace, frekvence, tón. A vibrace je stavební kámen celé reality, tudíž i změny musí nastat právě od počátku nějaké vibrace a frekvence. Třeba i v nás. Hudba obchází rozum, přímo oslovuje srdce, duši, podvědomí, kde slova a logika selhávají, tam zvuk léčí, spojuje, otevírá. Zvuk harmonizuje, správné tóny, ladění a rytmy opravují duši i tělo. A to není metafora, ale biofyzikální realita. Hudba udržuje spojení s vyššími světy ve chvíli, kdy se fyzická realita rozpadá, tak hudba nás drží v kontaktu s vyšším řádem, ale taky v té společnosti lidství. Tato destrukce je silná, protože my se nacházíme ve fázi rozpadu, kdy staré systémy, peníze, politika, víra v instituce se hroutí. Máme tady energetický chaos, kolektivní vědomí lidí je v plném strachu, zmatení, oddělení. A ztráta smyslu. Spousta lidí ztrácí vlastně smysl něco dělat. A bez znalostí pravé historie lidstva lidé ztrácejí právě kořeny a identitu. A na to spousta z nás na tom pracuje. Právě a zvuk, hudba, čistá vibrace je něco, co nemůže být snadno zničeno. A je to přímá linka k tomu, kdo jsme a spojuje nás opravdu všechny bez rozdílu po celém světě. A ve světě destrukce je zvuk a hudba poslední most ke světlu. Jak víme, i Garyájev potvrdil a další, Naše DNA je hlavně ze světla a ze zvuku, jako stavebními kameny, a možná právě proto existuje i také tolik krásné hudby navzdory všemu. Já dneska otevřu i trošku technologie, které nám jsou napomocny, a ukážu třeba techniky staré tisíce let, které jsou znova objevované. Zmiňovala jsem v minulosti tibetské misy, didgeridoo, šamanské bubny, flétny, harfy, hangdrum, handpan, gong, kalimbu, africkou kytaru, klasickou, akustickou, pišťaly, koncovky slovanské. A obecně praví i dávné kultury, že hluboké zvuky, basy a bubny, to je uzemění, přežití a stabilita. A proto častokrát to bylo přesčeno mužům, tady tyto zvuky, stejně tak jako brumující, že brum brum, a tibetské mručení vlastně v starých klášterech připadá vlastně mužům. A vysoké zvuky, třeba flétny, harfa, otevírají vyšší centra, intuice, spojení s duchem, tak jak jsme rozlišovali i ty hlasy. A víme, že pulzující rytmy dělají změnu vědomí, stav tranzu, a plynulé melodie naopak v léčení emocí, uvolnění stresu. Pak jsou různé kombinace nástrojů. My jsme také zmiňovali, právě začínám od těch jednoduchých, monochord, sitar, santur, koši zvonkohry, konč, mořská mušle, zvonky, činelky, tampura, indický doprovodný nástroj, udu, drám, africká keramická buben, váza, bansuri, indická bambusová fléta. To jsou všechno nástroje, které si můžeme dneska pořídit. Singing, krystal, bowls, křišťálové mísy. A my jsme to rozdělovali na strunné, blanozvučné nástroje, dechové nástroje. A vibrace jako to klíčové slovo, všechny tyto nástroje mění právě frekvenci těla i mysli. A proto byly přirozené a spousta národů má právě přirozenost ve svých kořenech, a proto vzniká spousta tance a hudby celého světa, která se různě spojuje do zajímavých projektů a spojují se kultury celého světa díky technologiím. Můžou zastavit stres, vyladit tělo na samoléčení, získat vyšší vnímání reality, přepnout vědomí do klidu vnitřního světla, nebo naopak mohou povzbudit k nějakým činnostem. A vzpomínali jsme účinky, jaké mají jednotlivé nástroje, třeba orchestru na lidské vědomí, že orchestr je vlastně obrovský nástroj kolektivní vibrace, a proto má takovou moc. A my jsme také, každý z nás, to tělo je orchestr, jak jsem zmiňovala, nebo filharmonie, a každá skupina nástrojů má specifický emocionální vibrační účinek. Já jenom krátce řeknu, že housle otevírají srdce, vyvolávají radost, nostalgii nebo stesk, je to vibrace lásky a emocí. Viola, hlubší, teplejší tóny, stabilizace emocí, uzemnění citu. Violončelo, říká se, že violončelo je také vlastně nástroj podobný našemu tělu a zní podobně. A ten léčí, tento zvuk smutek, spojuje dolní a srdeční centrum. Působí jako balzam na duši. Kontrabas uzemňuje tělo, posiluje vitální sílu, stabilizuje mysl. Víme, že bez basu hudby něco chybí. A smyčce obecně působí na emocionální tělo, léčí a harmonizují srdce a duši. Dřevěné dechové nástroje, flétna, hoboj, klarinet, fagot. Flétna vyvolává lehkost, vnitřní klid, pocit volnosti, element vzduchu, proto si vybíráme různé skladby, různé nástroje. A dneska je zajímavé i to, že tady tyto klasické nástroje hrajou o moderní hudbu nebo hudbu z různých filmů, a nebo dokonce osmdesátky, devadesátky jsou takto obměňovány právě i klasickými nástroji. Takže opravdu jsou různé možnosti, jak si tu hudbu a skladbu poslechnout. Máme žesťové nástroje, trubka, lesní roh, saxofon, tuba, bicí, perkusní nástroje, tympány, velký buben, činely, triangle, harfa a klavír, klávesové nástroje, například harfa léčí jemné energetické vrstvy, působí jako eterický lékař. Klavír je univerzální nástroj, spojuje rytmus, melodii, harmonii dohromady, velmi silný nástroj v tvorbě emocionálních krajin. Například Chopin, jeden z mých oblíbenců, má krásné nocturna skladby, ale je spousta dalších. Takže harfa a klavír léčí hluboké vrstvy emocí a ducha, bicí, perkusní nástroje pracují s rytmem těla, se stresem, adrenalinem a s transformací, žestové nástroje ovlivňují vůli, sílu, odvahu a majestát. Dřevěné dechy ovlivňují mysl, vzpomínky a intuici a jednotlivé ty nástroje zase mají své významy. Takže když to tak jako zhrneme, smyčce rovná se emocionální tělo, léčení duše, dřevěné dechy, mysl, paměť, intuice, žestí, síla, vůle, odvaha a bicí, rytmus života, transformace, hned to s náma kymácí, harfa, klavír, naopak léčení eterického těla, vyšší vyladění a celý orchestr jako celek vytváří obrovský vibrační hologram. Poslouchání orchestru, hlavně živě, doslova mění frekvenci člověka, harmonizuje, čistí, posiluje. Například Beethovenová, Mozartová nebo Mahlerová hudba dělá něco, co slova ani nevyjádří, stejně tak mnohá hudba přímo přilaďuje duši. Zajímavostí jsou, že je jednotlivé stupnice, tedy tóniny a jejich charakter mají vliv na zdraví a vědomí, když se na ně hraje nebo s nimi i pracuje. Takže dokonce, když hrajete jenom pouhou stupnici, tak vlastně to s tělem zase něco dělá a podle toho, jak dlouho, na jaký nástroj, v jaké mladění nebo když to zpíváte, tak má jednotlivá, každá stupnice, dur, mol, církevní módy a tak dále, význam takový, že vytváří odlišné vibrace a tím ovlivňují tělo, mysl i ducha a taktéž i skladby jsou potom v různých těch základních stupnicích. Tady máme určité vlivy na zdraví, třeba C-dur, čistota, stabilita, osvěžení působí jako reset nervového systému. G-dur, podpora komunikace, lehkost, radost ze života, dobrá nálada, D-dur, posilování vitality, optimismu vhodné při vyčerpání. A-dur, probouzení vnitřní síly, odvahy a energie k novým projektům. E-dur, otevírá emocionální tělo, uvolňuje napětí, přináší tvořivost. F-dur, uklidnění srdeční oblasti, podpora lásky, přátelství, vnitřního míru. B-dur, podpora odvahy při těžkých rozhodnutích, uzemnění a vnitřní síla. D-mol, emoční očista, smíření se smutkem, oni jsou takové smutnější, ty molové skladby známe. Léčení starých stran, ran, teda D-mol, A-mol, introspekce, spojení s intuicí, uzdravení podvědomých strachů, E-mol, zvládání bolesti, transformace těžkých emocí v nových začátcích. G-mol pomáhá pochopit karmické lekce, hluboká práce na duši, F-mol, intenzivní očista a někdy vyvolává hluboký vnitřní průlom. Zajímavostí jsou církevní módy, staré stupnice a jejich účinky, dorský mód, například D až D bílými klávesami, hrdinská síla, vnitřní vytrvalost, výborné na překonávání krizí, frigický mód, zbuzení mystiky, probouzení intuice, vhodné na spirituální práci, lidický mód, radost, inspirace, lehkost, takzvaný let duše, ajolský mód, prakticky je to naše přirozená molová stupnice a to je přijetí, smíření se s životními cykly. Mixolidický mód je svoboda, otevřenost, práce s expanzí vědomí. Lokrický mód, hloubka vnitřní proměny, konfrontace se strachem a ta je velmi intenzivní. Takže, když to tak zhrneme, Durstupnice obecně posilují, harmonizují, povznášejí. Mol stupnice léčí hlubší emocionální vrstvy, pomáhají transformovat bolest. Staré módy pracují přímo s archetypy vědomí, jako jsou klíče k jiným stavům bytí. Já dneska pozoruji, že jednotlivé skladby také fungují jako psychologie a odstraňování nebo rozkrývání traumat a pracují vlastně s našimi životními příběhy. A proto není náhodné, když se nám něco líbí nebo nelíbí. Proto jsou lepší na tu analýzu v hudební psychologii právě další skladby, anebo až hodinové, dvouhodinové i ty opery, a nebo potom v takovém lehčím módu jsou ty muzikály, s nimiž se lidé často stotožňují a raději než operu mají pak muzikál. Něco důležitého chci připomenout, při hraní se vibrace nezvyšují jen v prostoru, ale v těle hráče. Když hrajeme například na housle v C-dur, tak vlastní tělo ladí na frekvenci radosti a čistoty. Já to mohu potvrdit při hře na housle po tolika letech. Opravdu mám úplně jiné vnímání hudby, houslí, nástrojů, stejně tak jako nástroje, které se nás dotýkají, jako jsou kytary, že tak cítíme vlastně ty vibrace v tom dřevě, proto je i důležité, z jakého dřeva tady tyhle ty nástroje jsou vyrobeny. Když hrajeme třeba v A-mol, dochází k vnitřní introspekci a uvolnění napětí a hraní samo je tedy forma léčení nejen pro posluchače, ale hlavně pro samotného hráče. Já jsem ještě minulý měsíc zpívala na zajímavé akci píseň Chvála tebi, Majko Zemljo, která vznikla na bosenských pyramidách při sestupu Matky Země pyramidy a ještě bosenskou hymnu, takovou původní, a hrála nám tam cimbalová muzika Lipka. A primáš této skupiny měl 80 let. A pochází z Kyjova, ale jeho manželka shodou okolností údajně ze Zlína, a ten člověk mě znal, věděl některé informace o mě a bavili jsme se vlastně o těch houslích, o textech, které si musí pamatovat, a říkal, že bude hodně dlouho žít, protože vlastně i to memorování a to pamatování těch textů udržuje toho člověka staršího právě ve vitalitě. A hudba na housle mi sám potvrdil, že opravdu to cítí celým tím svým tělem. Bylo to krásné, když nám zaspíval, zároveň hráli, takže bylo to velmi právě srdečné, krásné setkání s takovým významným člověkem, který nám tady rozdává něco krásného, a takových je spoustu. Máme to tady místní, je nám to přirozené, tady tato hudba a tyhle ty i nástroje a ty lidové skladby. Já jsem nedávno i rozebírala právě zajímavou konverzaci s... Ježíš, teď mě vypadlo jméno, má s tebou pořád z Jižní Moravy, taky miluje hudbu.
1: Jana Švecová. Jana,
2: ano, Janka Švecová říkala, že právě taky, že ta hudba a tady ty lidovky, že si ráda zaspívá, že se nestydí a že doufáme, že si zaspíváme spolu. Takže využívejte toho, co nám je i tady jako přirozené, a myslím si, že právě tady ty vesnice a okolní krajiny stále vlastně drží ty tradice a ty kroje. A to je tak nádherné prostě, jo, že je to umění vytvořit takový kroj, není to jednoduché. Takže...
1: A ani levné, poznamená, a? Ani levné dneska. Paní říkala, že i pro to dítě něco jednoduššího, to bylo před 2 lety, když jsme tam byli v listopadu na těch předvánočních, na tom předvánočním nebo vánočním jarmarku, právě v Poběžovicích. Ne, jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje u Jany? Asi jo, teď se omlouvám. Tak, teď mi to vypadlo, jak se to jmenuje, ale asi jo. Tak zkrátka jsem se tam bavil s tou paní, která to dělá, konkrétně to šije, měla tam krásné, takže jednoduchý, jsme koupili za 15 000 šatičky, nebo spíš sukénka s halenkou a s košilkou a říkala, právě jsme se bavili tenkrát s tou paní, tak říkala, že 10 000 startovný na nějaký pořádný kroj, jo, i pro malou děvečku, takže my tomu říkáme kostým selka tady do, po domácku a máka to využívala. A teď se nám tady něco stalo a něco mi tady spadlo a nevím, co to bylo. A ještě mi tady chraptí zvuk, takže zvuk jsem opravil teď. Tak už je to dobré.
2: Ano. Takže když byste chtěli nějakou hudební lékárnu, třeba jako stupnici zvolit pro konkrétní potíže, tak třeba rychlý reset nervového systému, mentální údava, unava, zahrajeme si C-dur, nultá tónina, klidná, vyrovnaná, pomáhá vyčistit hlavu a nastartovat den. D-dur plus G-dur je fyzická unava, čerpání, vyčerpání, kdy chybí jiskra, kdy D-dur zvedá vitální energii a G-dur přidává radost a lehkost. Při nízké sebedůvěře váhání začít nový projekt, můžete si zahrát A-dur, pozbuzuje odvahu a chodit do akce. Vnitřní napětí, lehká úzkost, bušení srdce, velmi časté dneska. F-dur, tóny F-duru harmonizují srdeční centrum a zpomalují dech. Na stres a přetížení emocemi, E-dur, uvolnění, poté C-dur, stabilizace, nejprve odplaví napětí, pak zafixuje klid. Kreativní blok, nemám nápady, tak si zahraju mixolidický mod, například G, mixolidická nebo E-dur. Mixolidická přináší pocit svobody a E-dur probouzí tvořivost. Smutek, zpracování ztráty, D-mol bezpečně otevírá a čistí hluboký smutek. Hluboká introspekce, práce se stíny, A-mol vede dovnitř, pomáhá rozplést podvědomé strachy. Transformace starých zranění, nové začátky, E-mol umožní bolest převést v růst, skvělé období životních změn. Pocit karmického tlaku, vleklé vzorce, které nás neustále doprovází. G-mol otevírá prostor k pochopení, proč se to děje a k odpuštění. Potřeba radosti jen tak, zvednout si vibraci v místnosti je lidický mod, C-lidická, F-lidická, lehkost, dětský úžas, pocit andělských křídel, hluboká očista energetického pole F-mol plus gong nebo tibetská mísa, to je intenzivní sprcha vibracemi, hrát krátké bloky, třeba 2 až 3 minuty a dopřát si pak ticho. Nespavost, hektická hlava před spaním, jemné vybrnkávání C-dur či F-dur v pomalejším tempu, uklidňuje vlny mozku do alfa, theta a usnadňuje usnutí. Málo lidí to ví, je to právě zajímavé, takže můžeme se takto na to podívat. A když si vyberete, jak s tím asi pracovat, tak vyberete si stupnici a posouvat, tady tu tabulku třeba potom můžu dodat nějak a posouvat se podle akutního stavu k žádoucímu. Hrát 5 až 15 minut v plynulém neuspěchaném tempu, ideálně na akustický nástroj, klavír, kytara, housle, flétna, anebo se taky dá si to prostě pustit. Dneska na YouTube existuje všechno, právě i tady tyhle ty různé stupnice. Pak sledovat dech a tělesný pocit, pokud se objeví silná emoce, zpomalit, nechat ji projít a pak ticho po doznění, to je součást terapie, sednout si aspoň na 1 minutu, vnímat dozvuky v těle a potřebujete-li hlubší efekt, přidat si rytmus bubnu, který uzemní, anebo tibetskou mísu a gong, to je na očistu prostoru. A nemusíte být žádný virtuos, i prosté vybrnkávání či monotónní hraní jedné stupnice má léčivý účinek, protože klíčová je vibrace, ne technická dokonalost. Takže to je důležité, aby jsme věděli. Já tady teďka každým dnem slýchávám bzučení a hrkání různých sekacích nástrojů. Tak jenom taková zajímavost jsem tady vybrala pro vás. Kolik křičí běžné pracovní stroje a co dělají s lidským zdravím. Pneumatické kladivo a zbíječka 120 až 130 decibel 7,5 minuty, třeba okamžité poškození sluchu, krevní tlak, vibrační stres, tam to třeba i začíná, ale může to být i dřív, proto se užívají sluchátka. Benzínová sekačka na trávu 85 až 100 decibel, elektrická 70 až 90 decibel, 8 hodin až 15 minut, kumulativní ztráta sluchu, tinnitus, podrážděnost, strunová kosa, křovinořez 90 až 110 decibelů, elektrický 60 až 80 decibelů, stejné jako sekačka, vysokofrekvenční pískot a únava centrálního nervového systému. Polostřích 85 až 95 decibelů, chronický stres, nespavost při večerním provozu, foukač listí na benzín 90 až 115 decibelů, elektrický 60 až 80, hluchota, zvýšené riziko, IHS a silná komunitní zátěž hlukem. Motorová pila pro srovnání jenom je 106 až 120 decibelů, profesionální bez ochrany se může používat od 3 do 8 minut a je to podobné nebo stejné jako zbíječka. Jo, takže to jsou prostě takové nějaké limity, jenom pro zajímavost. Samozřejmě, že hned neohluchnete, ale rámus je to velký a proto nás to i, co jsme dál, docela provokuje. Co se děje v těle, když třeba sluch u sluchu 15 minut na 100 decibel nenávratně ničíme vláskové buňky v kochleji, kardiovaskulární systém, chronický hluk 70 decibelů zvyšuje riziko hypertenze, hormonální osa, hlasitý impuls, zbíječka, tam se pracuje s kortizolem, adrenalinem a potom je únava. Psychika, zvýšená iritabilita, nižší kognitivní výkon, narušený spánek, zejména pokud se nářadí používá ráno a večer. Hudební žánry si rozdělíme, jenom abyste tak věděli, tak je potřeba opravdu to nějak regulovat, potom si dát nějaké ticho. A my se tady podíváme na ty hudební žánry jako energetické kódy, protože většina lidí neposlouchá jenom klasiku, tak máme tady žánr rock, to je síla rebelie, touha po svobodě, vybití a energie a možný typický emocionální archetyp by mohl být bojovník, hrdina, svobodný duch. Hard rock, heavy metal, konfrontace se stíny, vnitřní síla, překonání strachu. Tam máme archetyp bojovníka, válečníka, ničitele nebo omezení. Pop, lehkost, sociální propojení, radost, přístupnost emocí. Archetypem je dítě, přítel, milenec, disco. Je radost z pohybu, smyslnost, společenskost, kolektivní euforie. Tady máme archetyp milovníka, oslava těla, řada vztahů vzniká z nějaké diskotéky, že? Na chvilku. Jazz, svoboda, improvizace, intelektuální hříčka, mistrovství emocí. Tam máme archetyp mága, filozofa nebo hráče. Blues, smíření se smutkem, přijetí bolestí a její přetvoření v krásu. Tam máme poutníka, vypravěče, raněného léčitele. Reggae, uvolnění spirituálního klidu, volnost ducha, jednotné tempo života. Tam máme moudrého muže, mystika, mírotvůrce. Soul, hluboké emocionální vyjádření, hlas, srdce, duchovní očista. Tady máme duši a poutníka lásky. Folk, vyprávění příběhů, kořeny, tradice, komunita, kytáry a tady tyhle ty nástroje, vypravěč, strážce tradic. Elektronická hudba, techno nebo ambient a jiné. Tam prožíváme trázovní stav rozpuštění ega v rytmu, změněné vědomí. Tady by mohl být alchymista, cestovatel mezi světy. Klasická hudba, harmonizace duše a mysli, rozvoj komplexního vnímání světa. Tady zde máme architekta jako archetyp, mudrce, vizionáře, rap a hip-hop, vyjádření identity, ventilace, frustrace a síla slova. Tady máme spojovatele, poutníka světem, chill out, new age, léčení, meditace, harmonizace energetického těla a jako archetyp léčitele a mystika. Vysvětlení hlavních principů právě tady kolem tohoto tématu je rytmus, kdy ovlivňuje tělo, tělesné vnímání, a to je rock disco techno. Melodie zasahuje emoce, radost, smutek, něha, tam patří žánry jako blues, soul a pop. Harmonie pracuje s myslí a stabilizace nebo otevření vědomí, tam máme jazz, klasiku a new age. A slova a texty zasahují přímo do podvědomí, programují hodnoty, vize a vnitřní svět. A tak jak pozitivně, tak negativně. A při dlouhodobém poslechu určitého žánru, například rocker, bude mít vyšší aktivaci testosteronu, větší odolnost vůči stresu, ale i potřebu vybití. Jazzman rozvine laterální myšlení, toleranci k nejistotě a smysl pro improvizaci. Milovník reggae bude mít nižší kortizol a vyšší oxytocin a bude více v míru s okolím. Metalista bude mít silnou schopnost čelit temným emocím, méně se bojí deprese či smrti. Folk poslucháč bude mít posílenou emoční paměť, nostalgii a schopnost propojit generace. To jsou takové příklady. A každý hudební žánr je jako portál do určité emocionální, energetické krajiny. A když posloucháte nebo hrajete určitou hudbu, ladíte své tělo a duši do jejího specifického vibračního pole. Takže když se třeba cítíte unaveně, můžete využít různé žánry, jako je rock, hard rock, a tam je možné, že probouzí vitální sílu, nakopává motivaci k akci, dodává odvahu. Jo, proč právě tento žánr? Když se cítíte zraněně, smutně, můžete si poslechnout blues, soul, a to pomáhá projevit bolest, léčit emoce, přijetím uvolnit potlačené city. Když se cítíte nervózně, úzkostně, můžete zkusit reggae, folk nebo chill out, a zpomaluje to mysl, synchronizuje dech, připomíná přirozený rytmus života. Když se cítíte stresovaně, přetíženě, můžete použít ambient, new age, šum stromů, praskání ohně, přirozené zvuky, očistu, stabilizaci energetického pole, návrat k přítomnému okamžiku, tady lze dosáhnout s touto hudbou. Když se cítíte samotně, izolovaně, můžete zkusit pop, disco, funk. To propouzí potřebu spojení, společnou radost, pozitivní sociální emoce, nebo k uklidu je to dobré, že tady tyhle ty ráznější rytmy. Když se cítíte zaseknutě, bez inspirace, tak můžete použít jazz nebo elektroniku, ambientní techno. My jsme toho Nagela tehdy zmiňovali, pouštěli s Martinem, to je docela kvalitní hudba, zajímavá. Uvolňuje myšlení, bezpečné vybití nahromaděné energie přes slova, rytmus, ventilace, napětí, rozbíjí rigidní vzorce. Když se cítíte hněvivě, můžete používat, jo, nebo frustrovaně, rap, hip, metal, spirituálně, prázdně, hledáte nějaký smysl života. Můžete použít klasiku, Bach, Beethoven, že toho je plno, world music, spirituální chanty. Radostně, vděčně, když se cítíte, tak použijte lidický mód, veselé klasické skladby anebo world folk, a tady zesílíte ukotvení vysokých vibrací, radosti a vděčnosti. A tady vlastně patří častokrát i ta veselá lidová muzika. Takže je když, já nevím, máte nějaké nálady, různé emoce, je potřeba se zastavit a vnímat, jak se teď cítím a podle toho si vybrat správný žánr. My to děláme častokrát spontánně. Ideálně takový, který nepotlačí emoci, ale pomůže ji zpracovat a přetransformovat. Poslouchat 10-20 minut nebo i díl, nejlépe v klidu, bez rušení, ne během nějaké třeba i činnosti, anebo naopak všechno probíhá zároveň, takže když něco děláte nebo jdete na procházku, hodně lidí to jako kritizuje, ty sluchátka, jo, že když jde někdo do přírody, takže používají lidi ty sluchátka místo toho, aby poslouchali vlastně ty zvuky přírody a tak. Ale oni někdy třeba jsou naladěni na něco jiného a potřebují, třeba když běží, že, tak potřebují prostě nějakou tu motivaci, aby vůbec třeba vydrželi tu vzdálenost. Takže se na ně nezlobte, nehodnoťte to, když používají lidi prostě ty sluchátka. Samozřejmě by to nemělo být tak nahlas, aby se zpomalili všechny věmy, protože jsou pak nešťastné i nehody. Díky tomu, že neslyšíme to, co je potřeba. Takže pořád zapínejte to vědomí a to nastavení a buďte jakoby v přítomném i okamžiku toho prostoru, který využíváte k nějaké činnosti, když posloucháte tu hudbu a ne, že úplně vypnete třeba, jo, tak. Tady je samozřejmě více těch žánrů, takže se nebojte inspirovat něčím, to jsou jenom takové příklady. Každopádně hudba je mapa i klíč a když ji používáte vědomě, umíte ladit své vědomí jako nástroj a tím měnit právě i svou vnitřní realitu. Tady je důležité, prostě já vytvářím třeba takovou vibrační trasu, když řeknu takový příklad, že třeba ráno je nějaká aktivace, když to dělám i já, jo, mi se často teda stává, že se probouzím s melodiema hudby a tu si pustím prostě hned ráno. A svým způsobem to takto řeším, jo, ale tady takový pěkný příklad je třeba ráno aktivace, co je přirozené. Otevřete si okno, slyšíte ptačí zpěv, jo? Nebo jemné akustické nějaké popové skladby a tam aktivujete beta vlny mozku, pozitivní nastavení mysli. Jo? Pak si můžete třeba v 7 pustit nějaký funk, disco, jo? A kdy nastavíte dynamické nastavení tělo, startujete nějakou energii pro denní aktivity, dopoledne ostrost mysli, soustředění kreativita, většinou jsou lidi v práci, že tak tam si třeba můžou pustit jako podtext jazz bez zpěvu nebo elektronickou ambientní hudbu, zase jako nějaké loud tempo. Jo? Nebo
1: no prostě a ty jsou, tam jsou vlastně i deep focus jakoby na zaměření na tu práci, na tu koncentraci. Již jsem zjistil na YouTube, takže když tak to najdete i Deep Focus a můžete i v těch 432 Hz, taky to tam najdete, abyste si nepouštili 440, jo, no. Takže kdo hledáte, najde.
2: No a to je ta stabilizace mozkové činnosti, práce v hlubokém soustředění, jo, to znamená, že když někde přijdete a tam hraje to rádio a teď jsou tam prostě nasáčkované, jednak zprávy, jednak prostě nějaké třeba tragické události a ještě ta hudba je prostě tam střílená, která je komerční, jo, a lidi to prostě mají jako častokrát pod kres i v té práci, tak spíš se naučte pracovat prostě tady s těmi playlisty a vytvořte si právě něco třeba takového, jo, a experimentujte. Poledne, jo, tam je restart, vyrovnání, vnitřní reset, uvolnění, napětí, dechu. Taky třeba lidi chodí někde na oběd, poslouchají tam zase nějakou hudbu, ale vy můžete jít do parku, můžete poslouchat šum lesa, šum moře a tam se harmonizuje dech, návrat do parasympatiku, jo, do relaxačního režimu. Akustická folk hudba, jo, Simon Garfunkel, jemné emoční ladění, pocit propojení se světem na oběd, jo, odpoledne potřebujeme energii, většina lidí po tom obědě zase klesne s tou energií dolů, jo? Takže je potřeba překonat odpolední únavu, obnovení rytmu, tam si prostě můžete pustit nějaké africké rytmy, balkánskou hudbu nebo rock, jo? Nějaké střední tempo, YouTube, Queen, jo? Cokoliv. A tady vlastně potřebujete nastolit účinek, rytmické probuzení, zvednutí energie, pozbytek dne, aktivace vitální síly, mentální i fyzická odolnost, jo? Protože fakt tam u těch lidí většinou klesá ta výkonnost odpoledne po tom obědě. Pak máme podvečer nějaké sklidnění, přechod od akce k vnitřnímu vyrovnání, že něco pomalého, reggae, soul, chill out, jo? Něco prostě pomalejšího, zpomalení.

uzavírá denní cyklus, takže opravdu ta myšlenka moje je taková, že je hudba jako navigace během dne a každá část dne má svou přirozenou frekvenci a správně zvolený žánr ji podpoří a synchronizuje naše těla, mysl i duši s přírodním rytmem. Jo? Tak, takže já tady mám třeba ještě do podrobná jednotlivé ty žánry úplně popsané, ale to je na několik stran. Já bych třeba ještě tady doplnila další velmi důležité styly, když toto je bylo takové to obecnější, ale nesmíme zapomenout na lidovou hudbu, českou, moravskou, slovenskou, na dechovku, na ruskou a východoslovanskou hudbu, balkánské písně, tibetské hrdelní zpěvy, hrdelní zpěv, tuvanské, mongolské, sibirské, takže jdeme na to. Lidová hudba, česká, moravská, slovenská. Lidová hudba je srdce národa. Jsou to písně zrozené z rytmu života, práce, lásky, ročních období, naděje i smutku. Housle, cymbál, dudy a zpěv lidí nesou příběh krajiny a pokolení a když posloucháme lidovou hudbu, napojujeme se na krevní oběh předků, na přirozenost, radost a hlubokou pravdivost života. Dechovka. Dechovka je radost z lidové pospolitosti a je to živá energie dechových nástrojů, oslava života ve vesnicích, na poutích, na svatbách i na pohřbech. Když hraje dechovka, srdce se zvedá, nohy se sami dají do pohybu a je v ní optimismus jednoduchých okamžiků. Ruská hudba, ať už je to lidová, romancová, vojenská, tak ruská hudba je obrovská řeka emocí. Já miluju teda ruskou hudbu také. Může být nekonečně melancholická, hluboké balady, plné stesku, ale také extaticky je silná, kozácké tance, vojenské písně. A v ruské hudbě cítíte tíhu obrovských krajin, boj o přežití, ale i vznešenou sílu ducha. A je to zpěv utrpení i nezlomnosti. Balkánská hudba, další krásný žánr. Balkán je ohnivá směv s radosti a smutku. Balkánské písně jsou divoké, vášnivé, často v nepravidelných rytmech, 7-8, 9-8, tak ty a zpívají o lásce. Toho si všimněte, Balkánci zpívají pořád o lásce, smrti, obojí, osudu, syrově a pravdivě. A hudba z Balkánu zvedá krev a je v ní extatická euforie i prudká melancholie zároveň. Tibetské mručení, hrdelní zpěv mnichů. Tibetské mručení je vibrace kosmu skrze lidské tělo. Mnich při recitaci vytváří zvuk v několika frekvencích najednou a hluboké základní tóny i vysoké alikvoty a tento zpěv harmonizuje energetická centra a rozpouští mentální napětí a je to zvuk meditace, propojení s univerzální vibrací. Hrdelní zpěv Tuvinsko, Mongolsko, Sibiř. Hrdelní zpěv je umění souznít s přírodou. Zpěváci vytvářejí dvě nebo více not současně a základní hrdelní tón nad tóny připomínající šumění větru a zvučení vody. A hrdelní zpěv napodobuje přírodní síly a spojuje člověka se silou krajiny. A je to prastará forma zvukové magie, která uzdravuje tělo i duši. Pak máme další hudební tradice, jako jsou skotské písně a hudba. Další krásný žánr. To je hlas krajiny větrů, hor a mlhy, dudy, housle, fidle a tradiční zpěvy vyvolávají hlubokou nostalgii a hrdost. Skotské balady často zpívají o ztrátě, odvaze, hrdinství, ale s vnitřním klidem a nikoli vzteky. Když slyšíte dudy na skotských vrších, cítíte věčnost, sílu předků i tichý smutek za tím, co bylo. Irská hudba je živý oheň srdce, flétny, tin whistle, housle, irské bubny, bodhrány, to vše vytváří tanec života. Irské melodie jsou smutné a radostné zároveň a v jednom tónu je slza i smích. A je to hudba naděje i vzdoru a každá píseň vypráví příběh a každý tanec slaví přežití.
Tyrolská hudba, rakouská.

0: jako italská horská tradice. Tyrolská hudba je čistá radost hor, jodlující zpěv, akordeony, dechové kapely vytvářejí svižné jasavé rytmy. Je to hudba prosté blaženosti, radosti ze života, blízko přírodě, s vděčností za každý týden. Hory, mléko, dřevo, oheň a všechno v ní zní. Italské tradiční písně. Ta tradiční italská hudba je zpěv lásky, vášně a slunce. Taranta, pizika, canzone, napoletana, to jsou styly plné rytmů, emocí, extáze a italské písně zpívají o životech prostých lidí, o lásce, smutku, slavnosti, vždy s divokým srdcem a je to hudba, která tančí i pláče zároveň. Šamanský zpěv, šamanský řev, zpěv a bubnování je přímá komunikace se světem duchů a přírody. Nejde o melodie, jde o vibrační signály, hluboké zvuky, výkřiky, opakující se slabiky, improvizované tóny. Šamon bubnuje v rytmu 3 až 5 úderů za sekundu, to je šamanský rytmus. Zpívá a křičí tak, že vytváří změněný stav vědomí, alfa až téta. Účel je léčení duše, cestování mezi světy, harmonizace vesmírného pole. Keltské písně a hudba. Keltové zpívali a hráli o magii země, hvězd, lesů a větru. Jejich písně, zejména irské, skotské, bretaňské, mají vlnivou metodiku, melodiku často v modálních nedur, mol stupnicích. Je to hudba tajemná, kouzla, hluboké lásky k přírodě. Harfa, lyra, flétny, to vše vytváří vibrace, které otvírají intuici a propojují s jiným světem. Čínská tradiční hudba je hudba prvků a přírody, voda, vítr, dřevo, oheň, země. Používá pentatonickou stupnici 5 tónů místo 7, což vytváří jemnou plynulou energii. Nástroje jako gukin, citerová harfa, dizi, bambusová flétna nebo šeng, ústní barhany, vytvářejí eterické vibrace laděné na plynutí či životní energie a je to harmonizace těla, mysli a vesmíru. Japonská tradiční hudba je ticho mezi tóny, shakuhachi, to je bambusová flétna, koto, citerový nástroj a bubny taiko vytváří hlubokou meditační atmosféru. Hudba je způsobem práce s prostorem, dechem a vnitřním klidem. Tóny často plují v tichu, což umožňuje rozpouštění ega a vstup do přítomného okamžiku. Indická hudba rága. Indická tradiční hudba je hudba vln života. Každá rága, melodická formule je určena pro konkrétní čas dne, noc, emocí, roční období, sitar, tabla, tampura vytváří nekonečné plující vibrace, které působí hluboko na nervový systém a vědomí. A indická hudba je terapie časem a frekvencí, vyladění těla na kosmické rytmy. Takže když třeba tak jako zhrnu, čínská hudba ladí harmonii 5 prvků, keltská hudba probouzí mystické vědomí, šamanský zpěv, hrdání zpěv mění stav vědomí rychleji než moderní hypnóza. Indická hudba je biologická rezonance, každý tón i čas mají svůj vibrační klíč. Pak zajímavostí jsou hymny, národní písně, slavnostní zpěvy. Jsou písně duše národa a každá hymna je vibrací kolektivní paměti. Zpívá o bojích, vítězstvích, utrpení i hrdosti. Hymny mají často vznešené melodie, velké intervaly, vzestupné linky, aby zvedali ducha lidí. A při zpěvu hymny cítíme sounáležitost vědomí, že jsme součástí většího celku. Další důležité tradiční a spirituální hudby jsou zpívání manter, jsme zmiňovali, to jsou zvukové vzorce, živoucí vibrace, duchovní energie. Zpívání manter není o melodii nebo rytmu jako takovém, ale je to opakování posvátných slabik a slov, které sami nesou energetické kody. Například známe Om Mani Padme Hum, tibetská mantra soucitu, Gayatri mantra v hinduismu světlovědomí, Om, prvotní zvuk vesmíru. Maorské zpěvy a výkřiky haka. Jsou rituální tance a zpěvy, energie bojovníka. Pravdu to má velkou sílu a je to výkřik života, vyjádření hrdosti, síly rodu, boje, odvahy a jednoty. Haka není tanec jenom, ale je to totální vyjádření energie těla, hlasu a duše. A silné rytmy nohou, mohutné výkřiky a hluboké zpěvy doslova rozvibrují prostor. V maorské kultuře je haka rituální ochrana, povolávání síly před bitvou a i uctění života. Je to obrovská síla. Haitská hudba, vůdu, zpěvy a rytmy je spojení spirituálního světa a fyzické reality a vůdu, zpěvy a bubnování nejsou jen hudba, jsou to živé obřady, kde bubny vedou duchy k přítomnosti v těle tanečníků, zpěvy vyprávějí o bozích předcích přírodních silách, rytmy mají vysokou hypnotickou sílu a rytmus 180 až 220 BPM přechází mysl do tranzu. A v haitskou vůdu hudbě je slyšet volání ke změně vědomí, očisty duše, přijetí přirozeného cyklu života a smrti. Třeba jednotlivé zpěvy jako mantry pracují primárně na mozkové kůře, v srdci a vysokých čakrách, jako je pátá až sedmá čakra. Maorské haka působí v nohách. Pánví v srdci je obrovská zemní a životní síla a haitské vůdu rytmy rezonují v solar plexu, břiše, kostře a připravují tělo na změnu vědomí. Jo? Pak tady ještě mám takové kompletní doplnění. Samozřejmě s tímto doplněním mám pokryté skoro všechny takové hlavní hudební proudy světa a lidstva, na které jsem si vzpomněla, ale je toho mnohem víc. A ještě je zajímavostí to, že třeba šamanský zpěv se dělí podle kultur na sibirský a šamanský zpěv. Tam patří Jakutí, Evenkové, Buriati a Tuva. A charakter je hluboký, monotónní hrdelní zpěv, střídání, brumlání a výkřiky a účel komunikace s duchy přírody. Duch hor, vody, lesa, cesta duše do jiného světa, technika, často kombinace hrdelního zpěvu a bubnování ve velmi pomalém tempu, 3 až 5 úderů za sekundu a výsledek vytvoření energetického tunelu mezi světy. Vibrace hluboké tělesné rezonance, páteř, kostra, solar, plexus. Jestli, Martine, jsi tam? Nebo nejsi? Asi není. Tak já budu ještě pokračovat. Severní Amerika, šamanský zpěv indiánů, například Lakotové, Navahové a Hopi. Charakter je rytmické bubnování, vysoký volný zpěv a vysoké tóny, silné vibrace hlasu, účel volání duchů předků, přivolávání silových zvířat, harmonizace přírody a technika. To je skupinový zpěv u ohně, střídání solových výkřiků a zborového rytmu. A výsledek je posílení sounáležitosti kmene a spojení s matkou zemí. A vibrace je srdeční centrum, kolektivní energetické pole a hlavně vlastně cítění toho srdce, že to známe z těch šamanských bubnů. Tam cítíte opravdu ty vibrace srdce. Pak máme Jižní Ameriku, amazonský šamanský zpěv, například Shibipo, Konibo a Quechua. A charakter je Ikaros, melodické, hypnotické písně spirituálních léčitelů během obřadů, často spojené s rostlinnou medicínou, například ayahuaskou. Účel je řízení spirituální cesty, léčení duše, odstranění spirituálních blokád a technika. Je jemné plynulé zpívání, improvizované melodie nesené dechem. A výsledkem je potom nasměrování energie a léčení skrze zvuk. Vibrace je jemná a pracuje se s aurickým polem a podvědomím. V Africe je šamanský zpěv a bubnování. Tam jsou Dogoni, Yoruba a San. Charakterem je dynamický rytmický zpěv a bubnování s extatickým tancem. Učení, účel je napojení na předky, ochrana vesnice, léčení nemocí. Technika je vrstvení rytmů, call and response, přivolání odpověď a výsledek je vtažení celé komunity do stavu spirituální jednoty. Tak vidíme, že to je fakt různé. Vibrace je dynamická, dynamické uzemění plus energetické vzestupy, kořenová a sakrální čakra. Grónsko, inuité šamanské zpěvy, například Inuit Throat Singing. Charakter je hrdelní zpěv dvou lidí, naproti sobě často ženy, střídání dechových pulzů. Účel je napojení na přírodní duchy, moře, led, zvířata, udržení energie během těžkých podmínek. Technika je krátké, rytmicky střídané tóny, fyzická blízkost, face to face. Výsledek je zesílení kolektivní energie a přežití a vibrace je hrdelní a dechová centra, hluboká fyzická síla. A těch rozdílů v krátkosti je dost. Region Sibiř, hrdelní zpěv buben jako hlavní rys a cestování mezi světy, hluboké uzemění je primární účinek. V Severní Americe je vysoký zpěv a rytmus a primární účinek je spirituální spojení s matkou zemí. Jižní Amerika jsou hypnotické melodie Icaros a léčení duše a podvědomí. Afrika, dynamické bubnování a zpěv, aktivace životní energie, extáze, Grónsko, dechové hrdelní duety, kolektivní síla, přežití, spojení s přírodou, opravdu jsou tam různosti a každý šamanský zpěv je formou léčby, modlitby a magie a liší se jen způsobem, jak se pracuje s vibrací a energií podle krajiny, podmínek a duchovní tradice. Martine, už jsi zpátky, nebo ne? Pořád tam není. Já jsem chtěla pustit právě nějakou písničku, ale asi si někde odběhl. Tak já budu pokračovat.
1: Ano, odběhl, zrovna jsem byl dát večeři kočkám a sobě. Tak se omlouvám. Hele, můžu pustit, máme vlastně 8 hodin. 20 hodin, můžu pustit tu tvoji píseň, jen si mi poslala přes ten?
0: Pusme nějakou píseň syrovou, amatérskou, od srdce zpívanou.
1: Dobře, syrovou, amatérskou, od srdce zpívanou, kde mi utekla?
0: Bez úprav, no.
1: Tak, jdeme na ní. Hádejte, kdo to hraje a zpívá.

0: Tak a teď můžete hádat, kdo to hrál a zpíval.
1: No, tady je ukázka, jak máte tvořit i vy. To je totiž vzniklá nahraná písnička tak jako z fleku, že hudba tak nějak jako šla, proto jsou tam takové záseky a ty slova taky, jako jo, takže to tak, jak se tvoří, takhle se tvoří jakoby hudba a tohle je přesně jako první nahrávka a aby se lidi necítili jakoby špatně, tak proto jsem to dala jakože syrové, takto, aby byl takový příklad, jak může vzniknout někde hudba, jako jo, na nějakém prostoru, v nějaké situaci. A takhle já to prostě mám, že mi takhle jdou ty slova, na kytaru moc neumím, takže to tak jako, že brnkám si jednoduché akordy a hledám a ono to tak proudí, jo. Takže zapisujte si své texty, co vám jdou a básně, protože oni se pak můžou ztratit, no. Takže tak.
0: A v tom je to kouzlo, že to bylo teda zvoleje. A naživo. A šlo to. Uh-huh, a máš, uh-huh. A je to i ukázka té odvahy, že ano, že se nebojíš to ukázat a jít s tím ven, protože dámy a pánové, samozřejmě, kde kdo si brouká, kde kdo si zpívá, někdo i hraje na nějaký hudební nástroj, ale většinou je nějakými kritiky, anebo i s těmi svými vnitřními kritiky, to nemusí být ani vnější kritici, že ano, to jsou zase právě ti naši srážeči vnitřní, kteří nás strážejí a to nedokážeš a nikomu se to nebude líbit a tak dále, takže i ty máme překonávat, i s tím se máme, to jsou ty temnoty, s těmi se máme utkat.
1: Jako, to jsou vždycky dvě strany, jako nenechat se zahanbit, ale mít, že i to kritické myšlení, takže prostě neříkat si, já neumím jako zpívat a hned to prostě, jo, vyřídit rychle a říct si, prostě nebudu nikdy jakoby zpívat, ale možná ve mně prostě někde ve vnitři je, jo, chci to umět, tak dneska jsou možnosti, je spousta koučů, kteří různě učí, je spousta učitelek na YouTube, které prostě dělají třeba různé rozespívání a on a ten hlas zraje, jo, prostě je to svál. Takže pokud prostě chcete učitele, můžete si vybrat, aby vás prostě neponižoval, ale aby vás prostě pobouzel a hlavně je důležité, jako jasně, že někteří lidé třeba zpívají jako tak, jako mimo, falešně, jo, nebo neudrží to, ale to všechno jde zlepšit, jo, je to prostě ten trénink. Stejně tak, když někdo začíná jógu, tak prostě také není pružný, musí to naučit ty nervy, posilovna, běhání, kolo, jízda na koni, to všechno je o nějakém strachu, o nějakém překonávání a tím, že máme dneska ty vědecké výzkumy potvrzené, že to je všechno o tom učení toho mozku, tak vlastně, když to chcete, tak se to dokáže, jo, třeba nebudete zpívat jak Pavarotti, ale pro sebe to stačí, jo? Nebo hrát na ten hudební, jo? Lidi se odfrinknou tím, že řeknou, já nemám hudební sluch. Ale i ten sluch se dá naučit totiž, jo? Ale jak už si to tam budeme říkat teďka, já moc dobře vím, když jsem třeba začínala zpívat, tak to jako radostně a teď jsem měla zpívat někde v muzikálu tady místním a teďka jakoby rádoby ona teda je dneska už vystudovaná zpěvačka, ale prostě řekla jenom takovou hloupou informaci, no taková jako zpěvačka, jako jak takhle zpívat takhle někde. A mě to teda fakt také jako ranilo, jo, takže dokážu si představit, jak to člověka taky jako zraní i ta informace kolem té hudby, ale jsou ty možnosti vždycky, jo, a i o té píli na hudební nástroj prostě, tak nemusíte hned hrát perfektně, ale je spousta muziky, která se dá hrát prostě, tak jak to říkal ten Vlastimil Marek, prostě, jo, nebo ty stupnice se jenom naučit, nebo něco, jednotlivé ty slabiky, abyste vy měli radost a dá se to vylepšovat a neříkejte si, že prostě to neumíte a já bych nechtěl sám sebe slyšet, jo, to ponižování, protože okrádáte sami sebe o ten vibrační zážitek, jo. Vlastně ta vibrační i mapa, kterou já tady mám, kdy se dají i podle konkrétních frekvenčních pásem nastavit, když jsou ultra nízké frekvence a do toho zařadit ty jednotlivé žánry, které jsem zmiňovala. Tak jinak mimochodem, já jsem dostala na narozeniny právě jeden z těch frekvenčních nástrojů, kde jsou jenom ty frekvence, co se vystavují na Facebooku. A opravdu to zajímavě funguje a tím, jak mám už nějaké znalosti a jsou změřené frekvence, tak já si tam už tak jakoby ťupkám. To je úplně jednoduchý nástroj, jmenuje se to Calminity. Fakt to vypadá jako spirála, jsou tam speciální sluchátka, takové jiné, než my míváme. Ale je to úplně jednoduchý nástroj, není tak drahý. Můžete si ho pořídit na internetu a ty frekvence tam opravdu jsou ve velké škále. Já když se tady zase zkusím to nějak zkrátit, vrátím k té vibrační mapě hudebních žánrů podle frekvenčních pásem, tak kdy vibrují kosti, uzemnění a základní přežití, tak jsou hrdelní zpěvy Sibiře, tibetské mroučení, didžeridu, velké bubny šamanských kultur, Afrika, Severní Amerika, dusot kopyt, tlukot srdce. Tady je vlastně tím projevem zhrnuto dohromady hluboké rezonance v těle, hluboká vibrace páteře kosti, pradávné pulzace země, stabilita těla, návrat k zemi, přirozené biologické vibrace, bezpečí. A uzavíráme tím energetické díry v těle, ukotvení v realitě a stabilizaci psychiky. Pak jsou nízké frekvence, 50 až 150 Hz, síla těla, vitalita, rytmus života. Já nevím, minule to byly 20 až 50 Hz. Teď je 50 až 150 Hz, síla těla, vitalita, rytmus života, rock, basové kytary, bicí, hard rock, metal, bass drum, rap, hip hop, beat and bass, reggae a africké bubnování, dogoní, yoruba. Tam jsou typickými projevy síla vůle, aktivace přežití, identita, uzemnění slovem, uvolnění, volný puls života, kolektivní energie a dynamika těla, probouzí se tělesná vitalita, odvaha a fyzická stabilita. Střední frekvence 150 až 2000 Hz jsou emoce, komunikace, paměť, vztahy. Tam patří pop, melodie, vokály, soul, R&B, vokály, folk, tradiční balady, příběhy, blues, country, Irish, Scottish songs, písně, Russian romances, romantické ruské písně. A typickými projevy je radost, lehkost, emoční hloubka, srdeční proud, spojení s minulostí, rodina, paměť, přijetí bolesti, smíření, vyprávění obyčejného života, stesk, hrdost, odvaha, těžká melancholie a heroismus. A tady se otevírá srdce, zpracovávání emocí, emoční stabilizace. Vyšší frekvence, 2 kHz až 6 kHz, tam patří jazz, gospel, maorské haka zpěvy. Co tam ještě máme? Tradiční čínská hudba a japonský shakuhachi. Tady máme vstup do meditace ticha, harmonizace vnitřních prvků, kreativita, intelekt, uvolnění myšlení, spirituální extáze, radost, vděčnost, že je gospel, aktivace vyšší kolektivní síly jako haka a otevíráme vyšší centra inspiraci a vnitřní extázy. Ultra vysoké frekvence, 6 kHz až 12 kHz a výš, tady už jsou subtilní duchovní sféry expanze vědomí a patří zde ambient, eterické plochy, tady je rozpuštění ega, vstup do univerzálního vědomí, trance, vyšší pasáže, jednota těla a ducha v extázi rytmu, zpívání manter, om, gayatri mantra, přímé napojení na kosmické vědomí, křišťálové a tibetské mísy, čištění aurického pole, aktivace vyšších čaker, Gregorian chant, chorál, uvedení mysli do stavu vyšší harmonie a účinky jsou napojení na univerzální vědomí, duchovní očištění, rozšíření dimenzí bytí. Takže ty frekvence v těle 60 až 50 Hz, kosti, páteř, kostra, hrdelní zpěv, mlučení, bubny, zhrnutí 50 až 150 Hz, svaly, dynamika těla, rock, rap, reggae, bubnování 150 až 2000 Hz, srdce, plíce, krevní oběh, pop, soul, blues, folk 2 až 6 kHz, mozková kůra, kreativita, jazz, gospel, světová hudba 6 až 12 plus kHz, aura, eterické tělo, ambient, trance a mantry. Takže ta vibrace a lidská energetická centra, kterým teda říkáme čakry, spojují 20 až 50 kHz, hertz jenom první čakra kořenová, což je logické, že jsme se bavili o té země, zemi, didžeridu, hrdelní zpěv, 50 až 150 Hz, druhá až třetí čakra, pánev solar plexus, bubnování do grege, 150 až 600 Hz, čtvrtá čakra, srdce, folk, soul, blues, 600 až 3000 Hz, pátá až šestá čakra, krční, třetí oko, jazz, gospel, world music a 3000 plus Hz, sedmá čakra, korunní, mantry, ambient, ale samozřejmě i další zajímavosti tady kolem těch žánrů, je jich mnoho, hudba není jen zvuk, je to přesná frekvenční medicína pro tělo, emoce i ducha, každý žánr, každá kultura je klíč k jiné bráně vědomí. A můžeme se konečně dostat i tady k nějakému zamyšlení vůbec nad původem hudebních žánrů. Víme, že hudba není jen zábava nebo umění, je to živá paměť, je to jazyk vibrací, kterým komunikují vědomí, duše i kosmos. A když se podíváme, odkud různé žánry přišly, opravdu to nepůsobí náhodně a je to spíš jako by různé proudy vědomí, kultury, vibrací přicházely na Zemi z různých zdrojů. Vždycky to období je zajímavé tím, jak přicházely různé styly té hudby. A některé pozemské, jiné možná jsou mimozemské nebo interdimenzionální. A odkud tedy asi tak přišly? Prastaré tradice, třeba šamanismus, hrdelní zpěv, didžeridu. To je nám tady víceméně jasné, že přišli dávno před civilizací a že jsou přímo napojené na planetu Zemi, na její dech, tep, kámen a vodu. A tyto zvuky nesou čistou zemi, právě ke vědomí přírody. Vypadají, jako by je učil samotný duch planety. Lidové písně v Evropě, Rusku a Balkánu pocházují z duší lidských komunit, farmářů, pastevců, válečníků a nesou příběh přežití, lásky, ztráty a naděje. A tyto hudby byly tvořeny přirozeně v toku života. Africké bubnování a zpěvy, to tady není jenom o rytmu, ale je to o komunikaci s předky, duchy a elementy. A vypadá to, jako by bubny byly antény napojené přímo na srdce planety. Klasická hudba, hlavně v Evropě, když přišla klasická hudba, Bach, Mozart, tak to byla architektura vibrací a někteří skladatelé, Bach, Beethoven, tvrdili, že hudbu neslyší ze sebe, ale že jim je diktována zhora. A je to možné, že klasická hudba je pamětí vyšších světů a kosmických řádů. Blues, jazz a rock. Blues vznikl z bolesti a naděje zotročených lidí. Jazz je proudící svoboda jako hra vědomí a rock je výbuch individuální duše, jako by někdo nebo něco zevnitř planety samo chtělo řvát a změnit svět. Elektronická hudba, ambient a trance, tyto žánry nepřipomínají vůbec nic přírodního. Jsou syntézou člověka a stroje a vibrace připomínající hvězdná města nebo jiné dimenze. Ambient, trance a některé formy elektroniky opravdu působí jako návštěva mimozemského světa. Hladké frekvence, bez tíže, plynutí, vědomí. Mantry, šamanské zpěvy a gregoriánský chorál, tyto formy nejsou hudba. A v běžném slova smyslu jsou to nástroje transformace vědomí jako kódy, které vibracemi mění stav duše. A ono se zdá, že tyto zvuky přišly ze stejných zdrojů, odkud pochází i vědomí samo. Teďka Když si položíme třeba hlubší otázku, jestli je možné, že různé hudební proudy skutečně nesou otisky různých civilizací vesmíru, a jestli některé ryze zemské, jiné možná paměť hvězdných národů nebo jiných dimenzí patří do jiných světů, tak si představte, že šamanské bubny jsou kořenové civilizace planety, mantry a chorály, světelné civilizace zaměřené na vibraci jednoty. Jazz je třeba civilizace chaosu a kreativity a ambient vyšší civilizace, kde zvuk tvoří realitu. A takový ten pocitový souhrn hudebních proudů může být třeba takový, že hrdelní zpěv bubnování může mít původ planetární, elementární nějakých bytostí a jde o uzemnění a přežití. Lidová hudba, lidská duše, přírodní proudy jako možného původu a ta energie, to jsou příbrody a příběhy života. Klasická hudba může být kosmické vědomí řádu světla a může to značit architekturu duše jako energii. Blues, jazz, rock, to je evoluční pohyb duše, svoboda a proměna bolesti v krásu, rozpuštění ega a extázy a ten ambient, trance, mimozemské nebo vyšší dimenze, rozpuštění ega, extáze, vědomí. A my víme, že to zamyšlení hluboké je takové, že hudba není lidský vynález, hudba je paměť života samotného a přichází z hlubin planety, z pamětí hvězd i z neviditelných světů a když ji nasloucháme, tak se stáváme mostem mezi světy. A teďka to další téma je hudba v nových dimenzích, technologie, vědomí a přírodní rezonance. Zmiňovala jsem některé autory už předtím, že Erik Whitaker má virtuální sbory, Virtual Choir, a udělal to, že spojil tisíce lidí z celého světa, kteří sami doma nahráli své hlasy a všechny tyto hlasy pak slil do jediného obrovského sboru. A tím výsledkem byla hudba, která zní jako zpěv sfér a je téměř nadpozemská vibrace, kde se individuální hlasy ztrácejí ve společné duši. A význam je to hlavně, nebo myslím si, že on byl první hudební dílo, kde tisíce lidí tvořili jednu vědomou vibraci napříč planetou. Jsou to třeba 3 000, 5 000 hlasů. A hudební hologram lidstva, tam právě neexistuje vzdálenost, hranice ani čas. A je to předzvěst budoucnosti hudby, propojení všech přes vědomí a zvuk. Takže to je nádherný projekt, je dostupný na YouTube. Pak nástroj Theremin, první elektronický nástroj, už jsme se o něm bavili. Theremin je nástroj, který vydává zvuk bez doteku. Hráč pohybuje rukama a v elektromagnetickém poli. Zvuk je eterický, mimozemský, vznášející se, připomíná hlas větru, sirény a hvězd. A Theremin je první hudební nástroj, kde člověk nehraje přímo na hmotu, ale na vibraci. Hudební dotýkání se prostoru, jako by ladění vzduchu, ne hmoty, nám ukazuje něco nadpozemského. Hodně se rozmohla a kapela lidský hlas jako jediný nástroj, kdy bez nástrojového doprovodu, čistý přímý projev těla a duše, zpívá interpret, nahrává třeba i více hlasů a vytváří vlastně vlastní projekty. A nebo dělají takový ten beat, že dělají různé zvuky a doplňují různé nástroje svým hlasem. A kapela vrací člověka k původnímu nástroji hlasu a hlas je nejpřirozenější vibrační nástroj, propojuje dech, mysl i srdce v jediném výrazu. A kapela neexistuje jenom jako maska, ale slyšíte pravdu těla a ducha. A některé hlasy vytváří i skladby Mozarta. Takže opravdu jsou obrovské možnosti, to jsou jen takové příklady takzvaných kosmických znění a to všechno znamená dohromady, že nová éra hudby je spojení technologií a přirozeného vědomí a nejde o strojové napodobování, ale o rozšíření vibrací člověka do nových dimenzí. technologie, internet, těremin, virtuální sbory neboří přirozenost, pokud jsou použity vědomě, ty technologie. A naopak umožňují člověku vytvářet nové formy kolektivního zvuku, který přesahuje fyzickou přítomnost. A já jenom zdůrazňuji, že je opravdu velmi důležité, jak to zní. A přirozené zvuky jsou fajn, ale tu krásu a tu významnost často pro uši vznikají díky kvalitním technologiím. Můžete si představit, že těremín, to je nástroj, kdy člověk maluje zvukem ve vzduchu. Virtuální sbor, to jsou lidé napříč planetou a ladí své duše dohromady. A a kapela, to jsou hlasy jako most mezi dechem a vibrací světla. A víme, že už jen tady a teď se stává všude a vždy. Vůbec tady tyto směry přináší spojení lidstva přes vibraci hlasů. Vytváří jednotu globální rezonance. Nástroje, jako je těremín, vytváří hudbu vzduchu a prostoru a je to přechod od hmoty k energetickému vědomí a a kapela. To je čistá esence lidského výrazu. Pravda dechu těla a duše. A je možné, že budoucí hudba nebude vůbec potřebovat nástroje, že lidé budou tvořit vibrace přímo svým vědomím, hlasem, dechem a hudba bude projevem jejich vnitřního světla. To je velký otazník a krásný. A tak jako dnes vnímáme hudbu u národů, které ji žili v rituálu a spojení, tak možná my se teprve vracíme zpět domů. Já mám doma předmět looper. Hodně zpěváků to používá. Je to brána ke slyšení vlastního života jako hudby. Tam se nahrávají jednotlivé stopy a každý člověk je orchestr vibrací. Jen si často neuvědomujeme, že neustále tvoříme smyčky, dech, myšlenky a s looperem se to stává právě vědomně a než začnete slyšet, tak zníte i právě vevnitř. Takže ten looper je velice zajímavý nástroj, kde můžete vytvářet celé sbory, jednotlivé nástroje a vytváříte si kapelu sám. Já tady jenom dám přehled hlavních hudebních technologií, které jsme zatím nezmínili, nebo jen okrajově. Určitě znáte slovo syntetizátory, analogové i digitální, a to jsou přístroje, které tvoří zvuk synteticky pomocí oscilátorů, elektronických kmitočtů, a ty otevírají úplně nové světy zvuku, které v přírodě neexistují a jsou základem pro ambient, techno, trance a i moderní pop a filmovou hudbu. A ne každý syntetizátor je studený stroj a analogové syntetizátory, například Moog, mají teplý, živý charakter vibrace. Pak máme samplery. Jsou to přístroje, software, který umožňují nahrát jakýkoliv zvuk, hlas, přírody, šum a přehrávat ho jako hudební nástroj. Přeměňují reálný svět cvrdlíkání ptáků, tlukot srdce na hudební materiál a hudebníci mohou vrstvit skutečné vibrace přírody nebo těla do skladeb. To znamená, že vy, co slyšíte té krásné hudbě jako přírodu, vlastně vytváří stroj. Pak máme efekty reverb, delay, chorus, distortion a tak dále a to jsou úpravy zvuku. To je ozvěna, zkreslení, rozmnožení tomu. Efekty rozšiřují prostor zvuku, přidávají mu hloubku, tajemství, extázy. Například reverb ozvěna je způsob, jak napodobit chrámový prostor, zvýšení spirituálního efektu. U hudby to používám často já. Pak máme MIDI, Musical Instrument Digital Interface. To je jazyk, kterým hudební nástroje komunikují s počítačem. Umožňuje to skládat hudbu pomocí digitálního řízení různých nástrojů a MIDI není zvuk, je to instrukce, jak zvuk tvořit. A díky MIDI jeden hudebník může řídit celý orchestr nebo komplexní elektronickou skladbu. Pak máme granulární syntézy. To je rozklad zvuku na mikroskopické zrnka a jejich nové skládání. Umožňuje tvořit zvuk, který proudí, mění se, dýchá jako živý organismus a používá se ve filmové hudbě, ambientu a experimentální hudbě. Live coding je hudba naprogramována v reálném čase, kdy hudebník píše kód na počítači přímo na pódiu a program hned generuje zvuky podle příkazu. Hudba vzniká čistě jako myšlenkový proces, slova rovná se zvuky a přímé propojení máme vědomí, myšlení a vibrace. 3D audio a binaurální zvuk jsou speciální nahrávky, které simulují trojrozměrné prostředí. Zvuk se pohybuje kolem tebe, nad tebou, pod tebou a přenáší vědomí. Vyslyšíte něco, jako byste byli uvnitř jiného světa. Binaurální rytmy jsou různé tóny pro každé ucho. Mění stav mozkových vln a to je důležité pro meditaci a léčení. Takže když si to zhrneme a těch dneska technologie moc, kdo by se chtěl naučit zvukové umění, tak má spoustu zajímavých lidí, dokonce vyběhnou i na Facebooku různé kurzy, stát se zvukařem a ovládat vlastně tady tyhle ty zvukové technologie. Takže ty syntetizátory, tam máme tvorbu nových nepozemských zvuků, samplery tvoří přenášení reálného světa do hudby, efekty, prostor, kouzlo, transformace zvuku, MIDI technologie, digitální komunikace nástrojů a mysli, granulární syntéza, hudba jako propuštění živé hmoty, live coding, hudba tvořena myslí v reálném čase a 3D audio, binaurální zvuk, vstup do zvukových světů, změna vědomí. Já si myslím, že tohle jsem si používá právě i u filmu, že máte pocit, že jste potom v tom filmu dneska. Hudební tedy technologie nejsou proti přírodě, nehaňme je, jsou použity vědomě, tedy pokud, tak jsou nástrojem k otevření nových světů. A hudba budoucnosti není technologie versus příroda. Hudba technologie je technologie, budoucnosti je teda technologie plus příroda, plus vědomí a plus srdce. My když si vytvoříme, jak by asi mohla být hudba budoucnosti, tak už jsem zmiňovala, že to nebude produktem, ale bude to prožitkem. A dneska je hudba něco, co posloucháme jako divák nebo často jako pasivní divák. Já jsem i zmiňovala projekty Jacoba Colliera, který má zapojování aktivní, zapojování publika do produktu různých žánrů, jak už zpěvu, tak různých zvuků, tleskání, louskání prsty a řídí celé publikum, masy lidí, tam jsou ale teda tisíce lidí, spolu třeba i s orchestrem a je to opět na YouTube, i na Facebooku má své stránky a pravidelně informuje i na Instagramu. Mimo jiné Instagram, i když jsou tam krátké videa, tak je tam spousta dalších projektů. Konakol, to jsou vlastně podupávání, tleskání a různé zpívání různých slabik, které aktivují mozkové hemisféry. Spousta sborů má jiné už techniky, které používají právě ty zvuky, různé šeptání, louskání prstů, podupávání. Takže když si nainstalujete Instagram a začnete mít zájem o ty možnosti moderní vyjádřování hudby, tak je tam neskutečně množství právě inspirace právě pro hudbu a lidé jsou neskutečně tvořiví a klobouk dolů, co všechno v hudbě, i v technikách, jak využívat výuku pro děti, pro právě i pro ty, kteří neumí, nejde jim to učení, ať už zpěvu nebo hudebních nástrojů, hraní, tak je tam velká tvořivost. To je tolik projektů opravdu, takže když se otevřeme k tomu, co funguje, místo toho, co nefunguje, tak z druhé strany paralelně na nás dýchá spoustu věcí, které jsou zároveň výsledkem tvořivého dění člověka. To je fantastické, co ti lidi opravdu dneska vytvořili. A ta budoucnost je možné, že to bude tak, že hudba nebude venku, ale bude uvnitř a vlastně každý člověk bude hudbou. Teď jsem zmiňovala ten náš orchestr. Hudba se bude tvořit vědomím. Místo nástrojů člověk bude používat vibrace své mysli, srdce a těla. Možná proto nás tolik zajímají ty frekvence a vibrace. A bude možné ladit emoce přímo do zvukových forem, jako když malíř maluje štětcem emoci na plátno, tak budeme vibrovat hudbu, stejně jak vibrují rostliny, které nám dneska ty technologie umožňují si poslechnout, jak zpívají vnitřně. A hudebník budoucnosti bude hrát na prostory vědomí, nebude hrát na nástroje. Technologie bude jen tím prostředníkem a nejvyspělejší technologie budou neviditelné, umožní člověku přímo tvořit realitu zvuku bez zařízení. Jsou nám známí z různých už zpráv, kdo komunikuje s jinými civilizacemi, ať už telepaticky, tak spousta civilizací komunikuje jenom zvukem. A hudba bude sdílena vibračními poli mezi bytostmi, nebude přenášena kabelem. Budou existovat neuronové rozhraní, napojení mozku na zvukové generátory, ale ještě více bude fungovat vibrace skrze srdeční centrum. Nejvyspělejší technologie nebudou viditelné, umožní člověku přímo tvořit realitu zvuku bez zařízení. Mimo jiné filmy, jako je Star Trek a jiné tady tyhle ty projekty, které já si myslím, že jsou stejně založeny na části pravdy, tak tam jsou zmiňovány právě tyto technologie. Hudba jako léčba, učení a komunikace bude používána k harmonizaci těla. Mimo jiné jsem zmiňovala v minulých pořadech už dávno, dávno knihu Světlo jako lék budoucnosti, stejně jako zvuk a frekvence. Budou léčit nemocné buňky bez léku, hudba bude učit, vibrační jazyk umožní předávat vědomosti beze slov. Hudba bude komunikace, přenos pocitů, myšlenek, vizí přímo skrze vibraci. A hudba bude prostorová a holografická. Pokud to nebude v této dimenzi, tak přejme si, já si teda přeju, abych se dostala tam, kde to takto nějak bude. Budeme chodit zvukovými krajinami, doslova se procházet melodickými světy. Hudba nebude jen časová, od začátku do konce bude prostorová, trojrozměrná, živá. A můžete si představit, místo koncertu vstoupíte do hudebního chrámu, kde každý pohyb těla mění zvuk. Každý člověk bude spolutvůrcem skladby v reálném čase a při této současné hudbě hodně při uvolnění a meditaci vznikají tady tyto prostory v lidech, v hlavách a hlavě jedno, kde se nacházíte, takže vytvoříte prostor a můžete být tvořiteli tady v těchto krásných světů. Hudba a mimozemské vlivy. V budoucnosti může být také otevřením hudba ke zvukovým kódům jiných civilizací. Mimo jiné, co se v těch filmech vždycky vysílá, taky nějaká zvuková sekvence anebo nějaké frekvence, že jo, hledali se zpětné vazby, biofeedback zpátky, nějakých frekvencí, jestli to někdo ve vesmíru zanechal, že jo. A skladby nebudou komerční, budou živé vibrace toho vlastně, kdo jsme. Nebude to něco jakoby navíc, ale bude to světlo, bude to paměť, bude to naše cesta, bude to naše vlastní. A to zhrnutí je, že hudba budoucnosti nebude oddělaná od života, ale bude to život sám. A třeba taková meditace, hudební svět budoucnosti by mohla být taková, že když nebudete spěchat, budete dýchat klidně, nechat se nést někde v přírodě i přirozenými zvuky, nebo si lehnete někde na louku, tak ta vstupní brána je, když si představíte, že stojíte před velkými zářivými dveřmi, které jsou průhledné, jako ze světla a zvuku současně, a za těmito dveřmi začíná svět, kde hudba není slyšet, ale je živá. Vy se nadechnete, vydechnete a jemně vkročíte dovnitř do toho světa. Můžete mít před sebou hudební krajinu, když projdete branou a otevře se vám nekonečná krajina plná zvuků. Zvuk voní jako melodie, země pod vašima nohama jemně pulzuje rytmem, stromy šumí, akordy a proud vody hraje jemnou píseň. Neexistuje tu ticho a není tu ani hluk a všechno je hudba a vy jste ta hudba v tom přítomném okamžiku. Osobní hudební svět může vypadat tak, že se podíváte dolů na své ruce a vnímáte, jak z nich vyzařují jemné proudy tónu, vaše vlastní vibrace a každý váš pohyb tvoří nový tón. Každá myšlenka zanechává melodickou stopu a každý náš dech vytváří rytmus, když jsme malířem své vlastní hudební krajiny. Nebudu krátce zmiňovat důležitost slov, zvuku hlasu a národy a historie, která nám ukazovala například bukvici a různá písma, které zněly zároveň. Nebo Pythagoras, který zmiňoval důležitost tónu a písmen. A my se můžeme setkat se zvukovým chrámem, takto v nějaké meditaci. A třeba na YouTube bych se mohla pokusit nahrát třeba takové meditace, právě zvukové, teď mě to napadlo, jako krátká myšlenka. A může se před vámi objevit zářící chrám, postavený nikoli z kamene, ale ze světla a tónu. Vy byste tam měli vstoupit dovnitř a uvnitř toho chrámu byste měli vidět třeba velké jezírko z tekuté hudby. Každá kapka vody v něm zpívá vlastní píseň a vy se přiblížíte k tomu jezírku, ponoříte si ruce do jeho hladiny a skrze vodu slyšíte hudbu ve své vlastní duši. A to je čistá vibrace toho, kdo opravdu vlastně jste. A to byste se měli naučit nechat znít, nechat jí být a nechat jí i růst. A to vše je důležité přijmout jako hudbu světla. Nad vámi se začnou rozsvícet hvězdy a každá hvězda je tón, světlo vibrace a padá na vás jemný déšť tónu a každá kapka tónu vás naplňuje. Naplňuje vás radostí, svobodou, láskou, pravdou, moudrostí. Vy dýcháte tuto hudbu a můžete se stát touto hudbou. Můžete pracovat s barvami a když se potom vrátíte zpátky, když budete připraveni poděkovat tomuto světu, vzít si sebou třeba jenom jediný tón jako klíč ke své vlastní hudební budoucnosti a pomalu se vracet zpět. Můžete si to udělat třeba večer, můžete si to udělat ráno, přes den a můžete cítit své tělo, dech a prostor kolem sebe a něco ve vás stále zůstane naladěné. A hudba vlastně naší duše žije dál. A ta meditace končí, můžete si pak chvilinku odpočinout nebo si třeba poznamenat nějaký tón, melodii, barvu, pocit, co jste si z té cesty přinesli. Takže hudba, mozek, neurony, frekvence, jak se vše propojuje, to

alfa, beta, gamma, nebudu se k tomu vracet. Hudba přímo ovlivňuje mozkové vlny. Nízkofrekvenční hudba, jako jsou bubny, mantry, zpomalují vlny mozku, vchází člověk do theta a delta stavu, hluboká meditace, léčení a vysokofrekvenční hudba, trance, klasika, ambient a další urychlují vlny, vstup do gamma stavu, rozšíření vědomá vize a hudba je dálkový ovladač našeho vědomí. Neurona a elektrická hudba, do hloubky, tak si může přistudovat potom na internetu a v knihách, ale když posloucháte hudbu, tak vaše neurony začnou pulzovat ve stejném rytmu a tomu se říká neurální synchronizace. Mozek vytváří neuronové orchestrální vlny a skupiny neuronů vibrují dohromady a každá hudba mění způsob, jakým se mozek propojuje. Ambientní hudba rozvolňuje staré sítě, vhodné pro kreativitu, rytmická hudba posiluje spojení motorických neuronů, vhodné pro pohyb a akci, mantry aktivují limbický systém, emocionální centrum, hluboké prožívání klidu a bezpečí. A tady navážeme na neuroplasticitu, kterou jsem zmiňovala, říkám, že hudba zaměstnává celý mozek. Neuroplasticita je schopnost mozku měnit se na základě nových zážitků, to znamená, že se naučíte cokoliv a hudba urychluje neuroplasticitu, tedy zlepšuje paměť, otevírá nové cesty tvořivosti a pomáhá léčit traumata, to je ta hudební terapie. A vy si můžete představit, že hudba je štětec, který maluje nové spojení neuronů v našem vlastním mozku. Hudba je most mezi hemisférami a pravá hemisféra, intuitivní, umělecká a levá hemisféra, logická, analytická, se propojují přes korpus callosum, mozkový most. Hudba aktivuje obě hemisféry současně a poslech i tvoření hudby zesilují tok informací mezi pravou a levou stranou. Hlubší vnímání, lepší řešení problémů a silnější intuice jsou známkou toho všeho, takže mozek je orchestra, hudba je dirigent, hudba probouzí, propojuje, přetváří a rozšiřuje vědomí skrze přímé vibrace neuronálních sítí a hudba je nejen krásná věc, ale hudba je technologie duše a těla a téma hudby neuronů, mozkových vln a vědomí je tak hluboké a krásné, že si skutečně zaslouží i delší souvislé články, nejen stručné body, kdo chce, zapátrejte ještě v minulosti našich pořadů k tématu společnosti, lidství, tam je toho hodně, abych se neopakovala. Takže tohle asi tak na závěr. Víme, že hudba je architekt mozku a zvuk formuje vědomí i neuronové sítě, takže hudba je rozhodně starší než písmo, je starší než stavby, než města, než dějiny, které tady vidíme. A je to jazyk, kterým hovoří nejen lidé mezi sebou, ale také lidé se světem a svět s lidmi. A ve svém nejhlubším jádru je hudba vibrace a mozek. Toto mistrovské dílo přírody je také vibrací. Neuronová síť složená z miliard buněk komunikuje pomocí elektrických impulzů a každý neuron vysílá drobnou vlnu energie. A kde je vlna, tam je frekvence. A kde je frekvence, tam je tón. Takže mozek je vždy živá symfonie a když k němu přichází hudba zvenčí, ať už jako hluboký buben, tichý šepot, větru nebo mohutné zbory, tak mozkové vlny se touto hudbou začnou slaďovat. A tento jev se nazývá neurální synchronizace a to nejsou náhody, když slyšíte rytmus a vaše nohy začnou podupávat. Není to náhoda, když slyšíte něžnou melodii a vaše srdce se rozezní v jiném rytmu, nebo vám zní hudba a skladby, nějaké písně pořád dokola, nebo vám něco zůstane, poslední píseň zůstává

0: z koncertu. Hudba opravdu přetváří způsob, jakým naše neurony komunikují, a když posloucháte silný rytmus, například bubnování, tak mozkové vlny přecházejí do nižších frekvencí, to jsme rozebírali. A když posloucháte komplexní harmonii, například Bachovy fugy nebo ambientní plochy, tak mozkové vlny zrychlí do alfy nebo gamy, a v těchto stavech se rozvíjí intuitivní vhled, tvořivost, hluboké vědomí, propojení. Takže hudba není něco navíc, hudba je prostě architekt vědomí a tím můžeme vlastně měnit a tvořit svět. A každý tón, každá harmonie, každý rytmus je jako architekt, který přestavuje naše neuronové město, staví nové mosty mezi oblastmi mysli, obnovuje staré schátralé cesty, otvírá skrytá náměstí tvořivosti a klidu, a mozek pod vlivem hudby mění vlastně své mapy. Je to vědecky doloženo, hudebníci mají silnější spojení mezi pravou levou hemisférou, poslech a hraní hudby zvyšuje neuroplasticitu, schopnost vytvářet nové neuronové spoje. Hudba urychluje regeneraci mozku po úrazech a traumatech. To vše potvrzuje pradávné poznání, že hudba je jazyk duše, a ještě více, hudba je nástroj formování vědomí. A když si uvědomíte, že každou skladbou, kterou posloucháme, vlastně přeprogramováváme naše vnitřní elektrické město, tak začneme u hudbu vnímat jinak, ne jako kulisu, ale jako ladič k vnitřní architektuře svého bytí. To znamená, že hudba je stavitel, malíř neuronů a most mezi světem vnějším a světem vnitřním. A je to jako zasevat semena světla do krajiny vědomí, kdy každý tón, každý rytmus, každý akord je živý kód, který mění architekturu naší duše. Mozek není statický, není prostě umrtvený, mozek je živý tanec neuronů a hudba je jeho nejvyšší choreograf. Takže na závěr, hudba není jen náladový doplněk, tak jak to spousta lidí vnímá jako kulisu, nebo chodí tupě na koncerty, které nás manipulují, protože jsou k tomu často stvořené, ale když zapojíte vědomí, tak hudba je architekt neuronů, léčitel ran, stavitel nových vědomí, učí mozek tvořit nové cesty lásky, klidu, tvořivosti a síly, a tyto cesty jednou vytvořené už nikdy nezmizí. Hudba proměňuje mysl, duši a také proměňuje svět. Takže my víme, že mozek není pouze hmota, je to především pole a každý neuron při své činnosti vytváří elektrický signál. A my už to známe z fyziky, každý elektrický signál zároveň vytváří magnetické pole, a to znamená, že mozek je nejen elektrochemický proces, ale je to vibrující elektromagnetická struktura. Naše myšlenky tedy nejsou jen vnitřní, mají vlnění, které přesahují náš mozek a šíří se do prostoru. A mozek je vysílač i přijímač vibrací. Takže když k nám přichází hudba, ať už je to hluboké bubnování, jemné šepoty, křišťálové tóny, tak je to, její vibrace nerezonují pouze v uších, ale doslova zasahují elektromagnetické pole našeho mozku a těla. A když ty vlnky, jo, na jezeře, které vidíme, se setkají s jinými vlnkami, tak někde posilují, někde ruší, někde tvoří nové vzory. A my se postaráme o to, že teda bylo by to fajn, že hudba zesiluje určité oblasti mozkového elektromagnetického pole, harmonizuje nesouladné vibrace v těle a čistí rušivé šumy, chaotické vlny vzniklé stresem, traumatem a nemocí. A kvantová fyzika říká, že jsme v poli možnosti a můžeme si ji vybírat. Takže vybírejte hudbu vědomě, začnete ji vnímat, protože zvuk je přímý nástroj přilaďování lidského elektromagnetismu. A to asi na závěr, to znamená, že hudba doslova mění architekturu i naší energie. Buď nás léčí a harmonizuje, nebo nás narušuje a rozlaďuje. A víme, že hudba není jen pro duši, ale je to architekt elektromagnetického pole člověka, tady z tohoto posledního článku. A budoucnost hudby a neuronálních sítí krajin, kdy dnešní hudba je stále ještě převážně fyzická, tak my potřebujeme nástroje, kytary, klavíry, syntetizátory, zesilovače. Ale za horizontem času se rodí hudba nové sféry, hudba, kterou nebudou hrát nástroje, ale bude tvořena přímo myslí, vědomím a srdeční vibrací a svět se připravuje na hudbu neuronálních krajin. Takže je to krásné, máme tady neuronální orchestr a v budoucnosti bude možná vytvářet společné hudební krajiny, kde každý přispívá svou vibraci, sjednocovat skupiny ve vědomí do jediné symfonie světla a zvuku a hudba nebude já hraji pro tebe, ale hudba bude my společně tvoříme živé pole. Hudební skupiny budoucnosti nebudou orchestry nástrojů, ale orchestry myslí a srdci. A myslím si, že o to všechno jakoby jde, protože my to tady čteme v těch knihách. Zmiňoval se o tom můj David Icke. Ze srdce do srdce a spousta dalších skvělých autorů, kteří nám tady jednak předkládali knihy a vědecké i důkazy a krásné třeba i videa. Takže budoucí technologie umožní vizualizaci a sonifikaci neuronálních sítí a my uslyšíme a uvidíme, jak zní naše vlastní i vědomí, to je nádhera. A budeme moci putovat vlastní myslí jako krajinou tónu a světla a rytmu a každá myšlenka, každý cit, každý vzpomínkový vzorec bude mít vlastní tón, barvu a vibraci. A místo léku budeme přehrávat specifické frekvenční vzorce místo přímo na své neuronové sítě a hudba navržená na opravu emocionálních traumat nebo simulací tvořivosti bude laděna přesně na individuální vibrační podpis každého člověka. Přála bych si takovou laboratoř a vzniknou osobní léčivé symfonie, které budou zrcadlit náš vývoj a podporovat regeneraci těla i duše. A samozřejmě kosmická hudba a vibrační portály, jak se bude vědomí lidstva rozšiřovat, tak i hudba neuronálních polí umožní komunikaci s vyššími inteligencemi skrze vibrační vzorce, tvorbu frekvenčních brán, míst, kde se hudba stane klíčem přechodu mezi realitami, dimenzemi. Víme o pyramidách, že vás nepustí tam, kde vlastně nerezonovala ta vaše duše a místa, takže hudba nebude jenom zábava, konečně bude vibrační navigace ve smírem a hudebník bude tvůrce, průvodce, šamán světu, který otvírá dveře. To neměli bychom si víc vážit hudebníků. Je to obrovská zatím dřina, kdy ta hudba, kterou oni nám vlastně tady předkládají, tak ať už technologie, tak hudební nástroje, tak všechno zatím stojí. To, aby nám to mohli představit v takové té plné kráse. Takže toto na závěr, Martine, jestli máš k tomu jako muž na závěr něco.
1: Jako muž tady mám něco pro ženy. Je to od Kamí, já se kouknu, jestli nejsem moc hlasitý, ne, je to dobrý. Tak, já to přečtu, je to i pro tebe samozřejmě. Starověké ženy pochopily něco, co moderní ženy pomalu zapomněly. Nemám žít jen pro ostatní, to tedy říká žena, taky si zasloužím žít pro sebe. Věděli, že žena, která opustí sama sebe, pomalu ztrácí zář, svoji jemnost, radost, orgasmus a své propojení se životem. Tak si zatancovali, odpočívali, oslavovali svá těla a dovolili si bez studu pocítit touhu, orgasmus, smyslnost a hluboké emoční propojení, protože ženskost nikdy neměla být neustálou obětí. Mělo to být živnost nebo životnost, asi tady má být potěšení, tvoření, měkkost a hluboké spojení se sebou samým. Je to A op Apky Cash, Abhi Cash. Tak to nevím, kdo to autora nezná, možná je nějaký egyptský vodkami. Tak to mám jenom na závěr a já ti samozřejmě poděkuji za to, toto frekvenční vysílání. I když jsem tam zapomněl zase dát ty solfeggio frekvence, nevěděl jsem, jak by to znělo, tak to zkusíme když tak na příště. Snad se uslyšíme dříve než po měsíci, jak to bylo ten teď. Tak já ti děkuji, Jani, a ať se nožka uzdravuje. Spoustu kilometrů v přírodě, jak pěšo, pak kolo, pak koňmo samozřejmě. A když seš to v přírodě, tak jsem přesvědčený o tom, že se to bude hojit a léčit samo a super rychlostí, kterou my tady v těch městech nepoznáme.
0: Ano, děkuji taky za příležitost promluvit tady k našim posluchačům. Moc děkuji za pozornost. Věřím, že to bude k užitku a k nějakému rozvoji, k většímu vztahu vlastně celkovému tady bytí, kdy ta hudba je takovým krásným článkem, nenásilným, která může vlastně zasáhnout každého. A i ten, kdo je hodně negativní a takový ten černomyšlenkářský, nebo i vlastně i ty entity a to všechno, které tady třeba jsou z jiných důvodů, tak pořád ta hudba je pořád mezi námi tím mostem a my můžeme jako vysílačka vysílat to, tu hudbu našich sfér, našich těl do prostoru a můžeme se ladit s ostatními. Takže ještě jednou děkuju, krásný večer a...
1: Děkujeme. Tobě též, Jany. A chtěla jsi něco říct ještě, já jsem ti do toho vstoupil, tak se omlouvám.
0: A asi se zítra uslyšíme zase se Simčou.
1: Dobře, tak to bude zase tady přes Zoom, protože ten Discord mi nějak furt nefunguje. Neustále. Zlobí lumpík jeden. Tak jo, dámy a pánové, to byla Jany Slánská o společnosti lidství už 45. pokračování. Aby jsme se na to podívali. A my se podíváme, pustím ještě Jany písničku jednu, a my se podíváme tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina. Takže na rozloučení ještě jedna píseň od Jany. Nevím, jestli jsem ji slyšel, jestli jsem si ji tady pouštěl, jestli jsem si ji přehrával, tak se na to jdeme mrknout. Počkat, to je tady ta poslední, tady je nějaká předposlední, tak ji půjš.

0: Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
1: Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém.

Tak, dámy a pánové, vítejte tedy. Koukneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Sic tedy nevím, proč teď tedy nespolupracuje OBSko. Nevím, co se to tady je, tak to necháme, nejde tam hodit přechod scény. Nevím, tak to necháme jet, ho budete mít na Odyssey, jenom záznam, tedy zvukový s obrázkem, nedá se nic dělat. Koukneme se na nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne, tedy 18. května letošního roku 2026, tak jak je paní Irenka stačila a přeložit a zpracovat video, najdete na Odyssey Irena Areny. Samozřejmě a pak tady máte kispep.wordpress.com a tam si zadáte aktuální věci a už vám to vyjde, když tak prokliky vám, tak též to přiložím k textové přípravě. No už tedy fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný ten analytický pořad týdenní, že ano. Je zde pozor, pozor, pozor, zase nové oznámení na zakázaném vzdělání.cz se prodává nová tedy kniha o školství. Jmenuje se Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Sepsal to IV Michňuk a jsou tam velice důležité informace, takže vám je doporučujeme i tuto knihu. S tím, že je k dispozici taktéž web, tedy Náboj pravdy, takže prosím, podívejte se na něj a sdílejte odkazy na něj na sociálních sítích. To máme tedy nábojpravdy.cz. No už jdeme na samotný pořad a moderátor zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. A moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 18. května roku 2026. 14. května na sjezdu Svazu strojařů Ruska ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin svůj projev zahájil podivnou větou, cituji. Nebudu o smutném, nebudu mluvit o základní klíčové sazbě, nebudu mluvit o potřebě dlouhých peněz a upevnění rublu. S mnohými z vás se pravidelně setkáváme a to vše je známo. Projednáváme to s vládou, s centrální bankou. Řeknu, že bez ohledu na všechny ty potíže v posledních letech naši domácí strojaři pracují v nelehkých podmínkách, včetně s přetrhání vazeb na některé zahraniční kontrahenty a vnější tlak ze strany nikoliv přátelských států. Konec tedy citátu. Valerii Viktoroviči, a proč se tedy Putin vyhnul tak významným věcem, které zmínil? A pan Pěkin se tedy ptá ve smyslu tedy rozpravě o nich. A moderátor patrně říká ano, o základní úrokové sazbě, o upevnění rublu a jak je v takovém případě možné realizovat všechno to, co, o čem tedy Putin mluvil v souvislosti s rozvojem státu. No a pan Pěkin říká, no to je klíčová otázka. Otázka, které vůbec nevěnovali pozornost, jak naši renomovaní, tedy analytici, odborníci, kteří vystupují tedy v televizi, tak ani tak říkajíc vládci našich myslí. To je tedy z Puškina a z díla K moři. Jako jsou tedy ti různí blogeři, že ano, s milionovým publikem a tak dále. To pro ně tedy není zajímavé. Cituji, vždyť Putin nic zvláštního neřekl, no nebudeme mluvit o smutném. No a proč nebudeme? Putin totiž řekl, vy víte, jak to je. No a jak to tedy je? Co znamená to, jak to je? Co znamená to s přetrhání vazeb se zahraničními, tak říkajíc partnery, a tlak ze zahraničí? Vždyť to vše je přece nutné lidem nějak vysvětlit, nebo ne? Ale všichni se tomu vyhnuli. A proč? Protože mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. To řekl už Kuzma Prudkov, což byl kolektivní autor 19. století. A co nezapadá do okruhu známých pojmů expertů, politologů a analytiků? Okruh jejich pojmů nezahrnuje pojem stát. Co to vlastně je a jak se buduje státní řízení? Co je to nadnárodní řízení?
Co je to vnitřní, vnější a dokonce globální politika? Co jsou to státy historické a zase státy projektově zkonstruované? A jaké státy patří mezi státy konstruktéry? Oni zase, ne, o těchto otázkách my mluvit nebudeme, to je úplně mimo. A když o tom nemluvíme, tak nemůžeme chápat ty věci, o kterých mluví ruský gosudar, a to zcela otevřeně. Řekl, nebudeme mluvit o smutném, o základní úrokové sazbě. A co je na tom smutného? No, v sovětské době tu žádná základní úroková sazba jako taková nebyla. Měli jsme tu státní projekty a proto stát dokázal provést industrializaci a vyhrát i ve velké vlastenecké válce nad celým sjednoceným kolektivním západem. A otázka úrokové sazby nebyla smutná. A nyní to smutné je. Nejednou jsme už přece mluvili o tom, že úroková sazba převýšující 3, maximálně 5%, tedy průměrný roční přírůstek HDP, je pro ekonomiku vražedná. Likviduje výrobní oblast a právě strojaři, jako nikdo jiný, ten problém dobře znají. A Putin řekl, vy víte, jak to je, mluvíme o věcech, které jsou nám všem srozumitelné. Ale nemůžeme mluvit o tom smutném nahlas, protože v současné době se společnost i stát nacházejí v takovém postavení, že zdestabilizovat situaci, aniž bychom ji mohli vyřešit, je pro stát vždy zhoubné a v dané situaci přímo tedy katastrofální. Nuž. Všichni strojaři totiž dobře vědí ze své praxe, ze svého života vědí, že centrální banka Ruska vede úvěrově finanční politiku tak, aby to bylo likvidační pro jakoukoliv výrobu. Kromě těch výrob, které zajišťují zájmy Západu. Nabydulina o tom mluví neustále. V Rusku nemohou být k dispozici žádné dlouhé peníze, nač mimochodem Putin poukázal, kromě zahraničního financování. To jest, když tedy cizinci něco v Rusku potřebují, když od Ruska něco potřebují, tak to financují. Zatímco rozvoj ale ekonomiky v zájmu lidí v Rusku, zajišťování suverenity Ruska, jeho moci, to je nepřípustné. Mluví o tom neustále, zcela otevřeně. Mluvila o tom při všech zprávách o činnosti ve státní dumě a vůbec se tím netajila. To výslovně ona říkala, že na rozdíl od jiných ekonomik, kde se inflace vysvětluje přítomností malým množstvím produkce a velkým množstvím peněz, je v Rusku ta situace ale jiná. V Rusku prý inflaci způsobuje přítomnost jakékoliv výroby. A peníze na výrobu nesmí být žádné. A když tu tedy nebude žádná výroba, jen mnoho peněz, no, tak potom tu prý bude spousta levného zboží. A odkud se vezme? Nabiulina zcela otevřeně a přímo neustále mluví o tom, že jejím cílem je absolutní likvidace Ruska jako státu a likvidace ruského národa. Protože ruské zdroje se musí dostat Západu. Ona se nikdy svými cíly netajila. Navíc jsou tyto cíle vyloženy tedy v základním scénáři centrální banky, který se před nikým neskrývá. A co? Nikdo si to snad nedokáže přečíst, ten základní scénář? Vždyť to všichni mohou. Mohou si to spočítat? Ano, všichni si to i spočítat mohou. Tak proč o tom poslanci mlčí? Protože jsou jedné krve s tím nadnárodním řízením, které má zájem na likvidaci Ruska. Jen si na vlastence hrají. Jednoho z takových vlastenců jsme dali na náš kanál v Telegramu. To jeho vystoupení v posledním pořadu Nedělní večer s Vladimírem Solovyovem. A tento pán se jmenuje Morozov. Tak s takovými vlastenci ani žádné nepřátele totiž nepotřebujeme. Ten za možnost lízat zadek zahraničnímu páníčkovi Rusko zaprodá jen tak. Není jisté, zda se mu to podaří či ne, ale alespoň tak bude mít naději, že mu dovolí lízat panský zadek. Ten kvůli tomu zaprodá cokoliv. V těchto podmínkách, kdy je Rusko zataženo do války, pozvedat taková ostrá témata
nahoře je pozvedat zkrátka není možné. A Putin to nedělá. Zatímco zdola je více než nutné tato témata pozvedat. Jinak se genocida ruského národa a likvidace ruského státu uskuteční. Jen když se tomu lidé budou bránit a budou formovat zcela jinou psychodynamiku chování, než jaké chtějí dosáhnout ti zahraniční loutkovodiči, je možné vyhrávat a je možné obrozovat suverenitu. A já připomenu, že když začala speciální vojenská operace, tak tam byly tam jenom vlajky Sovětského svazu. Žádné trikolory tam nebyly. To až potom ta vlasovská pakáž na ministerstvu obrany a na generálním štábu tu situaci zvrátila a nyní už vlajky Sovětského svazu na frontě vidět zkrátka nejsou. Je tam zkrátka jen ta koloniální vlajka, tedy trikolora. Vlajka totiž koloniálního postavení Ruska. A na Bilina si tento týden, mám na mysli tedy ten uplynulý, jako i možná další mnozí z centrální banky, velmi stěžovala, že ano, říkala, proč ten ruský dobytek klade takový odpor a proč v té výrobě nepropouštějí lidi? Vždyť je to nutné, čím více lidí propustí, tím menší bude šance na obnovu výroby a ten ruský dobytek se snaží tu výrobu udržet. Oni vůbec masově ty lidi nepropouští. No a byli zase pobouřeni, že ano. A vy nechápete, jaké nás čeká neštěstí, když tu žádná výroba nebude? A ta jediná výroba, která v Rusku zbyde, bude ta, která bude pracovat pro západní zájmy. A tento týden ministr pro ekonomický rozvoj Rešetnikov opět prohlásil, že je potenciál rozvoje Ruska vyčerpán. A proto byla prognóza růstu HDP prudce snížena z 1,3%, takovou jsme měli velkolepou prognózu růstu, rovnou na 0,4%. Na 0,4%. Protože prý je ekonomický potenciál Ruska vyčerpán. A to nám vyvolává otázku. My snad nemáme ropu? Vždyť s naší ropou proti nám dokonce válčí i naši nepřátelé. A bez naší ropy proti nám válčit nemohou. A nemáme snad zemní plyn? Rusko je jeho klíčovým dodavatelem, obzvláště v souvislosti s blokádou Hormuzského průlivu. Nemáme snad kádry? Vždyť všichni uznávají, že tu máme skrytou nezaměstnanost. O ty kádry nikdo nestojí. My tu máme nejvzdělanější obyvatelstvo na planetě Zemi. Máme ten největší potenciál rozvoje. Tak jak to, že ho najednou nemáme? No a co říká ten Rešetnikov? Rešetnikov říká to, co mu nařídili jeho zahraniční páničci. Že Rusko se nesmí rozvíjet. Ruský národ musí vymřít a bohatství a území zbavené lidí musí patřit Západu. To je cíl jeho práce. A to zase vyvolává otázku, jak to? Vždyť je to v přímé záškodnictví, že ano? Jako ze strany ministerstva financí, které napřed vlastním úsilím zvýšilo daňovou základnu a z té zbylé neustále zvyšuje daně. Tak to, jak se říká, je možné i velbloudovi hřbet zlomit. Když se tedy místo na 10 velbloudů vše naloží na jednoho, nebo jen na jednoho koně, že ano. Ale tohle, přesně tohle dělá a navrhuje Syrujanov, ministr financí Ruské federace. Přesně na tomhle tedy pracuje centrální banka. Přesně pro tento scénář pracuje Ministerstvo pro ekonomický rozvoj a Putin za těchto podmínek řekne, nebudeme se bavit o smutném. A proč by tu tedy otázku nepozvedl? Protože jen naivní, absolutně naivní děti si mohou myslet, že hlava státu je jakýsi děda mráz, který svou zázračnou berlou určuje, kdo a co bude dělat. V reálních státech po celou dobu dějin existence států se vyvážení sil a možnosti hlavy státu určovaly přítomností klanově korporativních skupin a jejich zájmu v řízení státu. O tom mimochodem pojednává naše třídílná práce Válka, stát a bolševismus. Můžete si je přečíst a dozvědět se, co je to stát, než začnete hodnotit nějaké věci.
A nejméně svobodnou při přijímání rozhodnutí je výslovně hlava státu, neboť musí zohledňovat všechny zájmy klanově korporativních skupin sformovaných ve státě. Aby mohl být zničen suverénní stát, velmoc číslo jedna, která formuje vlastní hierarchii států ve světě, svoje státní světové uspořádání, jakou tedy byl Sovětský svaz po velké vlastenecké válce, tedy pro nás západňáky po druhé světové válce, bylo nutno si projít chruščovskou brečkou a brežněvovskou stagnací, než mohl Gorbačov přikročit k té své přestavbě, pěrestrojce, a tady je uvedeno když tak přestřelce. Potřebovali k tomu 30 let, a to při nejmenším. A přitom celou tu dobu připravovali kádrovou základnu zrádců. Připravovali je společně KGB i CIA, a to ve Vídeňském institutu. A nejednou jsem o tom mluvil, kde byli připravováni všichni ti přestavboví reformátoři. A až potom, cestou tedy podvedení lidí, se jim podařilo zkrušit Sovětský svaz. A pod rouškou přestavby, pod rouškou hesla chceme více socialismu, se jim povedlo zkrušit státní zřízení a velmoc číslo jedna proměnit v koloniální stát, v surovinový přívěšek západu. Stalin jednal ve svých historických podmínkách, ve kterých fakticky stále běžela občanská válka, která skončila až 22. června roku 1941. Což mu umožňovalo rychle likvidovat klanově korporativní skupiny, které bránily rozvoji státu. A nepodařilo se zlikvidovat tedy v plné míře, protože k tomu ani neměl dost potenciálu. Vždy bylo nutné využít potenciál jedněch klanově korporativních skupin, aby se vypořádal s jinými klanově korporativními skupinami. Ale to hlavní, ještě předtím, než Stalin spustil to kolo čistek klanově korporativních skupin, tyto klanově korporativní skupiny rozpoutaly proces represí a likvidace ruského národa. A koho v první řadě zasáhly ty represe? Výslovně ty kádry, které by umožnily Sovětskému svazu rychle a efektivně provádět industrializaci a zvyšovat zemědělskou výrobu. Tyto kádry totiž likvidovaly v první řadě. Takto vznikly tedy šarašky, což je tady vysvětleno vědecko-výzkumné ústavy a zvláštní konstrukční kanceláře, kde pracovali vězni. No, a když byla nastolena otázka, že těch lidí je ve vězení příliš mnoho a podle formálních příznaků, mimochodem, první amnestii provedli ti, které liberasti a patriasti nejvíce proklínají, Beria a Višinský. No a jak bylo možné člověka strčit do vězení? Když se sám přiznal. Existuje snad málo příčin, které člověka přimějí, aby se přiznal k tomu, co neudělal? To právě proto Višinský, kterému je připisován výrok, že přiznání obviněného je králem důkazů, napsal dvě právní knihy pro ty, které učil sovětskému právu, věnující se právě tomuto problému, že v žádném případě nelze používat přiznání obviněného jako důkaz. A člověk si může z velmi mnoha příčin přiznat k tomu, co vůbec neudělal. A on poukazoval tedy na to, že jen v buržoazní kapitalistické společnosti je přiznání obviněného bráno jako důkaz. A my to vidíme v zahraničních filmech, sami to tam ukazují. Ty filmy odrážejí realitu. Je možné to sledovat z konkrétních procesů, že když se na západě nevinný přizná k tomu, co nespáchal, tak ho jen na základě toho odsoudí. A potom se ukáže, že měl vlastně železné alibi a přesto se přiznal. Sovětské právo díky Višinskému přiznání obviněného nebralo jako důkaz, byla to jen charakteristika toho obviněného v případě, že byl vinen, na základě které potom soud určoval výši trestu, kdy zohledňoval, zda se kál ten proviněný a napomáhal vyšetřování nebo zase ne. Tedy samozřejmě v případě, že byl vinen. A jestliže vinen nebyl, musel být propuštěn.
No a druhá kategorie lidí, kteří spadali pod amnestii, to byli lidé, které udali a kromě těchto udání proti ním žádné důkazy nebyly. A za přibližně měsíc od listopadu do konce listopadu do nového roku bylo na základě formálních příznaků osvobozeno více než 300 tisíc lidí. Jejich trestní stíhání prostě byla zrušena, nebo nic jiného než přiznání a nebo udání proti ním nebylo. Což znamenalo, že vyšetřovatelé ta stíhání jednoduše sfabrikovali. Lépe vyfabrikovali, že ano. A jak propustit tedy další lidi, které, cikinku děkuju, vypadni. A jak propustit další lidi, které na základě represí nechali uvěznit ty klanově korporativní skupiny? Které neměli zájem vůbec na rozvoji státu? Které chtěli obnovit obnovu fašistického řádu ve svém vlastním zájmu? Tak jak? Vždyť všechny vyšetřovací orgány byly přeplněny právě těmi vyšetřovateli, kteří fabrikovali ta stíhání. To znamená, že byly především potřebné masové čistky těch vyšetřovacích orgánů, než se mohlo přikročit k těm nevinně odsouzeným, kteří seděli za kdo ví tedy za co. A tehdy vymysleli systém tedy té šarašky, kde jste mohli počkat, tedy a pracovat ve prospěch státu, než ve státě proběhnou čistky v orgánech činných v trestním řízení, než bude čas na prošetřování vaší věci, protože šlo o dlouhodobý proces. Vy zatím můžete tedy pracovat v šaraškách a napomáhat rozvoji státu, čímž tedy dokážete, že jste poctivým občanem a vlastencem státu. Potom bude moci být to trestní stíhání uzavřeno už na základě tedy vaší odvedené práce. Pracoval tam například Tupolev a jeho letadla dnes znají všichni. Velmi mnoho lidí prošlo těmi šaraškami, kteří vnesli tedy svůj vklad do rozvoje státu. A stát se skutečně pozvedal. To znamená, že nepřátelé Ruska chtěli plně vyčistit kádrovou základnu. Zahnatý do gulagu, kde by zhnila. A bolševici to udělali naopak a ty kádry vytáhli a ti lidé, které tedy vrátili do normálního života, vnesli obrovský vklad do rozvoje státu. A co se děje dnes? No přibližně to samé. Nabiulina a centrální banka se snaží dosáhnout propuštění lidí, aby tak zlikvidovali výrobu. A když Rešetníkov nebo Manturov vykládají, že musíme přivést milion Indů, protože tu nemáme dost pracovní síly, tak není jejich cílem rozvoj naší výroby, aby byla nějaká moderní, automatizovaná, robotizovaná. Ne. Oni se snaží o to, aby náš průmysl a výroba byly archaické, neefektivní, aby byly založeny na otrocké práci. Stop. To jsou i u nás, dámy a pánové, největší svinstvo, ale přišlo to zase ze západu, je to čistě otročina, zaměstnanecké neboli pracovní agentury, jo? Které snižují hodnotu práce a to dlouhodobě těch kmenových zaměstnanců a vůbec hodnotu práce. Uvědomte si to. Tak, když prosazují dovoz pracovní síly, tak je jejich cílem výlučně jen archaizace výroby, degradace Ruska jako průmyslového státu. Aby tu nebyly žádné inovace, aby tu nic nebylo. Abychom dřeli na oligarchy. Jak to mimochodem tedy řekl i Jiří Paska, cituji. Ruský dobytek se celý třese, aby na nás makal, na oligarchy, kteří nikdy v životě nepracovali. Jen ukradli všechno, co vytvořili sovětští lidé a díky tomu jsme se stali oligarchy. A abychom si mohli kupovat jachty, paláce a tak dále, ruský dobytek touží pracovat na nás 12 hodin denně, 6 dní v týdnu a ještě lepší by bylo 7 dnů a 24 hodin denně. Konec citace Jiří Pasky. A tak se urazil, když mu řekli, kdo podle tebe po tomhle touží? A jak se to chováš k lidem? Ani k dobytku se tak nechováš, jako se chováš k lidem. No, a jak se Jiří Paska chová k ruským lidem, všichni víme, tedy z příkladu Pikaljova,
kdy zcela účelově, výlučně s cílem připravit lidi o výdělek. Měli i druhou příčinu, a to bylo samozřejmě ukončení výroby způsobení ekonomické škody Rusku, že ano. Ale vyřadit jeden ze segmentů průmyslových kapacit Ruska. Ale to bylo až druhořadé. Tím hlavním pro něj bylo provést genocidu ruského národa v jednom konkrétním městě. Aby lidé okamžitě přišli o prostředky na živobytí, a na to nezapomínejte. A nyní naše státní duma vyšla lidem vstříc a povídá, lidé chtějí pracovat. Chtějí pracovat 120 a 140 hodin a umožněme jim pracovat více. Hlavní je, aby pracovali a přinášeli zisk vrchnosti. A aby vrchnost mohla legálně tyto lidi vykořisťovat a platit jim kopějky. Konec citace. Vidíme, že v myslích tedy našich klanově korporativních skupin jen tedy jedno. Lízat panský zadek toho svého západního pánička. Vidíme, že dělají všechno pro likvidaci státu a já zopakuji, že Stalin měl nástroj. Po krvavých takzvaných stalinských čistkách, represích, se Stalinovi povedlo otočit tyto represe proti jejich organizátorům, kteří potom v těchto stalinských represích zhořeli. A nyní jsou najednou z těch skutečných organizátorů represí nevinné oběti stalinských represí. Putin takovou možnost ale nemá. Ano, spustit mechanismus těch takzvaných stalinských represí, které by napřed převálcovaly lidi a až poté by mohly opět být otočeny proti katům ruského národa, tak to Putin nechce. A je správné, že to nechce. Musíme konečně přestat šlapat na ty samé hrábě. Ano, historicky to tak bylo, ale lidská krev není voda a Putin to bere velmi vážně. Zatímco všichni ti fašisté, jako je Dugin, Malofiejev a další tak říkajíc teoretici toho fašismu, ti právě trhají na těch represích. Ti za každou cenu potřebují spustit kolo represí válcující ruský národ, aby tu nastolili fašismus. A Putin nyní úplně stejně jako Stalin, mimochodem, Stalin až do samotného konce velmi oslaboval klany, které byly proti rozvoji Ruska, Sovětského svazu, ale nelikvidoval je. A jaký byl výsledek? Že po jeho smrti k moci se dostal tedy okamžitě trockista Chruščov, že ano, který se hned rozeběhl poklonit britské královně. Takže čtěte naší třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Jak byl Sovětský svaz účelově připravován o suverenitu. Stalin ten hnal klany do střetu mezi sebou, aby je donutil pracovat na rozvoji Ruska. A Putin dělá to samé. To samé dělal Ivan Hrozný, Mikuláš I, Petr I. Ti všichni byli stejným způsobem nuceni lavírovat mezi klanově korporativními skupinami a s různou mírou úspěšnosti je začlenovat do státní politiky a nutit je pracovat pro zájmy státu. A Putin dělá přesně to samé. S vědomím, že není svobodný přijmenování kádrů na ministerské funkce. Putin provedl velice závažný řídící manévr, který lidé z nějakého důvodu nyní nepřipomínají. A to je špatně. Analytici a různí odborníci to účelově zase zamlčují. No, a ptáte se, no a co to bylo za manévr? Vždyť Putin řekl, že vládu bude nyní formovat státní duma. To znamená, že tam klanově korporativní skupiny se budou muset sejít a v celém rozsahu státního řízení. Aby každá figura, kterou jmenují od té či oné funkce, to je má být asi do té či oné funkce, byla tou klanovou sešlostí tedy vybrána a Putin jen přijal tuto volbu státní dumy. Donutil všechny klanově korporativní skupiny, které se podílejí na státním řízení Ruska, aby se projevily na úrovni konkrétních úředníků. A když se podíváte na nějakého toho úředníka, tak můžete odhalit, jaký za ním stojí klanově korporativní skupina, že ano? Jaká tedy za ním stojí? A také její, jaké jsou zájmy.
Takže když Rešetníkov tedy prohlašuje, že Rusko nemá potenciál rozvoje, tak víme, co je to za klanově korporativní skupinu. A Putin k tomu přistupoval za velice závažných okolností. Na toto řešení samozřejmě nepřišel hned. A já připomenu, že když se Putin pokusil formovat vlastní státní politiku a začal k tomu tlačit klany, tak byla zcela cílevědomě z Moskvy organizovaná technogenní a ekologická katastrofa na Sajano-Šušenské vodní elektrárně. Tomu klany dali najevo, tedy cituji, to pro tebe jsou Rusko a Rusové důležití a my, budeš-li nám tak silně zasahovat do našich zájmů, tak ti zařídíme takové technogenní ekologické katastrofy po celém Rusku, aby tu po ruském národu nezůstala ani stopa. Konec vzkazu. Pikajlovo, Sajano-Šušenská vodní elektrárna a mnohé další události v Rusku. Například povodně v Tulunu, kde poslanec komunistické strany Ruské federace, jejich kandidát, který se stal gubernátorem, jednoduše ukradl peníze vyčleněné lidem, kteří utrpěli povodněmi. Prostě si je strčil do kapsy a rozdělili si je se svými kumpány. Ve smyslu, ti lidé se z toho nějak vyhrabou, vždyť je to jen ruský dobytek. To je tedy mimochodem k otázce, jaké kandidáty vyzdvihují komunisti a koho posílají do voleb. To je k těm budoucím volbám. Velmi pozorně to vyhodnoťte. Buďte pozorní. Budete volit účastnice voleb. To je na samostatnou otázku. A tito lidé se nezastaví tedy před ničím, aby zničili Rusko a jeho národ. To oni se díky chruščovské břečce tedy tání a brežněvovské stagnaci, gorbačovské přestavbě, pěrestrojce přestřelce a také jelcinovským reformám plně zmocnili řídícího aparátu. Plně. A existuje hranice možností, jak je řídit v zájmu Ruska. A Putin si to velmi dobře uvědomuje. To proto spustil svůj kádrový program. Čas hrdinů z veterány speciální vojenské operace je toho příkladem. Je jasné, že se nepřátelé Ruska snaží ze všech sil funkčnost tohoto programu sabotovat. Například, když člověku, který se účastní válečných bojů, tak mu řeknou, ty nemůžeš být kandidátem, protože aby ses mohl tohoto programu účastnit, musíš osobně přijet z fronty a podat si žádost. Tak co to má být? Je to snad jako vyžádat si náhradní volno někde ve fabrice? Tohle je fronta a lidé, kteří to takto postavili, jsou jasní vlasovci, fašisti a podpindosníci, kteří se snaží, aby se lidé, kteří prošli mravním filtrem, svou účastí v bojích, kteří riskovali svůj život při obraně životů lidí, jejich pokojného života, při obraně suverenity státu, aby se nemohli dostat do toho kádrového programu a k řízení státu. Takže probíhá plná a plánovitá sabotáž. No, o této sabotáži by bylo možné rozvažovat v rámci, chápete, jsou tu klanově korporativní zájmy, ano, to tu je, ale to se dá tedy vydržet, stát se přesto nějak rozbíjí. Dalo by se rozmýšlet tedy ve formátu, jak to bylo od roku 2000 do roku 2020, samozřejmě tedy s výjimkou období Medvěděvova prezidentství, že jo. Tenkrát se pokusili s plnou silou vrátit stát do 90., aby neměl žádnou budoucnost. Jak to Medvěděv neustále tedy také prohlašoval. To on propagoval LGBT, zaváděl juvenilní justici, říkal, že učitelé nejsou vůbec potřební. Ve stylu, k čemu je ruskému dobytku vzdělání? Zavřeme všechny ty pedagogické vysoké a bude. To Sovětský svaz potřeboval, to bolševici potřebovali, aby Rusko bylo velké. Vzdělané obyvatelstvo chtěli bolševici, ale my, kteří toužíme lízat panský zadek, k čemu nám by to bylo? My potřebujeme, aby ten ruský dobytek zdechnul. A proto musíme sovětské školství a instituce pro přípravu pedagogického sboru zlikvidovat. Pak se nebudou obnovovat profese.
A co se může naučit starší žák? Nic. A dojde k prudkému pádu kvality vzdělávání. A v konečném důsledku bude tento ruský dobytek v lepším případě umět tak akorát číst, psát a počítat. A nic víc. Konec tedy parafráze než citace Medveděva. Medveděv totiž dělal všechno proto, aby Rusko zničil. A nyní ho lidé vnímají jako vlastence. A mnozí k tomu říkají, ten tam měl být místo Putina.

tím je stát mocnější a suverénnější. Vzpomeňte si na tento slavný výrok připisovaný Bismarckovi. Tenkrát šlo o bitvu u Sadové, tedy u Hradce Králové. To bylo Rakousko, to byly tedy rakousko-pruské války. A řekl to novinář, ale je to připisováno Bismarckovi za francouzsko-pruské války, že v této válce vyhrál pruský učitel. Ale to je přesně v souladu s tím, že jak v rakousko-pruské válce, tak i ve francouzsko-pruské válce vyhrál pruský učitel. A sovětský vzdělávací systém, sovětský učitel, ten vyhrál přeci ve velké vlastenecké válce. To právě v sovětském školství viděl hrozbu budoucí prezident USA Kennedy, když komentoval vypouštění tedy první družice země. Všichni nepřátelé Ruska viděli, že to výslovně sovětský, tedy vzdělávací systém, k tomu dal podnět. A proto byl také hlavní úder veden proti sovětskému vzdělávacímu systému. Doposud se snaží zlikvidovat zbytky tohoto sovětského vzdělávacího systému, který... Ne... Vzdělávacího systému, který stále ještě zůstává nejlepší na světě. I přes veškerou snahu všech těch vlasovců usazených na ministerstvu školství a na ministerstvu osvěty. A Putin se opírá tedy o lidi a potřebuje takovou psychodynamiku chování obyvatelstva, která by mu umožnila tím argumentovat při těch tedy šarvátkách klanově korporativních skupin, aby tím usměrňoval jednání těchto klanově korporativních skupin. Nebude-li podpory zdola, nic ale nezmůže. Proto se na tom sjezdu strojařů obrátil k lidem a řekl, vy víte, jak to je. Tak co to znamená tedy pro nás? My máme, státní symboly nikdy nejsou náhodné. A my máme státní erb v podobě dvojhlavého orla, což je symbol konceptuální neurčitosti. Všechna rosionská elita touží tedy lízat zadek svým zahraničním páníčkům. Chtějí zničit ruský národ a území zbavené lidí předat jako surovinový přívěšek západu. To zcela otevřeně prohlašují Nabiulina, Zabotkin, Silujanov, Rešetnikov a další, když se podíváte na podstatu těch jejich výroků. Je to cílem základního scénáře Centrální banky Ruské federace. A je tu lid zase, který chce mít mocný, silný, rozvinutý stát, ve kterém se lidem bude dobře dařit a volně žít. K tomu, aby lidé nemohli žít dobře a volně, jsou tu fašisté, kteří tu mají nastolit fašistický řád. Ale ti se tváří jako vlastenci. Všech úspěchů v rozvoji Ruska bylo dosaženo implicitně, tedy nezjevně, kdy jedni pracovali pro své cíle a druzí pracovali zase pro své cíle. Svými slovy Nabiulina také zdánlivě mluví o rozvoji Ruska. Jenže když řekne, že nepotřebujeme žádnou hypotéku, tak to znamená, že hodlá pohřbít možnost růstu obyvatelstva. A také říká, že nepotřebujeme žádnou výrobu, což z nás činí čistě surovinový přívěšek západu. A vystupuje jakoby z vlasteneckých pozic. A tak já se ptám, kde je v tom ruský národ? Vždyť tam není. Ale vystupují jako vlastenci. Silujanov ten vystupuje jako vlastenec, Zabotkin, Rešetnikov. Všichni vystupují z vlasteneckých pozic. Ale ve své podstatě. Všichni dělají jedno a to samé a nijak zvlášť se tím ani netají. Dělají všechno proto, aby zlikvidovali ruský národ a ruský stát. Ruský národ vidí jejich kroky a slyší, co říkají. A přestože možná plně nechápe vše řečené, tak podle ovoce poznáte je. Lidé chápou, co dělá rosionská elita a sami pracují naopakují. Dělají totiž všechno proto, aby zachránili svůj stát. Pád Sovětského svazu, ten byl podmíněn tím, že alternativní řídící struktury neexistovaly, že tu nebyl žádný alternativní řídící systém. A s pádem komunistické strany, které lidé po velké vlastenecké válce zcela důvěřovali, se zhroutil tedy veškerý organizovaný odpor proti řízení s cílem suverénní Rusko proměnit v surovinový přívěšek. Bylo tedy nutné si prožít hrozná 90.

0: 30. léta, aby lidé metodou pokus omyl vybudovali zcela jiný systém odporu proti této nepřátelské agresi. A právě tato psychodynamika chování ruského obyvatelstva, založená na ruské státní kultuře, předurčila, že se Rusko zachovalo, že ho tedy nepřátelé nezlikvidovali, že to nedokázali, že se zalkli. A to také předurčilo to, že se mohl objevit Putin, který s oporou na chování obyvatelstva dokázal začít s obrodou státu. A dělal to nezjevně. Nikdo z těch liberastů a patriastů dosud nechápe ruský národ. Všichni hledají nějakou inspiraci a porozumění životu ve filozofických zdrojích. Přičemž různé úrovně kvality, včetně absolutních tedy hovadin, tak to hledají na západě. Všichni se cítí být jejich součástí. Co je Dugin nebo Malofiev za Rusa? Heidegger, to je pro ně filozof? A v Rusku přece nemohou být filozofové, to je jasné, že ano. V Rusku nemohou mít lidé svůj pohled na život. Rusko nemůže mít vlastní koncepci uspořádání společnosti a státního řízení. Všechno tedy musí přicházet přeci ze západu. Odtud si vezmeme i fašismus. To je nejlepší. A já připomenu, že se ještě před speciální vojenskou operací vychloubal, no, ten Dugin, že jeho oblíbenou je písní je Horse Vessel Light, tedy Die Fahne Hoch. A že si tedy vždy zpívá, když má dobrou náladu. A to je hymna německých nacistů. Třetí říše. Pan filozof Dugin, že ano, tady se z něj taky lec, kteří ukájejí. Tak si to uvědomte. No. Takže třetí říše nacisté, němečtí nacisté, to jsou jeho duchovní otcové, od kterých čerpá on svoji inspiraci. Lidé svým chováním vytváří zcela jiné, ale masové statistiky, které nezapadají do těchto plánů likvidace ruského národa. To jest, lidé se brání a jednají jinak, než jak je jim předepisováno. Podle všech pravidel, která nastavila tedy centrální banka, by teď mělo docházet všude k masovému propouštění a uzavírání výrob, tedy přesně to, k čemu docházelo v devadesátkách. A nabiju já teď lomí rukama. Proč se to neděje? Vždyť jsme udělali všechno přesně podle šablonu rozkladu Sovětského svazu a v devadesátkách to fungovalo. V devadesátkách ty lidi prostě vykopli, výroba se zhroutila a Rusko bylo řízeno zvnějšku. Řídili ho lidé zvnějšku a my jsme to všechno udělali přece stejně. Například Lipov z Roskomnadzoru nebo Šadájev z Ministerstva digitálního rozvoje ti zase říkají, přece všechno děláme podle šablon nepřátel Ruska a Sovětského svazu. Jak to udělali i trockisti? Tak společně s nepřáteli Ruska zorganizovali informační blokádu Sovětského svazu a my teď děláme to samé. Nedáváme ruské kultuře, ruským informacím možnost dostávat se na YouTube, na který se dívá celý svět, a ani na Telegram, který používá celý svět. A chceme tedy všechny nahnat na Rutube, VK kontakt, že ano, a na Max. A říci, to je vaše všechno. Když ale porovnáme, to už tedy asi říká, pardon, pan Pekin, když ale porovnáme tedy, jak funguje Max a jak zase Telegram, tak i přes všechna jeho omezení je to obrovský rozdíl. Max je absolutní funkční sračka. Telegram stejně jako dřív funguje a oni nám vykládají zase, Rusové nejsou schopni nic udělat, proto je to sračka. Durov sice pochází z Ruska, ale asi to není Rus. Nic slušného by mi se neumějí. No, a když se podíváte na VK, tedy v kontaktu, tak to, co převzal tedy Kirijev od Durova, byl bombónek. A co z toho teď tedy Kirijenko udělal? Proměnil to na neohrabanou sračku. A o YouTube tedy raději ani vůbec nemluvím. A to vše se dělá účelově, aby to dopadalo dopadlo tedy jako v Sovětském svazu. Tedy na západě to umí udělat, ale tady o tom, ale co tady v tom zaostalém Rusku? Jenže lidé to už prožili. Už jsou proti takovému řídícímu manévru očkovaní. Už to těm fašistům, Lipovovi, Šadájevovi, Kirienkovi nevychází provést takovýto manévr. Lidé velmi dobře vidí jejich fašismus a brání se tomu ze všech sil. A nyní rozmýšlejí. No to se podívejme, lidé, kteří se nikdy si, kteří si asi nikdy nezajímali o VPN, ani o proxy a další věci, se v tom najednou vyznají. Fašisté se totiž snaží vybudovat informační koncentrák tady uvnitř státu a odříznout Rusko od všeho, co vytvořili, aby tedy vytvořili informační blokádu a potom otevřeli stavidla. Jako to bylo provedeno se Sovětským svazem. Aby ty lidé nepřipravení na ten informační příval, který se na ně navalí. No a potom si můžete s takovým státem dělat, co se vám zlíbí. Tak, proč vám tady neustále říkám, že jsme se hadrákem v 89. vystavili hurá svobodě, hurá kapitalismu a dalším věcem. Ano, hurá, my jsme na to nebyli připraveni. Jediný, kdo to vnímal, nebo jeden z mála, kdo to vnímal a veřejně to dával najevo, byl Karel Kryl, který o tom psal. A proto možná byl odstraněn. To, že mu mohlo puknout tedy srdce, to je jedna věc, žalem nebo tím, ale o to puklé srdce se také mohl z mějšku někdo zasadit. To je jenom moje připomínka ke Karlu Krylovi. Abyste četli i ty jeho se fejetony, které psal do novin, pak ještě na Moravě, abyste se na to koukli. Bylo by to zajímavé i to tady načíst. To bych musel říct bratrovi mému, aby mi půjčil tu knížku. Tak a z toho bychom mohli brát moc, moc poznatků, dámy a pánové. Jdeme ale na pana Pěkina. Ten říká jenom, že ono jim to teď nevychází. A to ty fašisty přivádí tedy k šílenství. Proto je možné v těchto podmínkách pracovat na rozvoji strany nezjevně. Putin přišel a řekl, vy víte, jak to je. To znamená, hele, my o tom mluvíme, my víme, kdo škodí Rusku a jakými metodami a co musíme udělat. No, a co v tomto ohledu Putin udělal? Řekl několik zásadně důležitých totiž věcí. Díky čemu to ustála tedy naše ruská ekonomika? No, ustála to díky tomu, že Putin vytvořil sektor ekonomiky, kam špinavé ruce centrální banky nedosáhnou, kde probíhá financování teda zcela jinak. A to je obrazně řečeno vojensko-průmyslový komplex. A když Putin vystupoval, tak řekl, cituji, musíme přestat formálně rozdělovat podniky na vojensko-průmyslový a civilní komplex. Takže ano, v současném světě se to rozhraní stává stále více podmínečným a průzračným. To znamená, že když vytyčil takový úkol, tak tím řekl, že bude nutné přestat financovat ekonomiku přes centrální banku, přes lichvářské úroky, které ubíjejí ekonomiku, a přejít tady na ty způsoby, jakými se financuje vojensko-průmyslový komplex a všechny ty spojené korporace. Navíc Putin tedy jasně nařídil, aby veteráni z SVO byli angažováni v domácím vojensko-průmyslovém komplexu, protože kádry řeší všechno. Kádry, které si prošly speciální vojenskou operací, tedy SVO, samozřejmě, že podle zákona rozdělení pravděpodobnosti se mezi nimi najde všechno, že ano. Ale celkově je z nich většina velmi zdravým jádrem kádrového sboru, který bude pracovat výlučně pro zájmy Ruska a ruského národa. A dále, Putin na rozdíl od Rešetníkova znovu poukázal na to, že v ruském průmyslu a vědě se skrývá obrovský potenciál rozvoje. Zajištění tedy i obrany schopnosti státu, i celkového rozvoje státu. Obrovský potenciál, který je teď nutné využít. Připomenu, že Rešetníkov navzdory již několika Putinovým pokynům rozvíjet ekonomiku přímo prohlašuje, že činnost jeho ministerstva je zaměřena čistě na to, aby Rusko jako průmyslově rozvinutý stát degradovalo a proměnilo se v surovinový přívěšek západu, zbavený původního obyvatelstva. A dále. Nač poukázal Putin? Na to, že Rusko vždy šlo cestou vytváření vlastních technologií. I když jsme něco převzali, tak jsme to okamžitě začali rozvíjet s oporou na ruskou vědeckou, technologickou a technickou základnu. Takto to vždy dělá v dějinách Ruska fungovalo a probíhá to i nyní. A co k tomu ještě dodal? Cituji, upevňováním své technologické suverenity se nehodláme uzavírat sami do sebe. Konec citace. To tedy znamená, že se Rusko musí stát centrem koncentrace řízení na úrovni celosvětového významu. A potenciál k tomu všemu máme. Bez ohledu na úsilí centrální banky, která by ten potenciál Ruska chtěla zcela zlikvidovat. Při zvýšení úrokové sazby se peníze přelévají do oblasti rychlého obratu kapitálu. Pokud rovnou zcela neodcházejí z výroby do obchodování, jak jsme to viděli tedy v 90. V těchto letech nemohlo být o lodním stavitelství u nás ani řeči, o žádném tedy osvojování si severní mořské cesty nemohlo být ani řeči. A nyní se začalo se stavbou dvou ledoborců, jejich jména jsou Leningrad a Stalingrad. Centrální banka zvyšováním sazeb dělá všechno proto, aby ty ledoborce nebyly postaveny. Neboť ty se staví dlouho, že ano, a peníze se vracejí tam dost pomalu. Jenže to zajišťuje naši suverenitu a také celkový rozvoj státu. A v tomto ohledu se to vyplatí okamžitě. Jakmile je tedy ledoborec spuštěn na vodu, už se nám vyplatil. A to je to, co nechce dovolit centrální banka. Proto udržuje ty šílené úrokové sazby. Jak to přesně řekl Putin strojařům. Ale vláda dnes hledá možnost, jak dostavit ty ledoborce díky jiným způsobům financování. Všichni mluví o Rusku jako o suverénním státu, ale fakticky nezjevným způsobem úvěrově finanční blok v Rusku pracuje na tom, aby žádné Rusko nebylo, aby žádní Rusové nebyli. Aby Rusko bylo zničeno jako stát a ruský národ, aby přestal existovat. A ruský národ také nezjevně, aniž by pokrytecky mluvil o vlastenství a rozvoji státu, dělá všechno proto, aby se stát rozvíjel a zachoval si svoji suverenitu. A s oporou na tuto psychodynamiku jeho chování má Putin možnost budovat státní politiku rozvoje Ruska a tím ochránit zájmy všech lidí. Všichni, kteří tomu čelí, se dnes plné míře odkopávají. Když vystupoval na tom sjezdu strojařů, tak Putin přímo řekl, že Rusko má všechny možnosti překonat ten odpor protivníků Ruska, vyhrát na bojišti, upevnit si svoji suverenitu a vykopnout všechny ty podpindosníky, vlasovce a fašisty ze státního řízení, aby se z Ruska mohl stát silný suverénní stát. Jenže nyní je nutné to dělat nezjevně, což bylo na tom sjezdu také provedeno. Tak taková ve velice krátkosti ta situace je. Moderátor říká, to tedy bylo pro dnešek vše. Tak jdeme zase na tu velice důležitou a důraznou výzvu na samostudium, ano? No což, tak to už nám tedy nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, státy. Takové znalosti najdete tedy jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru Svobodné sociálně spravedlivé Rusy. A prostávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen tedy v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním dílu stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se tedy liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktér a mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto dílu je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války, horké války na bojištích, vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Svaz sovětských socialistických republik, který se zhroutil bez horké války. A to přeci dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Totiž vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, tedy ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili se stát se tedy subjektivním suverénním státem. Dále, naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série O světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tak, tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. No a také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího vydání, již publikovaného, tedy té třídílné práce Válka státa bolševismus. V tomto doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání, ale nebyly v těch předchozích dvou vydáních. Tak, a bylo jim právě doplněno to třetí. Dále jsme ještě napsali knihu Státní symbol je státní suverenita. Tedy stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo. Že ano. Teď mi to uteklo. Ta, jaké mají postavení a tudíž i možnosti, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států. Jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je od věka rudá vlajka, vlajka Sovětského svazu. Označením absolutně subjektivního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolora je vlajka nesubjektivního, nesuverénního koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje tedy, jak reálně funguje ekonomika. A potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes totiž mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. A lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Tato práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže rozpoznat, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je samozřejmě dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby a na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení. No a další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu a nazývá se právě Světový fašismus. Fakticky se tedy jedná o reedici sborníků článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha O tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám totiž umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny například nebo příklady tedy třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobností řízeny ty či ony národy na národní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat. Konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli tedy své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem. I určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší. Mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Poznamenám, že ještě knihy Vnitřního prediktoru Svobodné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, taktéž na ksbzdroje.cz anebo v ruštině na www.vodaspb.ru. Nebo si je můžete také zakoupit v knižním obchodě na ksbpress.cz. Dále překlad knih Valerie Viktoroviče Pjakina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4. Tedy dvojka je o státu, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu. I státní symboly a státní suverenitu tuto knihu si můžete objednat na zakázanévzdělání.cz. Spousta z vás si koupilo tuto knihu a taktéž knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina na posled v Mělníku, když tam bylo setkání poslů budoucnosti, že ano, 16. Tak, snad se knihy líbí a splní účel. Dále je k dispozici fórum koncepce kob.forum.ru. Tak se na něj můžete podívat, přispívat komentáři, ale i vlastními příspěvky. Taktéž další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete ji najít na Proudu národní hrdosti. Ten má telegramový kanál t.me/Proud národní hrdosti, všechno dohromady bez diakritiky a s velkým P. Nuž, tak to bylo všechno k tomuto. Máme ještě dostatek času, takže víte asi, co probíhá v Brně, že ano. Víte, jak se k tomu lidé staví. Víte, že tam byly demonstrace a tak. Nebo spíše manifestace, blokády, vyjádření. Tak, ale Svoboda tady, teď o tom tady mám, 11 milionů korun stálo dnešní směřování, řízky, klobásy, zelí a pivo. Pan Posselt měl ochranku větší než Donald Trump s Putinem dohromady, to samozřejmě taky něco stálo. Zaujalo i živé vysílání České televize, které ho stoplo hned v okamžiku, kdy přijel Reichl a chtěl mluvit. Tedy Indra Reichl, že ano. A asi se jim tedy vybily baterie v kamerách. To se prý stává, píše Aleš. Jedním z hostů byl i jakýsi Juan Manuel Mahler. Je to asi jenom shoda jmen, ale nějaký Manuel Mahler, dříve Reicha Reinhard Kops, toho času důstojník SS, dohlížející na útěk nacistů do Jižní Ameriky, měl syna, který byl dnes v Brně. A dneska byl v Brně se směřovat jeho potomek. I Petr Pavel se konečně vyjádřil, volal svému německému protějšku a ujistil ho, že je vše pod kontrolou. Zajímalo by mě, kde se v obou státnicích najednou vzala ta nutkavá potřeba ujišťovat své národy, že podporují společnou cestu. Proč své národy ujišťují o něčem, co je tak zřejmé a nikdo to doposud nespochybňoval? Že by si oba dva uvědomili, že spolek sudeto německého Landsmannschaftu šlápl hodně, ale hodně vedle? To je tedy dotaz a mějte to tedy na mysli. Míla nám tady samozřejmě dávala taktéž, takže jí Míla z rodu Čechů, takže jí zdravím. Byli v Pohořezících, tam všude zákazy, aby se nedostali na Brno a dále. Údajně tedy samozřejmě jako bezpečnost, protože tam měl být ten pochod, že ano, sudeťáků a dalších. Tak já tady, jo, a kde mi to uteklo? Počkejte, nejde, jo, obrazem jedeme, ale nebude to záznamu. Nevadí, Mautine, my se koukneme, kde máme, tady se hádají, to ne. Já jsem chtěl, jaj, jak se to jmenovalo, já jsem to dneska hledal, vydržte, lid. Lidu Krauzová, je to od ní? Bylo tam vyjádření? Ne, to je sečení srnčat. To není ono, tak teď mi to někam uteklo, vydržte, já to budu muset najít. Tady je taky nějaký reel dokumentovaný, to nás nezajímá, to je samozřejmě náš fašounek na Hradě. Ale měli jsme tady, a mě to od Lidy, teď mi to vypadlo, kde to najdu a jak se to jmenovalo. Musím to najít, dámy a pánové. Bylo to právě... A, tady máme. Jo, je to tedy od... No, tady to není. A je to od Lídy. Pravdě čas nevadí. Takže si to tady pustíme. Čekejte, já to tady ještě stopu.
1: Třeba babička na žemuli.
0: Tak, Lída to sem dává. Názor sudecké Němky. Já nechám mluvit paní. Tak, to bude nejlepší, jdeme na to. Čekajte, já vám to tady picnu ještě obrazem, abyste to viděli. Google, Strejda Google, Chromák tady, Facebook, jdeme na to. No nepřehodím to, OBS-ko nefunguje, zaseklo se, takže neuvidíte nic, tak jenom uslyšíte. Odkaz vám dám samozřejmě do popisu pořadu v archivu Svobodného vysílače a když to půjde, tak i na Odyssey. No.
2: Tak, dobrý den. Dámy a pánové, dneska trošku z jiného soudku, protože moje mamka je sudecká Němka. Mami, prosím, sedni.
3: Tak musím sem.
2: Sit.
1: No, chtěla bych se vyjádřit, co se tady děje u nás na té politické scéně. Zbytečný. Úplně zbytečně. My, jako Němci, jako německá rodina, jsme jezdili na ty setkání, ale byli v Německu. My jsme se tam setkávali s těma Němcema, kteří odsud odešli, nebo byli vyhnaní. My jsme se tam s nima setkávali. Já nevím, proč se to takhle hrotí na té politické scéně. Proč, z jakého důvodu? Ať si to posl udělá v Bavorsku. My jsme tam jezdili, ještě když žila moje maminka, jo, a tam jsme se s těma lidma setkávali. Nikdo nechce žádný majetek. Akorát jsme se tam bavili, kdo prostě o něco přišel, ale nikdo nic nechce zpátky. Ty lidi nemají absolutně zájem se sem vracet nebo si tady říkat o svý majetky. Takže je to tak zbytečně vyostřený na té politické scéně, zbytečný. Ať si to udělají v Německu, ať si to třeba pan Posselt udělá v Mnichově nebo kdekoliv jinde, ať si tam jede Sidr, jo, bavorský premiér, teda když to chce podpořit, když teda nemá rád Merce, že jo, on by tam možná jel Merc, ale Merc absolutně je 86% Němců ho podporuje, ten nemá vůbec žádnou podporu v Německu, ale ať to netáhají sem do České republiky.
2: Počkej, Merc teda už nemá žádnou podporu v Německu.
1: Ten 86% má jenom podporu, Merc.
2: A 86% je hodně.
1: 86% nemá podpory,
2: jo,
1: takhle.
2: Jo,
1: 86% Němců nechce Merce.
2: Mami, a ty jako Němka, koho by si volila?
1: No já bych volila AFD. No. Já bych volila AFD. Já tyhle ty CDU, CSU, SPD, ty neudělali nic pro lidi. Teď Němci si stěžují, když se mluví s Němcema. Lidi nechtějí tady tuhle tu vládu.
2: Mamko, ty si voláš se svým...
1: Já si volám se svým strejdou, který žije v Landsudu, který žije v Německu.
2: A emigrovali.
1: Ne, ty vysídlili. V 68. oni vysídlili. Jo.
2: Takže
1: zbytečně vyhrocená politická situace, ať si Posselt udělá v Německu, ať si to udělá v Mnichově, ale on je na tom živej, on se živí celý život jenom politikou, jo, ale tohle to ať si dělají ve svý zemi. To bych chtěla k tomu jenom říct.
2: A já jako dcera mojí mamky, já se cítím jako Češka, Ale přece jenom já si strašně vážím, mám půlku rodiny německých, ale mám řekni, jak to byli poctiví pracující
1: poctiví
2: lidi.
1: Poctiví pracovití lidi, všichni, celá naše rodina, všichni Němci z Sytic, my pocházíme z Sytic. Jo, tam byly smíšený manželství, česko-německý manželství, smíšený to bylo. Tam nebyl problém, tam se lidi prostě domluvili, ale dneska co se děje? Ne. Katastrofa.
2: No, tak jenom to se vám chtěla říct, je takový přibližně jaký názor.
1: No a teď se to bude odehrávat, že jo, sobotu nebo to neděli, třeba babička na ženu.
2: Mami, prosím, sedni, tak musím sem.
0: Tak, děkuji Lice a její mamce, že měli tu odvahu dát to ven.
4: Přátelé, já jsem neskutečně naštvaný z toho, co jsem viděl v jednom videu a z toho, co se děje teďka okolo Pšenáka.
0: Jo, tak to si pustíme, Ládíka si taky pustíme, to má necelých 6 minutek, zase to neuvidíte, takže Láďa Kytka, najdete to u něj na Facebooku. Takže jo, vlaky byly omezeny vlastně na Brno, z Prahy na Brno a asi ze všech různých směrů, aby se tam, když tak lidé, kteří nemohou nebo nechtějí se tam dopravit po vlastní ose, automobily, motocykly nebo takhle, tak i vlaky byly omezeny, píše mi to tady Staňka, takže jí za to děkuji. Ano, ty informace už byly v průběhu týdne, že to takhle bude probíhat. Dostala zprávu od Pražáků, že jsou omezené i vlaky do Brna. Tak, ano, ano. Tak si dáme ještě i tedy Láďu Kytku s dovolením, jdeme na něj.
4: V jednom videu a z toho, co se děje teďka okolo Pšenáka a situaci v Brně. Já nejsem ani tak naštvaný jako na něj, my víme, co dělá historicky, že vždycky chodí na ty akce, provokuje, napadá slovně a to i ženy vulgárně, neskutečným způsobem, a nevybíravě prostě jako... A já ty slova ani nechci říkat. A co dělá dál za neskutečný svinstva? Výsledky jsou z toho jasné, ty přestupkové řízení a tak dál a tak dál. A všichni vidíte ty videa, jak se chová. To je evidentní. Tak já bych chtěl, aby za tohle z toho, co teďka budu říkat, bude veřejná výzva panu Metnarovi, panu ministru Metnarovi, aby si trošku vyřešil policie České republiky. A to konkrétně prostě 5 policistů, se kterými se Pšenák bavil před tou akcí. On přišel na tu akci, která byla schválená, ohlášená dopředu. A tento člověk, který tam jde evidentně zcela, to je prostě už jenom z toho, co tam dělá během těch minulých dní, tak tam jde provokovat, opravdu znovu provokovat. Tak tento člověk se popovídá s policisty. A tyto 5 policistů, kteří nejsou uniformovaní, mají pouze pásku, čili buď to je to z kriminální policie nebo z oddělení extremismu, to už je jedno. A byl bych rád, aby byli všichni ztotožněni, protože co oni udělali? Oni šli a na základě tohoto povídání s Pšenákem mu dělali ochranku a přivedli toho člověka uvnitř toho 5členného policejního kroužku do kotle jeho oponentů. Tohle z toho jako opravdu, on má nárok na nějakou ochranku ze stran policie, on má nárok samozřejmě se pohybovat svobodně, nebýt omezen na své svobodě. To samozřejmě ano. Ale já tady vidím od policistů zneužití pravomoci úřední osoby. Jak je možné, že tento člověk dostane za prvé ochranku, to je opravdu to zneužití úřední osoby, pravomoce úřední osoby. A za druhé, to opravdu myslíte, pánové policisté, vážně? Že tohoto člověka přivedete do kotle, kde ho nesnáší? Já myslel, že vždycky máte držet naopak ty lidi od sebe oddělené, kde byste viděli, že může eskalovat jakýkoliv problém, kdy vy jste prostě normálně přišli s olejem, s kýblem oleje a chrstli jste ho do ohně. Tohle jste udělali. Místo toho, abyste situaci sklidnili, deeskalovali, tak jste přivedli člověka, který funguje jako rozbuška pro ten daný kotel těch osob a vy jste ho tam přivedli a dali jste mu ochranku. Pane Metnar, toto by měla být veřejná výzva k vám. vyřešte si opravdu tuhle tu policii, protože je zapotřebí, a zase zároveň vyzývám i lidé, stotožňujte ty policisty, protože to, že se najde Pšenák a že se chová takovýmhle prasáckým způsobem, to už je hold prostě taková věc, ale my se k tomu budeme prostě muset bránit tou cestou, kterou by měla být právní, ale zároveň v rámci zákona můžeme používat to a bránit se tak, jak on třeba tohle to dělá. Jo, čili nechci nikoho nabádat, ale prostě určitě bych se bránil těm jeho útokům. A já bych byl rád, ale to, že se najde nějaký Pšenák a toto dělá, OK, ale já bych byl rád, aby tady opravdu policie tomuto člověkovi nedělala ochranku. A nemyslím tím jenom tomuto člověkovi. Jak je možné, že si toto prostě policie České republiky dovolí? Stotožňujte ty policisty. Já tady ukážu ty policisty. Stotožňujte ty policisty, aby nesli odpovědnost za své činy. Protože, říkám, tady jsou dva podstatné důvody. Jste přivedli kýbl oleje a chrsli jste ho do ohně. Čili vy vytváříte ten samotný problém. A za druhé, tou vaší aktivitou jste zneužili pravomoci úřední osoby. A já bych byl rád, abyste nesli za to zodpovědnost. Čili pane Metnar, nebo respektive lidé, sdílejte toto video, ať se to dostane k panu Metnarovi. A já budu rád, když budu prostě jako ze svých kontaktů ho snažit se kontaktovat, aby toto řešil. Že opravdu se našli takovýto policisté, kteří zneužívají svých pravomocí k ochraně člověka, který jde provokovat jiné lidi. Toto je něco neskutečného. A měli bychom na to podávat vlastně opravdu oznámení, ať se to šetří. Ať se to šetří, prostě tohle z toho opravdu já bych nerad, aby se zametlo. Není možné, aby měl ochranku 5 policistů s takovýmto chováním. Mějte se, zítra se teda uvidíme v Brně. Přátelé,
0: tak,
4: já jsem neskutečně
0: naštvaný. Tedy, Kytky, ještě jednou. Skutečně, vždyť na i demonstracích kdekoliv jinde, tam byly antikonfliktní týmy, že ano, ve vestičkách rozdělovali to tam, uklidňovali tam. A najednou tady vidíte, že teda slyšíte a můžete to asi vidět všude po sítích a na Facebooku to teď asi bude, že oni tam dojedou a takhle ho tam dotlačej. Takže to hrůza, co se tady děje, ještě policie tomu napomáhá. Tedy muži v civilu, samozřejmě s těmi svými ledvinkami, brašničkami na hrudi, kamerky všichni měli záznamové. Takže ptejme se pana Metnara, kdo, co a jak. A možná včera byl ten datum 22. května. Já vám připomenu něco z května 22. ale roku 1946. Jaké krásné 80. výročí. Takže před 80 lety, právě 22. května roku 1946, byl v pražské pankrácké věznici popraven Karl Hermann Frank, SS Obergruppenführer und General der Polizei, tedy říšský státní ministr pro Čechy a Moravu a vyšší velitel SS a policie v protektorátu. Karl Hermann Frank se narodil totiž 24. ledna roku 1898 v Karlových Varech do rodiny učitele Jindřicha Franka a Pavly Rozené Eberhartové. Měl dva bratry, Ernsta a Waltra, kteří později zastávali významné pozice v německém kulturním a akademickém prostředí, a také dvě sestry, jež zemřely v dětství. V 10 letech utrpěl úraz, který zásadně tedy ovlivnil jeho další život. Při hře byl zasažen kamenem do oka a zranění vedlo k postupné slepotě a roku 1918 mu bylo pravé oko odstraněno a nahrazeno skleněnou protézou. Tento handicap mu znemožňoval vstup do armády a posílil jeho vnitřní pocit křivdy, který se později promítal do jeho politické radikalizace. K.H. Frank vystudoval 8leté humanistické gymnázium v Karlových Varech, kde pracoval kde tedy maturoval roku 1916. A poté byl zapsán na německou právnickou fakultu Karlovy univerzity. Studium však nedokončil. Současně pak absolvoval jednoroční abiturientský kurz na Pražské německé obchodní akademii, který mu otevřel cestu k administrativním pozicím. V letech 1918 až 1920 pracoval jako úředník Vítkovických železáren a poté u Duchsovsko Podmokelské dráhy a tyto posty mu poskytly základní, tedy administrativní praxi, ale Frank mířil jinam, k ideologii, literatuře a politice. V letech 1923 až 1924 se v Německu vyučil knihkupcem u firmy Erich Mattes. Učňovská praxe v prostředí tedy prostoupeném pangermánskou literaturou jej výrazně sformovala. Roku pak 1929 se stal tedy lektorem nakladatelství a o rok později si otevřel knihkupectví v Lokti. Po zadlužení jej přesunul do Karlových Varů, kde se obchod proměnil v ideologické centrum sudetoněmeckého hnutí. Frank zde distribuoval nacionalistickou a nacistickou literaturu, organizoval spolky a knihkupectví se stalo tedy základem jeho politického vzestupu. Po dohodě s Konrádem Henleinem bylo nakonec předáno sudetoněmecké straně. Nejpozději, tedy roku 1923, vstoupil do Německé národně socialistické strany dělnické, tedy NSDAP, a aktivně zakládal její organizace místní. Po jejím zákazu v roce 1933 se podílel na budování sudetoněmecké vlastenecké fronty, která se roku 1935 sformovala v SDP. Tu stranu. Frank se stal jím tedy místopředsedou. Roku 1935 byl zvolen poslancem Československého parlamentu a rychle se profiloval jako jeden z nejradikálnějších hlasů sudetoněmeckého hnutí. Po Mnichovské zradě byl jmenován zástupcem Gauleitera Sudet a jeho kariéra prudce stoupala. Dne 1. listopadu roku 1938 vstoupil do NSDAP i SS a už 4. prosince byl zvolen poslancem Říšského sněmu. V SS postupoval rychle. V roce 1938 se stal SS Brigádenführerem, tedy velitelem brigády. O rok později, 1939, už byl SS Gruppenführer a generálporučík policie. A roku 1943 se stal tedy SS Obergruppenführerem, tedy vrchním skupinovým vůdcem a generálem policie. Po okupaci zbytků republiky v březnu roku 1938 byl také jmenován státním tajemníkem úřadu Říšského protektora a vyšším velitelem SS a policie v protektorátu Čechy a Morava, čím získal přímou tedy kontrolu nad gestapem, jednotkami SD i kriminální policií. V srpnu roku 1943 se stal říšským státním ministrem pro Čechy a Moravu a faktickým vládcem protektorátu. Frank patřil k hlavním architektům německé okupační politiky. Roku 1940 vypracoval tzv. Denkschrift, tedy memorandum o řešení české otázky, které otevřeně formulovalo germanizační a represivní postupy. Po atentátu na Reinharda Heydricha roku 1942 řídil rozsáhlé represálie a nesl přímou odpovědnost za vyhlazení obcí Lidice a Ležáky, za masové popravy a deportace tisíců lidí. Jeho jméno se stalo symbolem německého teroru v českých zemích. Na konci války po neúspěšném pokusu předat moc české správě pod německým dohledem Frank 9. května roku 1945 uprchl z Prahy ve snaze dosáhnout spojenecké demarkační linie. Téhož dne jej američtí vojáci zadrželi v Rokycanech a odvezli k výslechu do Wiesbadenu. Ale na žádost československých úřadů byl 7. srpna roku 1945 dopraven do Prahy, v Ruzyni zatčen a eskortován na Pankrác. Hlavní líčení před mimořádným lidovým soudem začalo 22. března roku 1946. 21. května byl uznán vinným z válečných zločinů, zejména za organizaci masakru v Lidicích a Ležákách a odsouzený k trestu smrti. No a konečně, tedy dne 22. května roku 1945, byl Karl Hermann Frank na Pankráci popraven oběšením na takzvaném prkně, tedy používaném způsobu popravy bez propadla. Při němž je tedy odsouzený uškrcen vahou vlastního těla. Jeho veřejné popravě přihlíželo zhruba 5000 lidí. Přednost měli přeživší německých represí, pozůstalí a obyvatelé Lidic. Přítomně byli i úředníci, politici a novináři. V první řadě sedělo 7 lidických žen. Tak je zde přiložena tedy fotka Karl Hermann Franka, státního ministra, před Lidovým soudem v Praze na Pankráci. A ani vesele se netvářil, asi věděl, co bude následovat. Nuž, toť k tomu, máme 39, nevadí. Český národní list nám porozradí, kam dál. Tak, český, počkat, špatně píšeš, Martine. Český národní list na Facebooku, jinak stránky České národní listy. Tak, 20. května, nic nového tady není. Tak se na to koukneme. Co tady máme. Jiří Vyvadil, vaševěc.info, jdem se na to kouknout. Sudeční Němci byli pátou kolonou Adolfa Hitlera a dost. Sudetoněmecký Landsmannschaft má značnou podporu u pravicové části obyvatelstva a jejich politiků. Velmi často klerikálně tedy zaměřených, které také velmi často působících na Moravě. Pro nás, kteří máme historickou paměť, samozřejmě víme, že jejich silná destruktivní činnost proti Československu ve 30. letech minulého století byla jedním z hlavních argumentů, které Hitler a jeho lidé používali k podpoře rozbití Československa v podobě vyklizení českého pohraničí, následného vyhlášení slovenského štátu a po okupaci hitlerovskými vojsky k následnému vyhlášení protektorátu Böhmen und Mähren, tedy Čechy a Morava. Bez několika měsíčních brutálních aktivit sudetských Němců by se Hitlerovi tak snadno Československo nepodařilo rozbít. V samotném protektorátu po jeho okupaci Německem na vedoucích místech represivních veřejně teroristických nacistických orgánů byli převážně hříšní Němci, ale sudeční Němci na represích vůči českému obyvatelstvu zaujímali středně vysoké postavení. Přesto v podstatě druhý nejvyšší postavení v utlačování protektorátu nebo aparátu protektorátu zaujal bývalý tedy československý poslanec Karl Hermann Frank, který, a to je symbolické, po atentátu na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha navrhl Adolfovi Hitlerovi v Berlíně jako trest právě vypálení vesnice Lidice. Tento sudetský Němec, podle tedy umělé inteligence, postupně dosáhl vrcholového postavení, to už jsme tady tedy měli. Takže právě byl za své zločiny odsouzen k trestu smrti oběšením. Když dnes posloucháme poslty a podobné, líčí minulo sudetských Němců jako bezúhonných občanů, kteří nenesou za nic žádnou vinu. Je to odpudivé. Smířit se se zločinným jednáním sudetských Němců nebo alespoň jejich značné části není možné. A je zcela nepochybné, že zde po konci války zkrátka žít nemohli. Pro většinu Čechů byli brutálními utlačovateli a upřímně jejich odsun, nikoli vyhnání, jak si to dnes upravují. Jako rozhodnutí válečných velmocí Spojených států amerických, Sovětského svazu a Velké Británie byl s ohledem na přirozený odpor Čechů nezbytný a ve skutečnosti v jejich lidském zájmu. Dnes se poslanecká sněmovna postavila proti konání, to je samozřejmě z 15. května, srazu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Její usnesení je moudré, zejména když jsme zaznamenali, že ze srazu hodlá se zúčastnit také se toho srazu bavorský ministerský předseda Markus Söder, že ano, kterého následně pozval na hrad i prezident Pepa Pavel Pávek, že ano. Samozřejmě zjevně s cílem vyvolat další konflikt s vládní koalicí. To napsal tedy Jiří Vyvadil na vaševěc.info. To je taková retrospektiva a z 20. května, protože to tam probíhalo už, myslím, od čtvrtka 21. že ano. Vážení a milí, prosíme, přečtěte si následující následující text. Děkujeme. Jdem se na něj kouknout, já se ještě napiju. To je právě k tomu fašismu, který se tady, nacismu se tady rozmáhá nejenom v Ruské federaci, ale i u nás. Paní Šárka Cenigová v komentáři cituje: Když jsem se dozvěděl, že se v Brně má konat sjezd potomků těch, co byli na konci války odsunuti, rozhodl jsem se, že jsem vlastně také potomek těch, co byli z domova vyhnáni. Tedy Molenburg, okres Blansko, Drahanská Vysočina. Napsal jsem na magistrát města Brna i na pořádající meeting Brno. A jaký výsledek? Primátorka města Brna mi přes vedoucí odboru vzkázala, že oni s tím nemají nic společného a že se mám obrátit na pořadatele, tedy spolek, nebo co to je, meeting Brno. No, poznámka na otázku, když s tím nemají nic společného, proč jim poslali peníze, mi už primátorka z ODS neodpověděla. No, meeting Brno mi napsal, že oni je sice pozvali, ale nic neorganizují. Na otázku tedy, zda je ten, kdo zve hostitel, mi ani členové meeting Brno raději neodpověděli. A co bych rád tedy řekl potomkům těch, co zradili svoji vlast? V našich veřejnoprávních médiích je tvrzeno, že vám nejde o Benešovy dekrety, že vám nejde o majetek, ale jen a jen o smíření. Já se tedy ptám, smíření s kým? A co očekáváte od občanů Moravy? Neodpovídejte, váš šéf posled. To řekl i protivládní tisk, který nebo pro protivládní tisk i dnes. Veřejnoprávní média nás přesvědčují, že se jedná jen o sjezd pár důchodců, kteří nenesou žádnou vinu za 360 tisíc mrtvých občanů Československé republiky, kteří nenesou žádnou vinu na vypálení 24 obcí Československé republiky, tedy nenesou kolektivní vinu. A oč se teda snažíte? Aby Moravané cítili kolektivní vinu, že jste byli odsunuti? Dobře. Ale tato skupina v uvozovkách důchodců, kteří nevraždili Moravany, také nebyla vysídlena. Nebo kolik z vás je starších 90 let? Aby si něco mohli z té doby pamatovat? Tak tedy oč vám ve skutečnosti jde? Váš předseda přiznává, že o dekrety, tedy o majetek. Vaši předkové byli vysídleni ale rozhodnutím vítězných mocností a ne rozhodnutím vlády Československé republiky. Dekrety prezidenta republiky, o které vám přece nejde, nebo jde, řeší zbavení občanství těch, co volali Heims in Reich, a zbavení majetku těch, co rozbili Československou republiku. Byla válka a zavrasti zradu je běžně dle mezinárodního práva pro vás. Tedy vlastně vy máte být rádi, že prezident Československé republiky tyto dekrety vydal. Jinak vaši předci by byli popraveni a vy byste se nenarodili. A na závěr. Pominuli cokoliv. Pak musím připomenout, že první, kdo někdo vyhnal z domova, byli vaši předci v roce 1938. Následně ti vaši předci, za něž nenesete vinu, vyhnali z domova i moji rodinu. Maminka, tehdy 9letá, stála 4 hodiny před hlavní samopalu právě vašeho předka. Za jehož vy vinu přece nenesete. Následně byla rodina celá vyhnána, tedy z domova, a děda totálně nasazený. Dodnes se nikdo z vašich předků nepřišel omluvit a nahradit škody. A vy přece nenesete kolektivní vinu za vaše předky. Ale ani my neneseme žádnou vinu za to, co se dělo v takzvaném nebo divokém odsunu. Staré moravské přísloví říká, že kdo čím zachází, tím také schází. Odsun byl asi pro mnohé krutý, ale byl krutý i pro naše předky a vaši předci to začali. To ne my. Necítím nenávist, necítím žádný pocit viny za svoje předky, ale nedovolíme šlapat po památce obětí, které nám způsobili vaši předci. A každý, koho tento sjezd nechává v klidu, či ho dokonce podporuje, ukazuje svoji ubohou povahu bez národní a státní hrdosti. A žádná omluva neplatí. Hanba těm, co nemají úctu k milionům mrtvých, které má na triku Německo, a ti, co nás darovali Německu. Posílám prý tedy prezidentu republiky, předsedovi vlády, předsedovi parlamentu, předsedovi senátu, primátorce Brna, primátorce Meeting Brno a předsedům ODS, TOP 09, Lidovců a Pirátů. Poznámka z českých národů.

jasné. Tak, jasné, je spousta věcí, ale je potřeba to říkat přeci lidem. Tak, máme tady vědma naši práci. Je to důležité, abyste se na to zaměřili, aby jsme to přeci nezapomínali. A tahle doma přesně přináší to, co i říká pan Pěkin. Povšimnout si toho, oni se odkopávají, všichni ty fašističtí, vlasovští zmetci, zrádci, kteří tady taky nechtějí nějaký český nebo slovenský nebo československý lidi, kteří tady chtějí samozřejmě jenom korporátní fašismus, který tady bude dřít z lidí kůži. Pro koho, když tady většinu firem máme navázanou, ten výrobní průmysl, ten strojní průmysl a další, máme navázáno na automotiv, který je v Německé spolkové republice. A tam už to jde do kopru. 225 tisíc míst by ještě do jednoho roku mělo zmizet, dámy a pánové, v automotiv a navázaných výrobách. Takže je to velice důležité, abyste si to uvědomili. A když, jakmile krachují ty firmy v Německu, tak začnou krachovat i dodavatelské firmy v České republice, ve Slovenské republice a kdekoliv jinde, kde jim tady dělá samozřejmě jak otročtí lidé, tak ještě otročtí agenturní zaměstnanci. Nuž, mám tu ještě Miroslava Ševčíka, tak si tady dáme a od Zuzky Majerové, takže opravdu vás zdravím. Nikdy, nikdy, nikdy si nenecháme poroučet nějakým posltem. Já reprezentuju vlastence, Moraváky, Slezany a Čechy. Řekl to i tedy za mě Miroslav Ševčík. Odsun sudetských Němců nebyl výmysl nějakých Benešových dekretů. Pozor, to označení, dámy a pánové, Benešovy dekrety, to je sudeťácké označení. Přesto se právě formuje mysl lidí, formuje se informační prostor, prostředí. Je to informační náboj v této válce, kdy sudeťáci právě dekretům prezidenta republiky říkají zjednodušeně Benešovy dekrety, aby se vtisklo do mysli jako tady českých, moravských a slezských lidí to, že to byl výmysl vošklivýho Beneše, proto třem mladým může jebnout a v Brně, nebo kde to bylo, samozřejmě zase poškodili, potřísnili, pobarvili sochu, nově odhalenou sochu doktora Edvarda Beneše. Tito mozci, mladí, jejich ksichty, jejich jména najdete. Já tady mám vlastně ještě Léni Tarabovou, tak se nám na ty zmetky koukneme na všechny tři. Ještě tady mám odsun tedy sudeckých Němců, nebyl výmysl Benešových dekretů. To je k tomu. Odsun sudeckých Němců byl schválen 2. srpna roku 1945 na konferenci v Postupimi. Tento odsun navrhl Winston Churchill a přesvědčil Spojené státy americké i tehdejší Sovětský svaz, aby s tímto odsunem souhlasili, aby německé menšiny už nikdy v budoucnu nemohly vznášet žádné politické požadavky. Tak, to bylo od Zuzky a Majerové, takže jí děkuji a Miroslavu Ševčíkovi také. A my si tady najdeme Lenka Tarabová. Šup. Jdeme k ní. Čekali jsme pochod sudeckých Němců. 80% z účastníků však byli Češi. Tady píše, ale Léňa tady měla, jo, tu taštičku tady toho pána taky tady hezky měla, tak se tady koukneme, Lenka tady dávala před pár dny právě ksichty těch zmeťourů a těch zpráv, co tady Lenka dávala, těch postů na Facebooku je spousty, takže já se k tomu tady musím, Inovace republiky samozřejmě tam jsou v Brně přítomně, KTV, že ano, Minuty pro dovzdělání. Tady máme tu potřísněnou sochu doktora Edvarda Beneše, tak se na to doktor Vajíčko, Vojtěch Němec, tak se na to jdeme kouknout, ještě máme trošku času. Minuty pro dovzdělání. Pro ty ideologicky odchované blázny, kteří o historii nevědí vůbec nic a na základě vymitých mozků jsou schopni zneuctí sochu prezidenta Edvarda Beneše nebo tento čin dokonce

0: Děkuji Vojtěchu Němcovi za zpracování. Tohle není už protest, to poškození sochy. Tohle je symbolické plivnutí na vlastní dějiny. Natřít ruce sochy Edvarda Beneše na červeno a dělat z něj viníka všeho zla, to už člověk opravdu neví, jestli se má smát nebo být znechucen. Edvard Beneš nebyl bezchybný člověk. Nikdo soudný to netvrdí. Ale byl to muž, který stál tedy v čele zdecimovaného státu po jedné z nejtěžších katastrof našich dějin. Muž, který viděl rozbití republiky, mnichovskou zradu, okupaci, popravy, koncentráky, vyhlazení lidí z ležáků, statisíce mrtvých a hlavně viděl, co dokázal německý nacionalismus a nacismus udělat s Československem. Dnes se část aktivistů snaží přepisovat dějiny tak, že z obětí dělají pachatele a z pachatelů oběti. Jenže realita roku 1938 a 1939 byla úplně jiná, než jak ji dnes tedy malují lidé odchovaní TikTokem a ideologickými semináři. Obrovská část sudeckých Němců tedy tehdy masivně podporovala Heinleinovo hnutí a rozbití Československé republiky. Pohraničí vítalo Wehrmacht s vlajkami a květinami. Českoslovenští občané byli vyháněni, biti a vražděni ještě před začátkem války. A po válce? Po 6 letech hrůzy přišlo rozhodnutí vítězných mocností v postupimi. Nešlo o nějaký výstřelek Beneše, jak je dnes někdy podsouváno. Šlo o mezinárodně schválený transfer obyvatelstva po nejkrvavější válce v dějinách Evropy. A tvrdý? Ano. Tragický? Ano. Ale dívat se na rok 1945 optikou pohodlného a roku 2026 bez pochopení tehdejší atmosféry, to je historická nepoctivost. Ať si každý uvědomí jednu věc. Kdyby nebylo lidí, jako byl Beneš, Československo by možná už nikdy nevzniklo znovu. Beneš měl obrovský podíl na zahraničním odboji, diplomacii i obnovení republiky. Nebyl to internetový aktivista s transparentem. Byl to státník ve válkou zničené Evropě. Tohle neznamená nekriticky adorovat každé jeho rozhodnutí. Historie není zkrátka černobílá, ale ponižovat státníka tímto způsobem, to je jen další ukázka doby, kdy část společnosti ztrácí úctu nejen k vlastní historii, ale i k obětem, které tu historii zaplavily krví. A víš, co je na tom nejhorší? Že kdyby dnes žili lidé, kteří přežili Terezín, Osvětim nebo Heydrichiádu, mnozí z nich by nad tímhle kroutili hlavou stejně jako my. Protože oni věděli, co byla válka. Oni věděli, proč po roce 1945 panovala taková nenávist a strach. Dnešní aktivista tedy vidí sochu. Tehdejší generace viděla vypálené vesnice, transporty smrti a hromady mrtvých. A přesně v tom je ten rozdíl. Tak, obrázek byl tady vytvořený tedy umělou inteligencí, takže tady tohle je hnus, ta jeho počmáraná socha. Edvard Beneš byl státník a ne viník. A proč si zaslouží úctu a ne útoky? Protože vybudoval znovu republiku, vedl zemi v nejtěžších časech, obnovil stát po válce a jednal pro bezpečnost národa. Historii nelze přepisovat, ale můžeme ji respektovat. Tak, já jsem chtěl ty tři kriply, tady jsou, tady je jeden, seznamte se, třetím mužem, který se účastnil zneuctění sochy prezidenta Edvarda Beneše, je Petr J. Konečný. Je tady u Lenky Tarabové i odkaz na jeho facebookový profil. Druhým je tedy Ondřej Mlejnek, takže i na jeho profil se můžete podívat. A prvního tady, seznamte se, první, který byl identifikován, člen politického hnutí Moravské zemské hnutí, tak, tento tady přímo patlal. Jedním z účastníků zneucení sochy je Tomáš Kočko. Takže se na něj koukněte. OSA. Jo, ochranný svaz autorský asi ještě pro ně dělá. Takže to je trojice těchto zmetků, kteří jsou teda asi buď úplně vypatlaný. Ještě si to natáčeli, že ano, sdíleli, aby ukázali. Takže buď ti pánové tři jsou úplně blbí, což je možný, anebo jsou to zase zaplacená hovátka. Tak, v Brně je zneustěná. A co ještě se musí stát? Co ještě si od nevzdělaných magorů necháme líbit, píše Lenka. Dožaduji se vyjádření policie České republiky. Chci znát jména vandalů a výši trestu. Dožaduji se vyjádření ministra Lubomíra Metnara, protože vaší laxností, pane ministře, a dnešním vyjádřením ministerstva vnitra ohledně konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu ženete společnost do nepředvídatelných událostí. Samozřejmě a naproti, když tam čekali lidé a sjednocovali se, tak naproti přes silnici šla skupina s českými a ukrajinskými vlajkami. A dokonce tam měli i zase nějaký vlasovský srágory na sobě. A policie zase nic. Takže vidíte, že nejenom v té Ruské federaci je to špatně všechno, že to je prorostlé, ten pochod institucemi, ta pátá kolona nacisticko-fašistická, která se tam rozmohla, tak je všude i tady, vždyť to sakra vidíte. A nijak jinak, než hospoda to nepůjde. Nemyslete si, že tady nějak. Volby vám teď jasně vám ukázali. A varovali jsme vás před tím, nejenom já, ale dost lidí vás varovalo před Andrejem Hrabišem Babišem, abyste si to uvědomili. Dosadil si tam zase ty svoje lidi, kteří samozřejmě budou krýt a když tak házet krýt svinstva, jak covidová, tak další. Budou házet klacky pod nohy všem, kteří to chtějí samozřejmě osvětlit, napravit a tak dále. A je to zajímavé a Němci čuměli. Jo, Babi Jar, že ano, na okraji Kyjeva, to je to video z nějaké přednášky nebo z nějakého vystoupení, kde byl Vladimír Vladimirovič Putin, takže to tady jasně říká. Abyste věděli, komu řeporýské prase, že ano, komu nechalo postavit ten falus tam styčený s tančíkem a s nacistickou helmou, abyste to věděli. Já bych to tady ještě mohl, ale máte to u mě z 12. května, je to tady, myslím, přišpendleno, že i Němci čuměli, jaký jsou ukronáci hovada, takže se na to můžete kouknout. Jsou tam i vyjmenovány ty tisíce vesnic, nebo jsou tam zmiňovány tisíce vesnic, které tady byly, nebo v Sovětském svazu byly zničeny, tak spousta dalších je tady máte. Ale důležité, to si necháme asi někdy na jindy, pro Libertáte, Institut práva občanských svobod, zveřejnili včera něco důležitého. Pane Lakotu, ne teď. Kde to je? Proč to tady není celé? Zobrazit víc, zobrazit míň. Tak. Spolek Rezeteus a magistr Dan Šubí, který tady udělali něco, dostali se k informacím, že v roce 2021 uváděli na trh tedy společnost Diana Biotechnologies soupravy pro PCR testování na covidáka, které nesplňovaly zákonem stanovené požadavky, tak dostali pokutu, dámy a pánové. Jsou tady jejich tedy ekonomické úspěchy za rok 2018, 3,5 milionů v mínusu, 2019, 8 milionů v mínusu, přišel covidák najednou, testy, že ano, byly 105 milionů v plusu a rok později 2021 dokonce 538 milionů v plusu, takže 500 milionů za jeden rok zisk, tihle zmetci. Ale budeme se tomu věnovat v jiných pořadech, protože tu mám i lékaře, onkologa Jana Lakotu, zásadní fakta o rakovině a kočkování. A doktor Lakota o biznisu se zdravím. Najdete to, když tak sami, jestli to chcete se nakouknout, svědomí-národa.cz, to je nadační fond, takže vám to doporučím. Přitom tady zase ten úchyláček, keník, že ano, nutnost třetí dávky je takřka jistá, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a další. Jebat to do dětí s prominutím, to je pro ně to nejdůležitější, zničit a odepsat ty děti hned na začátku. Vzpomenu, že dneska probíhalo ve Slovensku na Slovenském dvoře Slavica, v Alekšinciach probíhaly tedy předávání cen Prometheus, takže TV Raptor měl přímý přenos, ještě jsem to také neviděl, neslyšel. Tibor Eliot Rostat, byl tam doktor Petr Staněk, profesor Petr Staněk, byl tam Martin Koller, Jirka Havel, tady vidím paní Jaroslavu Obermajerovou, tady vidím s nimi na pódiu a ještě nějaký pán v košili, který to také uváděl a moderoval, ale jeho jméno já teď neznám, takže jste se na to mohli kouknout, my jsme se tam chtěli vypravit a pak to z rodinných technických důvodů nevyšlo. Takže je tady spousta věcí. Jo, ještě to vyžraný prase vám tady pustím a reakci na něj, tedy od Kateřiny Konečné. Takže vyžrané prase, europoslanec, abyste věděli, komu platí se i z našich peněz, které odvádíme do Evropské unie, se mu platí základní plat nějakých 250 tisíc. On nemá jeden zub, asi o něj přišel, nebo co. Vyžraný, tak se na něj jdeme kouknout.
1: Vy jste ten největší odpad společnost a vy byste neměla chodit na žádný demonstrace. Vy byste tam měla sedět s tím sudetem Landsmannschaftem a měla byste prosit o to odpuštění českého národa za to, co jste tady dělali a co děláte.
2: Víme, že Tomáš Zdechovský je usvědčený lhář, ale že velmi často, ale to, co tady předvedl, je čirá ideologie, demagogie. A tak jenom fakta. Komunisté byli první, kteří byli odváděni do koncentračních táborů. Byla to právě katolická církev a Vatikán, který nacisty dlouhodobě podporoval, schovával a kryl i po válce. Takže za prvé. Za druhé, pane kolego, vy jste odhlasovali ve středu. A pojďme teda do aktuálních věcí. Jasnou rezoluci Evropského parlamentu o Slovensku, kde opět chcete revizi Benešových dekretů, proto jste vy zvedli ruku. Bylo to zcela zbytečné a když tady teď kážete, jak už se o tom nemáme bavit a jak vlastně sudečtí Němci jsou andílci, tak já se ptám, proč do roku 2015 měli ve svých stanovách jasně napsáno, že chtějí revizi Benešových dekretů a proč to dodnes mají ve svém politickém programu. Takže nebavíme se o tom, že tady přijedou sudečtí Němci, kteří tady budou pobíhat v krojích a tváři a poslouchat českou dechovku. My se bavíme o organizaci, která evidentně napadá ústavnost České republiky. A vy to ještě v Evropském parlamentu podporujete. Vy jste dokonce dával pozměňující návrhy, které zcela jasně říkali a vaši lidé z vaší frakce, které zcela jasně říkali, že Benešovy dekrety máme zapomenout, že mají být revidovány, že se nestydíte. Vždyť vy jste ostuda českého národa, vy jste zrádci českého národa, protože my všichni ostatní chceme jediné, aby se tady ctily dekrety prezidenta Beneše, ústavy České republiky a zákony, které tady byly přijímány. Takže to, co jste tady teď předvedl, byl jenom váš ideologický lhavý výšblech a vlastně nemá smysl se dál s vámi bavit, protože vy už vlastně nevíte, kdy říkáte pravdu a kdy lež.
3: Tak, dobrý den.
0: To byla tedy Kateřina Konečná v reakci na to vyžrané prase, které není ani křesťanské, ani demokratické KDU ČSL, takže si na něj vzpomeňte. Přesně nám tato doma, přesně nám tady ty věci ukazují, kdo je kdo. Takže vy všichni, co se chodíte modlit do kostela, vás moc není, a plus kteří si myslíte, že jste křesťané, vy jste ho tam volili? Takovýhleho člověka? Tak jděte před zrcadlo, jenom protože to je křesťanský demokrat, nebo jste jim hodili, nemuseli jste ho preferenčně prohlasovat, mohli jste to hodit jenom straně, ale ta strana za to zodpovídá. A vidíte KDU ČSL, co tady napáchal za svinstva. Společně, spolu, ty, co to dělají spolu, do kaďáku si to asi dělají spolu, si tam foukají společně v těch poslaneckých, na těch hajzdíkách si tam ten koksík asi tam foukají, že ano, když tam byl několikrát nalezen. Tak si to uvědomte. Ta strana za něj přece má zodpovědnost za takovýhleho zmetka. A vidíte, že nejde ani volit tu stranu. Nejde volit nikoho. tady z těch zmetků. Takže se nám to krásně odkopalo. To jenom na závěr, dámy a pánové, takové zase takový dějinný exkurs. Sice to nebylo s obrazem, nevím, pokakal se mi tady zase OBSko a nefachá. Vysílá to jediný, co dělá, ale obrázek zůstal starý a nemůžu to za boha přepnout. Musel bych to vypnout a restartovat, což teda teď nebudu dělat. Dámy a pánové, snad jsem vám neschazil. Chuť je samozřejmě sobotní večer, podpořte to, když se nemůžete jako mi dostavit samozřejmě do Brna a pokojně tam manifestovat. Tichý protest to mohl být, ty krabice s těmi, ty polepené krabice, taková ta barikáda, která tam byla udělána v Brně před tím výstavištěm. Vždyť to stačí, kdyby se všichni otočili zády k tomu Pšenákovi, kdyby to úplně stačilo. Proč mu tam Jirka nadává černohorský, že je to smrt a další? A já jsem nechtěl být zprostý, samozřejmě tam bylo smrt. Tak a další, proč na něj reagují? Kdyby se ty lidé udělali tam tichou hradbu, tiše se otočili a vůbec s ním nemluvili a prděli na něj, tak co tam zmůže? No, nezmohl by tam nic. Takže vyvěšte vlajku. Českou státní vlajku, i slovenskou třeba, když máte, tak to vyvěšte u sebe doma v okně. Nebo na svém pozemku, na plotu. Nebo na auto si to dejte. Nemusíte jet do Brna, jako my, bychom tam jeli zase 360 km a pak zpátky. Dík to můžete udělat tady. A já jsem upozorňoval na to, že tam budou samozřejmě paraziti, že tam samozřejmě budou provokatéři, že zase musíte ten svět pozorovat očima pozorovatele a ne se do toho emotivně zapájet. To je důležité. Nuž, dámy a pánové, provokace byly všude, že ano, v Ruské federaci útok na ty koleje toho gymnázia. Staňka se mě ptá, jestli jsem viděl, jestli byl KH Funk skutečně popraven, tak já tady zkusím, nevím jak, jak bych to tady udělal. Takhle a Stance pošlu to video z popravy KH Franka, já už se na to dívat nebudu, já už jsem to dneska viděl dvakrát, toto video, takže já to tady Stance s dovolením přepošlu ještě na WhatsApp. Dámy a pánové, to už ale udělám potom, co se s vámi rozloučím, poděkuji vám za sledování, za to, že jste to tady se mnou vydrželi, za to, že podporujete jak Svobodný vysílač, tak případně Studio Kadaň, že sledujete na Odyssey a když tak samozřejmě pořady, které jdou dát na YouTube, tak tam cpu na Bez cenzury TV. Takže k tomu, abyste to věděli, jdu tady vyhledat ten WhatsApp. Mějte se krásně, děkujeme, že jste s námi, zůstaňte. Noční proud Rádia Meta jistě bude nadcházet, doufám, že tam neskočí zase nějaký podělaný automat, který tam bude půl roku starý pořady tam pouštět, když tady máme narvaný archiv novými pořady, nevím, proč se tak děje, tak snad Jarda se tam dostane a připojí a pojede něco normálního. Může čerpat z Raptor TV, z KTV a z dalších, takže já to tady Stance jdu picnout a jdu to sem dát. Mějte se krásně, díky za podporu, Staňka už to tam má. U mě na profilu to najdete, i ty záběry z té popravy KH Franka. A právě bylo selektováno, kdo aktivně podporoval tu sudetoněmeckou partaj a rozbití Československa z těch sudetských Němců a kdo naopak zase, jak v Německu byli antifašisté, tak i tady byli antifašisté samozřejmě i ze stran sudetoněmeckých lidí nebo z Němců tady žijících, takže ale s těmi byly svinsky zatočeno, ty byly zvězněni a popravováni hned na začátku těch represárií, takže si to uvědomte. Díky moc za pozornost, mějte se krásně a dobrou noc. Zítra to snad bude v archivu, ale nevím kdy. A v neděli už se můžete těšit na klasický program. Od 15 hodin by mělo začít živé vysílání, že ano. A od 19 hodin se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým koukneme na to komentované zpravodajství, zase co nám ten týden přinesl a dal a vzal. A pak se koukneme, tedy měla by být, jak mi tedy Jany připomněla, měla by být tedy Simonka z Malorky, takže bychom se měli kouknout na necenzurované informace. Asi pokračování ještě protokolů sionských mudrců. Tak, těch 18 děvčat i chlapců, kteří byli na těch kolejích zabiti zase u Kronácky, když tam ve třech vlnách zaútočili na ty koleje, je to hrůza. Dneska jsem viděl fotografie, záběry z toho místa. Není to dobré, není to dobré a zase útočí na tu vzdělanost. Chtějí, aby ruské děti nechodily do škol. Určitě tam nebyly žádné ruské jednotky, ani opolčenců, protože to bylo na území Ruské federace, takže si uvědomte, jak jedná Ukrorajch a pak si uvědomte, jak jedná ohledně Palestiny a Libanonu zase ten malý státeček okrem, který se nesmí kritizovat. Protože k vám jako v Británii, jako v Německu, jako v USA, kdykoliv na světě, pak nám běhne policie za to, že jste se stavěli třeba za Palestinu nebo za Libanon a kritizovali jste nacistické praktiky sionistického zřízení v tom ministátečku, který se nesmí kritizovat. Tak, toť jenom takhle. Díky moc, dámy a pánové, mějte se krásně, dobrou noc. I všem, kteří naslouchali ze služebních povinností, už to končím, nebudu to prodlužovat. Mějte se krásně a dobrou noc.
3: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Dobrý den, vážené dámy, pánové, milí spoluobčané a přátelé. Vítejte na dnešním happeningu, který má za účel ukázat náš absolutní nesouhlas s otevíráním nevyléčených ran z období okupace. Jak jistě víte, dnes začíná sjezd Sudetoněmců zde za těmito branami na brněnském výstavišti. Dovolte, abych přivítal Zdeňku Kotasovou, která vám něco poví.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, děkuji vám, že jste dnes ráno přišli. Scházíme se zde před hlavním vstupem na brněnském výstavišti v den, kdy v Brně začíná sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Nejsme tady proto, abychom šířili nenávist vůči Němcům. Jsme tady pro česko-německé smíření. Naopak, skutečné smíření může stát jen na pravdě, úctě k obětem a respektu k dějinám. Jsme tady proto, že odmítáme, aby se pod slovy o dialogu a smíření mohly v budoucnu otevírat otázky, které se týkají české státnosti, poválečného právního řádu a Benešových dekretů. Sudetoněmecký Landsmannschaft ve svých platných dokumentech stále pracuje s požadavky, které míří k poválečným dekretům, k právu na domovinu, k sebeurčení národnostních skupin a k takzvanému spravedlivému vyrovnání. My v tom nevidíme jen kulturní vzpomínání, vidíme v tom pokračování politického tlaku, který je dnes pouze zabalen do moderního jazyka smíření. Proto říkáme jasně ne. Smíření ano, revizionismus ne. Dějiny nezačaly rokem 1945, divokým odsunem sudetských Němců. Před tímto byl Mnichov, Henleinova SDP, obsazení pohraničí a vyhánění Čechů a Židů. Před odsunem byla okupace, zavření českých vysokých škol, popravy, koncentrační tábory, holokaust, Heydrichiáda, Lidice, Ležáky, Kounicovy koleje a tisíce českých obětí. Kdo dnes mluví o roce 1945, musí mluvit i o roce 1938 a 39. Kdo mluví o utrpení sudetských Němců, musí mluvit i o utrpení Čechů, Židů, Romů, odbojářů, studentů, vojáků, partizánů a všech obětí nacistického teroru. Naše dnešní akce se jmenuje Němá barikáda. Barikáda proto, že chceme symbolicky ukázat hranici, za kterou nelze ustupovat. Němá proto, že za nás budou mluvit fotografie okupace, fotografie odboje, fotografie popravených, vězněných, vyhnaných a zavražděných, fotografie lidí, kteří už sami promluvit nemohou. Nebudeme stavět barikádu z nenávisti, budeme ji stavět z paměti, z krabic polepených svědectvím o tom, co český národ zažil v letech nacistické okupace. Tato barikáda je symbolická hráz proti zapomínání, proti relativizaci a proti tomu, aby se dějiny vyprávěly jen od konce. Ať je barikáda připomínkou, že Benešovy dekrety nebyly začátkem příběhu, byly součástí poválečné obnovy státu po Mnichovu, okupaci a válce. Ať je připomínkou, že české pohraničí není žádná historická reklamace, je to Česká republika. Smíření ano, přepisování dějiny ne. Sudety nejsou, je to Česká republika. Děkuji.
0: Tak, milí přátelé, a pojďme tedy spolu postavit, tak jak husité stavěli vozové hradby, symbolickou němou barikádu, kterou vyjádříme náš názor na konání akce, proti které jsme se zde všichni sešli. Pojďme se dát do díla a dovolte, abych vám představil našeho figuranta, nazývejme ho třeba Horst Fuchs, který nám předvede jak na to. Byli bychom velice rádi, kdybyste se k nám opravdu úplně všichni nějakým způsobem přidali, takže pojďme na to.
2: Potom. Horst Fuchs. měl vždycky pomocníka. Mým pomocníkem bude pan Mirek Šašín. Převedu vám, jak kdokoliv z vás bude moci si poskládat bednu a tu bednu dát do naší barikády.
3: Já si vám teď ty vaše vidění metály.
2: Pojďte zájemci o práci.
4: Pojďte tady s náma barikádu. Každý si můžete říct, že máte vedno a můžete se
5: skládat.
4: Jsou tady od nás.
2: Odsud základy, podle první a půjdeme tím směrem. Jo? Výborně.
6: Máme si jednu, dva, ne asi.
2: Těsně k sobě. Každý se může zúčastnit, každý si může postavit jeden akce.
0: Vidíte, jak nám to zraníte? A je zde barikáda, která dokáže udělat skutečnou symbolickou překážku. Pojďme si spolu prohlédnout fotografie na této pomyslné hosti. Jsou to autentické fotografie, ze kterých člověka mrazí ještě 81 let po konci německé nacistické okupace Čech a Moravy. To se naši krajané v uvozovkách, kteří nám nyní jásají na různých místech v Brně, vyznamenají, že?
7: Já jsem takový.
8: Se toho nebojíme. A všechny zdravíme, dojeďte. Sobota, neděle.
9: On říkou, ahoj.
10: Ahoj, ahoj.
11: To mají mít rozum, tak nemají.
9: Já nevím.
11: Tady jde někdo.
9: Kdyby byl mladý. Mě tam furt, ne mě, na nás synku furt to zatkuje ženská. A já jsem
0: já to úplně skvěle, takže moc krát vám děkujeme. Stále máme dost a dostane se úplně naše.
8: Běž domů, Hansi,
10: dobře, otoč to. Jo.
11: Ještě druhou stranu, Honzo.
10: Proti sluně.
11: Jo, jo, tak to otočíme. A tu druhou máš, vej, tu německou. Ještě to otoč.
10: Děkuju.
11: O, není vás.
10: Pojďte dál, no, dávajte to dál, nedávajte to pověšky, ale dál.
12: Zavolejte, Tak a teďka musíme právě složit.
1: Ano.
12: Počkejte, nějak do větrníka. To znamená, to
1: ne? Ne.
12: To už nemusíme, to jenom složit. To jenom tak.
3: Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano.
12: Ve vysílání.
1: Ano, zdravím všechny, zdravím po celé České republice a dávám všem tady pozdrav od mých přátel z Čech, který nás podporují a je jich docela hodně. Ono to vypadá, že nás tady není tolik, ale v srdci nás je půlka republiky, takže já si myslím, že se nemusíme bát, že jsme tady osamocení. Jo, takže v pohodě a bojujte, držte se.
12: Děkuju.
7: Někteří přátelé to mají daleko.
1: No, oni mě volali a říkají, pozdravuj všechny, jo, protože
7: kamoška dojede v neděli.
1: Jo,
7: Karlovy Vár dojede v neděli.
12: Ano, hodně na červ. Vypadni ty krosko. Provokatere, táhni!
7: Aby oni vlastně se dostali k tomu,
2: co bylo v podstatě jde dál.
12: Ale to je nějaký
11: Je Jiřík je tady, jsme ve vysílání, Jirko,
13: ahoj, Honzíku,
11: jsme spolu nemluvili.
13: Tak to jsme dlouho spolu nemluvili.
11: Něco divákům řekni.
13: Já zdravím diváky, příznivce, vlastence především tedy, a to jedné z mála skutečných objektivních veřejných médií, jako je TV Raptor. Děkujeme. Protože když se nad tím zamyslíme, tak těch skutečných médií, kteří dávají prostor objektivně, snaží se o to, tak je v České republice naprosté minimum. A zdravit, něco říci, co bych měl říci, já jsem už všechno řekl, kdo mě sledujete v živácích, prostě víte, znáte moje názory, víte, jak hovořím, mnoho lidí mě odsuzuje samozřejmě za moji vulgaritu, ale tato doba, když se na to podíváte, tak já si myslím, že prostě doba slušných, korektních slov prostě skončila.
11: Já mi to naopak, abych zabíral lidi.
13: Čau. Místo toho, aby lidé spojmenovávali věci opravdu pravým jménem, tak se pořád obracíme na politiky, pořád jim tleskáme. Tleskáme jim za to, za co jsou placeni, co je jejich práce. Místo toho, aby jsme na ně tlačili, vytvářeli jsme nátlak, aby jsme byli aktivní. Jsou tady příklady, jsou tady věci, taky jsme se o tom bavili. Bavili jsme se o tom, že když nic jiného, protože v téhle z té rádoby demokracii, která demokracii není, protože o tom taky jsme se už mockrát bavili, bez toho, aniž by lidé, občané České republiky, i Čechoslováci, měli možnost nějakým způsobem ovlivnit politiku, nemáte šanci.
11: Co se tam děje, vím, se tam podívám. Ale Lenko, jsme ve vysílání, prosím tě, můžeš něco říct divákům?
14: Přijeli jsme z Prahy, byla to poněkud dobrodružná.
11: Jsi hodně blízko, protože tady nevadí.
14: Přijeli jsme z Prahy, jeli jsme 4 hodiny, takže...
11: Čím jste jeli autem?
14: Autem, no. Byly hrozný zácpy, možná, že některé trošku uměle vytvořené. Ale jsme tady, abychom vyjádřili svůj názor, protože to, co se děje v Brně, je nehoráznost, co si dovolil ten německý landsmanšaft. Oni mají pocit, že využili skulinu v historii. Ale přepočítali se.
15: Ale oni považují tuhletu zemi za slabý článek, kterým by mohli nabourat to celoevropsky, že? Ať to zkusí udělat v Polsku. No. Oni nakonec, jak se na ně koukám, tak by to nejspíš udělali v Osvětimi. Je to hrozný. Můj děd se musí v hrobě obracet.
14: No, já jsem tady byla už na demonstraci před měsícem 28. Proti tomuhle sjezdu, předtím na Václaváku. Já myslím, že si to opravdu neužijí tady, pan Posolta. Ani ta naše pátá kolona.
16: Dobrý den, paní Procházková. jsem za ten tam.
17: Dobrý, dobrý.
16: Já potřebuji takhle.
18: Proč jste se dneska přišla, co jste přišla vyjádřit?
19: Já jsem tady byla už 28. na demonstraci.
20: Konec konců je to česko-český
19: problém. Nemají právo sjezd.
20: Je to hlavně
19: v Čechách, i když Brno pokládají možná za svůj rajon a to, že se vyrojilo bohužel tolik kolaborantů, je pro mě velké zklamání, ale myslím si, že se připočítali, že teprve uvidí, co se bude dít.
21: Rozum, použijte rozum. Oni vás je vyprovokovat.
22: Ahoj,
21: nazdar.
22: Něco pro diváky, prosím tě, vysíláme živě.
21: No já to teď řeknu tak v reakci na týhle tý. Samozřejmě.
22: Co se tady stalo, já jsem to neviděl. No,
21: tady došlo k konzultaci, zájemný asi, já jsem u toho přímo nebyl, ale mě to teda hrozně vadí, protože jsem předpokládal, že to proběhne v klidu a samozřejmě se dá čekat, že tady budou provokatéři. Pan Pšenák je tím známý, že jo? A je mně líto, že se lidi samozřejmě plní emocí nechali vyprovokovat a že to pravděpodobně ti, kteří jsou jako prosněm, zneužijou v médiích a kampani proti lidem, kteří nesouhlasí s tím sněmem. Takže mě to mrzí, ale v každém případě ten sněm opravdu je špatný nápad. Neměl se konat v České republice, neměl se konat tady v Brně. Já proti Němcům nic nemám, doma ať si dělají s nimi, jak je napadne, jak chtějí. Pokud sem chtějí jezdit, můžou sem jezdit, nikdo jim nebrání přes hranice a tak dále. Ale toto považuji za vyloženě naplánovanou provokaci. Už v roce 2019 jsem měl Seznam TV rozhovor s panem tehdejším předsedou strany Zelených a už před těmi 7 lety strana Zelených prosazovala svolání sněmu do České republiky. Takže to není nápad nějaké krátkodobá nějaký nápad, ale je to dlouhodobá ambice prostě rozdělovat tu společnost tady, zbytečně vyprovokovat prostě emoce, znova rozdělovat národ a mě osobně teda mrzí, parlament je parlament, ale osobně mě mrzí a to velmi, že pan prezident se propůjčil k tomu, aby to rozdělování ještě podpořil tím, že tady dá tu záštitu. To je prostě pro mě, jako pro bývalýho důstojníka, je to pro mě úplně katastrofa, co pan prezident v poslední době předvádí.
22: Děkuji.
21: Ahoj.
22: Ahoj.
19: Já bych chtěla říct, že to, že jsme přijali, je naše povinnost, samozřejmě. Pro mě je to i osobní povinnost nebo splacení dluhu, protože můj dědeček byl umučen v Kounicových kolejích, byl to moravský učitel, člen odbojové skupiny Obrana národa, nemá ani hrob, tak proto jsem tady.
22: Já ještě přijdu, mi tam něco povídá.
23: Viděl jsi, Viktore, jsi...
0: Zvolali jsme vás na tento historický víkend, který se poprvé v historii poválečného Československa a poté České republiky proti naší vůli koná sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, založeného v 50. letech bývalými vysoce postavenými nacisty a zločinci, kteří později dokonce obsazovali politické posty v tehdejší německé vládě a v armádě. Vážíme si velmi vaší účasti a doufáme, že se sejdeme společně na všech víkendových akcích, včetně demonstrace, která vyvrcholí v neděli v odpoledních hodinách na Dominikánském náměstí. Dámy a pánové, je čas na krátké proslovy. Dovolte, abych zde přivítal paní...
5: Já mám v neděli. Dneska je to vaše.
0: Máte v neděli, děkuji. A dovolte, abych přivítal pana Jiřího Nikeliho, který je tady spolu s námi.
16: Dobrý den, všechny vás zdravím, všechny vlastence, a chtěl bych tady zvláště vyzvednout Kateřinu Konečnou, která jako europoslankyně bojovala a bojuje proti sudeťákům a proti vrahům českého národa. Máte nějakou zprávu? Víte, že pan Posselt neustále tvrdí, že za všecko může jistý národní socialismus, který přišel z měsíce, protože oni všichni tvrdí, že národní socialismus je nehmotný. Ale my víme, a víme to i na vlastních kůžích, protože jsme ztratili své bližní v našich rodinách, že to nebyli žádní mimozemšťané, ale že to byli říští Němci, potom to byli rakouští Němci, tedy ostmarkoví Němci, protože spolkl soudruh Hitler Rakousko, tedy Volksgenosse Hitler, že jo? A nakonec sudečtí Němci, a že ten nacionální socialismus vypracovali prvně sudečtí Němci. Byl to jistý pan Jung, který prvně napsal knihu o národním socialismu, a byl to Liberečák, nebo jak oni říkají, Reichenbergovec, že? Ale my žádný Reichenbergy nechceme, my nechceme žádný Lundenburgy, my nechceme žádný Nikolsburgy, protože to je naše Břeclav, naše Brno, náš Liberec.
17: Ano.
16: A my vám naši zem nedáme.
17: Ano.
16: Nikdy. Takže, pane Posselte, ty jsi hledal Heim ins Reich jako tvůj pan otec, který údajně, říkám údajně, aby mě nenapadli naši kolaboranti, že říkám nepravdu, tak jeho otec údajně, Bertolt Posselt, prý byl člen NSDAP v Jablonci. Takže jablko nepadlo daleko od stromu, že? Čili jestliže má někdo v genech tady tuto nacistickou výchovu, jak my mu máme věřit? Jak máme věřit, že on odhodil všechny požadavky? Když my víme, že Mnichovský soud, rejstříkový soud, v roce 2014 řešil žalobu těch nejhorších nacistů proti Posseltovi a jeho společníku Hertlerovi. Ten soud trval 2 roky a v roce 2017 rozhodl, že stanovy landsmanšaftu se neruší, protože Posselt a Hertler nemají mandát k tomu, aby byly zrušeny. Takže tady nás někdo mystifikuje stále a tvrdí, že oni se vzdali ve stanově. Já se divím, že takové zamíny nemá tuto informaci. Co dělají? Co dělají soudruzi z BIS?
4: No?
16: Jo? Takže vidíte, jak to tady funguje. Jo? Takže tahle informace je podle mě velmi důležitá a publikovali u nás jedině České národní listy, protože převzali vitikobundovskou informaci o tom, že prý bylo to jejich vítězství proti bezpráví. A tam taky prý na tom soudu ztratil pan Posselt funkci mluvčího

0: Pánové, vlastenky a vlastenci, já vám řeknu něco z historie. Ona už to není tak vzdálená historie ještě, ale on je to 11 roků, kdy brněnské zastupitelstvo přijalo takzvanou deklaraci smíření. Od toho roku se pořádají pochody smíření z Pohořelic do Brna. Tady musím sdělit, že tehdejší primátor Petr Vokřál za ANO, za to, že byla přijmuta zastupitelstvem vlastně ta deklarace smíření, dostal nejvyšší německé vyznamenání. Tady se sluší říct hanba. A od té doby začaly postupné kroky k tomu, až k tomu dnešku, kdy vlastně zde v Brně se koná první sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Ale tady je to vidět, že prostě oni to měli připravené a krok za krokem 11 let čekali, až vymřou pamětníci a nebudou se moci bránit. A musím říct, a mluvil tady o tom kolega Jaroš, že zde máme spoustu kolaborantů, kterým ještě k tomu svítí. A my bychom se k tomu měli postavit a bránit vlast. Děkuji za pozornost.
1: Takže vážení přátelé, náš happening tak nějak pomalu končí. Já bych vás chtěl požádat, chtěli bychom udělat nějakou společnou fotografii tady někde v prostorách, tady na tom místě. Pak bych vás chtěl teda požádat ještě o tom, jak budeme skládat tu zeď zpět do auta, jestli byste nám někdo také s tím pomohli. A ještě další důležitá věc, my se nescházíme zde dnes, naposledy. My máme vlastně potom pokračování ve 14.00 na náměstí Svobody tady v Brně, takže těšíme se na vás a uvidíme se tam s vámi, kteří budete moct ve 14.00. Takže děkujeme vám za celý náš tým. Ještě jednou za účast, jste naprosto skvělí, máme vás všichni rádi. A budeme rádi, když se s námi budete podílet tady na těchto akcích dál. Takže ještě jednou děkujeme a naschledanou.
0: Já Romana ještě doplním, po tom focení bychom si ještě zasloužili zahrát naši českou státní hymnu. Takže poprosím focení a poté hymna a pak skládání krabic. Takže pojďme k tomu focení.
2: Katko, jenom krátce, jsme ve vysílání Raptor TV. Nějaký vzkaz pro diváky?
3: Jo. Ty akce se tu konají celý 3 dny. Vlastně dneska je malý happening odpoledne, v sobotu budou vítat účastníky pochodu. V neděli je ta nejdůležitější akce pro nás, aby se nás co nejvíc jasně řeklo, že prostě sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu je odpornost, která se neměla nikdy stát. Proto prosím všechny, vím, že to někteří máte daleko, ale alespoň vy, kteří to máte relativně blízko, přijeďte. Ať už v pátek, ať už v sobotu, ať už v neděli. Každá vaše účast je vlastně známkou toho, že to není o politicích, není to o pár lidech, ale je to o národu, který jasně říká, sudeťáci neprojdou. Nemají tu co dělat, je to hanobení toho, co se stalo, je to hanobení obětí a myslím si, že bychom měli všichni dát jasně, ale poklidně najevo, že tohle prostě v České republice nechceme. A to, že tu někteří budou dělat bordel a patří k té druhé straně, k těm liptardům, no tak to je ale jejich vizitka. Já jsem tu dneska byla od začátku a od začátku tady

0: klid, byla tady důstojná atmosféra, stavěla se nima barikáda, než přišli provokatéři. Nenechte se vyprovokovat, nenechte se ošálit titulky novin. Jsou tady lidi, kterým záleží na tom, aby Česká republika zůstala suverénní, soběstačná a aby zůstala i s Benešovými dekrety a na svých základech ústavy. A to je to nejdůležitější. Takže každý, kdo můžete, vím, že má být krásný víkend. Vím, že máte možná všichni hrozně práce na zahrádkách. Ale tyhle dny stojí za to, abyste přijeli do Brna. A v poklidu jsme jasně řekli sudetoněmeckému Landsmannschaftu, co si o téhle jejich provokaci myslíme.
1: Děkuju.
0: Děkuju.
2: Jirka.
3: Už jsem to domluvil.
2: Jo.
3: Já si myslím, že já vám řeknu takhle, kdokoliv, kdo tady z bohatých 90. letech myslí, že je zdrávo, tak není slušný člověk. Všichni to jsou to loupežníci, včetně Babiše,
1: který máte ve vládě. Pro co je to, ty vole?
3: Všichni jsou to loupežníci. Babiš je jeden.
4: Ani jeden.
1: Ahoj.
5: Tohle si na to. To je pravý. Hele, tohle je pravý. To na to. Je bavlínky šumaříkový, že tady je opravdu, co se tady dělo.
1: Já už tam jednou subo, ale mě to nevím.
5: To nevadí.
1: Tres.
5: Díky.
6: A tady prosím vás ještě fotografuje trošku ústupky, ať si to vyfotíme i s tou barikádou.
7: Pojď, prosím tě, Jirku, pojď ke mně, brýt.
1: Čtyru tady jenom mezi vás.
8: Víte, to říkají chlapy, jo? To je tak, že nestojí hlavně, než pěkně vždy koukám.
6: Takovéhle problematizu asi.
1: Nebo jenom stačí.
8: Já je tam jedná strana. Dobrý.
9: Tady je obkláč, jo.
10: Půjdeme kole.
11: Thank you.
2: celou dobu, nebo jsi přijela
5: tady? Lenko, když jsi tady, takže taky můžeš povídat i pro nás.
4: Viděla, přijela jsem ve 4:15, samozřejmě jak člověk přichází, tak se baví se spoustu sami.
2: Hymna, takže hymna, potom,
5: hymna,
2: jo?
5: Po hymně.
10: Yeah.

0: Česká, domov můj.
1: Už se chtěl začít, na to prům

0: Jirko, jsme to přerušili, ještě nějaký dovětek, teda takhle, jestli teda ještě určitě máš něco,
1: co Honzo, dovětek říct. Je ten, že, jak jsem skončil, že nemáme demokracii, tu nemáme z jednoho prostého důvodu, pardon, že my prostě nemůžeme zasáhnout do jakéhokoliv politického rozhodnutí, které jde proti mnohem a mnohem občanům České republiky. Jako příklad uvedu, kdy vláda, bývalá vláda Petra Fialy, za mě obyčejného zrádce, kolaboranta, šmejda, zločince, možná i pachatele, spolupachatele vražd Petra Fialy, tak udělala co? Udělali zákon, respektive oni změnili zákon, uzákoněný zákon, změnili k obrazu svému a okradli seniory této země, každého z nich minimálně o 50-60 tisíc korun. A oni to udělali na základě toho, že mohli. Senioři, invalidní důchodci, tohle je skupinka v České republice, která přesahuje počet 3 milionů lidí. A tyto 3 miliony lidí nemohli jakýmkoliv způsobem tomuhle zabránit. Mohli s tím akorát tak maximálně nesouhlasit na Facebooku. A je to proto, protože za 37 let tady není proveditelný, já to říkám záměrně, proveditelný prováděcí zákon o celostátním referendu. Až tohle bude, až budou moci lidé rozhodnout o věcech, které jdou proti České republice, proti občanům České republiky, tak potom se můžeme bavit o demokracii. Tohle je přesně tenhle ten věc, co je sudetoněmecký Landsmannschaft. Nějakých pár kriplů z magistrátu města Brna, kdy máte hlavní představitelku Markétku Vaňkovou, která sjíždí lajny koksu, tak bude rozhodovat o tom, co se má a nemá udát v Brně. To, co se teďkom odehrává, je přesně tímhle s tím příkladem, kdy lidé v Brně by měli mít možnost referenda říct, my to tady nechceme, anebo naopak ano, my s tím nemáme problém. Dokud tyhle možnosti nebudou, dokud se tady bude na základě toho, že tady pár jedinců, za mě znova kolaborantů vlasti zrádců a za doby ČSR, tedy první republiky a ČSSR, tedy Československé socialistické republiky, by tohle byli adepti na trest nejvyšší, trest smrti. Protože oni jsou ti, jenž kolaborují s nepřítelem, kolaborují s něčím, co tady vraždilo Čechoslováky za druhé světové války. Kolaborují s něčím, což byli v pohraničí Henleinovci, kdy 90% všech sudeckých Němců vstoupili do Henleinovy strany. Napomáhali Hitlerovi, napomáhali nacismu. A my teďkom je tady máme v Brně vítat, tohle smíření, Bert Posel, prostě politická garnitura v České republice naprosto těžce zklamala. Pro mě je tohle hanba, pro mě je tohle ponížení. A já s tím zásadně nesouhlasím. A demokracie... Takže my na to musíme zapracovat, aby se tohle svinstvo už nikdy v České republice nemohlo opakovat. Až tohle budeme moci o tomhle rozhodovat, tak se bavme o demokracii. Víc k tomu nemám, co bych dodal. Děkuji.
0: Děkuji. Jirka Černohorský.
2: Jirka. Rudo, já tě zdravím, potřebuji s tebou mluvit. Čau.
3: Je tady plno voličů, který nevolí.
4: Už jste to řekl, můžu zareagovat, nebo jste si dělali jenom vyblovit? Teďka nám víte vy, tomu, že ukazujete, že mezi námi nějaký konflikt. Co vy víte o tom? Co jsem udělal pro propagaci této akce a všem následným
3: akcím? Ale o tom nemluvím.
4: Co vy o tom?
3: Určitě nemluvím jste udělal skvělý věci.
4: No, takže nemluvte o tom, že jsme něco, takže nemluvte o tom, že jsme něco zdiskreditovali a nevyvolávejte konflikt, který si má natočit pro to, aby byl uveřejněn.
3: Je tady vaše předsedkyně v čele.
5: Ne,
3: nesete nějaký kartony.
5: Slovo.
3: Takže já jsem
5: jeden z hlavních.
3: Ten si veme SPD.
5: Ano, ano. Je to podraz, jsem mohl jít taky v SPD. Jsem na svoji stranu taky hrdý, ale vy jste nedodrželi slovo. Nedodrželi.
3: Všech politických stran.
5: Přesně.
3: A jsou tady taky nevoliči.
5: Občané. Ano.
3: A toto je pro Českou televizi a pro všechny média.
5: Ano.
3: Absolutně to není mítink komunistické strany, Čech a Moravy a spolku Stačilo a nebo jakýhokoliv jinýho. Je tady spoustu občanů, který nevolí nikoho ze současné vlády. A největší chyba je současné vlády a ne sudeckých Němců. Proto jsem tady já, aby bylo jasno.
2: Za vaši práci děkuji, ale tohle bylo zbytečné.
5: Není to zbytečné.
3: Ne,
2: byly dohody.
3: Kritika se dělá... Ne, tohle je
5: ne.
3: Kvůli, tohle
5: vy jste
3: je
5: porušili
3: kvůli vám.
5: Dohody.
3: Tohle je kvůli vám, protože média dohody. Tohle zneužijou a čekají na tyhle fotky. Takhle to funguje. Uvidíte sám, že si to rozkliknete a budou tam čtyři fotky. Akce Stačilo a to je problém.
2: Vaše reakce tam bude.
3: No tak to je dobře.
6: Přesně tak. Je to dobře.
3: A jsem agent USA a jsem agent Ruska.
6: Putina.
7: Já
3: vláda
7: taky.
3: Jde do prdele.
7: Já taky.
3: Vláda může, tahle vláda může za to, že tady je tenhle sjezd. Tahle vláda, ne sudetský Němec. Takhle to je. A tohle je velmi důležitý. Je tady několik ústavních činitelů, který má pravomoc k tomu, aby to v klidu a diplomaticky zastavilo. A místo toho je výsledkem jedna věc. Rozkopaná třída směrem k náměstí Svobody a připravený dlažební kosky. Takže zodpovědnost je policie, města Brna, bezpečnostních složek, že zbytečně rozmíchávají konflikt České republice. Tohle každý krizový manažer a každý policista musí přiznat tuhle pravdu. Není normální, aby před demonstrací se rozkopala ulice. Takže se musíme bavit o naší vládě. O naší vládě. Ne o Němcích. A nechtěl jsem vám to tady ničit, já jedu pryč. Jedu pryč, nechci ničit žádné demonstrace. Pan Kotas a celý ten spolek dělá úžasnou práci. Na neděli je připravený velký pochod. Nejdůležitější akce ve 13 hodin u hlavního nádraží. Takže já nechci schazovat to, co se děje. A je důležitý a politická činnost, ať je to člověk z jakýkoliv strany, ale zneužívat to pro svou politickou kampaň je odpad. Je to odpad. Není situace na to, aby jsme si tady nosili čiltovky. Sorry jako. Sorry jako.
8: Lidi, pojďme si zaskytat tu vlastnějskou pesničku, kde se 30.
2: let. Přijde tady bémouty, ty banery a jdou tady s tričkama, stačilo, to je celý,
5: to se nedělá, to se prostě nedělá.
9: Nezlobte se, můžu se zeptat na vaše jméno, já jsem Markéta Lankešová.
2: Robin Čuperý.
9: Dobře, děkuju, Markéta Lankešová.
2: Díky. No, děkuju, kdybyste cokoliv chtěla, tak mi zavolujte.
10: Buď rád, že
2: pan Babiš na mě má číslo, pan Babiš má číslo. Jo, tady je to.
3: Kdyby někomu vadily moje názory, zavolejte Andreji Babišovi. Moc dobře zná můj příběh, tenhle člověk.
10: Prosím tě, buď rád, že politici máš.
2: Jo, ale já jsem to řekl,
5: tak mě dá tebe.
2: Ale já jsem řekl, jak to je, byl jsem řekl.
11: Jakoby když to schodí.
12: Byl tam nějaký problém?
13: Jestli tam byl nějaký problém?
12: Ne, víte co? Nebo víš co? Promiň. Jako mě... Ke mně se žádná informace o tom, že nějaká propagace, nějaké vlajky stranické tady nemají být nedostat. Já jsem pro propagaci této a všech následných akcí udělal, myslím si, víc než dost a lidi kolem Ostravy by ti to potvrdili. Nezlob se na mě, aby tady Robin Čumpelík vyvolal jakýsi kvazi konflikt mezi námi, čili mezi účastníky tohoto protestu. Na mě působí velmi pravodivně, protože to je přesně konfliktní moment, který si natočí Česká televize a uveřejní ho. Aby prezentovala, že mezi námi jsou jakési konflikty, aby samozřejmě, aby poškodila i hnutí Stačilo. A přesně tohle to bude uveřejněno, vzpomeň si Honzo na moje slova, tohle to bude záběr z dnešní akce. A proč to Robin udělal, to nechám na posouzení každého. Nerozumím tomu. Pochopil bych, i kdyby nakrásně nám chtěl vytknout, že tady máme triko Stačilo. Pochopil bych, kdyby po skončení akce jsme si sedli na lavičku a Robin mi řekl, ale to jsme chtěli, Já bych mu řekl, já jsem to nevěděl, že tady takový pokyn nějaký byl, pokud vůbec byl. A mohli jsme si to říct v klidu tamhle, ale víš se, mimo záběry kamer.
7: Proč to udělal? Pánové, dnešní akce je u konce. A já si ještě dovolím malou pozvánku na 14. hodinu na náměstí Svobody na pětní akt, kde budou čteny jména popravených kalnicových kolejí. Děkuji, že jste se dnes zúčastnili a prosím, naše zhromáždění je u konce, můžeme se pomaličku rozcházet. Děkuji.
14: Vyvrcholení to tu není kvůli nám. Vyvrcholení je to tu proto, že někdo z Brna pozval do Brna vlastně sudeťáky. To se nemělo stát, tam začal ten konflikt. Tohle už je jenom reakce. Ta akce vznikla ze strany těch, kteří je vůbec měli odvahu pozvat 81 let po válce do České republiky.
15: Ben Postup včera opakoval mnoho omluv, zmiňoval i právě vinu sudetských Němců, znovu se omlouval a tak dále, přihlíželi tomu Vintnovi děti, syn Nika Vintna. Není tohle nějaký argument k tomu, že je tady hlavní linka toho smíření po 81 letech?
14: Za mě, já Berntovi Posiltovi, po tom, co předváděl i v Evropském parlamentu, po tom, jak se jeho CDU-CSU zachovala při posledním hlasování o Benešových dekretech a jejich revizích, tuto středu v Evropském parlamentu v rámci rezoluce ke Slovensku nevěřím ani nos mezi očima. To, že to tady předvádí před vámi novináři, to je jenom ubohý politický gesto, aby jako se ospravedlnil. Ale Bernd Posselt i strana, kterou reprezentuje, hlasuje a dělá kroky, aby bylo všechno úplně jinak. Takže já prostě těmhle lidem nevěřím. A znovu říkám, podívejte se, jak hlasovali němečtí europoslanci CDU-CSU tuto středu odpoledne mezi 12. a 1. hodinou o deklaraci ke Slovensku, kde je jasná vlastně revize nebo výzva k revizi Benešových dekretů. Takže to, že tady teď něco předvádí v Brně, aby náhodou jako mohl říct, no teď my jsme vlastně hodní, ne. Tohle je provokace, je cílená, je koordinovaná napříč Evropou, když se podíváme, co se děje v Maďarsku, na Slovensku a v dalších státech. A já si myslím, že bychom se jako Češi neměli líbit to, že vůbec někdo otvírá tuto historickou otázku.
15: A my jsme v šengenském prostoru, Němci tady už přes 20 let můžou bez problému kupovat majetky a tak dále. Opravdu za vás hrozí, že se bude revidovat i Benešovy dekrety a budou chtít zpátky ty majetky?
14: Znovu opakuju, teď k tomu vyzval Evropský parlament tuto středu. Jako tak, co je víc? Nejvyšší volený orgán Evropské unie odhlasovala rezoluci, ve které tohle je zcela jasně deklarováno. Nový maďarský premiér říká, že Benešovy dekrety bude chtít revidovat. Prostě tady ta evidentní snaha, že vlastně pamětníci vymírají, historie se zapomíná a že teď bychom si to mohli vzít zpátky, já jsem o tom přesvědčena. To je koordinovaná, dlouhodobá, cílená snaha, která jen vyvrcholila tady Brnem. Ale ty kroky postupné, vlastně ta relativizace těch zločinů, ta relativizace Benešových dekretů, tak to se tady koná posledních 10 let.
16: Děkuji. Dobrý den, Hanka Šová z Mladé fronty dnes. Omlouvám se, přišla jsem trošku později, zazněla tady kritika na to, že jste v tričkách, které na sobě mají, stačilo, že někteří nechtějí, aby to bylo spojováno s jakoukoliv politickou stranou. Jak na to zareagujete?
14: Na těch tričkách je sudetská provokace stačilo. Jestli s tímhle někdo nesouhlasí, tak já už nevím.
16: Děkuji.
15: Můžu ještě, pardon, jenom dodatek, do jaké míry jste se podíleli na té organizaci tady té akce?
14: My to koordinujeme s Martinem Žíhou, který je krajským zastupitelem za hnutí nebo za koalici Stačilo tady. ale samozřejmě Martin to koordinuje napříč všemi. Říkám, to je tady jako brněnská akce, tady nikdo z Prahy nezasahuje, oni se to fakt tady naorganizovali, ale znovu opakuju, byla bych ráda, kdyby to zaznělo. To není akce tohoto května. To je akce, která se tady odehrává 10 let, kdy oni velmi často se vyjadřovali k těm pochodům a podobně.
15: Díky.
16: Děkujeme.
2: Já se tomu tady přihlásím, já si zatím stojím.
15: Já už nemám. Přihlašte se.
17: Máte ještě něco na druhé straně? Tak. Jo, to jste vy, ten sabat, Black Sabbath, no tak to je jasný, jo. To je Black Sabbath, černá mše, to jste vy, no. Black Sabbath, no.
15: Dobrý, díky.
2: Jo, provokatéři.

0: Dalej ty smrde!
1: To je ty nacisto! Nacisto!
2: To je tady zrazce!
0: S tebou jsem mluvil jako první, tak budu i mluvit jako poslední.
3: To je dobře.
0: Takže tak. Jaký jsou dojmy tvoje?
3: No, jsou to velké dojmy a jsem ráda, že jsem poznala pana Pšeňáka konečně, který nám udělal ostudu. Chtěla jsem si s ním pohovořit, on přede mnou utekl, takže tak. Nechtěl diskutovat.
0: Takže další akce ve 2 hodiny.
3: Ve 2 hodiny by měla být na Svoboďáku. Na Svoboďáku by měla být, takže ve 2 hodiny na náměstí Svobody. Měli bychom tam být. Držte se, snažíme se.

0: Přátelé, nebudete tomu věřit, ale je tady s náma Robin Čumpelík. Ahoj, Robine.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, já tě takhle v rychlosti vyspovídám k tomu, co se bude dít vlastně tenhle víkend, což máme už od čtvrtka, čtvrtek, pátek, sobota, neděle v Brně, protože jsou v tom trošku pořád ještě jako nějaký nepřesnosti a tak dál a ty máš konečně přesný soupis těch akcí, jak to půjde časově za sebou. A taky nám, když tak řekni, jak vy budete Inovace republiky pokrývat mediálně vlastně tenhle ten víkend, tuhletu akci roku, řekněme.
1: Petře, moc děkuju hlavně za tu kooperaci, za tu spolupráci. Myslím si, že je plno důležitých témat, které ukazují, že vlastně bychom měli spojovat a spolupracovat třeba i těsně předtím, než se zapla kamera, jak jsme začali domluvat vydání některých knih, že jo, a tak to je důležitý. Myslím si, že dneska už to není o žádných nálepkách, nemělo by být o žádných nálepkách, o žádných politických institucích, protože ještě než se dostaneme k tomu programu, já vidím to největší selhání ne v nějakým nenávisti vůči Němcům nebo tak, ale jako já za sebe mám ten názor, že největší nepřítel je vlastně ten, v uvozovkách nepřítel je ten vnitřní, a to je prostě selhání našich politiků a jejich dlouhodobé selhávání. Jo? A tam by měla mířit dle mého názoru veškerá ta kritika, jo, a veškerý ty protesty. Takže když vidím některá třeba jména, tak mám pocit, že by se měli protestovat zejména sami proti sobě. A to se dávám do toho balíku i sám sebe, jo, protože plno lidí jsme tady nechali ty věci jako dojít do velmi extrémní situace. A to je vlastně, že ty Němci, tady ukážu konkrétně jednu knihu, ono už to tady bylo vidět ve vysílání, ale Ben Posselt jednoznačně nadále prosazuje zájmy federalizace Evropy. A ty zájmy federalizace Evropy jsou sudetoněmeckým landsmanšaftem definovány už v roce 1949 v jejich zakládajících listině od jejich zakládajících členů, což byly vysoce postavení nacisté, to tady můžeme ještě probrat. A tam vidím tu obrovskou, vlastně jako ten obrovský problém a i ten důvod, že bychom měli mnohem více být v kontaktu, vyměňovat si materiály, vytvořit takovou jako nový ČTK, vytvořit vlastně jako novou databázi informací. Dneska totiž už, já řeknu něco, co je možná tvrdý. Dneska už nejde o nějaké předvádění se na kameru nebo nějaké rozhovory. Dneska ty věci se stávají vlastně spíš jako důkazními materiály pro budoucnost. Že některé věci zazněly, napsaly se, dopisy ministrům s potvrzením, že byly předány, a takhle to vidím. Jo, takže je to spíš taková mediálně investigativní, ale právní práce. A myslím, a za to chci fakt poděkovat, za to, že vlastně je to přání diváků, že jsme začali více takhle spolupracovat, moc jsem za to rád. Co se týká těch protestů, já nic jakoby neorganizuju po té faktické rovině, ale dlouhodobě se snažím dávat do veřejného prostoru v podstatě všechny aktivity, které se tváří apoliticky nebo jsou apolitické. Takže je tady zejména to sdružení, které se říká Obrana národa, což já vítám, protože v obraně dvě, ano. A to jsem právě chtěl dodat, protože Obrana národa, málo kdo z Čechoslováků, že ten příběh zná. A možná to spojím trošku bulvárně, protože Obrana národa, tak se mi vybaví příběh Tří králů, Antropoid a tak dále. A ty sudetský Němci se tady potkávají přesně v těch dnech toho atentátu na říšského protektora. Dobrý, náhoda. Ale pak mi někdo pošle, že 22.5. Frank, jo, a tak dále. Prostě těch náhod je moc. A přinejmenším je to obrovská ostuda, že se to tady děje v takovýhle velikosti a že to česká vláda vlastně dopustila. Protože tady máme ve vládě vlastence, jo, ty mávají každou chvíli nějakou vlajkou, ať je to premiér, ten měl na billboardech všude českou vlajku, ať je to jeden z těch hlavních koaličních partnerů. Pak jsou tam různý takový slepence, vlastenecký si říkají. Jo. A ty začali, a jsem za to rád, ale začali vystupovat úplně na poslední chvíli. A teď to řeknu pod tlakem, s velkou pravděpodobností tvých diváků, diváků Inovace republiky, diváků dalších platform. Obávám se, že se to nedá zaškatulkovat, že tam bude plno voličů, motoristí a komunistí a támhlety. Nedá se to zaškatulkovat, nedá. Voliči ANA, voliči támhletěch. A je to tím pádem obrovský problém. Kdybych měl jít z kůži na trh a říct jako, hele, kolik je to zhruba lidí, tak řeknu, no je to tak 60, 62, 65% obyvatel téhle země, je proti tomu sudetskému sjezdu. Takže se z toho stává obrovský politický téma, se kterým oni si teď nevědí rady. To je vidět. Protože velmi rychle mění, jako Babiš se tolikrát znemožnil, ale teď se znemožňuje úplně, protože řekne, je to regionálně, co je, to mě nezajímá, je to tohle, to mě nezajímá, není to na centrální úrovni, to mě nezajímá. A teďka před 48 hodinama, já nevím, jak to bylo fakticky, ale média říkají, volal do Německa a prosil je, jako on žebra, český premiér žebrá u Němců, aby sem nejezdili. A teďka fakta jsou takový, vezmeme prachy z Německa, zaplatíme akci na cizím území, je to silně politická akce, ty Němci se toho zúčastní, Češi dělají, ne, to je jejich, jako jo. No takže, hele, je to jeden velký trapas. A kdyby nebylo vás, aktivních lidí, svobodných lidí, aktivních občanů, tak neexistuje, jsem v to přesvědčený, neexistuje ani ta PR proklamace. A fakticky, když se na to podíváš, nevím, jaký je tvůj názor, to bych ti rád dal otázku, jestli si to vůbec můžu dovolit, že vlastně ty politici, ministr zahraničí věci neudělal nic, premiér neudělal nic, až teďka škemrá u Němců, nejezděte, to nejde, že zrušit asi takhle, jako to je blbý. No a prezident o tom ani nepomluví. Ale jaký je tvůj názor? Než se dostaneme k tomu programu, to by mě moc zajímalo, jako tvůj názor na tu situaci. No.
0: Já si myslím, že jedna pozitivní věc, co se vlastně týče nás jako alternativy, je, že jsme dokázali udělat z něčeho, co mělo potichu proběhnout, bez pozornosti médií a bez pozornosti lidí, vlastně téma dne. Jo, a je to právě tenhle ten sjezd a to je vlastně naše práce té alternativy jako takový. Jo. A je vidět, že když spojíme síly a určíme téma dne, tak dokážeme dokopat i vládu k nějaký činnosti. Nebo prostě, že se něco děje. Jo? A určitě, kdybychom o tom nemluvili, tak nešťouchali do našich zpřízněných, řekněme, poslanců a tak, tak by se to neprojednávalo ve sněmovně, že jo. A nebylo by to, jako i ten mainstream to pak musel převzít, jo, protože už to bylo moc vidět. A vlastně podobnou situaci já vnímám i co se týče těch větrníků, jo, teďka vlastně to je taky práce o tom, že jako mainstream o tom ani nepíp, všechno jelo v tichosti, že jo. A najednou se to jako vyrojilo díky alternativě a díky tomu, že prostě se odborníci jezdí do vesnic, do míst, kde se to přímo koná. Jo? A tím, jak se to zmedializovalo, zveřejnilo, odevřelo se to ven a jdou ven ty informace, které už na západě jsou prokázané, že jo? Jak to škodí atd. Tak opět oni museli zase zaujmout jinou taktiku a začít jakoby tu situaci řešit. Takže po dlouhé době je tady konstelace taková, že vlastně alternativa může pomoct měnit věci k lepšímu. To si myslím, že možná je to spíš přání než fakt, ale myslím si, že jsme na dobré cestě v tomhle.
1: Tohle je velmi důležitý, co říkáš, protože vlastně to byla i moje filozofie, když jsem zakládal Inovaci republiky. A já vlastně řeknu něco, co jsem jako málo kdy, už jsem to řekl veřejně, ale málo kdy o tom mluvím, že když jsem si zažíval celý to krizový období za covidu a to z pozice jednoho z hlavních lidí pro komunikaci premiéra a vicepremiéra, protože já jsem byl v přímém kontaktu s dnešním premiérem, který mu takzvaný vlajkonoši alternativní lezou po zádech a lezou kamkoliv, aby se dostali s ním do spolupráce, tak v té pozici já jsem byl a politický, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. No a tehdy, když jsem si to prožil, zejména ten rok 2020, když to celý začalo, tak jsem říkal, tak tohle teda, to nejde přikryt. Tohle prostě nejde přikryt. A tehdy jsem mluvil ve své rodině a mezi svými přáteli, mluvil jsem o válce. A mluvil jsem taky o válce, velký válce. A nebyla Ukrajina. Byla Ukrajina, ale ne rozšířená, jo? Aby mě někdo nebral za slovo. Nebylo to ten mainstreamový téma a argument ke zbrojení celé Evropy a světa a tak dále. Zjednodušeně řečeno. A když začala Ukrajina, tak třeba rodinní příslušníci mi dali za pravdu. Ale měl si pravdu. Já jsem říkal, no to není o tom, že jsem měl pravdu. To není ta krizová situace, do které se svět řítí. To není ono. a ty přeháníš. A zase jsem byl ve stejné roli, jak ten rok předtím. Jo? No a proč to říkám? To je, Petře, pro mě ten důvod, proč jsem založil IR. Ne jako médium, ne jako ambice politické. Vůbec nemám chuť dělat politiku tady. Ale jako prostředek pro probuzení lidí, že právě jejich svoboda, jejich aktivita a spolupráce můžou způsobovat de facto kolikrát až zázraky. Záchrana Škroupova domu, zastavení prodeje Štířína. A snažím se to ukázat na svým jakoby přístupu, že to jde. A dávám ti absolutně za pravdu, že kdyby nebyl Miroslav Suchopár, vaše dohry, protože jsme se dávna jako neznali vůbec, že jo? A nespustili jste tady spontánně tu výzvu na noviny, které jsou noviny, tohle klidně můžeme dát pryč, ale jde o to, že jsou to noviny, které se vůbec podařilo nějakým způsobem dotáhnout. Já ti to řeknu lidsky. Já jsem řekl někde na kameru, že to bude 100 000. Vůbec jsem nevěděl, jak to udělám. Vůbec jsem říkal, no tak to bude průse, já nevím, jak to udělám. Víš? Ale podařilo se a není to jenom o financích, to chci zdůraznit, protože do toho lidi dávají obrovské množství práce a hlavně podkladů. Najednou se otevírají rodinné archivy, zapomenuté knihy a tak dále. To znamená, i kdyby to dopadlo všechno super špatně, což si nepřeju, tak se tady tak necháváme stopy, které jsou nesmazatelné. Protože tohle musíte poslat, tohle jsme poslali do poslanecké sněmovny, do oficiálních, jak se to jmenuje, knihoven, kdy to musíte podle zákonu Ministerstva kultury poslat do všech knihoven. To znamená jinými slovy, když to řeknu jednou větou, všechny emoce a informace, tak nějak smeje čas. Ale co je psáno, to je dáno. Znáš to sám, vydáváte knihy.
0: Přesně tak, jako já si myslím, že zrovna na tomhle tom příkladu, který se teďka jmenoval, vlastně se ukázalo, že když lidi ze zdola prostě se semknou a začnou něco tvořit, jo, tak v podstatě jako velmi těžce se to z vrchu zastavuje. Jo. A já myslím, že to, že se tady objevilo ta obrovská aktivita lidí, a teď je to úplně jedno, z které strany, jestli zleva, zprava, z vrchu, ze spoda, prostě ty lidi se dali dohromady a vytvořili účinný odpor. A hlavně, jak říkáš, prostě dává se nahromadu spousta informací, spousta vědění, který třeba už zavál čas. Jo. A to si myslím, že je strašně důležitý. A ještě jedna věc, co si tam jako všiml jsem si, že ve spoustě jiných případů se ty pro sudecký nebo pro německý ta pátá kolona jako trochu přibrzdila. A koukají se kolem sebe, jo, protože vidějí, že to není jen tak jako taková sranda a že asi teda existuje nějaký účinný odpor. Jo, protože samozřejmě plány jsou daný, že jo. Víme, že příští rok by rádi v Liberci, víme o tom, že už nějaká pátá kolona v České Lípě by ráda postavila pomník padlým na východní frontě nacistům, jo. Takovýhle šílený věci v České Lípě, jako to opravdu jako žasnu. A teď najednou se budí ten odpor, ty lidi začínají jako procitat a to si myslím, že je vlastně dneska jediná zbraň, kterou máme, že se prostě spojíme na jakýkoliv bázi a začneme ty elity, ty naše politiky, ty naše vůdce, ale i ty zastupitele v těch městech a tak, začneme je konfrontovat s tím.
1: Kontrolovat, konfrontovat. A slušně, ale důrazně, že jo?
0: Přesně tak. A to je asi podle mě teďka momentálně jediné, co s tím můžeme dělat. A samozřejmě ukázat jasně protesty, protestovat, že jo, nejenom v Brně, ale potom prostě, když bylo nějaký další takovýhle akce, tak samozřejmě prostě nenechat se utahat. A oni s tím budou muset nějak pracovat.
1: Jak vidíš to, že... Nebo promiň, my jsme říkali, že takhle nějaké otázky nahodí, ale mě by, kdyby teď byla vyplá kamera, tak se tě na to zeptám úplně na stejnou věc. Jo. A to je, že se mi samotnému nechtělo věřit, že když prezident, a za tomu patří velké poděkování, že promluvil o té federalizaci, rozumíš? A já jsem si říkal, tyjo, to není náhoda, jak to celý je. A pak stačilo v podstatě jenom pár krůčků. Nemusel člověk ani investigovat, nemusel nic, že našel sudetoněmecký Landsmannschaft, 49 stanovy federalizace. Tady federalizace. Vynechám všechny ty historické zkušenosti. No a pak si přečteš tohle A to, jaký je tvůj pohled na to, že o co jako tady jde podle mě to setkání, protože to je teďka jako jenom symbol, to je setkání z těch sudet, o co podle tebe, jak ty to čteš celý?
0: Já si myslím, není to jenom, není to z mojí hlavy, protože třeba Míša Svatoš, ale i Jaroš Nikely a další, který se měl tu čest mít na tom kanále, a i Mirek samozřejmě a všichni, Pepa Skála a to. Tak vlastně, když to sčítáš ty, tu mozaiku, a tak na mě to působí tím stylem, že podle mýho názoru Benešových dekretů nebo se může zbavit jedině tak, že sama Česká republika, sami občané České republiky řeknou, my už to nechceme.
1: Je to přežitek.
0: Je to přežitek, pojďme to zrušit. Jo? Oni, Němci vlastně a...
1: K tomu vytvoří veřejné mínění, aby to tak dopadlo, ano.
0: Jo?
1: No, souhlasím s tebou, no.
0: A o to tady jde v tom Brně, jo? Vem si, že spousta těch akcí, velká část je tam věnovaná mládeži, že jo? Aby vyrostla nová generace, která už řekne, no, jako tady nějaký zastaralý a tenkrát a tohle. No a pak se budou dít věci. Posiltová pravá ruka taky se nechala slyšet teďka nedávno nějakým článku, že bychom se měli vrátit k právnímu stavu nebo k právu Rakouska a Uherska, že tam by to bylo úplně jako nejlepší a právě ta federalizace. No a tím pádem vlastně Benešovy dekrety v tu dobu ještě neexistovaly, takže se vracíme před Benešovy dekrety. Jo? A vlastně celý je to, jako co si budeme, pokud nějaký tady z Landsmannschaftu vypráví, že jak je možný, že v Evropské unii jsou země, kde platí ještě Benešovy dekrety. Jo. Co si to jako ty země dovolujou? To je prostě úplně, to jsou nehoráznosti, jako co se děje. A nejhorší na tom je, že jako z české strany vlastně nepřichází nic. Jo, kdyby Babiš byl co k čemu, tak řekne, OK, tak vy nám tady teďka odevíráte otázku Benešových dekretů, zkoušíte prostě tady nějaký revanš.
1: Přes pojďme Maďarsko se podívat, ještě, že jo?
0: A ještě přes Maďarsko. Tak se pojďme podívat na ty reparace. Kolik, že nám to dlužíte? Přesně. Kolik tun zlata? Jo? Kolik jste nám tady zavraždili, zničili a tak dál? Jak dlouho, kdy nám to hodláte zaplatit? Jo? Zítra nebo 14 dní potřebujete? Jo, nebo kolik si tady, tak si vezmeme Škodovku, vezmeme si Kauflandy, vezmeme si Lidly, budeme to nějak řešit. Tohle by měl udělat premiér.
1: Ano, přesně tak. No,
0: na stejnou, prostě na tu misku váh postavit něco, aby ty Němci rychle stáhli ocasy a ono by se pak stalo velice rychle, no my jsme to přehodnotili, ten systém nebude. A sami Němci by řekli, hele, necháme, jo. Ale tohle to se neděje, prostě tady bohužel jsme jako v tom, v té podřízenosti.
1: Tyjo, to jsem rád, že jsi tohle zmínil, protože to vidím stejně a mám pocit, že právě po tom roce 89 se jedna věc nepovedla a to je to, že jsme odevzdali všechno, co se dá, co se nepodařilo zničit nacistům, co se samozřejmě komunistům, ty, ať máme jakýkoliv názor na to, z jakýhokoliv spektra, tak se tady něco aspoň stavilo. A dneska vidíme, že strategická infrastruktura pryč, všechny ty věci, a už se jde dál, už se jde i do památek a takovýhle věcí. Jo. To je za hranou jako vůbec myslitelného. Ale já bych možná, Jirku, nechci tady, beru to jako tahák. Jo. Mm-hmm. Ty jsi mluvil třeba, a nejsme domluveni na žádný otázkách, sotva se zapla kamera, o čem se vůbec budem bavit. Ale tady jsme dali na titulní stranu, co říká Jan Masaryk. Jo. Tak Jan Masaryk ve hovory s Janem Masarykem je kniha, kterou teda vydal Dinsbír. A vydal ji podle mě rád, protože i pro něj to byl tahák. A to se zase o Dinsbírovi může myslet všechno možný. Vysty, reparace a tak dále. Ale kniha je záměrně vytlačovaná z mnoha důvodů. A v té knize se píše o Německu, o malých velkých národech a tak dále, o svobodě. A taky je tam citace, dlouhá citace, a řeknu jen kousek z ní. Rakousko-Uhersko to byla pěkná akciová společnost, kde si hlavní akcionář dělal na účet těch malých národů, co chtěl. Za takovouhle federaci pěkně děkuju. A to se řešilo uspořádání po válce. Jo. A on tam píše, mimochodem velmi vizionářsky, proto i vidíme, že se záměrně Jan Masaryk dlouhodobě zdiskreditovává těma popkulturníma filmama, bulvárníma zprávama a tak dále. Když jsem si přečet, dokonce dvakrát jsem si přečet tu knihu, tak jsem nabyl dojmu, že to byl vysoce intelektuální člověk, velmi hloubavě přemýšlel o každém svém politickém kroku. A on tam v jedné kapitole píše, že bychom se měli bavit o federalizaci, ale ve spojení s malejma národama centrální Evropy. A že je velká chyba, že tuto úvahu už nedělal jeho táta. Jo, a to jsou věci, tady je jedno, co si myslíme o tom, o tamtom a tak dále, ale je přesně vidět na téhle knize, že se nikdy v komunismu nehodila. Že se nikdy nehodí i po roce 89. To je úplně vytlačená tahle kniha. A přitom, když si přečtete kapitolu o Německu, tak se až stydím to číst, protože ta kritika Jana Masaryka je velmi drsná. Jo? O Německu. Deutschland, Deutschland, über alles, to vždy v nich hraje nakonec. Jo? A tam jsou citace, proč si to myslí. A říká to velmi intelektuálním způsobem. Přirovnává to k německým dějinám a k tomu dění při válce a po válce. Je z toho cítit, že ta denacifikace neprobíhá, a to je spíš jenom pocit čtenáře. No a končí to, nebudu tady hledat tu větu, ať si každý může dohledat, najít si tu knížku, ale končí to vlastně pochybnosti o tom, kdy znova i on, Masaryk, říká, Jan Masaryk, říká, dávejte pozor na jejich návrat a na jejich jako další kroky. No, takže chtěl jsem to říct na pár takhle příkladech a možná řeknu ještě jednu k té Škodovce. Tady jsme pili z takového kelímku Škodovka, tam bylo napsané, tak se mi to od rána honí v hlavě, koukám takhle za kameru. My jsme tady otiskli jednu věc a to je rozhovor s panem Petrem Hrdličkou. Panu Hrdličkovi je tuším 93 let dnes. Jako malý kluk zažil návštěvu gestapa u nich v Mladé Boleslavi. A jeho tatínek, starý pan Hrdlička, byl pověřen demokratickou vládou tehdejšího Československa za Tomáše Garrigua Masaryka vybudovat automobilku. A automobilka, jak si jistě jako už dovtípíte název, tak se jmenovala Škodovka později. Tu Škodovku si ještě před okleštěním Československa oblížel Adolf Hitler s Goebbelsem. Jsou k tomu fotky, jsou k tomu všechny dokumentace. A tam, co jsme my začali, tak oni navázali. Škodovka bohužel, já vím, že to zní bulvárně a plno lidí to jako ani nebude chtít přijmout toto. Ale Volkswagen jako lidový vůz vytvořen nacisty je v podstatě kompletně převzaný koncept Škodovky. Je to úplně obráceně, než to dneska je. Když se podíváte na rozhovor s panem Hrdličkou a viděl jsem i jeho rodinnou dokumentaci, tak zjistíte, a jenom to zopakuju, že vlastně Němci oblíželi Škoda auto ještě před okleštěním Československa a že novodobý automobilový průmysl po vzoru amerického koncernu Ford a dalších, nevím, tam byla hlavně Ford, tak to byla československá vize o velký automobilce v Evropě. Jo? Josef Sousedík, jeho hybridní elektromobil, Josef Sousedík měl před 100 lety funkční hybridní elektromobil s dojezdem 100 km. Sem přišli nacisti a nechápali, co to je za auto, protože to v životě neviděli, že jo? Jo? A to bylo toto český Švýcarsko. My jsme byli totální exploze a nebylo to idealistický, jo, výměna vlád, korupce, taky všechny tyhle. Ale co se týká technologie a vůbec demokratických struktur, kampeliček, družstevnictví, technologií, baťovství, baťa, jak je to všechno špatně komunikované do dneška a tak dále. A Škoda auto. No a Škoda auto se tak zalíbilo Hitlerovi, že z toho udělal koncept svých volebních slibů, že auto do každé rodiny a tak dále, tím většina české rodiny teď jezdí. Takže rozhovor s panem Hrdličkou tohle potvrzuje a jde mnohem do hloubš. Ale já chci poukázat na jinou věc, proč jsem to vytáhl, a to je covidové období. V covidovém období totiž nešlo jenom o nátlak na veřejný prostor a na mezilidský vztahy a že nám někdo bude diktovat, který léky si mám brát a jaký názor je správný, jaký není. To je obrovská jizva, která rozevírá ty nůžky i k mnoha dalším tématům. Ale to, co se dělo na pozadí, že ten covid přikryl obrovskou korupci mnoha věcí, včetně toho, že Škoda auto s velkou pravděpodobností začala vyvážet a porušovat privatizační smlouvu. Toto neříká Robin Čumpelík. Toto v covidovém období upozornil, a to souvisí s tím sudoto-německým Landsmannschaftem, protože nikdy to není tak jednoduchý, jak to vypadá, pan Pithart. Pan Pithart má taky svědomí. A pan Pithart řekl v dopise, otevřeném dopise vládě, že je s velkou pravděpodobností porušovaná privatizační smlouva, která spadá pod nějaké utajení. Ona asi dohledatelná je, jo? Protože tehdy to, já jsem se pak pídil, potom hodně jsem se pídil, zatím to nechávám, teď to říkám poprvé veřejně. Ale když někdo půjde, myslím, že do Lidových novin, který nechali zkrachovat, tak v těch starých Lidových novinách z 90. ta privatizační smlouva údajně byla očištěna. Ale už jsem si nedal tu práci to dohledávat. Pan Pithart v covidu v roce 2020 napsal otevřený dopis, velmi přísný, našemu premiérovi. Nebyl to nikdo jiný než ten staronový premiér, který se jmenuje Andrej Babiš, aby se podíval na to, co Němci dělají a případně je tvrdě upozornil na to, že tohle ne. Proběhlo to bez jakékoliv kritiky a ta, nejsem právník, nejsem tady soudce, nejsem tady odborník na automobilový průmysl a nejsem politik. Ale když jsem si ten dopis Pitharta přečet a pak jsem s panem Pithartem o tom telefonicky hovořil dlouho, tak jsem nabyl dojmu, že to, co pan Pithart říká, je pravda a že to je velmi vážná věc. A já to dávám jako jeden z mnoha příkladů. Z mnoha příkladů, že se tady dějí bez občanů České republiky úplně jiné věci. Česká televize a všechny tyhle ty bulvární pořady typu 168 hodin a tak dále, to je jenom bulvár. A občas nějaká politická kauza, která má někoho zdiskreditovat ve prospěch jiných politických bodů, ale jinak nic. No takže bych to možná zakončil, ten vztah tady toho jako Škodovka tak, kdybych přečet tenhle citát, zase jako tahák, pan prezident Petr Pavel a jeho vztah k sudetoněmeckému landsmanšaftu. Tak to každý víte a on to říká a posvětil to a je dobře, že to udělal, protože je vidět jeho jako zrada obrovská a všichni si to budeme pamatovat. Petr Pavel nerozlišuje český odboj a trýznitele hitlerovského Německa. Pro něj je český odboj srovnatelný s SSáky. Pro něj je český odboj, všechny odboje, srovnatelný s SSáky. Když hovoří o odpovědnosti, kdy přijme odpovědnost on za své členství a toho, v čeho se účastnil, s cílem ničit západní demokracii. No já myslím, že poslední žijící pamětník z rodiny československého odboje, to znamená syn generála Mašína, tak to vystihl velmi dobře. Jo? A v tom to je všechno. Vlastně jinými slovy, já jsem strávil 3 dny mezi 4 očima s Josefem Mašínem. Bavili jsme se o věcech, které jsou neodvysílatelné. Já je klidně odvysílám, jsou nahrané. Ale on říká, víš co, my jsme bojovali, jako malí kluci bojovali s tátou, že? Věděli, co táta dělá. A on říká, ale to, co Němci chtěli dosáhnout, tak oni dosáhli. A proto jsem se nikdy po roce 89 nevrátil. Říká člověk, který s Václavem Havlem chodil do školy, Josef Mašín, který chodil s Václavem Havlem do školy, a když Havel chodil jako svazáček a to, no tak Mašín zase už prostě organizoval to, že chce svobodnou, sebevědomou zemi. Že? No nic, no. Tak nakonec teda ještě řeknu poslední věc, protože o tom se vůbec neví. A když jsem za Josefem Mašínem letěl, tak jsem netušil, že oni společně s dalšími krajany zrealizovali významné technologie v Americe. Čipy a tak. A že rodina Josefa Mašína a jeho přátelé velmi zbohatli. A když jsme se o tom bavili otevřeně, tak mi řekl, no to víš, že jsem tohle chtěl dělat v Čechách. Pro Čechy. Pro českou ekonomiku. Ale když jsem viděl, že to jede furt v těch stejných strukturách od druhé světové války, nechci se vracet.
0: No, tak to je toho spousta, co ještě jako nevíme. A mě třeba jako zaráží, že třeba materiály o vyjednávání česko-německé deklarace jsou tajný. Na 50 let jsou tajný. Jo.
1: Fakt, jo, to ani nevím.
0: To řekl ten diplomat Jindrák, který je vlastně jako první v západním Německu tenkrát. On právě vyprávěl, jakým způsobem, že Havel tam přišel, že jo, nasliboval hory s horákama.
1: To, co mu poradili, no.
0: Jo, že teda Němci budou Pavlovi dědit a že dostanou všechny, jo, občanství a takovéhle věci, restituce a podobně.

0: než vstoupíme do NATO, tak tenhle problém musíme vyřešit. No a tak vlastně vzniklo vyjednávání Česko-Jemenské deklarace, kde bylo nějakých původních 9 nějakých tezí, které začínaly podle slova pana Jindráka, Česká republika musí, Česká republika udělá, Česká republika zajistí, Česká republika atd. A na konci bylo poslední bod, Německo zváží, jakou vhodnou formou se omluví za druhou světovou válku. Jo. Hmm. Krásný. Jo.
1: No, ale to, co je veřejný, tak bych jenom na tebe navázal, že z deklarace, kterou najdete na ministerstvu zahraničních věcí, ale tohle je velmi zásadní, co zmiňuješ, ale v té veřejný je napsaný odstaveček. Obě dvě strany se shodují na tom, že spáchané křivdy náleží minulosti a proto se zaměří na vztah k budoucnosti. Zůstávají si vědomí tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů prioritu dorozumění, vzájemné shodě, přičemž každá strana svým právním řádem řídí se pravým stranem a každá druhá strana a tak dále. Já nemám brýle, takže hůř se mi to čte. Ale co chci říct je, na tohle v roce 97 okamžitě reagoval sudetoněmecký Landsmannschaft. A to je všechno, to je veřejná informace. Okamžitě ji najdete, když to zadáte do Google, že říká, s tímhle nesouhlasíme, chceme Benešovy dekrety pryč a tak. A pan posl ví, že přes ty Benešovy dekrety, co se týká veřejného mínění, nejede vlak. Proto teď řekl v České televizi velmi arrogantně, velmi, jako takhle, já to řeknu jinak. Já vynechám trochu emoce a řeknu smíření a hlavní slogan toho všeho, co on dělá, znamená to, že se vyjadřuje Benešovy dekrety s tím mě neotravujte. Jo? Nebo tyhle český politici by vůbec neměli být politici. Nebo já ne, jak to přesně řekl, tu formulaci, ale význam byl stejný. Nebo řekne, jeho smíření znamená, no i kdybyste nás tam nechtěli, stejně tam budeme. Stejně to uděláme. A tohle je smíření, jo. Ale my po vás nechceme smíření. My po vás chceme pokání. A to je velký rozdíl. A to Němci nikdy neudělali, protože furt jenom v těch stejných, bohužel, nechci být bulvárný, ale v nacistických plánech. On tam píše, tak jako napsali jeho zakladatelé, že jediná cesta k návratu je přes federalizaci Evropy. A to říkají celou dobu. To říkali vlastně za války, hned po válce a teď. No.
0: Hele, všechno k tomu směřuje, jako, že směřuje tomu i celá ta Evropská unie, že jo, a podobně. Tam ty nacistické kořeny jsou známý, že jo, ale každopádně je jenom o tom, kolik se toho jako my necháme líbit, jo, prostě oni na jednu stranu můžou vymýšlet, tlačit a tak dál, to prostě jim těžko kdo zakáže. Ale my máme být ty, kteří mají být tou hrází proti těmhle tomu revanšismu. A připomínám taky třeba jedna věc, mírovou roli reparací jako takových, jo? Protože útočná válka, kor takováhle, by se neměla té zemi vyplácet. Že? Jako od toho to jsou ty reparace, prostě ta země, to má být, a kor dneska, když tady ještě německý kancléř jako hodlá útočit na Osten a podobně, tak ať ne, dobře, zaplaťte nejdřív dluhy za druhou světovou válku a pak rozpoutávejte třetí.
1: Ano.
0: Jo? Ale prostě tohle se tady neděje. A bohužel jako to, ten mírový hlas je dost velice slabý, no, v současné době.
1: Jenom jak říkáš, ještě to, že nacisté neproběhla denacifikace, ty kořeny Evropské unie, ještě bych šel opatrovejš. Aspoň o jedno patro, nechci jít úplně do velkých výšin. Ale díky, a je to vlastně to, co tady cituju z novin, není o mně, je to spíš poděkování jako lidem, kteří tyhle podklady poslali. A jsou to velmi precizní podklady. My jsme toho museli načíst, že s Miroslavem spousta a tak. A existuje dokument BBC, západní dokument, jo, který popisuje bankovní systém a Německo. Hitlerovo Německo. Ale zejména Německo. Výmarská republika, jako když si přečtete, co to bylo, tak vlastně zjistíte, že v tom zhruba tak se teď pohybujeme, že to se velmi, velmi opakuje ještě víc než ty plány na válku. Pak se podíváte vlastně na ty, že jo, dluhy a tyhle věci, ale zjednoduším to. A jak ty dluhy zaplatíme? No tak se našla otázka

0: antisemitismus a Žid se stal, to je jako těžký, jo, účetní jednotkou. To znamená, to je bohatá komunita a my, když jí sebereme ty majetky, tak naplníme americké banky a evropské banky. A není to tak jednoduchý, že řekneme Rockefeller. No není to tak jednoduchý. Je v tom prostě mnohem víc rodin. Britský, Vatikán, americká administrativa, část její, neříkám, že všichni, jo, protože to neplatí, toto neplatí ani pro Rusy, ani pro Američany, ani pro, že by všichni ve všem jeli. To takhle není. Ale bylo tam velký pole vlivných lidí, kteří instruovali to všechno. A pak tam bylo pár men, kteří jsou přesně precizně popsaný jejich jako životopisy, kteří to vykonávali, kteří byli těmi konstruktéry. A ten dokument končí ne Evropskou unii, končí právě tím, co je nad, jako nad tím, a to je tok peněz. Takže tyhle ty bývalí spolupracovníci nacistů založili ty nové banky. Ty moderní banky dneška. No takže, jestli by tady někdo měl protestovat, tak to nejsme my, ale židovská obec a všichni ty nevinní, se kterýma se zahrálo to kasíno, ty by měli teď protestovat. Protože já myslím si, že to je úkol, řeknu takovou prosbu, vlastně takový, jako to bych si přál. Já bych si přál, aby Češi, Slováci, i ty Poláci nějak, aby vlastně jsme teďka vyhřezli fakta, čistě fakta, jenom na té nejnižší rovině men a toku peněz, kde 80 let zpátky to není tolik jít do té inventury. A říct, hele, takhle to tehdy bylo. Zatím byly tyhle korporace. Tyhle korporace teďka mají vliv na to, že Evropa zbrojí. A Němci mají plán na zbrojení a to. A to už tady, a tohle je vlastně asi náš největší, nebo já nevím, jak to vidíš ty, ale tohle by měl být největší úkol, to celý otevřít tuhle inventuru teď. K těm korporacím.
1: Já jsem absolutně za, právě myslím si, že i to propojit s Polskem je vlastně pro nás životně důležitý, protože když padne Česká republika nebo Československo, prostě, jo, protože Maďaři útočí, že jo, na ty Benešovy dekrety, na ty Slováky, tak Polsko je na řadě. To by si měli Poláci bratři uvědomit. A tohle je téma, přece na kterém bychom se měli jako shodnout, jako ty, kteří opravdu trpěli za ty války, že jo, tady prostě i to, že jo, Polsko převálcovali Němci úplně strašně. A ty zvěrstva, které se tam děly. Takže tady máme stejný zájem, si myslím. Jo. A bohužel žerty stranou, prostě musí se tomu udělat jako přítrž. Třeba v otázce reparací jsou Poláci dál, že jo, tu veřejně si dovolili říct, jo. Ale tady právě v tomhle tom třeba, jak říkáš, jakoby dokazování a dokládání těch faktů, tam by nám mohli hodně pomoci.
0: Dobře, dneska nejsme o moc dál, když se podíváš vlastně, že mi tady hypnotizuje, já jsem to přines jako dárek, ale nejde o to ani ukazovat do vysílání, ale hypnotizuje mě ten název, že jak to leží před tebou. Prostě ta Ursula von der Leyen za celou Evropu jedná s Pfizerem. Víš, jako frajerí jako zažaluje. A co? Nic. Jako tady vidíš, že celá česká vláda je napojená na korporace. To všichni vědí. Ale i ta Fialová, i ta Babišová. A to jsou ty skuteční vlastně vládci těch jako sociologických dat, se kterýma pracují směrem k designování politických kampaní a tak dále a tak dále. To nechám stranou. Ale tam bychom měli mířit naši kritiku a zejména teda i jako vize, co je potřeba změnit. Protože tohle vede do pekel. Tohle opravdu vede do pekel. A to už ta historie ukazuje. Kdy se jenom přes peníze řídí osudy vlastně lidí. Jo. A no, takže tak, no. Nechci do nějakých detailů. Člověk je toho samozřejmě plný, protože teď je to první den vytištěný. Prošli jsme obrovské množství podkladů. Člověk neví, co tam dá dřív, že jo. Všechno se tam nevejde. Jenom za tu dobu, co jsi tady i ty teďka zmínil některé souvislosti. Možná bych přidal ještě jednu provokaci. Jo. Za prvý existuje rodinný archiv, kdy jeden z hrdinů odboje jednal s K.H. Frankem a zachránil jako velké množství lidí. Tenhle člověk, který má ten rodinný archiv, se stal dokonce svědkem událostí v roce 89. Byl opravdu velmi blízkým. Takže to je zase to celé tak jako... Nechávám to ve vzduchu, ale je to velmi důležité téma. No a pak bych řekl ještě jednu provokaci, protože sudetští Němci se ohání se synem Vincentem, v pohodě, dobře, hezký příběh, důležitý. Ale co se týká sudeťáků a hlavně našeho národa, tak my tady máme českého syra Vincenta, ten se jmenuje Přemysl Pitr. A tenhle člověk se nebál postavit nacistům, zachraňoval židovské děti, české rodiny, židovské rodiny ve velkém. A když potom převlečený československý nacisté začali páchat tady jejich prostě hříchy na, ně, jako na Němcích, zvěrstva a tak dále, tak on bral malý děti, německý, asi zřejmě i vašich sudeťáků, a zachraňoval. Takže kdyby sudetský landsmanšaft udělal pokání, šel do denacifikace, šel do, opravdu si prozkoumal vlastní duši, změnil si název, tak by to ani po nich nechcem, protože by se jenom přebarvil, ale co tím chci říct, oni by velmi rychle našli tyhle příběhy a tu kytku by pokládali u hrobu Přemysla Pitra, který zachránil nespočet německých dětí před zabitím. Ale tohle neudělají. Oni jdou cestou manipulace, cestou vlastně skrytých zájmů a pokračují dneska možná už vlastně otevřenou snahou o federalizaci Evropy, že? Co měli ve svých stanovách od nacistů německých.
1: Máte spoustu důvodů strávit tenhle víkend v Brně. A já bych tě jenom poprosil, jestli bys nám ještě v kostce řekl, kde, kdy, v kolik jsou, který akce.
0: Budu tady citovat, je jich hrozně moc, není tady všechno, ten program je tady vytištěný. Budem rádi, když pomůžete s distribucí novin, protože je toho 40 000 kusů, tak ať se to dostane na dobrý místa, myslím, k vašim sousedům, do práce, do škol. Jsou tam jenom fakta, jo? Jenom faktografie, spousta odkazů i vzdělání a tak dále. Takže na telefonním čísle najdete možnost si objednat ty noviny, rozdistribuovat, nebo si to vyzvednout v Praze a Brně. To je jakoby z toho důvodu, že tam je i ten program. A ten program začíná v pátek, pozdrav sudetským nebo prostě německým turistům v České republice, jsem si tam dovolil takhle napsat, sudeto německému landsmanšaftu, a to je vlastně 21. od 17 hodin už, aha, dobře, to je nějaký příjezd na nádraží, nevím, jestli náhodou nezmění program, to jako nikdo z nás nemůže zaručit, ale je to vlastně příjezd na hlavní nádraží v Brně. Potom, to znamená, potom pátek 22.5. no pasarán, to znamená neprojdou, neboli němá barikáda, nenásilný happening, zdůrazňujeme vždycky, všechno je nenásilný, bez jakýkoliv slovních útolků, bez jakýkoliv násilí, a to je v 9 hodin velmi důležitá akce 22.5. Potom ten stejný den protestní hudba a tanec, vemte sebou píšťalky, hrnečky, řechtačky, kastroly, cokoliv, na co se dá hrát, Moravský náměstí zhruba od 12 hodin, a potom tam začínají vlastně Němci, jo, s těma Čechama, takže tam by bylo dobrý v podstatě, no, je to happening, jo, ale něco si zahrát, jako k... Oni tam budou jíst za naše a za německé peníze, tak prostě jim připomenout souvislosti a že nechceme federalizaci. To říkám já za sebe, ten důvod. 22.5. to pokračuje od 14 hodin, protestní hudba a tanec. A pak další den, sobota, to je pochod Pohořelic směr Letce, to začíná od 9 hodin, to je spontánní, to je na každým, nic jako není úplně nějak organizováno, ale důležité o tom vědět. Plno lidí se tam chystá, nějaké informace máme, ale je to na lidech. Pokojně, nenásilně si připomenou některé historické souvislosti. 23.5. pozdrav předkům a zakladatelům sudetoněmeckého landsmanšaftu, to je ulice Křižíkova v Brně od 17 hodin. No a samozřejmě spousta dalších akcí, tak chci zdůraznit, nechci se nikoho dotknout a tak, prostě to, co jsme stihli, to, co jsme zvládli tam dát, objevují se další aktivity, takže samozřejmě můžete ji napsat, nebo se to nějak zveřejní ve videích, ve vysílání, v živém vysílání. Ale pak jsme teda u neděle, a to je z mého pohledu, a prosím vás, berte to jako zdůraznit, čistě subjektivní názor, ale podle mě nejdůležitější je neděle, ve 13 hodin, to je asi podle mě nejdůležitější moment ze všech těch protestů, celonárodní setkání, organizujete to Obrana 2.0, setkání a pochod, zpěv, zpěv Kdož jsou boží bojovníci, ale třeba i jiná písnička, třeba Haschlerová písnička, který předělal tu naši písničku proti Němcům, to se skoro nezná ten text. Takže 24. v neděli od 13 hodin ulice Bašty, bývalý Čedok, směrem potom na Dominikánský náměstí. Já myslím, že u Bašty je naproti hlavnímu nádraží, takže od hlavního nádraží potom na Dominikánské náměstí. Takže to je asi nejdůležitější moment dát co nejsilnější signál, velký pochod, co nejvíc lidí, 13 hodin 24.5. To je ten moment.
1: Je to neděle.
0: To je neděle. Potom to pokračuje setkání politiků, řeč politiků a demonstrace na Dominikánském náměstí od 14 hodin a potom v pondělí 25.5. u Kounicových kolejí od 10 hodin pamětní síň, kde mimochodem můžete celoročně navštívit komentovanou prohlídku, všechny ty věci, co tam právě... Já tady nechci zase jako být bulvární, ale chci zdůraznit jednu věc. Já jsem volal dvou historikům, velmi jako mainstreamovým lidem nebo lidem, kteří jsou přijímán většinou společností. A konzultoval jsem s nima Kounicovy koleje. A řekli mi, Petře, následující. Já tlumočím ten telefon. V Kounicových kolejích a ty popravy a tohle nejčastější vykonávali právě sudečtí Němci. Protože uměli dobře česky, nebo znali, orientovali se v českém prostředí, moravským, slezským, znali dobře jazyk a byli vykonovatelem obrovského množství poprav. Německé ženy, protože to bylo in, to bylo velmi in, je to těžké, je to jako kdybyste si pustili seriál dneska, Ordinace v růžovém zahradě a něco u toho dělali. A je to in. Tehdy bylo in ty popravy a ty lidi si na to kupovali vstupenky, háčkovali u toho a tak. To není bulvár, prosím vás, tohle jsem si prodiskutoval velmi precizně s historiky, který o tom napsali knížky a tak dále. Takže Kounicovy koleje, aby jsme si udělali tak trošku osvětu, je možná dobrý tam celý rok 26, 27 a další roky brát vlastně vaše děti, školy. Vy nemusíte chodit na demonstrace, vy tu demonstraci můžete dělat každý týden. Prostě vy, kantoři, který tam můžete vzít děti ze základních škol, středních škol, vysokých škol, navštívit ty Kounicové koleje, ukázat jim jiný místa. Takže v pondělí je potom setkání tam v 10 hodin. Já si myslím, že to je neméně důležité, aby tam lidi byli, protože tam budou český politici a oni jsou schopní vlastně jako spíše poukazovat na ty násilnosti vůči Němcům a tady to se pomalu vytěsňuje a to je velmi smutný. Takže to je celý ten program. Jinými slovy, celý víkend od dnešního dne až vlastně do pondělka 25. Přičemž hlavní protesty od pátku jsou hlavní protesty, to znamená němá barikáda v pátek ráno v 9. A pak to pokračuje celou sobotu až do neděle, do klíčového momentu 13. hodina naproti hlavnímu nádraží. Jo, možnost parkování tábořiště u splavu Cvrčovice u Pohořelic. Tam je kemp, vlastně tábořiště, takže tam bude hodně lidí.
1: To asi hodí, že ví, kde může zaparkovat. Že?
0: Ano, ano. Kde zaparkovat, kde vlastně bude hodně lidí a další informace a ladění, takže tak, no.
1: Tak jo, Robine, hele, děkuju ti moc.
0: Já ti děkuju.
1: Jsme toho probrali docela hodně.
0: Zvu na rozhovor taky.
1: Díky. Tak, ahoj.
0: No, díky moc, mějte se krásně.

0: Vítejte u rozhovoru parlamentních listů. Mé jméno je Radim Padenka, s námi je tu dnes Jindřich Reichl. Dobrý den, pane poslanče.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Zdravím všechny diváky parlamentních listů.
0: Děkuji, že jste opět po čase k nám zavítal. Dnes to bude víceméně monotematické. Sudetoněmecký sraz v Brně, který už v podstatě za pár hodin nebo za pár desítek hodin začíná. Je to velké téma v posledních týdnech, ale mluví se o tom už delší dobu. Já bych začal tím, co poměrně, ne že by to mnohé překvapilo, ale přece jenom to vyvolalo asi oprávněně komentáře z obou stran, a to je udělení záštity prezidentem Petrem Pavlem tomu festivalu Meeting Brno, který hostí právě ten sudeto německý sraz. To znamená, že fakticky tedy zaštítil akci sudeckých Němců. Asi jste taky nebyl překvapen, ne? Ale...
1: No, musím říct, že pro mě to byla zase ukázka takového klasického postupu Petra Pavla. On neřekne, že přímo podporuje sjezd sudeto německého Landsmannschaftu, ale udělí záštitu tomu celému festivalu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. On to takhle dělá opakovaně. Všimněte si, že když byla demonstrace milionu chvílek pro demokracii na Letné, tak tam šla jeho manželka. To znamená, aby nikdo nemohl říct, že Petr Pavel je lídr opozice, což on za žádnou cenu nechce se do této škatulky dostat, tak prostě se dohodnou a jde tam manželka. Tím pádem fakticky ti lidé na té scéně si říkají, Petr Pavel to podpořil, protože jinak by tam ta jeho žena nešla, ale on může říct, já jsem tam nebyl. A tohle je to samé. On v podstatě chce vyjádřit podporu přímo Bernu Posltovi, protože ten festival takových festivalů jsou tady desítky, stovky a každý rok a proč si vybere zrovna Meeting Brno, že? Takže v podstatě je to taková tahle jeho taktika chytré horákyně, kdy on na jednu stranu to udělá tak, aby nikdo mu nemohl říct, že přímo podpořil Bernda Poslta a sudeto německý Landsmannschaft, ale fakticky v tom gestu to jednoznačně skryté je. A já to považuji za zbabilost. Tak když už tedy chce, tak ať to řekne na rovinu, ať se jasně postaví na tu stranu, které věří. Protože za mě tohle je prostě taková polovičatost, která si myslím, že je úplně průvodním znakem a hlavní charakteristikou Petra Pavla.
0: Tak občanům je to asi stejně jasné, že jo?
1: Jistě, že.
0: Na jaké straně v téhle věci stojí, tak proč to neříct na plná ústa?
1: Tak on v podstatě dlouhodobě stojí na této straně, protože už tady před pár lety, v momentě, kdy čerstvě vešel do úřadu, tak začal podporovat Lichtensteiny v těch jejich žalobách proti českému státu, což je samozřejmě také snaha o průlom Benešových dekretů. Ono je to takové obcházení, ale jakmile by jednou ti Lichtensteini vyhráli u jakéhokoliv soudu, tak už by v danou situaci prostě to odstartovalo v sérii dalších sporů, jelikož ty Benešovy dekrety by byly podlomené. A Petr Pavel se scházel s těmi Lichtensteiny. Petr Pavel se dokonce scházel se soudkyní, českou soudkyní u Evropského soudního dvora, která to měla na starosti, a navrhoval nějaké vytvoření společného fondu, který by spravovali samozřejmě Lichtensteini. To znamená, on zase říkal, pojďme se dohodnout. Ale já se nemám s Lichtensteiny na čem dohradovat. Oni nemají žádný nárok na jakýkoliv majetek na území České republiky. Ten majetek by jim byl zabaven zcela oprávněně na základě těch Benešových dekretů, protože oni skutečně spolupracovali s německou nacistickou říší a s SS. To je naprosto prokazatelný fakt. Takže z mého pohledu prostě už je to dlouhodobý trend Petra Pavla, který dle mého názoru prostě asi musí nesnášet tuhle zemi. Já si to neumím jinak vysvětlit. Prostě prezident, který nás chce připravit o naši měnu, který nás chce připravit o právo veta v Evropské unii, který tady navrhuje zánik České republiky v podobě začlenění naší země do Spojených států evropských, který spolupracuje s Lichtensteiny, aby podlomil Benešovy dekrety a v podstatě otevřel tak majetkově právní spory o nemovitosti v našem pohraničí, ohrozil majetky našich spoluobčanů. No a teď ještě dá záštitu Meeting Brno. Tak jak ten člověk musí nesnášet Českou republiku? A aby tohle všechno udělal.
0: Ještě než položím otázku, která na to bude přímo navazovat, tak jenom případně pro diváky doporučení, kde by měli zájem, co se týče těch Lichtensteinů, tak existuje vynikající publikace historika profesora Václava Horčičky Lichtensteinové v Československu, kde je tohle všechno popsané, včetně toho třeba, jak Lichtensteinové, ti jihomoravští tehdy třeba sponzorovali budování úřadoven gestapa.
1: Přesně tak.
0: Takže to je zřejmé. A ve vztahu k tomu Petru Pavlovi, to, co jste teďka řekl, ono už to zaznělo a myslím, že vaše kolegyně, právnička Jana Zvěrtek-Hamplová psala o tom, že máme-li tady teda stále ještě ten paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc, tak proč ho tedy nevyužít, když tu je? Tak se na to zeptám i vás a teďka i vlastně jako ne ve vztahu Petru Pavlovi, protože on není ze své funkce odpovědný, že on nemůže být trestně stíhán, jestli to teda říkám
1: přesně
0: správně.
1: Tak.
0: Ale není to činnost pro cizí moc jako reálně, pokud teda on, co by prezident republiky, tak lobuje vlastně, a teď se nebavme ani o tom, že by to bylo porušení Benešových dekretů, což je zřejmé, nebo prolomení, ale prostě pro cizí stát, aby získal majetky v zemi, jejíž je prezidentem.
1: No, já samozřejmě s ohledem na to, že tenhle paragraf bytostně nenávidím a chtěl bych jej zrušit, jelikož to je gumový paragraf, který tady není na nic jiného, než na vytváření trestní stíhání proti lidem, kteří projeví svůj vlastní názor ohledně války na Ukrajině a tak dále a tak dále. Prostě ta kriminalizace názorových projevů v České republice dosáhla nevídaných výšin. Nevídaných výšin. A mě to obrovsky zlobí, takže já jsem člověk, který je jednoznačným zastáncem zrušení tohoto paragrafu, stejně tak jako zrušení toho paragrafu, nebo alespoň minimálně zúžení toho paragrafu 405, za který byla odsouzena Martina Bednářová. To jsou prostě věci, které do demokratické společnosti nepatří. Nicméně je to ukázka toho, že prostě Petr Pavel celý život slouží zájmům jiných zemí, než je Česká republika. On přece nejdřív přisáhal věrnost Varšavské smlouvě Sovětskému svazu proti naší zemi, schvaloval okupaci naší země v roce 1968, samozřejmě až v těch 80. letech v tom svém životopise, ale dlouhodobě a trvale ji schvaloval. A potom sloužil NATO a teď evidentně slouží Evropské unii a jedná v žoldu sudetoněmeckých spolků, protože ten Landsmannschaft je souborem několika spolků, a jedná v žoldu Lichtensteinu. Tak je to prostě voják, který slouží neustále tomu, kdo mu dá ty správné rozkazy. To je, myslím si, v tuto chvíli evidentní fakt.
0: Pokud jde o ten sudetoněmecký Landsmannschaft a jeho předsedu, vůdce, nebo nevím, jak on se... Teď říká jsem si, úplně nemyslel takhle, jo? Jak...
1: Říká si mluvčí.
0: Ano, tak mluvčí sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernda Posselta.
1: Ale je to vůdce.
0: On poměrně ostře kritizoval rozhodnutí poslanecké sněmovny České republiky, to schválení onoho usnesení, které tolik teda vyvolávalo sporu mezi vámi jako vládní koalicí a opozicí, která nakonec vůbec nepřišla do toho sálu. Tak on to označil, to hlasování, za frašku, za karikaturu parlamentarismu a dalšími podobnými slovy. Jak jste to vnímal z toho jeho... Protože on nejdřív teda vlastně tady jako zesměšní a schodí jako náš parlament demokraticky zvolený, který prostě rozhodl, a pak si sem přijede do Brna organizovat akci svých krajanů, soukmenovců, nebo jak si říkají.
1: No tak je to přece demonstrace povýšenosti, nadřazenosti. On tady kritizuje rozhodnutí našeho parlamentu. A především je to potvrzení toho, že mu o žádné smíření nejde. Víte, to smíření by mělo nastat s lidmi, kteří dosud nějaké ty nezahojené rány mají. A ty my jsme v té poslanecké sněmovně zastupovali. Já jsem tam četl prohlášení spolku Lidice Memory. To asi nejsou žádní náckové, že pozůstalí a potomci obětí masakru v Lidicích. a přesto se cítí dotčení konáním tohoto sjezdu a nesouhlasí s ním. Tudíž my zastupujeme tyhle lidi, to není žádné náckovství, žádná snaha o nějaké šíření nenávisti. To je prostě zastoupení a reprezentace části lidí, kteří prostě a jednoduše jsou touto akcí zraněni a vyvolává to v nich staré vzpomínky. A ty vzpomínky skutečně nejsou příjemné. A kdyby se chtěl Bernd Posselt skutečně usmířit, tak přece první, co udělá, tak řekne, já na jeho místě, kdybych skutečně měl v úmyslu se usmířit, tak by řekl, já respektuji, že je tady část občanů, který se to dotýká. Mě to velmi mrzí, ale právě proto přijíždíme, abychom vás přesvědčili, že už nic takového se nebude z naší strany konat, že už nebudeme zpochybňovat Benešovy dekrety, že už nebudeme usilovat o nějakou revizi majetkové právních vztahů a tak dále. Rozumíme tomu usnesení, ale přesto se prosím, neobávejte našeho sjezdu, je to akt přátelství, nikoliv akt nadřazenosti. Tohle přece měl říct. A v momentě, kdy řekne, je to fraška, je to karikatura, tak říká, mě to nezajímá. Mě to, co si myslí lidé ze spolku Lidice Memory, nezajímá. Mě nezajímá, co si myslí miliony lidí v České republice, jejichž křivdy v tuhletu chvíli ten sjezd oživuje. Já si ho tady udělám za každou cenu, ať se vám to líbí nebo ne. No tak, co vám to připomíná?
0: No, pokud jde ještě o tu debatu v Poslanecké sněmovně a vlastně ty diskuze pak i v médiích a v různých televizích, které na to byly navázané, tak ze strany představitelů opozice vůči té straně vaší vládní koalice jako stále dokola zaznívalo jednak teda obhajoba toho té brněnské akce, že jde o vzájemné usmíření, to za prvé, a za druhé obhajoba sudetu německého landsmanšaftu jako takového, že oni přece už dávno vypustili majetkové nároky ze svých stanov nebo oficiálních dokumentů. To stále dokola omílali představitelé opozice a po schválení toho usnesení, já jsem to slyšel z úst nějakého lidoveckého poslance, myslím, že na CNN Prima News, který neustále opakoval, že je to nenávistné usnesení. Tak co ta opozice tímhletím vším o sobě dala vědět veřejnosti?
1: No a fakticky ve sporu mezi lidmi, které ten sjezd skutečně uráží, jako jsou právě lidé třeba z Lidice Memory, a sudetoněmeckého landsmanšaftu se naše opozice postavila na stranu sudetoněmeckého landsmanšaftu. To oni říká, myslím si, úplně vše. Ale úplně vše. Všechno to, co tam zaznívalo, byly manipulativní argumenty. Benešovy dekrety, samozřejmě oni nemají v těch stanovách, ale stanovy, to je jenom zakládající dokument. V programovém prohlášení, ve svém programu, to stále mají. Součástí toho a sudetoněmeckého landsmanšaftu to dnes otevřeně říkají, že ty Benešovy dekrety jim vadí a konec konců řekl to i sám Posselt, že
0: opakovaně.
1: Prostě mu vadí a že by měly být zrušeny, takže já myslím, že on to ani vůbec neskrývá. Ta naše opozice tam chodí a říká ne, o ty Benešovy dekrety vůbec nejde a tak dále a tak dále. No oni vědomě lžou. Oni lžou, protože samozřejmě se snaží podbízet se Němcům. A tohle je právě to, o čem hovořil prezident Václav Klaus a já s ním naprosto souhlasím. To není česko-německý problém, nenávistí mezi Čechy a Němci, ta tady žádná není. Znáte nějakého Čecha, který když sem přijede Němec, nebo i sudetský Němec, že by na něj plival, že by na něj křičel táhni domů? Já ne, ani jednoho. Jim vadí ten sjezd toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, té organizace, která je nástupnickou organizací sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která se včlenila do NSDAP. To je snad naprosto normální. A ještě symbolicky v Brně. Že? To je prostě něco naprosto nehorázného. A Václav Klaus o tom říkal, že to není problém česko-německý, ale česko-český. A má v tom absolutní pravdu. Protože my tady máme vždycky část našich občanů, část našeho národa, který miluje tu servilitu, tu podbízivost, tu podlézavost tomu velkému německému národu a neustále nás zaprodává. To jsou ti lidé, kteří prostě toho 15. března 39 stáli na tom Václavském náměstí a zvedali tam pravice. A bohužel pořád tito lidé v naší zemi jsou a není jich málo, protože tohle by se prostě a jednoduše v Polsku nestalo. Polsko Nejenom, že vysídlilo mnohem více Němců po druhé světové válce, my asi 3 miliony, oni 8 milionů. Dokonce dostali část německého území, asi 100 000 kilometrů čtverečních. To znamená, v podstatě je to o tom, že je, kdyby my jsme dostali ještě Norimberg a Regensburg jako návdavkem po druhé světové válce, protože Polsko se celé posunulo po druhé světové válce na západ. Přesto ty Němce nenapadne, že by si dělali někde v Breslau prostě svůj sjezd a demonstrovali tam Polákům, že a snažili se donutit k nějakému usmíření, protože ti Poláci by je zborově vyhnali. Tusk s Navrockým se neshodnou téměř na ničem, ale na tomhle by se teda sacramentsky shodli. K usmíření nelze nutit, usmíření si nelze vynucovat. Usmíření může přijít až v momentě, kdy oběť chce a je připravena tomu svému agresorovi odpustit. A přestože už to odpuštění tady bylo velmi blízko, tak ten sjezd naopak jitří ty vztahy a od toho smíření nás vzdaluje.
0: Jste řekl termín oběť, tak já bych se u toho chvilku zastavil, protože to také z úst řady českých, tedy politiků, komentátorů, dalších zaznívá. Ale poněkud jaksi z druhé strany, v tom směru, že tedy ne, nikoli, že by čeští občané jako oběti nacistického teroru, ale němečtí občané, ty bývalí čeští Němci, co by oběti těch některých divokých odsunů, oni budou v rámci toho festivalu, že tam dělají ten obrácený pochod z Pohořelic do Brna, ano, říkají tomu pochod smrti, když pochody smrti víme, to bylo trošku něco jiného. A tak Miloš Vystrčil se ho bude účastnit. Já myslím, že a to, což je teda zajímavé, že dokonce nevím, jestli on to neřekl úplně explicitně, že se toho bude účastnit, ale ministr školství Robert Plaga, ministr současné vlády. A tito lidé mluví o obětech ve smyslu těch německých obětech, že my jsme se k ním zachovali nehezky a že vlastně i my se máme za co omlouvat. Jo, tak
1: to už je čistý revanšismus. To se nedá ani jinak nazvat. Tohle je prostě čistý revanšismus. Podívejte se, já to úplně zjednoduším z toho takového velkého měřítka do toho malého. Představte si, že k vám přijde nějaký agresor do vašeho domu, vyžene vás z toho domu, znásilní vám vaši dceru, pošle někoho do nějakého koncentračního tábora. A ne, že potom se omluví nebo vyklidí tu nemovitost vaši, ale vy ho postupně přemůžete po 6 letech, jak se k němu budete chovat? Ruku na srdce. Požádáte ho, jestli by náhodou nechtěl opustit ten váš dům? Prostě přece ty křivdy, ta bolest, to násilí, které tady bylo 6 let v jednom kuse pácháno, to si opravdu nedokážeme ani na okamžik představit. Vcítit se do kůže těch lidí, kteří prostě přišli o své blízké, kterým třeba zabili jejich děti, jejich partnery, jejich rodiče. I co asi čekali ti Němci, že přijde po té druhé světové válce? Řekneme, no tak, co jsme si, to jsme si, tak nám tady zůstaňte v těch domech, které jste nám před válkou zabavili a my vás tady jako rádi budeme vítat dál. Vždyť Edvard Beneš jasně řekl, že v podstatě se jednalo o akt, který byl nevyhnutelný, aby nedošlo k občanské válce. A to tomu tak je. Miloš Zeman k tomu poznamenal velmi trefnou větu, že to byl nejmírnější možný trest. Že kdyby totiž ty Němce individuálně soudili, tak by drtivá většina z nich dostala 20 let žaláře anebo trest smrti. Prostě ano, byli tam i ti, kteří bohužel se toho neúčastnili, ale to prostě v danou situaci nelze jakýmkoliv způsobem relativizovat. Pokud je tady nějaká jaksi nespravedlnost v této oblasti, tak je to skutečně jaksi násilí vůči těm, kteří se nepodíleli na té německé agresi. Ale jestliže za to někdo může, za tuhle nespravedlnost, tak je to jedině nacistické Německo, které tu válku rozpoutalo. Protože kdyby k tomu nedošlo, k tomu kroku číslo 1, tak nikdy nikdo nikoho nikam nevyháněl. Nikoho a nikam. Ti Němci by tady dodneska bydleli a nebyl by s tím nejmenší problém. Prostě za ten odsun Němců po druhé světové válce může jen a pouze agrese nacistického Německa v roce 1939 Nic víc, nic míň. Pokud chtějí hledat viníka těchto nespravedlností, kdokoliv, ať už ti sudečtí Němci a nebo právě pánové Vystrčil a další, ať ho hledají v Berlíně, ne u nás.
0: Já jsem zaznamenal, že vy jste podal podnět na zákaz toho sudeto německého srazu v Brně. To bylo na ministerstvo vnitra, nebo kam můžete,
1: je to tak,
0: můžete to rozvést trošku v tom, ano, směru? A jestli je třeba nějaká šance, že by se s tím něco stalo?
1: My jsme se snažili udělat všechno, co je v našich silách. Bohužel z hlediska zákona shromažďovacího ten sjezd povoluje úřad, v jehož katastru se koná. To znamená, tady v tom případě je to Brno. My v této oblasti nejsme nadřízeným orgánem. My jim to nemůžeme nařídit. Ono to sice tak vypadá, že parlament je nad tím městem, ale tohle jsou skutečně jaksi pravomoce, které oni mají samostatné a do kterých jim parlament nemá co mluvit. Musím říct, že i kolegové z SPD se dlouhodobě společně jsme se snažili o to, aby se ta akce tady neuskutečnila. Ono je to teď téma posledního měsíce, ale například naše poslankyně z Brna, Lucie Šafránková, dlouhodobě se snažila navrhovat, aby Brno tu akci nepodpořilo, aby Brno prostě nebylo tím, který fakticky je pořadatel. Oni se jenom schovávají za ten meeting Brno, ale dávají na to peníze, poskytují tomu prostory a tak dále a tak dále. To je naprosto jednoznačný fakt. Neuspěla, protože celá opozice v Brně se proti ní postavila. No a teď vlastně ten poslední krok, který zbýval, o který jsem se pokusil, bylo podání toho podnětu na ministerstvo vnitra České republiky, aby ten sjezd zakázalo. V podstatě se jedná o právní konstrukci, která byla použita už v roce 2009, kdy k tomuto aktu došlo. Tehdy prostě ten sjezd zakázán byl. Takže já doufám, že se ministerstvo vnitra zachová konzistentně a že prostě neustoupí tomu mediálnímu tlaku a tomu tlaku z německé strany, protože velmi často tady zaznívá, vždyť podívejte se, vždyť i ty Němci to chtějí a tak dále, a tlačí na to zejména tady z Bavorska. A vy, když jim nechcete vyhovět, tak to poškozuje česko-německé vztahy. Ale já to vidím obráceně. Prostě my jsme suverénní země. My máme právo rozhodovat se, jaká akce se bude konat na našem území. A jestliže tady někdo poškozuje ty česko-německé vztahy, tak to jsou pánové Zédr a spol, kteří prostě tuhle tu akci podporují a ještě na ní zavítají. To je z mého pohledu skutečná snaha o poškozování česko-německých vztahů. Přece oni nám to nemůžou vnucovat, nebo už jsme zase jaksi jejich nějaký protektorát, kde budou nám tady dosazovat svého protektora. No to snad nemyslí vážně. Mimochodem je zajímavé, že 22.5. byl popraven K.H. Frank. To znamená, je to taková symbolika, bych řekl, velmi silná z hlediska toho, že tehdy jsme se vypořádali s člověkem, který tady opravdu zásadním způsobem poškodil a způsobil spoustu bolesti, a dnes tady vlastně ve stejný den v kalendářním roce se bude konat sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu.
0: Ano, tak to jako podpis K. Franka je pod likvidací Lidic taky. A
1: přesně tak.
0: On měl především, že ty zvěrstva na krku, přesně tak. Jako formálně tím protektorem byl.
1: A co je zajímavé, tak šéfem Hitlerjugend za druhé světové války tady byl nějaký Siegfried Zoglmann, byl přímo pravou rukou K.H. Franka, a pan Siegfried Zoglmann, který byl tehdy mladý, proto byl Hitlerjugend, byl mu nějakých 20 let, tak se v roce 1993 stal spolkovým předsedou sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Takže krásná propojka, až mi někdo zase bude říkat, že to nemá s tím neonacismem nic společného, tak jenom ať se podívají, co byl Siegfried Zoglmann zač. Když vstupoval do SS, tak na přihlášce napsal jako svůj hlavní počin rozbití Československa.
0: No, tak
1: to jsou přátelé.
0: Ještě jedna věc. Ona ta akce se koná už někdy od pátku do pondělí, že jo? Ale ten hlavní program má být v neděli, jestli jsem to pochopil správně, a zároveň v tu neděli se v Brně má rovněž konat velká demonstrace proti tomu sudeto německému srazu celému. Vy tam asi, předpokládám, budete na té demonstraci.
1: Určitě budu. Myslím si, že je to povinnost každého člověka, který bere vážně to, co se opravdu bytostně dotýká celé řady, zejména našich starších spoluobčanů. Oni si to totiž ještě pamatují. A někteří byli děti, někteří si to pamatují proto, že jim odváděli rodiče do koncentráků a podobné věci. Mě ti lidé píší prostě po stovkách. A mě nejsou hostejní. Já tam nejdu za sebe, měl jsem sice jiné povinnosti, ale zrušil jsem je, protože prostě to cítím jako svou povinnost tam jít, tyto lidi reprezentovat a být jejich hlasem. To není o žádné nesnášenlivosti, to není o nějaké snaze poškodit česko-německé vztahy, to není o žádném nahnědlém náckovství, jak se to snaží nazvat pan Hřib. To je o tom, že cítím nezbytnou a morální povinnost jít reprezentovat lidi, které tento sjezd uráží. Takže ve 14.00 na Dominikánském náměstí v neděli v Brně doufám, že ta účast bude co nejvyšší.
0: Ještě přece jenom jedna otázka, protože vy jste zmínil ty pamětníky, ti, kteří to zažili, tak jejich řady se značným tempem tenčí vzhledem ke jejich věku. A v současné době stále ještě pár těch lidí, i třeba veřejně činných, kteří mohou po různých projevech a vystoupeních těch podporovatelů, řekněme sudetoněmeckého Landsmannschaftu, vystoupit a říct, jak to bylo, jaký byl osud jejich rodiny, co oni zažili. Ale už to asi nepůjde dlouho, protože prostě tihleti lidé tu už jako jednoho dne nebudou. A nebude zdaleka tak jednoduché prostě těm, řekněme, i mladším generacím především zprostředkovat, co se tehdy dělo. Už to bude skutečně jenom historie na stránkách učebnic a na stránkách knih a historických prací historiků. Že?
1: Bohužel máte pravdu.
0: A řekněme z toho hlediska jako vás, jako politika, protože ty politici řídí stát a ministerstvo školství, které dělá ty, už to dneska nejsou osnovy vlastně, že jo? Ale řekněme, může to nějak ovlivnit, tak jak by stát podle vás měl se pokusit s tím nějak vypořádat, protože co si budeme nalhávat, já si to pamatuju ještě, když já jsem byl na základní škole, tak já jsem třeba ten zájem o historii měl velký už na té základce, ale patřil jsem k menšině. A obávám se, že v současné době je to ještě daleko horší.
1: No, já si myslím, že přesně tohle je ten cíl. Mimochodem, na tom sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu bude přítomen pan Christoph Lippert, který ještě vloni říkal, že hlavním cílem sudetoněmeckého Landsmannschaftu by měla být manipulace české mladé generace k tomu, aby si ty Benešovy dekrety zrušila sama, aby souhlasila vlastně dobrovolně s jejich prolomením. O to jim jde, to je jejich DNA. A bohužel musím říct, že na vině je tady hned několik faktorů. Není to podle mého názoru jenom ta škola. Byť ano, musím říct, že ta moderní historie je velmi jaksi přecházená a celá řada příslušníků té mladé generace, našich mladých studentů, vůbec netuší, kdy byla sametová revoluce, co se stalo v roce 45, v roce 39 a tak dále a tak dále. A to myslím, že i ti slabší žáci za těch našich mladých let tak prostě o tomhle ponětí měli. Druhá věc je manipulace ze strany médií, kdy my si velmi hlasitě připomínáme 21. srpen, ale už téměř vymlčujeme 15. březen, 29. září. To jsou prostě data, která byla naprosto zásadní, která způsobila mnohem více utrpení českému národu než ten 21. srpen. Byť i to byl závažný zásah do běhu našich dějin. To je bezesporu. Ale přece všichni se shodneme, že nacistická okupace těch 6 let toho teroru byla mnohonásobně horší než cokoliv, co jsme prožívali po 21. srpnu 1968. Ale neopomněl bych, a dokonce bych ji zdůraznil, roli rodiny. Myslím si, že bohužel, alespoň za mých mladých let, bylo tradicí, že jsme se o tom doma bavili. Že můj táta mi to neustále vysvětloval. Říkal mi o tom, co se tehdy dělo a tak dále a tak dále. A já myslím, že dnes v těch rodinách, kde dominují mobilní přístroje a tak dále, takže se o těchto věcech nemluví. A já bych opravdu si velmi přál a možná bych apeloval na naše diváky, naše čtenáře, předávejte prosím ty historické zkušenosti dál. Předávejte svým dětem, svým vnoučatům, protože nikdo jiný to za vás v současné době neudělá a ta role té rodiny je podle mého názoru nezastupitelná.
0: Ano, a tohle hlavně může dělat každý z nás, tam nemusíme se spoléhat na stát. Že?
1: Přesně tak to je.
0: Děkuju, pane poslanče, za návštěvu a za odpovědi.
1: Děkuji moc krát za pozvání a v neděli ve 14:00 na viděnou v Brně.
0: Díky.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane prezidente, v těchto dnech probíhá v Brně sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Je to vůbec poprvé, co se tato akce koná na území České republiky. Dovolte mi celou situaci stručně pro diváky zarámovat. Sudetoněmecký Landsmannschaft je organizace, u jejíhož zrodu stály bývalí nacisté a která má neustále ve své deklaraci požadavek na zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše. A současně právě v těchto dnech zaznívají z Německa i Rakouska znovu požadavky na zrušení Benešových dekretů. V Bavorsku o tom mluví politici AfD, v Rakousku představitelé svobodných. A já se vás chci zeptat, není za takových okolností mluvit o smíření poněkud naivní, protože ke smíření jsou přece potřeba dvě strany?
0: Odpověděl bych dvěma body. Zásadní odpovědí na vaši otázku je fakt, že zítra se na žádost organizátorů zúčastním demonstrace proti konání sudetoněmeckého dne a pronesu tam úvodní projev. Druhý bod. Pokud jde o smíření, v roce 1997 byla podepsána Česko-Německá deklarace. Tu jsem tehdy podpořil, jak jako předseda parlamentu, tak jako předseda sociálně demokratické strany. Jakékoliv otevírání této otázky ze strany těch, kdo by měli mlčet a radovat se, že už nepřipomínáme její zločiny, považuji za pošetilé a hloupé.
1: Nicméně žijeme v nějaké politické realitě a mě by zajímalo, co říkáte tomu, že hlasy, které opětovně volají právě v těchto dnech po zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše a tím fakticky po změně poválečného uspořádání v Evropě, přicházejí od politických stran, které jsou na půdě Evropského parlamentu partnerskými stranami Babišovy koalice. Jenom upřesním, že AfD sedí ve stejné frakci jako SPD Tomia Okamury a Rakouští svobodní jsou ve stejné frakci jako Hnutí ANO a Motoristé. Lze za těchto okolností očekávat, že česká politická reprezentace bude zcela jednoznačně a důsledně hájit české národní zájmy?
0: Bylo by dobré, kdyby jak Andrej Babiš, tak Tomio Okamura vysvětlili svým německým partnerům situaci a pokud by se jim to nepodařilo vysvětlit, pak by měli přerušit tuto spolupráci.
1: Pane prezidente, my tady, aby bylo jasno, sledujeme řadu vyjádření českých koaličních politiků a ti vládní politici se nyní snaží celou situaci uklidňovat tvrzením, že rozhodnutí o konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně bylo výhradně věcí brněnské samosprávy, že vláda do něj údajně neměla důvod zasahovat. Jenže tento týden zazněla v bavorském zemském sněmu slova poslance Bernarda Póla, který doslova prohlásil, že Bernd Posl spustil celou akci teprve poté, co se ujistil u nové české vlády, že sudetoněmecký Landsmannschaft bude v Brně vítán. Neukazuje to na to, že tady byl minimálně nějaký skrytý politický souhlas české strany?
0: Já nemám rád konspirativní teorie. V každém případě vidíme z toho, že nikdo z vlády se tohoto sněmu neúčastní. Na rozdíl od senátora Vystrčila, který vleze do každé katastrofické akce. Za druhé, stanovisko vládní koalice k tomuto sjezdu bylo jednoznačně demonstrováno právě v parlamentě. A konečně za třetí Babiš prohlásil, že prosil prostřednictvím německého velvyslance německé politiky, aby sem nejezdili. To jsou tři důvody, proč si myslím, že jde o konspirativní teorii.
1: Nicméně, pane prezidente, já sleduji vaše sociální sítě a viděla jsem, že jste vyjádřil podporu nebo poděkování panu ministru Borisi Šťastnému, který jako jediný člen vlády skutečně hlasoval proti konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. A za zahraniční politiku je v České republice podle ústavy zodpovědná vláda. A když jsme se podívali na hlasování v poslanecké sněmovně o tom usnesení, tak pan Boris Šťastný byl jediný ministr, který hlasoval proti konání sjezdu landsmanšaftu v Brně a zbytek vlády se buď to omluvil, a nebo se z toho hlasování odhlásil. O čem to podle vás vypovídá?
0: Možná o tom, že někteří ministři neznají dějiny.
1: Pojďme dál, vy už jste zmínil roli senátora, předsedy senátu Vystrčila. Připomeňme také, že do Brna míří bavorský premiér Zedr a té akci poskytl záštitu prezident republiky a má se také s panem Zedrem prezident republiky sejít. Tak jak to tedy v České republice vlastně je? Vláda sama o sobě se veřejně vymezuje, ale když měla hlasovat, tak jenom jeden jediný člen hlasoval proti. Prezident České republiky poskytuje akci záštitu a ostatní říkají, že je to tak nějak něco mezi samosprávami a že to v podstatě není ani ta vládní akce. Já tedy dovolím si použít vaše slova, jestli nedělají v podstatě vládní politici a ti, kteří mohou ovlivnit zahraniční politiku této země, z občanů idioty.
0: No, občané nenechají ze sebe dělat idioti, ale idioty jsou možná ti, kdo postupují tímto způsobem.
1: Když se podíváme na to, jak o akci informují média, jak vidíme rozjásané tváře, tváře v krojích, všichni hovoří, nebo drtivá většina hovoří o smíření. Ti, kteří protestují, tak jsou označováni pomalu, já nevím, za nácky, revanšisty, jsou prostě dehonestováni velmi nevhodnými výrazy. Jak vnímáte tu atmosféru, ve které se připomínají excesy, které se staly při odsunu, ale vůbec se nepřipomíná prvotní příčina toho, kdo rozpoutal druhou světovou válku se všemi jejími zvěrstvy?
0: Já vám dám konkrétní a aktuální příklad. Někdo, patrně Čech, nebo chcete-li Moravan, v Brně postříkal pomník Edvarda Beneše červenou barvou a připsal k tomu, že Beneš byl nácek. Když jsem sice se k tomu už jednou vyjádřil, a sice tak, že pouze náckové mohou tvrdit, že Beneš byl nácek, ale doplnil bych to, že v každé společnosti, včetně české, existují stupidní jedinci. A tato stupidita byla vyjádřena právě poškozením tohoto pomníku.
1: Dnes byl také poškozen pomník v Pohořelicích, takže byl na něm nastříkán hákový kříž, takže předpokládám, že váš komentář by byl obdobný.
0: Asi ano.
1: Pane prezidente, nicméně, podívejme se malinko do blízké budoucnosti. AfD je v tuto chvíli nejsilnější stranou, alespoň podle průzkumů v Německu. A AfD se vůbec netají tím, že chce zrušit Benešovy dekrety. Prezident zde poskytuje záštitu akci, na které se koná sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Řada politiků to podporuje. Vládní koalice je sice v parlamentní většinou proti, ale vláda je taková nemastná, neslaná. Může podle vás, a říkám to s respektem k tomu, že vy sám jste řekl, že považujete česko-německou deklaraci za dokument, který uzavřel celou tuto minulost, ale může podle vás nyní 81 let po skončení druhé světové války a po podepsání postupimské dohody skutečně dojít k tlaku na to, aby se změnilo majetkové a územní uspořádání České republiky?
0: Každý, kdo požaduje zrušení Benešových dekretů, a to požaduje pan Posselt i další, otevírá cestu k majetkovému vyrovnání. Vyrovnání říkám v uvozovkách. V podstatě by to znamenalo revidování výsledků druhé světové války a postavit zločince na stejné úrovni jako jejich oběti.
1: Když dovolíte poslední otázku, já jsem viděla na vašem Facebooku, že jste byl na návštěvě v Košicích, že jste se tam setkal s bývalým slovenským prezidentem Šustrem. A mě by zajímala jedna věc. V současné situaci je tady útok na Benešovy dekrety, a to nejen ze strany některých stran v Německu a v Rakousku, ale také ze strany nové maďarské vlády, která chce po slovenské straně zrušení Benešových dekretů. Dotkli jste se při vašem jednání také těchto otázek?
0: Nemuseli jsme, protože oba dva známe své názory. Ale chtěl bych připomenout, že i když jsem přítelem Viktora Orbána, jednou, kdy Viktor začal také mluvit o Benešových dekretech a já byl tehdy premiér, jsem v reakci zrušil svoji návštěvu Maďarska. A od té doby jsem se z maďarské strany nesetkal se zmínkami o Benešových dekretech.
1: Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor.
0: Já také a nezapomeňte, že teď se láme chleba, že termín kolaborant je termín, který nestratil

0: Vítejte u rozhovoru parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes je s námi ve studiu pan docent a poslanec Miroslav Ševčík. Dobrý den.
1: Krásný den všem a užívejte si májové dny, pokud možno bez sudeťáku.
0: Ano, dny jsou krásné. Nevím, jak tedy v Brně to nakonec dopadne, ale tam se očekává, plánuje velká demonstrace proti tomu, že jo? Vy asi také o tom víte něco.
1: Tak vím, že v neděli, a to pozvu všechny lidi, kteří mají zdravý selský rozum a nechcou návrat tady velkoněmecké říše, kterou adoruje současný prezident a nějaký pán z Vysočiny, myslím, že Vystrčil se jmenuje, který by měl být už vystrčen někam pryč, tak přijďte se podívat a přijďte podpořit vlastence, nás, Moraváky, Slezany a Češky, tak, aby jsme se nevraceli někam, kam se vrátit nechceme. Není to nic, prosím, proti Němcům, ale je to proti tomu způsobu, jakým to udělali, jak zneužili v podstatě politické moci prezidenta a jakým způsobem se snaží vetnout a zpochybnit dějinný vývoj a chtějí zpochybnit to, co tady ti darebáci udělali. Nezapomeňme, že sudetáci byli u zrodu toho, že vyhnali napřed Čechy. Mohu to dokázat, protože moji příbuzní, kteří už teda bohužel nežijí, tak byli vyhnáni právě těmito sudeťáky velmi sprostým způsobem ze Sudet, tady z Čech, a byli poškození, v podstatě někteří zranění a dokonce tam byli i úmrtí. Takže poprosím, kdo chcete projet vlastenectví, přijďte na Dominikánské náměstí, myslím, že to je v neděli ve 2 hodiny.
0: Přesně tak. A ono, celá ta diskuze místy sklouzává do takových silně vyhrocených emocionálních projevů. Asi na jednu stranu je to přirozené, ale na tu stranu druhou se místy objevují takové až, řekněme, dosti překvapivé momenty, jako třeba část té debaty v Poslanecké sněmovně před, když jste jednali o tom usnesení, které odsuzuje konání toho sudetoněmeckého srazu. Co jste říkal, nebo jaké pocity a dojmy jste měl z těch výstupů opozičních poslanců?
1: No, tak já bych vám pravdu řekl, tak se mi dělalo špatně z některých, zvláště KDU ČSL. Já si velmi vážím třeba Jiřího Čunka, vážím se i pana Cyrila Svobody, ale to, co tam předvedli poslanci KDU ČSL, tak za to by bylo stydno, a někteří jsou i z Jihomoravského kraje, tak to mě vadí, protože já pocházím z Jihomoravského kraje a vím, že naprostá většina občanů Jihomoravského kraje si to nepřeje, aby se to tam konalo, aby se demonstrovala síla. To je demonstrace síly. Kdyby si tam přišli zatančit v kroji, no tak ať si zatančí. Proti tomu nic nemám v těch svých šortkách, které sice vypadají blbě, ale někomu se to může líbit. Jo? Ale to, že to dělají tímto způsobem, že se posud angažuje v tom, který odmítá do dneška, prosím, i pro veřejnoprávní média, to mě právě překvapuje, odmítá odsouzení, jako respektive odsuzuje Benešovy dekrety a odmítá je přijmout. No tak co si o to mám myslet? Komu slouží? Komu to slouží? Neotvíráme to my. Nikdy by tato situace nebyla, nikdy by nebylo navrženo takovéto usnesení, kdyby tady tíhle darebáci, kteří jsou potomci fašistů, mimochodem, to málo veřejnost ví, že to zakládali normálně nacističtí zločinci, kteří se mimo jiné podíleli na střelbě do našich vlastenců v Kobylisích, kteří se podíleli na vraždění lidí. 12 vesnic bylo vyhlazeno v České republice. Nikde, kromě Slovenska, tam bylo taky 12 dní.

0: V Evropě to nebyl takový počet vesnic, které byly vyvražděny fašisty, kteří pocházeli právě i z těch sudeťáků. A je potřeba si uvědomit i historické souvislosti, protože to byli sudeťáci. Ti podpořili ze 75% ve volbách Hitlera. Přímo Hitlera ho podpořili v 30. letech a udělali z toho takový maglajs, který tady udělali.
1: No tak ano, je faktem, byla i některá ta jména připomínána těch někdejších nacistů nebo nacistických zločinců, kteří evidentně tedy se jim podařilo asi i místy utéct nebo nějakým způsobem uniknout spravedlnosti, podobně jako ten protektorátní šéf Hitlerjugend, jo, který ještě do roku 1993 nebo kdy byl aktivní v sudetoněmeckém Landsmannschaft.
0: Walter Stein, ano, člen Sudeten-Deutschen Freikorps a do roku 1945 velitel oblastní organizace Hitlerjugend a byl předsedou Vitikobundu v letech 86 až 89. To je prostě až směšné, že se ti lidé tou historii nezabývají. Já se nedivím našim občanům, to nemohou znát, jo, ale že političtí představitelé, kteří prosazují tady tuto hrůzu tady konat, že se neseznámí aspoň s těmi historickými daty. A nezapomeňme, že proti těmto zločincům tyto zločince chtělo po tehdy Německé spolkové republice vydat Československo. Nikdy vydání nebyli. Ano. Někteří byli odsouzeni i k trestu smrti, ale nebyli vydáni.
1: No, vy říkáte, že je s podivem, že ti mnozí politici se neseznámili s historickými fakty. Myslíte, že je to tím, že ta historická fakta neznají, co když je to tak, že je znají a přesto činí to, co činí?
0: Hledajte, někteří činí to, co činí. Uhde to musí znát, jo. Mimochodem, Uhde je autor oslavné básně na Klementa Gottwalda, jo, aby jsme si ho neidealizovali.
1: Dobitev půjde před řadami, se
0: ano,
1: to jmenuje.
0: Ano, výborně, to vidíte, jak to krásně znáte, ale to málo kdo zná dneska už, jo. Takže ten se staví za SSáky v rámci pokračujících, jaksi, těchto myšlenek Sudetenlandsmannschaft, tak to mě trošku mrzí. Jo? Ale zase, když se na to podíváme historicky, jak to vidíme, a vidíme to i třeba u dalších představitelů, kteří v současné době přece jenom ještě nějaké historické slovo mají. Halík třeba, jo? Pane Bože, kněz, a tady on posvěcuje vraždění Židů, které prováděli i tito sudeťáci, přímo i lidé, kteří zakládali v roce 50 Landsmannschaft. No tak to je prostě už opravdu neúcta, je to jaksi poklonkování potomkům říše. Asi chtějí zavést tady čtvrtou říši, nebo kolikátou už?
1: No tak ono, když jste zmínil kněze Halíka, tak pokud se nepletu, tak celé té akci nebo organizátorům těm českým požehnal nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, že, který pochází z Litoměřic, nebo nepochází z Litoměřic, pochází z Prahy, ale byl předtím litoměřický biskup, a který často také mluvil o tématu smíření mezi Čechy a bývalými českými Němci.
0: Pane redaktore, já jsem jednoznačně pro smíření. Já nechci otevírat tyto rány, ale my je neotvíráme. My se pouze bráníme. Otevřeli je sudeťáci, otevřeli je tím neskutečným atakem na naše obyvatelstvo. A my tu máme pořád ještě žijící obyvatelstvo, jejíž předkové byli zabiti. Ve druhé světové válce zahynul třeba bratr mé babičky, jo? Plus další lidé z širší rodiny. Takže my si to ještě pamatujeme. My s těma svými předky jsme o tom mluvili a my víme, jaký darebáci to byli.
1: Co říkáte na to, jakým způsobem se v souvislosti s tímto tématem projevuje anebo také neprojevuje prezident Petr Pavel, který vlastně, pokud mě paměť neklame, tak veřejně, co se týče nějakých vyjádření nebo něčeho takového, k tomu neřekl ani jediné slovo dosud, ale udělal záštitu té akci, oficiální záštitu prezidenta České republiky.
0: Já si myslím, že tím řekl veřejnosti, co si myslí. Já, abych vám pravdu řekl,